0: Už je na cestě sem. Šéf kudla Dederon ho přivede. Odříkával to jako naučený text. Jen očima se snažil dát Ramíkovi najevo, co tu nemohl říct, protože po každém boku měl dva hlídače. A také mu nemohlo ujít, že z okolních vraků vykukovaly další hlavy s ušima propíchnutýma spínacím špendlíkem.
1: Chci ho vidět a chci mluvit s Dederonem,
0: zařval Tulamur senior.
1: S tebou se, Jilíku, bavit nebudu.
0: On přijde, jen tu musíme všichni počkat. Takové jsou instrukce, odříkával Jilík jako mluvící loutka. Už uplynula hodina. Kudla Dederon se svým zajatcem pořád nepřicházel. Bylo to nekonečné a vyčerpávající čekání. Dokonce i profesor Kadeřábek ztrácel trpělivost. Všechny aktéry měl už dávno ve skicáku a teď se rozmýšlel, jestli nemá do věci zasáhnout osobně. Ale jak? Když se jim ukážu, lichožrouti se rozprchnou. Nebo po svém chameleonském způsobu rychle splynou tady s tím rezavým šrotem. A ještě si ublíží. A tak zůstal sedět v promáčklé šoférské kabině autobusu, kde si nemohl ani nohy natáhnout. Minula další hodina čekání. Zvon na věži kostela odtloukl půlnoc, právě když se přiřítilo nejmíň 20 Dederonových kojotů a jeden z nich oznámil, že se celá akce ruší. Proč? Jilík to vykřikl nechápavě a padre s Ramsesem zuřivě. Žádná odpověď. Dederonova smečka Jilíka obklopila a zmizela s ním ve tmě. V dálce zahrmělo a zvedl se prudký vítr. Točil se nad městem a hnal před sebou listí, papíry, igelitové tašky a ponožky.

0: rozkoš. Před dávnými časy byl v Novém Městě půrkrabím straka z Nedbalic. Ale byl velmi přísný a zlý a lid ho nemiloval. Jednou jel na procházku a když přijel nedaleko Rousína k lesíku, k rybníku Náchodskému, viděl na mezi pasáka ovce pást. I zajel k němu, aby ho snad trochu postrašil. Ale pasák ku podivu ho ani nespozoroval a jen před sebe se díval.
1: Kam pak se tak neustále díváš?
0: Ptal se pan straka. Touto otázkou, jsa ze svého přemýšlení vytržen, vzchopil se pasák a když přísného úředníka pozdravil, odpověděl jemu. Hleďte tamto, milostivý pane. Jaká to prostranost, jaké krásné místo k založení rybníka. Co ta pole jsou, tam rybník založit. Ten potůček, co tam teče, mohl by se tam vést. A nebylo by velké hráze potřeba. Byl by to rozkošný rybník a nestál by mnoho. Když si to pan straka přehlídl, jak mu to pasák ukazoval, podivil se rozumu a ostrovtipnosti chlapcově a umínil si rady jeho užít. Ale jsa příliš hrd, aby ho za to pochválil, hodil jen po pansku hlavou a odejel. Když přišel domů, poslal na to místo lidi, kteří práci započít museli. Pole chudým lidem patřící bez milosrdenství se rozkopala, aniž ubozí krejcaru za ně dostali. Stal se tam tedy rybník, který měl hodinu kolem, bez velké práce a nákladů. Byl rozkošný, jak chlapec řekl, a proto jej také Rozkoš pojmenovali. Pana straku z Nedbalic chválili za jeho moudrost a chudého pasáka si žádný nevšiml. Lidé však, kterým tak nespravedlivě pole odňal, pana straku příčinou toho zakleli, aby jim čert po smrti oral dotud, až by se rybník zase v pole obrátil. Tenkrát prý slova mnoho platila a s čertem žádná hračka nebyla. Proto také, jak pan straka umřel, viděli lidé vždy v měsíci lednu, jak čert panem strakou dvě brázdy od konce ke konci rybníka orá. Mnozí tvrdili, že jej na své oči viděli. Ale nyní je rybník zničen a jsou tam zase pole. A ubohý pan straka snad také pokojně spí.

0: Bubeník. Jednoho večera si vyšel mladý bubeník Filibert do polí, až přišel k jednomu jezeru a tam uviděl na břehu ležet tři bílé lněné košilky. O co pak je to za jemňonké plátno, řekl si, a jednu tu košilku strčil do torny. Doma na košilku úplně zapomněl a šel spát. Ale zrovna usínal, když se mu zazdálo, že ho někdo volá. Zaposlouchal se a uslyšel tichý hlas, který na něj volal: Bubeníku, bubeníku, vstávej! Neviděl nikoho, vždyť byla temná noc. Ale přišlo mu, jako by se mu u postele vznášela postava. Co si přeješ? Zeptal se Filibert. Vrať mi moji košilku, odvětil hlas, kterou si mi vzal u jezera. Rád ti ji dám, ale musíš mi říct, kdo jsi. Ach, pravil ten hlas, jsem dcera jednoho krále a jsem v moci jedné čarodejnice, která mne vězní na skleněné hoře. Každý den se koupeme, já a moje sestry, v jezeře, ale bez košilky nemohu zpět. Moje sestry jsou už pryč a já jsem tu musela zůstat. Prosím tě, vrať mi moji košilku. Neboj se, ubohá princezno, já ti ji rád vrátím, řekl bubeník, vytáhnul košilku z torny a podal ji do temnoty, kde jí dívka pevně popadla a chtěla uletět. Počkej ještě chvilku, řekl bubeník. Možná bych ti mohl nějak pomoci. Pomoci mi můžeš jen tak, že vystoupíš na skleněnou horu a osvobodíš mne z moci čarodejnice. Ale běda, ke skleněné hoře nikdy nedojdeš a i kdybys ji našel, nikdy se ti nepodaří vylézt nahoru. Co chci, to dokážu, řekl Filibert. Je mi tě líto a nebojím se ničeho, ale cestu, která vede ke skleněné hoře, neznám. Cesta vede přehlubokým černým lesem, ve kterém bydlí lidožrouti. Více ti říct nesmím. A pak Filibert uslyšel, jak odletěla pryč. Za rozbřesku bubeník vstal, kolem krku si pověsil svůj buben a směle se vydal rovnou do lesa. Když už pochodoval pěknou chvíli a žádné obry nepotkal, pomyslel si, musím ty dlouhospáče probudit. Otočil si buben na břicho a spustil bubenickou písničku tak z ostra, že se vyplašení ptáci s křikem zvedali ze stromů, v houštinách dupali jeleni a srnci a veverky a zajíci ustrašeně hledali svá doupata. Probudilo to i obra, který tam ležel v trávě a spal. A ten vám vyskočil a byl vám vysoký jako jedle. Ty skrčku, hřímal na bubeníka, co tu bubnuješ a budíš mne z toho nejlepšího spánku? Já bubnuji, odvětil Filibert, protože ukazuji cestu těm tisícům, co pochodují za mnou. Posílají je na vás, vy obřiska, aby vás odtud vyhnali a od takových potvorných netvorů vyčistili les.
1: Ho, smál se obr. Rozšlapu vás jako mravence.
0: No, když si myslíš, že proti ním něco zmůžeš, řekl bubeník, sehneš se, abys nějakého popadnul, on ti uskočí a schová se. A když se položíš, aby se sprospal, tu vyskákají ze svých úkrytů a vrhnou se na tebe. Každý z nich má za pasem zastrčené ocelové kladivo, kterým ti prý rozbíjí lebku. Z toho byl obr mrzutý a pomyslel si,
1: ještě se s tím lstivým pronárodem zapletu. Mohlo by to pro mne skončit zle? Vlka nebo medvěda popadnu za chřtán? Ojo s ním veta, ale před těmi zemskými červíky si nemohu být nikdy a nikde jistý. Poslouchej, chlapíčku, řekl Filibertovi mile. Jen si pochoduj dál. Slibuji, že tebe i tvé druhy necháme my obrové žít v míru a pokoji. A jestli máš nějaké přání, tak si řekni, rád ti nějak pomohu.
0: No, máš dlouhé nohy, řekl bubeník, a umíš utíkat rychleji než já. Zanes mě ke skleněné hoře. Pak dám svým lidem znamení k návratu a oni vás pro tentokrát nechají v klidu.
1: Pojď sem, ty červíčku, řekl obr. Sedni si mi na záda, já tě odnesu, kam si přeješ.
0: Obr ho zvednul do výše a bubeník začal radostně bubnovat. A obr si pomyslel, to je určitě to znamení, aby se jeho lidé obrátili zpět. Po nějaké chvíli putování potkali jiného obra, který vzal bubeníka tomu prvnímu a strčil si ho do knoflíkové dírky a nesl ho dál. Bubeník se držel knoflíku, který byl velký jako mísa a vesele se rozhlížel kolem sebe. Potom přišli ke třetímu obrovi, ten Filiberta vzal z knoflíkové dírky a posadil si ho na okraj svého klobouku, kde se bubeník houpal nahoru a dolů a vyhlížel přes stromy. Když v modravé dálce uviděl nějakou horu, pomyslel si, že to musí být určitě skleněná hora. A byla. Obr učinil ještě pár kroků a byli na úpatí skleněné hory. Bubeník si přál, aby ho obr vynesl i na vrcholek. Ale obr zatřásl hlavou, něco zamumlal pod vousy a kráčel zpátky do lesa. Tak stál posmutnělý bubeník pod horou, která byla tak vysoká, jako by na sebe posadili tři jiné hory a k tomu ještě hladká jako zrcadlo. A nevěděl si rady, jak se dostat nahoru. Pokusil se sice vyšplhat vzhůru, ale bylo to marné snažení. Bylo to nicotné pachtění, vždycky spadnul zase dolů. Ach, kdybych tak byl ptákem, povzdechl si. Ale k čemu takové přání, když mu po něm křídla nenarostou? Zatímco tam tak stál a neuměl si pomoci, tu k němu dolehl křik hádky. Nedaleko se zuřivě prali dva chlapíci. Filibert šel za nimi a viděl, že byli v sobě kvůli nějakému sedlu, které před nimi leželo na zemi. Každý z nich je chtěl pro sebe. Co jste to za hlupáky, že se hádáte o sedlo a nemáte koně? Co ty víš, to sedlo je tak drahocené, že se kvůli němu stojí za to i prát, odvětil Filibertov jeden z mužů. Kdo si na něj sedne a přeje si být kdekoliv a může to být až na samém konci světa? V mžiku se tam ocitne, sotva to přání vysloví. To sedlo patří nám oběma a nyní je řada na mě, ale on mi ho nechce půjčit. Já tu vaši při rozsoudím, řekl bubeník. Ušel kus cesty a do země zarazil hůl. Potom se vrátil zpět a řekl, utíkejte o závod k té holi. Kdo tam bude první, ten dostane sedlo. Oba muži se dali do běhu, ale sotva uběhli pár kroků, hodil sebou bubeník na sedlo a přál si být na skleněné hoře. A dříve, než by si člověk zamnul ruce, byl tam. Na vrcholku skleněné hory byla planina, na které stál starý kamenný dům. Před domem se rozkládal velký rybník plný ryb a za domem se černal hustý les. Lidi ani zvířata Filibert neviděl. Všechno bylo tiché, jen vítr šuměl ve větvích a kousek nad jeho hlavou táhla oblaka. Šel ke dveřím a zaklepal. Když zaklepal po třetí, otevřela dveře stařena, která měla obličej hnědý jako zem a oči rudé jako šarlat. Na dlouhém nose měla brýle, přísně na něj hleděla a ptala se, co si přeje. Chci dovnitř, najít se a přenocovat, odvětil Filibert. To vše můžeš mít, odvětila stařena. Když mi za to vykonáš tři práce. Proč ne? Já se nebojím jakékoliv práce, ať je jakkoliv těžká. Stařena nechala Filiberta vejít, dala mu jídlo a večer i dobrou postel. Když se ráno Filibert probudil, stáhla si stařena ze svého suchého prstu náprstek a podala ho bubeníkovi se slovy. Nyní se dej do práce. Tímto náprstkem vyber vodu z rybníka, ale musíš být hotov dříve, než bude večer. A všechny ryby, které jsou ve vodě, vylovíš, rozstřídíš podle druhu a velikosti a rozložíš na břeh. No, to je mi prazvláštní práce, řekl si bubeník a šel k rybníku a začal náprstkem nabírat vodu. Nabíral celé dopoledne, ale s tak malým náprstkem by mohl nabírat 1000 let a nebyl by hotový. Když bylo poledne, pomyslel si, že je to všechno k ničemu a že je úplně jedno, zda pracuje nebo ne,
2: a tak toho marného lopotění nechal a sednul si smutně do trávy. Tu vyšla z domu dívka, postavila k němu košík s jídlem a zeptala se. Sedíš tady tak smutný, bubeníčku, co pak ti chybí? Filibert se na ní podíval a viděl, jak je překrásná. Nedokáži splnit ani ten první úkol. Jak bych si mohl poradit s těmi ostatními? Vydal jsem se do světa, abych hledal princeznu, která tu někde měla být, ale tady jsem ji nenašel a tak asi půjdu o dům dál.
0: Jen tu zůstaň, bubeníku. Já ti pomohu. Určitě jsi unavený, polož si hlavu do mého klína a prospi se. Až se probudíš, bude tvá práce hotova.
2: Bubeník se nenechal dvakrát pobízet. Jen mu spadly oči, otočila dívka kouzelným prstenem a řekla:
0: voda nahoru a ryby ven.
2: A voda se rázem vznesla vzhůru jako bělostná mlha a spolu s oblaky odplula pryč. A ryby zapleskaly, vyskákaly z vody na břeh a položily se jedna vedle druhé podle druhu a velikosti. To vám bylo k radosti a k pokoukání. Když se bubeník probudil, uviděl, že je vše hotovo. A dívka mu řekla:
0: jedna ryba leží stranou od ostatních. Až staře na dnes večer přijde a uvidí, že se vše stalo tak, jak si přála, zeptá se tě, proč leží ta ryba tady vedle. Potom jí hoď tu rybu do obličeje a řekni: ta je pro tebe, ty stará čarodejnice.
2: Večer stařena přišla a když položila svoji otázku, hodil jí bubeník rybu do obličeje. Ale ona dělala, jako by si toho vůbec nevšimnula a mlčela. Jen Filiberta zlověstně pozorovala. Druhého rána čarodejnice řekla:
3: včera si to měl lehké, dnes ti dám něco těžšího, panáčku. Pokácíš mi tady tenhle s kolem, dřevo nasekáš na polena a ta vyrovnáš do sáhů a budeš s tím hotov do večera.
2: A podala Filibertovi sekeru, sochor a dva klíny, ale ta sekera byla olověná a sochor a klíny plechové, takže když začal kácet, sekera se ohnula a sochor i klíny také přišly ke zmaru. Inu, co s takovým nářadím? V poledne přišla zase dívka s jídlem a bubeníka utěšovala.
0: Polož si hlavu do mého klína a spi, až se probudíš, bude tvá práce hotova.
2: Potom otočila kouzelným prstenem a v mžiku celý les padnul a rachotilo to a praštělo, pak se dříví samo naštípalo a naskládalo do sáhů, jako by tu práci prováděli neviditelní obři. Když se Filibert probudil, dívka mu řekla:
0: podívej, dříví je naštípané a složené, jen jediná větev tu zbyla, ale když se dnes večer stařena zeptá, co ta větev, tak jí tou větví uhoď a řekni: ta je pro tebe, ty čarodejnice.
2: Večer přišla stařena.
3: Vidíš, jak byla ta práce lehká? A co tady ta zbylá větev?
0: Ta je pro tebe, ty čarodejnice, odvětil bubeník a udeřil ji.
2: Ale ona dělala, jako by nic necítila, zlomyslně se usmála a řekla:
3: brzy ráno mi z toho dřeva uděláš pěknou vysokou hranici, aby na ní všechno to dřevo do posledního polínka schořelo.
2: Filibert vstal za rozbřesku a začal snášet dřevo na hromadu. Ale jak by mohl jeden jediný člověk postavit hranici z celého lesa? Práce neubývalo. Ale ta dívka ho v nouzi ani tentokrát neopustila. Přinesla mu v poledne jídlo a když ho snědl, položil si hlavu do jejího klína a usnul. Když se probudil, hranice hořela a ohnivé jazyky dosahovaly až k nebi.
0: Teď poslouchej, řekla dívka. Až čarodejnice přijde a bude ti dávat rozličné úkoly, dělej beze strachu vše, co si bude přát. Tak ti nebude moci ublížit. Kdyby ses ale bál, ten oheň tě popadne a stráví. Nakonec, až všechno splníš, oběma rukama ji popadni a hoď do té výhně.
2: Dívka odešla a večer se připlížila stařena.
3: Je mi zima, ale je tu krásný ohýnek. U toho si ohřeji svoje staré kosti. Ale podívej, tam leží poleno, které nehoří. Vytáhni mi ho. Jestli to dokážeš, budeš volný a můžeš jít, kam budeš chtít. Tak směle, do toho.
0: Bubeník se dlouho nerozmýšlel. Skočil doprostřed plamenů, ale nic se mu nestalo. Ani vlásek mu to neožehlo. Vynesl poleno ven a položil ho před stařenu. Sotva se ale dřevo dotklo země, tu se proměnilo a stála před ním ta krásná dívka, která mu pomáhala, a podle jejich nádherných hedvábných šatů, které měla na sobě, poznal, že je to princezna. Ale čarodějnice se jedovatě zasmála a řekla: myslíš, že už jí máš, ale nemáš ji. Zrovna se chtěla na dívku vrhnout a odtáhnout jí pryč, ale bubeník babici popadnul, zvednul jí do výše a hodil doprostřed plamenů, které se za ní ihned zavřely, jako by se těšili na to, až jí budou moci strávit. Princezna pohlédla na bubeníka. Byl to věru švarný mládenec a nasadil kvůli ní život, jen aby ji vysvobodil. Tak mu podala ruku a řekla: udělal jsi pro mne mnohé, ale já pro tebe také udělám cokoliv. Slib mi svoji věrnost a staneš se mým manželem. A k mé ruce získáš ještě všechny poklady, které tu čarodejnice naschromáždila. Zavedla Filiberta do domu, stály tam zlatem a stříbrem přetékající komody a truhlice, ale to nechali ležet a vzali si jen drahokamy. Princezně se už další pobývání na skleněné hoře tuze zajídalo, tak bubeník řekl: posaď se na moje staré sedlo, poletíme domů jako ptáci. To staré sedlo se mi nelíbí, řekla princezna. Stačí mi otočit prstenem a jsme doma. No dobrá, tak nás přenes k městské bráně. A v mžiku tam byli. A bubeník řekl: nejdříve zajdu k rodičům a podám jim zprávu. Počkej tu na mne, jsem za chvíli zpět. Ach, řekla princezna, prosím tě, měj se na pozoru a nelíbej své rodiče při návratu na pravou líci, neboť jinak vše zapomeneš a já tu na tom poli zůstanu sama a opuštěná.
1: Jak bych na tebe mohl zapomenout, podivil se Filibert a princezně rukoudáním slíbil, že se brzy vrátí v pořádku zpět. Když vešel Filibert do otcovského domu, nikdo nevěděl, kdo je. Tak se změnil, neboť ty 3 dny, které pobýval na skleněné hoře, byly tady 3 dlouhé roky. Tu se dal bubeník poznat a jeho rodiče mu s radostí padli kolem krku a on byl tak dojatý, že je políbil na obě líce a v tom okamžení mu princezna sešla z mysli. Vyprázdnil tornu a položil na stůl plné hrsti drahokamů. Rodiče nevěděli, co si mají s takovým bohatstvím počít. Tak si nakonec postavili nádherný zámek, obklopený zahradami, lesy a loukami, a žili si v něm jako knížata. A když to měli tak všechno pěkně zařízeno, řekla matka Filibertovi: našla jsem pro tebe nevěstu. Do 3 dnů může být svatba. A syn byl se vším, co si rodiče přáli, srozuměn. Ubohá princezna stála dlouhý čas před městskou bránou a čekala na jinochův návrat. Když byl večer, řekla si: určitě políbil své rodiče na pravou tvář a na mne zapomněl. Srdce se jí smutkem tetelilo jako prokřehlá pěnkava a tak otočila svým kouzelným prstenem a přála si být daleko od lidí v lesní chaloupce. Na dvůr svého otce se sama vrátit nechtěla. Každý večer kráčela do města k Filibertovu zámku. Mnohokrát ji viděl, ale nepoznal ji. Jednoho dne uslyšela, jak si lidé vyprávějí: zítra bude mít bubeník svatbu. Tu si řekla: musím jeho srdce nějak získat zpět. Když slavili první svatební den, otočila kouzelným prstenem a řekla: přeji si šaty zářící jako slunce. A tu před ní ležely šaty a tak se třpitily,
2: jako by byly utkány ze slunečních paprsků. Když se hosté schromáždili, vstoupila princezna do sálu. Každý se nad těmi krásnými šaty podivoval a nejvíce nevěsta, které se šaty tak líbily, že šla k cizince a ptala se, zda by je mohla koupit. Za peníze je neprodám, odvětila princezna. Ale budu-li moci této noci bdít před dveřmi ženichovy ložnice, dám ti je. Nevěsta té kráse nemohla odolat a tak souhlasila. Ale namíchala ženichovi uspávací nápoj, po kterém upadl do hlubokého spánku. Když večer vše stichlo, schoulila se princezna u dveří Filibertovy ložnice, trochu je pootevřela a zavolala. Bubeníku, bubeníku, slyšíš? Co pak si na mne úplně zapomněl? Co pak si se mnou na skleněné hoře nejídal? Co pak jsem tvůj život před čarodejnicí nezachránila? Co pak si do mých rukou nedal slib věrnosti? Bubeníku, bubeníku, slyšíš? Všechno bylo marné. Bubeník se neprobudil a když se rozednilo, musela princezna odejít s nepořízenou. Druhého večera opět otočila kouzelným prstenem a řekla: přeji si šaty stříbrné jako měsíc. Když se v šatech, které byly půvabné jako měsíční svit, objevila na slavnosti, probudila opět nevěstinu žádostivost a získala od ní svolení, že také druhou noc může přebývat před dveřmi ženichovy ložnice. Tu opět volala do nočního ticha. Bubeníku, bubeníku, slyšíš, co pak si na mě úplně zapomněl? Co pak si se mnou na skleněné hoře nejídal? Co pak jsem tvůj život před čarodejnicí nezachránila? Co pak si do mých rukou nedal slib věrnosti? Bubeníku, bubeníku, slyšíš? Ale bubeník, omámen uspávacím nápojem, nebyl k probuzení. Smutně šla ráno princezna do své lesní chaloupky. Ale lidé v domě slyšeli dívčin nářek a vyprávěli o tom ženichovi a řekli mu také, že je možné, že nic neslyšel, protože mu do vína nasypali uspávací prostředek. Třetího večera otočila princezna kouzelným prstenem a řekla: přeji si šaty zářící jako hvězdy. Když se pak na slavnosti objevila, byla nevěsta nádherou těch šatů docela bez sebe a řekla: ty musím mít. Dívka jí je dala, jako ty předešlé, za svolení strávit noc přede dveřmi ženichovy ložnice. Filibert ale tentokrát víno, které mu podali před spaním, nevypil, nýbrž ho vylil za postel. A když v domě vše utichlo, uslyšel půvabný hlas, jak na něj volá: bubeníku, bubeníku, slyšíš, co pak si na mne úplně zapomněl? Co pak si se mnou na skleněné hoře nejídal? Co pak jsem tvůj život před čarodejnicí nezachránila? Co pak si do mých rukou nedal slib věrnosti? Bubeníku, bubeníku, slyšíš? V tom okamžiku se Filibertovi vrátila paměť. Oh, jak jsem mohl být tak nevěrný! To ten polibek, který jsem svým rodičům dal z radosti srdce také na pravou tvář. Ten je tím vinen, ten mne omámil. Vyskočil, vzal princeznu za ruku a zavedl ji k posteli svých rodičů. To je moje pravá nevěsta, řekl. Jestli se ožením s jinou, dopustím se velké nespravedlnosti. Rodiče, když slyšeli, jak se vše přihodilo, souhlasili. Tak byla v sále opět zažehnuta světla, zazněla hudba, přátelé a příbuzní byli opět sezváni a se vší nádherou slavili tu pravou svatbu. Ta první nevěsta dostala jako omluvu další krásné šaty a odjela spokojena.

0: Rada osmá.
1: Dodržuj i u jídla
2: společenská pravidla.
0: Takže budeme hovořit o 100...
2: O 106.
0: Ale ne, o 100...
1: O 100 nožce.
0: O stolování. Ne na recepcích nebo na hostinách. Povíme si o jednoduchém stolování doma. K němu patří především stůl, že ano?
2: Neříkej, tati, já myslel, že se stoluje na lustru.
1: Jenže to by bylo lustrování a ne stolování, víš?
0: No jen se nesměj, Urvínku, díval by ses, v kolika rodinách se všechno jídlo odbývá u sporáku, z kastrolu, pouze lžicí.
1: Jej, Danánky, oni nemají stůl.
0: Stůl mají, ale nemají...
2: Židle, žano.
0: Nemají dobré vychování.
3: No a taky třeba nevědí, že takové odbité jídlo je nejenom nepěkné, ale taky nezdravé. Hezké stolování dá ovšem o trošičku více práce, viď, Máničko?
1: No, stůl k jídlu totiž upravuju já, Horvínku.
2: Upravuješ? No. Víte, stůl?
1: Jo.
2: Co pak jste červotoči?
1: Jej, Danánky, upravuji znamená, že dám obrus, talíře, příbory, skleničky, ubrousky a nějakou kytičku.
2: Jako salát?
1: Jo.
0: Jako ozdobu přece. A ruce Máničce neupadnou. Taky bych takovou pomoc uvítal, Hurvajs.
2: Aby ne, jenom jestli to můžeme od Máničky žádat.
0: Co žádat?
2: Aby nám chodila prostírat stůl.
1: Já.
0: Proč, Mánička? Ty nemáš ruce? Takhle může doma pomáhat každé dítě.
3: Jistěže. A když je stůl připravený...
2: Tak si sednu.
3: Kde pak?
2: No přece nebudu jít ve stoje.
3: Ne.
2: Nebo dokonce v leže.
3: Počkáš, až usednou dospělí a pak si teprve sedneš. Vzpřímeně. Lokty se neopíráš o stůl a nehoupeš se na židli. A co s látkovým ubrouskem?
2: Tím si utírám pusu a ruce.
0: Dá rozum, že si s ním nečistíš dřeváky. Ale kam si ho dáš, no? Rozložíš si ho na klín, že ano, protože víš,
2: že jsem čuně a mohl bych se počunčat.
0: Ale ne.
2: Vždycky mi to říkáš, tati.
1: No, tak to Hurvínkovi najednou neupírejte, pane.
0: Dáš si ho na klín, protože víš, že ubrousek se nestrká kam?
1: Do pusy.
0: Jsi snad sisel? Že se nezastrkuje za límeček, Jano.
1: Límeček, ano.
0: Jíst začínáme všichni najednou.
2: A kdo to odstartuje, tati?
0: Odstartuje. Jídlo není závod. Ale nemůže se už spát, když já si teprve nabírám polívku.
3: Ano. Ještě před jídlem si navzájem popřejeme dobrou chuť. A také za drobné úsluhy při jídle si vždycky děkujeme.
2: A konečně se dáme do té polévky, ne?
1: Jo, počkej. A co když je horká?
0: No, co uděláš,
3: když je horká?
0: No, co uděláš?
1: A většinou si spálím pusu.
2: Máš přece v puse vítrdítko, vyfoukáš si.
3: Ale to je nespůsobné.
0: No jistě.
3: A taky si divoce nemícháš.
0: Samo sebou.
3: Musíš
1: si přece jenom spálit pusu, že ano?
0: Řekněte něco, paní Kateřino.
3: Musíš chvíli počkat, ne?
0: Ano.
3: No, a při jídle samozřejmě nestrkáš.
0: Ano.
3: Nemlaskáš.
0: Taky tak.
3: Necinkáš příborem.
0: Jo.
3: A nevylizuješ talíř.
0: A hlavní jídlo se nikdy nepodává. Na čem?
1: Jej, Danánky, na stole.
2: No, pod stůl si s ním lezeš, ne?
1: Asi, aby mi ho nikdo neudobával, víš?
0: To se ví, že se podává na stole, ale nepodává se na jakém talíři, no?
1: Sim.
0: No.
1: Na špinavém.
0: No, to dá rozum. Ale na hlubokém talíři podává se vždycky...
1: Na čistém.
0: Na mělkém, šmankoté. A jí se vidličkou a nožem. Nemusím snad zdůrazňovat, že vidličku držíš...
1: V ruce, prosím.
2: Kdež to nůž nohou, jeď, Máni. Vidličku držíš v levé ruce, kdež to nůž...
1: Nohou neudržíš, nepovídej.
2: V pravé ruce přece.
3: Správně. Ovšem nožem pouze krájíš, nikdy ho nepoužíváš místo vidličky. A neolizuješ ho, protože by ses mohl zranit. Krájíš pouze...
2: Svoje jídlo a neudobávám taťuldovi, jasně?
3: Ano, ale každé sousto...
2: No nepočítám a neloudím, taky jasné.
3: Ale jistě, ale každé sousto si ukrojíš zvlášť. Nenakrájíš si všechno najednou a nejíš jenom vidličkou.
0: A co uděláš, Hurvínku, když mezi jídlem dostaneš žízeň?
2: Dám si asi nohy křížem. No napiju se přece.
0: No dobře, napij, samo sebou, ale na něco jsi zapomněl.
1: Jasně.
0: Je?
1: No, musíš...
0: No?
1: Musíš otevřít pusu hrvínku. Ne. Se zavřenou pusou se nenapiješ ani kdyby ses rozkrájel.
0: Ale ne, přece před napitím si utřeš pusu ubrouskem, abys neupatlal sklenici od masnoty třeba, ano. Že ano.
3: A Máničko, po dojedení odložíš příbor na talíř vedle sebe.
0: No?
1: Na talíř vedle mě. Jde nanky, co pak jsem na talíři?
3: Příbor je na talíři, bez tebe.
2: Máni, příbor je vedle sebe, ty jsi bez sebe, no.
0: Ty jsi tomu dal. Podívej, Máničko, když položíš nůž křížem přes vidličku, znamená to...
3: Že se třeba chceš napít a pak v jídle pokračovat.
0: Ano, když položíš na talíř nůž rovnoběžně vedle vidličky... Tedy, když leží vedle sebe?
3: Dáváš tím najevo, že už si dojedla.
0: Tak.
1: Aha, a stejně bych se na talíř těžko vešla, že ano?
0: No, že ti to došlo. Každé stolování zakončíme přáním dobrého zažití. No, vychované děti pak sklidí se stolu, případně umí nádobí.
3: A ještě něco. Zbytky jídla ze zubů se odstraňují výhradně párátkem a ne u stolu.
0: Stejná pravidla jako pro stolování doma platí i pro stolování
2: v pondělí.
0: Ale ne, no.
1: V ponožkách.
0: V pohostinství, šmangote, čili v restauraci, nebo v školní jídelně.
3: Právě. A tím o stolování končím.
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
5: Oslavy vzniku vévody vod jihočeských archaje Venculína III. Zvaného Sličný skončily. Hosté se odporoučili a vraceli se do svých rybníků. Venculín se zeptal svého osobního strážce Salakvardy. Kde pak jsou Blatoušek a Stulík, moji pasovaní pašáci? Dlouho jsem je neviděl.
6: Koli proti vám, pikle, nejmokřejší z mokrých vévodo. Úklady strojili. Dal jsem je zavřít do medvědí klece. Pohotově odpověděl Salakvarda.
7: Hleďme se. Koukejme se, piklekuli kuklíci, tak je přivaď. Kdo piklekuje, musí být přísně potrestán.
5: Mezitím si Cerberus odskočil podívat se po něčem k snědku, takže nehlídal. Na tu chvíli čekal v závěsu vodních řas lužánek. Připlul ke kleci, vyrazil kolík z petlice a strachy polomrtvé vodníky vytáhl na hladinu rybníka v poslední chvíli. U klece se totiž právě objevil Salakvarda a koukal jako čerstvě vyoraná myš. V kleci nikdo. Rychle plaval k trůnu, aby ohlásil vévodovi útěk vězňů. Venculín však věděl své.
7: Špatně si je nechal hlídat, Salakvardo. Tak jak je to? A víš co? Aby klec nezůstala prázdná, půjdeš tam ty. Jo, abych nezapomněl. Dlužíš mi modré z nebe, nakládané vláku z ibišku, které si ukradl. A to ti neodpustím.
5: Pak zavolal stráže a nechal Salakvardu odvést do vězení. Vodníci s lužánkem zatím upalovali od bošileckého rybníka, až se jim za patami prášilo. Báli se, že je Salakvarda bude pronásledovat. Běželi kolem velikého horusického rybníka, ani neměli čas poptat se, jestli je provodníky volný. Zastavili se až u soutoku Lužnice a Nežárky. A řeknu vám, to je pořádný lán cesty. Ale kam se teď vrtneme? Kde najdeme nějaký rybník? Povzdechl si Stulík. Lužánek se zamyslel.
7: O jednom bych věděl.
8: Byl by pro dva, dychtivě se zeptal Blatoušek.
7: Pro dva ne, tak pro jednoho.
8: Kde je?
5: Zajímal se hned Stulík.
7: Na Blatech kousek od Dráchova a kousek od Borkovic. Vloni ho dokončili.
8: Bude tvůj, Blatoušku, rozhodl Stulík.
9: Ne, bez tebe ne, kamaráde.
8: Blatoušek začal natahovat moldánky.
9: Rybník pro dva nenajdeme, vždyť víš.
8: Musíme každý sám, domlouval mu Stulík. Objal Vlatouška a ubezpečoval ho. I já svůj rybník najdu, neboj. Zbohem, ať ti rostou kapři.
9: Stulíku, nejlepší kamaráde, štkal Vlatoušek.
8: Nebýt Lužánka, který se na to smutné loučení nemohl dívat, snad by se tam ti dva loučili dodnes. Lužánek popadl Vlatouška a skočili do Lužnice. Stulík to vzal rozběhem do Nežárky a plaval proti proudu. Lužánek s Vlatouškem pluli po proudu blaťáckým krajem. Když se před nimi objevila Dráchovská tvrz, vylezli z řeky a Lužánek ukázal, kterým směrem je rybník, či spíš rybníček, co čeká právě na Vlatouška. Potom se rozloučili. Lužánek plaval dál Lužnicí. Vlatoušek vyrazil po suchu. Netrvalo to ani pár chvil a hned poznal, který rybník je ten pravý. Jak by taky ne. Na první pohled bylo vidět, že je nedávno dobudovaný. Byl malý, ale pěkný. Letěla tudy síkorka a vodníka ubezpečovala. Sisi pán.
9: Kéž by to tak byla pravda, pomyslel si Vlatoušek. Ale koňadry, ty toho naštěbetají.
8: Jak se sluší a patří na slušného vodníka, vydal se do vsi vyhledat porybného. Nebyl doma. Přivítala ho jeho mladičká dcera Terinka. Vlatouškovi se tak líbila, že na ní mohl oči nechat. Pozvala ho do světnice a počastovala studenou kulajdou, přinesenou ze sklepa. Zanedlouho přišel porybný. Prohlédl si vodníka od hlavy k patě a ještě jednou naopak od paty k hlavě a potom kývl. Vlatoušek se zatetelil radostí a když porybný pověděl, co bylo třeba povědět, nebyl Vlatoušek k udržení. Honem běžel do své vody. V rybníku už byly nasazené ryby a v přítokové stoce raci. Vlatoušek se každému živáčkovi i tomu nejmenšímu představil. Rybám potřásl ploutví a všem slíbil, že se o ně bude starat, jak nejlíp umí. A staral se opravdu přepečlivě. Leštil kaprům šupiny, aby se jim leskly, když se mrsknou nad hladinou. Štíkám domlouval, aby nebyly tak dravé a žravé. Popoháněl líné líny, dbal o klid v rákosí, když tam hnízdili ptáci a večer co večer šeptal rybám do oušek pohádky. Pěstoval vodní květiny, aby se kolem jdoucí mohli potěšit jejich krásou, a když byl měsíc v úplňku, sedával na stavidle. Dělal jako, že si šije botičky do sucha i do vodičky a zpíval:
9: Svít měsíčku, svít, ať mi šije niť.
8: Jednou v podvečer se Vlatoušek plácl dlaní do čela a vykřikl:
9: Jsem to já, ale tulpas zelený. Vždyť ani nevím, jak se ten můj rybníček jmenuje.
8: A když večer přišel porybný na obhlídku, zeptal se. Porybný povídá.
6: Rybník nechal vybudovat sedlák ze vsi, jmenuje se Kašpar. Když byl rybník hotový, musel Kašpar uspořádat trachtaci. Hostinu k oslavě dokončení díla, tak je to u nás zvykem. Všichni rybníkáři, kteří tu pracovali, zasedli na hrázi ke stolům. Jenže sedlák je lakota a rybníkářská žízeň veliká. Pití bylo málo a jídlo žádné. A zatímco tak na suchu čekali, jestli vůbec něco dostanou, přemýšleli, jak rybník pojmenovat. To se ví, Kašpar chtěl, aby se rybník jmenoval podle něho, ale rybníkářům se to nezdálo. Proč by měl nést rybník jméno chamtivého sedláka? Kašparův ne, odporoval rybníkář Kudla. To by musel být velký rybník. Měl jste dát vybudovat větší. Sedlák ale trval na svém a rybníkáři si marně lámali hlavu, jaké jméno vymyslet. V tom se Kudla zeptal Selky, zda bude vůbec něco k jídlu. Selka s nevolí odpověděla jen tak na půl pusy. Jo, kašepárek. Kudla vykřikl, to je ono, kašpárek. Tak se bude rybník jmenovat. A u toho zůstalo.
5: Blatouškovi se to jméno moc líbilo. Jak by taky ne? Vždyť to byl jeho rybník. I když dostal jméno podle kaše a párku.
10: Sluneční prasátko. Správný čmelák není líný. Pilně sbírá a neulejvá se. Také Čmelda s Brumdou sbírali. Ale pak se jednou kolem sebe rozhlédli a kam se podívali, všude byl samý med. Tak přestali pracovat a rozhodli se, že uspořádají medovou výstavu. V růžovém džbánku vystavovali med jetelíčkový, ve žlutém pampeliškový, ve fialovém byl med fialkový, v modrém med zvonečkový a v bílém liliový. A hlavně, aby co nejdřív přišli návštěvníci. Čmeláčci výstavu slavnostně zahájí, no a potom už budou jenom odpočívat a lenošit. První přišla slepice. Kde to jsem? Divila se. Milá slepice, my tě vítáme na naší medové výstavě, řekli čmeláci. Tak já jsem na výstavě, to je báječné, zaradovala se. Ještě nikdy jsem na žádné výstavě nebyla. Jsi dokonce náš první návštěvník a proto můžeš ochutnat med, který jsme sami nazbírali a který tady vystavujeme, povídal Čmelda. To opravdu můžu, čepířila se slepice polichoceně. Žádný med jsem ještě nezobala. Jaký je med? No, sladký, poučil jí Brumda. Chceš si líznout? Hrnula se nedočkavě slepice ke čbánku a strčila dovnitř zobák. Čmeláci s napětím pozorovali, jak se bude tvářit. Tak co? Chutná? Mumlala slepice, protože jí med úplně zalepil zobák. Pak si ho ale rázně otřela o trávu a vydechla. Proč nezbíráte raději něco jiného? Čmelda s Brumdou na ní zaraženě koukali. No, ale co? Cokoliv, co nelepí. Já ku příkladu seberu to, co vyhrabu. Třeba tenhle střípek zrcátka. Prosím, je váš. A hned máte základ sbírky, která vás proslaví. Hlavně nesmíte polevit a musíte sbírat. Pak jim slepice popřála hodně zdaru a byla pryč. Jen ten střípek zrcátka tu zbyl.

0: co budeme dělat? Lenošit, ospale zívli Čmelda s Brundou. No, povalovat se. A pak vůbec. Prasátko se zamračilo. Zahálet? Vy chcete zahálet? A proč ne? Divili se čmeláčci. Protože jsem tady já a já jsem tady od toho, abych vám pomáhalo. Poučovalo je sluneční prasátko a hned spustilo. Vstávej, hýbaj, dělej, vyskoč. No a bylo po odpočívání. Prasátko vyhnalo čmeláky na louku a Čmelda s Brundou museli sbírat zo svých medových hrníčků tak rychle, jak prasátko poroučelo. Nekoukej a dělej, jsi pozadu, no, pospěš si. Loudáte se, čmeláci, nevidíte, kolik je tu ještě všude kolem medu?
1: Už mám plné zuby, šeptal Čmelda Brundovi. Nejraději by pozbíralo med z celé louky, kdyby se tak chtělo od nás přestěhovat k někomu jinému. Myslíš, že by to šlo? Vzdychal Brunda.
0: Nešlo, smálo se prasátko, nešlo. Teď patřím vám, protože vám patří kouzelný střípek zrcátka. Tak sbíráme, sbíráme, no a pěkně zvesela.
2: Sluneční prasátko mělo oči všude. Ani mezi džbánky s medem se před ním čmeláci neschovali. Našlo si je a vyhnalo je zpátky na louku. Ale potom se stalo, že na tu opuštěnou výstavu zabloudil Pučmelout. Pučmelout, jak jistě všichni víte, je čmeláčí strašidlo, ale doopravdy se ho nikdo nebojí. Tak tedy Pučmelout ucítil med a dostal na něj chuť.
3: Halo, je tady někdo?
2: Volal svým Pučmeloudím hlasem. A hned si sám potěšeně odpověděl.

0: И где они, Тикаджо? Пусть Мелоуне, ты маешь за сеяно в счастье. А Хелемеса, Хелеме, и стрипек с дрцатка твоя, танцы возьму таки, каждое рано се в нем буду прохлижать, як сем найкраснейший.
1: Jen však si na ten střípek sáhnul, objevilo se sluneční prasátko. Pučmelouce lekl.
0: Proč mě strašíš, kdo jsi?
1: Prasátko se Pučmeloudovi zdvořile uklonilo.
2: Jsem tady jenom k tvým službám.
1: A tak si nakonec Šmelda s Brumdou přece jen mohli odpočinout. A dokonce si i trochu zalenošit. Medu měli habaděj. Bylo ho dost i na rozdávání. Jenom se divili, že Pučmelout nepřišel ani ochutnat. Říkalo se, že prý má teď pořád moc práce. Od svítání až do soumraku. No a v noci? V noci už na med chuť nemá.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Křemílek a Vochomůrka seděli na mezi. V tom běží kolem křepelka Julča. Pírka se na ní jen třesou.
2: Kam pak, Julčo, tolik utíkáš?
1: Volal Křemílek.
3: Ale ztratila jsem pět peněz a tak je scháním.
1: Řekla ve spěchu křepelka Julča a běží dál a pírka jí vadnou od starosti. Křemílek nad tím kroutil hlavou.
2: Asi je nechala ležet někde pod mezí. Jdi se po nich podívat, Vochomůrko.
1: Řekl a sám se vrátil domů do chaloupky. Vochomůrka došel pod mez, nakoukl tam do každé skrýšky, obrátil každý kámen, ale křepelčí peníze ne a ne najít. Až pod tím zeleným listem leží pod ním kovařík Lukášek a střásá si na bříško 5 křepelčích peněz.
2: Kde jsi je vzal?
1: Povídá Vochomůrka.
2: Co? Já je nevzal. Já je našel.
1: Řekl Lukášek.
2: Tak mi ale i hned dej. Já je vrátím křepelce.
1: Povídá Vochomůrka. A rovnou na Lukáška a pobral mu 5 peněz. Jenže v tom kovařík Lukášek vykřikne.
2: Já měl ty peníze jako závaží. Teď musím strašně vysoko vyskočit. Hop. Pardum.
1: A zaluskal klouby a přeskočil Vochomůrku. Vochomůrka mohl na tom skoku oči nechat. Potom strčil 5 peněz do kapsy a šel domů do chaloupky.
2: Tak co? Našel jsi?
1: Povídá Křemílek. Vochomůrka nic, jen třese s penězi v kapse.
2: Tak tohle není pícha jen od 5 peněz.
1: Povídá Křemílek.
2: Takže není,
1: řekl Vochomůrka.
2: Naučil jsem se totiž od kovaříka Lukáška znamenitou věc. A co je to za věc?
1: Ptá se Křemílek. Ale s Vochomůrkou už nebyla řeč. Začal luskat palcem, obcházel svou postel a všelico s na ní měřil od hlav až do noh. Potom se položil do peřin a na břicho si vysypal 5 křepelčích peněz.
2: Co to děláš?
1: Povídá Křemílek a Vochomůrka mu nakázal.
2: Tak podívej, až řeknu, tak mi ty peníze seber z břicha. A já tě přeskočím. To je taková znamenitá věc, co jsem se naučil od Lukáška. No jo, stejně bys jinak nedal pokoj.
1: Řekl Křemílek a sebral mu z břicha 5 peněz. V tom Vochomůrka zaluskal všemi klouby a křikl po kovařicku.
2: O pardum!
1: Ale nějak přitom zatrhl patami do peřiny. Vyvalilo se peří, hrne se okny ven, valí se ze dveří. Co nemohlo jinudy, vyletělo komínem. Kolem chaloupky se bíle chumelí.
3: Je sníh,
1: řekla mladá pěnička, moudrá jen od jara do léta. Uslyšeli to i kytky na pasece.
3: Honem, honem, do zelené ložnice.
2: No vidíš, a máš to,
1: povídá Vochomůrkovi Křemílek.
2: To je z té tvé kovařické špumprnády. Udělal jsi na pasece zimu. A co teďko, no?
1: Začali sbírat peříčko po peříčku, ale závěje neubývalo. Až tam přiběhla křepelka Julča a byla samá starost.
3: Už jste našli 5 peněz?
2: Ale kutálejí se tamhle někde pod postelí,
1: řekl Křemílek. Julča se rozběhla k 5 křepelčím penězům. A jak se k ním hnala, zdvihl se jí od křídel takový vítr a fučení, že to odfouklo všecko peří až někam za třetí les.
3: Je, už to zase přešlo,
1: zavolala pěnička. A kytky znova rozkvetly. Jen Vochomůrka smutně louskal kloubkem, že mu uletěla peřina.
0: si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Jsou zase tady, zase sem přišly ty divný maminky na našem hřišti. Divní děti tady dělají z matky, přebíhají a vystrkují ze skluzavky. Už jsou zase tady a kouřej malborky, baví se o nákupech, to je téma horký. Hele, ty budeš od nich, my o tobě víme, no tak se sklouzně a uvidíme, co bude dole.

Už jsou zase tady, zase sem přišli ty divný mamínky na našem hřišti. Někdy dají svý děti tyhle matky a oni nás vystrkují ze skluzavky. Nám se to nelíbí, že jsou tady, že nám všechno ničej a rozkopávají hady. A ty maminky mám do rukou a další šly myšly a nechtíčky a ňu, ňu, ňu a ty

0: Pátá kapitola. 5. srpna už ptáci nespívali. Slunce svítilo tak slabé, že je bylo sotva vidět. Nad lesem však stála kometa velká jako kolo odvozu a kolem ní byl ohnivý kruh. Šňupálek neměl chuť hrát. Šel sám a přemýšlel. Ostatní také mlčeli. Jenom Čenich občas zafňukal a říkal, že ho bolí hlava. Bylo úděsné horko. Pak se les rozestoupil a objevila se před nimi pustá krajina s dlouhými písečnými přesypy. Nekonečné množství hebkých písečných kopečků, na nichž tu a tam rostly chomáče trávy, ječmenky. Mumínek se zastavil a větřil ve vzduchu. Moře cítit není, řekl. Spíš něco zapáchá.
1: Asi nějaká poušť, dodal chmurně Čenich. Poušť, kde naše kosti zbělají a navždy budou ztraceny. Bolí mě hlava.
0: V písku se těžko šlo. Putovali dál nahoru a dolů přes kopečky. Podívejte se tamhle, řekl Ferko. Hatifnati se vydali na pochod. V dálce na přesypech táhl dlouhý zástup hatifnatů. Pohledy strnule upírali k obzoru a neklidně mávali tlapkami. Jdou na východ, pokračoval Ferko. Možná by bylo nejlíp pustit se za nimi, vědí kam jdou, jak víte.
1: My ale bydlíme na západě, namítl Mumínek. Tatínek a maminka bydlí na západě.
0: A pokračoval v cestě rovnou do Mumíního údolí.
1: A já mám taky žízeň, fňukal Čenich.
0: Nikdo mu však neodpověděl. Písečné přesypy se snížily. Země byla pokryta mořskými chaluhami, které ve svitu komety zářily červeně. Tu ležely oblásky a mušle, tam i kusy březové kůry, dřeva a korku, prostě všechno, co se dá nalézt na mořském břehu. Moře však nikde. Zastavili. Stoupli si vedle sebe do řady a nevěřili vlastním očím. Kde mělo být moře se svými vláčnými modrými vlnami a houpajícími se racky, tam zela pouze propast. Stoupala z ní pára, dole bylo slyšet bublání a vycházel odtamtud nezvyklý a pronikavý zápach. Břeh před nimi se prudce svažoval do zelených slizkých strží.
1: Moře se ztratilo, řekla slečna Ferka slabým hlasem. Proč by se moře ztratilo?
2: Nevím, zabrumlal Mumínek.
1: Ještě štěstí, že každý není ryba, poznamenal Čenich a snažil se tvářit kurážně.
0: Šňupálek se však posadil, chytil se za hlavu a zvolal.
3: To krásné moře se nenávratně ztratilo. Je po plachtění, po plavání, po velkých štikách, je po prudkých bouřích a průsvitném ledu. Už nikdy se v něm nebude zrcadlit měsíc. A břeh už není břehem, je s ním na dobro konec.
0: Mumínek se posadil vedle něho a řekl, však se vrátí. Všechno se vrátí, až kometa odletí, nemyslíš?
3: Šňupálek neodpověděl.
0: Jak se ale dostaneme na druhou stranu? Zeptal se najednou Ferko. Vždyť tu díru neobejdeme za 2 dny? Nikdo mu neodpověděl.
4: Musíme uspořádat schůzi, pokračoval Ferko. Ustanovuji se za předsedu a tajemníka. Máte nějaké návrhy?
1: Přeletět ji,
0: řekl Čenich. Přejít, zabručil Mumínek.
5: Nedělejte hlouposti, řekl Ferko. Na ty nemáme čas. Vaše návrhy se jednomyslně odmítají. Navrhněte něco jiného.
1: Navrhni něco sám,
0: vykřikl Mumínek nazlobeně.
5: Strž se nijak překonat nedá. Zapiš si to do toho svého sešitu, že až přiletí kometa, budeme všichni na padrť. Vždyť ani Šňupálek nevěří, že vyvázneme se zdravou kůží.
0: Nastalo hluboké ticho. Pak se zvedl Šňupálek a řekl: provedeme přechod na chůdách, tak to určitě svedeme.
6: No ovšem, zvolal Mumínek, to je výborný nápad. Chůdy, pochopitelně, rychle, musíme si opatřit chůdy. Zachráníme se, vrátíme se domů.
0: Všichni se honem rozběhli chůdy hledat. Nikde se nenajde tolik věcí jako na mořském břehu. Mumínek našel v půli zlomený pobřežní plavební znak. Slečna Ferka našla násadu na koště a veslo. Šňupálek našel rybářský prut a vlajkovou žerť. Čenich našel chmelovou tyč a rozbitý žebřík. Ferko však vážil cestu až naspět do lesa a opatřil si dvě útlé smrkové tyčky na chlup stejně dlouhé. Pak se všichni opět sešli a zahájili výcvik v chůzi na chůdách. Šňupálek kráčel na svých chůdách bez obtíží, tam a zpět, a ukazoval ostatním, jak na to. Dělejte delší kroky. A jenom klidně, volal. Nemyslete na to, jen s citem. Nedívejte se dolů, nebo ztratíte rovnováhu.
7: Mně se točí hlava. Pozvracím se,
0: křičel Čenich.
8: Poslyš, Čenichu, obrátil se na něho Šňupálek. Je docela možné, že mořské dno skrývá potopené poklady.
0: A Čenichovi i hned přestalo být špatně. Podívejte se na mne, zvolala slečna Ferka. Já už to umím, už to umím. Vůbec nepřemýšlím, jenom chodím s citem.
2: To známe, poznamenal její bratr.
0: Za hodinu Šňupálek řekl.
2: Už to zřejmě umíte. Je na čase vyrazit.
7: Ještě ne. Musím se přece trochu zacvičit,
0: prosil Čenich a vrhl chvatný pohled do hlubiny, kde bývalo moře.
2: Nemáme čas, odpověděl Šňupálek. Nezapomeňte dávat pozor na bahno a na trhliny. Pojďte za mnou.
0: Pak s chůdami pod paží slézali jeden po druhém do červeného šera. Nohy jim klouzali a smekali se po mořské trávě a ve vodní páře na sebe sotva viděli.
7: Nezapomněli jste snad, že to děláte na vlastní riziko?
0: Zeptal se Čenich.
2: Vůbec ne, odpověděl Mumínek.
7: Vím to.
0: Můžeš být úplně klidný. Rozprostřelo se před nimi mrtvé mořské dno. Vypadalo neobyčejně žalostně. Všechny krásné chomáče chaluch, co se dřív kolébaly v průsvitné vodě, tu ležely splihlé a černé. A ryby se zoufale zmítaly v několika zbylých jezírcích. Něco pronikavě zapáchalo. Všude ležely medúzy a drobné rybky a lapaly po vzduchu. Slečna Ferka k ním běhala, sbírala je a dávala do jamek s vodou. Tak, tak, říkala. Teď ti bude zas dobře.
2: Strašně mě to mrzí, pravil Mumínek. Všechny ale těžko zachráníme.
0: Aspoň některé, odpověděla slečna Ferka a vzdychla. Vylezla zpátky na chůdy a následovala ostatní. Z mořského dna vypadala kometa mnohem větší a ve vodní páře se zdálo, že hoří pláplavým plamenem. Naši cestovatelé, podobní dlouhonohému hmyzu, však putovali stále dál do mořských hlubin. Tu a tam se z písku zvedaly mohutné temné hory. Jejich vrcholy kdysi tvořily ostrůvky a skály, u nichž se šplouchala drobotina a přistávaly výletní lodi.
7: Už se nikdy neodvážím plavat v tak hluboké vodě,
0: řekl Čenich a otřásl se hrůzou.
7: Když si představím, že tohle všechno jsem měl pod příčkem,
0: podíval se do pukliny, v níž byla ještě voda s tajemným hemžením života.
2: Je to ale krásné, úděsné a krásné, poznamenal Šňupálek. A ještě vědomí, že před námi zde nikdo nebyl.
7: Tamhle je,
9: vykřikl najednou čenich. Truhla s pokladem! Říkal si, že jsou tady potopené poklady!
4: Odhodil chůdy a začal divoce vyhrabávat truhlu z písku.
9: Pojďte mi na pomoc, je zamknutá, sedí jako přibitá.
4: Nemůžeme ji brát sebou, je moc velká, řekl Ferko. Pospěš si, milý čenichu. Než dojdeme k cíli, najdeš ještě mnohem hezčí věci. A tak čenich svraštil zoufale čumáček a putoval dál. Skály vypadaly vyšší a divočejší a půda byla plná puklin. Chůdy v nich každou chvíli uvízly a proto postupovali stále pomaleji. Občas někdo z nich upadl. Přestali si povídat a jenom šli a šli a šli. A najednou se před nima objevila potopená loď. Vypadala chuděra strašně trudnomyslně, stěžeň měla zlomený a rozbité boky pokryté mušlemi a mořskou trávou. Její příslušenství a zařízení odnesly mořské proudy. Dřevěná figura na zobci však zůstala. Upírala pohled mimo ně a smutně se pro sebe usmívala.
10: Myslíš, že se zachránili? Zašeptala slečna Ferka.
11: Samozřejmě, odpověděl mumínek, měli přece záchranné čluny.
10: Pojď, půjdeme.
11: Nevypadá to tu ani trochu povzbudivě.
9: Počkej chvilku, zakřičel čenich a seskočil z chůd. Vidím něco lesklého, něco ze zlata.
4: Vlezl pod vrak a začal hrabat v mořské trávě.
9: Díky, vykřikl, ze zlata a s drahokamy na rukojeti.
4: Slečna Ferka se naklonila, aby se podívala, a ztratila rovnováhu. Zakolébala se na chůdách dopředu a dozadu, pronikavě vykřikla a pak spadla obloukem do černého nitra vraku. Mumínek jí ihned pádil zachránit. Vyšplhal se po zrezivělém kotevním řetězu na palubu, sklouzl se tam na kožešině z mořské trávy a nakoukl do temnoty.
9: Kde jsi? Vykřikl.
10: Tady,
4: pípla slečna Ferka.
10: Uhodila ses?
4: Zeptal se mumínek.
10: Ne, ale mám strach, zněla odpověď.
4: Mumínek se skočil za ní dolů. Loď mu sahala až po bříško a páchlo tam ošklivě plesnivinou.
11: Zase čenich a ty jeho věčné drahokamy, poznamenal mumínek uštěpačně.
10: Já ho chápu,
4: namítla slečna Ferka.
10: Taky mám ráda drahokamy, zlato. Perly a diamanty. Třeba tady nějaké jsou? Co kdybychom?
11: Je zde velká tma, řekl mumínek. A je tu moc nebezpečně.
10: Ano, odpověděla slečna Ferka poslušně. Buď tak hodný a zvedni mě.
4: A mumínek jí pomohl do otvoru, na němž býval příkop úložného prostoru.
12: Co je s vámi?
4: Zavolal šňupálek.
10: Jsem opět zachráněna,
4: odpověděla slečna Ferka vesele a vytáhla zrcátko, aby zjistila, zda se nerozbilo. Sklo však bohu díky bylo neporušené a na jeho zadní straně nechyběl žádný rubín. V zrcátku slečna Ferka uviděla svou mokrou ofinu. Potom spatřila černý otvor, z něhož vylezla dole mumínkovi uši a za ním v hloubi temnoty něco dalšího. Něco pohyblivého, co pomalu lezlo blíž a blíž k mumínkovi.
9: Pozor!
4: Vykřikla. Něco je za tebou. Mumínek se otočil. Měl za sebou chobotnici. Z temnoty se k němu šinula nejnebezpečnější obrovská mořská nestvůra. Mumínek se pokusil vylézt po stěně lodi nahoru, ale prkna byla příliš kluzká. Vždycky uklouzl, až bluňkl zase zpátky do vody. Nad ním seděla křičící slečna Ferka se zrcátkem v klapce. Chobotnice se k němu přiblížila. Najednou se však zastavila a začala mrkat. Ferčino zrcátko zachytilo žhnoucí kotouč komety, odrazilo jeho svit a vrhlo chobotnici do tváře velké, oslnivé prasátko. Nestvůra se polekala. Celý svůj život trávila ve tmě toho nejhlubšího moře.
13: Teď byla temnota ta tam, moře taky, a co bylo nejhorší, ošklivé červené světlo jí zasvítilo rovnou do očí. Chobotnice vzdychla, omotala si všechna svá chapadla kolem hlavy a stáhla se do nejodlehlejšího tmavého kouta.
14: Slečno Ferko, zachránila si mi život, radoval se Mumínek. A jakým inteligentním způsobem?
15: To byla náhoda, odpověděla slečna Ferka. Chtěla bych tě před chobotnicí zachraňovat každý den.
14: Dobrá, řekl Mumínek, ale moc bych o to nestál. Pojďme, chci odtud pryč.
13: Putovali celý den pustou mořskou krajinou do stále větších hlubin. Byly zde obrovské hlubinné mušle, naprosto jiné než ty, co se sbírají na pobřeží. Zdobily je hroty a závěty a měly krásné, syté barvy.
15: Dalo by se v nich bydlet, poznamenala slečna Ferka. Slyšíte, jak v nich šumí?
2: To je hlas moře, pravil Šňupálek. Mušle vzpomíná na moře.
13: Dostal chuť si zahrát a tak vytáhl foukací harmoniku. Nevydala však ani hlásku. Vodní pára ji připravila o všechny tóny.
2: To je zlé, řekl Šňupálek ustaraně.
13: Tatínek ji určitě spraví, až se vrátíme domů, ozval se Mumínek. Tatínek všechno spraví, jen se na to podívá.
2: Teď jsme blízko míst, kde je moře nejhlubší, pravil Šňupálek. Jděte opatrně.
13: Tady už mořská tráva nerostla. Mořské dno se před nimi prudce svažovalo a pokrývalo je šedivé bahno. Panovalo naprosté ticho a ve vzduchu se vznášelo cosi slavnostního. A pak se najednou celé dno ztratilo. Zmizelo v propasti plné stínů a vodní páry. Nikdo nešel na její okraj, aby do ní nahlédl. Mlčky odbočily. Jenom slečna Ferka se obrátila a tiše povzdechla, protože zrovna u srázu ležela největší a nejkrásnější mořská mušle. Měla krásně bílou barvu a svítila v soumraku. Zpívalo v ní moře.
14: Nechej ji tam, řekl Mumínek. Je tady nebezpečno, doleží nestvůry, jaké nikdo neviděl, co svět světem stojí. Bydlí tam v bahně.
13: Nastal večer. Drželi se co nejblíž jeden druhého a poslouchali to neskutečné ticho. Všechno bylo měkké, vlhké a nezvykle zamlklé. Postrádali všechny ony vlídné a skromné zvuky, co jsou s večerem slyšet na zemi. Šum listí při závanu nočního větru, pípání ptáku, kroky spěchající domů. Oheň rozdělat nemohli a báli se usnout. Vždyť tu na ně mohla číhat, kdo ví, jaká neznámá nebezpečí. Nakonec vylezli na jednu vysokou skálu, kde se cítili trochu bezpečněji a snědli tam zbytek ferkových a ferčinných sucharů. Mumínek držel noční stráž první a rozhodl se, že ji vezme i za slečnu Ferku. Zatímco se ostatní schoulili k sobě a usnuli, seděl a zíral na mrtvé mořské dno. Světlo komety je zbarvilo do červena, všechny stíny však byly sametově černé. Mumínek pozoroval chmurnou krajinu a uvažoval, jak se země musí bát při pohledu na blížící se ohnivou kouli. Uvažoval, jak má všechno nesmírně rád. Moře, les, déšť, vítr, sluneční svit, trávu a mech. A jak by bylo těžké bez toho všeho žít. Pak ho ale napadlo, že maminka určitě ví, jak se dá všechno zachránit.

0: Gigi básnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňam.

0: Slepice Josefína.
1: Tři prasátka se pustila do úklidu své chaloupky. Maličký Kvído vytírá podlahu, líný Funík myje už 2 hodiny jedno okno a tlustý Centík se právě vrací ze dvorku, kam šel vysypat smetí. Ještě musí zamést v kuchyni. Ale co to? Smeták někam zmizel.
2: Jak je to možné? Ještě před chvílí jsem ho měl v ruce a je pryč?
1: Kvído se nakloní k Funíkovi a říká mu, aby to Centík neslyšel.
3: Vidíš ho, už mu zase vynechává paměť. Jestli to takhle půjde dál, brzy nebude vědět, čí je.
4: Máš pravdu. Musíme Centíka odnaučit roztržitosti, jinak špatně skončí.
3: Ale jak? Jak ho to chceš odnaučit?
4: No přece nenápadně. Aby se neurazil, že ho považujeme za popletu.
3: Tak dobře. Já mám nápad.
5: Kamarádi, já jdu do sklepa. Pro cibuli.
2: Jen dík, Kvído. Cibuli potřebujem, i když nevím k čemu. No a podívej se, jestli tam náhodou není smeták.
1: Kvído zvedl poklop v podlaze a po schůdkách slezl do sklepa a poklop za sebou zavřel.
4: Poslyš, Centíku, nevíš, kam šel Kvído?
2: Kvído? A mě kam šel?
4: No samozřejmě, vždyť vidíš, že tu není.
2: Jo, on tady byl?
4: No ano, ještě před chvílí tady byl. Říkal, že někam pro něco jde.
2: No to jsem blázen, kam by tak mohl jít a pro co?
1: A zatímco si Centík s Funíkem lámali hlavu, Kvído se ve sklepě třásl zimou, drkotal zuby a dělal dřepy, aby se zahřál.
3: To je doba, než si Centík vzpomene, kam jsem šel. No, je to s ním opravdu vážné. Taková zapomnětlivost. Počkat. Proč já jsem vlastně šel do sklepa? Zeptám se Funíka a Centíka.
1: Jenže ouha. Ať dělal, co dělal, nedařilo se Kvídovi otevřít poklop, netušil, že na poklopu stojí Centík s Funíkem a to byla přece jenom váha.
3: Jak je to možné? Sem to šlo a ven to nejde? Tak. A teď jsem tady uvězněn. Centík s Funíkem, jak je znám, si určitě nevzpomenou, kde jsem. A já tady zahynu hlady a zimou. A jestli jsou tu i myši, tak zahynu hrůzou. Pomoc! Otevřete! Slyšíte mě? Já jsem tady dole, ve sklepě.
2: To jen s tím Kvídem je? Kde by tak mohl být? Víš co, Funíku? Pojď, sedneme si ke stolu, dáme hlavy dohromady a to by v tom byl čert, abychom si nevzpomněli.
1: Sotva usedli za stůl, otevřel se poklop v podlaze a ze sklepa vylezl ustrašený Kvído.
3: Už jsem, kamarádi, myslel, že vás nikdy neuvidím.
2: Kde jsi byl tak dlouho, Kvído?
3: Ve sklepě. Čik. Teď jsem vám říkal, že jdu do sklepa, ne?
4: To je pravda. Vzpomínám si, že to říkal Centíku.
2: A proč jsi tam šel, Kvído?
3: No přece proč já jsem tam vlastně šel? Čik. Já už to mám. Pro rýmu. Čik.
2: Já ten poklop radši zavřu, aby na nás netáhl ze sklepa. Ještě bychom nastydli jako Kvído.
3: Proč ty mě tam nechali tak dlouho, Funíku?
4: Ale to víš, zapomněli jsme.
3: Takhle to dá nejde. Musíme si vycvičit paměť. Zkusíme něco jiného. Pojďme ven.
1: Tři prasátka vyšla před chaloupku. Kvído zamkl dveře a klíč schoval pod práh.
3: Dobře se dívejte,
5: kam dávám klíč, kamarádi.
4: Já to vidím.
2: Taky to vidím.
5: No, tak výborně. Teď obejdeme chalupu a schválně, jestli potom ten klíč najdete.
1: Tři prasátka vykročila na okružní cestu kolem chalupy. Sotva zahnula za roh, přišla ke dveřím slepice Josefína a uviděla pod prahem klíč.
0: Ko, hele, klíčko, klidně si někam odejdou a zapomenou tady klíčko. Kdyby přišel zloděj, ko, odemkne si a ukradne, co se mu zlíbí. Ko, ko, ještě, že jsem klíč našla, ko, musím ho dobře schovat, ko, ko.
1: Josefína vzala klíč do zobáku a běžela s ním do kurníku. Tři prasátka mezi tím obešla chalupu a zastavila se opět před dveřmi.
5: Tak, kde pak máme klíč, kamarádi? No, no, jen si vzpomeňte, kam jsem ho schoval.
2: Já to vím, Kvído. Klíč je tamhle v košíku.
5: Samá voda.
4: Cetík si nepamatuje, že klíč je v květináči na okně.
5: Samá voda, Funíku. Ani v košíku, ani v květináči. No, vy máte opravdu slabou paměť. Přece jste oba jasně viděli, že dávám klíč sem, pod prach. No, ale jak to? Kam se poděl?
4: Vidíš ho, Centíku? My dva prý máme slabou paměť.
2: Za to jemu to myslí.
5: Já bych se vsadil, že ten klíč byl pod prahem.
4: Jak vidíš, není tam. No jo, ale co teď? Jak se dostaneme do chalupy? Já mám hlad.
2: Nedá se nic dělat, kamarádi, musíme ho najít.
1: A prasátka se pustila do hledání. Kde co bylo kolem chalupy, obrátila nohama vzhůru. Vysypala brambory z pytle, lovila ve studni, třásla stromy, ryla na dvorku, ale marně. Líný Funík už ztrácel trpělivost.
4: No, už toho mám dost. Klíč nikde a ještě jsme nejedli. A kde budeme spát?
2: To je pravda. Musíme se dostat do chalupy, stůj co stůj.
5: Ale když budeme jen koukat, tak se tam nedostaneme.
1: Prasátka zkusila otevřít zvenčí okna, ale nešlo to. Centík se nabídl, že vyleze na střechu a zkusí se dostat do chalupy komínem. Přistavil žebřík, ale sotva na něj stoupl, žebřík se zlomil. A tak s Funíkem zdvihli nejmenšího Kvída a ten se vydrápal na střechu. Ale sotva na ní stoupl, střecha praskla a Kvído s velkým rámusem se propadl do světnice.
4: No nazdar, díra ve střeše, naprší nám do chaloupky.
2: To nevadí, hlavně, že se dostaneme domů. Hele, Kvído už otvírá okno.
5: Máme vyhráno, kamarádi, polezte rovnitř.
2: No jo, tobě se řekne, máme vyhráno, ale jak se protáhnu oknem s tímhle břichem?
0: Kvo, co tady prosím vás vyvádíte? Kvo?
2: Nemůžem se dostat do chalupy, ztratili jsme klíč.
0: Já jsem ho našla a schovala do kurníku. Kvo, tady je. Kvo.
2: Slava, tak mi dej klíč, Josefinko, já hned odemknu.
0: Kvo, kvo.
4: Je, helečte, já jsem vzal za kliku a dveře se otevřely.
2: Jak to? Vždyť jsem je neodemkl.
5: To bude tím, že jsem asi zapomněl zamknout.
0: Vidím, že s tou pamětí jste na tom všichni tři stejně. Ještě, že máte mě. Jinak byste rozbili celou chalupu.
1: Tři zapomnětlivá prasátka a jejich družka Josefína vešli do chalupy, usedli kolem stolu a ze samé radosti, že jsou zase doma, si zaspívali.

0: Šelepice Josefína.
1: Rozpusta a vzorníček.
2: Rozpusta byl uličník.
3: Samá ruka, samá noha, obličej na tři facky, vlasy naježené jako dykobrazí miminko.
2: A oči mu blízkaly, jako by pořád hřmělo.
1: Rozpusta dělal lidem všecko na schvál.
2: Nejvíc zlobil kluka vzorníčka.
3: Co vzorníček vzorně složil, to rozpusta rozházel. Když vzorníček napsal krasopisně úkol, rozpusta mu tam připsal kliky háky a ještě skaněk přidělal dvě prasátka. Zatímco si vzorníček šněroval jednu botu, vytáhl mu rozpusta z druhé boty tkaničku a vodil ji za sebou jako žížalku.
1: Vzorníček uměl vzorně jíst, nikdy nenadrobil na ubrus.
2: A rozpusta házel drobečky rovnou pod stůl.
1: Vzorníček se učil básničku pěkně od začátku.
2: A rozpusta pospátku.
1: Vzorníček kreslil šneka s chaloupkou.
2: Rozpusta šneka s věžákem, s balkóny a žaluziemi v oknech.
3: Jednou honil rozpusta vzorníčka po dvoře a dalo se do deště.
1: Vzorníček utekl pod střechu.
2: Ale rozpusta ne.
3: Lilo čím dál víc.
2: A rozpusta, protože byl rozpusta, se v tom dešti rozpustil.
1: Že se v té dešťové vodě rozpustil rozpusta, začala být ta voda rozpustilá.
3: Dešťové kapky tancovaly Charleston,
1: točily se do kolečka,
3: dělali hada,
1: kapali lidem jenom na nosy a do bot a schválně ne na deštníky.
2: Rozpusta, který v těch kapkách byl, se nejdřív dobře bavil, ale pak, když voda začala být čím dál špinavější, už se mu to tak nelíbilo.
3: Stékal s ní po střechách a umýval saze.
1: Myl chodníky a tak, že neodtekl kdo ví kam do kanálu.
3: Zachránil ho důlek na kuličky, ve kterém se zachytila louže vody.
2: Konečně začalo svítit slunce.
3: Voda se vypařila a rozpusta se zase objevil.
2: Ale jaký to byl rozpusta? Celý umazaný, posmutnělý, zahanbený.
3: Stýskalo se mu po vzorníčkovi.
1: Ale bál se, že si s ním vzorníček už nebude chtít hrát.
2: Jak se tak v hlavě rozpustovi honily černé myšlenky? Kde se vzal, tu se vzal, stojí před ním vzorníček.
3: To je dobře, rozpusto, že jsi tady. Bál jsem se, že ses v té vodě utopil. Celou tu dobu, co jsi byl pryč, nikdo nepřišel, aby vymyslel nějakou legraci. Všechno bylo, jak má být, až z toho bylo smutno.
1: Tobě bylo taky smutno?
2: Rozzářil se rozpusta.
1: Tak víš co, budem ode dneška napůl. Ty budeš taky trochu rozpusta a já taky trochu vzorníček. Chceš?
2: A od té doby byli napůl, jako jsou všichni správní kluci.

dnes bude třetí bál. A princ jen smutně vzdychá, a stejně tak pan král. Má prince krásná cizinka, ráda či nerada. Potom se právě koná, teď velká pohrada.

A koho to sem vede, pan rádce po schodech? Proč pak je v tváři rudý a zrychlený má tep? A nač ty velké sudy, a nač v těch sudech lep?

0: typ. Proč kohout při kokrhání zavírá oči?
1: Nevím proč.
0: Aby slepice viděli, že to umí nazpaměť.
2: Křemílek a Vochomůrka si dělali klouzačku. Nejdřív ji jen zhruba projeli a pak ji brousili. Povedla se jim klouzačka ostrá a zahnutá jako šavle. Sluníčko stálo na nebeském balkóně a dívalo se, jak se Křemílek s Vochomůrkou klouzají. A dostalo chuť sklouznout se taky a zavolalo.
3: Teď jedu já. Ať tě to ani nenapadne, křikl Vochomůrka. Jsi moc horké a zkazilo bys nám klouzačku.
4: Já bych zavřelo obě oči, povídá mírně sluníčko. A když zavřu obě oči, tak vůbec nejsem horké.
3: Jojo, ještě bys upadlo a kdo by tě pak zvedal, křikl Vochomůrka.
2: Potom se s Křemílkem ještě chvíli klouzali, ale začalo jim být zima.
3: Pojď, půjdeme se ohřát do chaloupky, řekl Křemílek.
2: A doma u roztopené pece jim bylo dobře. Ale aby jim bylo ještě líp, přinesl Vochomůrka z půdy pytel kaštanů.
3: Nejlepší jsou pečené, povídá. Rozhrábni Křemílku v peci a já budu sázet.
2: Křemílek rozhrábl oheň a Vochomůrka nasázel kaštany do pece.
3: Aby se rychle upekly, přihodíme ještě otýpku chrastí, jo,
2: povídá netrpělivě Vochomůrka. Oheň začal hučet a kaštany začaly vyvádět. První pukl, až to zazvonilo v oknech. Druhý bouchl, až se hnula pec.
3: Jo, za chvíli už budou, to už budou,
2: povídá spokojeně Vochomůrka. V tom vám rána, až se pec rozvalila na kusy. Dveře u světnice to vydržely, ale okna se vylámala z rámů a do chaloupky vletěl mráz. Nač dýchl, to se zamžilo a nač sáhl, to zmrzlo. Na Vochomůrku se jen podíval a Vochomůrka povídá
3: už jsem zase hrozně dastek.
2: Křemílek ho uložil do promrzlé postele.
3: Ach je, mně je pořád hůř,
2: stěžoval si Vochomůrka.
3: Zamrzlo ve mně kýchnutí.
2: Od mrazu už pukaly hrnečky na polici a polínka v koutě.
3: Aj, teď je mi nejhůř, povídá Vochomůrka. Dež napočítám do sedmi, je se mnou, amen.
2: Jenže v tom se otevřely dveře a do světnice přišlo sluníčko. Nic se nebojte, povídá. Já tu nic nevyvedu. Ale máte tu tedy mráz jako v morně.
4: A pec je nad ranc. A co tamhle Vochomůrka snad nestůně?
3: Stůně, špitl Křemílek. Už zas v něm zamrzlo kýchnutí.
2: Sluníčko otevřelo dlaň, usmálo se a na dlaní mu vykvetla kytka. Přivoň si, povídá Vochomůrkovi. Vochomůrka si čichl a rovnou
3: emčičičí.
2: Vyšlo z něj takové kýchnutí, že to zasadilo zpátky vyražená okna, postavilo rozvalenou pec, naštípalo polínka, rozškrtlo sirku a podpálilo na ohništi.
4: Za chvilku začne pec hřát,
2: řeklo sluníčko a odešlo. Venku se opatrně ohlídlo sklouzlo se na té jejich klouzačce.

0: dnes zase cvičíme s Hankou.
1: Ahoj děti, minule jsme si řekli, co je to atletika a slíbili jsme si, že budeme dnes doma závodit. A vy jste měli jeden úkol a víte jaký, Piggy? Vzpomeneš si?
0: Měli jsme si sehnat kamaráda, aby s námi soupeřil, to zní
1: krásně. Výborně, ano, je to soupeř, měli jste si sehnat soupeře. Já vám dám ještě chvilinku prostoru na to, abyste si šli pro bratra, pro sestru, pro kamarádku.
0: Já bych si nejradši šel pro Vojtu.
1: Výborně, ty si zajdi, no ty nepůjdeš nikam, Piggy, protože...
0: My se s Vojtou vždycky kočkujeme, ale Vojta má něco na práci.
1: To je hezký, ale dnes budu soupeřem pro Piggyho já.
0: Nemůžu vyhrát.
1: Uvidíme, hele, nikdy neříkej nikdy. A já ti pomůžu, jak by si mě mohl porazit, protože my si teď připravíme na trénink společně s dětmi naše plíce.
0: Plíce, to jsou takové ty pytlíky pod hrudníkem, které se nafukují, když se nadechujeme.
1: Já ti, Piggy, moc děkuju za to, protože mi vůbec nedošlo, jestli naše děti vědí, kde jsou plíce. Jak jim to ukážeme, jakou pomůcku jim dáme, aby objevili, kde mají plíce, které se při tréninku...
0: Hanko, já mám nápad.
1: Já mám nápad.
0: No. Viděla jsi někde v zoologické zahradě, co tam dělá ten největší gorilák?
1: No to si teda nechám, Piggy, o tebe ukázat.
0: Já jsem to viděl v jedné mateřské školce. Tam hráli, kdo je králem opic, a všichni se bouchali pěstičkama do hrudníku a volali jo.
1: Výborně, to je dobrá pomůcka. Tak děti,

0: budeme buď volat já, anebo budeme říkat a, položíme se ruce na hrudník a budeme do sebe bubnovat, bouchat a sami uvidíte, jak sám krásně rozbibrují plíce. A každý správný atlet je musí mít veliký, protože každý správný atlet je má natrénovaný. Tak, ještě jednou nádech, ruce na plíce, na hrudník a bušíme do sebe. A super, povedlo se.
1: Možná stačí nechat si tam takhle jenom dlaně a dýchat do těch dlaní.
0: Dobře. No, já mám z vlastní zkušenosti informaci o tom, že málo kdo se umí nadechnout právě do toho hrudníku, ale když to děti teď naučíme, tak co? Až budou velké, budou to umět. Mm. Tak, my už máme určitě k dispozici nějakého sourozence a můžeme začít závodit. Mm-hmm. Kde uděláme start a kde uděláme cíl?
1: Třeba, hele, taková čára je, když začíná nebo končí koberec.
0: Výborně, děkuju, Piggy. Takže pozor, sedneme si na začátek koberce, na bobek teď.
1: Na bobek, to je jako králíček.
0: Na bobek, přesně, tak. A budete čekat, až řeknu kouzelné slůvko teď. Ještě nikam, prosím vás, neběžte. Až řeknu teď, tak vyběhnete. A kdo bude v cíli dřív, tak se stal čím?
1: Prognostikem.
0: Piggy, když budu v cíli jako první, tak budu co?
1: Prňák.
0: Dobře, budeš vítěz.
1: Vítěz.
0: Sláva vítězům, čest poražený.
1: Já jsem tě jenom tak pokoušel, promiň.
0: Já vím, že jsi chytrej. Takže pojď sedni si na ten tvůj vytoužený bobek.
1: Aha.
0: Děti, sedíte vedle sebe? Připravím se. Pozor, teď a běžíme a běžíme a běžíme a běžíme.
1: Hurá, já jsem vítěz. Hanko, ale možná by se takhle dobře běhalo v parku, viď? Nebo na hřišti, mnohem líp než doma, že jo?
0: Určitě, to máš pravdu, ale my teď nemáme zrovna venku vlídné počasí, proto jsem zvolila, že děti naučíme trénovat doma, s ohledem na to, že si nevyrazí zuby a nezabíjí se nám, a až bude krásné počasí a venku budou kvést krokusy, tak vyběhneme ven.
1: Jupí!
0: Můžeme běhat třeba v parku, můžeme běhat, napadá tě ještě někde, kde se dá trénovat?
1: Můžeme běhat třeba na hřišti,
0: na
1: poli,
0: výborně.
1: Na cestičce, všude, kde nejezdí auta a není to tam nebezpečné, viď?
0: Tak si to děti dobře pamatujte a mějte se krásně.
1: Ahoj!
2: O lišce nám babička říkala, že je všemi mastmi mazaná. To znamená, že liška se nedá jen tak přelstít, napálit nebo přechytračit. Ale Čápovi se to přece jen jednou povedlo. Napálil lišku. Chceš vědět, jak se to stalo? V lese u jezera žili liška a Čáp. Čáp u břehu chytal svým dlouhým zobákem rybky, liška zase čenichala po okolí a hledala, kde by bez velké námahy našla něco dobrého k snědku. Když uviděla Čápa, jak si pochutnává, začaly se jí zbíhat sliny a povídá. Čápe? Čápe, už se tak dlouho známe. A ještě jsme nikdy nebyli jeden u druhého na návštěvě. Co kdybys mě někdy pozval k sobě, připravil nějakou hostinu a společně bychom se najedli? A druhý den bych zase na oplátku pozvala já tebe. Ale proč ne, Liško? Jenomže tě všichni tady v lese znají. Že ty každého převezeš a napálíš. Jako třeba v ránu krákalku, které si snědla její sýr. Víš co? Raději připrav první hostinu ty a teprve potom já pozvu tebe. No, dobrá. Nerada souhlasila liška. Tak se sejdeme dnes večer u velikého pařezu, kde mám svoje doupě. Liška nazbírala pár slimáků a žížal a uvařila z nich polívku. A když večer Čáp přišel na hostinu, Liška tu řídkou polívku nalila na dva veliké a mělké talíře. Sama pak začala jazykem polívku pohodlně lízat, ale chudák Čáp svým dlouhým zobákem jenom klapal na prázdno a nemohl si z talíře nabrat ani sousto.
3: Ale Čápe, to mě mrzí, že ti u mě nechutná.
2: Posmívala se mu Liška.
3: No nevadí, přece takovou dobrotu nevyhodím.
2: A rychle vylízala i Čápův talíř.
3: Ale nezapomeň, Čápe, zítra musíš pozvat na hostinu ty mě.
2: Čáp druhý den pilně chytal na břehu jezírka a když Liška přišla na večeři, postavil před ní vysoký džbán s úzkým hrdlem, plný malých rybek. Liška do džbánu nemohla nasoukat ani čumák, ani packu a ani jazykem do něj nedosáhla. Za to Čáp strkal dovnitř svůj dlouhý zobák, vytahoval si rybičku za rybičkou a pochutnával si.
3: Vidíš, Liško, myslela jsi, že každého napálíš a mně se teď povedlo ti to oplatit. Jsme vyrovnáni.
2: A tak se hladová Liška zahanbeně rozloučila a od té doby se už nikdy nepokoušela Čápa přelstít.

0: Dnes je 14. srpna.
1: A svátek slaví Alan.
0: Alan, to je staré keltské jméno a znamená svornost. Co to je svornost?
1: To znamená, že Alan drží za jeden provaz.
0: Takže když je někdo svorný, znamená, že je na něj spolehnutí, že je někomu oporou.
1: Že je kamarádský.
0: Alanové tedy budou dobří kamarádi.
1: Milí Alanové.
0: Kamarádi.
1: Přejeme vám
0: všechno.

0: O sněhurce. Žili král a královna. Měli všeho, nač si vzpomněli. Mnohý člověk jim záviděl, ale do srdce jim neviděl. Královští manželé spokojeni nebyli. Chtěli mít děti a neměli. Byli by za dítě dali celé království. Jednou v zimě stála královna u okna a dívala se, jak venku pod zámkem skotačí ve sněhu cizí děti, koulují se a veselé výskají. Kéž by jedno z těch dětí bylo naše, povzdychla si královna a chtěla od okna odejít. Tu spozorovala u brány ženu, oblečenou v lehké hadříky, mrazem promodralou. Poslala komornou, aby ženu přivedla. Odkud jsi? Ptala se jí. Zima mě vyhnala z lesu, jdu prosit o trochu jídla a kousek šatstva. Královna jí dala velký koš jídla, teplé šaty a střevíce a vyprovodila ji na nádvoří. Tam si teprve všimla krvavých šlépějí ve sněhu. Žena byla bosa a nohy zábly. Jak si mohla jít bosa v takové zimě? Ptala se královna. Mám děti a pro děti udělá člověk všechno, aby neumřeli hladem. Já bych za dítě dala život, povzdechla královna. To se říkat neměla, pravila žena. Brzo se ti narodí dcerka, bílá jako sníh, s líčky červenými jako krev mých šlépějí. A sama si to chtěla. Za její život dáš svůj vlastní. Než se královna mohla zeptat víc, vítr zdvihl sněhový sloup a v jeho víru žena zmizela. Neuplynul ani rok a královně se narodila dceruška. Byla nad sníh bělejší a tvářičky se jí rdělí jasnou krví. Matka jí sotva stačila políbit. Zavřela oči a navždy usnula. Tak se králi na dobro pokazila jediná radost, na niž se celý život těšil. Dívenka rostla a všichni měli rádi. Cizí ruce jí převinovali a kolébali, cizí hlas jí začal říkat sněhurka, že se narodila v zimě a měla sněhobílou pleť. Ale nebyly to ruce tvrdé, byly laskavé, nebyl to zlobný hlas, byl to hlas plný lásky. Byly to ruce a hlas hodné chůvy. V tom království žila krásná kněžna. Nutili krále, aby si ji vzal za ženu. Král poslechl a s tou kněžnou se oženil. Nová královna se mu stavila do očí, s líčnou tváří a medovým hlasem mu učarovala. Netušil, jaká zlá žena se z ní vyklube. Královna měla jedno tajemství. Ráno, jak vstala, postavila se před zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější? Nebylo to zrcadlo obyčejné, bylo kouzelné. Ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo. Ty jsi, paní, v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Královna se pyšně usmála, jako by se to rozumělo samo sebou a celý den byla v dobré náladě i pro sněhurku měla milostivý úsměv. Tak to šlo den po dní, měsíc po měsíci, rok po roce. Král věřil, že znovu našel ztracené štěstí. V královně se jen viděl, ale viděl se i ve sněhurce. Ta rostla do krásy a že měla dobré srdce, měli ji všichni rádi. Jen královna ji tajně nenáviděla. Tušila, že ji spanilá sněhurka brzo krásou předčí. Jednoho rána, v ten den zrovna bylo sněhurce 15 let, postavila se královna jako obvykle přes zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější? Zrcadlo ji neukázalo v celé její kráse. Zakalilo se a pravilo. Odpust, paní, v zemi zdejší sněhurka je nejkrásnější. Královna měla 100 chutí zrcadlo rozbít. Lžeš, ty střepe, vzkřikla a znova se zrcadla ptala. A zrcadlo jí odpovědělo totéž. Královna se dlouho nerozmýšlela. Zavolala myslivce. Zavedeš sněhurku do lesa a tam ji zabiješ, poručila mu. Abych viděla, že jsi mě nezradil. Přineseš mi její srdce. Myslivec se zhrozil, co se po něm žádá, ale neodvážil se královně odmlouvat. Vyzval sněhurku, aby s ním šla do lesa, že jí ukáže srnky. Nemusel jí dvakrát říkat, šla do lesa ráda. Myslivec ji zavedl hodně hluboko. Zde si sedni, řekl jí, když přišli na kraj malého paloučku, a ani se nehni. Za chvíli se srnky objeví. Sněhurka si sedla, ani nedala a čekala. Zatím se myslivec odplížil a spěchal zpátky do zámku. Neměl to srdce, aby spanilé a hodné sněhurce ublížil. Cestou zabil laňku, vyňal z ní srdce a donesl je královně. Pochválila ho. Myslila, že je to opravdu sněhurčino srdce, a té noci se jí dobře spalo. Sněhurka čekala, ale srnky nepřicházely. Už se začalo smrákat. I scháněla se po myslivci, volala ho, hledala na všech stranách a zacházela do lesa ještě hloub. Tu se les rozestoupil, sněhurka se octla na mítině a tam stála hezká chaloupka. Přespím tu, řekla si. A ráno mě myslivec najde. Jistě se v lese dobře vyzná. Musila se sehnout. Dveře u chaloupky byly velmi nízké a vešla dovnitř. V malé světničce stál dlouhý stoleček. Na něm bylo 7 talířků. U každého talířku leželi lžička, vidlička, nůž. Před talířky stálo 7 skleniček. U stěny stálo v řadě vedle sebe 7 čistě uslaných postýlek. Sněhurka měla hlad, neodolala a z každého talířku si vzala kousek jídla, z každé skleničky se trochu napila. A že byla hodně unavená, chtěla si odpočinout, ale do žádné postýlky se nevešla. Všechny byly úzké a krátké, i natáhla se přes všech 7 postýlek. A jak se hlavou dotkla peřiny, hned usnula. Večer za tmy přišli páni té chaloupky. 7 trpaslíků, co v horách dobývali stříbro. Vešli dovnitř s rozsvícenými kahanci a hned si všimli, že tu něco není v pořádku. Kdo odstrčil mou stoličku? Ptal se první. Kdo jedl z mého talířku? Zvolal druhý. Kdo mi nakousl chlebíček? Ptá se třetí. Kdo se tu pustil do mého medu? Skřikl čtvrtý. Kdo jedl z mých jahůdek? Ptá se pátý. Kdo si bral z mých borůvek? Zvolal šestý. Kdo mi upil malinové šťávy? Ptá se sedmý. Kdo to leží na našich postýlkách? Zvolali všichni, když se rozhlédli. Posvítili si kahanci a spatřili krásnou dívenku. Čelo se jí bělelo jako sníh a líčka se jí rděla jasnou červení. Ta je hezká, divili se, ale tiše, aby neprobudili. Rozložili se po zemi, kde se jen dalo, a ještě dlouho si o tom spanilém děvčátku šepteli, až také usnuli. Sněhurka se ráno vzbudila a hrozně se polekala. Trpaslíci už byli vzhůru a zvědavě na ně kulili očka. Poznali, že se jich bojí, a aby ji upokojili, začali dovádět. Jeden dělal kotrmel, se druhý skákal na jedné noze, třetí chodil po rukou, čtvrtý se vozil na dveřích, pátý se šestým se přetahovali za vousy, sedmý přeskakoval stoličky. Bylo hodně křiku a smíchu. Rozesmála se i sněhurka. Když trpaslíci celý udýchání přestali, ptali se Sněhurky, jak se jmenuje. Sněhurka, odvětila. To jméno se jim líbilo. A jak ses dostala k nám do chaloupky? Pověděla jim, jak se šla s myslivcem podívat na srnky a jak se jí myslivec ztratila. Odtud se jen tak nedostaneš, pravili trpaslíci. Víš co? Zůstaň u nás. Budeš nám vařit, prát, postýlky stlát. Sněhurka řekla, že zůstane ráda. Tatínek mě jistě dá hledat. Počkám zde, dokud mě nenajdou. Král dal opravdu Sněhurku hledat, ale hledali ji marně. Už se nevědělo o Sněhurce rok. Jednou ráno se královna špatně vyspala a rovnou z postele běžela ke kouzelnému zrcadlu. Postavila se před ně a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější? Zrcadlo ji neukázalo v celé její kráse. Zakalilo se a pravilo. Odpusť, paní. V zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna se vztekem začala dusit. Kde je? Vypravila za sebe. Zrcadlo odpovědělo. Za 9 lesy žije a den pod ní krásnější je. Rozuřená královna poslala pro myslivce, ale ten už ke královně nešel. Tušil, že něco není v pořádku a utekl. Královna se přestrojila za starou kramářku. Začernila si obličej sa zemi a vydala se do lesu za Sněhurkou. Za 9. lesem přišla na mítinu, uviděla tam hezkou chaloupku a za chaloupkou Sněhurku, jak věší prádlo a zpívá. Svíť, sluníčko, svíť, usluž každou nit. Svíť, hlásek Sněhurce zaskočil hrdle a kolíčky vypadly z rukou, když spatřila cizí ženu. Neboj se, děvenko, pravila přestrojená královna změněným hlasem. Jdu se s Božím a jsem už hrozně utrmácená. Prosím tě, dej mi krapet vody. Sněhurka běžela pro skleničku a nabrala ve studánce vodu. Cizí žena se napila a řekla. Za to, že jsi tak hodná, dostaneš něco z mého zboží. Nechceš tuhle modrou tkanici do životku? Vidím, že už se ti tvoje trhá. Sněhurka přikývla, že ano. Ukáž, hned ti ji zkusím, nabídla se cizí žena. Sněhurka se před ní postavila a žena jí utáhla tkanici tak pevně, že Sněhurka padla na zem jako bezduchá. Královna se obrátila a spěchala domů. Trpaslíci našli večer Sněhurku, jak leží za chloupkou jako mrtvá. Tuze se polekali, začali křísit. Tu si všimli, jak těsně má utažený živůtek. Přeřízli rychle tkanici. Sněhurka vydechla a přišla k sobě. Pověděla trpaslíkům, co se jí přihodilo. Musela jim slíbit, že se z chaloupky ani na krok nehne, když budou pryč. Královna se vyspala do růžova a hned jak vstala, běžela k zrcadlu. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo se zakalilo a pravilo. Odpusť, paní, v zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna se už neptala, kde Sněhurka je. Věděla to dobře. Nemeškala, namalovala si tváře cihlovým práškem, zamoučnila si vlasy, hodila na sebe staré šaty a s rancem na zádech se vydala k chaloupce trpaslíků. Našla chaloupku zavřenou. Ve světničce u okna viděla stát Sněhurku. Zrovna zalévala květiny a zpívala. Potřebuješ, kytičko, vodičku i sluníčko, potřebuješ, nedospívala. Spatřila venku stařenu. A ta stařena chraplavým hlasem volala. Mám hezké zboží na prodej, kupte si. Sněhurka pootevřela okénko a řekla: děkuji, nepotřebuji.
1: Ale podívat se můžeš, pravila stařena. Tenhle hřebínek hezky češe.
0: Vyndala z kapsáře zlatý hřebínek.
1: Skloň hlavu, ukážu ti to.
0: Sněhurka vystrčila z okna hlavu a stařena jí vrazila hřebínek do vlasů napuštěný jedem. Jen trochu Sněhurku škrábl a ta se skácela na zem bez ducha. Královna se obrátila a spěchala domů. Naštěstí už nebylo daleko k večeru a zanedlouho tu byli trpaslíci. Nemohli do chaloupky dveřmi. Sněhurka, hned jak ráno odešli, zavřela dveře na závoru. I vlezli do světničky oknem. Našli Sněhurku ležet na zemi. Hned si všimli zlatého hřebínku ve vlasech. Hřebínek vytáhli a Sněhurka přišla k sobě. Sněhurko, buď opatrná, volali jeden přes druhého. Neotvírej ani okénko, když jsme pryč. Sněhurka jim to slíbila. Jak přišla královna domů, schodila ze sebe staré hadry, omila si tváře, vyčesala si mouku z vlasů a běžela k zrcadlu. Pověz, kdo je v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo se zakalilo a odpovědělo: odpusť, paní, v zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna zbledla a zapotácela se. Celou noc nespala, nemohla se dočkat rána. S prvním úsvitem se přestrojila za selku a s košíčkem jablek se vydala za 9 lesů k chaloupce trpaslíků. Dveře i okna byly zavřeny. Královna se tiše přikradla k chaloupce a slyšela, jak si ve světničce Sněhurka zpívá. Ať pavouček nosí štěstí, pavučinu musím smésti. Běž, pavoučku, v sítě přísti, mezi jehličí a listí. Někdo zaklepal na okénko. Sněhurka přistoupila k oknu, ale neotevřela. Nikoho nepustím a nic nechci, volala na cizí ženu. Jdi si svou cestou.
1: Nepouštěj, nevadí, pravila ta cizí žena hodně nahlas, aby Sněhurka slyšela. Takováhle dobrá jablíčka vždycky někde udám.
0: A ukázala Sněhurce košík s krásnými jablky. Sněhurka, co byla u trpaslíků, jablko neviděla. Měla na ně laskominy, ale neotevřela. Žena vzala z košíku jedno jablko, to nejlákavější, a položila je na výstupek před oknem. Potom Sněhurce zakývala jako na pozdrav, že odchází, a opravdu zašla mezi stromy, ale nedaleko. Schovala se za silnou borovici a čekala. Za chvilku viděla, jak Sněhurka pomalu otvírá okno, bere jablko a zase je pokládá.
1: To by bylo, aby se mlsná holka nechytila, řekla si pro sebe královna. A nemýlila se.
0: Sněhurka zase jablko vzala a tentokrát je nedala zpátky, ale s chutí se do něho zakousla. Jak spolkla první kousek, skácala se na zem. To jablko bylo otrávené. Když královna přišla domů, schodila přestrojení a honem běžela k zrcadlu. Celá udýchaná se ptala: pověz, kdo je v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější? Zrcadlo ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo: ty jsi, paní, v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější. Královna jakoby se znovu narodila. Ještě ten den uspořádala ples a tančila a veselila se až do rána. Trpaslíci Sněhurku marně křísili. Nepozbili ji však do černé hlíny. Udělali skleněnou rakev a do ní Sněhurku položili. Sněhurka vypadala jako živá. Tváře jí plály jasnou červení, rty měla rudé jako třešně. Trpaslíci donesli rakev se Sněhurkou do kalinového loubí a denně se na ní chodili dívat. Jednou zabloudil na lovu mladý král a dostal se na mýtinu. V chaloupce nikoho nenašel, aby se zeptal, jak se z lesa dostane. Išel dál a přišel ke krásnému loubí, kaliny zrovna kvetly a všechno tam zvalo k odpočinku. Vešel do loubí a uviděl skleněnou rakev. V ní ležela dívka tak sličná, že se do ní rázem zamiloval. Ta nemůže být mrtvá, řekl si. Odkryl víko a zvedl k sobě sněhurčino tělo. Jak jí hlava klesla na jeho prsa, vyskočil jí z krku kousek otráveného jablka a sněhurka otevřela oči. Než se večer trpaslíci vrátili domů, sněhurka a mladý král se umluvili, že se vezmou. Těžko se trpaslíci smířili s tím, že je sněhurka opustí. Přáli jí i jejímu snoubenci hodně štěstí a zdraví a vyprovodili je na kraj lesa. Tam se rozloučili, trpaslíci se vrátili do chaloupky na Mítině a mladý král si odvedl sněhurku do svého zámku. Začali přípravy k slavné veselce. Pozvali také sněhurčina otce. Koho si bude ten mladý král brát? Ptala se královna. Král pokrčil rameny, netušil, že se bude vdávat jeho vlastní dcera. Královna se oblékla do nejdražších šatů a ověsila se šperky. Pak se postavila před kouzelné zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo. Ty jsi, paní, v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Královna byla zvědavá na nevěstu i zeptala se, jaká je ta, co se vdává? Zrcadlo se ke královnině hrůze zakalilo a odpovědělo. Tvoje krása, tvoje sláva vedle její opadává. Královna si zula střelíc a vztekle jim mrštěla do zrcadla. Rozbil se na tisíc kousků. V tom už jí volal král, že je kočár připraven. Líčidlem zastřela na tváři stopy hněvu a vztekleho pláče. Nasedla do kočáru a na tu slavnou veselku se jelo velmi nevesele. Mladý král uvedl hosty do vyzdobeného sálu a představil jim svou nevěstu. Jak ji královna spatřila, obrátila se a prchala ze zámku. Pominula se rozumem. Jako štvaná běžela cestou necestou, pustými lesy. 9 nocí na ní pršelo kamení a 9 nocí trní, až padla na zem bez ducha a bylo po ní. Král, otec sněhurčin, se radoval, že konečně našel ztracenou dceru a svatba byla 100x krásnější a veselější, než jakou ji chystali. Sněhurka na ní chtěla pozvat také trpaslíky. 100 myslivců křížem krážem projížděl lesy a nikde ani památky po Mítině a hezké chaloupce. Já jsem ji také hledal, ale nenašel. I kdybych však o ní věděl, nikomu bych, kde je, nepověděl.

0: básničku.
1: Povídala moucha mouše.
2: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
0: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
2: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Váňa a tři medvědi. Také rádi chodíte do lesa? Na maliny, na borůvky nebo třeba na houby? Tak si poslechněte, co se také může přihodit, když nemyslíte na cestu zpátky domů. Jedna malá holčička, jmenovala se Táňa, si jednoho dne vyšla do lesa. Snad chtěla nasbírat pár hřebíčků mamince do polévky. Co se ale nestalo? Táňa v tom lese zabloudila. Zoufale hledala cestu domů. Hledala, ale nenašla. Chodila lesem sem, tam, křížem, krážem, až nakonec přišla k dřevěné chaloupce. Bála se jít dovnitř, ale protože dveře byly otevřené, nakoukla do nich. Opatrně se rozhlížela, ale v chaloupce nikdo nebyl. A tak se nakonec osmělila a vešla. Kdyby věděla, komu ta chaloupka patří, asi by utíkala honem pryč. Ale Táňa to nevěděla. Já vám to však prozradím. Bydleli tam tři medvědi. Medvědí rodinka. Ten největší medvěd byl medvědí tatínek. Jmenoval se Ivan. O něco menší medvěd byla medvědí maminka. Medvědice Máša. A nejmenší z medvědů byl medvědí chlapeček, jejich synáček, medvíďátko Míša. A protože medvědí rodinka byla na procházce v lese, Táňa se mohla po chaloupce v klidu rozhlédnout. Chaloupka měla jenom dvě místnosti. Medvědi jich víc nepotřebovali. Táňa už byla pěkně hladová a taky příjemná vůně bramboračky nalákala do levé místnosti. Byla to totiž jídelna a v ní prostřený stůl. Na něm tři různě velké misky s voňavou polévkou. Největší miska byla zelená, zdobená vlnovkou. Prostřední miska byla růžová a ozdobená kytičkami. Třetí miska byla nejmenší, modrá s bílými puntíčky. No jistě, velká zelená miska a největší dřevěná lžíce byla tatínka Ivana. Prostřední růžová miska a prostřední lžíce byla maminky Máši. A ta nejmenší puntičkovaná modrá miska byla, no přece medvídka Míši. Ale Táňa byla vyhladovělá a taky pramálo zajímalo, čí je která miska. Ani si nesedla, vzala do ruky největší dřevěnou lžíci a ochutnala Ivanovu polévku z největší misky.
1: Ta ale byla dobrá.
0: Pak vzala prostřední lžíci a ochutnala polévku z prostřední maminčiny kytičkované misky.
1: Ta voněla.
0: A přestože už Táňa neměla tak veliký hlad, neodolala, popadla třetí nejmenší dřevěnou lžíci a ochutnala i z té třetí nejmenší puntičkované. Polévka z té Míšovy misky jí chutnala snad nejvíc. Teprve teď si Táňa všimla, že okolo stolu stojí tři stoličky. Velká, menší a nejmenší. Táňa nevěděla, komu židle patří. Ale my to víme. Ta největší byla... No přece medvědího tatínka Ivana. Prostřední patřila... Nenapovídat? No, ano. Medvědí mamince Máše. A ta nejmenší stolička, ta bez opěradla, za to s naducaným puntičkovaným polštářkem? No jistě, na té se dával nejmenší z medvědů. Medvědí chlapeček Míša. Co myslíte, kterou stoličku si Táňa vybrala? Táňa chtěla nejdříve vylézt na největší židli. Ta ale byla moc vysoká a tak z ní naše děvčátko spadlo. Potom zkusila prostřední stoličku, ale ta ji tlačila. Byla moc tvrdá. Nakonec se uvelebila na té nejmenší stoličce. Ta byla tak akorát vysoká, a polštářek tak měkoučký. Vzala si na klín modrou puntičkovanou mističku, do pravé ruky nejmenší dřevěnou lžíci a s chutí se pustila do zbylé Míšovy polívčičky. Za chvilku byla miska prázdná. To si Táňa pochutnala, však už také měla pěkný hlad. Najedená Táňa se spokojeně houpala na medvídkově židličce. Také se někdy houpáš na své židličce. To asi tvoje maminka nerada vidí, že? Děvčátko se houpalo tak dlouho, až se stoličce ulomila jedna z nožiček a Táňa spadla na zem. Vstala a chtěla raději z chaloupky odejít. Jenže Táňa byla zvědavá holčička a taky to nedalo, aby se nešla podívat i do té druhé místnosti. My už víme, že ta druhá místnost byla medvědí ložnice. Ale Táňa to nevěděla. Otevřela dveře a uviděla tři vonavé ustlané postele. Ta velká medvědí postel patřila, však my víme komu, že? Tatínkovi Ivanovi. Ta prostřední mamince Máše a ta nejmenší jejich synkovi Míšovi. Táně to nedalo, protože to byla zvědavá holčička. A že si postele vyzkouší. Do které vlezla nejdříve? Co myslíš? Nejdřív vlezla do tatínkovy postele. Ale ta jí byla moc veliká. A do které postele potom? Vyzkoušela maminčinu postel. Ta sice nebyla tak veliká, ale přece jen moc vysoká. Nakonec si lehla do té nejmenší postýlky. Ve které posteli se Táně líbilo nejvíc, co myslíš? Peřinky voněly čistotou, bylo v nich teploučko a postýlka byla tak útulná. Leželo se jí tam tak příjemně, že Táňa brzy usnula. Sotva holčička zavřela oči, medvědí rodinka se vrátila z procházky. Medvědí táta Ivan, medvědí maminka Máša a medvědí chlapeček medvíďátko Míša. Medvědi byli potouláni v lese hladoví a moc se těšili na svou medvědí bramborovou polívčičku. Medvědí táta Ivan se podíval do své misky a hned zařval silným medvědím hlasem. Kdo jedl z mé misky? Medvědí maminka Máša se podívala do své růžové misky a taky zakřičela. Ale protože maminky nemívají tak silný hlas, přece jen méně hlasitě. Kdo jedl z mé misky? Malý Míša vzal do praciček svou malou modrou misku s bílými puntičky. A co nevidí? Miska byla úplně, ale úplně prázdná, jako vylízaná. Vypískl nešťastně tenkým hláskem. Kdo snědl mou polívčičku? Medvědi měli veliký hlad a tak už dál nepřemýšleli. Medvědí rodinka se podílela o zbylou polévku a chystala se konečně usednout ke stolu. Teprve teď si medvědí táta Ivan všimnul, že jeho židli někdo povalil na zem a tak se zase rozkřičel svým silným medvědím hlasem. Kdo povalil moji židli? Také maminka našla svou židli, jak leží vedle stolu na zemi. A tak se hned rozkřičela hlasem medvědí maminky. Kdo povalil moji židli? Ale nejhůř na tom byl malý Míša. Ten jenom zoufale vypískl. Kdo ulomil mé stoličce nožičku a pomačkal můj polštářek? Ale protože medvědi měli pořádný hlad, dál nepřemýšleli. Tatínek Ivan zvednul obě povalené židle, maminka Máša vzala svého medvídka Míšu na klín a medvědí rodinka přece jen, i když málo, povečeřela. Když se najedli, padla na ně únava. A takže půjdou spát.
1: Kdo ležel v mé posteli?
0: Zařval medvědí tatínek Ivan silným medvědím hlasem, když medvědí rodinka vešla do své ložnice.
1: Kdo ležel v mé posteli?
0: Zlobila se Máša hlasem medvědí maminky.
1: Kdo to leží v mé postýlce?
0: Vypískl udiveně malý medvídek Míša, když si vylezl na stolečku, aby skočil do své postýlky. Odhrnul peřinku, uviděl spící Táňu a začal svým tenkým hláskem křičet.
1: Tady je! Držte ji! Chyťte ji!
0: Táňa byla po bloudění lesem unavená, v bříšku jí hřála dobrá polívčička a peřinky byly tak voňavé. Tu hned tak něco neprobudí, řekli byste. Ale Míšův pisklavý hlásek ji přece jen probral ze snu. Probudila se a co nevidí? Nad ní stojí tři medvědi. Velký medvěd, prostřední medvěd a malý medvídek. Táňa se už ale nejspíš nikdy nedozví, že ten největší je medvědí táta Ivan, ten prostřední medvědí máma Máša a ten nejmenší medvědí synáček medvíďátko Míša. Táňa se totiž strašně lekla a dala se na útěk. Dveře byly ještě pořád otevřené a tak než se medvědi vzpamatovali, Táňa byla pryč. Pustili se za ní, ale Táňa se schovala v hustém houští a taky medvědi nenašli, a museli se vrátit domů s prázdnou.

0: Při hodině zeměpisu se pan učitel ptá třídy. Děti, kde leží Kuba?
1: Přihlásí se Pepíček a povídá: v posteli a má hrozný kašel.
2: Hihlík má tajný plán. Hihlík vyrazil z Kilimandžára a křivolakými uličkami spěchal do klidnější horní části města, kde bydlel pan Vavřinec i profesor Kadeřábek. Doufal, že Egon bude ještě doma, ale nebyl. Místo něho tu seděl za stolem Ramses. Vypadal naštvaně.
3: Kde se pořád touláš? Myslel jsem, že mi chceš pomáhat.
4: To taky dělám, odpověděl Hihlík. Egon tu není,
2: zeptal se roztržitě.
3: Jaký Egon?
4: No, přeci pan Vavřinec.
3: Co by tu dělal?
4: Je tady doma a já ho zrovna teď moc potřebuju.
2: Tohle už Ramses nevydržel.
3: Tak poslouchej, křičel. Chceš mi pomoct najít bráchu nebo ne?
4: Ale o to já se celou dobu snažím, bránil se Hihlík.
3: Tak mi konečně pověz, kdo je ten Kudla Dederon? Přece si říkal, že o něm něco víš. A on už profesorovi volal, že chce výkupný.
4: A proč profesorovi? Nechápal Hihlík.
3: No, protože to zvednul. Táta se mu připojil na telefon a na tom už teď nezáleží. Ty něco víš a nechceš mi to říct,
2: vztekal se Ramses.
4: Tak dobrá, vím, kdo je Kudla Dederon a taky vím, kde Tulíka vězní.
3: Tak co uděláme?
2: Ramses vyskočil od stolu.
3: Musíme ho osvobodit.
4: To není jen tak, řekl Hihlík a řekl to velice vážně. Dederon je šéf gengu strašně nebezpečných lichožroutů. Patří jim celý dolní město a uši mají propíchnutý spínacíma špendlíkama.
2: Ramses se nezmohl na slovo. Zdálo se mu, že jeho bratranec blouzní, ale přesto navrhl, že přivede posily, toho siláka Vasila, o kterém už Hihlík jistě slyšel, a jeho kumpány Padráta a Škrtiče.
4: Ne, já už mám plán, jak Tulíka osvobodit, ale nejdřív musím vyloupit jeden krám s ponožkama,
2: oznámil mu Hihlík. A do toho zarachotili klíče v zámku a vešel pan Vavřinec. Ramses se musel ztratit.

0: Karla sedí sticha a počítá. Sudá lichá,
1: sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, dnes cvičíme s Hankou Kynichovou a já mám v kapse víček.
2: A to je moc dobře, děti, já vás taky zdravím. My si totiž dnes budeme hrát na gymnasty a gymnastky. A jak už říkal Piggy, budete potřebovat míček.
0: Ten mám, vytahuju míček.
2: Piggy, myslíš si, že každé dítě má doma míček, anebo si ho bude muset teď rychle vyrobit?
0: Oje, Hanko, já myslím, že míčku má každý doma dokonce několik, ale možná, že když řekneš návod na vyrobení míčku, že by se to docela hodilo.
2: Táta se určitě nebude zlobit, když mu teď seberete včerejší noviny a uplácáte si z nich míček, protože v těch novinách určitě není nic podstatného, co by mu mělo chybět.
0: No, jestli jsou včerejší.
2: A jestli máte doma izolepu, tu budu mít určitě starší brácha v penálu. Tak ten míč olepíte tou izolepou a máte krásný balón, s kterým můžete teď pracovat.
0: Je, víš co, já jsem jednou viděl, že se dávají takové malé gumičky, ne do vlásku, ale že se motají kolem toho papírku a namotá se jich tolik, že si uděláš hopíka.
2: Výborně.
0: A on opravdu skáče.
2: Dobrý nápad, takže děti, buď teď rychle utíkejte a najděte.

0: Jděte si ve svém pokojíčku míček, protože ho budeme potřebovat, a nebo si do příště takový vyrobíte. Ale v každém případě, Piggy, my teď budeme s tím míčkem cvičit.
1: Jú, jak se cvičí s míčkem?
0: No, s míčkem se cvičí třeba tak, že si ho chytíme do pravé ruky.
1: Ta to pravá, je lžícová ruka?
0: Lžícová ruka. A přes hlavu si ho přehodíme, hop, do levé ruky.
1: Anko, nechytil.
0: Jejda. No tak nic, tak se musí Piggy teďka ohnout pro ten míček.
1: A mám.
0: To už si ho příště rozmyslí, aby ho nechytil. Takže děti, připravte se, stáhněte půlky k sobě, zatáhněte bříška. Máte sražené kotníky a kolena u sebe?
1: Já mám sražené úplně všechno, když jsem zatáhnutý.
0: Tak pozor, máš míček v pravé ruce, děti, vy také. Hop, a přehodíme do levé. Výborně, Piggy drží míček, nespadl mu, a teď z té levé ruky. Pozor, a s malinkým podřepem, to znamená, že pokrčte děti kolena, Piggy pokrč kolena, pérujeme v kolenou, až řeknu teď, tak vyhodíme míček z levé do pravého. Přehodíme. Je, zase to Piggy mu spadlo. Nevadí, já pevně věřím, že vy doma jste šikovné a že to teď zvládneme naposledy. Pozor, držíme míček v pravé ruce, pérujeme v kolenou. A držíme.
1: No tak. Já zas vedle, ale to nevadí, já to nevzdám, já budu trénovat.
0: Prosím tě, Piggy, vůbec nic se neděje, když vám míček spadne, ale teď budeme chytat raději míček s obou rukou do obou rukou.
1: To půjde líp.
0: Držíme si pořád kotníky a kolena u sebe, pérujeme. Míček máme položený na kolenou a očima ten míček při vyhození budeme sledovat. Pozor, vyhazujeme míček, hop, díváme se za míčkem a znova ho chytíme. Piggy drží míček, já mu tleskám i vám, děti. Vám, kterým to spadlo, dáme radši ještě jeden trénink, takže držíme míček v obou rukou, pérujeme v kolenou, 3, 2, 1, vyhodí míček a chytím. Piggy drží míč, super. Děti, já pevně věřím, že se vám to povedlo. Kdybyste chtěli zkoušet těžší variantu, tak to můžete znáročnit třeba tím, že když vyhodíte míček nahoru, dvakrát pod ním tlesknete a znova míček chytíte, tak je to úplně...
1: Dvakrát. Já myslel, že jednou je hodně.
0: Jednou je dobrý, dvakrát je těžší a potom já, když mám trénink se svými dětmi, tak my pod tím míčkem tleskneme i 3x a pomalinku přecházíme do dřepu.
1: No to jste tryskáči, ale jestli stíháte 3x.
0: Ale to my všechno děti společně nacvičíme. Já se teď s vámi rozloučím a budu se na vás těšit zase někdy příště.
1: Míček je prý.

0: Manko, teď co se děje? Co se stalo?
1: Já cvičím zpěv, pane Spejble.
0: Jo, zpěv. Ach tak, no to mi spad kámen ze srdce. No. Já měl dojem, že nám na plotně píská papiňák.
2: No tohle. My přece žádnej papiňák nemáme, tatí.
0: Vždyť říkám, že to byl jen dojem. A vůbec, hurvaj, zavři dveře, je tu průván. A průván, to je mor na hlasivky.
2: Simana, taťuldo, provedu, jak si přeješ. Tak a je po průvanu.
0: No, vidíš, tady z Máničky si vem, hurvínku, příklad. Ta nelítá jako ty, ale dělá co?
2: No, kvičí.
0: Nekvičí, cvičí. A to je právě to pěkný.
1: No, děkuju vám, pane Spejble.
2: Když jest to tak pěkný, tatí, tak jest mi divný, že si prve vylít, jako kdyby tě byla píchla vosa.
0: Nech si ty řeči, kluku, prosto říká. To se ví, že to ještě není jaksi, abych tak řekl, takový to pravý, že ano. Ale když se bude Mánička zpěvu obecnému věnovat, může z ní za pár let být i...
1: No.
2: Sirena!
1: Já jsem z toho šokovaná. Ty se, hurvínku, víš, ty...
0: Zpěvačka.
1: Zpěvačka.
0: Nenech se, Máničko, zpěvačka. Žáno, třeba jako ta, víš, Máničko, ta, no, Rýpalová.
1: Cepilarová.
0: No, to ti, ano, jak říkáš, ta, no. Ano. Nebo jako ten Karel, no... O tatí, tatí.
2: O tatí, tatí, bu.
0: Hergot, jak on se jmenuje?
2: Neckář.
0: No, vidíš, jak to znáš. Jestli pak umíš taky tak dobře dějepis jako zpěváky.
2: Simano.
1: Já bych chtěla jednou být příšerně slavná a zpívat třeba takovou... Lásku nebeskou.
2: No. Prosím tebe, to umí každej.
1: Každej? No tak, o co, hurvínku, kdo líp? A pan Spejble nás doprovodí, jo?
0: Moment. Jo? A kam to? Já nemůžu daleko chodit, dal se mi do dřeváku červotoč.
2: Ona myslí doprovodit jako na piano.
1: No, na piano.
0: Jo, na piano, no to bych mohl. Nadání by tu bylo, klimprkastn tyž.
3: Mia, pic. Pic. Mia.
0: No, to čubrníte, člověkové, co? Já vám zahraju, že to bude, jako když hraje celý orchestr.

0: Dnes je 14. srpna.
1: A svátek slaví Alan.
0: Alan, to je staré keltské jméno a znamená svornost. Co to je svornost?
1: To znamená, že Alan drží za jeden provaz.
0: Takže když je někdo svorný, znamená, že je na něj spolehnutí, že je někomu oporou.
1: Že je kamarádský.
0: Alanové tedy budou dobří kamarádi.
1: Milí Alanové.
0: Kamarádi.
1: Přejeme vám
0: všechno

0: plavúnika a kouzelník Bambulíno. Jednou to na vyšlapané broučtí cestičce zaskřípalo a na louku se přikodrcal takový mrňavý mužíček. Seděl v otevřeném kočáře, taženém luční kobylkou, měl na sobě černý rozevlátý plášť se širokými rukávy posetými hvězdami a na hlavě cylindr se stříbrným půlměsícem.
1: Sem, vážení, křičel a vytruboval na trumpetu. Tra-da, tra-da-da-da-da. Jedině zde je ta pravá kouzelnická atrakce. Přistupte blíže, vážené publikum. Uvidíte nevídané, uslyšíte neslýchané.
2: Jejda, ten je ale malinkatý,
0: řekla plavůňka udiveně a seskočila z pampelišky. Prohlížela si zvědavě to podivné spřežení a nestačila se divit. On to vlastně žádný kočár nebyl. Byla to půlka z kořápky z vlašského ořechu a dole to mělo dvě rozvrzaná kolečka.
2: Jak se jmenuješ?
0: Zeptala se. Pohladila luční kobylku a upřela tázavě na mužička své veliké oči. Mužíček se v kočáru postavil, smekl cylindr a obřadně se uklonil.
1: Jsem světoznámý kouzelník Bambulíno. Jezdím křížem krážem po světě a pořádám čarodějnická představení.
2: Ty umíš čarovat?
0: Zeptala se překvapeně malá víla.
1: No, samozřejmě.
0: Usmál se sebevědomě Bambulíno. Otáčel se v kočáře do všech stran a vyvolával jako na jarmarku.
1: Přistupte blíže, nic se neostýchejte. Uvidíte neslýchané, uslyšíte nevídané. Tedy vlastně obráceně, že?
0: Spod jitrocelového listu vylezl čmelák s basou.
3: Kdo to tady tak vříská po ránu? Vždyť to zbudilo i toho, tuhletu basu.
0: Za ním vykoukl cvrček houslista.
2: Co se to děje? Co je to tu, prosím, za randál?
1: Sem, vážené publikum. To, co nyní uvidíte, na to nikdy nezapomenete,
0: povykoval kouzelník Bambulína.
2: On umí čarovat,
0: řekla plná obdivu plavuňka svým kamarádům muzikantům a významně nadzdvihla obočí.
2: To jste ještě neviděli, co všechno umí. Jej, ten umí věcí.
3: No, jenom jestli,
0: zahučel nedůvěřivě čmelák.
2: Tě, takových už tu bylo,
0: vylískl cvrček.
1: Vážené publikum,
0: křičel Bambulíno a přitom vznešeně sestupoval z kočáru.
1: To, co teď spatříte, to se nedá popsat slovy. To se musí vidět, to se musí slyšet, to se musí přímo tohleto, to se musí prožít.
2: Jejda.
0: Zašeptala plavůňka, rozprostřela svůj dlouhý závoj a usedla do trávy.
2: Teda to jsem zvědavá, já jsem ale tak zvědavá.
0: My taky, řekli cvrček se čmelákem a usadili se každý z jedné strany vedle plavůňky.
1: Máte to štěstí, že sedíte zrovna v první řadě,
0: zvolal kouzelník Bambulíno, jako by tam za těmi třemi ještě někdo seděl. Mávl pláštěm, sáhl plavuňce do vlasů a v tom okamžiku se mu v ruce objevila růže.
1: To je pro vás, milostivá vílo.
2: To jsou ale kouzla a čáry. No teda, jak vy to jenom děláte? No to já jenom žasnu, pane Bambulíno.
0: Plavuňka byla nadšením celá bez sebe.
1: Bambulíno, jméno mé,
0: upozornil jemně kouzelník.
2: Ano, Bambulíno, promiňte,
0: vzdychla malá víla plavuňka.
2: Ale stejně jak vy to jenom děláte.
3: No, to je toho. Měl tu růži v rukávu. Zabručel nevrle čmelák.
2: Jo.
0: Kníkl Cvrček.
2: Vytáh tu růži z rukávu. To známe.
0: Ale kouzelník Bambulíno se nenechal těmi pochybovačnými poznámkami rušit.
1: To byl prosím jenom začátek, řekl skromně. A teď to přijde. Dávejte pozor.
0: Zabalil se do svého černého pláště a bum, vyletěl oblak dýmu a kouzelník Bambulíno zmizel.
2: Kde je?
0: Vyjevil se Cvrček a rozhlížel se kolem.
2: Kam se ztratil?
3: No jo, kam se jenom poděl?
0: Huhlal překvapeně čmelák.
3: Vždyť teď tady ještě byl.
2: Já jsem vám to ale říkala,
0: rozářila se potěšeně Plavuňka.
2: Ten umí věci, to se jen tak nevidí.
0: V tom okamžiku vyskočil kouzelník Bambulíno od někud z trávy a křičel: pomoc, pomoc, já doutnám, já hořím. A rychle svlékal svůj černý plášť, ze kterého se kouřilo. Plácal s ním o zem a přitom halasil.
1: No, to víte, každé kouzlo se hned tak nepovede. Ještě se to musí kapánek vylepšit, že?
2: Mně ale se to moc líbilo.
0: Zatleskala malá Víla.
2: I s tím, jak jste krásně doutnal, pane Bimbalíno. Chtěla jsem říct, mistře Bimbalíno.
1: Bambulíno, jméno mé,
0: uklonil se mužíček. A aby to nepříliš vydařené kouzlení nějak zamluvil, povídá.
1: A vy dva tady, vy budete určitě muzikanti, že?
3: No, to jsme a jací, zabzučel čmelák. Já hraju na basu.
2: A já prosím na housle,
0: kníkl Cvrček.
2: My umíme taky věci, ale hrajeme bohužel jenom tady, na louce. Ale někdy hrají i v lese,
0: dodala pyšně Plavůňka.
1: To nic není,
0: mávl Bambulíno rukou. Vsoukal se do svého ohořelého kouzelnického pláště a chystal se k odjezdu.
1: Umělec musí ven, do světa, do ciziny, tady, doma, si vás nikdo nevšimne, ale venku, jo, panečku, tam se hraje jiná muzika, na rukou vás tam budou nosit.
3: To by bylo něco,
0: zasnil se čmelák.
3: Už mě to tady na téhle louce stejně moc nebaví.
2: Na to by bylo něco,
0: rozářil se Cvrček.
2: Ale jak se tam dostaneme do toho světa?
0: Bambulíno nastoupil do kočáru.
1: Ha, lehká pomoc,
0: zvolal a zamával nad hlavou cylindrem.
1: Pojďte se mnou, světoznámý kouzelník Bambulíno vám právě otvírá brány do nejlepších společností. S Bambulínem se dostanete všude, svět vám leží u nohou.
0: Plavuňka chtěla zrovna říct, aby to nedělali, aby zůstali doma a nikam nejezdili, ale už bylo pozdě. Čmelák popadl basu, Cvrček housle a s velikým jásotem skočili do kočáru.
1: Sláva, hurá, jupí, jedeme do světa!
0: Vřískali nadšeně. Kouzelník Bambulíno zapráskal bičem a kočár se rozjel.
2: Zůstaňte doma, kamarádi!
0: Křikla za nimi ještě Plavuňka. Ale kde pak? Už jí nikdo neslyšel. Zmizely v zákrutu brouččí cestičky, jen se za nimi zaprášilo.
2: Jak tohle jenom dopadne?
0: Vzdychla malá Víla.
2: Co tam budou dělat ve světě ty dva?
0: A život na louce šel dál. Přišel podzim, odlétla zima a vykvetlo jaro. Malá víla plavůňka vysedávala na pampelišce a zrovna přemýšlela, co pak se asi stalo s jejími kamarády muzikanty, když na vyšlapané brouččí cestičce zaskřípal písek. Plavůňka otočila hlavu a div nespadla, jak se zaradovala. Po cestičce se zvolna ploužil cvrček se čmelákem.
2: Ahoj, kamarádi,
0: křikla radostně.
2: Tak co, kluci, jak bylo ve světě?
3: Ani se, plavuňko, neptej, zafuněl smutně čmelák. Vůbec to nebylo tak, jak Bambulíno vyprávěl.
2: Jo, jo, plavuňko,
0: knikl truchlivě cvrček.
2: My jsme rádi, že jsme zase zpátky doma, na naší louce.
1: A no a co, hráli jste?
0: Ptala se malá víla.
3: Hráli, ale moc to tam poslouchat nechtěli v tom světě. A Bambulíno se taky najednou ztratil.
2: No, a taky na nás mluvili takovou nějakou divnou řečí,
0: žaloval cvrček.
2: Ani slova jsme nerozuměli. A ty písničky, co my tady doma hrajeme, jsou stejně pěknější, než ty tam ve světě.
1: Jo, tak vy, kluci, něco zahrajte,
0: řekla najednou plavůňka. A ti dva jakoby na to čekali, spustili. A malá víla plavůňka poslouchala, usmívala se a najednou jí bylo tak nějak teplo u srdce. A když cvrček se čmelákem dohráli, povídá:
1: Jo, kluci, ono se darmo nepovídá. Všude je dobře, ale doma... Doma je vždycky nejlíp.
4: Vigy básnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
5: A teď ještě jednou.
4: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
5: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: na samém vrcholku stříbrné jedle, hnedlinko u nebe, zařídil si svou domácnost pár veverek kudrnáčkových. Jedle jim kolébala veverčata a kudrnáčkoví zase na oplátku setřásali z větví sníh a hlídali její děti šišky před zlodějskými datly. To by pak jedle ze žalu ronila prysky řičné slzy. V lesním zpravodaji si kudrnáčkovi přečetli zprávu, že Strakapů, malíř podzimu, je už zakletý v bílou vránu a slouží jako svatební drůžička pro obveselení královně zimě. Veverka Kudrnka však veverčatům už dávno navlékla zimní kožuchy, takže se mrazivého počasí bát nemusí. Po ránu si pěkně načesala štětiny na uších, naparádila si ocas a pak uvařila snídani z bohatých zásob spižírny. Tatík Veverušák si ještě chvíli mazlil s veverčaty v pelechu. Také je zkoušel s pískáním, cvrčení, kličkování a chytání blech. Tohle měla veverčata nejraději. Ale pak musel tatík Veverušák setřásat sníh z přetížených větví paní domácí a tou byla stříbrná jedle. Jen vzdychala pod sněhovými poduškami. Už jsem tím sněhem udušená, kudrnáči. Veverušák třásl, až setřásl také velikánskou šišku. Spadla na placatý kámen pod strom a lusk z rozpuklé šišky vyskočila panenka. U bukvice, rozkřičel se Veverušák kudrnáč. Ty jsi princezna z veverčí pohádky.
1: Ale co tě nemá, jsem přece šišinka jedlová a tady je můj domov.
0: Veverušák škubl rezavým chvostem, seskočil, posadil si šišinku na hřbet a hned si to šrouboval po stromě do veverčího pelechu. Veverčata cenila řezáky jako opice a hned nové kamarádce nasypala několik jadérek na hraní. Toho povídání a divení nebralo konce. Pak všichni posnídali oříškovou kaši a teď, že si budou hrát. Chvostík měl nápad. Budeme honit blechy, šišinko, chceš? Panenka posmutněla.
1: Když já nevím, jak se tahle hra hraje.
0: Ale to nic, my tě honit blechy naučíme. Svlékni si tu parádu z mušelínu, ty cingralta nám taky půjčíš a hned uvidíš. Šišinka učinila vše, jak si chvostík přál a rozklepala se chladem.
1: Já tedy budu s vámi ještě chvíli ty blechy honit, ale mě je strašná zima. Co budeme dělat?
0: Veverčata tedy půjčila šišině letní kožich uložený na zimu. Jen stříbrnou čepičku z husích per jí ponechala, protože veverčatům padala ze špičatých uší. Každá z nich si však něco z té její parády na sebe navěšila a že si tedy budou hrát na krásné princezny zajaté zlou černokněžnou krakachachrou. Až je hra omrzela, rozhodl se veverčí kluk Chvostík, že si tedy zase budou hrát na slepou bábrlínu. Ticho, já vás rozpočítám. Datel, vrán, oříšek, máš rezavý kožíšek. Šiška jedle smrk, pšenka ptačí brk. Slepá bábrlína připadla na šišinku. Veverčata jukala hned tu, hned tam, šroubovala po větvích a šišinka ne a ne některé chytit v tom veverčím kličkování. Mrzutě skočila dolů.
1: A já už nehraju. Jdu se klouzat na rybník.
0: Chvostík, že také. Sedla si mu na chundelatý chvost a mete lily přes závěje k rybníku. Ostatní veverčata za nimi. Havrani přestali rabrakovat a tetky vrány zvědavě přešlapovaly na sněhu. Veverčata rejdili s šišinkou po klouzačce tak divoce, až probudili tetku Vychřenici, Sněhule i strejdu Dujavce. Z pelechu vyplašili zajíce i srnky. náhle zasvištěla ve vzduchu kavčí křídla loupežnice Krakachachry. Kroužila níž a níž.
2: Co se to tu tak potěšeně blíští?
0: Krakachachra zaskřehotala, popadla Šišinku zatřpitivá pírka a frrrr. Uletěla s ním do svého loupežnického sídla, kavčího hrádku v Lomech.
2: Kra, kra, kra. Tak pohoď, panenko, uvážu si tě ke křídlu za nohu, aby mi tě neukradl moje nejlepší přítelkyně Straka. No, vidíš mé poklady? Budeme je teď leštit a přebírat.
0: Chtivě sezobla Šišince čepičku ze stříbrných pírek, posadila si ji na svou vypelichanou hlavu a ve střepu zrcadla se obdivně fintila. Pak vytáhla Krakachachra ze skalní skuliny velikou lupu a dlouho třpitnou čapku pozorovala. Křápala.
2: To je vzácná stříbrotepecká práce. No, sluší mi líp než tobě. Vždyť by se na tebe ani takový šperk nehodil. Budeš mi teď sloužit a pečovat o mou krásu i zábavu.
1: Já chci domů na jedli k veverčatům.
0: Šišinka fňukala jantorové slzy a loupežnice Kavka je chtivě sezobávala do plátěného měšce.
2: Ještě pláč, ještě. To jsou ale krásné korále. Cože? O těch zrzavých kudrnáčích nechci nic slyšet. Nesmím si do šišek ani klovnout. Tak mě pronásledují. No, co koukáš? Když už nebrečíš, tak si aspoň dej do práce. Hybaj.
0: Loupežnice Krakachachra zazývala tak mocně, jako by ji chtěla spolknout. Vystrašená Šišina jí musela našolíchat peří a výskat vypelichanou kavčí hlavu. Krakachachra začala podřímovat, až usnula jako pařez. Vychrupovala na celý kavčí hrádek, až se břidlice drolila. Když Šišinka zkoušela rozvázat uzel na noze, zaslechla šramot. Na protějším vrcholu stromu se houpala veveřice Kudrnka. Velikým skokem přistála tiše u přivázané Šišinky. Hebitě jí překousla provaz, ale za to pevně přivázala loupežnici Krakachachru k velikému balvanu.
2: A teď se pevně drž chvostu a zavři oči.
0: Tiše poručila. Šišinka poslechla na slovo a už letěly přes nejvyšší vrcholky stromů, jako kdyby veveřice Kudrnka měla křídla. To bylo radosti nad shledáním v jejich domově na stříbrné jedli. Pak si všichni dlouze povídali, zahráli si domino, pak veverko nezlob se a nakonec si hledali blešky a vešky. Jedle je kolébala houpy hou, houpy hou hou, až všichni usnuli v jediném.

0: logopedická pohádka na mr bez r.
1: Mravenec Šimra. Mravenec Šimra byl malý nezbeda. Sotva ho bylo vidět, jak byl mrňavý. Byl to snad nejmrňavější mravenec z celého mraveniště. Ale jeho kousky byly známé na 100 mil. Jakmile se mu někdo nelíbil, zamračil se, začal ho šimrat a pak ho omráčil kyselinou mravenčí. Nejvíc to pociťoval velký Nimrod, pan Mrázek. Chodil po lese a stále se měl z čeho těšit a co obdivovat. Jen ho mrzelo, že ho v lese vždy něco šimralo a štípalo. Jednou zas tak seděl pod smrkem. Už se smrákalo a on chtěl posvačit sladkou mrkev a chleba s humrovou pomazánkou. Když tu náhle, bum, smrková šiška mu spadla těsně vedle oka. Pan Mrázek začal mrkat a mrzutě si mrmlal pod fousy. To celé se zalíbilo Šimrovi, co šel v tu chvíli s několika mravenci okolo. Hned všechny poňoukl, ať sebou mrsknou a začnou pana Mrázka šimrat. A mrňavoučký Šimra nakonec pana Mrázka štípl do nohy. To už bylo i na pana Mrázka dost. Byl hladový, ještě se nestihl najíst, byl unavený a mrzutý, neboť ho málem zmrzačila smrková šiška a teď tohle. Ale, co je to za mrňavého usmrkance, mrňavoučkou mršku? Mrťafu, co mi tu hodlá ubližovat? Hlasitě zakvílel a milého mravence popadl. Mravence Šimru zamrazilo. Již cítil smrt na jazyku. Mrskal sebou, co to šlo. Věděl, že pan Mrázek je laskavý Nimrod, ale nebyl si jist svým dnešním skutkem. Šimra škemral, kňučel a posmrkával, mrskal sebou jako pominutý. Sliboval, že už pana Mrázka nikdy nepoštípe. Dokonce, že i ohlídá, aby si na něho nedovolili jiní mravenci. A tak hodný Nimrod pan Mrázek pustil Šimru na svobodu a mrňavý mravenec splnil, co slíbil. Již nikdy nedělá nikomu mrzutosti, ale poněvadž je to mrňavý nezbeda Šimra, občas jen tak zlehýnka někoho pošimrá.

0: V zoo v noci nachytal dozorce pána, který stojí před výběhem vlků a hází po vlkovi kamením.
1: Člověče, co to tu vyvádíte? Co vám ten vlk udělal? Mně nic, ale to zvíře sežralo červenou karkulku.
2: Ale to bylo pohádce.
3: Pelandok závodí se slimákem. Když si Pelandok po všech těch příhodách oddechl, vydal se dále a přemýšlel, co by měl ještě udělat, aby si pořádně vyzkoušel svůj um. Je vůbec někdo na světě, kdo by byl chytřejší než on? A tu se z vůle boží, neboť on je vznešený, potkal se slimákem, který se právě soukal po kmeni stromu. Pelandok ho oslovil. Hej, slimáku, nechtěl bys se mnou závodit tak na vzdálenost jednodenní cesty? Slimák souhlasil. Dobře, Pelandoku, ale až za týden mám ještě nějakou práci. Pelandokovi to také vyhovovalo. Slimák zatím celých těch 7 dní chodil za ostatními slimáky usazenými u řeky, na pobřeží, v močálech, v jámách a kalužích a řekl jim. Až uslyšíte Pelandokův hlas, který bude kontrolovat, jak daleko jsem uběhl, musí se mu ozvat jen ten, co bude před ním. V žádném případě nesmí ani pípnout slimák, který bude za ním. Když nadešel den závodu, dostavil se Pelandok ke slimákovi a trval na splnění slibu. A tak ráno začali závodit. Pelandok běžel po suché zemi, slimák si zvolil vlhko, bažiny a kaluže. Když už měl Pelandok běhu dost, zavolal na slimáka, jak se jemu v závodě vede. Ten se ale ozval daleko vpředu. A tak Pelandokovi nezbylo nic jiného, než běžet dál. Za hodnou chvíli se zase Pelandok zastavil, zavolal, ale zaslechl slimákův hlas jen velmi slabě. Tak daleko byl před ním. To už dostal strašný vztek, vyrazil jako blesk a běžel bez zastávky půl dne. Sotva popadal dech, když znovu zavolal na slimáka. A ten mu odpověděl zase pěkný kus vpředu. A tehdy si Pelandok řekl. Ten slimák je ale mizera. Běžím ze všech sil a ne ho dohonit. Teď, abych se před všemi slimáky styděl, že jsem s jedním z nich prohrál závod. A přitom se vlekl hodně pomalu, když lezl po větvích. Sotva dýchal. Proto se mu taky závod nabídl. Ale vypadá to, že únavu jenom předstíral. Kdybych věděl, že umí tak rychle utíkat, nebyl bych se s ním pustil do závodění ani za nůši banánu. Pelandok si lehl a nakonec uznal. Tak dobře, slimáku, tentokrát si vyhrál. Když slimáci uslyšeli, že Pelandok přiznal svoji porážku, zavískli radostí, jak se jim podařilo mazaného jelínka doběhnout. Pelandok pak zůstal ležet pod stromem, aby si odpočinul. Najednou uslyšel se zhora nějaký šum. Jakási muška si tam pobzukovala. Kdo si to tam bzučí? Nedal si pokoj Pelandok. Moucha mu odpověděla. To je moje břicho, Pelandoku. Včera v noci šel kolem bůvol a jeden z trnů, co mu uvízl v kůži, mě bodl. Píchl mě naprst hluboko do břicha a to bolestí tak bzučí. Že se nestydíš tak lhát. Tělo máš jak špendlíkovou hlavičku a trn se ti zarazil do břicha naprst hluboko? To ti mám věřit? Muška odpověděla. Vidíš, Pelandoku, nechceš mi věřit. Ale já jsem nemluvila o tvých prstech, ale o svých. Pelandok se zamyslil a řekl si, že má moucha asi pravdu a že si měl dávat větší pozor na její slova. Strašně se zastyděl, že už 2x prohrál v závodech rozumu s celkem malými zvířaty. Nakonec šel do sebe a rozhodl se, že už nebude podvádět a dělat na schvály služebníkům božím, nechť je jeho jméno pochváleno. A zatoužil vydat se na cestu spravedlnosti a dobroty. V celém pralese se rozhlásilo, že se Pelandok obrátil k lepšímu.

0: také cvičení a jdeme na to! Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová.
1: Ahoj Piggy, ahoj, ahoj. Mně napadlo, že se už takovou dobu známe a já jsem se tě vůbec nezeptala, jestli chodíš do nějakého kroužku.
0: No, já chodím do kroužku a někdy do trojuhelníčku, někdy taky do čtverečku, podle toho, na co si zrovna hraju. Já si hraju tak, že někdy třeba chodím po chodníku a jsou tam dlaždice a já chodím po čáře v těch dlaždicích, takže jdu do kroužku anebo do čtverečku.
1: To mě vůbec nenapadlo, že jsem k tomu neřekla do sportovního kroužku.
0: No tak, když chodím, tak sportuju, takže ty kroužky a čtverečky jsou sportovní.
1: Tak do sportovního kroužku s dětmi, kde vás vede nějaký pan učitel.
0: No, tak když půjde pan učitel první a za mnou půjdou děti, tak chodím.
1: A dost. Prosím vás, otázka na Piggyho a na vás doma byla, jestli se věnujete nějaké sportovní pohybové aktivitě.

0: tím, že bílé oblečení mají také judisti. No, a to je další typ kroužku, kterým by si určitě každý kluk měl projít, aby se pak uměl, dejme tomu, postarat o svoji dívku.
1: Aha, když... takže moderní gymnastika, to byla taková holčičková záležitost. Ano. A teď máme judo. A karate. A to je klukovská záležitost.
0: Ale taky máme fotbal a hokej.
1: A to je klukovská i holčičí záležitost.
0: Dneska už ano, říkala bych fotbal určitě, u hokeje si úplně jistá nejsem, ale třeba pozemní hokej hrají holky.
1: Aha. A máme florbal. A když se hází míček do toho košičku?
0: To je zase košíková. A když se háže přes tu síť, tak je to co za kroužek?
1: Sítěvaná.
0: Ale volejbal. A když se to háže do té brány, když někdo vyskakuje a stejně ho vždycky prostřelí, tak se to jmenuje co? Házená. Ale taky si myslím, že by děti mohly chodit na badminton. Nebo by mohli chodit na tenis.
1: Badminton, to jsou ty pálky, jak se do toho pícá.
0: A máš takový košíček a lítá ti to nad hlavou.
1: A tenis je s míčkem.
0: Přes síť. A přes úplně tu malinkou síť na stole se hraje co?
1: Ping-pong. Já si vždycky hraju, že jsem z Japonska a říkám ping-pong, tili-tili-tong, ping-pong.
0: Také mohou děti chodit na cyklistiku, na turistiku. Na orientační běh.
1: A můžou třeba jezdit na lodičkách nebo něco s vodou.
0: Můžou dělat třeba windsurfing. Můžou dělat kanoistiku.
1: Plavání.
0: Takže v každém případě, děti, my jsme se v krátkosti chtěli s Piggy dnes věnovat tomu, že by bylo dobré, abyste měli nějaký Piggy, nejenom kroužek, ale pohybovou aktivitu, která vás naučí něčemu, co vám bude dělat radost.
1: Nějaký zájem. Zájem pro radost.
0: Přesně tak. Mm. Tak Piggy, dneska se měj hezky. Určitě by děti mohly chodit i na dramatický kroužek, ale to by jsme tady stáli ještě dlouho a dlouho, takže třeba příště zkusíme dětem připomenout ještě další typy kroužků.
1: Dobře, tak víte co? Napište nám nebo nám nakreslete, do jakého sportovního kroužku chodíte.
0: To je bezvenápad.
1: A Hanka se na to podívá. A možná, že si můžeme udělat nějakou výstavu. Ahoj!

0: už nikdy nebudu chytat veverky. Nebudu. Protože to tak špatně dopadlo. Slunil jsem se na zahradě, trochu jsem i podřimoval. Najednou mě co si ťuklo do hlavy. Za chvilku mi zas něco cvrnklo do ucha a pak spadla zrovna vedle mne větvička a tak pořád. Dívám se a vidím, jak nade mnou na stromě sedí veverka, uhryzne větvičku, hodí ji po mně, pak schová tváře v předních tlapkách a hyňá se.
1: Měj mě ráda,
0: řekl jsem si a podřimoval jsem dál. Ale veverce to nedalo, slezla ze stromu a začala kolem mne hopsat a pořád blíž. Vždycky na chvíli si sedla, čumáček do předních tlapek, že mě nechytíš, tak mě pořád dopalovala a já nic. Když mě ale přeskočila, vyskočil jsem za ní a veverka na strom. S tebou je konec, to umím taky, křičím za ní. Veverka uhání až do vrcholku stromu. Já za ní, ona na tenkou větev, já za ní. Ona ještě na tenčí větev a já jsem dostal strach. A ona po tenké větvi hup na druhý strom, tam se posadila tlamičku do pacek a
2: nechytíš, nechytíš, nechytíš.
0: To už jsem viděl taky. Ale jak teď dolů? Hrozně jsem se bál, abych nespadl. Začal jsem bečet a bylo mi jedno, že se veverka směje. Kňoural jsem, křičel jsem víc a víc, až přišel můj člověk. Vylezl na strom, aby mi pomohl dolů. Když už byl skoro u mne, když už mě skoro držel, udělala větev prásk a letěli jsme oba. Já po kočičím spadl na všechny čtyři, on po člověčím všema čtyřma vzhůru. Ležel a vůbec se nehýbal. Já mu sedl na prsa, vouskem jsem ho hladil po tváři a velice jemně jsem mu předl do ouška. Ale on nic. Viděl jsem, že je zle. Za chvíli přiběhla taková menší nestvůra, co má oči, které vpředu svítí bíle a vzadu červeně. Z ní vyběhli dva lidé, celý bílí, neodehnali mého člověka, popadli a tatida.

0: táta, dida. A byli všichni pryč. Když už byla docela tma, přinesli toho mého a položili ho do jeho pelíšku. Měl hlavu celou bílou a jednu tlapku celou bílou. Ta tlapka byla těžká a vůbec nemohla hladit. Sedl jsem si u jeho pelíšku a přišla na mne taková lítost, že jsem musel zpívat smutnou písničku o tom, že mému člověku není dobře. Já jsem to všechno zavinil. Bylo mi velice těžko. Po dlouhé chvíli si mě můj člověk zavolal do svého pelíšku. Já položil hlavu na jeho tlapku, co byla celá bílá a těžká, a žalostně jsem naříkal. On mě druhou tlapkou hladil. Potom usnul a já vstal a napsal jsem slavný slib. Už nikdy nebudu honit veverky.
1: Tiki kalendář! Dnes je 14. srpna
2: a svátek slaví Alan.
1: Alan, to je staré keltské jméno a znamená svornost. Co to je svornost?
2: To znamená, že Alan drží za jeden provaz.
1: Takže když je někdo svorný, znamená, že je na něj spolehnutí, že je někomu oporou.
2: Že je kamarádský.
1: Alanové tedy budou dobří kamarádi.
2: Milí Alanové.
1: Kamarádi.
2: Přejeme vám
1: všechno
2: nejlepší.
3: V ptačí radě se projednával návrh na zřízení prodejny potravin. Jednání bylo složité a rušné, neboť všichni měli připomínky i podnětné návrhy. Zejména v otázce sortimentu se rozproudila živá diskuse. Žádám, aby prodejna byla dobře zásobena sýry. Sýry jsou zdravé, řekla Vrána a už se viděla, jak drží sýr v zobáku. Musí být ovšem balené. Nejlepší obal je hliníková fólie, důrazně podotkla Straka, protože Straka má ráda věci, které se pěkně lesknou. Sýry nejsou tak důležité jako semínka. Semínky se živí moc ptáčků. V semenech musí být velký výběr, řekl Strnad. A hned se k němu přidal čížek a stehlík a pěnkava a ještě jiní. Jestli by tam mohla být také semínka z jalovce, tiše zaprosil Hýl a začervenal se až po prsa, jak nebyl zvyklý vystupovat na veřejnosti. Konipásek horlivě mával ocáskem, aby také dostal slovo, a když je dostal, promluvil: nesmí se zapomenout na hmyz. Hmyz je naše obživa. Jeho požadavek podporovala Jiřička a Budníček a další ptáci. A Sedmihlásek zavolal svoje čididím, že s tím taky souhlasí. Potom Kos chtěl žížaly, Špaček zase třešně a každý něco. Mně je to jedno, já jim všecko, řekl Vrabec. Já si nevybírám. Situace využila Sojka a žádala, aby v prodejně byla k dostání také modrá sojčí pírka. Sojčí pírko není potravina. Sojčí pírko je náhradní díl, pohotově namítl Kos. Pírko ať si koupí v prodejně náhradních dílů. Podle mne je sojčí pírko módní doplněk a o parádu se jí starat nebudeme, zaštěbetal Vrabec, který jakživ pěkné pestré pírko neměl a Sojce záviděl. Však mu také Sojka hned řekla, když ty ztratíš pírko, nikdo si toho ani nevšimne. Ale když Sojka ztratí své modré pírko, nikdo potom nepozná, že Sojka je Sojka. Že nepozná? Pozná, hned jak otevřeš zobák, nedal se Vrabec. Máš totiž strašně nepříjemný hlas. Už to vypadalo mezi nimi na rvačku, když se ozval Straka Pout. Já si myslím, že Sojka nemá špatný nápad. Místo pouhé prodejny potravin otevřeme obchod smíšeným zbožím. V obchodě smíšeným zbožím se mohou prodávat případně i sojčí pírka, ale hlavně červené doktorské čepičky pro Straka Pouty. Jenže potom ledňáček chtěl rybářské pruty, háčky a navijáčky, kachna galoše do bláta a čáp gumové holínky do vody, Straka jabloneckou bižutérii, ten to a ten zas ono. Nic, rozhodla ptačí rada. Na to by musel být obchodní dům. Jednání se chýlilo ke konci. Za pokladní byla ustanovena křepelka, protože křepelka umí počítat peníze. Ptačí prodejna potravin byla brzy potom otevřena. Noviny, ptačí zpravodaj, přinesli o tom podrobnou zprávu, ve které mimo jiné hodnotili zřízení prodejny jako významnou pomoc hnízdícím ptákům. Již první zkušenosti si vyžádali, že v prodejně byla umístěna tabule s nápisem Ozobávání vystaveného zboží přísně zakázáno. Straka byla třikrát přistižena při pokusu pronést bez placení sýr v hliníkové folii a vymlouvala se, že nemá peníze. Křepelka proto postavila na pokladnu cedulku. Bez peněz do prodejny neles. Jinak byli všichni s prodejnou spokojeni. Všeho bylo dost a všechno stálo 5 peněz. Přešlo léto a s létem přešla doba hojnosti. V přírodě i v prodejně ubývalo semen, ubývalo bobulí, ubývalo hmyzu, ubývalo všeho. Křepelka stále častěji říkala zákazníkům nemáme, nemáme, nemáme. O Vánocích nezbylo už ani zrničko. Prodejna byla zavřená a na dveřích visela cedulka Není do čeho zobnout. Před prodejnou seděli ptáci, opuštění, jako zaječí bobky a čekali na zázrak. Zázrak se nestal, ale do lesa přišli děti sbírat šišky, aby si je pozlatili a ozdobili vánoční stromeček. Když uviděli ptáčky, hned poznali, kolik uhodilo. Běželi domů a přinesli dobrot, že se prodejna změnila v ptačí lahutkářství. Byla najednou plná semence, slunečnicových i lněných semen, jader z okurek a tykví, prosa, ovsa i máku, sušených jeřabin a všelijakého ptačího zobu i loje pro síkorky. A tak ptáci měli štědrovečerní hostinu, slavili Vánoce a zpívali. A lidé, kteří o tom nic nevěděli, se podivovali, že ptáci v zimě zpívají.

0: Kdy jsme spolu vlastně chodili?
1: Víš, že si to vážně nepamatuju?
0: Myslím, že by se to dalo spočítat. Byla jsi tehdy na konzervatoři?
1: Na tom přece dneska nezáleží.
0: A nebylo to před mým odjezdem na Annapurnu?
1: Opravdu nevím.
0: No, jak myslíš? Já jenom, že mám takový dojem, jako by se ve mně Vašek viděl. Jako bych byl jeho táta. No, asi se mi to jenom zdá.
1: Asi. Vašek se totiž vidí v každým. Naposledy to byl školník.
0: Jenomže školník není horolezec. Tedy pochovaný pod lavinou. Tak na náš poslední večer.
1: Proč jsi mě vzal zrovna sem?
0: No, řekl bych, že to je dost dávno, co jsi byla naposled tancovat. To je dobrý. Všechno jako tenkrát.
1: Bane, nic se nedá opakovat.
0: Odjíždím za měsíc do Alp. Předtím budu pár dní v Praze. Tak do té doby si rozmyslí datum.
1: Jaké datum?
0: Když ty jsi mi vystrojila pohřeb, já ti vystrojím svatbu.
1: No počkej, jak koho si budu brát?
0: No přece mě.
1: A ty se budeš rozvádět?
0: Já se ani neoženil. To jsem ti ještě neřekl. Já mám tak mizernou paměť. Já si ani nepamatuju číslo svojí košile.
1: A to jsi zpamatoval, že jsme tehdy byli spolu tady?
0: Před 9 lety nikde jinde Music Box nebyl.
1: A vzpomínáš si, jak jsme se tehdy při večeři vsadili, že do 10 minut přineseš kytku?
0: A já jsem prohrál.
1: Ne. Horská služba vyhlásila pohotovost. V obřím dole se ztratil nějaký člověk.
0: Jsem rád, že si začínáš vybavovat podrobnosti.
1: Toho člověka jste zachránili. Vrátil jsi se po půlnoci.
0: A proč ses nevdala?
1: A proč ty ses neoženil?
0: Hory mě vždycky nějak přitahovaly víc.
1: A teď?
0: Teď mi na ty kopce nějak dochází dech.
1: Tím chceš říct, že na mě by si ještě stačil?
0: Ne. Na našeho kluka. Nemusíš mi nic vykládat. Nebudu ti nic vyčítat. Znali jsme se 14 dnů.
1: 9.
0: Ty jsi někoho měla. A já jsem ti stál v cestě.
1: A co jsi dělal ty těch 8 let?
0: Koho jsi vlastně chtěla vzít?
1: Vašek není tvůj syn.
0: Nemluvíš pravdu. Tady jsme se seznámili. V prosinci. V lednu jsem odjel do Himalájí. A kluk se narodil v září. V listopadu jsme se z expedice vrátili. Všichni. Na Annapurně nikdo nezůstal pod lavinou.
1: Doufám, že nebudeš tak hloupý a nebudeš tohle Vaškovi vykládat.
0: Jestli ti jde jenom o to, na mě se můžeš spolehnout. Bylo mi mezi klukama vždycky tak dobře, že jsem si celý léta nevšiml, že žiju sám. Třeba letos o Vánocích. Měl jsem kolem sebe spoustu lidí a ani jednoho svýho člověka. A když jsem o tom začal uvažovat, objeví se tak prýma kluk. A ještě k tomu můj. Ano, řekni mi to. Já tě prosím. Řekni, že je můj.
1: Prosím tě, nedělej ze sebe blázna. Doufala jsem, že už tě do smrti neuvidím.
0: Jestli mi dneska někdo stojí v cestě, tak ho strčím do pytle a hodím do řeky.
1: Můžeš se dohadovat, můžeš počítat, ale důkaz, že je Vašek tvůj, nemáš.
0: Mám. On je totiž tak senzační jako já.
2: Po návratu do Prahy se život zdánlivě vrátil do vyběhaných kolejí. Ale nic nebylo jako dřív. Vašek měl všechno jasné. Našel si náhradního tatínka. Jindřich se taky rozhodl, co dál. ale jeho nabídky, na které jsem dřív marně čekala, mě teď působily jen rozpaky. O tom, že budeme žít spolu, už nemohla být vůbec řeč. Pokud jde o Luboše, nedělala jsem si žádné iluze. A přesto jsem v skrytu duše doufala, že se to nějak vyřeší. Jenže Luboš provedl něco, čím mne dokonale šokoval. Jak jsem si mohla myslet, že se změnil? Zůstal stejně nezodpovědný, sobecký a ješitný jako tehdy, když jsem ho poznala.
3: Kam jsi tak letěl?
4: Na nádraží. Dneska přijede Luboš.
3: Jaký Luboš?
4: Můj tatínek. Náhradní.
3: Tak si máma přece někoho našla?
4: Ne, já si ho našel sám. Napsal mu 9 dopisů.
3: No jaký je?
4: Velký. Náčelník. Horské služby.

0: Budeme spát spolu v pokoji.
1: A kdo je ten chlapík?
0: Strejda Jindřich. Mně se nelíbí. Není družnej. A nemá rád psy.
1: Tak ho svážem do pytle a hodíme ho do řeky.

0: nahoře?
1: To taky. To taky.
0: Tamhle?
1: To jsem zmastil. No. To bylo v prosinci. To mi bylo 5.
0: A proč je tu ten vánoční stromeček a ty balíčky?
1: Přece pro tátu. Aby nebyl táta o Ježíšku sám.
2: Vezmu tě sebou.
1: Fakt?
2: Až budeš velký. Máš tu fotku?
1: Mám ji schovanou, tajně.
2: Tak mi ji ukáž.
1: Aby mi mamina nečmajzla.
2: Já budu hádat, jo? Trefil jsem se.
1: Ty jsi tátu znal?
2: Umíš mlčet. I před mámou. Tak to jsem já.
1: To nejsi ty. To je můj táta.
2: No, je to tvůj táta. Ale taky jsem to já. To znamená co?
1: To já nevím.
2: No, že tvůj táta jsem já.
1: To není pravda. To nejsi ty. To je můj táta.
2: A proč bych to nemohl být já?
1: Můj táta je mrtvej. Hrdina.
3: Co to tu děláte?
1: Luboš lže?
0: Ano, prosím tě, nezlob se. Já jsem to Vaškovi řekl.
3: Jsi ješitnej. Pitomec.
0: Máš kudlu? Tyhle ty autíčka jsem sbíral 5 let. Teď jsou všechny tvoje.
1: Nesmíš ho brát vážně, mami. On je děsnej brepta. A nenadávej mu, když bude přece u nás večeřet. Já ti pomůžu.
0: Já taky.
1: Mami, jak to, že Luboš tátu znal?
0: Já ho neznal.
1: Proč lže? Ukázal si na něj prstem. Tak byl si jeho kamarád. Byl nebo ne?
0: Já nevím.
1: Ale já vím. Nechal si ho pod lavinou.
0: No, krucifix. Ano, tak řekni něco.
3: Dejte mi pokoj. Oba dva.
1: Ale já ti něco řeknu. Kdyby byl můj táta, tak by byl od malička každý večer se mnou doma. Chodil by se mnou do bijáku. A měli bychom psa.
0: Ale tvůj táta nevěděl, že jsi na světě. Jinak by za tebou přišel.
1: A proč nepřišel za mámou? Že máma na světě to přece věděl. Mami, je to můj táta? Je nebo ne?
3: Dej pokoj.
1: Já to chci vědět.
3: Jo, tohle je tvůj táta. Ty jsi to zvoral. Všechno.

0: Mami, nepláč. On už je pryč. Máš přece mě. Já budu s tebou. Až do smrti. Každý den.
1: Tvoje matka telefonovala. Dala si se mnou schůzku. Zítra. Nevíš, co mě může chtít?
2: Dovedu si to představit, aby si se rozvedl.
1: A ty nechceš?
2: 4 roky jsem si nepřála nic jiného.
1: 3 by to ještě stálo za to. Promluvit si v klidu o nás dvou.

0: Měl jsi jít za Vaškem. Ne za mnou.
1: Čekal jsem před školou hodin.
0: No a co?
1: Nic.
0: Proč jsi mě neposlech? Věděla jsem, že tohle Vašek nikdy nepochopí.
1: Můžu k vám přijít.
2: Ve 4. 5.
0: Tebe vůbec nezajímá, kdo to byl?
2: Tak já přijdu večír.
0: Já tě vůbec neznám. Ty o mě taky nic nevíš. A zblbneš kluka, že spolu budeme žít.
2: Bojím se, že se mnou nechce mluvit.
0: Mohl jsi napsat aspoň řádku. O tvým návratu z Himalá jsem se dočetla v novinách.
2: Tak proč jsi nenapsala, že čekáš dítě?
0: Kam? Do Asie? Tábor číslo 4.
2: Ale já jsem se vrátil.
0: Klukovi byly skoro 3 měsíce.
2: Proč jsi chtěla, aby mě Vašek nikdy nepoznalo? Co jsem ti udělal?
0: Já... Byla jsem docela pyšná, že s tebou čekám dítě. Tu noc, kdy jsi se vrátil z Obřího dolu, si mi připadal jako hrdina. Myslela jsem si... Myslela jsem, že z nás budeš mít radost, až se vrátíš. Že dovedu být statečná jako ty. Že jsem si to dítě uhájila proti všem.
2: Ale kdybys mi napsala, že je kluk na světě.
0: Na mě jsi se ani nevzpomněl. Byl by si štěstím bez sebe, že máš dítě. Kdy odjíždíš?
2: Za 4 dny.
0: Vašek potřebuje čas, aby se z toho dostal.

0: Kdyby děti mohly všemu rozumět, tak by to nebyly děti. Protože mezi dospělými a dětmi není jenom ten rozdíl, že jedni jsou velký a druhý malý. Byla to taky moje vina.
1: Nebyla.
0: Vašíku, chtěl jsi tátu?
2: Chtěl.
0: Luboš se ti líbil. Říkal jsi, že je kamarád.
3: Není, mami. Já jsem pro něj plakal a on byl zatím s cizíma klukama na horách.
0: Luboš o tobě nevěděl. Musíš mi věřit.
3: On mě podved. Už na horách mi lhal. Dělal, že si tě bude namlouvat. A vy dva už jste byli dávno vdaný.
0: Ale nebyli.
3: Když jsem byl malej, tak jsem ti věřil, že jsi mě koupila v račkářství. Ale teď už jsem velkej a moc dobře vím, jak se narodí dítě.
0: Opravdu?
3: Po svatbě.
0: No tak, víš, ona ta svatba není to hlavní. Stačí, když se mají lidi rádi.
1: Kdyby tě měl rád, mami, tak by za náma přišel na sobotu nebo na moje narozeniny.
0: Ty seš uminutý jako ten tvůj malej zub. 2 hodiny mu domlouváme a taky si nedá říct. Ale až se vyklubě na svět, bude po bolesti, viď? Luboš na tebe bude zítra čekat u školy.
3: Stejně tam nepůjdu.
0: Ano? Řekla. Udělala jsem, co jsem mohla. To už záleží na tobě, nepochybuju, že na něco přijdeš.
4: Až prýma kolo. Letí to. Dobrý. Senzace. Doplnil jsem výstroj. Lana, mačky. Mám to všechno v hotelu. Nechci se podívat? Něco jsem ti přines. Líbí se ti?
3: Cizí psi já domů vodit nesmím.
4: To není cizí pes, to je Ben. Tak si ho vem, je tvůj.
3: A co máma? Nedostanu vejprás?
4: Buď klidnej, bude mít radost.
3: Lžeš! A učíš lhát i mámu. Domlouváte se na mě telefonem.
5: Nechal jsem tě odjet nahoře, abych tě nestratil. A ty tam nám nedokážeš za jediný den zapomenout. Vlastně je to docela legrační. Jakmile člověk dostane strach, je na nejlepší cestě prohrát.
0: Ty chceš jet opravdu do nemocnice?
5: Ne. Tvoje matka mě pozvala k tobě domů.
0: No to bych snad o tom musela něco vědět, ne?
5: Nepozveš mě nahoru?
0: Neměl jsi se mnou vůbec jezdit.
4: Ano. Měla bys něco proti tomu, kdyby měl Vašek pejska?
0: Tak to ať tě ani nenapadne.
4: A, tak to je malér. Neboj se, já to spravím.
0: Dejte mě pokoj. Oba dva.
6: Kde?
0: Kdo? Vašek nebo ten pes?
6: Jindřich přece.
0: Vy jste se zbláznili. Všichni.
7: Mám pro vás novou Piggy básničku.
8: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
7: A teď ještě jednou.
8: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
7: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: jedno opičátko. Sedávalo na krajíčku pralesa a dívalo se odtamtud jedné škole rovnou oknem do tělocvičny. Opičátko se moc smálo tomu, jak jsou neopičátka nešikovná. Třeba neopičátko Čaka. Na zvláštní hladoučké a úplně vodorovné větvy zvané hrazda se Čaka málem neudrží. Přes krásně hladký pařez zvaný koza ani za nic nepřeskočí. A přece najednou vyběhne s ostatními neopičátky z tělocvičny na dvůr a drží v ruce banán, velikánské jablko anebo celou hrst ořechů. No, a co já se nalítám po větvích a jsou všelijak skroucené a vůbec ne krásně vodorovné, než popadnu jeden ořech. Takhle si broukalo opičátko na kraji pralesa. A rozhodlo se, že se vypraví do tělocvičny, kde stačí o něco zakopnout nebo z něčeho spadnout, aby jeden hned měl plné ruce banánů, jablek nebo ořechů. Jako neopičátko Čaka. Teď přijde první jenže. Jenže taky Čaka se často díval z okna tělocvičny. Díval se směrem do pralesa a viděl tam opičátko, jak se prohání ve větvích. Nahoru, dolů, dělá koleno toče a tak a najednou drží v tlapkách ořech nebo banán. To je něco jiného, říkal si Čaka. Jaký pak je to u nás v tělocvičně tělocvik, když na hrazdě nic neroste, na šplhadlech taky ne a pod kozou se nenajde ani borůvka. A vždycky trvá celou hodinu, než si člověk může dojít do šatny pro banán. Opičátko, to se má, dělá tělocvik a hned si při něm natrhá banány, ořechy a tak. A tak si ti dva začali závidět tělocvik. Jednoho dne povídá opičí máma opičátku. Kam pak jdeš? A opičátko, ale trošku ven z pralesa na zkušenou a přinesu ti 5 kilo banánů a jablek a ořechů. No tak jdi, povídá ta opičí máma. Zrovna v té chvilce řekla maminka Čakovi, kam pak jdeš? A Čaka, ale máme dnes tělocvik venku v pralese. No tak jdi, povídá maminka. Teprve za 5 minut si vzpomněla, že pustila Čaku do pralesa. Ale když je to s učitelem, tak co? Ne. Jenže ono to s učitelem nebylo. Čaka se přižene do pralesa a už se náramně těší na ten užitečný tělocvik. Trošku se šplhá a hned je z toho kilo banánů. Udělá se kolenotoč a hned se přitom setřese kilo ořechů. Jenže teď přijde druhé jenže. Jenže než se Čaka dostal nahoru na strom, odřel si 2 kolena a 1 loket. A když se konečně vysoukal nahoru, vidí, že to není ten ořechový strom, ten stál vedle. No, Čaka si odřel ještě zbývající loket, jak se soukal dolů. Zkrátka byl to takový děsně těžký tělocvik a nic z něho. Vlastně ano, ta odřená kolena a lokty. A Čaka znova na ten pravý ořechový strom, ale nahoře žádné ořechy nebyly. Sedí tam opičí máma, louská poslední ořech a povídá. Ty nešiko, co pak si opice? Teď začneš brečet. A Čaka opravdu začal brečet, protože čirou náhodou vyšplhal nějak moc vysoko a teď se bál dolů. A tak opičí máma udělala výmyk, pak veletoč a už drží Čaku v náručí a někam ho nese. Co zatím, opičátko? To vklouzlo otevřeným oknem do tělocvičny, otřelo si dlaně o podlahu, aby mu to neklouzalo, a hup na hrazdu. Veleví vrtokotrmele, co švih do podřepu s přeskokem na šplhadla, rovnou na šplhadla, a tam zase tanec nahoru dolů, nahoru dolů, hlavou nahoru, hlavou dolů, odskok letmo na hromadu žíněnek. A pak se opičátko podívalo do dlaní, jestli už v nich má nějaký ořech, banán nebo datli. Teď zas přijde jenže. Třetí jenže. Jenže kde nic, tu nic. Dlaně jsou prázdné. Přeskok plavmo přes tři kozy a ještě přes koně, vrtule na bradlech, kutulu lůč až ke kruhům a na nich, no to už prostě nemá jméno, co opičátko na těch kruzích vyvádělo. A zas se podívá do dlaní a zas jsou prázdné. Kde pak ořech, kde pak banán, ani skořápka, ani slupka. Ale to už stála ve dveřích tělocvičny Čakova maminka. Zašla se tam podívat, protože se Čaka dlouho nevracel. A sedí tam opičátko a pláče, že si ne a ne vycvičit na bradlech datli. Ale, povídá Čakova maminka, co pak už si někdo vycvičil na bradlech datli? To bys muselo být kluk a maminka by ti tu datli musela strčit do aktovky, aby si ji v přestávce po tělocviku mohlo sníst. A vzala uplakané opičátko do náruče a někam ho nese. Zrovna v půli cesty potkala opičí mámu s Čakem v náručí. No, usmáli se na sebe a ta opičí máma povídá, to víte, děti jsou děti. Závidí si i tělocvik. A vyměnili si ty dva synky, zamkli tělocvičnu a všichni šli domů.
1: Zebra. Zebra je vzácné zvíře. A každým rokem je vzácnější a vzácnější. A nedivte se, zeber je čím dál míň. Stávají se z nich obyčejní koně. Hnědí nebo černí. Zeber je čím dál míň. A jak by nebylo, pruhovaná trička nejsou k dostání. Taková stará zebra jde s dcerami do obchodu, říká prodavačce. Dvoje trička pro tyhle zebry. Ale prodavačka říká. Lituji, zeptejte se tak za 14 dnů, snad nějaká přijdou. Ale trička nejdou a nejdou. Kdo má pořád běhat po obchodech? A zebry dospívají, nemohou chodit jen tak. A tak si nakonec koupí nějaký obyčejný hnědý nebo černý svetřík s dlouhými rukávy. Obyčejný svetřík, jaký nosí hnědí nebo černý koně. A pak se divte, že zeber ubývá.

0: kluci, holky, babičky,
1: učitelky, rybičky.
0: Pro známé i neznámé, dneska tady zpíváme. Já mám tetu.
1: V kabaretu.
0: Krásně tančí. Občas jančí.
1: To když vidí.
0: Málo lidí.
1: V kabaretu.
0: Je to prostě teta má.
1: Ne, je to moje teta.
0: Ne, to je moje teta.
1: Ne, je to moje teta.

0: Jirka si stěžuje.
1: Asi mi otekl prst.
0: A jak si to poznal, ptá se maminka.
1: Nevejde se mi do nosu.
2: Ještě, že je to jen vtip.
3: Co to je?
4: To je váš kluk, pane Lotranto.
3: Morce z Hadry, to jsou událostě. Člověk se plahočí, tu obživu zhání, na dítě nemá čas a najednou mu to takhle vyroste. A mně bylo divný, že tady nevisej pleny.
5: Takhle přerostlý dítě vám do žádné školy nevemou.
3: A to bychom se na to podívali, jestli vemou nebo ne. Chceš do školy?
5: Teď ani neví, co to je. Celý dny kouká do nebe a pase kozy. Akorát v zimě si prohlíží ty obrázkový knížky. No co jste ukradl tomu kupci z Vimperka?
3: Vykoupat, odvšivit, učesat, oblíct. Ráno půjde do školy. Tu nejlepší školu mu dám.
6: Správně.
3: Protože na to má.
6: Správně.
7: Dáme klukovi školy, a co stojí cokoliv.
8: Nešetříme na chlapci, táto šahni do kapci.
7: Když zdálupíš písmena,

0: naučí se francouzsky, bude nosit licousky. Naučí se mluvnici,
1: všechny všečky pravíči.
0: Naučí se německy, řekne troky nénecky.
1: Když bude mluvit plynně, může

Daleko, předaleko, v zemi horké jako plotna, za pouští písečnou u moře Sargasového, je sultánství Solimánské. Tam vládne sultán Solimán. Má velké břicho a velké starosti se svou jedinou dcerou, krásnou, ale nemocnou princeznou Zubejdou.

0: Chess, chess. On, on, to je on, je on, je on.
1: On, on.
0: Máme energii, buďme na ní hodní. Od koho je?
1: Je vodní.
0: Je vodní.
1: A nezapomeň zhasnout na záchodě. Šetři elektřinu.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj kluci a holky, zdravím i tebe, Figy.
0: Ahoj, Hanko Kinichová. Máme tady dnes ve studiu Hanku Kinichovou, ale možná, že nebudeme cvičit.
2: Máš pravdu, já jsem totiž dnes přinesla kolo.
0: No právě.
2: A přinesla jsem své boty, v kterých chodím po horách, po lese a chtěla jsem se tě zeptat.
0: Poslouchej, Hanko, ty už mají hodně nachozeno, viď? To jsou správně rozšlápnuté boty.
2: Já jsem si myslela, že to neprozradíš. Já jsem si zapomněla z posledního turistického výletu vyprat.
0: O to vyprat, ale přijde mi, že jsou také pěkně povolené a máš tkaníčky dobře na utažení a to jsou dobré boty.
2: To jsou velmi dobré boty, ale nejdříve otázka na začátek. Já jsem si kolo a boty přinesla proto, abych se tě zeptala, jestli víš, jaký je rozdíl mezi cyklistikou a turistikou.
0: Cyklistika, turistika, turista, to je ten člověk, jak má na zádech batoh a má tyhle ty boty jako ty. A teď šlape a šlape a to je turista.
2: To je turista?
0: Protože turista, zajisté, rozutíkají se po lese. To si
2: pamatuju. A tedy tím pádem už asi budeš i vědět, co je to cyklistika. Proto tady mám to kolo, mám tady bicykl.
0: Bicykl, cyklist, aha, tam je nějaký jazykový oříšek, bicykl, cyklistika.
2: Přesně tak, je to vlastně sport, který se vykonává na kole. A já bych teď, protože cyklistika, turistika jsou velmi rozšířené sporty, ale já mám někdy pocit, že se děti, možná někdy i rodiče, nedostatečně připravují na vykonávání těchto sportů. A protože...
0: No počkej, tak sednu na kolo, kluci na mě čekají, drandíme s Méďou, s kocourem na kole,
2: No to bych ti dala, kdybych ti takhle viděla sednout si na kolo. Piggy, co jsi udělal za velkou chybu? Neměl jsi na hlavě?
0: Květináč, nevím.
2: Přilbu si neměl, neměl jsi dostatečně přitaženou, takže když by si spadnul na kole, tak co?
0: No Honko, já tady přilbu mám, protože slečna učitelka Zovaheda Okátá říkala, že ji musíme mít.
2: Přesně tak.
0: Ale víš co, když jedeme jenom s klukama, tak to neberu to.
2: Já jsem totiž tuhle viděla taky, tatínka s holčičkou, jenom přejížděli od baráku k baráku, od sousedky k sousedce, holčičce skočila pod kolo, kočka, holčička spadla, přilbu neměla a co? Za chvilku jela houkačka a jeli na šití do nemocnice. Takže ani malinký kousek, ani 3 metry, prostě bez přilby se nejezdí.
0: Takže myslíš, že vždycky, když si sedám na kolo, takže musím mít přilbu na hlavě?
2: Kdyby si neměl nic jiného, tak přilbu na hlavě musíš mít vždycky.
0: Takže třeba plav

0: důležité boty.
1: Je, proto ty máš ty boty tady.
0: Proto jsem ti vzala ukázat své boty, protože moje rodina a děti se právě věnujeme turistice, možná víc než cyklistice, ale každý si prostě najde svůj sport, který mu vyhovuje.
1: Hanko, a kde jste byli naposledy?
0: Já jsem byla na krásném výletu, byla jsem v Borku u Žluti, uprostřed lesů, uprostřed luk, bylo to tam moc krásné.
1: A moc jste toho nachodili, víte?
0: A vylezla jsem na dva velké kopce, jeden se jmenoval Nevděk a druhý se jmenoval Vladař.
1: Vladař.
0: Bylo to ve výšce skoro 700 metrů nad mořem.
1: Nevděk a Vladař jsou kopce a koukají na sebe.
0: A jestli jste ještě v tomto kousku republiky nebyli, tak se tam určitě vydejte na turistický výlet. A pozor, jsou tam hlavně i cyklostezky, takže na Vladaře i na Nevděk můžete klidně dojet i na kole.
1: Prima, tak Hanka vážně je turista i cyklista, vejce říká cyklista.
0: Moc ne, mě to kolo totiž moc nebaví, ale jak jsem říkala, každý si na světě najde svůj sport, který mu přináší radost a tím mým je právě turistika.
1: Hanko, víš, jak to má třeba Méďa? Méďa Hugo, ten nejradší ze všeho čte knížky a nechtěl se mnou vůbec běhat, protože říkal, že ho to moc namáhá. Tak jsme s kocourem Vojtou vymysleli kolo a na kole s námi Méďa jezdí moc rád, takže to je podobné, viď?
0: A to já vás moc chválím, to já vás moc chválím, že jste přemluvili Méďu, aby něco dělal. V každém případě, děti, já si zase beru své kolo a své boty domů. Dneska už se s vámi loučím, ale určitě se ještě uslyšíme. Ahoj!
1: Ahoj, takže na kolo vždycky přijmu na turistiku dobré boty, do roboty, ahoj, mějte se hezky.
2: Velký šéf a špetka historie. Ramses a Tullamore junior byli hoši z lepší rodiny. Jejich otec Tullamore senior si nadělal ohromné ponožkové jmění v časech, kdy lichožroutům hrozil hlad, žaludeční potíže a málem i vyhubení. Byla to doba, kdy maminky a babičky přestaly mít čas a náladu na štupování děravých ponožek. Musíš pořád kopat do té maruny, koukej, zase se ti vyklubal palec, zlobili se. Jenomže palečky se klubaly z ponožek i holčičkám a slečnám, které už chodily na rande, a také rozvážným tatínkům a dokonce i těm maminkám a babičkám, co s brýlemi na nose a s hříbečkem v jedné ruce a s jehlou v druhé ruce ty děravé ponožky po večerech zašívaly. A tak vědci vynalezli umělé vlákno a továrny začaly chrlit ponožky, které se jen tak nerozklubou. O ty bavlněné a vlněné najednou už nikdo nestál. Pro lidi to byla móda, ale pro lichožrouty hotová pohroma. Silon, nylon, dederon a jak se všechny ty umělotiny jmenují, se nedali rozkousat a strávit. A když je chudák lichožrout z hladu spolikal, měl z toho břicha bol a ošklivé sny. Naštěstí i lidi si začali stěžovat, že se jim v nových umělých ponožkách potí nohy a že je všechno svědí. A tak se svět pomalu začal vracet ke staré, poctivé bavlně. Otec malého Ramsese a Tullamora juniora se v časech té silonové módy stal hlavou gengu, který podnikal loupežné výpravy do bazarů a domácností, kde ještě měli ty staré nemoderní bavlněné ponožky. Brali je po celých párech a tím porušili první lichožroutí zákon, který zní: nikdy nevezmeš celý pár. Ale to jim nestačilo. Nakonec se spojili s tlupami pašeráků, loupili ve skladištích a přepadali kamiony a nákladní vlaky. Z Tullamora seniora se stal velký šéf, neboli padre. Naschromáždil takové množství ponožek, že zabrali celou půdu v jedné staré vile, která patřila panu profesorovi Kadeřábkovi. Ten obýval celou ohromnou vilu sám, jen přízemí pronajal vdově Voráčkové a jejímu Bernardínovi Hubertovi. Jinak tu žil samotářsky

0: a všechen čas trávil v pracovně, kde bádal, spal a psal učené pojednání o lichožroutech. Teď už o nich věděl víc, než kterýkoliv jiný badatel na světě. Až na jednu maličkost, že mu jistá blahobytná lichožroutí rodina bydlí už řadu let rovnou nad hlavou. Ale jak se to měl dozvědět, když na půdu nikdy nechodil? Ani padre půdu neopouštěl. Co potřeboval, to si vyřídil telefonem. Pořád měl ve městě své lidi, i když s podnikáním skončil a vedl počestný život. Byl tak tlustý, že se pohyboval jen s největším úsilím a po smrti své krásné manželky Mochity už jenom seděl na hromadě ponožek a svých synů si moc nevšímal. Ramses a Tulamor junior měli v kopcích ponožek četné chodby a rozličné skrýše. V nich se dalo číhat a pak se přepadat nebo si hrát na schovávanou. Ale když trochu dospěli, našli si zábavu ve hře na šikanu. To si vyhlídli na ulici osamělého lichožroutka a nutili ho, aby skákal po jedné noze, nebo ho v parku přivázali ke stromu a pak chtěli, aby zpíval nějakou sprostou písničku. A tak různě a podobně. A protože takový malý, zatoulaný lichožrout mýval obyčejně kromě strachu i hlad, dali mu nějakou chutnou bavlněnou ponožku. Proč? Výměnou za mlčení. Musel jim slíbit, že to šikanování doma nepráskne. Ale teď nejraději pokoušeli pana profesora Kadeřábka, což se jim jednoho osudného dne nevyplatilo.
1: Tiki kalendář! Dnes je 14. srpna
2: a svátek slaví Alan.
1: Alan, to je staré keltské jméno a znamená svornost. Co to je svornost?
2: To znamená, že Alan drží za jeden provaz.
1: Takže když je někdo svorný, znamená, že je na něj spolehnutí, že je někomu oporou.
2: Že je kamarádský.
1: Alanové tedy budou dobří kamarádi.
2: Milí Alanové.
1: Kamarádi.
2: Přejeme vám
1: všechno

0: Jak ten čas letí? Za týden jsou Vánoce.
1: Jubí, Vánoce.
2: Ježíšek nám přinese dárky.
3: Ale ne, Ježíška necháme, ať nosí dárečky lidem. My si dárky nadělíme sami.
1: No to se lehce řekne, ale co nadělit?
3: No pamatujte si, že nejlepší dárek je takový, který by potěšil i nás samé.
1: Hurá! Mám nápad na sen za dárek pro taťuldu.
2: Je, já vymyslela ten nejsenzačnější dárek.
0: No moment, a co teprve já? To bude hurvajskouka.
3: Ne, tiše. Nic neprozrazujte, nebo to nebude překvapení. Počkáme si, co bude za týden. Stromeček svítí.
1: A dárečky už čekají.
2: Já je budu rozdávat, ano.
1: Začni tím mým pro taťuldu.
2: Aha, kde pak ho máme? Tady, taťulda. Pane Spejble, to je pro vás.
0: Já děkuju ti, Ježíšku. No to jsem tedy zvědavý. Motorka.
1: Ta je co?
0: To ano, ale co já s ní?
1: Budeš mi půjčovat, když jinak nedáš.
0: Aha.
2: Babinka.
3: Já? No, to se těším.
2: Však taky budeš koukat. No.
3: Děkuji.
2: Na babinku, pospěš si s tím vybalováním.
3: Panenka.
2: Líbí se ti, viď? Je to ta nejkrásnější, co v obchodě byla.
3: Aha, no, děkuji ti, Ježíšku.
1: Máni, nevybavuj se a pospěš si s mým dárkem. Už se nemůžu dočkat, co mě čeká.
2: Tady máš.
1: Ukáž? Víno? Napadám.
0: Ale padej opatrně, ať tu lahev nerozbiješ. Je to moc dobré víno. No a tady má něco žeríček. Žerí. Tady máš pod stromečkem kostičku. Na.
2: Co já? Kde mám dárek já?
3: Tamhle zakutálel se dozadu pod stromeček. Jo, no, prosím, tady je.
2: Děkuji. No ano, tady stojí psáno pro Máničku. Tak co pak to... Asi bude.
3: Opatrně, Máničko, ať se neporaníš.
2: Jehlice. A klubko vlny? No teda.
3: No nejsi ráda? Co já bych za takový dárek dala?
2: Ne, ale mě pletení nikdy nebavilo, víš. Já jsem tak nešťastná.
1: Máni, nebeč. Mně taky není do smíchu. Ale vypijeme spolu tu moji láhev vína a bude nám veselo.
0: Opovaž se.
1: Tak k čemu mi tenhle dárek bude?
0: No a k čemu je mně tahle pití motorka?
3: No jo, no. Tak se mi zdá, že se ten můj nápad, abychom darovali druhému to, co si sami přejeme, jak si nevydařil.
2: No, jak to vypadá, jediný šťastně obdarovaný je žeriček.
0: Nezoufejte, paní Kateřino, mám taky nápad.
1: No, těpéro.
0: Zhasnu světlo. A to ostatní pro tentokrát přenecháme Ježíškovi. Připravit? Pozor! Teď!
1: Au!
0: Promiň, já tě nevidím.
2: Nech to hledat.
1: Ještě
3: mají,
1: já
3: myslím,
1: že drbu
0: žerika.
3: Pepo!
0: Paní Katka, promiňte, já hledám vypínač. Pozor! Světlo!
2: Co to tu leží za dárek s cedulkou Mánička? Moje panenka, přesně takovou jsem si přála.
1: Máni, pojď mi ji, svezuji na mé nové motorce. Ta je je, co?
2: Krásná, ale jeď opatrně, ať mi panenku nerozbiješ.
0: Paní Katko, pojďte si se mnou připít.
3: Ráda, pane Spejble.
4: A potom si od vás vezmu míru.
0: Na co?
3: Upletu vám z mé úžasné vlny teploučký svetr.
2: Tak to vidíte, všechno nakonec dobře dopadlo.
1: Ano, jsou to šťastné a veselé Vánoce.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: Večer, když zapadlo sluníčko a my jsme byli celý den hodní, babička otevřela svoji starou truhlu a vyndala z ní tuhle kouzelnou krabičku. Ta krabička má tady ze strany kolíček, kterým se takhle natáhne. A když se otevře její víčko, začne hrát. Teď hraje písničku Na dobrou noc. Babička nám ji často zpívala. A jestli chceš, zaspívám ti ji teď taky. Nejdřív ti ale povím její slova. Černé oči jděte.

0: poslyšte se mnou příběh, který se před dávnými a dávnými časy v pohádkové zemi udál. V té zemi, kde žil moudrý král Míroslav a zemi sousední, kde se narodila neméně krásná, ale pyšná princezna Krasomila.
1: Jsou se svou prací hotovi, králi. Vaše podobizny jsou už vystaveny a všichni očekávají, kdy si je jasnosti prohlédnete.
2: Pojďme. Musím jednu z nich co nejrychleji poslat princezně Krasomile.
1: Chtěl bych upozornit vaši jasnost, že ani jednomu z umělců se nepodařilo přesně vystihnout vaši podobu. Vaše tvář všechny ty obrazy daleko předčí.
2: Ani jsem si nepřál, aby mi malíři krásy přidávali. Jsem už dávno rozhodnut vybrat ten nejméně podařený. Jistě se princezna nebude hněvat, když ve skutečnosti budu o něco hezčí než na plátně.
1: Rozhodněte, jak myslíte, jasnosti.
2: Ty zatím připrav dali pro princeznu a vzkaž poslům, ať se přichystají na cestu.
1: Vše už je přichystáno. Jen zlatý rám posázený drahými kameny je ještě v síni s vašimi podobiznami. Hned, jak se pro některou rozhodnete, může poselstvo vyrazit.
2: Děkuji ti, milý správče. Od této chvíle budu neročkavě čekat, s jakou se moji poslové vrátí.

0: Vaše jasnosti!
1: Už se vrátilo poselstvo.
0: Už se sedají z koní.
1: Nuž tedy, ať rychle vejdou.
2: Buďte pozdraven, pane a králi náš.
1: I vy buďte pozdraveni. No proč mlčíte? Co vzkazuje princezna Krasomila?
2: Odpověď je tak strašná, že se jí až oslýcháme vyjevit.
1: Jen mluvte, ať řekla Krasomila cokoliv.
2: Od krále jsme byli v Lídně a pohostině přijati. A celý dvůr byl potěšen, že vaše jasnost chce za paní mít princeznu Krasomilu.
1: A co Krasomila?
2: K té jsme šli až druhý den. Žádnému z nás nebylo ale dovoleno ani se dotknout její ruky. Jen lem jejího roucha jsme políbit museli.
1: A obraz?
2: Vaše jasnosti. Vaše podobizna.
1: Mluvte bez ostychu.
2: Na obraz vaší jasnosti jen pohodlivě pohlédla. A když nám ho zpět podávala, řekla, ten král zde vyobrazený není hoden, aby mi obuv zavazoval.
0: Oh. A co bylo dál?
2: Krev nás hanbou pálila. Ale starý král nás prosil, abychom pravou příčinu zamlčeli, že on sám mnoho od své dcery zkusí, ale že se to vše dá napravit a princezna, že jistě musí svolit.
0: Tak proč se tedy vracíte se zlou zprávou?
2: Taková královna by se nám nezdála být pravou matkou podaných. Proto jsme nedbali prosby jejího otce a ihned odjeli.
1: Moudře jste jednali. A to ostatní už ponechte na mě.

0: Krasomilo! Krasomilo! Krasomilo, už hodnou chvíli tě hledám v paláci i na zahradě.
1: Hraj si s míčem, otče. A když si hrají s míčem, nechci, aby mě někdo rušil.
0: Chtěl jsem s tebou ještě jednou promluvit.
1: O čem, tatínku?
0: Však víš, Krasomilo. Co pak to jde? Odpovídat nápadníkům tak, jak si naposled odpověděla králi Miroslavovi?
1: Co jsem řekla, to jsem řekla. Víš přece, za jakého muže se jedině provdám?
0: Pořád opakuješ jedno a totéž. Můj muž musí krásou, vznešeností, ano. Uměním a šlechetností se nad jiné skvíti, sice mým nikdy nebude.
1: Ano, přesně tak.
0: A kterou z těchto ctností postrádal král Miroslav? Vždyť si ho ani nikdy neviděla, nikdy se s ním nemluvila.
1: Přesto ale vím, že nemá ani jednu z těch vlastností, které nesmí můj muž postrádat.
0: Ale dceruško, to přece nemůžeš.
1: To je všechno, co jsi mi chtěl říct.
0: Všechno.
1: No.
0: Ne. Málem bych zapomněl. Přijal jsem do služby mladého muže a udělal ho vrchním zahradníkem.
1: Ano.
0: Zdá se mi ale k tomu úřadu být příliš učeným. Vyzná se totiž stejně dobře v zahradnických pracech jako v literárním umění a v hudbě. Proto jsem ho s radostí na náš dvůr přijal. Tak jedinečného muže tu ještě nemáme. Co myslíš?
1: Nic. Ještě jsem ho neviděla.
0: Myslel jsem, že tě to potěší.
1: A vyzná se v hudbě, říkáš?
0: Hraje skvěle na harfu.
1: A jinak?
0: No jinak je to člověk ušlechtilých mravů.
1: Pošli pro něho. Dovolím mu, aby se mi přišel ukázat.

0: nejlepší poklonu skládám k vašim nohám, milostivá princezno. A čekám na vaše rozkazy.
1: Jaké je tvoje jméno?
0: Míroslav.
1: Dobře, Míroslave. A teď smíte políbit len mého roucha. Otec mi řekl zahradníku, že se vyznáš v hudbě.
0: Nemnoho, milostivá paní.
1: No, zkusíme to. Já jsem si už dávno přála najít učitele, který by mne ve hře na harfu doučil.
0: Bude-li moje skromné umění 100, aby tuto službu zastalo, budu šťastný.
1: Ostatní ti řekne král. No, můžeš odejít.
2: Nůže, Krasomilo, přijala jsi Míroslava za učitele?
1: Zkusím to s ním. Teď jenom přemýšlím, kdybych s hodinami měla začít.
2: Míroslav, já si při jeho jménu vždycky vzpomenu na krále Míroslava. Mm. Denně se strachuji, že tu urážku od tebe nesnese a vypoví mi vojnu.
1: Netrap mě už, otče, copak si musím vzít každého krále, který mě požádá o ruku?
2: Jak myslíš, dceruško? Dělej, jak myslíš.

0: zahradníku, rozhodla jsem se, že začneme s hodinami hned dnes.
1: Jak si přejete, princezno?
2: Ale teď už se mi zase nechce hrát na harfu.
1: Začneme tedy až zítra.
2: Jenomže já chci začít co nejdříve.
1: Budu tady na zahradě. Když si budete přát, nechte mne zavolat a hned začneme.
2: Tak už jděte, zahradníku.
1: Jak poručíte, princezno?
2: Zahradníku!
1: Ano, princezno.
2: Rozmyslela jsem si to. Chci hrát hned teď.
1: Ano, princezno.
2: Usedni k harfě a hraj.
1: Když dovolíte, milostivá paní, raději bych poslouchal vaši hru.
2: Co se to opovažuješ? Řekla jsem hraj. Chci vědět, kdo mne bude vyučovat.
1: Jak si přejete?
2: Nebo nehraj. Raději mi řekni, kdo byl tvým učitelem.
1: Můj otec pro mne vybral nejlepšího harfenistu ze země krále Míroslava.
2: Zase ten král Míroslav. Od rána do večera neslyším nic jiného.
1: Dlouhá léta byl mým učitelem.
2: A kromě něho a tvého otce, slyšel tě vůbec někdo na harfu hrát?
1: Několikrát jsem měl tu čest hrát na dvoře krále Míroslava.
2: Tak teď už toho mám dost. Pořád jen Míroslav a zase jen Míroslav. Co pak mě ten člověk bude pronásledovat až do smrti?
1: Odpusťte, milostivá princezno. Nechtěl jsem...
2: Jak to nechtěl? Řekla jsem hraj a ty nehraješ. Tak... Tak hraj!
3: Tatínku.
4: Co pak tě trápí, dcerunko?
3: Neustále přemýšlím o našem vrchním zahradníkovi. Práce mu pod rukama jenom kvete a přitom...
4: Něco zanedbal?
3: Ne, tatínku.
4: Také jsem s ním spokojena. Každý den jsou v předpokojích čerstvé a zcela vzácné květiny a náš zámecký park se za ten půlrok, co u nás slouží, proměnil v rajskou zahradu.
3: Rozumí květinám, jako by s nimi od malička vyrůstal.
4: I jeho řemeslo se dědí z otce na syna.
3: Ano, ale kde se pak naučil hrát na harfu?
4: To nevím, dcerunko.
3: A slyšel jsi ho někdy hrát?
4: Ještě ne, krasomilo. Musím se přece zabývat také jinými věcmi než zahradou a harfou.
3: Ale Míroslava by si směl poslechnout, jeho hudbě se nevyrovná žádná jiná na světě. Když ji posloucháš, jsi okouzen stejně, jako když procházíš zahradou, kterou vypěstoval.
4: To je všechno moc hezké, ale nemusíš trávit celé dny hraním na harfu.
3: Ale tatínku vždyť...
4: Já vím, pracuješ také na zahradě, všechno vím. Vím také, že v pondělí pomáhala Míroslavovi řezat růže, úterý jste spolu zalévali celou zahradu a včera mi komoří oznámil, že jsi mu dokonce dovolila, aby ti políbil ruku. To se přece na královskou dceru nesluší.
3: Ale tatínku...
4: Nezapomeň, že si takhle nevyznamenala ani jednoho prince, který se o tebe ucházel.
3: Tatínku...
4: Tak buď zase poslušná a rozumná dcera.
3: Ano, tatínku...

0: Když poslouchám tvoji hru, Miroslave, je mi tak pěkně i úzko zároveň. Ale tahle tvoje poslední píseň byla zvlášť krásná.
1: Byla to píseň na rozloučenou, milostivá princezno.
0: Proč na rozloučenou?
1: Zítra musím odtud pryč.
0: O čem to mluvíš?
1: Dostal jsem zprávu, že se musím co nejdříve vrátit zpátky domů.
0: Ale to nejde. Ne. Já nechci, abys mě opustil.
1: Musím, vzácná princezno. Doma mě potřebují. A váš otec si také nepřeje, abych tu déle zůstával.
0: To není pravda.

0: Je to tak, dceruško. Dnes ráno jsem Miroslava ze služby propustil.
1: Ale to přece nemůžeš,
0: otče. Už jsem řekl.
1: Tatínku, prosím tě, nevyháněj Miroslava od našeho dvora. Já už si ani nedovedu představit, že bych měla žít bez něho. Miroslave, moc tě prosím, zůstaň tu se mnou.
0: To je tedy ten muž, kterého miluješ?
1: Ano, otče, miluji ho.
0: A jestli pak si nezapomněla, že mu chybí jedna z těch ctností, které jsi vymínila pro svého manžela?
1: Vím, že Miroslavovi chybí vznešený rod, ale přesto ho miluji. A milovala bych ho, ať by byl králem nebo zahradníkem.
0: Dobře tedy, ať je tvým mužem ještě v tuto hodinu. Ale v mém zámku nezůstaneš. Byl bych všem pro smích.
2: Milostivý králi, nemohu svolit, aby byla princezna kvůli mě nešťastná. Odejdu odtud. A vy, prosím, na všechno zapomeňte.
0: Ne, už jsem řekl. Nebudu déle trpět princezniny rozmary. Pošlete okamžitě pro zpovědníka a kněze. A pro princeznu doneste co nejprostší šaty. Hned po obřadu opustí mé království.

0: Tak vidíš, Miroslave. Tak dlouho jsem hledala hodného a moudrého muže, až jsem ho přece jenom našla.
1: Když ale pomyslím, že stačilo vybrat si kohokoliv jiného a všichni by ti snášeli modré z nebe.
0: Vždyť bych byla nešťastná.
1: A v té bídě, která nás oba teď čeká, budeš spokojena.
0: Tak docela v bídě přece jen žít nebudeme. Něco peněz ještě máme? A až dojdou, prodáme všechny drahé šaty a místo nich si koupím prostší. Stejně bych v nich nemohla vyjít na ulici.
1: Jsi hodná, Krasomilo. Ale takovou oběť přece nemohu přijmout.
0: Dost už těch řečí. Raději se poohlední po nějaké práci, pro mne i pro sebe.
1: Vypravím se za bratrem. Snad mi nějak pomůže.
0: A nezapomeň poprosit také o práci pro mne.
1: Podívej, co ti nesu, Krasomilo. Bratr mi pro tebe dal trochu ovoce.
0: A co je v tom druhém uzlíčku?
1: Práce pro tebe, podívej.
0: To je nádherně hebonké plátenko. A co z něj mám ušít?
1: 20 košil pro jednu dámu ze dvora krále Miroslava. Když to uděláš brzy, dobře ti zaplatí.
0: Tak to se do toho raději pustím hned.
1: Jak jsem jen mohl královské dceři připravit takové živobytí? Ty všem rozkoším zvyklá, máš nyní dělat na pány a nouzi snášet.
0: Vždyť jsem to sama chtěla. Tvoje láska mi všechno vynahradí.
2: Cože neseš ty košile tak pozdě?
0: Odpustíte, prosím. Šila jsem ve dne v noci, abych s nimi byla co nejdříve hotova.
2: Nejsi moc dobrá švadlena. Hloupých 20 košil a my na ně museli čekat celé 3 dny.
0: Ale vždyť já jsem dělala, co bylo v mých silách.
2: Neodmlouvej. Raději mi je ukaž. Nemohu přece zaplatit, co jsem neviděla.
0: Tady jsou, milostivá paní.
2: To je ale opovážlivost. Takhle je už mudlat.
0: Ale to přece není.
2: A tenhle rukáv je určitě špatně vsazen.
0: Milostivá...
2: A jak jsou celé pomačkané? Co pak neumíš ani složit košile?
0: Vždyť jsem je prala, škrobila i žehlila.
2: Co si dělala, mě nezajímá, vidím, co odevzdáváš.
0: Vždyť jsou jako padlý sníh.
2: Nebudu se s tebou dohadovat. Vidím, jaké dílo donesla a podle toho ti zaplatím.
0: Děkuji vám, milost paní.
2: Původně jsem ti chtěla dát celý 1 zlatý za každou košili, ale takhle dostaneš za všechny jen 5 zlatých.
0: To přece nemůžete, vždyť jsem šila celé 3 dny a 3 noci.
2: Tak si ty peníze vem a běž, nebo zavolám stráž.
0: Ale já...
2: Taková žebrota! 5 zlatých za odbytou práci a ještě jí to není dost!
3: Co je to za spor?
2: Milostivá paní, tahle ženština donesla 20 ušmudlaných košil a teď se jí zdá 5 zlatých málo.
3: Řekla jsem přece, že má dostat 20 zlatých, tak jí je vyplať. Já jsem s její prací spokojena. A ty si pamatuj, že se takhle v našem království se švadlinami nejedná.
0: Nejprve jsem měla dostat jen 5 zlatých. Komorná nebyla zleda s čím spokojená, nakonec mě chtěla ošidit. Ale pak přišla paní domů a když si mou práci prohlédla, poručila komorné, aby mi vyplatila celých 20 zlatých.
1: Vždyť jsem ti říkal, že tam tvou práci dobře zaplatí.
0: To zaplatili. Ale když jsem si uvědomila, že i u nás doma, tak moje komorné jednali se švadlenami a dělníky, bylo mi do pláče.
1: No, všechno dobře dopadlo, tak co se budeme trápit? Raději poslouchej, jakou ti nesu novinu.
0: Novinu?
1: Náš pan král si přivezl nevěstu. A zítra bude na zámku veliká hostina, při které jí všem představí.
0: Tak konečně se ten váš král Miroslav pro některou rozhodl. Co se mě jenom kvůli němu tatínek natrápil?
1: Mohla bys tam dostat práci.
0: Jakou?
1: Budou prý potřebovat mnoho kuchařek a kuchařů a každý dostane za ten den 1 zlatý.
0: No co? Vařit umím, zkusím se o to místo přihlásit.
1: Tam mnoho práce nebude.
0: Zkusím to. Tolik peněz za jeden den tak snadno nevydělám.
1: Já si budu také hledět nějakého výdělku a večer pro tebe přijdu.
4: Děkuji, Děvenko, děvenko, ty jsi jako vítr.
0: To víš, kuchaři, máte tu práci, že nevím, kde mi hlava stojí.
4: A nehoň se tolik, děvenko, času je dost. Kdyby tu bylo ještě pár takových pracovníků, jako jsi ty, neměl bych už vůbec co dělat.
0: Já jsem vám chtěla jenom trochu pomoci, když tu bude taková sláva.
4: Tak teď si chvilku odpočiň. Třeba si vem tamhle kousek dortu a trochu se posilni. Bez toho si jistě neměla od rána v ústech.
0: Děkuji, kuchaři.
4: Jej, málem bych zapomněl. Byl tady sluha, že prý mají páni ještě nějaké přání. Tak se běž zeptat, oč jde.
0: Hned tam doběhnu, kuchaři. Tady je ale lidí. A tenhle pán, snad to není sám král.
1: Prosím vás, děvenko, zavolejte někoho. Potřebuji zavázat střevíc.
0: Když dovolíte, králi, sama vám jej zavážu.
1: Dovolím, děvenko.
5: Kuchaři, máš tu prý dívku, která před chvilinkou králi zavazovala střevíc?
4: Ano, ano, to by mohla být jedině tamhleta. Jinak se odtud nikdo ani na krok nehnul.
5: Pošli ji ke komorné. Pan král to poručil.
4: Ano, milost pane.
3: Tady si máte vybrat jedny šaty a tady klenoty. Já vás pak ustrojím.
0: Ale to se přece nesluší. Já, prostá ženská, nesmím chodit po pansku.
3: Náš král vás chce za tu pozornost, kterou jste mu prokázala, vzít dnes večer k tanci.
0: Proboha, to přece nejde. Co by tomu řekl můj muž?
3: Je to vůle a přání královo.
0: Já a s králem tančit? Do těch šatů se ustrojit? Ne, to neudělám.
1: Ani když já tě o to poprosím?
0: Jasnosti. Ne, to nejde.
1: Co pak jsi mě nepoznala, krasomilo?
0: Miroslav. Ty jsi král této země?
1: Ano, má drá.
0: S ním či vidím? Proč jsi to všechno udělal?
1: Pamatuješ se snad, s jakou odpovědí si moje dvořeníny poslala nazpět?
0: Ale to už přece dávno není pravda.
1: Tenkrát jsem přísahal, že chci tvou hrdost ponížit. Tvůj otec mi v tom pomohl. A tvoje láska mi byla nápomocná.
0: A tak dlouho jsi mě trápil.
1: Nebyl bych tě tak dlouho zkoušel, kdyby to nebyl tvůj otec přikázal. Trpěl jsem s tebou.
0: Můj otec?
6: Ano, dcero. Je to tak, jak říká Miroslav.
0: Tatínku.
6: Vím, že ta zkouška byla trpká, ale věř mi, bude blahodárná pro tebe i pro tvé děti.
7: A tak končí příběh o moudrém králi Miroslavovi a pyšné princezně. Když hosté viděli novou královnu v drahém zlatem vyšívaném rouše a královském diadému, byli její krásou okouzleni, neboť při vší spanilosti nastoupila teď v její tváři místo hrdosti a pýchy přívětivost a dobrota.
8: Básnička. Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček. No a teď ještě jednou. Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček. Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: Pišťucha má problémy. Ve skalistých horách žila Pišťucha. Vypadala trochu jako morče a jmenovala se Pika. Celý rok dělala to, co ostatní pišťuchy. Na jaře a v létě nosila větvičky a sladkou trávu na jednu hromadu a když sluníčko tu hromadu vysušilo, přenášela ji do své nory. Pěkně si noru vystlala, na zimu se do ní zakutala a do jara všechny dobroty smlsala. A mohla začít na novo. Při práci musela stále dávat pozor, aby jí nenačapal kojot nebo orel bělohlavý. To by s ní bylo zle. Ale když si tyto dva zákeřníky trochu pohlídala a chovala se opatrně, byl ten život ve skalistých horách docela fajn. Totiž všem ostatním pišťuchám se zdál být fajn. Té naší ne. Popravdě byla dost náročná a pořád kdo ví s čím nespokojená. Často se stěhovala z místa na místo, protože doufala, že jinde to bude lepší. Ostatní pišťuchy vždycky pěkně pozdravila, ale moc s nimi nekamarádila. Dokonce si myslela, že jsou hloupé, když jim ke štěstí stačí jen ta hromada. Jednou v létě šla Pika k vodě a potkala ovci tlustorohou.
1: Ahoj, Pišťucho, jak se máš?
0: Pozdravila ovce.
2: Ahoj, ahoj, řekla Pišťucha. No, jak se mám, znáš to, samé problémy.
1: Problémy?
0: Zajímala se ovce.
1: Snad ne něco vážného.
2: Vážného. Je dost horko, například.
1: Ano, horko je. Všechna zvířata už jsou z toho unavená.
2: Všechna zvířata jsou možná unavená, ale já cítím divný tlak na plicích a od rána se mi dělají mžitky před očima.
0: Stěžovala si Pišťucha.
2: Jako bych i tak neměla dost problémů.
1: Vždyť si to tak neber. Napiješ se vody, protáhneš se a bude pokoj.
0: Těšila Pišťuchu ovce a pokračovala.
1: Máš to vidět nahoře, na planině. Tam je výheň. Slunce tam praží celý den. Slyšela jsem, že mnoha pišťuchám schořely hromady. Celé rodiny by se chtěly přestěhovat do údolí, ale všechny cestičky hlídají kojoti, kterým nic neproklouzne. Tomu říkám bída.
2: Teď jen můžou prosit bouřňáka, aby zapršelo.
3: To je taky nápad, bydlet na planině,
0: rozčilovala se Pišťucha.
3: Mnozí tvorové si o potíže přímo koledují. Příroda to vidí a je spravedlivá. Mně taky nikdo nepomůže, i když jsem si své problémy ani nezavinila.
1: A jaké jsou teda ty tvé problémy?
0: Zeptala se tlustorohá ovce. Pišťucha zaraženě mlčela. Nevěděla, co odpovědět.
3: Tomu bys stejně nerozuměla, ovce. Už musím jít. Měj se dobře.
0: A šla dál. Když se vracela od vody, potkala Sviště. Svišť byl celý uřícený a vypadal vyděšeně.
4: Nazdar, Pišťucho, věkl. Nevěřila bys, co se mi právě stalo. Šel jsem se strejdou na bobule a sotva jsme přišli k prvnímu keři. Přiřítil se orel a sápal se na nás. Mně se podařilo utéct, ale se strejdou je asi amen. Nikdy jsem ho pak neviděl. Orel ho jistě ulovil.
0: A Svišť se rozklepal a vzlikal.
3: Jenom nepřeháněj, kárala Pišťucha. Uvidíš, přijdeš domů a strejda se tam bude cpát bobulemi.
4: Ještě se tomu oba zasmějete. Za to se mnou se nezasměje nikdo.
5: Jsem sama se všemi svými problémy.
3: A to mě taky jednou málem honil orel.
4: Aha, řekl Svišť rozpačitě. No, snad se ti povede líp. Já se teda běžím podívat domů, jestli tam strejda je.
0: Svišť odhopkal a Pišťucha pokračovala směrem ke své noře. Doma našla telegram od své dávné kamarádky.
5: Přijedu ve středu.
0: Stop.
5: Odjedu v sobotu.
0: Stop.
5: Důležité.
0: Stop.
5: Nic nechystej.
0: Stop, stop, stop.
1: No nazdar, bědovala Pika. Ke všem svým problémům teď budu muset ještě uklidit a nanosit jídlo.
0: Ale protože byla svědomitá, bez otálení se do toho pustila a ve středu už vítala svou kamarádku v plné parádě. Kamarádky Pišťuchy si pochválili kožíšky, snědli občerstvení, poprocházeli se, zavzpomínali na všechny jiné známé Pišťuchy a den jim příjemně uběhl. Večer návštěvnice vytáhla fotografie svého manžela a svých 8 dětí a nutila Piku k podrobné prohlídce. Přitom zvolna začala.
3: Podívej, Piko, proto jsem vlastně přijela. Ty jsi moje poslední, neprovdaná a bezdětná kamarádka.
2: Myslím, že z toho pramení všechny tvé problémy, o kterých pořád vykládáš a které vlastně naprosto nechápu.
3: Svatba, rodina, spořádaná domácnost, to je pro tebe jediné řešení. Není dobré zůstávat sama.
2: Piko, co by si spočala se vší tou láskou, co máš v sobě? Komu bys ji dala?
0: Pika hleděla na fotografie a cítila, jak jí vstupují slzy do očí. Ano, kamarádka má pravdu. Pika potřebuje ženicha. Sama už o tom několikrát přemýšlela. Ale kde ho má vzít? Vždyť všichni zdejší samci nějakou manželku mají. Kamarádka však pokračovala.
3: Podívej, můj manžel má bratrance, který nedávno nešťastně ovdověl. Jeho mladou manželku zakousl tchoř, ještě ani neměli děti. Manželův bratranec je silný a hodný samec. Jeho hromady bývají největší. Má zvučný hlas a rychle běhá.
0: Chtěl by se znovu oženit.
3: Už jsem mu o tobě říkala a zdá se, že by měl zájem. Dokonce je připraven přistěhovat se za tebou, protože u nás mu vše připomíná jeho mrtvou Pišťuchu.
2: Co říkáš?
3: Myslím, že nic lepšího tě nemohlo potkat.
0: Pika se sice chvíli vykrucovala, neboť se obávala nových problémů, ale nakonec souhlasila s tím, že ji příští měsíc kamarádka znovu navštíví, tentokrát i s bratrancem samcem.
3: Co myslíte, děti? Jak to celé dopadlo?
0: Uběhl rok a nora Pišťuchy Piky byla mnohonásobně větší než dřív. Chodbičky hladce umetené, komůrky vystlané nejsladším senem. Všude čisto a prvotřídní pořádek. Manžel se uměl o rodinu postarat. S Pikou měli 6 dětí, 3 dcerušky a 3 syny. Moc šikovná mláďata. Pika se dost naběhala, ale přitom jen kvetla. Jednou šla takhle k vodě a zase potkala ovci tlustorohou.
6: Ahoj, Pišťucho, tak jak to jde? Slyšela jsem, že se ti daří moc dobře a vidím, že je to pravda. Kožíšek máš pěkně lesklý. No, vypadáš spokojeně.
2: Nevěř svým očím, ovce, odpověděla Pišťucha. Starosti jsou a budou. Nevím, kam dřív skočit.
5: I toto,
2: opáčila ovce.
5: Takové starosti se lehko snáší. Děti máš zdravé, šikovné. Zrovna včera jsem viděla tvou nejstarší dcerušku, jak zachránila Sviště a jeho strejdu před kojotem. Spatřila kojota dřív než oni a upozornila je výstražným pištěním. Ta má kuráž.
2: Lajdačiny, to je její, na to ji užije. Rozčilovala se Pišťucha. Ale aby si porovnala komůrku, to jí člověk musí říkat tisíckrát. A ostatní děcka, jak bysmet?
6: Co řeknu, všechno špatně.
2: Povídám ti, ovce, samé problémy. S dětmi jsou jenom problémy.
5: Myslím, že přeháníš, Pišťucho. Jsou zkrátka malé, sami jsme jiné nebyli. A už si nestěžuj. Však na všechno nejsi sama. Máš přece báječného manžela.
2: My ani nemluv, vpadla ovci do řeči Pišťucha. Celé dny někde lítá, ani o něm nevím. Co mu řeknu, všechno špatně. Moje problémy ho nezajímají.
0: Pika chtěla ještě něco přihodit, ale ovce tlustorohá se kvapně rozloučila a obrátila se k odchodu. Vyšplhala po svahu na krásnou vyhlídku, zahleděla se do modravého údolí a myslela na to, že některým pišťuchám prostě není pomoci.
7: Najdu já si učedníka kluka.

0: časem bude z něho mistr kovář, mistr jako já zem. Pořádný chlap, jak se patří, který všechno zmůže, a tak budu nástupce mít a Tereska může. A tak budu nástupce mít a Tereska může.
1: Piggy vtip.
2: V kavárně. Pane vrchní, ten šálek s kávou je prasklý?
3: Aspoň vidíte, jak je naše káva silná, odpoví vrchní.
4: Co chybí loupežnickému synkovi na síle, to musí dodat na chytrosti, řekl Romcaj Scipískovi. Od této chvíle můžeš být přičem budu já. A hned tu noc, co přišla, se Romcaj neklidně převalil na posteli a zívl. Manko, neslyšíš nic?
5: Nic, Romcaj si. Ale Cipísek z nich měl nejtenčí uši a povídá, někdo loví v lesním rybníčku raky.
4: Jo, to by tak hrálo, škodit Volšovičkovi na vodním hospodářství. Rozlobil se Rumcajs a hrne se nohama rovnou do bot.
5: Taky Cipísek vjel do střevíčků z kolčavý kůže. Oba se spolu rozběhli tmavým lesem k rybníčku, ale tam už bylo povšem. Jen hráz a cesta k jíčinu byla postříkaná, jak tamtudy někdo nesl koše s raky.
4: Musíme se vodníka Volšovička zeptat, kdo mu to provedl, povídá Rumcajs.
5: Zaťukal palcem na stavidlo, ale Volšoviček se neozval. Měli o něho starost. A protože mokrá cesta vedla k jíčinu, vypravili se po ní. Ale na jíčínském rynku se jim cesta ztratila, vyfoukal jí noční vítr. Rumcaj se opřel o kašnu, trochu se zamyslel a povídá Cipískovi.
4: Raků bylo na 3 koše a v takovém koši raků, to je nějakého přelézání a škrabání, budeme poslouchat, až je uslyšíme.
5: Šli tiše podloubím kolem rinku. Slyší, jak chrupou spáčí, jak kohout přešlápl na hradě, jen ne to radši škrabání a přelézání. Až když došli k domu jičínského sládka, se to ozvalo.
4: Tady je to, povídá Rumcajs. Sládek kule pobral Volšovečkovi raky.
5: Obešli dům a Rumcajs už to měl vymyšlené. Vysadím tě, Cipísku, do okna, podáš mi košíky a odnesem raky zpátky do rybníka. Opatrně vysadil Cipíska oknem do kuchyně. Cipísek se rozhlíží, pod stolem tam leží 3 košíky a vedle ve světnici na těžké posteli spí sládek kule. Spod peřiny mu kouká palec, celý placatý odchozený po spilkách.
4: Podávej, Cipísku!
5: Zavolal pod oknem Rumcajs. Košíky byly těžké. Cipísek chtěl nejdřív pevněji přivázat víka, aby se raci nerozsypali. Když vázal 3, probudil se sládek kule vedle ve světnici.
4: Kdo je to v kuchyni?
5: Vyvalil se spod peřiny a jde tam. Cipísek rychle vklouzl do koše k rakům a přiklopil za sebou víko. A už tam je taky kule a osahává koš po koši. Cipísek vystřelil

0: kule odskočil až k oknu a tam už čekal Rumcajs.
1: Hej, Sasa.
0: No takového štípání a kule nemůže nahmádnout ani ráčka.
1: Hromovej hrom, bez světla to nepůjde.
0: Než rozkřesal a podpálil v lucerně, Cipísek dávno odkutálel koše s raky pod okno. Rumcajs si je srovnal do náruče, přibral Cipíska a měsíc mu posvítil, když to po císařské silnici nesl všecko domů do Řáholce. Když potom sypali raky z košu zpátky do rybníka, vykulil se s nimi taky vodník, volšověček. Spal a tichoučce chrupal, jako když se ve větru třese rákosový list.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, Hanko Kinechová.
2: Ahoj, Piggy, jak se máš?
1: Hanko, já se mám dobře, protože jsme chodili hodně hop. Co to děláš?
2: Hop, hop. Opakuju si sestavu, kterou tě tady chci dneska naučit. Protože když by náhodou v létě bylo ošklivé počasí, anebo v zimě se nám nechtělo ven, protože bude fujavice, tak my můžeme co?
1: Skákat jako ptáček.
2: Skákat jako ptáček, ale musí to mít nějaký svůj smysl. A já, protože mám ráda sestavy a mám ráda ve všem pořádek a řád, tak jsem si říkala, že bychom tyto kroky mohli dát za sebe, dát si je do hlavy a vždycky, když na nás přijde taková chmurná nálada, nebo se budeme nudit a budeme kyselí a utrávení, tak si na mě vzpomenete. A tuhle tu sestavu si zacvičíte.
1: Hanko, já myslela, že si hraješ na kosa.
2: Ne. Piggy, takže pojďme naučit naše děti. Nejdříve se je zeptám. Víš, jak vypadá dřep?
1: Dřep to umíme, to už jsme brali.
2: Víš, jak se skáče s nožmo?
1: S nožmo, jasně.
2: Nohy u sebe. Mm-hmm. Víš, jak se zdvíhají kolena?
1: Jasně.
2: Super. Umíš běžet na místě?
1: No, ale krásně.
2: Umíš skákat po pravé noze?
1: To zvládám.
2: Umíš skákat po levé noze?
1: Anko, já si úplně všechno umím.
2: Super, takže tím pádem můžeme už jenom počítat. Takže první pokyn je, pětkrát uděláme dřep a jdeme. Po prvé, po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté. Skáču s nožmo. 5, 4, 3, 2, 1. A znova dřep. 5 a...

0: 2 a 3 a. Pozor, změna, zdviháme kolena. Pravá, levá, pravá. A běží na místě.
1: Anko, k čemu je to dobré?
0: Podívej, co to s tebou dělá. No. Fyzickou kondici si zlepšujeme, posilujeme svaly, zvětšujeme kapacitu plic.
1: A hrajeme si na parník.
0: Tak ještě jednou. Takže první věc byla 5 dřepů. 5 a 4 dřepy, 3 dřepy, 2 dřepy, 1 dřep. Na to jsme navázali skákání s nožmo. Opět 5x. Nahoru, nahoru, nahoru, nahoru, nahoru. 5 dřepů znova. 5, 4 dřepy, 3 dřepy, já vím, 2 dřepy a zdviháme kolena 4x, 3x, 2x.
1: To znamená, že sílí svaly, viď?
0: Přesně tak a běžíme na místě. Super. Chvilku to necháme uležet a já ti řeknu, co jsme posilovali dřepem. Stehna a zadeček. Co jsme posilovali při skákání s nožmo? Stehna, zadeček a lýtka a achilovku. Dřep už jsme říkali.
1: Achilovka to je u patičky.
0: To je jako ten malinký svalíček u patičky. Pak jsme zdvihali kolena. Takže opět jsme posilovali stehna, hýždě, ale tentokrát i břišní sval. A když jsme běželi na místě, tak jsme dělali co? Zahřívali jsme svaly celého těla a trénovali jsme kapacitu plic, zvětšovali jsme plíce a krevní oběh. Takže ještě jednou, 5x jsme dřepovali, 5x jsme skákali s nožmo, 5x jsme dřepovali, zdvihali jsme 4x kolena a běželi jsme na místě.
1: Víš, to se myslím,
0: že dá zapamatovat.
1: Předtím mi bylo zima a teď mi je teplo.
0: Tak jo, takže děti, Piggy už poznal, co to s ním dělá a teď bych poprosila vás, aby se to s námi vyzkoušeli. Je mi úplně jedno, jestli si nezapamatujete počet dřepů, podřep skákání, ale hlavně ty pokyny, aby šly za sebou. Takže jdeme dřep. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. Snožmo. Hop, hop, hop, hop, hop, dřep. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. Zdviháme kolena. Tram, dva. A běží na místě. Tak, Piggy, zastav se a zopakuj mi, jak to šlo za sebou.
1: Nejdřív jsme měli nožičky u sebe a dřepovali jsme dolů, nahoru, dolů, nahoru. Pak jsme měli hopinky, dupinky.
0: Snožmo.
1: Pět, šup, šup, šup. Mm-hmm. A pak jsme zvedali kolínka, šup, šup,
0: pak jsme šli ještě jednou do dřepu, pak jsme zvíhali kolínka a pak jsme běželi na místě.
1: A pak jsme běželi na místě.
0: Tak, takže milé děti, já pevně věřím, že vám to zůstalo v hlavě. Pokud ne, tak rychle, ať vám to maminka napíše. Dřepy, skákání s nožmo, dřepy, zdvihání kolen a běžím na místě a máte sestavičku hotovou a kdykoliv si ji můžete zacvičit, když půjdete na procházku.
1: Takže myslíš, že kdyby Hugo vždycky na chvilku odložil knížku, ano, a udělal si dřepinky dřep, hopinky hop.
0: Ty bys to vlastně mohl naučit a naše děti by toto mohly naučit své kamarády a tím pádem by všechny děti začaly sportovat a to by mi udělalo velkou radost.
1: A začne to tak jednoduše, jenom dřepem.
0: Děti, mějte se hezky a utíkejte mezi své kamarády a naučte je to. Ahoj.
1: Ahoj, děti.

0: Strejček příhoda. Jeden chalupník byl tuze chudý a nevěděl, jak si k penězům pomoci. I nedal mu čert dobře dělat, šel a ukradnul ze zámku pokladnici se všemi penězi. V noci si je přinesl domů a aby mu žádný na ně nepřišel, vyňal práh a pod něj je položil. Žena se na něho dívala a ptala se ho, kdo mu tolik peněz dal. Ale on věděl, že má hloupou ženu, a proto jí neřekl nic, že je ukradl, nýbrž jen, že jsou jeho.
1: No a proč je zakopáváš?
0: Pro strýce příhodu, odpověděl chalupník. Ráno si něco peněz vzal, řekl ženě, aby o tom nikomu nepovídala, a šel do města. Na zámku bylo ráno křik, všichni šli zloději po stopě, ale nemohli se ničeho dopátrat. Bylo k poledni, Selka seděla venku a předla. Tu jede pán na koni, jak ho viděla, pomyslila si, že to bude nejspíše ten strýc příhoda, i volá na něho. Pane, pane, neříkají vám příhoda?
1: A proč pak se ptáte?
0: Pravil se s podivením jezdec. Pravil s podivením jezdec. Já myslela, že jste ten strýc příhoda a že si jedete pro ty peníze, co můj Honza pod práh zakopal. Jezdec slyšel už o krádeži a tak řekl Selce, že se jmenuje Příhoda.
1: No tedy pojďte a vezměte si je, máte je schované.
0: Jezdec slezl, Selka mu odendala práh, on peníze vzal a jel s nimi přímo do zámku. Tam, když je poznali, hned šli z pouty pro chalupníka. Ale žena řekla, že se ještě nevrátil, ale až přijde, že ho tam pošle. V noci přišel muž domů. A když mu žena s potěšením vypravovala, že peníze strýci příhodovi odevzdala, dostal takovou zlost, že by jí byl hnedle zabil. Chodil po sednici a přemýšlel, jak by se trestu zbavil. Najednou mu něco připadlo a řekl ženě.
1: Teď poslouchej, ty motyko hloupá.
0: Slyšel jsem ve městě, že bude dnes v noci potopa světa. Kdo se neschová, ten se utopí. Já vylezu na střechu.
1: Jej, a kam mám vylézt já?
0: Ptá se plačky Selka.
1: Jdi do kuchyňky, já zadělám každou dírku a nepřijde-li voda až na střechu, nebude ti nic.
0: Selka tam vlezla a muž zandal každou skulinu, aby tam voda nemohla. Potom si přistavil ke střeše žebřík a komínem lil dolů do kuchyně vodu. Zprvu se žena modlila, ale čím dál jí voda šla, tím více jí bylo ousko a konečně zaslechl muž temný křik.
1: Utopím se, pomoz Honzo, mám vody po krk.
0: Honza přestal lít, šel ke kuchyňce a tiše udělal malý průchod, aby voda ubývala. Skoro do božího rána Selka stála v kuchyni, potom jí muž otevřel, všecko se uklidilo a on řekl. Až sem ti páni přijdou, můžeš říci, že byla potopa světa. Když úředníci přišli, nechtěl se Honza k ničemu přiznat. Řka, že nebyl doma, že je žena blázen, kdo ví, která ty peníze sem přišly. Zavolali ženu a ptali se, kdy muž peníze zakopával.
1: Před potopou světa, odpověděla žena a pevně na tom stála.
0: Když s ní nemohli páni ničeho svést a muž zapíral, nechali to být. A tak Honza ušel trestu.
2: Tiki kalendář. Dnes je 14. srpna.
3: A svátek slaví Alan.
2: Alan, to je staré keltské jméno a znamená svornost. Co to je svornost?
4: To znamená, že Alan drží za jeden provaz.
2: Takže když je někdo svorný, znamená, že je na něj spolehnutí, že je někomu oporou.
4: Že je kamarádský.
2: Alanové tedy budou dobří kamarádi.
4: Milí Alanové.
2: Kamarádi.
4: Přejeme vám
2: všechno
4: nejlepší.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: V království malém jako dlaň žili dva bratři, princ Jája a princ Tumáš. Na první pohled byli jeden jako druhý, ale kdo je znal, věděl, že je každý z nich docela jiný. Lidé často přemýšleli, který z nich bude králem v zemi. Zatímco se princ Tumáš staral o to, aby na polích i v ovocných sadech byla dobrá úroda, princ Jája se jen chlubil a každého přesvědčoval, králem budu já. Milí rádcové, nechal jsem vás zavolat, abych se ujistil vaší oddaností. A co jste říkali? Neslyšel jsem dobře?
1: Ano, jasnosti.
0: To jsem rád. Budu si to pamatovat, až budu králem. O to totiž jde. Za pár dnů dovršíme, tedy já a můj bratr Tumáš, 25 let. Podle závěti našich drahých zesnulých rodičů se má jeden z nás stát králem. Prosím vás, co pak to může být Tumáš? Neumí nikomu poručit, všecko rozdá, dělá, co kdo chce. Vidíte, vždyť tu ani není. Kdo ví, kde se potuluje, co pak ten může vládnout? To já? Já jsem rozený král. Až já budu opravdu králem, mý oddaní rádcové, já na vás nezapomenu, rozumíte? Prosím, co jste říkali?
1: Ano, jasnosti.
0: Tak je to správné. Můžete jít.

0: Takhle princ Jája pomlouval svého bratra, jen aby se sám stal králem. Ale nemyslete si, nelíbilo se to ani jeho rádcům, ani ostatním podaným. Jenomže se mu to báli povědět. Ale všichni si moc přáli, aby trůn dostal opravdu dobrý král. A o tom, kdo dosedne na královský trůn, měl rozhodnout král Viktor ze sousedního království, dávný přítel rodičů obou princů.
1: Ach, příteli, těžký úkol si mi ve své poslední vůli přisoudil. Jak mám rozhodnout mezi tvými syny spravedlivě a správně? Už jako děti byli k nerozeznání, oba šikovní, zdatní. Jací jsou asi teď? Jistě dost chytří, aby věděli, jak se ke králi, který má rozhodnout o jejich budoucnosti, chovat. Oba se budou snažit získat korunu. Jak si jen poradit? Jak rozhodnout správně?
2: Jestli chceš, králi, pomohu ti.
1: Kdo jsi? Nevidím tě. Slyším jen tvůj hlas?
2: Jsem polední víla. Dělím den na půl práci i odpočinek. Spravedlivě. Chceš-li i ty spravedlivě rozhodnout, který z princů usedne na trůn, vydej se na zámek v přestrojení, aby tě nikdo nepoznal, a měj oči otevřené. Jedině tak uvidíš, jaký kdo skutečně je, bez přetvářky. Pak jistě správně rozhodneš.
1: Ano, to je nápad. Dobře mi radíš, polední vílo. Vydám se na zámek hned zítra ráno.
3: Posel krále Viktora žádá o slyšení.
4: Ať vstoupí. Posel krále, který byl nejlepším přítelem našeho otce, je u nás srdečně vítán.
5: Tak mluv, jaké zprávy přinášíš?
1: Přináším pozdravy krále Viktora a dopis. Poslední vůli vašeho zesnulého otce, nejjasnějšího krále Richarda I. Podle ní král Viktor při oslavě vašich 25. narozenin určí, kdo bude v této zemi králem.
5: Ale jak to určí?
1: To bych jaksi neměl.
5: Ale no tak pojď blíž, prozraď nám to, nebudeš litovat.
1: Král Viktor se rozhodl, že vybere toho z vás, komu bude lépe slušet královská koruna.
5: Cože? Slušet?
1: Ano. Každý z vás se s korunou na hlavě projde korunovačním sálem a usedne na trůn. Král Viktor pak rozhodne, komu koruna lépe sluší, a ten bude králem.
4: Znám krále Viktora od dětských let. Vždy vládl moudře. Jak mohl udělat tak nesmyslné rozhodnutí?
5: Ale proč mě to vyhovuje? A ty, bratře, neurážej krále Viktora. Jeho rozhodnutí je velmi vtipné a řekl bych přiléhavé, že? Už se těším. A ty se rychle vrať ke svému králi, že ho čekáme co nejdřív. Tak co okouníš? Běž, spěchej!
1: Jsem na cestě celou noc a den, princi Jájo. Jsem velmi unavený.
5: Chceš odmlouvat? No to je drzost. Dám tě zavřít.
4: Ne. Posel krále Viktora dostane nejdříve najíst a napít. A na cestu se vydá, až si odpočine.
1: Díky, princi Tumáši.
5: No dobře. Ty musíš být vždycky proti mně. Ale už to nebude dlouho trvat.
0: Krále Viktora, který byl převlečený za posla, na zámku opravdu nikdo nepoznal. Za to on poznával lidi kolem sebe a hlavně oba bratry. Jako obyčejný posel viděl, jací doopravdy jsou. Který z nich má dobré a laskavé srdce, kterému záleží jen na tom, aby získal královskou korunu, a který z bratrů chce v zemi moudře hospodařit. Jakmile král Viktor věděl, co potřeboval, rozloučil se a odešel ze zámku.
1: Snad jsem si nespletl cestu. Slunce je nad hlavou a můj kočár nikde. A to horko a žízeň.
2: Dobré poledne, králi. Tam pod javorem najdeš stín k odpočinku i studánku. Její voda ti osvěží.
1: Děkuji ti, polední vílo. Už podruhé si mi pomohla. Dobře, že jsem tě poslechl. Už vím, že Tumáš má laskavé srdce a moudře uvažuje. Nelíbilo se mu, že budoucí král má být určen podle toho, jak mu padne koruna. Za to princi Jájovi to vůbec nevadilo, ten už se vidí na trůně. Ale stále ještě nemám jistotu. Vinice je bohatá hrozny, sady plné ovoce. Poraď mi ještě jednou, polední vílo, jak mám poznat, čí je to zásluha, kdo z nich je lepším hospodářem.
2: Nech se provést po královských sadech a vinicích, ale jenom jedním z bratrů. Bude-li on tím dobrým hospodářem, jistě to poznáš. A bude-li se za něj jen vydávat, poznáš to také.
1: Děkuji ti za radu i za osvěžení, polední vílo.
0: Na zámku bylo zatím všechno vzhůru nohama. Princ Jája nařídil nejen celý trůn slavnostně ozdobit květy, připravit slavnostní hostinu, ale sezval i všechny holiče a kadeřníky z blízka i dalekého okolí. Jeden radil vyholit dohladka, druhý zase doporučoval malý knír. A co teprve vlasy? Jedni na nich dělali vlny, aby koruna neklouzala, druzí je rovnali, aby lépe seděla, třetí barvili natmavo, aby koruna dobře vynikla. Princ Tumáš se na to už nemohl dívat a tak si odechl, když král Viktor konečně přijel. A ta hostina. Tabule se pod množstvím dobrot jen prohýbala. Nejdřív přišly na řadu paštičky a hloubátka, pak kuřecí nádivky a pečené kachny, potom omáčky a krémy a dorty a cukroví a nakonec jablka, hrušky a hrozny vína.
1: Byla to vpravdě královská hostina. Díky. Ó, máte nádherná jablka.
5: Je to naše chlouba. Úroda bude letos bohatá. Však také sadaři svému řemeslu rozumí. Já osobně na ně dohlížím. Také je to vidět, že?
1: Víno je lahodné.
5: Vinice jsou na úrodných stráních, slunce jim přeje. Denně dohlížím na stav našich vinic. Bez mé kontroly by víno takové nebylo.
1: Já to dovedu ocenit. Troufám si říci, že vínu rozumím. Mám takové přání. Rád bych se na vaše vinice podíval. Doprovodíš mě tam, princi Jájo?
5: Rád tě, králi, s bratrem doprovodím.
1: Ne. Rád bych, abys mě doprovázel ty sám, když na vše sám dohlížíš.

0: Co měl princ Jája dělat? Nezbylo mu, než se s králem Viktorem vydat na cestu. Ale kam jet? Kudy? Víno znal jenom ze svého poháru.
1: Princi Jájo, došla mi trpělivost. Jezdíme už půl dne, už třikrát jsme se vrátili zpět k zámecké zahradě a vinici se nenašli.
2: Mně jak se mi ta cesta popletla, bolí mě trochu hlava, nevím.
1: Nevíš vůbec, kde vinice jsou. Jsi mluvka a chlubíš se cizím peřím, tak je to. Sady si našel stěží. Všichni sadaři se ptali jen po tvém bratrovi.
2: Králi Viktore, vinice jsou nedaleko, rád tě tam dovedu.
1: Není třeba, Tomáši. Teď dej svolat všechny poddané.
0: Když se všichni poddaní shromáždili na nádvoří zámku, pověděl jim král Viktor o tom, jak žil na zámku v přestrojení, aby oba bratry důkladně poznal a přesvědčil se tak, který z nich bude v zemi moudře a spravedlivě vládnout. Jistě si sami domyslíte, koho určil králem v zemi. V celém království zavládla radost a veselí. Všichni byli rádi, že se králem stal Tomáš, protože moudrý král, který má srdce na pravém místě a nemyslí jen na sebe, ale také na ostatní, dokáže i moudře a spravedlivě vládnout, aby se všem žilo dobře. A tak to má být.

0: Jasničko. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam

se vás vůla a já jsem tvůj dech. Všechno ti hned zkazí a zmrazím tvůj dech. Klacky ti hází pod nohy na schodech. Já jsem vás vůla a já jsem tvůj dech. Můžeš si zoufat, teď můžeš jen lkát. Těžko se mě zbaví, já musím se spát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš

0: trpaslíci v horším vydání. Rád váci a já jsem vás můla a já jsem tvůj pech. Všechno ti hned zkazím a zmrazím tvůj dech. Klacky ti házím pod nohy na schodech. Já jsem vás můla a já jsem tvůj pech. Můžeš si zoufat, ty můžeš jen lkát. Těžko se mě zbaví, já musím se smát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš si lkát.
1: Dobrý večer, děti. Povídáme si o městečku Jankově a zvlášť o Zuzce Všetečné, které se taky říká Zuzka Knoflík. Ale pozor na ta jména. Zuzka Knoflík, tak se jí bude říkat vždycky, protože knoflíky jsou Zuzčina slabůstka, ale Všetečná se už dlouho jmenovat nebude. Proč? Protože Zuzka se bude vdávat. O, tohle tedy byla pro celý Jankov novina. Lidé jen žasli. Cože, Zuzka? To Všetečné knoflíkové třeštidlo? A koho si bude brát? O, Honzu Kroužila. Cože? Hrnčíře Honzu Kroužila, vždyť ty dva se k sobě vůbec nehodí. Honza je takový klidný člověk, celé dny sedí u hrnčířského kruhu a pořád dokola trpělivě krouží kulaté čbánky, hrnky a talíře, za to Zuzka. Jak se vůbec mohlo stát, že se ti dva domluvili? Tahle otázka vrtala hlavou všem lidem v Jankově. A přitom to bylo docela jednoduché. Jednou v létě na večer si Zuzka Knoflík vyšla ven. Voněli noční fialy, nad zelenými lesy právě plul měsíční úplněk a Zuzku napadlo, ten měsíc vypadá jako obrovský perleťový knoflík, který někdo přišel na modré sametové nebe. Tu kdo si za plotem zahrál na foukací harmoniku. Nejdřív hrál z vesela písničku Červená modrá fiala, pak spustil teskně Vy zelení hájové. Zuzka koukla přes plot a zasmála se. Aha, tady v trávě si hoví Honza Kroužil a hraje smutně i vesele. Obě ty písničky se moc dobře hodí takhle na večer, když měsíc jako perleťový knoflík putuje nad zelenými háji a k tomu voní noční fialy. Honza se jenom usmál a zahrál znovu. Zuzka netrpělivě poskočila. Honzo, hraješ hezky, ale pořád stejně. Zkus něco jiného. Proč hraješ pořád dokola jen dvě písničky? A proč ne? Řekl pokojně Honza Kroužil. Vždyť den za dnem je všechno pořád dokola. Celý den kroužím dokola na hrnčířském kruhu kulaté talíře a večer zazahraju dokola písničky. Ale Honzo, co to povídáš? Vykřikla Zuzka. Každý den se přece děje něco úplně, ale úplně nového. Kdepak? Všechno je pořád dokola, broukl Honza. Podívej se třeba na ten měsíc, nedala se Zuzka. Každý den ho přece kousek přibude nebo ubude, ale nikdy, nikdy neuvidíš včerejší měsíc, rozumíš? Myslel jsem si, že měsíc je prostě měsíc, ať jeho čtvrt, půl nebo je celý, zamumlal Honza, ale asi se dá na věci kouknout i úplně jinak, jenomže já to nedokážu. Povzdychl si a Zuzka vyhrkla, já tě to naučím. A začneme třeba s měsícem. Právě před chvílí jsem si říkala, že vypadá jako miska smetany. No to by mě teda nikdy nenapadlo, zamumlal Honza. Žádný hrnčíř nemá takové nápady. Že ne? A já to zrovna slyšela od jednoho hrnčíře, zvolala rozdůrděně Zuzka, ale Honza pochybovačně zavrtěl hlavou. Určitě to byl hrnčíř. Byl, stejně jako ty. Jako ty den za dnem kroužil na hrnčířském kruhu kulaté čbánky, misky a talíře. Tenhle hrnčíř na rozdíl od tebe rád pracoval dlouho do noci. Líbilo se mu, když oknem dílny nakukoval na jeho práci úplňkový měsíc. To si pak spokojeně broukal. Tenhle měsíc mi vždycky připadá jako bílá miska po okraji naplněná sladkým mlékem. Kouká mi přes rameno a já zas přes rameno koukám na něj a přitom mě napadá, co jsem kdysi slýchal od své babičky. Aby se člověku splnilo přání, má ho zašeptat přes levé rameno měsíci v úplňku. Víš o tom, měsíčku? Slyšíš mě? Jestli opravdu umíš plnit přání, splň mi, abych tu pořád nebyl sám. Takhle si hrnčíř zase jednou v noci povídal s měsícem a přitom vykroužil misku. ráno ho napadlo, že téhle misce, kterou udělal za úplňku, dá barvu mléčně bílého měsíčního svitu. A když byla hotová, měl z ní radost. Pyšně si pomyslel, kdybych ji pověsil na nebe, kdekdo by si ji klidně spletl s měsícem. Tu, kdo si zaklepal na dveře, do hrnčířovy dílny vešla dívka, zaštěvetala, dobrý den, pane hrnčíři, jdu koupit nějaké nádobí, ale náhle se zarazila a vydechla, jdu koupit tuhle krásnou misku, která se podobá měsíci. No, ta není na prodej, řekl hrnčíř. Škoda, povzdychla si dívka, tolik se mi líbí. Říkám si, jak by jí slušelo, kdyby ji někdo po okraji naplnil sladkým mlékem. Vždyť mléko z měsíční misky by muselo mít obzvlášť lahodnou chuť. Hrnčíři se líbilo, co dívka řekla. Líbilo se mu to tolik, že se zasmál a povídá, ta miska není na prodej, protože tu vám chci dát. Ale to je, jako kdybyste mi dal měsíc z oblohy, zvolala dívka. A proč bych vám nemohl dát měsíc z oblohy, řekl hrnčíř, kterému se dívka líbila čím dál víc, a ona na to špitla, protože bych vám za to musela dát modré z nebe. A proč byste mi nemohla dát modré z nebe? Dívka zrůžověla a zašeptala, tak já se po nějakém poohlédnu. Stejně je to zvláštní. Dnes ráno jsem šla koupit nudné nádobí a místo toho jsem dostala měsíc z nebe a ještě k tomu jsem potkala milého hrnčíře. Tomu se nedivte, zvolal hrnčíř. Museli jsme se potkat. Vždyť já si vás vyprosil od měsíce. No, a co pak je, Honzo? Přerušila náhle Zuzka Knoflík své vyprávění. Nelíbí se ti ten příběh? No, líbí. Nejraději bych tě poslouchal pořád, řekl Honza. Vsadím se, že ty bys dokázala vymyslet o měsíci něco nového každý den. No to tedy ano, přikývla Zuzka. A proč se ke mně otáčíš zády, když se ti líbí, co povídám? Točím se, abych stál zády k měsíci, zabručil Honza, abych mu mohl zašeptat přes levé rameno přání. Jaké? Vyzvídala Zuzka a Honza broukl, stejné, jaké řekl ten tvůj hrnčíř. A proč ho raději neřekneš nějaké dívce? Zasmála se Zuzka. Proč ho raději neřekneš rovnou mě? Co pak, ty bys tu chtěla se mnou zůstat? Zuzka kývla a Honza se rozesmál. Páni, to všichni v Jankově úžasnou, jakou mám nevěstu. A lidé v Jankově opravdu žasli a nešlo jim do hlavy, jak se ti dva mohli domluvit. A přitom to bylo docela jednoduché.
2: Račte si šáhnout. Kdyby mi sova Andula řekla jdi do světa a dělej legraci, nestratilo bych ani vteřinu. Ale že mi řekla, jdi do světa a straš, ztratilo jsem celou noc. Sedělo jsem totiž v roští a marně jsem čekalo na nějakého kolemjdoucího. Teprve za svítání jsem od kraje lesa zaslechlo jakési lidské mumlání. Hned jsem zajásalo, že hned napoprvé vystraším několik lidí najednou a stanu se tak rázem proslulé. Ale pak jsem vidělo, že je to jenom jedna babka. Šla po ránu na houby a mluvila si pro sebe.
3: Seš ty, klouzek trnitý?
2: Zeptala se hromádky mechu a dloubla do ní koncem hole.
3: Nejsem.
2: Odpověděla si po chvilce.
3: Seš hlíva červeno-žlutá, která je našemu lidu dobře známá pro tvou podivnou pachuť a těžkou stravitelnost. Neberu tě.
2: A šla dál. Teď na ní vybafnu, povídám si, a hned jsem za ní vyrazilo. Jenomže v tom jsem si vzpomnělo, že jsem nepovedené. Ale při živé vzpomínce na Andulu jsem zase sebralo odvahu a stanulo jsem té babce za zády. Bu, bu. povídám čistě pro pořádek. Ale babka nic. Místo, aby se lekla, klidně se zadívala k další hromádce mechu.
3: Seš ty plžatka zemní?
2: Zeptala se té hromádky mechu a dloubla do ní koncem hole.
3: Nejseš,
2: odpověděla si po chvilce.
3: Seš křemenáč stepilý, který náš lid s oblibou sbírá pro tvou vydatnost a jemné aroma, i když při kuchyňské úpravě zčernáš. Beru tě.
2: A sebrala houbu a pokračovala v cestě. Bu, bu! Opakovalo se jí dozad o něco hlasitěji, ale babka se ani neohlédla. Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu! Zahulákalo se jí přímo nad hlavou. Ale babka si jenom narovnala šátek a šla dál. To jsem blázen, vydechlo jsem zaraženě a samým úžasem jsem se svěsilo do borůvčí. A v ten moment jsem dostalo žďabilní nápad. Nejdřív jsem neviditelným vzducholetem babku dohonilo a pak jsem se kousek před ní tiše vnořilo do hromádky mechu za pařezem a nechalo jsem ze sebe koukat jenom vršíček hlavy. A pak jsem bez pohnutí čekalo.
3: Seš ty pejchavka obrovská?
2: Zeptala se babka té hromádky mechu a dloubla do mě koncem hole.
3: Hihi,
2: vyjeklo jsem smíchy, protože mě to hrozně zalechtalo a vyletělo jsem ze země.
3: Nejsem pejchavka obrovská, jsem strašlivé Pepi Bubu, z kterého vašemu lidu naskakuje husí kůže.
2: Ale babka se na mě jenom pobaveně zadívala.
3: Říkáš něco?
2: Jsem Pepi Bubu a straším vás, osobo, prohlásilo jsem v hrdém pozoru se vzorně napnutým ocáskem.
3: Musíš víc nahlas,
2: povídala babka a natočila se ke mně uchem.
3: Já krapátko nedoslýchám.
2: Povídám, že jsem strašidlo, zařvalo jsem nezlomně. Zakvílela babka do lesního ticha.
3: Prej strašidlo, lidičky, držte mě.
2: A v záchvatu smíchu si musela sednout na pařez.
3: To mě hnedka po ránu někdo rozveselil.
2: Rozveselilo, pravil jsem jí.
3: Cože?
2: Zeptala se babka s vytočenou hlavou. Rozveselilo, křiklo se jí do ucha. Protože co by strašidlo, jsem středního rodu. A jmenuji se Pepi Bubu a jsem nesklonné. A vy?
3: Já jsem provdaná Hustilová Růžena,
2: odpověděla babka.
3: Takže se mi říká Hustilka. Bydlím v krajním stavení tady ve vsi Palčáky. Jsem vdova a mám kozu.
2: To řekla, vstala z pařezu a ukázala holí ke kopci Šlubka.
3: Koukej, vyšlo sluníčko, nevycucne tě?
2: Nevycucne, odpovědělo jsem co nejhlasitěji. Já jsem nezničitelné. Sice mě sova Andula vykejchla nakřivo, ale přesto jsem dobrý materiál. Račte si šáhnout. A trochu jsem se jí vypouklo vstříc. Ani jsem to nedokřičelo a už mi Hustilka zvědavě natáhla ruku do místa, kde má normální strašidlo hrudník.
3: Uhý,
2: zakvičelo jsem na celý lest.
3: Dost, já jsem příšerně lechtivé.
2: Jenže Hustilka se nesmála. Místo toho s pootevřenou pusou koukala na svou vlastní ruku.
3: Člověče,
2: vypustila ze sebe ohromeně.
3: Vždyť já ti dala ruku skrz, úplně skrz tebe. Vidíš to?
2: Pakže nejsem strašidlo, povídám s převahou a s živou vzpomínkou na Andulu jsem se hrozivě nadmula. A pak jsem se protáhlo do hadí pentle a roztočilo jsem se kolem hustilky, jen to svištělo. A na závěr jsem dopadlo k zemi jako dunivá placka.
3: To je nádhera,
2: rozzářila se hustilka nad mou tvárností.
3: Když se umíš takhle proměňovat, tak to já mám nápad. Ty mě totiž protáhneš komín, Pepi Bubu, jestli chceš něco vědět.
2: Jsem pro, přikývlo jsem.
3: Cože?
2: Zeptala se hustilka. Říkám, že bych vám mělo ze všeho nejdřív protáhnout ty vaše uši, zahulákalo jsem, protože s vámi by jeden přišel o hlasivky. A v tu ránu se mi proletělo jedním uchem tam a druhým ven.
3: Šmankote!
2: Vyjekla hustilka a honem se opřela o hůl, protože s ní ten nenápadný průvan pěkně zalomcoval.
3: Kde jsi, Pepi Bubu?
2: Zde, zašeptalo jsem ze vzdáleného mlází. Slyšíte mě?
3: Aj, jak ty, můj rošťáku zlatej,
2: spráskla hustilka radostí ruce.
3: Já teďka slyším houby růst.
2: Tak to je žďabilní, zajásalo jsem.
3: Cože to je?
2: Zavrtěla hustilka hlavou.
3: Nevím, co to meleš za podivný slova, ale teď se jde na ten komín. Vlez si do košíku, beru tě.
2: Načež jsem se zcvrklo na velikost švestky a spokojeně jsem si lehlo vedle křemenáče stepilého. A jak jsem s blednoucí vzpomínkou na Andulu začalo v tom košíku klimbat, ještě jsem zaslechlo, jak si hustilka sama pro sebe povídá.
3: To by mě ve snu nenapadlo, že na starý kolena budu chodit se strašidlem.

0: Chápečku, jak se dostanu nejrychleji na nádraží?
1: Musíte utíkat. Ale kterým směrem?
2: No to už mu právě neukázal.
3: Profesor Kadeřábek a tajemný hlas. Profesor Kadeřábek měl báječnou náladu. Dokonce ho napadlo, jestli ještě svede kotrmelec. Podařilo se. Točila se mu hlava, ale tak nějak příjemně. Vzpomínal, kdy naposledy mu takhle bylo. Jak? Chvíli hledal pro svůj duševní stav správné slovo a našel ho.
4: Je mi závratně,
3: zvolal nahlas. Jednou už něco takového pocítil. Proto měl na zdi pověšenou tenisovou raketu, třeba že se do jeho pracovny hodila jako kožich do sauny. Co by samotářský student a premiant začal navštěvovat tenisový oddíl. Žádného spoluhráče nepotřeboval, vystačil si s betonovou tenisovou zdí. Pinkal do ní s tak náruživou silou, až se drolila. Ani si nevšiml, že ho už několik dní sleduje štíhlonohá plavovláska, která na vedlejším kurtu hrávala s přítelkyní. Jednou však přišla sama a odvážně navrhla, že by si mohli zapínkat spolu. Renému se zatočila hlava. A když se ta dívka na lavičce u kurtu přezouvala do tenisek, pocítil náhlou závrať. Spatřil, jak se jí z bílých ponožek klubou růžové prstíky. A už tehdy se o ponožky velice zajímal a tohle spojení ho ochvátilo. S úsměvem mu nabídla první podání. René si míček nadhodil a uchváceně do něho praštil, jak byl zvyklý, tedy jako do betonové zdi. Drobná plavovláska se po přímém zásahu sice poměrně brzy vzkřísila, ale víckrát se už na tenisových dvorcích neobjevila. A tak René pověsil raketu na hřebík. Všechen svůj čas začal věnovat studiu ponožek. Poznal jejich historii i současnost, zkoumal ponožky z celého světa, ale především se snažil odhalit věčnou záhadu. Proč a kam se lidem ponožky ztrácejí? A toho dovedlo k jeho pravé a skutečné lásce, k lichožroutům.
4: Je mi závratně,
3: zvolal profesor Kadeřábek a vrátil se ke stolu, kam si rozprostřel portréty lichožroutích tuláků. Celý den zdokonaloval ty rychle nahozené skici, které pořídil na nábřeží, a teď s nimi byl na výsost spokojený.
4: Tohle omráčí celou akademii věd.
3: A jak se budou výjímat v jeho díle život lichožroutu, a což teprve kapitola, v níž popíše příběh svého seznámení a přátelství s mladým lichožroutem Ramíkem a jeho bratrancem Hihlíkem.
4: To bude na Nobelovu cenu.
3: Ze slastných myšlenek ho vyrušilo drnčení telefonu. Drnčel tak silně, že sluchátko ve vidlici nadskakovalo. Hlas mu zadrhával, když sluchátko zvedl a řekl:
4: prosím. Správně. Prosit budeš, abych ti synáčka vrátil. A já ti ho možná vrátím za malý výkupný. Pár pytlů licháčů. Různý velikosti, různý série a žádnej podraz. Zase se ozvu.
3: Prásk a ticho. Sladká závrať rázem zmizela. Profesorovi dosad zatělo drápky zvířátko jménem

0: neděli.
1: Co by tam dělali?
0: To bylo v pondělí.
2: Aha, jedeme dál.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj kluci a holky.
0: Ahoj, ahoj, já jsem tady taky a je tu se mnou Hanka Kirichová. Piggy zdraví Hanku.
2: Já bych vám Hanku hlavně chtěla, já ti samozřejmě děkuju za krásný pozdrav, ale milé děti, představte si, co se stalo.
0: Co se stalo?
2: Já jsem přišla za Piggym a on cvičil.
0: No, to se zase nestalo nic tak úžasného.
2: No, vždycky jsem tě napřed musela vyzývat ke cvičení, takže tím pádem jsem tě chtěla pochválit, jak jsi poctivý, ale v každém případě dnes přicházím s tím, abych vám vysvětlila, proč je důležité posilovat zádové svalstvo a to hlavně mezi lopatkami, tedy tomuto svalstvu se říká mezilopatkové.
0: Takže jsme na pískovišti, položíme si vedle sebe dvě lopatky a mezi ně kyblíček.
2: Ale vůbec ne, já se bavím samozřejmě o svalstvu, které najdeme na zádech a proto bych teď poprosila, aby naše děti utíkaly za svojí maminkou nebo za tatínkem, aby je pošimrali na zádech.
0: A kdo pošimrá mě?
2: Nejdříve pošlu děti, aby utíkali za svými rodiči, aby je pošimrali na zádech v oblasti mezi lopatkové a pojď sem, Piggy. Já ti teď pošimrám a podrbnu na zádech, aby i ty si věděl, kde je toto důležité svalstvo.
0: Ty lopatky, to znamená, teď mě šimráš mezi takovými dvěma kostmi, co vypadají jako křidýlka od andělička.
2: Přesně třeba. Tak, takže ještě chvilinku budu šimrat Piggyho. Je to příjemný, viď? A dost, jdeme do práce. Milé děti, doposud v předchozích dílech jsme se věnovali posilování bříška, tedy jsme na zádech leželi. Tentokrát potřebuju, abychom si lehli na bříška. Leží.

0: deti a teď Piggy, zdvihněte k tomu i nohy, hlavu, nechejte tam, kde jste ji měli, koukáte do podložky, koukáte do koberce, ještě chvilinku vydrží a všechno položíme na koberec. Tak, jedna důležitá věc, doufám, že jste při cvičení nevysunuli ramena směrem ke krku, protože to by nebylo vůbec správně. Takže ještě jednou si dáme správný popis tohoto cviku. Piggy leží na bříšku, on totiž ještě nevstal. Piggy leží na bříšku, nohy má mírně od sebe.
1: Od sebe, a?
0: Ruce položený dlaněmi na zem. Teď zdvihá Piggy a vidět ti také své záda. Hlavu předkláníte bradou k hrudníku.
1: Ramenka jsou stažená.
0: Zdvihneme ruce nahoru, ramena a teď to přijde, ramena zasadíme dolů. A k tomu zdvihneme nohy a držím 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a položíme. Tak Piggy, co říkáš, cítil jsi svalstvo tam, kde jsem tě před chvilkou šimrala?
1: Já jsem si připadal, jako kdybych byl nějaké vesmírné těleso, které letí až na Venuši.
0: Ano, to si použil krásný příměr. Měli jsme být jako kosmická loď, kosmická raketa. A pokud se vám to podařilo, tak já jsem moc ráda a mám krásný pocit z toho, že jsem vás naučila další cvik na posilování svalstva mezi lopatkami.
1: Tak já si ještě jdu zalítat, jo?
0: Takže Piggy lítá a já se s vámi děti loučím. Mějte se krásně. Ahoj!
1: Ahoj!

O psích zvicích. Co ti dnes, Dášeňko, povím, není žádná pohádka, ale pravda pravdoucí. Doufám, že chceš, aby z tebe byl vzdělaný pejsek a že budeš dávat pozor. Před mnoha sty a tisíci lety nežil ještě pes s člověkem. Tehdy totiž byl člověk ještě divoký a nedalo se s ním žít. A proto psi žili ve psích smečkách, ale ne v lesích jako srnky, nýbrž na velikánských loukách, které se jmenují prérie, čili stepy. Proto má každý pes podnestakrát louky a běhá po nich, až se mu uši třepou. Vyšli pak, Dášeňko, proč vlastně se každý pes třikrát otočí do kolečka, než si lehne ke spaní? To je proto, že dokud žili psi ve stepí, museli si pod sebou udupat vysokou trávu, aby si v ní vyšlapali pelíšek a pěkně se jim leželo. To dělají podnes, i když spí v lenožce, jako to děláš ty. A víš, proč si psi v noci odpovídají štěkáním? To je proto, že si ve stepí museli dávat znamení, aby v noci našli svou smečku. A víš, proč zvedají nožičku na každý kámen a pařez a pokropí jej? To dělali v prérii, aby každý člen jejich smečky čuchnul a poznal, tady byl náš kolega, neboť tuto na kameni nechal svůj podpis. A víš, proč vy, pejskové, zahrabáváte do země kosti a kůrky chleba? To jste dělávali před tisíci lety, abyste měli nějaké sousto schováno pro dobu hladu. Tak vidíš, jak jste byli odjakživa moudří. A víš, proč pes začal žít s člověkem? To bylo tak. Když člověk viděl, že psi žijí ve smečkách, začal také žít ve smečkách. A protože taková lidská smečka ulovila spoustu zvěře, bylo kolem jejího tábora naházeno mnoho kostí. A když to psi viděli, řekli si, co já se budu honit za zvěří, když u lidí je kosti habaděj. Od té doby začali psi doprovázet lidské tábory a tak to přišlo, že lidi a psi patří dohromady. Teď už nepatří pes do psí smečky, ale do smečky lidské.

0: Ti lidé, se kterými žije, jsou jeho smečka. Proto je má rád jako své bližní. Tak, a teď běž a hoň se po louce. To je tvá prérie.
1: Tiki kalendář! Dnes je 14. srpna
2: a svátek slaví Alan.
1: Alan, to je staré keltské jméno a znamená svornost. Co to je svornost?
2: To znamená, že Alan drží za jeden provaz.
1: Takže když je někdo svorný, znamená, že je na něj spolehnutí, že je někomu oporou.
2: Že je kamarádský.
1: Alanové tedy budou dobří kamarádi.
2: Milí Alanové.
1: Kamarádi.
2: Přejeme vám
1: všechno
2: nejlepší.
3: Dobrý večer, děti. To bylo tak. Sedláček Kuba zdědil kdysi po pantatíkovi políčko jako dlaň a chalupu na spadnutí. Na poli se rodilo jen kamení a bodláčí. Do chaloupky foukalo ze všech stran a když zapršelo, zatékalo Kubovi střechou rovnou za krk, jako by seděl pod cedníkem. Celé dny se Kuba lopotil na tom svém kamenitém úhoru a místo odpočinku nestačil po večerech opravovat rozedrané stavení. Není divu, že si stýskal. Čert mi byl takový život dlužen. I ten ptáček v kleci je svobodnější než já. Když nic jiného, alespoň mu páni nasypou do krmítka. Ale já vím, co udělám. Se vším tady praštím a přestěhuju se někam na konec světa. Když se Kuba jednou rozhodl, nevytáhl by mu to umanutí z hlavy ani párem koní. Narazil si beranici, naposled se rozhlédl po světnici, řekl s pánem Bohem a přirazil za sebou vrátka. Šel cestou necestou po horách, po dolinách. Co si tak srdnatě vykračoval, uslyšel za sebou divný hřmot. Dup, dup, buch, buch. Zrovna jako by mu za patami slídil hromotluk. Kuba nebyl žádný strašpitel, ale když se ohlédl, brada mu leknutím poklesla. Za ním se valila jeho rozedraná chalupa. Kuba se zastavil, chalupa se zastavila. Kuba udělal krok, chalupa taky. Jedeš domů, křikl sedláček. A sehnul se pro kámen, ale chaloupka jakoby neslyšela. Zamrkala na Kubíčka jedním okem, jako dobrácké psisko, jen ocáskem samou přítulností zavrtět. No tohle, podrval se sedlák pod beranicí, ale počkej, však já se tě brzy zbavím, křikl a dal se do běhu. Ale marná sláva, kam jen se vrtnul, tam mu byla chalupa v patách. Z posledních sil konečně doběhl k divoké řece. Vedla přes ní úzká dřevěná lávka. Sláva, konečně se tě zbavím, ty zatrápená došková chýško, zajásal a honem přeběhl na druhý břeh. Chaloupka ani chvíli nezaváhala a hrnula se za ním. Dup a dup a buch, dusala si to. Takovou tíhu lávka na svém hřbetě nehodlala snášet. Zapraskalo to, zaskřípalo a chalupa se poroučela do vln. Kuba se radostí dal do skoku. V tom, kde se vzali, tu se vzali, pluli po řece voraři. Hleďte na toho chudáka, jak tam na břehu zoufalstvím vyvádí. Chalupu mu asi podemlela voda, musíme mu ji zachránit. Bez meškání natáhli z voru svá bydla a dostrkali chaloupku ke břehu. Chalupa už na nic nečekala a štrachala se oddaně z vody ke Kubovi. Chudák sedláček se dal zoufalstvím do pláče, jenže slzami se ještě žádná smůla z podrážek neodlepila. Kubovi nakonec nezbylo, než rázovat dál s věrnou chalupou v patách. Jak si tak vyšlapuje, potká pastýře se stádem ovcí. Dostal spásný nápad. Poslyš, bačo, nekoupil bys moji chalupu? Prodám ti ji za homolku ovčího síra. Bača se podrbal za uchem, aby odtud vyškrábl trochu pastýřského rozumu. Co by ne? povídá po chvíli. Je to sice stará chatrč, ale na přespání za nepohody se pro mne a pro ovce docela šikne. Dal Kubovi od cesty homolku síra a protože se zrovna schylovalo k dešti, zahnal stádečko do chalupy. V tom za ním zaklapla vrátka na 7 západů a chalupa se s ním i s ovcemi rozeběhla za upalujícím Kubíčkem. Za chvíli mu byla zase v patách. Pomoc, zloděj, křičel v chalupě popletený ovčák a Kuba si raději zacpával uši, aby ten povyk neslyšel. Uslyšeli ho ale loupežníci. Zrovna ze své zbojnické výpravy nesli ukradené pytle zlata a drahokamů. Podívejme, bratr od řemesla, řechtali se, když viděli Kubu. Musíme nakouknout, co ten kujon ve staré barabizně vlastně schovává. Vyrazili vrátka a hrnuli se dovnitř. Ale chyba lávky. Jen vstoupili, vrátka se za nimi sama přibouchla a zamkla na 7 západů. Chalupa se dala hned zase do běhu jako splašená, trada za Kubíkem. Zrovna v ten čas stáhl krajem generál Laudon s císařskou armádou. Halt, zahřměl, když zmerčil schváceného Kubu. To je tvoje chalupa? Zabavuje se pro potřebu vojsk jeho císařské milosti. A když tak tu paličatou chalupu ke Kubově radosti po generálsku zrekvíroval, nakázal kvartírmajstrovi, aby v ní ubytoval vojska, co se do ní vejde. A už to začalo. Napřed dovnitř mašírovali tamboři, potom dudáci, po nich praporečníci, za praporečníky huláni s kobylami, potom granátníci s kanony, pak za skirisníci, zkrátka se tam vedrala celá vojenská čelátka. Kubovi spadl kámen se srdce. Vesele si poskočil a pelášil dál. Ale co to? Chalupa se za ním štrachá zas. Ovce v ní bečí, bačaláteří, zloději se hádají o dukáty, generál Laudon huláká rozkazy. Zkrátka učiněný Babylon. V posledním tažení s jazykem na vestě se chudák Kuba od neznámého pocestného doslechl, že sám císař dá za manželku svoji jedinou dceru tomu, kdo jí svatebním darem přinese největší bohatství. Ej, chuchu, výskl si sedláček a namířil si to do císařského města. Císař pán se div leknutím nepřevalil na záda, když mu rovnou před trůn přivandroval Kuba a za ním jeho věrná chalupa. Nejmilostivější císařský pantatíku, drmolil jako Spartesu. Přináším pro jemnost slečinku náramně drahocený prezent, svoji vlastní doškovou chalupu. Líběj mi dát dcerku za ženu. Potom Kuba otevřel vrátka a z chalupy se vyhrnul sám generál Laudon s celou císařskou armádou. Generál salutoval, šarže křičeli vivat, trubači troubili a hulánské kobily pouštěli z té slávy koblišky na křišťálovou podlahu. Za armádou se vyplížili loupežníci, padli před císařem na kolena, sypali mu do klína zlato drahokamy a slibovali, že už to víckrát neudělají. Za loupežníky vyběhlo stádo ovcí, za nimi pastýř. Ovečky bečely, pastýř láteřil a z krvavé zlosti práskli jeho císařské veličenstvo ovčím syrečkem rovnou do císařského nosu. Joj, to byla vůně. Císařská slečinka se tak hyhňala, jako by si zrovna šlápla na rozum. A hned, že v té chaloupce bude bydlet do smrti a basta. Co měl Kuba dělat? Nakvartíroval se tam k ní. Však už mu došlo, že své chalupě neuteče. Tak jak je pak copak? Kdo chce kam, pomozme mu tam. Povzdechl si nad nimi císař pán a odskočil si naproti do hospody na žejdlík piva a partičku lízaného mariáše. A tak v tom císařském městě dodnes stojí zlatý palác, v tom paláci rozedraná chalupa, A v té chaloupce bydlí Kuba se svou císařskou paničkou. No což, aspoň jim tam střechou nezatéká.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Kdy jsme spolu vlastně chodili?
5: Víš, že si to vážně nepamatuju?
4: Myslím...
6: A teď, řekl pan Fousek, když se hluk utišil, se všichni pohodlně usaďte. Myslím, že pro nás má Paddington překvapení. Zatímco si všichni přesouvali židle k jedné stěně, Paddington zaběhl do pracovny a vrátil se s kouzelnickým vybavením. Došlo k menšímu zdržení, když stavěl stolek a tajemnou truhlu, ale brzy bylo vše připraveno. Zhasnuli všechno světla až na malou lampičku a Paddington mávnul hůlkou, aby si zjednal ticho. Dámy a pánové, začal, když nahlédl do návodu, nad následujícím trikem musíte žasnout. Ale vždyť si ještě žádný nepředvedl, mumlal pan Hněvkovský. Paddington jeho poznámku ignoroval a otočil stránku. Na toto kouzlo, oznámil, budu potřebovat vajíčko. Propán, lamentovala paní Ptáčková, když běžela do kuchyně, určitě se stane něco příšerného. Paddington položil vejce do prostřed kouzelnického stolu a přikryl ho kapesníkem. Několikrát zamumlal abrakadabra a pak do kapesníku uhodil hůlkou. Pan s paní Fouskovou se na sebe podívali. Oba se báli o koberec. Alá, hop! Zvolal Paddington a zvedl kapesník. K velkému překvapení všech bylo vejce pryč. Jak jinak, prohlásil pan Hněvkovský vědoucně do potlesku, stačí mít trochu obratné tlapy. Ale na medvěda je to velmi dobré, opravdu velmi dobré. A teď ho zase přičaruj. Paddington byl na sebe pyšný. Uklonil se a sáhl do tajné přihrádky ve stole. Ke svému překvapení našel něco mnohem většího než vajíčko. Vlastně to byla sklenice marmelády. Přesně ta, která mu ráno zmizela. Ukázal jí obecenstvu. Potlesk byl ještě bouřlivější. Báječné, plácnul se pan Hněvkovský do kolen. Nechat všechny, ať si myslí, že vytáhne vejce a přitom tam celou dobu má sklenici marmelády. Báječné. Paddington obrátil stránku. A teď, oznámil s červenalý úspěchem, mizející kouzlo. Vzal si vázu těch nejkrásnějších květin paní Fouskové a postavil ji na jídelní stůl vedle tajuplné truhly. Nebyl s tímto trikem tak docela spokojený. Neměl dost času si ho nacvičit, nevěděl přesně, jak truhla funguje a vůbec netušil, kam květiny dát, aby zmizely. Otevřel zadní dvířka truhly a vykoukl ze strany. Malý moment, oznámil a zase zmizel z dohledu. Obecenstvo sedělo mlčky. Trochu zdlouhavé kouzlo, zdá se mi, prohlásil po chvíli pan Hněvkovský. Doufám, že je v pořádku, strachovala se paní Fousková. Je tam tak potichu? No, nemohl se dostat daleko, řekl pan Hněvkovský. Zkusíme zaťukat. Vstál, přešel k truhle, hlasitě na ní zaťukal a zaposlouchal se. Slyším někoho volat, oznámil. Zní to jako Paddington, zkusím to ještě jednou. Zatřásl truhlou a zevnitř se ozvalo zabušení. Vypadá to, že se zavřel uvnitř. Pan Pilich také zaťukal na truhlu a zavolal. Jste v pořádku, pane Fousku?
7: Ne.
6: Ozval se vysoký tlumený hlásek.
7: Je tu tma a nevidím na návod.
6: Výborné kouzlo, řekl pan Hněvkovský, když se jim podařilo Paddingtonovu truhlu otevřít kapesním nožem a vzal si několik sušenek. Mizející medvěd, velmi nezvyklé, jen stále nechápu, k čemu jsou ty květiny. Paddington se na něj podezřívavě zadíval, ale pan Hněvkovský byl plně zaujat sušenkami. Na své další kouzlo budu potřebovat hodinky, oznámil Paddington.
3: Víš to jistě? Znervozněla paní Fousková. Nestačilo by něco jiného?
6: Paddington se poradil s návodem. Píše se tu hodinky, potvrdil. Pan Fousek si rychle stáhl rukáv přes levé zápěstí. Na neštěstí pan Hněvkovský, který měl po jídle nezvykle dobrou náladu, vstal a nabídl své. Paddington je s povděkem přijal a položil je na stůl. Tohle je skvělé kouzlo, řekl a vytáhl z krabice kladívko. Přikryl hodinky kapesníkem a několikrát do nich udeřil. Panu Hněvkovskému stuhl úsměv na rtech. Doufám, že víš, co děláš, medvěde. Paddington začal vypadat ustaraně. Když otočil stránku, udeřila ho zlověstná slova. Je naprosto nezbytné, abyste pro tento trik měli hodinky dvoje. Pomalu nadzvedl roh kapesníku. Několik koleček a střepů se rozkutálelo po stole. Pan Hněvkovský zařval vzteky.
3: Asi jsem zapomněl říct abrakadabra, zapotácel se Paddington.
6: Abrakadabra, zuřil pan Hněvkovský. Abrakadabra, zvedl zbytky hodinek. Tyhle hodinky jsem měl 20 let a teď se na ně podívej. Za to někdo šeredně zaplatí. Pan Pelich vytáhl lupu a pečlivě si hodinky prohlédl. Nesmysl, přispěchal Paddingtonovi na pomoc. Tyhle jste si koupil za 3 libry před 30 rokem. Měl byste se stydět takhle lhát před mladým medvědem. Hloupost, praskal pan Hněvkovský. Stěžka dosedl na Paddingtonovu židli. Hloupost, já ti... Hlas se mu vytratil a na obličeji se mu objevil prazvláštní výraz. Do něčeho jsem si sedl, řekl. Do něčeho mokrého a lepkavého.
3: Jemine, vylekal se Paddington, to je asi moje zmizelé vejce. Nejspíš se znovu objevilo.
6: Pan Hněvkovský zbrunátnil. V životě mě nikdo takhle neurazil, rozčiloval se. Nikdy. Ve dveřích se otočil a celé společnosti pohrozil prstem. To je naposled, co jsem přišel komukoliv z vás na narozeninovou oslavu.
3: Karle, řekla paní Fousková, když se za panem Hněvkovským zavřeli dveře, vážně by ses neměl smát.
6: Pan Fousek se vší silou snažil udržet vážnou tvář. Když to nejde, vybuchl smíchy, nemůžu si pomoct.
3: Viděli jste, jak se zatvářil, když se rozkutálela všechna ta kolečka? Zeptal se pan Pelich a po tváři se mu řinuli slzy smíchu.
6: Ale stejně, řekl pan Fousek, když se smích utišil, myslím, že bys příště měl zkusit něco méně nebezpečného.
3: Co třeba ten karetní trik, o kterém jste mi vyprávil, pane Fousku? Zeptal se pan Pelich. Ten, jak roztrháte kartu a pak ji objevíte za něčím uchem.
6: Ano, to zní jako poklidné kouzlo, přidala se paní Fousková. Ukaž nám ho.
3: A nechtěli byste raději další mizející kouzlo? Zadoufal Paddington.
6: Určitě ne, zlatíčko, řekla paní Fousková.
3: No, dobrá, zalovil Paddington v krabici. Karetní triky jsou složité, když má jeden tlapky, ale pokusím se.
6: Nabídl balíček panu Pelichovi, který si okázale vytáhl kartu, zapamatoval si ji a vrátil ji zpět. Paddington nad kartami několikrát zamával hůlkou a jednu kartu vytáhl. Bylo to pikové eso.
3: Byla to tahle? Zeptal se pana Pelicha.
6: Pan Pelich si přeleštil brýle a podíval se.
3: No vážně, je to ona?
6: Vsadím se, že jsou všechny karty stejné, pošeptal pan Fousek manželce.
3: Napomenula ho paní Fousková, podle mě to udělal moc pěkně. Teď přichází ta těžší část, řekl Paddington a kartu roztrhal. Nejsem si úplně jistý, jestli vyjde.
6: Dal kousky pod kapesník a několikrát na něj poklepal hůlkou. Ale, mnul si pan Pelich stranu hlavy, jako by mi něco vyskočilo za uchem, něco studeného a tvrdého. Sáhl si za ucho.
3: No to je neuvěřitelné, řekl a zvedl nablýskaný kulatý předmět. Zlatá libra? Můj narozeninový dárek pro Paddingtona, jak jen se tam mohla dostat? Je! Radoval se Paddington a hrdě si minci prohlížel. To jsem nečekal. Mockrát děkuji, pane Pelichu.
6: Totiž, řekl pan Pelich, obávám se, že je to jen malý dárek, pane Fousku, ale moc mě baví vaše raní rozhovory. Vždy se na ně těším a... odkašlal si a rozhlédl se. Jsem si jist, že vám všichni přejeme mnoho dalších narozenin. Když souhlasné mručení ustalo, zvedl se pan Fousek a podíval se na hodinky. A teď, řekl, je už dávno čas jít spát, obzvlášť pro tebe, Paddingtone. Tak co kdybychom teď všichni provedli mizející kouzlo? Přál bych si, zamyslel se Paddington, když stál ve dveřích a mával všem na rozloučenou, přál bych si, aby mě teď viděla teta Lucie. Byla by na mě moc pyšná. Měl bys jí o tom všem napsat, navrhla paní Fousková a chytla ho za tlapku. Ale až ráno, dodala spěšně. Nezapomeň, že máš čisté povlečení.
8: Ano, zívil Paddington. Napíšu jí ráno.
6: Bojím se, že teď bych inkoustem zamazal celou postel. Mně se takové věci stávají pořád. Víš ty co, Karle? Řekla paní Fousková, když se dívali za Paddingtonem, který vypadal docela ulepeně a ještě víc než jen docela unaveně. Je pěkné mít doma medvěda.

0: To jsem zvědavá. Co mi řekneš, Hugo? Tak. No. Tak co na tohle povíš? Hugo? Tak. To jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko, pěkně v chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co to? No. Kdo jak kudy? Ovšemže, zde?
0: No.
1: Co to máš na hlavě, Justino? Jejda, mane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, nedělá mi to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ. Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych si nikdy...
2: Jada! Sesipu, nazdarek, zdraví vás, pigoušinoček, pigouš, šulánek, pigiráček. Co je? Je tu nějak kapánek napjato, že jo? Vy jste se zase pohádali, co? Že jo?
1: Piggy, Justína si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozpotřena. Rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Tak to jsi v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný. Máš pravdu. A proč si jí to říkal?
1: Tak byl jsem rozespalej.
2: Ach jo, nevadí, to se spraví, sleduj. Hej, no jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lék a to pak jeden neví, co mluví.
0: No, takže mi to sluší.
2: Počkej. Já se na tebe podívám úplně pozorně.
0: No.
2: Justino.
0: No.
2: Ty máš nový klobouk.
0: Všiml jsi, že je to klobouk.
2: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
0: Vážně se ti tento nonc líbí.
2: Ohromně.
0: Hnát, chlap, klap, totiž fakt.
2: Fakt, jsi v něm krásná, taková něžná a jako hodně...
0: No, jaká?
2: Hugo, poraď mi nějaké slovo,
1: Ale jaké slovo?
0: Něžná a no... Jaká, no?
2: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
1: Co pak já vím? Oduševněla.
2: Jo, to je to slovo. Oduševněla. Vyloženě oduševněla si, jo.
0: Vážně?
2: Jo.
0: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a?
2: Oduševněla.
0: Ale jdi, to není pravda, ty lichometníku jeden, jakáže to jsem?
2: Oduševněla.
0: Je to poznat, věděla jsem to, když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat, ale stejně ty jsi lichometník. Vidíš, Hugo? Oduševněla.
1: No tak dobrá, tak asi ano. Oduševněla. Když si tě představuju, jak nafukuješ pneumatiku do dvoukoláku, tak to klidně řeknu. Oduševněla.
0: Vidíš? Přišel jsi na to.
2: Prima, takže můžeme hádat?
1: Tak.
0: Už jsme se tento noc dohádali, ne? Hugo uznal, že jsem krásná, vtipná, elegantní, výjimečná, šik a oduševněla. Takže už jsme se usmířili a hádat se nemusíme.
1: Nic takového jsem neřekl.
2: Hugo, řekl jsi oduševněla. To stačí, Justina už si to nějak vyloží.
1: No právě.
2: Takže se jde hádat.
0: Kvůli čemu?
2: Ne kvůli čemu, ale co? Jdeme hádat, co znamenají slova. Jdeme louskat jazykový oříšek.
0: No jistě, jsem oduševněla. Jdeme louskat.
1: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
2: Řada byla na Justýně.
1: Ano, ano.
0: Já dělala klobouk. Na oříšky nebyl čas.
2: Jo, a mě žádný nenapadlo. Oh. Co ty, Hugo?
1: Já myslím, že Justýna jeden pěkný oříšek přinesla.
0: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá. Nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
1: Ale ne, ty jsi řekla Pigimu jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
0: Oduševnělá.
1: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
0: To jsem nikdy v životě neřekla.
2: Řekla? Řekla jsi mi ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Vod, že jo, Hugo, že jo?
1: No, nevím, ani radši.
2: Lichometník, no.
0: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
2: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justýno, máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
0: No, říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
1: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
2: Lichometník.
1: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
0: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak nemám tu druhou.
1: Ne, jiný nápad. Přemýšlejte.
2: Lichotit někomu. Lichotka, lichocení.
1: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
2: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
1: Přemýšlejte.
0: Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, tak si metník, to se říká.
2: No to se neříká, říká se metař. Tomu, kdo mete, se říká metař. No,
1: mést je něco malinko jiného než metat. Něco po někom házet.
2: Metat? Takže lichometník je někdo, kdo metá lichotky. Ha, to je dobré. Takže lichometník je někdo, kdo má všechny rád.
1: Mohlo by to tak být, kdyby tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
2: Ale my jsme upřímní.
0: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
2: Jsi.
0: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se. V těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje.
1: Oh.
0: A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Víš, co ti řeknou, Piggy? Že jsme lichometníci.
2: Já vím, to je moje vina. Chudák Antonín, toho ten klobouk sejme.

Příběh o Gustě Bricknerové, o uzenkáři, o Karolíně Hüterové a o obchodní závisti a také o jedné cizí paní a malé ovečce s tmavým flíčkem.

0: Na prostranství před poutním kostelem v Hejnicích na úpatí Jizerských hor kdysi stávaly dvě řady budek, v nichž se prodávalo všechno, co poutníci potřebovali. Od prostého chleba s máslem přes horké párky s křenem až po turecký med. Také tam byly k dostání upomínkové předměty všeho druhu. Růžence všech velikostí i cenových úrovní, modlitební knihy a jiné nábožné knížky, svaté obrázky a další věci, které zbožní lidé potřebují. Přirozeně nejčastěji byla v prodejních stáncích nabízena Mater Formosa, Panna Marie Hejnická, s líbezným úsměvem, na obrázcích malovaných vodovými barvami nebo olejem, na prostých dřevorytech, barvotiscích i na pohlednicích se vzletným nápisem Pozdrav z Hejnic. Kromě toho bylo možné získat Matku Boží jako dřevěnou, sádrovou, ale i jako voskovou a porcelánovou figurku. Stejně jako milostná socha v kostele byly rovněž její kopie zahaleny do dlouhého, zvonovitě se vzdouvajícího pláště, vroubeného zlatými lemovkami a osázeného perlami a drahokamy. Až na to, že plášť milostné sochy na oltáři v poutním kostele byl, na rozdíl od svých kopií z tržiště, osázen skutečnými perlami a drahokamy, nejen perlami a drahokamy z jablonecké bižuterie. Jeden z těchto stánků vlastnila paní Augusta Brücknerová, vdova po blaženém Franci Brücknerovi, lidmi jinak nazývaná Brücknerka. A ta dokonce nedávno poutníkům nabízela panu Marii Hejnickou ve skleněné kouli, která když se obrátila a znovu postavila, tak uvnitř padaly jemné, zlaté a stříbrné vločky, jako kdyby se na Matku Boží snášelo zhmotnělé nebeské požehnání. Boudu Brücknerka zdědila po svém zesnulém muži, který již několik let spočívá na věčnosti. Jí samé tehdy táhlo na sedmdesátku, ale ona tu boudu přece neopustila, neboť člověk tady na světě nakonec musí pro něco být, není-liž pravda. Přirozeně jí občas trápilo revma a její potíže se rok od roku zrovna neumenšovaly. Přesto měla Brücknerka svou boudu otevřenou každý den. Na jaře, když se staré lípy na prostranství před poutním kostelem opět zazelenaly, v létě, kdy jí v budce bylo nezřídka horko jako v kamnech, na podzim, když nejen z Čech přes hory, ale i zvenku z Lužice přicházela velká poutní procesí a v zimě přirozeně také. Také v zimě Brücknerka zasedla v 9 ráno za prodejní pult a až do 17:30 večer čekala na zákaznictvo. Většina ostatních trhovců měla své boudy zavřené od všech svatých až do začátku března. Pouze uzenkář a odnaproti Karolína Hitterová, zvaná Hitterka, se k tomu nedokázali odhodlat. Uzenkář měl pravdu v tom, když říkal:
1: čím větší zima, tím líp se ty horký buřty prodávají. A musí být pořádně horký. To je přece jasný.
0: A Hitterka? U ní to byla čistá obchodní závist, která ji nutila otevřít boudu i v zimě. Jinak by jí totiž mohlo proklouznout mezi prsty pár krejcarů, které by pak zřejmě schrábla Brücknerka. A to Hitterku obzvláště hnětlo. Upřímně řečeno, obrat nebyl v těchto týdnech zrovna značný. V zimě žádná procesí nepřicházela a hejničtí si upomínkové předměty pochopitelně kupovat nepotřebovali. Na nejvýš třeba pár vánočních ozdobiček nebo hraček, ale i tyto jen s mírou. Hitterka a Brücknerka proto nabídku svého zboží v této době před svátky odpovídajícím způsobem rozšiřovali. Například o svíčky a zlaté třásně na stromeček, o vánoční hvězdy a barevné koule ze skla, také o táhací panáky, houpací koníky, panenky a všeliké další drobnosti pro děti. Figurky do betlémů byly vyřezány z papundeklu nebo ze dřeva. Marie a Josef, líbezný Ježíšek v jesličkách s volkem a oslíkem, všelijací pastýři, králové z východu a hlavně ovečky. Velké a malé, jedny se pasoucí, jiné odpočívající na betlémských nivách. Jejich vlna byla krásně bílá. U biblických beránků a oveček to přece ani nemůže být jinak. Dřevěná ovečka stála 2 halíře, jehňátka byla po jednom. Hitterka si sice myslela, že díky takovým cenám musí ve své boudě zajít hlady, a kdyby bylo po jejím, tak by ty figurky do betlémů již dávno stály 2násobek. Ale Brücknerka ceny domlouvat nechtěla. A dokud Brücknerka setrvávala u nízkých cen, které platili ještě v dobách blaženého France Brücknera, tak se ani Hitterka neodvážila zdražovat.
2: Člověk tu den co den mrzne,
0: láteřila.
2: A večer ještě musím lejt drahej petrolej do lampy, jenž to se brzo smráká. A co z toho mám? Vlastně vůbec nic.
0: Přesto Hitterka poslušně proseděla hodiny za svým pultem, i když mrzlo až praštělo. A přesto každý večer vydržela za svitu petrolejové lampy až do 6:30. Vlastně ne do 6:30, ale do té chvíle, kdy Brücknerka zavřela svoji boudu. Až pak teprve i Hitterka opouštěla své místo. Pouze jednou jedinkrát tento zvyk porušila. A sice zrovna na Štědrý den. V hejnicích již všichni byli dávno doma. Už při nejmenším hodinu se neukázal ani jeden zákazník. I uzenkář dneska výjimečně nechal svou pícku vychladnout o něco dříve. Pouze Brücknerka, jakoby Hitterce naschvál, nezavírala. A nejen to. Tento večer zůstávala v boudě dřepět i po 6:30, a to i přesto, že byl Štědrý večer. Sedí tam jak bábovka, zabalená do několika dek a jako naschvál nejde domů. Netrpělivá Hitterka již seděla jako na trní. A samozřejmě se na Brücknerku zlobila. A nemálo. Až se jí to čekání zdá nakonec hloupé, a tak přichází k Brücknerce a chce jí říct, že už by měli zavřít. A teprve teď vidí, co se stalo. Brücknerka za pultem spí.
2: Jo, takhle!
0: Hitterka se pěkně rozhněvala.
2: Ale mně to může být jedno,
0: myslí si.
2: Já jdu domů.
0: Tak tichounce jako dneska snad ještě nikdy pult na své boudě nepřiklopila. Zlehounka nasazuje zástrčku a zamyká. Pak ještě jednou vchází dovnitř a zhasíná petrolejku. Pomalu zatahuje knot, až lampa potemní. Doufejme, že dveře nebudou moc skřípat, až je bude zvenku zavírat. To by tak chybělo. Ale ne, jde to dobře. Krátké vrznutí, pak po dvojím otočení klíčem zacvakne zámek. Brücknerka spí nerušeně dál. Vůbec si toho nevšimla. Ruce má složené v klíně, šátek jí trochu spadl do čela. Klidně oddechuje. při výdechu se jí mírně nadouvají líce. Vypadá to legračně a hyterka si říká:
2: jen si spí dál, Bricknerko, pro mě, za mě až do rána.
0: Hyterka tedy odchází domů a tam si jako každý den dopřeje horký čaj. Tentokrát je však se spoustou cukru navíc a s dvojitým množstvím rumu, neboť za prvé je dnes štědrý den, že ano, a za druhé se musí řádně zahřát po tom dlouhém vysedávání ve studené boudě. Nuže dopřejme jí, dobří lidé, ten horký čaj se vším, co si do něj přimíchala. A obraťme naši pozornost zpět ke Gustě, vdově po blaženém Franci Brücknerovi. Na nádvoří před hejnickým poutním kostelem je ticho. Střížky budek, hlavy a poprsí skamenělých svědců, kteří stojí kolem, vše je pokryto mocnou vrstvou sněhu. A s výjimkou Brücknerčina vlastního chrápání zde v tuto noční hodinu není nic, co by jí mohlo vyrušit ze spánku. Tu ji ale náhle probouzí údery zvonu. Když pak napne uši a bezděčně počítá, slyší 4 jasné údery, následované 12 temnými.
2: Ježišmarja, myslí si a nevěří vlastním uším. Skutečně ještě sedí za pultem a z kostelní věže bije půlnoc. Ne, ne, uvažuje. To není možný. To se mi snad jenom zdá.
0: Ale ne, nezdá se jí to. Sedí ve své boudě za svitu petrolejky a venku je hluboká noc.
2: To přece není možný.
0: Udiveně si z čela povytahuje spadlý šátek.
2: Co pak mě nemohla hyterka vzbudit, než šla domů? Ne, ne, na tomhle světě už není žádný spolehnutí. Bůh ví, že ne.
0: Bricknerka jen kroutí hlavou, nad hyterkou i nad sebou samou.
2: Ale dobře, že jsem se probudila, bručí si. Jinak bych mohla v boudě snad i umrznout, aniž bych si toho všimla.
0: No naštěstí Brücknerka neumrzla. Ale řádně unavená to je. A jestli tu zůstane sedět ještě déle, tak hrozí, že zase usne.
2: Myslím, že tohle radši nebudeme pokoušet,
0: uzavírá.
2: Takže vstávat, ať můžu jít konečně domů.
0: S těmito slovy se vymotává z dek a chce se postavit, ale k tomu již nedojde, protože něco slyší. Lehounký a sotva znatelný šelest směrem od kostela. A pak vidí, jak k ní podél řady bud mezi temnými kmeny stromů míří postava.
2: Co pak, říká si Brücknerka. Kdo to tak může být? Takhle pozdě na štědrej večer a ještě k tomu ženská.
0: Neboť teď i přes tmu vidí, že ta postava má na sobě dlouhý, stejnoměrně se nadouvající, nabíraný plášť. A ta postava se ten dlouhý šat přidržuje rukama, aby ho nesmíkala po sněhu.
2: Kam asi jde? Uvažuje Bricknerka. A kdo to vůbec je?
0: Ta neznámá přistupuje k boudě, před obličejem má závoj utkaný jakoby ze stříbrných vláken.
2: Ne, zjišťuje Bricknerka. Tuhle neznám. Ale je mi nějaká povědomá. Z dálky se mi už musela párkrát zahlídnout.
0: Ta cizí paní teď stojí před ní na druhé straně pultu. Světlo petrolejky jí padá pouze na něžné a jemné ruce, zatímco obličej zůstává ve tmě.
3: Dobrý večír přeju, říká Bricknerka.
0: Tak co to bude, mladá paní?
4: Jen drobnost,
0: odpovídá ta cizí paní.
4: Nějakou hračku pro mého kloučka. On má dnes narozeniny, víte?
3: Neříkejte, povídá Bricknerka. Tak to máte štěstí, že tu výjimečně ještě jsem. Co takhle houpacího koníka, mladá paní? Třeba tenhle šimlík s červeným sedlem. Nejlepší zboží z Bílýho potoka, ten se jen tak nerozbije. Dokonce ani od dvou, tří dětiček ne.
4: Já mám pouze jedno a to si hraje stále samo,
0: říká ta cizí paní.
4: Neměla byste něco menšího? Však rozumíte.
3: To víte, že jo, odpovídá Gusta. Můžete si vzít třeba louskáčka. Třeba tady toho knírativého v husarském kabátci. Ten se bude vašemu kloučkovi určitě líbit.
4: Dozajista,
0: praví ta cizí paní.
4: Ale mně připadá trochu velký a zdá se mi navíc i trochu hrozivý.
3: Tak si vemte tohodle tahacího panáka, radí Gusta. Nebo třeba tuhle škatuli s vojáčkama?
4: Ne,
0: praví ta cizí paní a vrtí hlavou. Vojáci také nejsou to pravé pro jejího kloučka. Vojáci určitě ne.
3: A co třeba selský dvoreček?
0: Navrhuje Gusta.
3: Nebo archa Noémova, ta spousta dřevěných zvířátek, dobyteček, kozičky a ovečky. Sloni, velbloudi, žirafy a lvy, všechno po dvou. To by přece bylo něco pro malýho kluka, co nemá rád vojáčky.
4: Určitě máte pravdu,
0: říká ta cizí paní.
4: Určitě, ale tohle všechno, paní Gusto, zabírá příliš mnoho místa. Ani nevím, kam bychom to přes den dali.
0: No, míní Gusta a ruce rozprostře nad pultem.
3: Pak bude nejlepší, když si sama vyberete. Klidně si berte do ruky, co chcete a nemusíte spěchat. Prosím, na pár minutkách mi nesejde.
0: Ta cizí paní děkuje, že je to od paní Gusty velmi milé a poté se pátravě rozhlíží po pultu. Několikrát se dotkne konečky prstů toho či onoho. Zkouší dřevěná chrastítka, trumpetku, potom kukačku, píšťalku vypálenou z hlíny. Nakonec bere do ruky jednu ze skleněných koulí s Matkou Boží. A když to v kouli začne sněžit, zasměje se a povídá.
4: To je ale legrační. Co si ti lidé nevymyslí?
0: Její smích zní jasně a přelíbezně. Když pak na to později Gusta, vdova po blaženém Franci Brücknerovi, vzpomínala, vždycky se jí vybavilo, že to znělo jako stříbrné zvonečky. Jako stříbrné zvonečky to znělo. Nakonec ta cizí paní vytáhla jednu z dřevěných oveček z jesličkového stáda. Ovečka ležela na zeleném prkénku, jako by na pastvině.
4: Tuhle si vezmu.
0: Rozhodla se.
4: Ta se bude mému kloučkovi líbit. Kolik stojí?
3: Tahle.
0: Bricknerka jí vzala ovečku z ruky a zblízka si ji prohlédla.
3: Musí to být zrovna tahle. Vždyť má tmavej flíček. Tady, na hřbetě. Někdy,
2: víte, jsou tyhle figurky trochu kazový. Raději si vemte nějakou jinou. Pěkně bílou.
0: Už chtěla Gusta ovečku s malou vadou vyměnit za jinou. Ta cizí paní to ale nepřipustila.
4: Ne, ne,
0: bránila jí.
4: Já přece znám mého Kloučka. Ovečky s drobnými vadami jsou mu nejmilejší. Jen mi ji dejte, paní Gusto. A povězte, kolik stojí.
0: Normálně by stála 2 halíře, odpověděla Gusta. Ale vám ji dám, mladá paní, za polovic, protože je kazová. Mám vám ji zabalit?
4: Děkuji, není třeba,
0: odvětila ta cizí paní.
4: Vezmu si ji pod plášť, nemám to přece daleko.
0: Aha, podivila se Gusta. Takže vy bydlíte tady někde na blízku?
4: Již dlouho,
0: pravila ta cizí paní.
4: Mnohem déle než vy, paní Gusto.
0: Nejpozději nyní měla Bricknerka nastražit uši a zarazit se, ale to se nestalo. Ta cizí paní drží v levé ruce ovečku a pravou rukou vytahuje spod pláště minci. Ne, ne, žádnou minci. Perla to je. A k tomu zasazená do zlata.
4: Musíte mě omluvit,
0: řekla.
4: Bohužel nemám u sebe ani halíř. Ale pokud nemáte nic proti, tak si vezměte tady.

0: dobří jako z říše nebeské. Pro Krista Pána, proletí kustě hlavou. Kam jsem jen dala svý oči? Jak to, že jsem ji nepoznala? Nemějme to té dobračce za zlé, že byla úplně mimo. Po tom všem, co se jí tu přihodilo, může učinit pouze jediné, a to také činí. Padá na kolena a prosí Matku Boží o shovívavost. Já jsem s tebou mluvila, praví, jako bys byla obyčejná ženská z chalupy. A místo toho jsem měla padnout k tvým nohám a líbat lem tvýho roucha. Neměj mi to tedy, prosím pěkně, v tvý milosti za zlý, když jsem přece nemohla vědět, že jsi to byla ty. Takto se Gusta modlí za odpuštění, dokud z věže poutního kostela neodbije půl jedné. Poté se s hekáním zdvíhá, zavírá svou boudu a jde domů. Druhého dne ráno na božího dvánoční si Gusta, vdova po blaženém Franci Bricknerovi, nejprve pomyslela. To jsem ale měla dneska v noci krásný sen, jak k mý boudě přišla Matka Boží a po dlouhým hledání si koupila ovečku. A pořád mi říkala paní Gusto a já jsem jí říkala mladá paní, prostě jen tak. Když pak ale Bricknerka spatřila v pokladničce perlu a k tomu zasazenou do zlata, tu ji již po druhé pojala bázeň boží. Teď totiž měla před očima důkaz, že se jí to všechno v žádném případě nezdálo. Při bližším patření jí teď bylo jasné, co dnes v noci Matka Boží položila na talířek. Bože na nebesích, pomyslela si ta dobračka při pohledu na perlu. Smím já vůbec kdy něco takového přijmout? Co tedy dělat? Tehdy ještě bydleli v klášteře vedle hejnického poutního kostela bratři Františkáni. Bricknerka to všechno mohla odvyprávět páteru Kvardiánovi a poprosit ho, zda by pro Bůh tu perlu nevrátil Matce Boží na hlavní oltář. To by zřejmě pro pana pátera Kvardiána nebylo těžké. Ale kdo pak by se chtěl odloučit od perly, jíž Matka Boží vlastní rukou zaplatila? Ne, ne, pomyslela si Bricknerka. Jestli to půjde, tak si ji nechám. A teprve pak jí to napadlo. Hned první den po svátcích k obrovskému překvapení uzenkáře i hytorky pověsila na boudu ceduli s nápisem Pro okolnosti zavřeno. Ona sama ale jela drahou do Liberce. Tam zašla k zlatníkovi Zíbrovi, který měl krámek na Staroměstském náměstí, a ukázala mu tu perlu. A zeptala se ho, kolik by za ní dostala, kdyby ji chtěla levně prodat. A ten pan zlatník Zíbr odhadl cenu perly a zlatého zasazení bratru na 300 korun. A jestli chce paní Gusta prodat?
1: Ne, odpověděla Gusta. To je právě to, pane Zíbre. Naopak bych si ji ráda nechala.
0: Potom si v liberecké spořitelně vybrala 300 korun z vkladní knížky, což pro ně byla spousta peněz. A když se Pětkou vrátila zpátky do hejnic, šla z nádraží přímo do kostela a do obětní pokladničky před milostnou sochou vsunula tlustou obálku s 300 korunami. Ovšem bez toho jednoho halíře, za který prodala tu ovečku. Vyrovnané účty jsou totiž vyrovnané účty.

tak si nakonec mohla perlu při dobrém svědomí ponechat. A nikdo se o tom nikdy nic nedozvěděl. Hyterka už vůbec ne. Ta by se tomu na nejvýš posmívala a kroutila by hlavou. To je ti podobný, pověděla by asi Gustě. Kdyby se tohle stalo mně, víš, co bych udělala? Pěkně bych se Matce Boží poděkovala a tím by to pro mě bylo vyřízený. Jo, Hyterka, možná, že to nakonec vůbec nebyla náhoda, že si Panna Marie Hejnická onehdy na Štědrý večer tu ovečku s drobnou vadou koupila u Gusty, vdovy po blaženém Franci Brücknerovi, a ne u ní.

0: Vandrovala blecha, potkala íveš. Kam pak ty, milá blecho, kam pak ty vandruješ? Vandruju já do mlínice, mlínářovi do čepice, musím tam být dnes.
1: Piggy vtip.
2: V jeskyni visí netopíři hlavou dolů. Jen jeden netopír v celé jeskyni je hlavou nahoru.
3: Malý netopírek se ptá svého otce, proč je ten netopír hlavou nahoru?
2: Tatínek odpoví, no to je přece jasné, omdlel.
1: A se mi líbí.

Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček, na stolečku mistička, na mističce vodička, v té vodičce rybička. Kde je ta ryba? Kočka ji snědla. Kde je ta kočka? V lesi zaběhla. Kde jsou ty lesy? Na prach schořeli. Kde je ten prach? Voda ho vzala. Kde je ta voda? Voli ji vypili. Kde jsou ti voli? Páni je snědli. Kde jsou ti páni? Na hřbitově pochová.

0: Figy básnička. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. A teď ještě jednou. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Byla jednou jedna blecha a ta se chtěla stát alespoň na čas člověkem. Šla proto ke kouzelníkovi a ten povídá:
2: Milá blecho, to není jenom tak, ty bys pořád skákala, hop sem hop tam a to nejde, nejdřív se musíš naučit pořádně chodit, jako chodí lidé.
1: Blecha to zkoušela všelijak, až si přivázala ke každé noze těžký kamínek a tak se naučila pořádně chodit, jako chodí lidé. Teprve potom jí kouzelník proměnil a že byla mladá, udělal z ní chlapečka s velkými střevíci, ve kterých byly činky a závaží, aby ten chlapeček neskákal, ale pořádně chodil. Jenomže
2: někdy se chlapeček zapomněl a když ho třeba ve škole vyvolali, vyskočil z poslední lavice rovnou k tabuli. A nebo představte si, přeskočil ulici plnou automobilů a tramvají z jednoho chodníku rovnou na druhý, aby ho něco nepřejelo.
1: Jednou cvičili ve škole skok vysoký. Někteří kluci přeskočili půl metru, někteří jenom čtvrt, ale náš chlapeček přeskočil rovnou celý metr. A když se odrazil trochu víc, skočil 2 metry.
2: Ochu, povídá pan učitel, ty musíš závodit, s tebe něco bude. A taky, že bylo.
1: Vyhrával pak všechny závody ve skoku vysokém. Jak by ne, stačilo přece, aby si vyndal ze střevíců nějakou tu činku nebo podkovu a hned skočil o metr víc než jeho soupeři.
2: A když pak byly olympijské hry, prohlásil, že přeskočí překážku vysokou jako věž. Smáli se mu, že prý je domýšlivý, ale přece jenom zavolali inženýry a ti za pomoci jeřábu a vysokánských žebříků postavili překážku vysokou jako věž, ba ještě kousek vyšší, schválně, jestli ji ten kluk přeskočí.
1: No to se ví, že přeskočil. Zul si totiž střevíce se všemi zátěžemi a jen tak bosky se rozběhl.
2: To bylo slávy a já se tu.
1: A když chtěli vítězi předat zlatou medaili, chlapec nikde. Čekali, hledali, ale marně. Nejvyšší hodnostář z toho byl všecek nedůtklivý, pořád se ošíval a že prý jako by ho něco štípalo na zádech.
2: Netušil, že ho štípe olympijský vítěz ve skoku vysokém.
1: To bylo totiž tak. Mezi tím, kde se vzal, tu se vzal ten kouzelník a povídá:
2: Ochu, vyhrál si, jak pak by ne, když si blecha, kterou jsem proměnil v chlapečka, ale jenom na čas. A zrovna teď nadešla chvíle, kdy tě musím zase proměnit zpátky. Ukaž mezi sobě rovnými, jestli umíš skákat ze všech nejlíp.
1: Olympijský vítěz sice ještě trošku povyskočil, ale v tu ránu ho kouzelník proměnil v blechu a ta dopadla tomu nejvyššímu hodnostáři rovnou za límec.
2: Takže teď víte, co toho nejvyššího hodnostáře kousalo na zádech.
1: Je mi líto, lidičkové, ale musíme se rozloučit.
2: Ahoj!
1: Ahoj, lidičkové.

do świata. Jedną w lecie sluníčko tak krásne svítilo, až se z toho jednomu malému čmeláčkovi zamotala hlava. Povídá, kdybychom to slunce na oblohu přibili, nemohlo by už nikdy se nikam schovat a bylo by hezky pořád. Něco na tom je, přidal se jeho nejlepší kamarád. Nahoře by to chtělo dva hřebíčky a dole by stačila lepenka. Slovo dalo slovo. Brzy na to se oba kamarádi vydali z rodného Brušovnova na dlouhou cestu za sluníčkem. Ten, co s tím nápadem přišel, se jmenoval Bzuk, ten druhý to byl Ťuk. Ťuk byl o hlavu menší, Bzuk o hlavu moudřejší. Oběma teď vykukovala z kapsy hlavička hřebíku. Kladívko nesl Bzuk a Ťuk zase před sebou kutálel kolo lepenky. Šli a šli, až došli k rozcestníku. Jedna jeho šipka ukazovala doleva, druhá doprava. Na jedné byl nápis na kopec, na druhé na paseku. Sluníčko je nahoře, tak musíme jít na kopec, rozhodl Bzuk. To teda ne, prohlásil Ťuk. Musíme jít na paseku, protože tam sluníčko bydlí. Co pak nevidíš, tamhle na stromě má svoje hnízdo. Ukazoval přitom na vysokou rozložitou borovici. Mezi větvemi skutečně vykukovalo sluníčko. Přesto se Bzukovi to, co Ťuk tvrdil, moc nezdálo. Podle něho nemělo sluníčko domov na žádném stromě, ale na obláčku. Začali se hádat, jak to opravdu je. Bzuk při té hádce strčil do Ťuka, Ťuk na oplátku do Bzuka, ten si to nenechal líbit a jak se tak strkali, jeden z nich, neví se který, strčil i do rozcestníku. V tom se jim cosi začalo sypat na hlavu. Pak jim něco zasvištělo kolem uší a najednou, kde se vzal, tu se vzal. U nohou jim ležel převrácený košík. Kdo mi ho schodil? Ozval se nad nimi rozlobený hlásek pilné včelky Alky. Jen na chvíličku si košík položila na sloupek rozcestníku a takhle to dopadlo. Byl plný pilu z voňavých kytiček a teď je prázdný, naříkala. Zahambení čmeláčci začali rozsypaný pil honem sbírat. Ťuk však ani při práci pusu nezavřel. A tak za chvíli i včelka Alka věděla, že čmeláčci chtějí přibít sluníčko na oblohu. Kroutila nad tím hlavou. Kdyby stálo sluníčko, stály by i sluneční hodiny, povídá. Jak by pak vychytráci broučci poznali, kdy je půlnoc a kdy poledne? V tom Alka zahlédla, jak je za kamenem pozoruje velký, tlustý sršeň. Honem se letěla schovat do květu nejbližší pampelišky. Marně však odtud dávala čmeláčkům znamení, aby taky rychle utekli. Proč bychom to dělali, pomyslel si Bzuk. Vždyť ten strýček, co k nám právě přichází, je zřejmě hodný pán. Sršeň se mile usmíval a hned se dal z čmeláčky přátelsky do řeči. Nejvíc je potěšil, když je začal vychvalovat. Slyšel jsem, že chcete přibít sluníčko na oblohu. To je ale vynikající nápad.
A hned se nabídl, že čmeláčky ke sluníčku dovede. Prý ho často navštěvuje a je u něho jako doma. Vede k němu ale moc dlouhá cesta, upozorňoval a nejdřív pozval čmeláčky k sobě do chaloupky, aby se na tu pouť dobře posilnili. Bzuk se chtěl za sluníčkem vypravit rovnou. Nebyl pro žádné zdržování, ale ťuk prohlásil, že mu začíná hlady kručet v bříšku, a tak pozvání přijali. Sršeň usadil čmeláčky v tmavé světnici. Počkejte tu na mě, kamarádičkové, uvařím vám v kuchyni čaj a připravím svačinu, sliboval. Čmeláčci čekali a začali mít dlouhou chvíli, rozhlíželi se kolem a vůbec se jim tu nelíbilo. Všude byl nepořádek a špína. Copak strýček nikdy neuklíží, divil se ťuk. Třeba neměl čas, hájil bzuk hostitele. A pak dostal nápad. Za to, že je na nás tak hodný, mohli bychom mu tady uklidit sami. Začal zametat a ťuka donutil, aby se dal do utírání prachu. A při tom uklízení přišel bzuk na to, že za pecí jsou ještě jedny dveře. Byl zvědavý, kam vedou, a tak se podíval klíčovou dírkou. Uviděl strejdu. Ten však ani nevařil čaj, ani nepřipravoval svačinu, ale brousil si žihadlo. Pak na chvíli přestal, vyzkoušel, jak je ostré, a začal brousit znovu. Bzuk ještě nikdy takové dlouhé a špičaté žihadlo neviděl. Dostal strach. Ťuku, je zle, povídá. Musíme i hned pryč. Chtěli utéct, ale dveře nešli otevřít. Sršeň je zavřel zvenčí na závoru. Co teď? Čmeláčci si mysleli, že jim není pomoci. V tom ale závora zavrzala, dveře povolili a v nich se objevila udýchaná včelka Alka. Přišla čmeláky vysvobodit, tušila, že jsou v nebezpečí, protože dobře věděla, že sršeň není žádný hodný strýček. Musíme honem zmizet, špitla. Vzali nohy na ramena. Sršeň ale brzy přišel na to, že je světnice prázdná. Hned se za uprchlíky rozběhl a protože měl dlouhé nohy, čmeláčci záhy uslyšeli za svými zády jeho dupot. Přidejte, vybízela čmeláčky včelka Alka. V tom se ale vedle v mechu ozvalo, pozor, dál už ani krok. Jinak zapadnete, před vámi je tůň. Ten tenký hlásek patřil bílému hříbku. Neměl rád, když někdo někomu ubližuje, a tak jakmile se dověděl, proč ti tři tolik uhánějí, povídá, honem se schovejte pod můj klobouk. Stačili to naštěstí dřív, než se tu objevil sršeň. Ten nic netušil a tak utíkal dál. Těšil se. Ještě krok, ještě krůček a už je budu mít. Jenže sotva ten krok udělal, ztratil pevnou půdu pod nohama. Studená voda mu v mžiku sahla až po pás. Nohy se mu čím dál víc bořily do bahnitého dna. Jen tak se z té tůně vyškrabal. Vracel se pak domů celý mokrý a zablácený, třásl se zimou i vztekem. Za tu čmeláčku bylo hej. Vyvázli z toho nebezpečného dobrodružství se zdravou a suchou kůží.
Pod pěknou bílou střechou s houbovou vůní jim nic nescházelo. Ani jim v tu chvíli nevadilo, že sluníčko je už zase za horami. Bylo toho všeho ten den na ně hodně. Usnuli ještě dřív, než jim včelka Alka a hříbek stačili popřát dobrou noc.

0: Ahoj, Piggy. Co je s tebou? Čekali jsme na tebe se sovou a ty nikde. Sova už neměla čas, tak zase letěla. Kde jsi byl?
1: Ahoj, Méďo. Jsem asi nějaký nemocný, víš? Necítím se úplně dobře.
0: Co pak je ti, Piggy? Bolí tě něco?
1: Včera mě bolelo bříško a dnes mě bolí hlavička. A chce se mi pořád spát a tak i tak pomalu chodím, vlastně spíš se ploužím.
0: A byl jsi u pana doktora?
1: Byl, Maďo. Pan doktor říkal, že to není nic vážného, že mám ležet v posteli a odpočívat. Ale já si připadám čím dál tím nemocnější. A v posteli mě ležet nebaví. Nic mě nebaví. Jsem smutný. A taky bych měl chuť být i trochu protivný.
0: Je, Piggy, to nebuď. Hlavně, že to není nic vážného. Jen by ses měl snažit být trochu veselější. Víš přece, že se říká veselá mysl, půl zdraví.
1: Veselá mysl, půl zdraví. To už jsem někde slyšel. A myslíš, Médio, že to funguje?
0: Určitě. Když jsi veselý a nic tě netrápí, hned se cítíš líp?
1: No jo, Médio. Ale jak to mám udělat? Mně to dnes vůbec nejde.
0: Já mám nápad. Řeknu kamarádům a přijdeme k tobě domů na návštěvu. Tak budeš moct ležet v posteli a odpočívat a nebudeš se cítit osamělé.
1: A myslíš, že by mi Veverka přinesla něco na zub?
0: No určitě. A sova ti bude vyprávět.
1: A můžeme všichni hrát třeba Člověče, nezlob se.
0: A uděláme si hezké odpoledne. Co ty na to?
1: No, tak to by bylo prýma. Už se trošilininko těším. A víš co, Maďo? Hned je mi o trošičku líp.
0: To jsem rád.
1: To jsem se z toho pomyšlení na návštěvu rozveselil. No tak to jsem hned o polovinu zdravější, když je veselá mysl, půl zdraví, co? Tak přijďte, to bude prýma.
2: Stál jsem na kraji silnice kousek před Nicovem, díval se do zasněženého údolí Zlatého potoka a vzpomínal, jak na konci dubna mne zrovna tady medvíďata nechtěla poslouchat, když v tom zazvonil mobil. Méďové, upozorňoval mě nápis, abych netápal, kdo volá. Tady je Dáša. Asi by ses měl přijet podívat na kluky. Mně se zdá, že Vojtíškovi se stejská. Pořád chodí podle plotu a vypadá, jako kdyby tě vyhlížel. Vydrží to dělat i několik hodin a vždycky v místech, kde se s tebou loučí. Kuba s Matýskem jsou v pořádku, ale Vojta je divnej. Díval jsem se na bílé kopce s holým temenem poledníku na obzoru a měl chuť hned se rozjet do Berouna. Dáša se stala novou medvědí mámou a určitě nevolá jen tak. K médium si od počátku našla vztah, který přesahuje rámec práce ošetřovatelky. V přírodě žijí medvíďata s mámou 2 až 3 roky. Kromě schánění potravy a ochraňování mláďat se musí medvědice s potomky občas i pomazlit, nechat je trochu pocucat. A tak Dáša stráví denně dlouhé desítky minut ve výběhu, metrákový mazlíčci cumlají ruce, žárlí na sebe a bez ustání spokojeně mručí. Při pohledu na tu rodinnou pohodu mne trochu mrazí, protože je mi jasné, že Dáša, stejně jako já, zapomíná, že Kuba, Vojta a Matěj jsou medvědi. Že jednou, a snad to nebude brzy, vyzkouší svoji sílu nikoliv na některém bráchovi, jak to zatím dělají, ale na někom, kdo bude zrovna blízko. Jak dlouho to ještě budou medvíďata, to si nedovolím odhadnout. V přírodě respektují mámu do 3 let, tak snad to ještě vydrží.

Díval jsem se do údolí a představoval si, jak by to bylo krásné ještě jednou si s kluky udělat pořádnou procházku. Určitě by mě poslouchali, v novém prostředí by byli nejistí a drželi by se blízko mne. Úplně jsem je viděl, jak se honí, hnědá srdce jim za chvíli začíná blízkat, pokukují po mně a na první pohled překypují medvědí silou. Jak je ale dostat z Berouna do lesa? Nejspíš by se báli nákladního auta, sami by do něho dobrovolně nevlezli. A co kdyby se nechtěli vrátit? A co kdybychom potkali někoho se psem? Všechno je to jen sen. Raději jsem se té myšlenky vzdal, i když byla na první pohled hodně lákavá. Ale co s tím Vojtou, když se mu stýská? Vybavila se mi jeho štíhlá hlava se vztyčenýma ušima, jak pozorně prohlíží něco zadrátěným ohradníkem a vysokým plotem. Občas popojde a zase se soustředěně dívá. A najednou jsem na to přišel. Houby se mu stíská, ten přemýšlí, kudy by vzal roha, kudy by utekl. Div, že jsem to nevykřikl nahlas. Kdyby to byl Matěj nebo Kuba, tak bych tomu stesku možná věřil, ale Vojta, Vojtíšek, který byl od počátku nejmenší, který po čtvrtém dni u mě, když jsem ani nevěřil, že vydrží, překonal krizi a začal pořádně přijímat mléčnou kaši. Od malička útěkář, překonává překážky jen tak ze sportu. Tomu se nestýská, ten přemýšlí, jak překonat nudu, anebo už ho štvou silnější bráškové. Pálavu jsem poprvé navštívil v čase vynobraní v roce 1987 a hned jsem si ji zamiloval. Do té doby jsem o kraji Bílých kopců pouze četl, ale díky vyprávění Eduarda Štorcha a Jaromíra Tomečka to nebyla neznámá země. Ovlivněn příhodami lovců mamutů i pozorováním přírody mého oblíbeného Tomečka, jsem pak už nevynechal jedinou možnost vracet se tam. K natáčení scénky s opilými medvíďaty jsem si vybral osvědčen vinný sklípek mého přítele Dobroše Krůzy v Pavlově. Známe se už od mé první návštěvy Pálavy a věděl jsem, že u něho najdu pochopení. Dobroš má výborné víno a i když nepatří mezi pravidelné konzumenty, u něho jsem si na něm vždycky pochutnal. Dokonce jsem přesvědčen, že mnozí hosté u něho nakonec dopadli podobně a možná ještě hůř než moji méďové v příběhu z Pálavy. Litoval jsem, že v době natáčení musel Dobroš odjet a medvíďata ve svém sklípku neviděl. Ve skutečnosti se však celý příběh odehrál trochu jinak.

Od rána svítilo slunce a bylo pořádné horko. Do hustých medvědích kožichů to pražilo a kluci lezli jako zpomalené filmy. S nechutí se za mnou vydrápali na kopec a každou příležitost využili k tomu, aby zalezli do stínu a trochu se prochrupli. Při natáčení záběrů krajiny pod kopci jsem nechtěl riskovat nějaké neštěstí a raději s nimi chodil daleko od příkrých srázů. Od dětství trpím závratěmi a vadí mi, když vidím někoho na skalách, rozhlednách i balkonech. Na neštěstí mám moc rád daleké rozhledy a proto je nechám raději natočit kameramanem a pak se na ně podívám při projekci. Méďové jakoby o této mé slabosti věděli, často lezli do míst, odkud by mohli spadnout a mně se točila hlava při pohledu na ně. Na Pálavě jsem jim takovou příležitost nedal. Ulevilo se mi, když jsme sešli na úpatí do právě se probouzejících vinohradů. Méďové je několikrát neochotně proběhli a pak objevili kanálek pod můstkem přes příkop. Zalezli do něho a nechtěli ven. Musel jsem pro ně vlézt a vytáhnout je, aby si zase neodpočinuli příliš. Karel zatím připravil scénku pro natáčení. Hrdla lahví natřel medem a trochu dal i dovnitř. František připravil kameru a já přivedl medvíďata. Jak vešla do sklípku, hned se zorientovala a pochopila, co je jejich úkolem. Jenom Matěj už byl tak unaven, že zalezl pod lavici na vlhký beton a usnul. Vojta s Kubou cucali hrdla lahví a tvářili se velmi unaveně. Zdálo se, že rychle usnou, ale Kuba nás opět překvapil. Objevil, že v demižonu jsou ještě zbytky tekutiny, kterou neznal. Vonila mu velice příjemně a když vytáhl korkovou zátku, mohl dovnitř vstrčit i jazyk. Naštěstí ho nenapadlo nádobu porazit a pořádně se napít. Za chvilku ho marná snaha přestala bavit a tak se věnoval lahvi s medem. Tvářil se opravdu jako opilec a nakonec v chladném sklípku usnul. Všechny zvuky, které méďové způsobili, když válili lahve a nahlas cucali jejich hrdla, však byly nepoužitelné. Často je totiž přehlušoval smích kameramana Františka i fotografa Jardy, protože chování medvíďat bylo velice bezprostřední a tak věrné, že jsem na chvilku historce o opilých medvíďatech uvěřil také.

0: klec převelikou nakreslil a v oné kleci lev.
1: A v oné kleci lev.
0: Bambuko se nás ptal, jestli slyšíme jeho řev. Šarala, šarala, bonga, máro, jeho strašný řev. Pak přišel den a přišla noc a z nocí lijavec. Od té doby hledáme toho lva i tu klec.

0: o člověku. Tam, kde se řeka vlévala do moře, rostla vysoká tráva. Ženy ji trhaly, sušily a pletly z ní košíky, rohože a jiné věci. Jedna žena vytrhla jednou stonek trávy i z kořínky a odhodila ho.
1: Jaké štěstí, že jsem přežil,
0: řekl si stonek.
1: Ale proč mám být trávou, kterou si kdo chce utrhne a uplete z ní nějaký hloupý košík? Proč bych nemohl být něčím lepším?
0: Rozhlédl se kolem sebe a spatřil bylinu s krásnými velkými listy.
1: Jak si tu pěkně v klidu roste a nemusí se bát, že ji někdo utrhne?
0: Pomyslel si závistivě.
1: Takovou bylinou bych chtěl být,
0: zvolal. A hle, najednou cítil, jak se protahuje a napřimuje. A než se nadál, proměnil se ve stejnou bylinu, jaká rostla vedle něho.
1: Podívejme se, jaká jsem krásná,
0: těšila se sama ze sebe nová bylina. Dlouho se však ze své proměny neradovala. Přišly ženy z košíky a vyrýpávaly byliny. Kořen odřízly, uložili do košíku a vršky odhazovali. Milá bylina tu stála a se strachem pozorovala, jaký osud ji čeká. Když už myslela, že dojde i na ni, ženy přestaly a odešly. Bylina si oddechla, ale věděla, že co jí nestihlo dnes, tomu se nevyhne zítra.
1: Jsem na tom stejně jako předtím,
0: uvažovala.
1: Špatně, prašpatně jsem si vybrala.
0: Rozhlížela se na všechny strany a uviděla malou rostlinku s drobnými bobulkami, jak se krčí hezky při zemi.
1: Hleďme, jak si tu spokojeně roste a nikdo si ji nevšímá. Kdybych tak mohla být jako ona.
0: Povzdechla si. V tom cítila, jak se zkracuje a zmenšuje a než se vzpamatovala, byla z ní malá rostlinka s bobulkami nízko u země. Jaké však bylo její zděšení, když na druhý den přišly ženy s dětmi a začaly bobulky otrhávat.
1: O, já nešťastná,
0: bědovala rostlinka.
1: Co pak mě nečeká nic lepšího?
0: Choulila se k zemi a třásla se strachy, ale hlasy nad ní náhle utichly a kroky se začaly vzdalovat.
1: Pro dnešek jsem zůstala ušetřena,
0: pomyslela si.
1: Ale co bude se mnou dál? Kdybych tak mohla být něčím jiným, jenomže čím?
0: A jak se tak dívá, proběhla kolem ní myš.
1: Ach,
0: zatoužila rostlinka.
1: Takovou myší, kdybych mohla být, ta se má. Není odkázána na jedno místo, odběhne si kdy chce, kam chce a nemusí se strachovat o život.
0: Jen si to domyslela a stala se myší. Protáhla se a cítila, jak jí to žene dopředu. Běžela, ani dobře nevěděla kam. Běžela jen tak z čiré radosti. Potkala jinou myš a začali se prohánět spolu. Skotačili a dováděli, když tu se nad nimi objevil stín a snesl se prudce dolů. Myška, která si libovala, jak je krásné být myší, uslyšela, jak druhá myš vypískla a zahlédla pařáty, které ji uchopily. A pak viděla velkého ptáka, jak s milou myškou zakroužil a unáší ji pryč.
1: Musím se rychle někam schovat, než si přilétne pro mne,
0: řekla si myš, když se probrala z leknutí a vklouzla do nejbližší díry. Seděla tam dlouho, až si byla jista, že už jí nehrozí nebezpečí.
1: Ne, myší být nechci,
0: řekla si potom.
1: Přilétne pták a je po myši.
0: Žádostivě vzhlížela vzhůru k obloze a toužebně si přála, aby měla křídla. A než se nadála, přání se jí splnilo. proměnila se v ptáka a silná křídla ji zdvihla do výše. Byl to závratný pocit, plout vzduchem a dívat se na svět zhora, létat si nad zemí i nad vodou. Pták se nemohl létání nabažit. Chvíle mi kroužil bez hnutí křídel, pak se spouštěl střemhlav dolů jako kámen a hned zase stoupal rychle k nebi. Létal tak dlouho, až se unavil a usedl na skálu. Seděl a odpočíval, když v tom, co si hvízlo vzduchem a prolétlo mu kolem hlavy. Pták se polekaně vznesl a spatřil dole na zemi člověka, jak vkládá do luku druhý šíp a míří na něho. Zakličkoval vzduchem a letěl pryč.
1: Myslel jsem si, že není nic lepšího, než být ptákem?
0: Uvažoval zklamaně.
1: Ale vidím, že ani pták si není jist svým životem. Ještě je tu někdo mocnější, jemuž se ani pták nevyrovná. Kéž bych byl člověkem.
0: Pomyslel si pták. V tom okamžiku cítil, jak se napřimuje, roste a těžkne. Pokusil se vzlétnout, ale nešlo to. Místo křídel měl ruce a na nich nebylo jediné pírko. Holé, neopeřené bylo celé tělo. Člověk tu stál nahý a chvěl se zimou. Natrhal si trávu a upletl z ní oděv a trochu se v něm ohřál. Sužoval ho hlad. Nazbíral si brusinky a klikvu a trochu se nasytil. Ale brzy se hlad ozval s větší silou a když zašlo slunce, dala se do člověka zima. Uviděl člověk soba. Chtěl ho chytit, ale sob mu utekl. Hodil po něm kamenem, ale nezabil ho. I zhotovil si člověk kopí a tím soba zabil. Maso snědl a do kůže se oblékl. Ale jednou se sob dlouho neukázal a člověk div nezahynul hladem. Naštěstí uviděl rybu v řece. Zhotovil si udici a chytil ji. Uviděl rybu v moři. I zhotovil si člun a harpunu a rozjel se za ní. Ale ryba mu člun převrhla a člověk málem utonul. Potkal člověk medvěda a měl co dělat, aby ho přemohl. Uhodila krutá zima a člověk už měl strach, že zmrzne. Ale pak vymyslel iglů a mráz ho nezahubil.
1: Není dne, aby mi nehrozilo nějaké nebezpečí,
0: pomyslel si člověk.
1: Nikdy si nejsem jist svým životem, ale přesto bych neměnil. Člověk je víc než tráva, nebo bylina, nebo rostlina s bobulemi. Je víc než myš nebo pták. A třeba, že to má také těžké, stojí nad tím vším. Člověk je zkrátka člověk.

0: Zajíc jde po poušti a potká žirafu.
1: Ta se ho ptá.
2: Zajíci, proč za sebou táhneš ty dveře od auta?
0: Zajíc na to. Abych si mohl otevřít okno, kdyby mi bylo horko.

0: Kapitola 7. Proč je lepší, když je sníh bílý, studený a bez chuti?
1: Ve městě, kde pan profesor Juro Kurama bydlel, napadl sníh.
0: Avšak i hned zase roztál.
1: Na tom by nebylo nic divného.
0: Jenže dětem, které se těšily, jak si budou stavět sněhuláky a jak se budou koulovat, sklaplo.
1: Holčička, která si vždycky hrávala blízko profesorova domu, však řekla.
2: Už to mám, zajdeme k panu profesorovi a požádáme ho o pomoc.
3: Jdeme za panem profesorem!
0: Děti to přivítali s jásotem a vypravili se do učencova domu.
4: Není nic lehčího,
1: odpověděl jim pan profesor.
4: Příští neděli vám nadělám sněhu, kolik budete chtít.
0: Děti se velkou radostí vrátili domů.
1: Jakmile však jejich maminky uslyšely, co se má dít, spráskly ruce. Vůbec se z té zprávy neradovali. Kdyby se jenom mračili, no prosím, ale maminky se hned začaly rozčilovat.
3: Nikdo si přece nemůže přát, aby chumelilo. Když se chumelí, tak se zhorší počasí, nehledě na to, že sníh musíme odklízet.
5: Jestliže padá sníh sám od sebe, nedá se nic dělat, to je příroda. Ale schválně vyrábět sníh navíc je do nebe volající.
1: Okamžitě se vydali za panem profesorem a stěžovali si mu, že už je takhle zimy dost a nabádali ho, aby žádný nový sníh nedělal.
4: Vážené maminky,
0: bránil se pan profesor.
4: Vždyť jsem to dětem slíbil. A co člověk slíbí, to musí také dodržet.
3: Tak vy se domníváte, pane profesore, že bude lepší, když se naše děti nastudí a budou ležet v posteli?
5: Že bude lepší, když jim omrznou ruce?
1: Maminky nebyly k utišení.
0: Pan profesor nevěděl, co má dělat, protože nechtěl vypadat jako někdo, kdo neplní své sliby. Nakonec dostal nápad a shromážděné ženy uklidnil.
4: Vážené maminky, vy se pohoršujete nad tím, že je sníh studený. Vyrobím tedy sníh teplý. A bude to.
1: Maminky se pochopitelně nezmohly na odpověď, jenom něco zabručeli a odešli.
0: Leč profesorova slova se roznesla po městě a tu...
6: Jestli dovede vyrobit teplý sníh, jistě by uměl udělat také sníh barevný. Už máme dost bílého sněhu, požádáme profesora o barevný.
1: Do laboratoře pana profesora se nahrnulo množství lidí z celého města.
4: Cože?
0: Řekl pan profesor překvapeně.
4: Že vám mám udělat barevný sníh? Sníh je přece od přírody bílý.
1: Jenže lidé z města se s tím nechtěli spokojit. Spustili jeden přes druhého.
6: Pane profesore, to je mínění nás všech. Včera jste maminkám slíbil, že vyrobíte teplý sníh. Proč tedy nechcete dneska vyslechnout nás? Což pak můžete přezírat názor občanů celého města?
4: Tak dobrá, udělám vám barevný sníh.
0: Odpověděl profesor Kurama.
4: Jakou barvu si přejete?
1: Na takovou otázku nebyl nikdo připraven. Stanoviska se různila.
7: Nejlepší na podívání by snad byl červený sníh, ne?
6: Nesmysl. Červená barva vůbec neuklidňuje oči. To by nebylo vhodné. Mnohem lepší by bylo obarvit sníh na zeleno.
3: Ani nápad. Nejkrásnější bude žlutý sníh. Žluté jsou například pampelišky. Všichni budou mít hřejivý pocit, že přichází jaro.
8: Co to vykládáte? Červená, zelená, žlutá. Co pak má sníh něco společného s dopravou? Je to snad světelný ukazatel? Nejhezčí ze všech je růžová barva. Já hlasuji pro růžovou.
7: Ale kde pak růžová? Já navrhuji fialovou. Fialová je vznešená a důstojná barva. Co vy na to?
1: Každý hájil svou oblíbenou barvu tak usilovně, až se z toho málem rozpoutala hádka.
0: Pan profesor viděl, že musí zasáhnout.
4: Tak dost, utište se laskavě. Rád vyhovím vám všem. Připravil jsem tady velikou nádobu a plechovky se všemi barvami, o kterých jste hovořili. Každý z vás si může vybrat.

0: Byl tak laskav a slíbil nám, že vyrobíte teplý a barevný sníh. Chtěli bychom vás požádat, abyste sněhu přidali ještě chuť a vůni.
1: Co tomu říkáte? Vždyť vám to nic neudělá.
2: Rozumím, rozumím, odpověděl pan profesor. Jakou chuť tedy chcete?
3: Tu se lidé opět začali překřikovat.
0: Je to přece sníh. Měl by být sladký, jako cukr.
1: V žádném případě, po sladkostech trnou zuby. Ať je slaný, ať má prostě příchuť soli.
4: A vy si myslíte, že by někdo jedl slaný sníh? Nejlepší by bylo, kdyby chutnal mentolově.
5: To máte jedno. Ať chutná, jak chce, jen když bude vonět jako voňavka. Příjemná je fialková vůně, nemyslíte?
1: Mně by ovšem líp vyhovovala nějaká pěkně kořeněná vůně.
0: Já jsem rozhodně pro vanilkovou vůni.
6: Když se opět nemohli dohodnout, vykřikl pan profesor.
2: Už to mám. Nejrozumnější bude, jestli i tentokrát všichni dáte do téhle velké nádoby své oblíbené chuti a vůně a já vám udělám sníh, jaký si přejete.
6: Pak si vyšel na procházku.
3: Lidé se domlouvali dál a každý si vybíral chuť a vůni, které se mu nejvíc líbily. Pak se všichni spokojeně navrátili domů.
6: Ale pan profesor byl rozzlobený.
2: Co si to všichni najednou vyvzpomněli? Co pak sníh? Je nějaký rýžový nákyp? Všechno dopadlo docela jinak, než jak jsem to slíbil dětem. Jak si to ti dospělí vlastně představují?
6: Té noci nemohl usnout. Dlouho chodil po laboratoři a přemýšlel.
3: Nastalo nedělní ráno.
6: Protože šel profesor Kurama pozdě spát, ráno zaspal.
3: Probudil ho teprve veselý dětský křik.
6: Vstal a vyhlédl z okna.
3: Venku padal bělostný sníh.
6: Padal zřejmě celou noc, protože ho bylo všude plno.
3: Děti si ve sněhu vesele hrály. Jak se pan profesor vyklonil z okna, děti ho zpozorovali a dali se do křiku.
7: Děkujeme vám, pane profesore. Je to báječný, bílý a studený sníh.
6: Pan profesor jim odpověděl.
2: Ale kde pak? Tenhle sníh jsem já nedělal. To je skutečný sníh. Přijdu za vámi a postavíme si sněhuláka.
7: Hurá!
3: Zaznělo zvenčí a děti radostně tleskali.
6: V tom přiběhli dospělí, kteří si u pana profesora objednali teplý, barevný a voňavý sníh s příchutí.
3: Všichni se tvářili náramně rozhořčeně.
1: Pane profesore, vy jste zapomněl na svůj slib.
3: Promluvil jménem ostatních starosta města.
1: Udělal jste docela obyčejný sníh. Můžete nám to vysvětlit?
6: Pan profesor pravil.
2: Tohle není můj sníh. Sníh podle vašeho přání vám teprve připravím. Zhotovím ho přesně tak, jak jste chtěli. Bude teplý, bude mít barvu, chuť i vůni. Schromážděte se všichni na hřišti.
6: Na to odešel do laboratoře a vzal si tam prapodivný přístroj.
3: Na hřiště se dostavili obyvatelé z celého města.
6: Pan profesor postavil svůj přístroj doprostřed prostranství a nasypal do něj jakýsi prášek. Potom přidal z velké nádoby barvy, které si občané vybrali, přisypal různé vůně a chuti a směs dobře zamíchal.
3: Pak před zraky celého shromáždění uvedl přístroj do chodu.
6: Hrrr, bum!
3: Zazněla hromová rána a z přístroje se vyvalil černý kouř. Najednou byla kouře plná obloha.

0: kouř se převaloval, až se z něho utvořily mraky. Nakonec se z mraků začaly sypat velké sněhové vločky. Jakou to však měly barvu? Takovou špinavě černou.
1: Byla to barva, jakou si lidé namíchali.
0: Ale nejen barva, i vůně sněhu byla taková zvláštní, že se to snad ani vůní nazvat nedalo.
1: Však si ji taky všichni společně namíchali.
0: Každý si honem zacpával nos.
1: A ten špinavý a zapáchající sníh byl dokonce teplý.
0: Za chviličku ho bylo plné hřiště. Fuj, tajbl, všichni se dali na útěk.
1: Někteří z prchajících byli úplně zelení ve tváři.
0: To byli ti, kteří si trochu toho odporného sněhu lízli.
1: Nikdo však nemohl dávat vinu profesorovi. Profesor Kurama udělal přece jenom to, co si všichni přáli.

0: písničku.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
2: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída.
0: A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
2: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
3: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.piggy.cz
4: a tam ji najdete.

0: přecpaná zeleniny. Mé, mé.
1: Ale Káťo, ty přece nejsi ovce.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: Krysí díra. Vítr ustal, bouřka se odstěhovala jinam a noční déšť vzala s sebou. Ramses se nevydržel dívat na svého otce, který v prázdné místnosti prázdným pohledem hleděl do prázdna. Řekl, že se jde projít a vyběhl na ulici. Metaři budou mít práci. Válelo se tu plno ponožek. Nevěděl, co může od své výpravy očekávat, ale nemohl jen tak sedět doma. Musí svého bratra vidět. Dveře do Kilimandžára byly zatarasené dřevěnými fošnami. Ovšem, že se mohl protáhnout dovnitř, ale raději barák nejdřív obešel. Ze sklepení v zadním traktu zaslechl nějaký slabý hlas. Pro jistotu sebral ze země kámen, aby se měl čím bránit, pak se protáhl mřížemi na chodníku před domem a seskočil na malou plošinku. Tady bylo špinavé okénko a za ním opět mříže. Odtamtud vycházelo to volání. Ramses rozbil sklo. Okamžitě se ozvalo vzteklé pištění myší. Jeden potkan se snažil vyskočit až k němu. Pomoc! Teď už to slyšel docela zřetelně a poznal hlas toho zrádce Hihlíka. Ale když se Hihlík vydrápal nahoru na plošinku, byl tak zablácený a potrhaný, že Ramses vyhrkl. Co se ti stalo? Hihlík odpověděl až venku na chodníku. Tam dole bylo strašně moc myší nebo potkanů. Brr, nebo krys. Otřásl se Ramses. Když teď proti Hihlíkovi stál, nebylo už tak snadné uvěřit, že je to zrádce a Dederonův komplic. Ale něco hrozného se stalo Tulíkovi, řekl Hihlík. Co? Kde je? Tak mluv! Křičel Ramses na celou ulici. Psst, sykl Hihlík. Tady v tom domě jsou teď všichni. Celá ta banda. Dederon Tulamora pasoval na svýho pobočníka a guvernéra horního města.
4: Sakra, o čem to mluvíš?
2: Sám se v tom nevyznám, odpověděl Hihlík. Já vím jenom to, co jsem viděl a slyšel. Viděl jsem, jak mu propíchly obě uši a to je nejvyšší podsta. A pak Dederon zvolal, Tulamor junior s mou pomocí zničil impérium kmotra všech kmotrů.
4: Ne, řekl Ramses.
2: Nezlob se, ale takhle jsem to slyšel na vlastní uši. No, a co se dělo dál, to nevím, protože mě hodili tam, do té krysí díry.
4: Proč?
2: Zeptal se stále ještě podezíravě Ramses. Dederon poznal, že jsem se k ním vetřel. Oh, že jsem zrádce. A ty si to taky myslíš.
4: Už ne, kamaráde, řekl Ramses a vzal bratránka kolem ramen.
2: Najednou si připustil něco, co si přiznat nechtěl. Jedině Tulík mohl přece Kudlovi dveře na půdu odemknout a pak zase zamknout.
4: Pojď, musíme k nám, řekl. Musíme to nějak povědět tátovi.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: jak poznali celou rodinu. Větříčci sušili čerstvé seno a to vonělo a vonělo, ale měli smůlu. Stalo se jim totéž, co se stává lidem. Dostali senou rýmu a ucpal se jim nos.
1: Práško,
0: zahuhlal Radovánek.
1: Já to jednou nemůžu foukat. Co ty?
2: Já taky ne,
0: zafuněl Vychura vyjeveně.
2: A divuk?
1: Do bousta.
0: Vzdychli oba a chtělo se jim spát. A začalo bezvětří. Tak úplné bezvětří, že horký vzduch houstl jako kaše. Nezavanul ani sebeslabší vánek a nepohnul se ani list. Lidé ve lhotě se zlobili.
3: Od čeho vás máme, kluci? Je nám vedro. No tak, foukněte!
0: Jenomže větříčci nemohli. Leželi na mechu a spali. Dokonce i Jajdě to tím horkem přestávalo myslet. Až najednou Radovánek ze sna zamumlal.
1: Zvon! My přece máme zvon!
0: Jajda mu rozuměla. Radovánek řekl, že přece mají zvon. Ale jaký? Vychura otevřel jedno oko.
1: To jo, brácho, na Babí hoře, viď?
0: Na Babí hoře visí zvon, který volá větrné příbuzné na pomoc. Jak ho nějaký vítr slyší, všeho nechá a už letí. Jajda vyskočila. Já tam zaběhnu a cinknu, ne?
1: Nikam nechoď,
0: zívli bratříčkové.
1: Ten zvon je děsně těžký. Když nemáš větrnou sílu, tak s tím nepohneš.
0: Ach jo, vzdychla Jajda. Zase je všechno na mě. Tak já jdu. A šla dům od domu a svolávala děti. Nikomu se v tom úpalu nechtělo ven, ale Jajda jim nedala pokoj. Kluci nám celý rok dělají vítr. Honí nám papírové draky, schazují kaštany a švestky. Aspoň vidíte, jak by nám bylo bez nich. A vy byste jim nepomohli, co? Všechny lhotské děti se s brbláním ploužily za Jajdou. Dokonce i Dělbuch. Ten brblal nejhůř, ale šel. Průvod se doškrábal na vršek Babí hory. A vážně, tam byla zvonice a v ní těžký zvon. Žádné ulejvání, zavelela Jajda. My nemáme větrnou sílu, ale té lidské máme dost. Teď musíme táhnout všichni za jeden provaz a to za tenhle odzvonu. Děti popadly provaz a táhly. Táhly a táhly a táhly. Ale zvon se ani nepohnul. Zkusili to tedy znovu. Táhli a táhli a táhli. A v tom se zvon z lehýnka pohnul a malinko si bimbnul. Všichni zařvali hurá a zatáhli po třetí. A už jasný zvuk zvonu letěl krajem. Bim, bam, bim. Pak začalo něco, co větrná lhota dosud nezažila. Ani máslová lhota, ani švestková lhota, prostě žádná lhota světa. Vítr vanul naráz ze všech stran. Ze severu se valil Strejda Severák a už z dálky volal: Co se děje, kluci? Z jihu přilétal snědý Fešák, to byl bratranec Mistral. Z východu vanula veselá sestřenka Brýza a od západu se batolilo větrné děťátko Zefír. Kdo volá o pomoc? Ptali se všichni.
1: My, Vychura a Radovánek, nemůžeme foukat a lhota umírá vedrem.
0: Větrné příbuzenstvo jásalo. Bylo to jako někde na večírku. Větry se zdravily a pořád bylo slyšet: Je, vy jste tu taky. A hele, tamhle jsou průvánci.
2: Nazdar, vichře.
0: Zdravíčko, paní Hurikánová. A jak se všichni větrové objímali, nad Lhotou propukl strašlivý zmatek. Počasí se asi zbláznilo. Nebe burácelo, blesky blýskaly a hromy hrměly. Rozhýbení průvánci lítali Lhotou a naschvál práskali všemi dveřmi. Až konečně dešťové mračno prasklo. Na Lhotu seřinul svěží letní déšť. Dost, větrná rodino, křičela do toho hluku Jajda. Je to prima, ale už dost. Nebeský večírek pomalu končil, znavení průvánci usnuli v kupce sena. Rámus stichl a déšť stále padal na vyprahlou zem. Jajdina teta Anička mezitím donesla bratříčkům čaj proti rýmě z bylinek kýchavek a všem větrům uklidňující čaj z odpočívánků. Brácho, já už můžu zase úplně normálně mluvit, ožil Radovánek. I foukat, zajásal Vichura. Větrní strejdové a tety, větrní bratránci a sestřenice, jste moc hodní, že jste přiletěli. Už jsme v pořádku. Rádo se stalo, dýchli opatrně oni. Bylo hezké se zase jednou setkat, ale už se radši rozletíme každý jinam, nebo by ta vaše Lhota byla pořád vzhůru nohama. Větrná rodina se rozloučila, nebe naposledy zašumělo a byl klid. Dík, Jajdo, dík, teto Aničko. Kluci a holky, dík. Bratříčci se vznesli nahoru a foukli. Jen tak zlehka, jak má mírný letní vítr vypadat. Jajda s dětmi šla zpátky do Lhoty. Na návsi stál pan učitel Kalousek a liboval si.
2: To se to tu krásně osvěžilo, ale ten poprask, co se dneska strhl, já se bál, že přišel konec světa.
0: A jak viděl Jajdu, napadlo ho.
2: Ty, Jajdo, nemáš v tom náhodou prsty.
0: Ale pak zavrtěl hlavou.
2: Kde pak? Holka si šikovná, ale že bys dovedla udělat bouřku, to snad přece ne.
0: Jajda mlčela, ale v duchu se tichounce smála. Nad větrnou Lhotou bylo modré nebe a větříčci si hráli s bílým obláčkem.

0: Obušku, hýbej se. Jeden chalupník byl velice chudý. Tak chudý, že si sám spravoval v sobotu staré boty, aby mohl jít v neděli do kostela. Pracoval dlouho do noci a ráno, když ukončil práci, pěkně se oblékl a šel na modlitby. Na kázání slyšel, že když někdo obětuje svoje jmění kostelu, Pán Bůh mu 100krát jiným způsobem vše vynahradí. I tu chuďas hned si umínil, že svou chaloupku prodá a knězi do kostela peníze přinese. Přišel domů, pověděl ženě svůj úmysl a v několika dnech byly peníze u faráře. Ale den za dnem utíkal, děti plakaly hladem, žena hartusila na muže, ale o náhradě nebylo ani vidu. Když naposledy trápil hlad i jeho, oblékl se jako žebrák, vzal do ruky hůl a šel Pána Boha hledat. Šel jeden den, šel druhý den a potkal starého ovčáka, který pásl velké stádo beranů. Že měl ubožák velký hlad, šel k ovčákovi a prosil ho, aby mu dal zbytky od jídla. Při jídle vypověděl všechno, co udělal a jak se mu vedlo. Tu starý ovčák nad ubohým chalupníkem se slitoval a dal mu beránka, který na každé zavolání Beránku, zatřes se! Sypal dukáty, ale přitom mu řekl velikou výstrahu, aby v jedné vsi, kterou musí projít, ke své staré kmotřičce nechodil. Chalupník s velkou radostí uložil si beránka na ramena, poděkoval starci a chutě vydal se na cestu domů, aby děti a ženu potěšil. Když byl za horou, začal slovům starcovým nedůvěřovat. Nemohl si to nějak v hlavě srovnat, aby obyčejný beránek sypal dukáty. Chtěl se lépe opravdě přesvědčit. Posadil beránka na zem a zavolal slovy starcovými. Beránku, zatřes se! A když v tom okamžiku spatřil u nohou beránkových dukáty, považoval se za nejšťastnějšího člověka na světě. Bez odkladu naložil si beránka na ramena a šel domů. A jak šel kolem hostince k motřičky, hned ho prosila, aby ji navštívil, že už tak dlouho se neviděli. Chalupník zpočátku trochu váhal, ale chtěl ukázat, že má dukáty v kapse a že ho také štěstí potkalo, šel ke kmotře. I dal jí nejprve svůj dárek od starce k uschování a ve své prostodušnosti jí hned upozorňoval, ale neříkejte mu, kmotřičko, beránku zatřes se. Potom sedl si za stůl a vypil sklenku piva. Ale chytrá kmotřička hned se domyslila, že v těch slovech musí být nějaké tajemství. Proto odnesla beránka do jiné světnice a když byla sama, řekla. Beránku, zatřes se. Když viděla, že dukáty sype, začala uvažovat, jak by kmotra ošidila. Po malé chvíli si umínila, že kmotra počastuje a pozve na nocleh a na zítří ráno místo jeho beránka, že mu dá jiného, podobného, ze svého stáda. A tak se také stalo. Časně ráno vzal chalupník beránka na ramena a běžel k ženě a dětem, které plakaly. On jim však hodil několik dukátů, aby žena připravila dobrý oběd. Žena nemohla se vynadivit, kde její muž nabral tolik peněz, ale nechtěla se hned na nic ptát. Po obědě postavil chalupník beránka na stůl, zavolal děti, aby jim kutálejícími dukáty udělala radost a křikl. Beránku, zatřes se! Ale beránek stál jako dřevěný, ani hlavou nehnul. Děti byly najedeny, začaly se smát a žena si myslela, že se muž zbláznil. Chalupník se rozlobil, že se jeho přání nesplnilo, opakoval ještě jednou slova starcova, ale opět bez výsledku. Dokud dukáty stačily, byla v domě spokojenost. Ale když se začalo v domě nedostávat, začala žena mužovi vyčítat, že nic nedělá a o živobytí se nestará. I nezbylo chalupníkovi, než aby vstal, vzal zase hůl a šel hledat starce. Že ho pěkně neuvítá, věděl, ale co měl dělat. Stařeček se nakonec slitoval nad chudou rodinou a dal mu zase ubrus, který na každé zavolání Ubruse, roztáhni se! Sám se prostřel a na něm bylo nejpěknější jídlo a pití, ale dal mu opět výstrahu, aby nechodil ke své kmotřičce. Chalupník byl starým spokojen, poděkoval starci a šel domů. Brzo byl za horou, sedl si na zem a poručil ubrusu ne z nedočkavosti, ale z hladu, protože mu v břiše kručelo, tak mu poručil, aby se roztáhl. A když najeden šel kolem hostince, čekala na něj jeho stará kmotřička přede dveřmi, opět ho prosila, aby jejího hostince nemíjel. Chalupník sice dlouho váhal, ale nakonec šel, dal jí ubrus k uschování a řekl. Drahá kmotřičko, hlavně neříkejte, ubruse, roztáhni se. Chytrá kmotra mu dala jíst a pít zadarmo a kmotr pil víc a víc, až se mu hlava točila. A kmotra s ubrusem udělala to, co udělala s beránkem. Chalupník přiběhl k ženě a dětem, hodil ubrus na stůl a zavolal. Ubruse, roztáhni se! Ale ubrus se nehnul. A tu teprve bláhový začal rozmýšlet a na kmotru se začal zlobit. Pak se vrátil znova ke starci, prosil ho na kolenou, aby mu odpustil, že ani nyní jeho výstrahy neuposlechl, aby se nad ním slitoval a zachránil ho. Stařec tentokrát dlouho váhal. Konečně dal mu hůl se stříbrným kováním, vykládanou drahými kameny, a poručil mu, aby nyní svou kmotru navštívil a dobře si pamatoval slova. Obušku, hýbej se! Chalupník plný radosti děkoval starci mnohokrát a pospíchal rychle k ženě a dětem, ale byl za horou zvědavý, co hůl znamená a chtěl se přesvědčit, tak zavolal. Obušku, hýbej se! V tom okamžiku stáli před ním dva ohromní siláci a začali ho nemilosrdně bít. Chalupník byl strachem bez sebe, nevěděl, jakým způsobem poručit, aby ho přestali bít. Konečně notně zbyt vykřikl. Obušku, přestaň! A hned siláci zmizeli a hůl stála před ním. Dobrý jsi, dobrý, pravil chalupník, stal ze země. Ty mi pomůžeš k dřívějším darům. Jak přišel do vsi, kde bydlela kmotra, vstoupil k ní do domu jako ke staré známé. Ta byla velice ráda, protože se domnívala, že zase z něj bude mít dobrý zisk. Dobře ho pohostila a pak se ho ptala, nemá-li nic k uschování. I dal jí hůl s prosbou, aby neříkala, obušku, hýbej se. Kmotra se v duchu smála hloupému sousedu a říkala si, bodejť by si mi všechno nepověděl, co nemám říkat. I šla s holí do druhé světnice a sotva práh překročila, zvolala netrpělivě. Obušku, hýbej se! A už tu byly dva obrové a začali jí holemi bít, až nemohla dechu popadnout. Na její křik přiběhl hostinský na pomoc. a tu hupy cupy i jemu se dostalo notného výprasku. Chalupník to viděl a křičel. Obušku, jen hodně, dokud mi beránka a ubrusu nevrátí. K motře nezbývalo nic, než vrátit mu, co mu vzala, i poručila přinést mu beránka a ubrus. Chalupník tentokrát byl chytřejší a proto se nejprve přesvědčil, zdali dostal pravého beránka a pravý ubrus. Potom teprve vzkřikl. Obušku, přestaň! A obušek přestal být. Pak šel se svými dary rychle domů k ženě a k dětem. I měli potom všichni velkou radost, protože měli dost peněz na živobytí, ale nezapomněli na Pána Boha ani na lidi a každému chudému pomáhali.
1: Tetelí se vzduch.
2: Tetelí se vzduch.
1: Je prý tady duch.
2: Je prý tady duch.
1: Fialový.
2: Fialový.
1: Fialový.
2: Fialový.
1: Máme na to čuch.
2: Máme na to čuch.
1: Kde takový duch?
2: Kde takový duch?
1: Spí a loví.
2: Spí a loví.
3: Je, je, je.
2: Jeho doub je snadno zjistí.
1: Snadno.
2: Jehličí a listí.
1: Jehličí.
2: Jsme totiž specialisti.
1: Specialisti.
2: Na duchy.
1: Na duchy.
2: To nemáte potuchy.
1: To nemáte potuchy.
4: Digi hádanka.
5: Smolíček je malinký.
6: Ukradli ho jezinky.
5: A kdo slyší volání?
6: Pacholíčka zachrání.
5: Kdo je to?
7: Kdo pak ví, odpoví.
8: Kdo pak zachránil Smolíčka Pacholíčka, když ho ukradli jezinky?
9: No já to vím a víš to ty.
8: Já si myslím, že to byl, bizon.
9: Ha, ten ne.
8: Tak to.
9: Má takové velké paroží.
8: Byl sop.
9: Ten má taky paroží, ale tenhle má větší paroží.
8: A Smolíček, Pacholíček, ten byl u nás v naší zemi a my sobě nemáme ani bizony, leda v zoologické zahradě, ale máme...
9: Jelené!
8: Oči máš zelené! To je jelen!
10: Ukradené potěšení. Jednou seděli Čmelda s Brundou na vysoké kopretině jako na rozhledně a divili se, co se to jenom děje. Nejdřív kolem tryskem uháněl zelený koníček. Hned za ním stonožka. A v zápětí se myhlo v trávě několik zděšených brouků a jeden červík na otázku, co se stalo, vůbec neodpověděl, ale rovnou se zavrtal hluboko do země. Muselo se přihodit něco hrozného, pomyslili si čmeláci, když v tom přiběhl kvapník.

0: chvíli klid. Já tam dávno už měl být. Ne, ne, ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
1: Co se děje, kvapníku? Ptali se Čmelda s Brundou. Utečte! Všichni pryč! Volal. My taky? A proč? Chtěli vědět Čmeláci. Protože je zuřivá! Vykřikl kvapník. Já chvátám, chvátám, chvátám! Chvátejte taky! Utíkejte, utíkejte! Zachraňte se! A byl pryč. Někdo zuří a je nebezpečný, usoudili Čmeláci. Ale kdo?
2: Já!
1: Ozvalo se přímo nad nimi. Vedle kopretiny stanuly velikánské nohy a rovnou na Čmeláky mířil ostrý zobák a hledělo rozhněvané oko.
2: Okamžitě slezte na zem, abych vás mohla líp sezobnout. Ta, ta, ta, ta, ta, řekla slepice.
1: Čmeláčci se strachy tak roztřásli, že neslezli, ale spadli rovnou slepici k nohám. Jen to žuchlo.
2: Říkala jsem slezte a nespadněte.
1: Kvokala mrzutě ta slepice.
2: Natlučené padavky nemám ráda. A stejně mi nic nechutná, protože jsem smutná.
1: Vzdychala. A proč jsi zuřivá a zároveň smutná? Odvážil se zeptat Čmelda.
2: Protože mě někdo ukradl mé nejkrásnější vajíčko. Mé jediné potěšení.
1: Plakala slepice. Tohle bylo doopravdy k pláči. A co bys řekla tomu, kdybychom ti vajíčko pomohli najít? Napadlo Brundu.
2: Abych potom přestala být zuřivá a smutná. Dala bych se s radostí do tance.
1: Řekla slepice a začala se dokonce malinko usmívat.
2: Abyste věděli, to moje vajíčko bylo na obou koncích tak krásně šišaté. A bylo celé bílé. A uvnitř.
1: Slepice se zarazila a už zasměla v očích slzy.
3: No tak, jenom hezky a s úsměvem, povzbuzoval jí Čmelda.
2: Uvnitř bylo žluté kurátko, ko.
1: Špitla slepice. Čmelda s Brundou vyskočili. No to si nemohla říct rovnou, co kdyby se to tvoje pískle najednou vyklubalo, co by si samo ve světě počalo. No honem, jdeme.

Všichni se divili, jakou si čmeláci našli kamarádku. Ale slepice se na všechny strany přátelsky usmívala a dokolečka opakovala. Neutíkejte přede mnou, nebojte se mě, já už nikoho nesezobnu, na mou duši. Jenomže o tom nejdůležitějším, o ztraceném vajíčku, nikdo nevěděl. Přiběhl kvapník se zprávou, že viděl ne jedno, ale celý košík vajec a že patřil Pučmeloudovi. Hned se k němu vypravili. Už z dálky slyšeli, jak si zpívá.

0: prieteni malovaní, dejte aspoň bílí. Slepice si snese, si snese jiný.
1: Jak pučmelout zahlédl čmeláky a slepici, schoval košík za zády.
0: Jděte pryč, kšíc, kšíc,
1: odháněl je.
0: No tak, nezastavujte se, pokračujte, s Bohem.
1: Hele, pučmeloude, co máš v tom košíku? Chtěli vědět Čmelda s Brumdou. Malovaná vejce? Kde jsi je vzal? A slepice se přidala. Pa, pa, pa, to jsem tě také chtěla zeptat. Pa, kdo snáší taková žertovná pa, pa, pa, vajíčka? To musí být někdo moc veselý. Pa, pa, pa,
0: pa. Snáším je já,
1: odpověděl rychle pučmelout.
0: Já sám snáším je a hned zase sbírám tady do košíku. Tak naschledanou.
1: Ale čmeláci se nenechali odbít. Ukaž nám je, pučmeloude, co když mezi barevnými vajíčky bude také nějaké čistě bílé?
0: Ale kde pak,
1: breptal pučmelout,
0: kde pak byste našli bílé?
1: A pak se ze samého rozčílení podřekl.
0: Každé jsem si obarvil.
1: A v tom se také jedno omalované vajíčko v košíku zavrtělo, skořápka praskla a na svět vyskočilo kuřátko. Jenže nebylo žluté, ale strakaté. Slepice rozpřáhla křídla. Ty, moje kuřátko, papa, pojď ke mně, pojď. Ale kdo tě takhle zmaloval? Přece pučmelout. Usmívali se čmeláci. Vzal ti bílé vajíčko a omaloval ho i s kuřátkem. Počkej ty, pučmeloude, hrozila slepice. A ještě chytím sezobnutě jako malinu. A tak měla slepice kuřátko, které bylo strakaté jako papoušek. A to kuřátko mělo dva nejlepší kamarády, Čmeldu a Brumdu. Ale pučmeloudovi slepice ten kousek s malovaným vajíčkem nikdy neodpustila. A jak mohla, tak ho pěkně prohnala.

lidská ctnost, že svá hloupá slova pod kabátem schová. Račte dál, látky je dost, račte dál.

0: vesnička. Ruf,
1: ruf. Já jsem pes. A kdo je víc? Ruf. Umím štěkat na měsíc. Ruf, ruf. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Ruf. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Byl krásný slunný zimní den. Sníh svítil bíle a čistě jako vyprané prostěradlo. Malá čarodějnice seděla s havranem Abraxasem na kraji lesa a slunila se. Najednou zaslechli poblíž dětské hlasy a veselý ruch. Malá čarodějnice vyslala havrana, aby se podíval, co se tam děje.
1: Ale je to jen pár dětí, takový 6-7letí špunti a stavějí si sněhuláka.
2: Je, to se musím na ně podívat, řekla malá čarodějnice.
0: Děti sněhuláka právě dodělali. Měl nos z veliké mrkve a oči z uhlíků, za klobouk starý promáčklý hrnec a v pravé ruce pyšně držel koště. Děti se držely za ruce a tancovali kolem sněhuláka. Poskakovali z nohy na nohu a zpívali si.
2: Sněhuláčku, náš dobráčku, v čistém sněžném bílém fráčku, klobouček máš z hrníčku, oči ze dvou uhlíčků, místo nosu mrkvičku, nezábne tě trošičku.
0: Malá čarodějnice by si byla nejraději zatancovala s nimi. Ale najednou se z blízkého lesa přihnal houf velikých kluků. 7 jich bylo. S křikem se vrhli na sněhuláka a překotili ho. Hrnec rošlapali a koště zlomili vejpůl.
2: Hej!
0: Zlostně křikla na uličníky malá čarodějnice.
2: Necháte ty děti na pokoji? Jestli nepřestanete, zmydlím vás koštětem.
0: A velcí kluci utekli. Jenomže po krásném sněhulákovi byla veta. Děti z toho byly velice smutné a malá čarodějnice je chtěla utěšit.
2: Tak si postavte nového sněhuláka. Co tomu říkáte?
0: Děti však namítly.
1: No, když si postavíme nového, velcí kluci nám ho zase povalí. A taky už nemáme koště, přece je zlomili vejpůl.
2: No, myslím, že to jen tak vypadalo, řekla malá čarodějnice a sklonila se nad zlomeným koštětem. Podívejte se.
0: A ukázala dětem koště. Bylo celé.
2: A z velkých kluků vůbec nemusíte mít strach. Jestli přijdou ještě jednou, čeká je výplata. Na to se spolehněte.
0: Děti se nechali přemluvit a postavili nového sněhuláka. Byl ještě mnohem krásnější a důstojnější než ten první, protože jim pomáhala taky malá čarodějnice. Ale sotva byl hotový, v tu ránu se z lesa zase hnalo s velkým křikem 7 uličníků. Děti se jich polekali a chtěli utíkat.
2: Haló, buďte tady, zvolala malá čarodějnice. Podívejte, co se stane.
0: Nový sněhulák se najednou pohnul, popadl koště, obrátil se proti klukům a nametl na ty uličníky vysokou hromadu sněhu. No to nečekali, chtěli volat o pomoc, ale jenom se pořádně napolikali sněhu. Když se konečně s velkým úsilím vyhrabali ven, vyděšeně vzali nohy na ramena. Sněhulák se úplně klidně vrátil na své místo a opět strnul. No děti jásali a malá čarodějnice se tomu povedenému kousku moc nasmála.

0: vtip.
1: Plazí se dva hadi. Najednou se jeden z nich zastaví a ptá se toho druhého.
2: Nejsme jedovatí.
1: Druhý odpoví. Ani nevím, proč?
2: Já jsem se totiž právě kousnul do jazyka.

0: už jedou! Nejedou!
1: Ahoj, mrzotkové a šmakovinky! Jsem tu zase já, vaše veverka Laskonka.
2: A já!
1: A můj věrný kuchyňák. Tedy nejlepší pomocník v kuchyni. Piggy.
2: No jo, kuchyňák. Kuchyňský robot. Obr, dobr, bobre. Co dneska budeme dělat, Laskonko?
1: Říkala jsem si, že bychom mohli připravit pro všechny nějakou zdravou svačinku. Co říkáš?
2: Ráda. Svačínek není nikdy dost. To aspoň říká Hugo, kdykoliv ho vidím.
1: Tak se do toho pustíme. Všude je zase k dostání spousta řetkviček. Tak si uděláme řetkvičkovou pomazánku.
2: Tak jo, řetkvičky. To je moje. Jednou o nich složím řetkvičkovou hymnu. Já mám rád řetkvičky.
1: To jsem ráda. Doufám, že děti taky. Řetkvičky jsou kromě toho,
2: že budou mít svoji vlastní hymnu.
1: No, i náramně zdravé a mají v sobě spoustu vitamínů.
2: No jo, vitamíny, to říkala i Justína. Posledně jsme je u ní sázeli. A věděla jsi, že se dají pěstovat nejen na záhonku, na zahrádce, ale třeba i doma, za oknem, v truhlíku. Fakt, může si je takhle vypěstovat úplně každý.
1: Ano, ano, to se nám hodí, že už děti vědí, jak na to. A teď jim poradíme, jak tu jejich řetkvičkovou úrodu chutně zpracovat. Na dnešní mňamku budeme potřebovat chystej svazek řetkviček, pažitku, sůl, lučinu, kelímek síru kotič, chlebíček, na který pomazánku pak namažeme.
2: To tady leží, mám.
1: A dále kulaté nůžky na nastříhání pažitky. Dvě misky a prkénko a nůž na krájení. S nožem budu ale řezat já a dětem doma s řezáním pomůže někdo dospělý.
2: Takže nůž si také připravíš sama, viď?
1: Ano,
2: protože,
1: ano.
2: Protože, že jsou nože ostré, ví i malý ježiček. Všechno mám, říkaj dál.
1: Tak, poprosím tě, abys pořádně a pečlivě

0: omyl všechny řetkvičky od hlíny. Podávej mi je a já je budu krájet na plátky a dávat do misky.
1: A to je ta krájecí dospělácká část, co? A nemohl bych je třeba nastrouhat?
0: No, to bys mohl, dobrý nápad, ale pozor na kopítka, ať si je tam nenastrouháš taky. Přeci jen ty řetkvičky nejsou moc velké, tak opatrně.
1: Nejsem kotě z kotěhulek. Strouhám mistrovsky jako krtek.
0: Tak, výborně. A teď mi dej ty řetkvičky, co jsi nastrouhal krtku. V druhé misce zatím smícháme všechno ostatní. Lučinu, tak, tak. A ty tam vyklop s kelímku sýr kotič.
1: A do toho přijdou ty nakrájené a nastrouhané řetkvičky.
0: Přesně tak. Šup tam s nimi. Ještě malinko posolíme. Můžeme zamíchat.
1: Robotický míchač typ 2.0.0 opět na scéně. Spouštím funkci míchání a míchám, jako když žába dělá tempa v bazénku. Míchám.
0: Skvělé, Piggy. Tak, tak to by mohlo stačit. Opatrně, ať ti to nepadá z misky. Tak, robote, vypni funkci míchání.
1: Míchání se zastavuje. Pí, pí, pí, pí, pí.
0: A teď rychle namazat na chlebíčky. Kamarádi přijdou, co nevidět. Tak ať máme svačinku nachystanou, než dorazí.
1: Zapínám funkci rychlomazání. Šblenci. Matlám to tu jak slimák cestičku.
0: Ty jsi ale vtipálek. Ty jsi dnes jako nějaká zvířátkovská omalovánka.
1: Počkej. Mám svůj umělecký záměr.
0: Já mám kuchařský záměr a to je také umělecký záměr. Až budou chlebíčky namazané, můžete je ještě posypat pažitkou, kterou si můžete klidně sami nastříhat kulatými nůžkami. To je na pažitce skvělé, Piggy. Věděl bys?
1: Že je dobrá? Že si jí můžu posypat chlebíček?
0: No, to určitě taky, ale třeba něco o tom, když si ji pěstuješ doma.
1: Aha, no jasně, asi vím, jak to myslíš. To, na pažitce je skvělé to, že když si ji doma vypěstuješ v květináči, můžeš ji stříhat, šmik, šmik a sypat na chlebíčky a ona zase vždy cinky doroste, doroste.
0: Přesně tak. Takže se stříhání pažitky nemusíte vůbec bát.
1: Já už stříhám nůžkami jako králíček ušima. Střih, šmik.
0: A chlebíčky jsou hotové. Nádhera. Co říkáš, Piggy? Napište mi, jak dopadly vaše chlebíčky. Nebo mi je třeba vyfoťte, nebo namalujte. Recept na pomazánku i celý postup najdete jako vždy na www.piggy.cz v mé sbírce nejlepších veveřích receptů. A příště...
1: Ne, příště, hned. Řetkvičková hymna. Složil já, Piggy. Ježeček, žabička, slimáček, krteček, králíček i ptáček.

0: Léčení nimravky. Žil jednou jeden malý chlapec a ten se jmenoval Alan. Byl to kluk jako buk, měl kudrnaté kaštanové vlasy a uměl se usmívat jako sluníčko. Jednou ráno se posadil ke snídani, ale místo, aby si vzal lžíci, snědl kaši a vypil mléko jako každý normální kluk, uchopil vidličku a začal si nabírat ovesné vločky jednu po druhé. Za chvíli mu maminka přinesla vajíčko, protože si myslela, že už s kaší dávno skončil, jenže Alan si právě nabíral 11. ovesnou vločku. Maminka spráskla ruce.
1: Bože na nebi, ty se ale dneska ráno v tom jídle nimráš. Co je s tebou? Máš tu kaši moc horkou?
0: Pak si teprve všimla, že Alan jí kaši vidličkou vločku po vločce a tak mu podala lžíci.
1: Koukej pořádně jíst a pospěš si, než ti vystydne vajíčko,
0: poručila. Alan se pustil do jídla, ale místo, aby si nabral plnou lžíci kaše, roztržitě udobl z talířku jednu vločku a pomalu si ji strčil do pusy. Maminka se na něho chvilku dívala, ale pak řekla.
1: Jak chceš. Vajíčko budeš mít studené jako led, když budeš pokračovat tímhle tempem. Mně je to jedno. Já jdu nahoru do pokoje srovnat prádlo a než se vrátím, ať je všechno snědené.
0: Vyběhla po schodech a nechala Alana v kuchyni samotného. Sotva odešla, vzal si Alan znovu vidličku a pustil se do kaše. Pěkně vločku po vločce. Za chviličku mu připadalo, že celá ovesná vločka je na něj příliš velká, a tak každou rozdělil na dvě části a napichoval si na vidličku vždycky jen půlku. Byl tak zaujatý svým pipláním, že ani neslyšel, že se maminka vrátila. Proto ho velice překvapilo, když mu celou snídani sebrala a řekla mu, ať jde radši pryč. V poledne uvařila maminka rajskou polévku. Alan ji měl sice hrozně rád, ale místo, aby ji slupl a poprosil ještě o přídavek, začal si plavit po talířku malé lodičky z osmažených kostiček chleba. Spouštěl je do talíře, lovil je a po jedné je strkal do úst. Ve 2 hodiny přišla maminka a námořnickému dobrodružství s osmaženými kostičkami chleba učinila přítrž. Smutně sklidila nádobí ze stolu a poslala Alana, aby si šel po obědě odpočinout. Ten den při večeři krájel Alan maso na tak malé kousíčky, že se na něho tatínek podíval a prohlásil.
2: Nechtěl bys si, prosím tě, ode mě půjčit lupu? Myslím, že ji budeš brzy potřebovat, když si krájíš tak mikroskopické kousky masa.
0: Alanova maminka se přidala.
1: Takhle je to od božího rána. Jí ovesnou kaši po vločkách a ještě k tomu vidličkou. Pouští si kostičky osmaženého chleba po talíři a zobe je po jedné a teď zas vyvádí s masem. Co se to s tebou děje, Alane?
0: Alan se zářivě usmál a pravil. Řekl bych, že se s ničím nemá pospíchat. Kdybych si ukousl moc velké sousto, mohl bych se udávit. Maminka se rozzlobila.
1: Nesmysl! Ještě včera ti to vůbec nevadilo.
0: Alan jí smutně vysvětlil. Včera bylo včera a dnes je dnes. Opatrně rozkrojil zrnko rýže na 4 díly a způsobně si ten nejmenší kousínek vložil do úst. Druhý den ráno se s ním vůbec nic nezměnilo. A i když ho maminka pořád hubovala a domlouvala mu, už diboval jídlo po tak malých soustech, že si to člověk může jen těžko představit. A jako by toho ještě nebylo dost, vzdychal a při každém soustu se rozhlížel po pokoji. Alanova maminka z toho byla zoufalá. Nevěděla, co má dělat, a tak zavolala své známé, paní Křivohlavé.
3: Dobré jitro, paní Křivohlavá.
0: Pozdravila ji.
3: Tady Alanova maminka. Volám vám, protože jsem se chtěla zeptat, jestli jste někdy měla potíže s Vítkem, co se jídla týče.
4: Potíže?
0: Podivila se paní Křivohlavá.
4: Jaké potíže máte na mysli?
0: Alanova maminka jí vysvětlila.
3: Náš Alan začal z ničeho nic uždibovat jídlo po takových kouscích, že kdybych mu nesebrala talíř, seděl by u snídaně určitě aspoň 12 hodin. Ovesnou kaši jí po vločkách, polévku po kapkách a maso si krájí na jednotlivá vlákna.
4: Dobrotivé nebe, není ten váš chlapec marot?
0: Polekala se paní Křivohlavá.
3: Tvrdí, že mu nic není. Změřila jsem mu pro jistotu teplotu, ale horečku nemá. Nevím, co je to za nemoc.
0: Stěžovala si utrápeně Alanova maminka. Paní Křivohlavá řekla.
4: Tedy, já žádné potíže s jídlem u našeho Vítka neznám. Mám jediný problém. Jak ho donutit, aby přestal? Včera ráno před snídaní vážil 90 kilo a tatínek mu začal říkat kule.
3: Nepovídejte.
0: Nevěřila svým uším Alanova maminka.
1: Tak to máte asi ještě horší problém než já.
0: Zavěsila telefon a přemýšlela, co dál. Zavolala další známé, paní Žouželkové.
3: Paní Žouželková, dělá vám pergolka nějaké potíže při jídle?
0: Paní Žouželková prohlásila s přepečlivou výslovností.
5: To tedy v žádném případě, vážená paní. Dbáme totiž vždycky na to, aby každé sousto důkladně rozžvíkala. Musí žvíknout 100krát, jenomže někdy na to zapomene a žvíkne jen 93krát. A představte si, tuhle jsem ji dokonce přistihla, že žvíkla pouze 71krát.
0: Alanova maminka si živě představila, jaká by to byla katastrofa, kdyby se jejich Alan doslechl, že pergola Žouželková 100krát kousne, než polkne jediné sousto. Kdyby si totiž znásobila každé zrnko rýže na talíři stem a připočetla si k tomu, jak pomalu Alan kouše, musela by dospět k nezvratnému přesvědčení, že je odsouzen k pozvolné smrti hladem, dřív než se slunce začne sklánět k západu. Alanova maminka se raději rychle s paní Žouželkovou rozloučila a položila sluchátko. Pak zatelefonovala Petřině mamince. Zeptala se jí.
3: Když dáte Petře na stůl jídlo, sní ho bez pobízení?
6: Samozřejmě, proč se ptáte?
0: Odpověděla Petřina maminka. Alanova maminka se jí svěřila.
3: Protože Alan začal dňobat jako vrabec a já si s ním vůbec nevím rady.
0: Petřina maminka navrhla.
6: Zavolejte paní Láry Fáry. Ta vám jistě poradí. Vzpomínáte, jak mi tuhle doporučila svou osvědčenou a zaručeně účinnou řetkvičkovou léčbu?
0: Alanova maminka se zaradovala. Že na to nepřišla dřív? Musí paní Láry Fáry zavolat. A to hned. Bez dlouhého rozmýšlení vytočila její číslo. Paní Láry Fáry se zamyslela.
7: Tak vy říkáte, že Alan se začal rýpat v jídle a uždibuje jen malé kousíčky? Hned jsem si všimla, že byl včera odpoledne nějaký pobledlý.
0: Alanova maminka zabědovala.
3: Je opravdu hrozně bledý. Tatínek někdy říká, že vypadá, jako by byl uplácaný z těsta. Za poslední 2 dny snědl dohromady asi tak 1 lžíci jídla. Co budeme dělat, paní Láry Fáry?
0: Paní Láry Fáry uklidnila.
7: O Alana si nedělejte žádné starosti, to je obyčejná nimravka. Za den nebo za 2 bude zas v pořádku. Počkejte, zdá se mi, že... Ano, tamhle ho právě vidím. Jde zrovna sem. Dám mu s sebou speciální sadu nádobí pro nimry. Největší nádobí mu prostřete dnes při obědě i večeři. Z prostředního by měl jíst zítra celý den. Menší talíře použijte pozítří. A další den mu nabídněte jídlo na těch nejmenších talířcích. Celkem to bude trvat 4 dny. Dneškem počínaje. A i když možná trochu zhubne, nebude mu to na škodu. Časem se to zase spraví. Poslední den pro něj vzkážu. A vy ho ke mně pusťte bez ohledu na to, jak se bude cítit.
0: Alanova maminka poděkovala a ujistila paní Láry Fáry, že udělá všechno tak, jak jí poradila.
7: Pošlu vám ho hned domů s tím nádobím,
0: řekla paní Láry Fáry.
7: Nelamte si hlavu, stačí, když jenom budete dělat, co vám radím.
0: Pak se s Alanovou maminkou rozloučila. Za chviličku se Alan vrátil domů s velikým proutěným košem. Tohle ti posílá paní Láry Fáry jako dárek, říkala, abych na to dával veliký pozor. Chlapec postavil koš na zem v kuchyni a hned se hrnul do rozvazování provázku. Maminka ho však zarazila.
1: Tak dost. To je dárek pro mě a já si ho uložím sama. Ty si můžeš jít ven hrát. Vrať se až k obědu. Proboha, ty jsi ale bledý. Koukej se proběhnout až k Petřinu domu. Ať ti trochu zčervenají tváře.
0: Alanova maminka uložila koš od paní Láry Fáry do skříně v kuchyni a zavřela dvířka, takže zvědavému Alanovi nezbývalo nic jiného, než si jít ven hrát. Místo, aby se však proběhl k Petřinu domu, šoural se pomalu, pomaloučku ulicí. Byl totiž tuze slabý, protože se dost nenajedl. Těsně před obědem vyndala Alanova maminka koš ze skříně a otevřela ho. Byly v něm 4 jídelní soupravy. Největší připomínala malé dezertní talířky. Patřil k ní i hrneček, z jakého dospělí pijí po obědě kávu, malá vidlička a lžička. Prostřední sada měla talíř jako pro panenku, hrneček jako pro panenku a malilinkatou vidličku a lžičku. Menší sada měla talířek velký jako 5 koruna. Hrnek jako náprstek, vidličku ve velikosti zápalky a lžičku podobnou miniaturní lžičce na sůl. Nejmenší sada nádobí měla talířek jako 10. Do nejmenšího hrnečku se vešla 1 kapka. Nejmenší vidlička vypadala spíš jako jehla a lžíce jako špendlík. Maminka podávala toho dne Alanovi jídlo na největších talířcích. Dostal pečenou bramboru, největší než vajíčko, kousek masa jako poštovní známka, plátek rajského jablíčka a malý hrneček mléka. Alan byl tak soustředěný na uždibování nepatrných soust, že si ani nevšiml, že má nové nádobí. Snědl celou 1/3 brambory, 1/6 masa, 1 rajčatové semínko a vypil dobrou polovinu mléka. Když prohlásil, že už nemůže, tatínek se podíval na jeho malý talířek, na němž zůstalo skoro všechno jídlo. A už se chystal začít hudrovat, aby Alan ještě něco snědl, ale maminka ho předběhla.
1: Samozřejmě, chlapče, nemusíš to dojídat, když nechceš.
0: Druhý den ráno nabrala maminka Alanovi malou lžičku míchaných vajíček, kousíček topinky velký asi jako nehet a použila talířky pro panenku. Do hrnečku pro panenku nalila asi polévkovou lžíci pomerančového džusu. Alanovi se malá vidlička a lžička hrozně líbily, protože mohl nabírat opravdu velice malá sousta. Za hodinu snědli jen 1/2 lžičky vejce a 1/3 topinky velké jako nehet. Za to vypil všechen pomerančový džus. U oběda a u večeře jedl ještě méně a uždiboval ještě menší sousta. Obličej mu zbledl a zezelenal. Alan byl tak unavený, že si musel každou chvíli sednout a odpočívat. Třetí den maminka vytáhla malou sadu nádobí. Na talíř velký jako 5 koruna položila 3 ovesné vločky, kousek šumky, velký asi jako muší křídlo a 1/4 lžičky vajíčka. Do hrnečku jako náprstek odměřila 10 kapek kaká. Alan byl tak zesláblý, že musel dolézt na snídani po 4. Byl rád, když viděl, jak maličké nádobí mu maminka prostřela a na oplátku se několikrát pokusil o chabý úsměv. Rozkrojil si ovesnou vločku na 13 kousků a část jednoho z nich snědl. Snědl i drobeček vajíčka, ždibec šumky a vypil 5 kapek kaká. Pak se zase odploužil pryč a lehl si na pohovku. K obědu si dal 7 kapek polévky, 2 kostičky osmaženého chleba a mléka jen tolik, aby si svlažil rty. K večeři spořádal celý 1 fazolový lusk a vypil 4 kapky mléka. Hned po jídle se odplazil po schodech nahoru do ložnice spát. Cestou musel 8x odpočívat. 4. den ráno byl už tak slabý, že mu trvalo skoro hodinu, než slezl dolů na snídani. Maminka mu prostřela talířek jako 10, hrnek na 1 kapku a podala mu vidličku velkou jako jehla a lžíci jako špendlík. Na talířek jako 10 naložila dibínek vajíčka, 2 drobečky stopinky a 2 zrníčka z jahodového džemu. Do hrnečku kápla 1 kapku mléka. Alan byl tak zesláblý, že musel zvednout maličkou vidličku, ne větší než jehla, oběma rukama. Ale i tak si ten nepatrný dibínek vajíčka rozdělil ještě na polovinu a snědl jen 1 drobeček stopinky. Vypil 0,5 kapky mléka a pak se natáhl na lavici v kuchyni. Právě tehdy zazvonil telefon. Byla to paní Láry Fáry a chtěla mluvit s Alanem. Maminka ho musela odnést k telefonnímu aparátu a přidržovat mu těžké sluchátko u ucha. Paní Láry Fáry sotva jeho slabý, tenoučký hlásek v telefonu slyšela a nakonec ho musela poprosit, aby jí předal maminku, ta ať mu všechno vyřídí. Paní Láry Fáry řekla:
7: Na Alana dnes přišla řada, aby si zajezdil na Grošovatém poníkovi a já bych byla ráda, kdyby ke mně hned přišel.
0: Maminka to chlapci pověděla a Alan se rozzářil nadšením, jenomže byl tak slaboučký, že ho maminka musela vynést před dům a posadit ho do jeho malého červeného nákladňáku. Naštěstí to celou cestu k domku paní Láry Fáry bylo z kopce a když tam Alan dojel, čekali ho tam už Jarda Tomek s Hubertem Preclíkem. Pomohli mu vylézt z malého červeného nákladňáku a vysadili ho na Grošáku v hřbet. Koník se otočil a klidně Alana olízl. Paní Láry Fáry vyšla na verandu před dům, aby je vyprovodila a musela se hodně přemáhat, aby se nerozesmála, když Grošák pomaličku vykročil ulicí a Alan mu visel na hřbetě jako pytel brambor. Celé dopoledne se Alan kymácel na Grošákově hřbetě s obličejem zabořeným do hřívy a koník s ním klusal ulicemi. Z domů vybíhaly ustarané ženy a ptali se, jestli snad není Alan nemocný a nepotřebuje pomoc. Alan se hrozně styděl a vykřikoval ze všech sil, ale slyšet ho moc nebylo. Nic mi není. Snažil se držet v sedle zpříma, jenomže na to byl moc slabý. Pak bylo 12 hodin a Alan byl tak vyčerpaný, že se nemohl udržet na Grošákově hřbetě už ani chvíli. Zamířil proto s koníkem domů. Před vrátky se skulil do trávy. Ležel tam bezvládně, jako vyždímaný hadr, až se nakonec rozbrečel. Jeho maminka vyhlédla oknem v kuchyni a když viděla, jak její synek leží na trávníku, polekala se. Myslela, že se Grošák splašil a Alana schodil. Vyběhla ven a poklekla vedle ležícího chlapce.
3: Nestalo se ti nic? Co ti to zlé zvíře provedlo? Kolikrát tě schodilo?
0: Alan se pousmál při představě, že by hodný a mírný Grošák mohl někdy někoho schodit. ale pak se dal znovu do pláče, protože si vzpomněl, že to byla zas na dlouhou dobu jeho poslední příležitost zajezdit si na Grošákovi. Byl tak slabý, že se nemohl udržet na jeho hřbetě. Nakonec řekl mamince, ten kůň mě neschodil. Byl jsem jen hrozně unavený a tak jsem spadl. Skulil jsem se dolů, ale nemůžu se vyškrábat zpátky. Přišla na mě řada zajezdit si na něm a bude moc dlouho trvat, než na mě dojde podruhé.
1: Podívej, Alane, to všechno se stalo jen a jen proto, že ses začal nimrat v jídle a uždibovat malá sousta,
0: řekla maminka.
1: Jestli si chceš dnes odpoledne ještě na Grošákovi zajezdit, budeš muset jít na chvíli domů a najíst se.
0: Uvázala Grošáka k plotu, popadla Alana a vtáhla ho domů. Posadila ho na lavici v kuchyni, Alan se unaveně opřel o zeď a zavřel oči. Maminka začala rachotit hrnci a točit knoflíky u sporáku a za chviličku přinesla hrneček na jednu kapku, naplněný rajskou polévkou a talířek velký jako desetník se dvěma drobečky z topinky. Nařídila Alanovi.
1: Vypij tu polévku jedním douškem a dej si oba drobečky do pusy najednou.
0: Chlapec udělal, co mu přikázala, a pak se znovu opřel o zeď a vyčerpaně zavřel oči. Zakrátko mu maminka přinesla hrneček mléka jako náprstek a kolečko ukrojené z rohlíku, namazané máslem, na talířku jako 5 koruna. Řekla.
1: Vypij to mléko naráz a dej si celý chlebíček do pusy.
0: Alan poslechl a překvapilo ho, když zjistil, že už se vůbec necítí tak unavený. Opřel se o zeď, ale oči nechal otevřené. Pak mu maminka donesla hrneček pro panenku naplněný polévkou a talířek pro panenku s trochou žervé.
1: Vypij polévku na jeden hlt,
0: řekla mu.
1: A vezmi si velkou vidličku, abys mohl to žervé sníst na 2 sousta.
0: Alan poslechl. Pane, ten měl najednou síly. Mohl už sedět rovně, nemusel se opírat o zeď a ku podivu dostal ukrutný hlad. Maminka mu pak přinesla kávový hrneček s mlékem a malý talířek s kusem perníku. Alanovi už nikdo nemusel radit, jak to sníst a vypít. Kousal, jak se sluší a patří na hladového kluka a pil velkými doušky, dokud všechno do poslední kapky nevypil. Maminka se ho zeptala.
1: Je ti už líp? Naobědval ses dost?
0: Alan řekl. Je mi už mnohem líp, maminko, ale pořád mám hrozný hlad. Mohl bych dostat plný talíř polévky a pořádnou sklenici mléka.
1: To víš, že ano, chlapče.
0: Zaradovala se maminka a rychle mu nalila talíř polévky a velkou sklenici mléka. Alan vyjedl polévku do poslední kapky, vypil všechno mléko a pak vyskočil od stolu. Maminko, Grošák má určitě taky hlad. Neměl bych mu donést trochu polévky?
1: To ne,
0: usmála se maminka.
1: Myslím, že Grošák by si dal spíš jablíčko nebo pár kostek cukru.
0: A tak nakrmili koníka a pak se na něj Alan vyšvihl a hrdě odklusal. Seděl na něm zpříma a uzdu držel jen jednou rukou. Když dojel na roh Petřina domu, maminka na něj zavolala, aby se vrátil. Alan otočil Grošáka a zamířil s ním k brance. Maminka vyšla před dům s velkým proutěným košem.
1: Byl bys tak hodný a vrátil tohle paní Láry Fáry?
0: Zeptala se ho. Mile rád, souhlasil Alan okamžitě. Dám si ten koš před sebe, jednou rukou ho budu přidržovat a druhou povedu koně. Opatrně si naložil koš pro nimry, pobídl Grošáka a pomalým krokem vyrazil k domku paní Láry Fáry.

0: Tak o kterém kamínku si budeme vyprávět dnes?
1: A co třeba tenhle malý, ten šedivý?
0: A tak to je slavný oblázek krajánka Mádla až od pramene Vltavy. Šumava je překrásná, ale život v horách je těžký. Tak těžký, že se tu nedá ani pěstovat obilí, a tak zdejší mlýnská kola nepoháněla stroje na mletí mouky, ale veliká kladiva, kterým se říkalo hamr. Ale ani ten těžký život nezabránil starému krajánkovi Mádlovi, aby každý rok koncem léta nenavštívil Kvildu a zdejší hamr. Mádl viděl kus světa a dobře věděl, že konec léta je nejkrásnější právě uprostřed Šumavy. Lesy tu začínají měnit barvu a mezi větvičkami i stébly trávy chytají pavoučci do svých sítí kapičky křišťálové rosy. Tak tedy Mádl míří na Kvildu, ale jakmile se u Františkova vymotá z lesa a zamíří k silnici, stuhne. Vltava zmizela. Korytem řeky se líně vyne stružka vody a za velkými kameny zůstaly loužičky, ale ten známý křišťálový proud je ten tam. Mádl se ani nerozmýšlí a běží přes les k prameni.
2: Co zas ti rašeliňáci vyvádí? Les plný skřítků a nejsou schopní postarat se o malý pramínek vody. Určitě zasměli nějaké své půlnoční tanečky a rejdy a teď vyspávají.
0: A v rozčílení a chvatu si nevšiml černého kořene, zakopl a už padá pokluskem listí a jehličí a sviští si to mezi stromy přímo k hlavnímu rašeliňákovi u pramene Vltavy.
1: Vítej, Mádle.
0: Pozdravil skřítek unile a smutně krajánka, ale ten kolem sebe plive jehličí a listí a spustí z hurta.
2: Co to má znamenat? To je vám jedno, že tenhle pramínek míří přes Stožec, Horní Planou, Krumlov, Budějce, Hlubokou a Zvíkov až do Prahy? Vždyť celé Čechy můžou být bez vody, když tady zaspíte.
1: Ale Mádle, přece hlídáme, aby byla voda čistá, než opustí les. Ale nemůžeme se dostat dovnitř skály k pramení. Tak daleko moc rašeliníků nesahá. Věř nám, že nás ztracený pramen trápí stejně jako tebe.
2: Promiň, já vím, máš pravdu. Jak to tedy s pramenem funguje?
1: Ve skále sídlí vila pramenka, ale poslední dny slyšíme jen její usedavý pláč.
2: A jak se za ní můžu dostat?
1: To je právě to, co nikdo neví. Je taková říkánka. Kde zelený had nohy hladí, když máš vlasy ze zlata, vezmi kámen jako pírko a zaťukej na vrata. Jenže tomu nikdo nerozumí, takže ve skále ještě nikdo nebyl.
0: Mádl se zamyslel a pomalu se kolem sebe rozhlížel. Přímo před ním se tyčil obrovský balvan. Podíval se k nohám a zastavil se mu dech. Vždyť šlahouny kapradí, ve kterém stojí, se mu plazí kolem nohou jako zelení hadi. Vzhlédl a vidí, jak se z koruny javoru snáší na jeho hlavu první zlatý list. Teď už věděl, jak dál. Opřel se o balvan a ten se odkutálel jako klubičko vlny. Najednou stál před zlatými vraty a zaťukal. Vrata se otevřela a v jeskyni za nimi seděla a plakala krásná víla pramenka a v ručičkách svírala vysoký hliněný čbánek.
2: Vílo pramenko, tak co pak je s tím pramenem?
1: Já nevím.
0: Zaštkala tiše víla a spustila další proud slziček.
2: Kriste pane,
0: pomyslel si Mádl.
2: To se není čemu divit, že pramen neteče, když svěříte čbánek ufňukaný ženský.
0: Ale nahlas řekl.
2: S dovolením, slečno.
0: A opatrně jí vyndal čbánek z rukou. A jak s ním pohnul, uvnitř něco zachrastilo. Mádl ho obrátil dnem vzhůru a vypadl krásný šedivý oblázek. Najednou to večbánu zabublalo a z hrdla vytryskl krásný silný pramen a už si to skotačil mezi kameny a skřítky rašeliníky.
2: Tak to zbyl ty,
0: vzal mádl do ruky oblázek.
2: Že se nestydíš, takovej malinkej a hezkej a mohl si způsobit takovou škodu.
1: To je bezva, že mají prameny takové malé ochránce a hlídače.
0: A nejen prameny, dokonce i hrady mají své ochránce. A na hradě Zvíkově je tím ochráncem Rarášek. V době, kdy hrad ještě neomývaly vlny jezera, ale pyšně se tyčil na vysoké skále nad hlubokým údolím řeky Vltavy, se na Zvíkov přistěhovali jeho noví majitelé s malou dceruškou, princeznou Tereskou. Tereska byla neposeda, vlezla do každého koutku, ovšem musela vědět a každému radit. Hned byla ve stáji, hned zase v kuchyni a za chvilku už se rozhlížela z ochozu věže. A právě hradní věž jí přitahovala nejvíc. Pokaždé, když procházela okolo malých dvířek ve stěně, měla pocit, že jí někdo pozoruje. Jednou už to nevydržela a dvířka otevřela. V malinké komůrce za dvířky se krčilo nějaké divné zvířátko nebo spíš nepovedený skřítek s dlouhým zoubkem.
1: Je ahoj, kdo jsi?
0: Radovala se Tereska z nového kamaráda.
2: Rarášek.
0: Špitlo to cosi.
1: A ty tu bydlíš?
3: Tedy ne, tady ve věži. Patří mi celý hrad. Tady se jen před tebou schovávám.
1: A proč se schováváš?
3: Protože ty všechno vyšmejdíš a mě tady ještě nikdy nikdo neviděl.
1: Ty jsi něco jako strašidlo.
3: No, já si říkám duch hradu, ale v podstatě jsem něco jako strašidlo.
1: A jsi hodný nebo ošklivý strašidlo?
3: Já nevím. Myslím, že hodný.
1: A co děláš?
3: Většinou vržu s podlahou, posouvám obrazy, schovávám věci, občas někoho schodím z věže nebo z hradeb, tak, co mě napadne.
1: Tak to tedy moc hodný nejsi. Ale neboj, já něco vymyslím, abys nemusel být ošklivý. Ode dneška budeš pracovat.
0: Tereska cestou z věže přemýšlela o nějaké práci pro Rarážka. Má krásný dlouhý zoubek, mohl by dělat třeba dírky do kožených opasků. A už táhne do věže pytel plný kůží na opasky.
1: Neboj se, všechno ti ukážu. Tak, tady dej zoubek, výborně, a teď stiskni. Bezva, vidíš, to je krásná dírka. Tak další, další... No počkej, Rarášku, co to děláš?
0: A Tereska jen bezmocně přihlížela, jak se Rarášek pustil do kůží a rozkousal jen na hadry. Z těch už nikdo opasky neudělá.
1: Zlobidlo jedno zlobivý. Však počkej, najdu ti práci, při které nic rozkousat nemůžeš. Už to mám, budeš dělat zvoníka.
0: A Tereska dovletla Rarážka do zvonice, dala mu do jedné ručičky provaz od zvonu a do druhé hodinky a řekla.
1: Vždycky, když bude velká ručička na 12, tak zatáhneš za provaz.
0: A Rarážkovi to šlo. První hodinu odzvonil ještě tak trochu nesměle. Druhou jako opravdový zvoník, ale pak už si zvonil, jak ho napadlo a na hodinky se vůbec nedíval.
1: Ty Rarachu jeden, vždyť teď kvůli tobě vůbec nikdo neví, kolik je hodin, jestli mají jíst nebo jít spát. Tak co s tebou? Vždyť z tebe nikdy nic pořádného nebude. A víš co? Pro mě za mě si klidně dal strašidlákuj.
3: To je dobře. Stejně mě strašení baví nejvíc.
0: A tak je Rarášek na Zvíkově dodnes a spokojeně si vrže podlahou, posouvá obrazy, schovává věci a občas, když je hezky, tak si na hradbách jen tak zlehonka do někoho šťouchne.

0: Piggy hádanka.
1: Mám pěknou hlavičku a jednu nožičku. Hovím si v mechu v lesíčku.
0: To je to. Má hlavičku, nožičku.
2: Bude asi chlapeček.
0: V mechu.
2: Spinka.
0: Já vím, co má hlavičku.
2: Co má hlavičku?
0: Hříbek přece má hlavičku.
2: Je, ty jsi chytrej.

0: lidi, haló brouci, haló celé rodiny. Potřebujem přesně jdoucí, přesýpací hodiny.
1: Tomu, kdo nám odpoví, dáme poklad medový. Do týdne,
0: do týdne,
1: do týdne,
0: do týdne,
1: když nám ty své přesýpačky nabídne.
0: Med je zdravý, med je skvělý, je to pravý luční med. Kdo nám hodiny své střelí, ten bude žít 300 let.
1: S

0: Pesničku.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
3: Bábinko!
4: Ano?
3: Viděla jsi včera v zoo toho ptáka?
4: Kterého myslíš?
3: No, toho velkého, co měl dlouhé nohy a krk.
4: No, to já...
3: No, přece toho, jak vypadali, jako naše učitelka tělocviku.
4: Jo, tak to byl pštros.
3: Špros?
4: Pštros.
3: Pštros?
4: No, ano.

0: A víš, no, tenhle ten pštros je jedním z mnoha zvířat, co žijí v Africe.
1: Zvířat? Snad ptáků, ne?
0: No, jistě, ptáků, no. A když už jsi tak moc chytrá, tak si tě vyzkouším.
1: Ojojo.
0: Vyjmenuj mi 5 zvířat, která také žijí v Africe. No?
1: No.
0: No?
1: No. I tak třeba 5 slonů.
0: Hrůza. No, ale co víš o slonovi?
1: Že je velký.
0: No a?
1: A tlustý.
0: A?
1: A má silnou a vrásčitou kůži.
0: A proč?
1: Protože se špatně žehlí.
0: Ale děti brepto. Je to proto, aby se uchránil vedru, písku a tak.
1: Aha.
0: A Máničko?
1: No.
0: Nech už to hlouposti a zajdi se podívat k sousedům.
1: Co bych tam dělala?
0: Čáp, jim přinesl miminko. Chceš ho vidět?
1: Čápa jo, miminko ne. A stejně mi na té historce, že čáp nosí děti, něco nesouhlasí.
0: A co?
1: Babinko, čápy přece v zimě odlétají na jih. A víš, kolik dětí se narodilo v zimě?
0: A proč na ten jich odlétají? Aha.
1: Protože pěšky je to daleko. Aha.
0: A jestli pak víš, Máničko, když jsi tak chytrá, komu se říká, že má ptačí rozum?
1: To nevím.
0: Tomu, kdo vede podobně hloupé řeči jako ty.

0: Honzík ukazuje otci vysvědčení.
1: Teda něco tak strašného jsem ještě neviděl, zhrozí se otec.
0: Já taky ne, tati. Až včera jsem to našel ve tvých věcech.
2: Tomu patří.

0: Ahoj, mrzotkové a šmakovinky. Opět vás zdravíme s Pigim přímo z mojí kuchyně. Naučíme se dneska úplně jednoduchou věc.
1: Jednoduchou? Zvládnu to i sám?
0: No o tom nepochybuj, Pigi. Ukážeme si sice jednoduchý recept, ale nezapomeň, že někdy ty nejjednodušší věci jsou pro náš zoubek ty nejlepší. Dnes si připravíme...
1: Připravíme?
0: Bylinkové máslo.
1: To budu mít příležitost použít.

0: které pěstuju u kachny. Justýny, už tomu rozumím, proč si dneska chtěla, abych donesl svoje nejoblíbenější bylinky. Tak co mám kromě nich ještě nachystat?
1: Budeme potřebovat bylinky, jak už jsi říkal, a máslo.
0: Aha.
1: To se musí vyndat z lednice, dřív než začneme pracovat, aby změklo. No, protože to nějakou dobu trvá. Vyndala jsem máslo už v poledne. A teď, ukáž, podíváme se. Teď už je krásně měkké a bude se parádně roztírat.
0: Laskonko, já nevím, jestli ty bylinky, co mám, jsou ty pravé. Vzal jsem toho víc, ale nevím, které použít, aby to bylo, jak ty říkáš, mňamkózní.
1: Do bylinkového másla můžete použít jakékoliv bylinky, které máte rádi. Kterou bylinku máš nejradši, Piggy?
0: Já mám rád třeba pažitku, ale pažitkové máslo už jsme dělali. Pak mám rád třeba bazalku. A taky mi kachna Justýna ukazovala nějaký tympán.
1: Nemyslíš tymián?
0: Jo, tymián. Voněl hezky, no tak můžeme zkusit třeba ten, vzal jsem ho, tenhle to je, tady je.
1: Ukáž? No jo, je čerstvoučký a voní.
0: A ještě tady mám petržel, tu nať s lístečky, ne ten bílý kořínek, víš, tu nať, tady, hele.
1: Já ty bylinky vezmu, vyberu a nasekám je na drobné kousíčky. Uděláme z nich směs od každé kousek.
0: Jo. To je spravedlivé. Aby si ty bylinky nezáviděly, viď?
1: Ale ty, brepto. Radši zatím máslo utři v misce se solí. Už víš, že utřít neznamená utřít utěrkou, ale...
0: Ale zamíchat, míchám, jako robot kuchyňák, míchák.
1: Ojeje, zase ten tvůj kuchyňák, Piggy. Ještě, že už vím, že se vypíná na rypáčku. Nebo na ocásku. Šmanko, kde tě mám vypnout?
0: Dnes jsem na hlasové ovládání, jako u hrnečku vař, stačí kuchyňáku dost.
1: Dobře, tak zatím je to kuchyňáku míchej, dokud máslo se solí nejsou pořádně promíchané.
0: Míchám a sůl s máslem se mění v solno-máselnou vesmírnou hmotu neznámého původu. Je, laskonko, představ si, kdyby z toho rendlíku teď vylezl malinkatý modrý marťán.
1: Vaříme nebo jsme v kroužku pozorovatelů mimozemšťanů?
0: Tak dobře, tak ne modrý, ale zelený.
1: Ano, správně. Teď tam přidáme zelené bylinky.
0: Ne bylinky, Marťan, zelený.
1: Piggy.
0: Promiň, já míchám, já jsem se zasnil. Tak a teď přidáme bylinky a...
1: A ještě jednou pořádně promícháme.
0: Aha.
1: Celou směs necháme znova stuhnout v lednici v misce.
0: Míchám.
1: Dobře. Kuchyňáku dost.
0: Domícháno. A to je všechno?
1: Vždyť jsem říkala, že to dnes bude jednoduché. Mám ještě pro naše posluchače zajímavý tip navíc. Máslo se dá z mističky vyklopit na potravinovou folii a vytvořit z něj váleček.
0: Jako když tvaruju plastelínu.
1: Přesně tak. Když v lednici stuhne v podobě válečku, pak se lépe krájí. Můžete si máslo namazat na chleba. To bude, panečku, hned jiná svačinková chuť. Uvidíte.
0: Rozkonko!
1: Co pak?
0: Můžu říct ten koneček sám?
1: Můžeš. Kuchyňáku, mluv.
0: Recept i postup najdete jako vždycky na www.pigi.cz vlastkončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak zase příště. Ahoj, ping!
1: Já jsem nemyslela, abys to říkal roboticky jako kuchyňák. Já jsem myslela, že to řekneš normálně jako Piggy.
0: Nemůžu teď mluvit jako Piggy, když jsem nedostal pokyn k zastavení robotických funkcí a dostal jsem pokyn kuchyňáku, mluv.
1: Ty lumpe, počkej, já tě zletám. Já ti dám kuchyňáka, to budeš koukat.
2: Jak jsi na to přišel, že jsem horoleze?
3: Jsem detektiv Kolombo. Máš bugy na...
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Jouzo. Ty jsi pořád stejný, jako jsi byl. Ve škole ti šli jenom počty. Dějepis tě nebavil, v mateřském jazyce samá hrubka. A teď chceš na našem hrádku pěstovat žampiony jenom proto, že to vynese peníze.
2: Já jsem vedoucí samoobsluhy a tudíž obchodník soudru řediteli. Jsem zvyklý stále počítat. A prosím, přijďte se podívat do knihy přání a stížností. Ani jeden zápis. Čisté listy. Což ovšem neznamená, že jsem proti památkám nebo proti mládeži. Naopak, pionýři já mám rád. Ale uvažte, co pak takový dítě může samo udělat na věži střechu?
3: To by bylo úrazu v obci Doláky.
2: Počkej, Švagrová. Řekni, chlapče, umíš střechu? No vidíte, neumí střechu a pláče. Taková střecha by přišla na cirka 50 tisíc. A může naše družstvo takovou částku dát?
4: Tolik nemáme.
2: No, naproti tomu můj návrh nevyžaduje žádné náklady. Naopak, hrad může chátrat vesele dál a přitom nám bude vydělávat slušné částky.
4: Tak já dávám hlasovat. Kdo je pro žampiony? A kdo je pro děti?
5: Je to 2-2.
6: Vodník Řasinka. Vodník Řasinka bydlel v Rybníce už hezkou řádku let. Stejně jako jeho vodnický otec, děda i praděda. Zkrátka a dobře to byl rodinný rybník, ve kterém Řasinka hospodařil s láskou a s úctou k vodnickému řemeslu. Voda v jeho rybníce byla široko daleko nejčistší a všechny ryby byly pěkně vykrmené. Jednoho dne seděl Řasinka v rákosí a pokuřoval z památeční dýmky. Pozoroval půlce, jak spolu vesele dovádějí, a pochvaloval si hezké počasí. S takovou přijde k rybníku spousta lidí, aby si zaplavali nebo se alespoň osvěžili. Z příjemných myšlenek ho ale vyrušil neznámý hlas. Nedolehl k němu ze břehu, jak by čekal, ale přímo z rybníka. Řasinka zaostřil zrak. Sluneční paprsky se na hladině odrážely, tak mu chvíli trvalo, než si všiml zelené hlavy.
7: Vítejte, kolego,
6: uvítal neznámého přátelským tónem Řasinka. Cizí vodník ale nebyl na nějaké kamarádění nastavený. Vynořil se z vody, poklepal si na odznak, který se mu leskl na klopě zeleného kabátku, a přísně prohlásil:
7: Vrchní vodnický inspektor.
6: Řasinka se polekal. Vyskočil z rákosí a postavil se do pozoru jako voják. Ten úřední tón ho úplně vyvedl z míry.
7: Podle této smlouvy zůstane rybník v pronájmu, jen pokud bude zdejší vodník topit,
6: řekl a zamával Řasinkovi před nosem nějakým lejstrem.
8: Topit?
6: Zeptal se Řasinka a hlas mu přitom přeskakoval, jak měl najednou sucho v hrdle.
7: Topit,
6: přikývl inspektor a pocítil obrovské uspokojení, že Řasinku vyvedl z míry. Chvíli se na něj díval s vítězoslavným úsměvem a pak ještě dodal.
7: Do roka a do dne chci vidět výsledky, jinak budeš muset tenhle rybník na dobro opustit.
8: Opustit?
6: Vykulil oči Řasinka a z toho leknutí se mu udělaly mžitky před očima.
7: Opustit,
6: přisvědčil inspektor a pak zase zmizel v hlubinách rybníka. Od té doby byl Řasinka jako vyměněný. Jeho dřívější veselost byla ta tam. Nevěděl, co má dělat. Sedával na břehu rybníka a občas mu do vody ukápla i nějaká slzička. Nikdy nikoho neutopil a ani topit nebude. Ale co bude dělat, až ho přijdou z jeho rybníka vystrnadit? Všiml si ho Jonáš, který se přišel k rybníku vykoupat. Proč pláčete? Zeptal se Řasinky. Netušil, že je to vodník, a tak se ho ani trochu nebál. Jen mu bylo divné, že pláče. Svého tatínka totiž nikdy plakat neviděl.
7: Chtějí po mně, abych topil, přiznal mu se slzami v očích Řasinka. Můj děda taky topí, na tom nic není, mávl rukou Jonáš. Řasinka na něj vyvalil oči. Jenom v zimě, dodal Jonáš, když viděl, jak nechápavě se na něj ten pán v zeleném kabátku kouká. V zimě? Podivil se Řasinka ještě víc. V zimě je rybník pod ledem, to se topit nedá. On topí v kotelně, je totiž topič, vysvětlil mu Jonáš. Řasinka si otřel slzy z očí a pak se nesměle zeptal. A mohl bych tam topit s ním? Jonáš pokrčil rameny a odpověděl. Nevím, ale zkusím se ho zeptat. Pak se oba rozloučili. Jonáš odešel domů a Řasinka skočil do rybníka. Už nesmutnil. Svitla mu nová naděje. Jonáš svůj slib dodržel a u dědečka se přimluvil. Tak prý můžeš nastoupit do práce, ale až po prázdninách, vysvětlil mu Jonáš, když se u rybníka ukázal druhého dne. V září se budou čistit kotle, štípat dříví a skládat uhlí a na konci října se začíná topit.
5: Jikry mlíčí, zaradoval se Řasinka po vodnicku. A dostanu potvrzení, že topím?
7: Zeptal se ještě pro jistotu. No to jsem se nezeptal, pokrčil rameny Jonáš. Po prázdninách začal Řasinkovi nový život. Každé ráno chodil do práce. Stal se z něj topič. Aby mu z toho horka nevyschl šos, bral si sebou kyblík s vodou a náhradní mokré oblečení. Topení se mu líbilo a s Jonášovým dědečkem se skamarádil. Největší radost měl ale z toho, že dostal potvrzení, že topí. Na bílém papíře s kulatým razítkem. Celé léto měl Řasinka dovolenou. Když se o dalších prázdninách objevil v rybníce vrchní vodnický inspektor, aby zkontroloval, jestli Řasinka někoho utopil, vodník mu hrdě podal své potvrzení, na kterém stálo, že od září do května poctivě topil. Kulaté úřednické razítko se inspektorovi zamlouvalo. Vyškrtl si Řasinku ze seznamu vodníků, kteří nikdy nikoho neutopili, popřál mu hodně štěstí a odplul někam jinam. Od té doby měl vodník Řasinka klid. Dál se pečlivě staral o svůj rybník a o to, aby se v něm nikdo neutopil.

ptačím zrcátku. Nebylo Štěpánovi ještě ani 18 let, když zlým řízením osudu přišel o oba milované rodiče a poručnicí se mu stala teta Adelaida. Ta teta jednu přenármě ošklivou vlastnost měla, a sice, že toužila jen pomoci a majetku. Byla velice lakomá a pro půl grošík by si dala, jak se říká, i kolinovat.

0: Máma s tátou nechali Štěpánovi trochu peněz, ale poněvadž ještě nebyl plnoletý, spravovala mu to malé měníčko právě Adelaida. Jak říkám, nebylo toho moc, ale lakomé tetě se i těch několik zlaťáků hodilo. Proto uzavřela se Štěpánem smlouvu.
1: Za to, že ti peníze hlídám, abys je hříšně neutratil, než nabídeš vlastního rozumu, můžeš u mě bydlet. I živit tě budu. Ale všechno si odpracuješ.
0: Důvěřivý Štěpán v tom neviděl nic zlého. Svou tetu měl docela rád. A tak si plácli. Teta se v duchu radovala, že zadarmo přišla ke statnému čeledínovi.
1: A kdo ví, než doroste do plnoletosti, leco se může přihodit. A dědictví bude moje.
0: Štěpán byl věru šikovný mládenec. Práce zastal za dva, ale jedl jen jako vrabčák. Pranic na světě ho nemrzelo, a když přece jen kmotr smutek zaťukal na jeho srdíčko, stačilo, aby zaběhl na chviličku do blízkého lesa. Rázem tu uprostřed vonavého zeleného ticha pookřál, ptačí trilkování si poslechl a hned vypadalo všecičko růžověji. To se stalo i toho dne, o němž vám budu povídat. Procházel se Štěpán po měkoučkém mechu, když tu zaslechl nečekaný zvuk, jako kdyby někde oheň praskal. Štěpán šel v tu stranu a opravdu hoří tam keř a na keři hnízdo a v něm dvě ptáčátka holátka. Máma straka kolem vyděšeně poletuje, ale pomoci nemůže. Štěpán nemeškal, holýma rukama silou vytrhl hořící keř ze země, oheň nohama zadupal, aby dál neškodil, ale ještě předtím opatrně a na bezpečné místo uložil hnízdo se stračími mláďaty.

0: Když bylo po všem a oheň sotva doutnal, usedla Štěpánovi náhle na předloktí stará straka a promluvila lidským hlasem.
1: Děkuji ti, Štěpáne, na 100 000krát, že jsi mi děti zachránil. Sama bych stěží něco svedla.
2: Však se dobře stalo a nemáš mi zač děkovat.
1: Kde pak? Zasloužíš si odměnu. Vezmi si zde ten kousek zrcátka.
2: K čemu mi bude takový střípek?
1: Má kouzelnou moc. Ukazuje totiž lidi, jací ve skutečnosti jsou. Jen musíš na takového člověka pomyslet a pronést zaklínadlo. Pověz mi, srdcátko ptačí, kde pak ho botička tlačí.
0: Štěpán uvěřit nemohl, ale za dárek pěkně poděkoval a strčil si ho do kapsy. Straka i z ptáčaty zmizela v lese a mládenec se vrátil ke své tetě.

0: Šli dny jeden za druhým, při práci Štěpán na dárek dočista zapomněl. Až jednou se teta Adelaida vypravila do městečka na trh a vzala Štěpána s sebou, aby jí nosil tašky s nákupem. Na tržišti se to lidmi jen hemžilo. A co tu bylo prodavačů a zboží? Štěpán nevěděl, kam dřív s očima, tolik toho bylo ke koukání. Ale pak, jako kdyby ho někdo uhodil, zůstal stát jako opařený. U obchůdku s pentlemi a krajkami zahlédl přepěknou panenku. Tvářičky jako růžičky, očka jako poměnky modrá, vlasy jako len. Co na tom, že oblečena byla jen do obyčejných šatů? Doprovázela totiž svoji paní bohatou a namyšlenou měštku, která si v tu chvíli vybírala další mašly do chlobouku. A jako kdyby to tak mělo být, setkali se faninčiny oči, jak se dívka jmenovala, se Štěpánovým pohledem. Přeskočila jí skřička. Rázem bylo na slunce jasnější, že ti dva se do sebe na první pohled až po uši zamilovali. Jenže, co to bylo platné? Štěpán byl chudý jako kostelní myš a ani faninka nebyla z bohatého kraje.
1: Alespoň kytičku fialek, kdybych ti tak mohl, faninko moje, koupit.
0: Řekl smutně Štěpán a jen tak nazdař Bůh strčil ruku do kapsy, jestli v ní nenahmatá zapadlý penízek. Grošík sice nenašel, za to se píchl o sklíčku, co mu darovala straka.
1: Vydá! Co kdybych ho nyní vyzkoušel?
0: Vzpomněl si na kouzelnou formulku a pravil tiše.
1: Pověz mi, zrcátko ptačí, kde pak jí botička tlačí?
0: Zrcátko se zakalilo a když bylo zase jasné, uviděl v něm Štěpán faninku docela tak, jak stála před ním v nezměněné podobě.
1: To jsem blázen. Třeba je pokažené, nebo straka přece nemluvila pravdu. Zkusím to ještě jednou.
0: Zadíval se na faninčinu paní, která se právě nemohla rozhodnout, zda koupit modrou či žlutou pentli, a zopakoval formulku. Zrcátko se zakalilo a když se rozjasnilo, rozesmál se Štěpán na celé kolo. Na hladině toho střípku totiž spatřil slepici v bohatých šatech s fábory na klobouku.
1: Tak je to tedy. Stráka mi nelhala. Opravdu je to zrcátko kouzelné. Faninka je čistá jako lilie, žádná přetvářka a klam. Proto s ní zrcátko nic nesvedlo.
0: A jak se tak rozlížel po pouti a zašel i do míst, kde medvědář předváděl svého bručivého společníka a hadí muž udivoval okolostojící zvěravce svou dovedností, napadla ho přenáramná věc.
1: Ano, to je ono. Teď budeme mít s faninkou peněz jako želez a nikoho už nemusíme poslouchat.
0: Řekl si. A hned se svým návrhem běžel za faninkou. Ta se ani chviličku nerozmýšlela a pravila.
2: Pojdu s tebou, Štěpáne, třeba na kraj světa. Budu li ti ku pomoci. Už se mi zajídá protivnou a marnivou paní poslouchat. Jen to mi musíš slíbit, že mě budeš mít pořád rád a že mě nikdy neopustíš.
0: Z duše rád Štěpán přislíbil, o čeho faninka žádala. Slovo dalo slovo, oba odešli, Štěpán od lakomé Adelaidy, faninka od marnivé měštky, a začali spolu hospodařit. Štěpán si chytře zrobil boudu, napsal na ní jasnovidec, vstupné za grošík a postavil ji ve městečku nedaleko kašny, aby byla všem na očích. Brzičko se začali trousit první návštěvníci. Nejprve ze zvědavosti, posléze proto, že poznali, že na těch Štěpánových předpovědích je pokaždé kus pravdy. Štěpán vždy zákazníkovi přikázal, aby usilovně myslel na to, na koho se chtěl zeptat. Pak pronesl kouzelnou formulku A když se po chvilce ptačí zrcátko zase rozjasnilo, hned bylo vidět moudrou sovu, ustrašeného ušáka či vznešeného koně. A vždycky v lidském oblečení. Grošíky se Štěpánovi jenom sypali. A také Fanince nastaly dobré časy. Pořídila si novou červenou sukni pro parádu a safiánové botičky. Že vypadala málem jako princezna.

0: Hezky se jim spolu vedlo. Jenže všemi těmi úspěšnými předpověděmi začal se Štěpán nafukovat pýchou. Všude i v hospodě povídal, jaký je učený a slavný, že kdyby chtěl, i do širého světa by mal odejít, jak královsky by se mu žilo. Zkrátka, z dříve tak skromného a milého Štěpána stal se skoro přes noc náfuka. To víte, děti, že to mrzelo především Faninku.
1: Jednoho dne i já pro něj přestanu být dost dobrá. Však jsem jen děvče z chudé chalupy.
0: Říkala si smutně. A pak se rozhodla.
1: Nedá se nic dělat. Musím odejít.
0: Nad ránem druhého dne, když Štěpán ještě tvrdě spal, vypravila se Faninka nenápadně a bezlesně z jasnovidecké boudy a šla, kam jí nohy nesly. A celou cestu se jí po tvářích koulily slzy jako hrachy. Tak moc jí mrzelo, že přišla u Štěpána.

0: Ten se zakrátko na to probudil, rozhlédl se, křikl na Faninku.
1: Faninko?
0: Ale odpovědělo mu jen ticho. Zavolal po druhé a do třetice. Sám se šel přesvědčit, ale když viděl, že jsou pryč i parádní safiánové střevíčky, už poznal, která bije.
1: Jen si jdi, ty hloupá. Však ty se ještě ráda vrátíš. Nikde ti nebude tak dobře jako se mnou.
0: A klidně šel zas otevřít to své jasnovidecké řemeslo. Jenomže přešel den, nastala noc a další den Faninka nikde.
1: To není samo sebou. Aby se jí tak stalo něco zlého.
0: Ale pořád ještě nebyl docela přesvědčený.
1: Přece by neodešla. Ví, že jí mám z celého srdce rád.
0: Překulil se týden. Faninka se nevrátila. Teprve nyní Štěpán pochopil, že provedl něco špatného. Stále se po jasnovidecké boudě rozlížel, v truhličce plné grošíku se přehraboval, i do zrcátka se na sebe díval. A tu ho napadlo.
1: Co kdybych na vlastní kůži zkusil, co umí ptačí zrcátko?
0: Nelenil, přeleštil kouzelný střípek a pronesl známou formulku.
1: Pověz mi, zrcátko ptačí, kde pak mě botička tlačí?
0: Zrcátko se zakalilo a když se mlha rozplynula, uviděl Štěpán sám sebe. Ale nesl se pyšně jako páv a zrovna jako ten hrdý pták měl ohromný barevný chvost a korunku na hlavě.
1: Takhle to tedy je. Už vím, proč Faninka odešla. Hloupě jsem se naparoval, pro nic, za nic se jako páv až do nebes vynášel. Jalovou pýchou jsem svoji zlatou Faninku od svého domu odehnal. Patří mi to. Ale kde tě teď, holčičko, mám hledat? Na kterou stranu světa si odešla?

0: Ve městečku v Jasnovidecké boudě u Štěpána pranic netěšilo. Jakási velká síla hnala ho pryč a pryč. Faninku najít a odprosit, i na kolena kleknout, jen aby mu odpustila, jen aby se k němu opět vrátila. Boudu nechal, kde byla, vydělané grošíky vzal sebou, takže nouzi nijak netrpěl. Ani nevěděl, jak k tomu došlo. Najednou poznal, že jde rovnou k tetě Adelaidě. Její chalupa byla, kde jindy stávala. A tak Štěpán zaklepal na dveře a směle vstoupil dovnitř.
1: No tohle!
0: Spráskla ruce překvapením teta, když ho spatřila.
1: Toho jsem se věru nenadála, že zas domů přijdeš. Ale jestli jsi přišel pro dědictví, nemám. Nedám. A co víc, když jsi utekl, musela jsem si místo tebe novou děvečku opatřit. A to jsou náramně velké výdaje.
0: Kolem prošla mladá dívka v safiánových botičkách. Jako proutek tenká. U všech ptačích pírek byla to Faninka. To ona teď byla u hamižné Adelaidy za služku.
2: Však vám škody nenadělám.
0: Řekla Faninka tiše a podle pravdy.
1: Co? Darmo mluvit.
0: Štěpána to tu se dopálilo, že Adelaida na jeho zlatou Faninku tak přísná. A proto řekl rázně.
3: Nestojím o peníze, i když na ně mám právo. Po mamince a po tatínkovi je toto jediné, co zůstalo. Jsem šťastný. Přešťastný, že jsem svou Faninku našel. A chci ji teď a z celého srdce odprosit, aby se na mě už nezlobila, že jsem se polepšil z té pýchy a že chci, aby si mě vzala za muže.
0: Faninka ráda Štěpánovi odpustila. Vždyť byl pořád její nejmilejší a padla mu kolem krku. Štěpán pak vyňal z kapsy kouzelné sklíčko, namířil na tetu Adelaidu a pronesl kouzelnou formulku.
3: Pověz mi, zrcátko ptačí, kde pak ji bodička tlačí?
0: Jakmile se rozplynula mlha, uviděli všichni na hladině zrcátka lišku. Všemi mastmi mazanou, falešnou a pěkně prolánou.
3: Takhle se tedy věci mají.
0: Už klíbil se Štěpán.
1: Co to tam máš?
0: Stáhla chtivě teta ruku po zrcátku.
3: Nic pro vás. Celou dobu jsem vás měl za hodnou ženu, ale teď vidím, jak jsem se mýlil. Pojď, moje milá.
0: Vzal Faninčinu ruku do své dlaně.
3: Jen ať si teta nechá peníze. I neprávem nabité. My je nepotřebujeme.
1: To je pěkný vděk za všechno dobro, co jsem ti prokázala.
0: Pravila Adelaida na kvašení. Ale bylo pozdě bycha honit.

0: Štěpán s Faninkou odešli, v nedaleké vsi malý, ale hezoučký domek postavili a 7 dětí v něm spolu v lásce vychovali. Zle se jim nevedlo. Vždyť měli kupu grošíku, co Štěpán dostal za své jasnovidecké předpovědi. Na ptačí zrcátko však už jakživ ani nesáhli.
1: Bez tak by to zas k dobrému nevedlo,
0: myslel si Štěpán. Ale pozor na něj dávali. Co kdyby přece jen někdy potřebovali zjistit, na kom, že to roste paví peří. Lakomá teta Adelaida se ze Štěpánova dědictví dlouho neradovala. Jednou v noci k ní přišli lupiči a o všechno všecičko jí obrali. Jen tu poslední sukni, co na sobě měla, ta jí zůstala. Štěpán pak rád a často brával svoje děti do lesa, aby se ho naučili znát a rozumět mu. A ze všeho nejmilejší mu byla straka. Vždycky na ní zvesela zamával a pamatoval na ní i nějakým tím chutným soustem na přilepšenou. Kdo by chtěl to kouzelné ptačí zrcátko mít, musel by dosta let žít. A teď už děti. Nemeškejte, do přírody pospíchejte. A pozdravujte tetu Straku.

0: Беги, Харанка.
1: Ryže, dřevo, řízy, řízy. Dřevo z dubu, dřevo z břízy.
0: Ryže, dřevo, vesele? Vždyť má zuby z ocele.
1: Co je to?
2: Kdo pak ví, odpoví.
0: Zuby z ocele má...
1: Žralok!
0: Ten má zuby jako z ocele.
1: No.
0: Ale nehryže dřevo.
1: A to je pravda, ten má rád rybičky.
0: Zuby z ocele a dřevo řízy, hryže, pila.

0: No chlapci, kde jste kdo? Sfukovala jsem jako stupnice. Totiž studovala jsem jako studnice. Budete zívat. Zírat. Halo. Mám svetýrek. Odlitek. Oříšek.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj. Ahoj. Ve skříni? Vy jste ve skříni? Co tam pro pindáčka děláte?
2: No pro pindáčka jsme tam tedy nedělali nic. To pindáčka ne.
0: Pro krindáčka jsem řekla.
2: Neřekla, řekla si pro pindáčka.
0: A ty to schválně zaloudáš. Zamlouváš. No, vy jste si tam tedy přede mnou schovali.
1: Ne.
2: No.
0: Aha. A teď jste celý kyselý a uletěli vám včely a koukáte jako sůva z nudlí.
2: Sůva, co sůva? Aha, oříšky, oříšky.
0: Vampiři, ne z oříšků, z nudlí.
1: Ale ta sůva z nudlí je ten oříšek, ne?
0: Co to plácáte? Párkrát jsem vás tu nechala samotné a vy pak hned místo vítání v sutýny, Justýny, šup do skříně. No, do skříně. A takhle tento non zvlčíte. A pak, co to říkáte, nedává si sel.
2: No co?
0: Tedyž smysl. Smysl.
2: Je dneska ve formě, Hugo. To bude něco.
1: Tak se hned nerozčiluj, Justýno, jen co si přišla.
2: Prostě jsme mysleli, že jak si řekla tu sůvu znudlí, že to už je ten oříšek, který máme dneska rozlousknout.
0: Aha.
1: No a... No je to tak. Tak máme hádat sůvu z nudlí?
0: Ha, ale prosím vás, na dnešek mám připraveno něco úplně jiného.
2: Jo, a mě by ta sůva zrovna docela zajímala.
1: Mě teda taky.
0: No tak pro mě, za mě, když to takhle tento noc, tak si hádejte klidně tu sůvu. Nechám si svůj mimořádný ohnípek, oříšek na příště. Vy dva neuhodnete stejně pic, totiž nic, tak je to jedno. Tak tu sůvu. No,
1: ale Justýno, víš, co to znamená? Abychom pak na konci třeba nezjistili, že to neumíš vysvětlit.
0: Hugo, no dovol, já užívám výhradně jen slova, která bezpečně znám.
2: Co?
0: Co jsem řekla?
1: Že znáš slova bezpečně.
2: Ale
0: bezpečně, samozřejmě. Špatně slyšíš, tak se ukaž. Sůva z nudlí.
1: Sůva z nudlí.
0: No, co je to? Co? Tak víte, co to znamená? No hádejte.
2: No, já bych možná věděl.
1: Tak říkej.
2: Tak říká se to, když se někdo tváří udiveně. Jakože nevěří svým vlastním očím. Je to tak?
1: Já myslím, že ano. Máš bod, Piggy.
2: Yeah!
0: No, počkat. Body tady rozdávám já, pokud se nepletu. A tohle ani nebyl ten pravý oříšek, jen taková nástavka.
2: Co?
0: Násoska. Totiž náhražka.
1: Ale Piggy to rozlouskl správně, ne? Tak má bod.
0: No, dobře. Řekl, kdy se to slovo používá, ale neřekl, jak to celé vzniklo. Proč se to říká?
2: No, tak to nevím.
1: A já taky ne. Tak nám to můžeš říct, Justýno.
0: A dostanu bod?
1: Když my nevíme a ty budeš vědět, tak dostaneš bod. Hlavně už to prosím tě řekni.
0: Tak dobře. Neví se to.
2: Co se neví?
0: Tady je dneska zmatek, to vám povím. Každý se ptá na něco jiného. Kdo se v tom má vyznat?
2: No, říkala jsi, že se něco neví.
0: Říkám, že se neví, jak vzniklo. Že se říká sůva z nudlí. Hledala jsem to v nejrůznějších knihách, na půdě a tak.
2: Já tomu tedy teď opravdu ale nerozumím.
1: No, Piggy, myslím, že Justýna chce říct to, že u některých slov nebo úsloví se přesně neví, proč a jak vznikla. Protože mohla vzniknout třeba tak, že se někdo, já nevím, přeřekl.
2: Je! Takže Justína je výrobna na přeřekové oříčky, co?
0: No, Figi,
1: a nebo si nějaká nová slova vymyslel a už se tomu tak pak začalo říkat. A to se pak těžko hledá. A to je asi zrovna případ sůvy z nudlí. Je to tak, Justíno?
0: No jistě, jistě. Vždyť to říkám celou houbu.
2: Co?
0: Chloubu. Budu. A dobu.
2: No,
0: dobu.
2: A hned by vzniklo, že by se říkalo, vždyť vám to říkám celou houbu, že jo?
1: No, nevím, jestli by se zrovna tohle ujalo.
2: No, rozhodně by se pak těžko mohl někdo dopátrat toho, jak to vzniklo.
1: Justíno, tak mě napadá, není možné, že se třeba jen někdo přeřekl?
0: No, jak přidřepl? Ale... Já nedřepím, stojím tu jak podloudnice v louži.
2: Cože? Podloudnice v louži? Co to znamená?
0: To jsem neřekla, Piggy. Řekla jsem komornice v kouři.
1: A to je ovšem lepší.
0: Totiž borovice v bouři jsem řekla.
2: Máš pravdu, Hugo. Sůvu z nudlí mohla klidně vymyslet nějaká Justínina příbuzná, no.
1: Koukáš jako sůva z nudlí. Co by to tak mohlo být?
0: Teď jsme si řekli, že se to neví.
2: Už to mám. No. Koukáš jako sůva z nudlí. Mohlo být původně třeba sundáš sako za dva štrůdly.
1: nebo Ondráš volá fůra uhlí.
2: Koumáš jájo za nůž stulí.
0: A vy jste se zbráznili. Zbláznili. Takže pánové, abychom to uzavřeli, mám bod. A hotovo. A příště bych si s olovením... S dolovením. Totiž s dovolením. Takovéhle vaše tento nos hračičkování vyprosila, ano? Budete se soustředit, protože ten oříšek, který jsem pro vás původně nachystala, to tedy... Neuklofnete. Neuhodnete. Já vám dám chytat se nějaký smůly z hublí. To sůvy, nudlí. Ale Piggy, Hugo. No, to by přece věděl úplně každý. Každý. Dělat si z toho takovou tento nonc kafiléry. Amfiteátr. Ne, jak se to? Aféru. Aféru. Tak je to správně. Aféru. No to snad nemáte za potřetí. Za potřetí.
2: Jasně, nemáme za potřetí dělat za se smůly z hublí v kafiléry. Co jsi to říká?
0: Aféru. Ne. Aféru. Aféru jsem řekla. No. Hugo, Piggy, vy jste hrozně neukáznění.
1: A víš, že se mi potom je vlastně stýskalo.
2: Jo, tak proč jsme museli lézt do skříně, když jsi slyšel, že jde Justína?
0: Takže je to jasné. Schovali jste se přede mnou. Já to věděla. Vy si nevážíte skutečných mazanců. Vzdělanců, že? To je tedy chování.
1: Promiň, Justíno, já jsem vůbec nedomyslel, jaká je s tebou ohromná legrace. My už to nikdy neuděláme.
2: Vážně ne, zase přijdeš, ano.
1: Prosím.
2: Prosím, prosím.
0: No, opravdu jsem tu dlouho nebyla, takže máte pravdu. To se naladí, napraví. Ode dneška tu budu smažená pražená.
2: Co?
0: Vlastně, jak se to pečená vařená, tak? Když jinak nedáte.
2: To jsme moc rádi.
0: No jo, Piggy. No, ty kuličko jedna. No.

0: nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Dobrodružník jde na návštěvu. Po té dobrodružné noci u pana Vavřince se Hýlík probudil až v poledne, ale stejně byl nevyspalý a houpal se mu žaludek. Horší bylo, že musel strávit dědečkovi výtky.
1: Hýlíku, to si můj vnuk. Nechat se chytit na kousek špeku nebo čeho, jako nějaká hloupá myš.
2: Ale dědo, já se na žádný špek nechytil. Já se jenom snažil zachránit ten jeho palec, vysvětloval Hýlík.
1: To ti chválím, roztál trochu dědeček. Pan Vavřinec je moc hodný pan domácí, ale vidět tě nemusel. Hrome hochu, měl jsi s něčím splynout, aby tě nespatřil.
2: A s čím asi? Stekal se Hýlík. S tou pastí? S tou jsem byl splynutý až moc, když jsem byl chycenej.
0: Děda pokýval hlavou, ale úplně spokojený nebyl.
1: Tak dobrá, viděl tě. Ale to mi řekni, proč jsi se s ním musel pustit do hovoru?
2: On si začal, žaloval Hýlík. Začal se vyptávat, co jsem zač, tak jsem se mu představil a tak dále a tak dále a tak dále.
1: A tak dále, a tak dále.
0: Děda se chytil za hlavu. No nic, je to vlastně moje vina. Já tě vychovával k ochotě, slušnosti a zdvořilosti. Kvůli tomu nás teď pan Vavřinec vyhodí na ulici.
2: Nevyhodí, řekl Hýlík rozhodně. Já ho znám. On je dědo takový jako osamělej, nebo co? No, vzpomeň si, měl tu snad někdy nějakou návštěvu?
1: To ne, připustil děda, pak se zamyslel a řekl, člověk potřebuje společnost jako vrána.
2: Jaká vrána?
1: Chlapče, vrána k vráně se dá, člověk člověka si hledá a pan Vavřinec nikoho nemá.
2: Ale má?
1: A koho?
2: Nás,
0: zvolal Hýlík triumfálně.
2: A já ho teď půjdu navštívit, ale netajně, jako až doteďka vždycky. Já na něho slušně zaklepám.
0: A hned na to vybral v prádelníku 3 neokousané lichače, nadechl se a než mu v tom děda mohl zabránit, zabouchal na zeď.
3: Piggy vtip.
4: Povídá paní Nováková svému muži.
5: Tato, vzal jsi ten lék po obědě?
6: Nevzal, už jsem zdravý, já to nepotřebuju.
5: Já vím, ale když dneska nemáme žádný moučník.
7: Bere prášky místo moučníku.
3: No, prášky se nemají jíst vůbec, když je nepotřebuješ.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: No, to si máš opravdu čím chlubit, Máničko. Samé jednušky.
2: Od zhora až dolů.
1: To my jsme za našich školáckých let říkali jedničkám na vysvědčení biče.
2: Jú, a jak jste prosím říkali pětkám?
1: Různě. Puma, sardel, bomba.
2: Bomba?
1: Otřes a kdo ví, jak ještě.
2: To Hurvínek říká pětce baculatá placatice.
1: No, on si Hurvajs vůbec rád vymýšlí. No, jsem zvědav, kolik těch baculatých placatic přinese dneska na vysvědčení.
2: Žádnou.
1: Však bych taky vzal rákosnici a přeměřil ho po sednici a viděla bys nářkovnici.
2: Tak to já raději půjdu, pane Spejble.
1: Klidně zůstaň, Máničko, já jenom žertuju. Hurvínek je po mně a já jsem ve škole vždy cinky býval pilník.
2: A co jste prosím piloval?
1: To jako, že jsem se dobře učil. Ano, ano, dokonce tak dobře, že mě pan učitel kolikrát ani nechtěl pustit ze školy domů.
3: Tiše, tiše, tiše, Žery. Nestojím o velké vítání, rozumíš? Je ta Tulda dobře naložený? Tak za chvilku nebude, až mu ukážu tohle vysvědčení. Ona je tady, Mánička? No jo, naše chlubilka, že má zase samé jedničky. Tak to tam teprv nemůžu. Hele, pejsánku můj činanej, dones to vysvědčení taťuldovi sám, ano? Bude lepší, když u toho nebudu. Ježeričku, utíkej, dej to taťuldovi. Já tady počkám. Já na hrdinství moc nejsem.
1: Tak, už slyším Hurvínka. Co myslíš, Máni?
2: Já nevím, pane Spejble.
1: Dáme se překvapit, jo? No. Tak, co je s tebou, Hurvajs?
3: Já čekám.
1: My taky.
3: Co tomu říkáš, taťuldo?
1: A čemu?
3: Tomu, co máš před sebou.
1: Tomu vysvědčení?
3: No tomu.
1: No to, co mám před sebou, docela ujde.
3: Je, tati, myslíš to vážně?
1: No zcela vážně.
3: Tak to jsem rád, já už jsem si totiž myslel.
1: No tak jen pojď, pojď a pochlub se taky. No podívej, tadyhle mám před sebou vysvědčení, které patří Máničce a jako vždycky samé biče. Chci říct jednušky, tak předlož svoje vysvědčení, ať to můžem porovnat.
3: Já totiž žádné vysvědčení nemám, taťuldo.
1: Ale neříkej, prosím tebe, snad na tebe dokonce nezapomněli.
3: No ne, ale já jsem ti ho poslal, to vysvědčení, teď jsem ti ho poslal.
1: Dokonce? Ale pan poštovní doručovatel mi nic nedoručil.
3: Ne, pan poštovní, já po Žerikovi jsem ti ho poslal, to vysvědčení.
2: Po Žerikovi?
1: A proč po Žerikovi?
3: Já jsem si myslel, že to tak bude lepší.
1: Žeriku, co to má všechno znamenat?
3: Žeričku, kam zdal to moje vysvědčení?
1: Tak Žeriku, jsem s ním. Se mi zdá, že tu dnes bude rámusnice. A hele, on ho schoval do stolu. Dáš ho sem? Ukáž? Aha, tak tady to máme. No proto ty tajnosti, že se Hurvajs nestydíš přinést takovéhle známky.
2: Prosím, pane Spejble, to je přece vaš...
1: Ani se, Máničko, nedívej. Ta ostuda, jenom jedna jednička,
3: dvě
1: dvojky,
3: dvě jedničky,
1: dvě trojky,
3: ty jedničky dvě
1: a dokonce dvě čtyřky. No tohle...
3: Jedna čtyřka.
1: No tak prosím, Máničko, je to tak, jak to říkám, nebo ne? Podívej
2: no,
1: se tady.
2: No ano, pane Spejble, jenom, že
1: ty seš dobrota sama, Máničko, ale ten lajdák si nezaslouží, abys ho obhajovala. Taková ostuda. Když já si jenom pomyslím, jaké já nosíval v jeho létech známky domů, tak je mi až stydno. No prosím, hele... Čtyřku z přírodospitu, no, to je jedna, a tadyhle druhá z ručních prací chlapeckých s přihlédnutím k domácímu hospodářství.
3: Ale vždyť my vůbec takové předměty nemáme, tatí.
1: Jak, šmanko, to je Žeriku, co jsi mi to přines, tohleto?
2: Sim, Žeriček si patrně spletl zásuvky a přinesl omylem vaše vysvědčení, pane Spejble.
1: Šmanko, ta vostuda.
2: Ale... Toho si nic nedělejte, pane Spejble. Když se bude Hurvínek snažit, tak může mít na konci roku samé jednušky. Zrovna jako já.
1: Ano, ano, máš úplnou pravdu, Máničko. Konečně, mně se to tehdy taky do konce roku povedlo, jak říkáš, vyžeričku.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: lupič Karas, ukrýval ji v kredenci.

prosinec. A do prčic. Vždyť Třikálové jsou přece v lednu, ne? Teda, Mirku, co jsi mi to tady napsal? No víš co, tak se budem tvářit, jako že je to schválně. Nikdo si toho nevšimne, ne? No, tak jo.

Proč sova létá jenom v noci? Bajka z ostrova Celebesu. Jednou, před dávnými časy, se slétli všichni ptáci na veliký ptačí sněm. Dlouho se radili o tom, jakým způsobem by si měli zvolit svého krále. Nakonec rozhodli, že králem bude ten, komu se podaří vyletět tak vysoko, že přinese na zem v zobáku kousek nebe. V určený den se všichni sešli na stanoveném místě. Ale nejmenší ze všech, nepatrný chytrý kolibřík, uloupl dřív, než přišel, z nedalekého pně palmy kousek bělostné kůry a schoval si jej v zobáčku. Potom na daný povel vzlétl s ostatními vzhůru. Tak ptáci letěli, letěli, až z nich na obloze byly jen malé černé tečky. Tu se kolibřík obrátil k vlaštovce, která letěla vedle něho, a prosil ji. Vlaštovko moje milá, jsem už velice unaven, buď tak hodná, vezmi mě chvíli na záda. Protože kolibřík byl tak droboučký, vlaštovce se ho zželelo. Však jej sotva cítila, když si jí sedl na záda. A zase ptáci letěli a letěli, až už je z dola ze země nebylo vůbec vidět. Nakonec byli všichni tak unavení, že nemohli letět dál. Vrátil se orel, obracel se i sokol, unavil se racek a vlaštovka už umdlévala. Jeden po druhém se začali obracet a letěli k zemi. V té chvíli malinký kolibřík zatřepetal drobnými křídly a zvolal. Proč se už vracíte, bratři ptáci? Poleďte výš, poleďte za mnou. Doletíme až k nebi. Ale žádný z ptáků už k tomu neměl dost sil. Kolibřík tedy sám letěl ještě chvíli do výšky. Až nahoru do nebe, toť se rozumí, také nedoletěl. Ale přece jenom se dostal výš než všichni ostatní. Když se vrátil zase zpátky, položil před ostatní ptáky kousek bělostné kůry, kterou předtím uloupl z kmene palmy a řekl. Tak se podívejte, co jsem přinesl. Byl jsem jediný z vás až nahoře v nebi a tam jsem odloupl kousek omítky z nebeského stropu. Splnil jsem podmínku velkého ptačího sněmu. Budu teď vaším králem. Tahle slova způsobila mezi ptáky hotové vzbouření. Jeden přes druhého začali křičet. Cože? Tohle si máme dát líbit? Tolik statných a silných ptáků je mezi námi a naším králem má být malinký kolibřík? To raději žádného krále než kolibříka. Hr na něj! Zaženeme mu jeho vladařské choutky. A tu všichni ptáci zamávali křídly a chtěli se vrhnout na malého kolibříka. A kolibřík? To si můžete lehce domyslit, že na nic nečekal a raději prchal pryč, seč mu síly stačily. Ale možná, že by ho byli ostatní ptáci přece jen dostihli a polapili, kdyby najednou nebyl uviděl příhodnou myší díru. Jakmile ji spatřil, šipkou se k ní snesl a než bys třikrát zamrkal, už se tam schoval. Ostatní ptáci se schromáždili nad myší dírou a poněvadž nemohli dovnitř, dlouho rokovali, co dál. Nakonec rozhodli, že ustanoví strážce, který bude kolibříka hlídat, aby nemohl uprchnout. Hlásil se o službu ten, hlásil se i onen, a nakonec po dlouhém dohadování se stala strážkyní sova. Prý proto, že má největší oči a že jí tedy nic neujde. Ale snad, že byla vysílena tím letem, ještě týž večer usnula. Kolibřík toho využil, ulétl a od té doby už ho nikdo nespatřil. Když se to ptáci dozvěděli,
Rozhněvali se na sovu, že tak špatně hlídala zajatce a chtěli ji na místě potrestat. Měla veliké štěstí, že se jí podařilo ukrýt se v hustém pletivu lián a popínavých květin. Jinak by asi sotva byla vyvázla životem. Od těch časů, poněvadž má strach, že ptáci na to nezapomněli a že by ji ještě mohli potrestat, létá a loví sova jen v noci. A na denní světlo se neodváží.

0: Pane řidiči, policie České republiky, vy nevíte, že je na dálnici přísně zakázáno používat pásových vozidel?
1: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já vytahuju svoji babetu, svoji skládací babetu, pěkně ji složím. Tak a teď ji našlápnu. To je dřina. Jedu, jedu na babetě, jedu k tetě, jedu k bětě, je. Co to je? Co? Policie.
0: Pane řidiči, to už si snad děláte legraci. Vy nevíte, že podle vyhlášky 100 z roku 95 je přísně zakázáno na dálnici používat vozidel, jejichž konstrukční rychlost je nižší než 80 km v hodině?
1: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já si beru svůj tryskáč a...

chlapec Izrael a čarodějnice. Byl jeden chlapec jménem Izrael ben Eliziér a ten se rád toulal po lese. Všichni se divili, co z toho má. Někteří ho dokonce považovali za blázna. Pravda byla však taková, že Izrael objevil v lese kouzelný pramen a od té doby, co se z něj napil, rozuměl řeči ptáků. Naslouchal jejich štěbetání a mnohdy se dozvěděl velmi důležité zprávy. Nikomu své tajemství neprozradil. Věděl, že by se jistě našel někdo, kdo by toho zneužil. V té době zavládlo v zemi velké sucho. Již několik měsíců nespadla na zem jediná kapka deště. Lidé se modlili a prosili o déšť, aby zachránili sklizeň, ale déšť stále nepřicházel. Každý den chodíval chlapec Izrael do lesa a naslouchal ptákům, aby se od nich dozvěděl pravou příčinu sucha. Až jednou konečně usedl pod ten pravý strom. To je neštěstí, zaslechl nad sebou. Všechny rostliny, zvířata i lidé žízní, pokračoval ve svém štěbetání drobný ptáček. Druhý se k němu přidal. A to všechno je proto, že čarodějnice začarovala déšť. Máte pravdu, dodal třetí. Stála právě pod tímto stromem. Tajemné zaklínadlo vepsala do svitku papíru, uložila do malé skřínky a zakopala pod strom. Ty víš, jak by se takové kouzlo zrušilo? Zeptal se zvědavě první ptáček. Ano, vím, pokračoval ten nejstarší z nich. Někdo by musel skřínku vykopat, kouzlo spálit a popel rozptýlit v čirém lesním pramínku. Teprve potom by se mraky na nebi pohnuly z místa a způsobily déšť. Jak to chlapec Izrael uslyšel, utíkal pro motyku a za chvíli byl zpátky u stromu. Brzy vykopal skřínku, o které mluvili ptáci. Urazil zámek a výmul kouzelný svitek. I hned ho zapálil a popel zanesl k lesnímu prameni. Dříve, než se stačil popel rozptýlit ve vodě, pokrylo se nebe černými mraky a zanedlouho se spustil dlouho očekávaný déšť. Zavlažil půdu, osvěžil zvířata i lidi. Zlá čarodějnice se velmi podivila, když spatřila mraky plné deště. Své kouzlo přece nezrušila. Počkala, až přestalo pršet, neboť voda byla pro ní největším nepřítelem, a vydala se ke stromu, kde kouzlo zakopala. Našla rozbitou skřínku a zlostně se ohlížela po tom, kdo se opovážil zmařit její plán. Nikoho nenašla a tak se vrátila domů. Vyčarovala si démona, aby jí našel toho opovážlivce, který jí zkazil náladu. Démoni dobře rozumí řeči ptáků a tak se za chvíli čarodějnice dozvěděla pravdu. Cože? Křičela čarodějnice. Nějaký usmrkanec mi bude kazit plány, to nedopustím. Vydala se k domu, ve kterém Izrael bydlel se svou matkou. Zabušila na dveře a křičela. Izraeli, vím dobře, co zprovedl. Jestli se ještě jednou pokusíš skřížit mi cestu, začaruji tě v kámen a hodím do nejhlubší studny. Pamatuj si to.
Chlapcova matka se celá roztřásla. Věděla, že čarodějnice je schopná všeho. Prosila svého syna, aby si raději s čarodějnicí nic nezačínal, sice vyplní svou hrozbu. Mně hrůzu nenažene, maminko, protože věřím v Boha, utěšoval jí chlapec. Nedlouho potom se stala podivná věc. Kdo si zamkl archu úmluvy, ve které byly uschovány svitky Tóry, knihy zákonů. A navzdory všem pokusům se nikomu nepodařilo ji otevřít. Židé se polekali, neboť to považovali za špatné znamení. Postili se a modlili, očistili své duše od hříchů, ale nic to nepomohlo. Dveře ke vzácné Tóře byly stále zavřené. Právě v té době se blížil největší židovský svátek, Nový rok, Roš Hašana. Jak ho oslavit, aniž by se četlo z Tóry? Všichni se obávali nejhoršího. Také chlapec Izrael byl nešťastný. Spěchal do lesa, napil se ze svého pramene a naslouchal pozorně ptačímu štěbetání. Za chvíli opravdu uslyšel to, co potřeboval. Židé jsou nešťastní, protože jejich schránka s Tórou je zamčená, zapípal jakýsi ptáček. Já vím, kdo za to může, přidal se druhý. Zlá čarodějnice. Chtěla se pomstit tomu chlapci, který přivolal déšť. On je také Žid. Viděl jsem, jak namočila starý hadr do krve 7 nečistých zvířat a zakopala ho pod synagogu. Proto jsou dveře archy zamčené. Chrání Tóru před nečistotou a zneuctěním. Stačilo by, aby někdo vykopal ten ošklivý cár ze země, zapálil ho a popel nasypal do čirého pramene. Jen tak by se dveře archy znovu otevřely. Chlapec dlouho neotálel a spěchal zpátky do města. Vykopal hadr, zapálil ho a popel zanesl do lesa ke svému pramenu. Popel zabublal v čiré vodě a ztratil se kdesi v proudu. Izrael se spokojeně vydal zpátky do města. Ulice už byly plné lidí, všichni tancovali a zpívali. Jejich archa se znovu otevřela. Nebezpečí je zažehnáno. Povedlo se, oddechl si Izrael. Brzy se čarodějnice dozvěděla od svého démona, kdo se opovážil zrušit její kouzlo. Rozhodla se, že se zbaví chlapce jednou provždy. Izrael dobře věděl, že tentokrát mu to tak snadno neprojde. Zašel do lesa, napil se z pramene a naslouchal ptákům. Doufaje, že se od nich dozví, co na něj zlá čarodějnice přichystala. A opravdu, za chvíli se dozvěděl to, co potřeboval. Zlá čarodějnice vyslala démona, aby jí našel toho chlapce, který zachránil Tóru. Uslyšel nad sebou ptačí hlas. Kdyby tak věděl, že ve chvíli, kdy se ho démon dotkne, promění se v kámen. Chlapec Izrael pozorně naslouchal a dozvěděl se i to, jak by se mohl zachránit. Musel by při sobě nosit hořící pochodeň, protože démoni se prý bojí ohně. Každý démon, který se dotkne ohně, je totiž odsouzen, aby 1000 let sloužil v Gehenně jako otrok. Gehenna je místo, kde se trestají a očišťují duše hříšníků. Ptáčci štěbetali jeden přes druhého, jako by tušili, že je Izrael poslouchá, a oni z celé své malé ptačí dušičky chtěli pomoci tomuto odvážnému chlapci.
Nezapomeňte na vodu z čirého pramene, zaštěbetal další ptáček. Když se démon smáčí touto vodou, promění se v malou rybku. Ta se stane brzy potravou větší ryby a tak démon zmizí ze světa. Ano, ano, volali všichni. Voda z čirého pramene by mohla zničit i samotnou čarodějnici. Kdyby se namočila v této vodě, byl by to její konec. Ptáčci domluvili a v mžiku byli pryč. Izrael pospíchal, aby si rychle zhotovil pochodeň. Sotva jí stačil zapálit, už zaslechl, jak se k němu kdosi blíží. Vzal pochodeň, ukryl se za vysokou skálu a čekal, až démon projde kolem něho. Potom vyskočil a začal před démonem mávat hořící pochodní. Uděláš krok vpřed a já po tobě hodím pochodeň, volal na něho Izrael. Můžeš si potom užívat 1000 let v Gehenně. Uděláš-li krok vzad, spadneš do vody. Proměníš se v rybku a staneš se brzy potravou jiné ryby. Tak, co si vybereš? Nemám na vybranou, přiznal démon. Splním každé tvé přání. Izrael mu přikázal, aby vyčaroval pevný řetěz, který by ani démon nepřetrhl. Jeden konec přivázal k démonovi a druhý si nechal v ruce. Potom vykopal ze země kámen a řekl démonovi, aby ho donesl čarodějnici. Varoval ho, že pokud neuposlechne, zatáhne za řetěz a hodí ho do čirého pramene. Potom si nabral plné vědro vody a sám se potají vydal za démonem. Démon došel k čarodějnici a podal jí kámen. Nesu ti chlapce Izraela, řekl. Výborně, jásala čarodějnice. Teď se ho konečně zbavím. Náhle se rozrazily dveře a objevil se před ní skutečný Izrael. Já se konečně zbavím tebe, já i celé naše město, všechna zvířata i ptáci, zvolal Izrael a vylil na ní vědro plné vody. Ozval se hrozivý výkřik a čarodějnice se rozplynula v kaluži vody. Démon se zalekl a chtěl utéci. Uklouzl však, spadl do kaluže a tím se proměnil v malou rybku. Izrael vzal džbán, naplnil ho vodou a rybku do něj hodil. Potom džbán ukryl do dutiny stromu, pod kterým tak rád sedával. Po mnoha letech, když už byl velmi váženým a slavným mužem, projížděl Izrael se svými žáky kolem dutého stromu. Neodolal a podíval se do dutiny, aby se přesvědčil, zda v ní džbán ještě je. Byl tam. Uvnitř kroužila zmatená malá rybka. Izrael se smíchem na rtech vrátil za svými žáky. Ti se ho vyptávali, co ho tak rozesmálo. A tak jim vyprávěl celý svůj příběh.

0: Červená čepička, čiperná holčička. Přešla kus lesíčka, dobroty v košíčku. Trhala kytičku pro svoji babičku.
1: Tu však vlk sežral, na stáří nedbal. Myslivec přišel, chrápat ho slyšel.
0: Do břicha kámen, žízeň a amen.
2: Kdo pak ví, odpoví.
0: Červená čepička a v ní holčička.
3: Tuhle pohádku znám.
0: Červený čepeček jde lesem a vlk vrr.
3: Červený šátečku kolem se toč.
0: Víš, jak se, hele, počkej, no. Víš, jak se říkalo té čepičce?
3: Jarmulka.
0: Karkulka.
3: Aha, červená karkulka.
0: A pohádka o ní.
4: To bylo tak dávno, že si to nepamatuje ani váš dědeček, ani dědeček vašeho dědečka a dokonce ani dědeček dědečka vašeho dědečka. Ale praprateta pratety tety praprabáby prabáby báby mojí báby o tom slyšela od svojí báby. Takže této prapratety praneteř to vyprávěla své neteři, která o tom pověděla svojí prapravnučce, ta pak své pravnučce, která to řekla své vnučce, mojí babičce, a ta ten příběh řekla mně. Tenkrát byly jinačí časy. To když tenkrát bylo léto, tak bylo teplo a svítilo sluníčko a děti se chodili koupat do rybníka nebo na plovárnu. Když ale někdy v létě pršelo, tak děti seděly doma a koukali se oknem, jak kapky deště skáčou z nebe na pěšinu a jak venku chodí strejdové s deštníkem a vyhýbají se kalužím. Když pak tenkrát přišla zima, tak napadl sníh a mrzlo a děti se mohly klouzat nebo sáňkovat nebo taky stavět sněhuláky. Tehdy se kočky vůbec nezlobily na myši a myši se vůbec nebáli koček. Jedna myška dokonce bydlela s naším kocourem v psí boudě. Byla to bouda překrásná. Měla ústřední topení a koupelnu a sklep. Jednou byl čtvrtek. Náš líný kocour seděl v křesle a četl si noviny a pilná myška měla už všechno uděláno. Prádlo bylo vyprané a vyžehlené, nádobí umyté, podlaha zametená a myška chodila sem a tam a nevěděla, co si počít. Kocourku, povídá najednou, co kdybychom šli spolu na procházku?
5: Proč ne,
4: řekl kocour a šli. Myška si vzala červené šaty s bílými puntíky a krajkovým límečkem, na nohy si obula boty s vysokými kramflíčky a na ocásek si přivázala velikou mašli. Kocour si vzal proužkované kalhoty a sako a klobouk. Pro jistotu si vzal i deštník, kdyby náhodou pršelo. Moc jim to spolu slušelo. Však také všichni, kdo je potkávali, jim říkali: to vám to spolu pěkně sluší. Chvilku jdou a najednou myška povídá.
6: Moc ti to, kocourku, sluší, ale přece jen ti něco chybí, abys byl úplný švihák. Potřebuješ mít na krku kravatu nebo motýlka?
5: Mňau, kravatu nemám, ale motýlka si můžu chytit.
4: A kocour honem běžel na louku chytit si nějakého motýlka. Zrovna tam seděl jeden na bodláku. Byl krásný, puntikovaný, ale nebyl moc chytrý.
5: Tebe zrovna potřebuju, povídá kocour. Nechtěl bys mi ozdobit krk?
4: Motýl nic neříká, jen kouká a kouká a je z toho celý zmatený.
5: Mňau. Slyšíš, motýle, potřebuji, aby jsi sedl na můj límeček u košile.
4: Ale motýl zase nic neříká, jen se kouká a kouká a je z toho celý popletený. Kocour se s ním už nedohadoval, chytil motýla za křídlo a posadil si ho pod bradu na límeček u košile. A motýl sedí na límečku, nic neříká, jen kouká a je z toho celý zmatený a popletený. Opravdu to není moc chytrý motýl.
5: Podívej se, Miško, jakého krásného motýlka mám na krku,
4: chlubí se kocourek.
6: Opravdu je to nádhera, povídá Miška. S takovým krásným motýlkem bys mohl jít i do tanečních nebo na nějaký ples.
5: Taky bych mohl jít do divadla nebo na koncert, povídá kocour.
6: Nebo třeba do Nobel restaurace nebo do drahého 5hvězdičkového hotelu,
4: řekla Miška.
5: A taky na svatbu bych mohl jít, řekl kocour.
6: To je ono, kocourku,
4: vykřikla Miška.
6: Na svatbu? Ty se musíš, kocourku, oženit, když ti to teď s tím motýlkem tak sluší.
5: Mňau, to se ti snadno řekne, povídá kocour. Ale koho si vezmu?
6: To nebude žádný problém. Nějaká ta kočka se jistě najde.
5: Možná, že se najde. Jen aby uměla dobře vařit jako ty, Miško.
6: Hlavně, aby byla na tebe hodná, kocourku, a aby nebyla nepořádná.
5: A hezká musí být, povídá kocour. Musí to být hezká kočka.
6: No, povídá zase Miška. Nejdůležitější ze všeho je, abyste se měli rádi.
4: Jak tak Miška a kocour spolu mluvili, pomyslel si ten motýl.
6: Co to se mnou udělali? To snad mám sedět kocourovi na krku a dělat mu parádu? Já tu nikomu nebudu pro legraci.
4: Rozlobil se, pak roztáhl křídla a uletěl.
6: Podívej se, kocourku, uletěl ti motýlek,
4: volala Miška.
5: Však já ho zase chytím,
4: řekl kocour a běžel za motýlem. Ale motýl už byl moc vysoko.
5: Mňau, teď se ale nemůžu oženit, když nemám na krku motýlka ani kravatu.
6: To máš pravdu, kocourku, ale možná, že je to dobře. Třeba by ta tvoje kočka byla zlá a nepořádná.
5: A třeba by ani neuměla vařit, řekl kocour.
6: A taky, povídá Miška, taky byste se třeba ani neměli rádi.
5: A možná, že by byla úplně ošklivá,
4: řekl zase kocour.
5: Míš, Miško, já jsem docela rád, že mi ten motýl uletěl.
6: Já jsem taky ráda, povídá Miška. Vždyť ten motýlek vlastně vypadal docela hloupě.
7: Piggy, pojď rychle sem. Mám dneska takový vypečený oříšek. Určitě se ti bude líbit.
0: Něco legračního. Takové mám nejradši. Ale ještě tu není Justýna.
7: Dneska přijde taky. Aha, tak to, abych připravil sušenky.
0: Ugo, já myslím, že i když Justýna jí, tak je chytrá pořád stejně.
7: To je sice pravda, ale když jí, tak v tu chvíli, když žvíká, nemluví. Takže je šance si něco vysvětlit, tak aby to slyšela.
0: Aha, no jo, tak já jdu pro ty sušenky. Máš je v té plechové krabici, viď?
8: Jsem zde. Ano, promiňte, jdu drobátko pozdě. Pozdě.
0: A kde se zdržel?
8: Udělala jsem Hugovi experimentální obložené chlebíčky s řeřichou.
0: Hugo je moc rád, viď, Hugo?
7: Děkuji, já mám sušenky. Mám dnes chuť asi jen na ty sušenky. Piggy si dá chlebíček moc rád. Neměl tvé cukroví, tak je na něm řada z chlebíčky.
0: Já si klidně chlebíček s řeřichou dám.
8: Posluš si, Piggy, to si pošušňáš.
7: Hodně štěstí. Bude to zážitek, Piggy, jen na vlastní nebezpečí, kamaráde. Buď opatrný. Dá se to vyplivnout do květináče, kdyby bylo nejhůř.
0: Dougíši, na chlebíčky s řeřichou jsem expert a tohle jsou úplně stejné chlebíčky, jaké dělá Laskonka, to poznám. Klidně si dej taky.
7: No, nevím. Posaď se, Justýno, nalij si čaj.
8: Dělám určitě lepší čaj, určitě. Ale dnes jsem vzala jen ty chlebíčky. Jsem vlastně čajová odbornice. Vlastně to je výborný nápad. Vlastně bych mohla vydat knížku svých oblíbených bylinných čajových směsí. Na to je Laskonka krátká. Bylinky dle domácnostní kachny Justýnky. To je název. Jako jelen. Jako křemen. Jako tento noc. Dobrý název.
0: Justýno, vezmi si chlebíček. Schválně, jestli se ti povedl.
8: Jistě, jistě, už mám rtuť. Chuť.
7: Yes, Justýnko, yes.
8: No, to je fantastické.
7: Dnes mám pro vás oříšek já. A vlastně, když o tom tak přemýšlím, je tak trochu z té tvojí oblasti, Justýno.
8: Konečně jste mě poslechli a začali se zajímat o domácnostní obor. Och, tak šup jsem s tím, Hugo. Já si teď dám sušenku.
7: Dej si, Justýno. Takže, vzhůru klouskání. Jestli pak víte, proč se o někom říká, že se tváří jako kakabus?
0: Kakabus?
7: Kakabus.
8: Ono se o někom říká, že se tváří jako autobus. Díky.
0: Kakabus, Justýno.
8: Aha, tak to ano. Hugo, ale to není z mé domácnostní oblasti. Protestuji.
7: Dej si ještě chlebíček.
8: Dám, ale to není z mé...
7: Ale je, takže nevíš, co?
0: Já to znám. Kakabus se říká někomu, kdo se mračí jako brůčoun mračoun, kdo je škarohlík a vidí všechno černě.
8: Přesně tak, černě, to jsem věděla. Mám bod?
7: No tak Piggy má, ale jen půl bodu. Pokud tedy neví, z čeho to úsloví vzniklo.
0: To nevím.
7: Justýno?
8: Teď si vezmu sušenku.
7: Víš to, Justýno?
8: No, já si dám sušenku.
0: Takže neví, a ty povídej.
7: Kakabus je slovo...
8: Jak to, že to nevím? Co pak tohle je nějaká spravedlnost? Chceš mě přeskočit? Musíš se mě zeptat.
7: Dobře, myslel jsem, že už jsem se tě ptal. Takže, Justýno, víš, z čeho vzniklo mračí se jako kakabus?
8: Ne.
7: To jsem tušil. A proč jsem se tě tedy musel ptát?
8: Protože pořádek musí být. Opakuju vám to pořád.
0: A hlavně se musí získat čas, kdyby tě to náhodou napadlo, co?
8: No.
0: No, no, dobře, Justýno. Tak Hugo, jak je to s tím kakabusem?
7: Kakabus bylo slovo, které původně označovalo hrnec na vaření.
8: Hrnec na vaření? Vytouženo. Vylouženo. Totiž vyloučeno. To není možné, to bych o tom musela něco vědět.
7: Je to tak. Byl to černý hliněný hrnec. Černý byl proto, že byl celý začazený odsazí z ohniště. No a protože takový hrnec vypadá tak nějak nabručeně a nešťastně, je špinavý, černý a nevlídný, začalo se tak říkat i takovým lidem, že se tváří jako kakabus.
0: Myslím, že nám ten hrnec ani nemusíš ukazovat. Stačí se teď podívat na Justýnu.
7: No jo.
8: No dovol. Já nejsem žádný ten váš... tento noc... kakabus.
7: Vlastně máš docela pravdu, Piggy. Ale našel jsem ke kakabusu ještě něco zajímavého. Vzniklo z něj slovo kabonice. A to už víte, co znamená.
0: Když je třeba zakabuněná obloha, tak to znamená, že je zamračeno, šedo a ošklivo. Brr, to nemám rád.
7: Kabonice vyjadřuje prostě to, když se někdo tváří nevlídně, že, Justýno?
8: Co? Ano, jistě. Prý hrnec, to se na to doma ještě podívám. Začazený kakabus, to bych o tom snad něco musela vědět, ne?
0: Říkáš něco, Justýno?
8: Ne, ne. jen už budu muset jít. Tak se mějte. Zase příště přijdu s nějakým oříškem domácnostním. Ale chlebíčky ty dělám dobré, že? Přesně podle receptu. To musíte uznat. Tak se mějte. Já jdu.
0: Ahoj.
7: Ahoj. Co se jí stalo? Vyletěla jak namydlená blesková dráha.
0: Je naštvaná, že jsi ji převezl v její domácnostní oblasti. Určitě to jde hledat do těch svých knih, jestli to byla pravda.
7: Piggy, ale víš, že s těmi chlebíčky jsi měl pravdu? Vypadají mnohem líp, než to její neslavné vánoční cukroví.
0: Co vážně moc dobré. Ochutnej. Justýny ještě nakonec bude dobrá kuchařka. Přesně podle receptu. Jsou to přesně ty samé chlebíčky, jaké dělá Laskonka.
7: Aha, to je zajímavé. Tak to znamená, že Justýna už vzdala své kuchařské experimentování a začala vařit podle Laskončiny kuchařské knihy.
0: Je, to by byla výhra.
7: Ale předpokládám, že to nikdy nepřizná. Navrhuji tedy zjemnit dosavadní bezpečnostní opatření, ale zachovávat stále jistou nenápadnou ostražitost.
0: Já vím. A Justýnu chválit.
7: A chválit.
0: A chválit, já vím.
7: Ono se to jednou poddá. Netvař se jak kakabus. A tu máš, vem si chlebíček. Jsou vážně dobré.
0: Děkuju.

0: Aničku.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
2: A teď ještě jednou.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

O Vánocích v každém lese zpívá jen jedna síkorka. Kolednice. Posadila se na zasněžený komín chaloupky z pařezu a jen spustila, křemílek ve světnici povídá. Je nejvyšší čas dojít do mlází pro vánoční stromek. Aby bylo kam stromek zasadit, postavili nejdřív na stromek

Králíček. Tenhle? Řekl Bochomůrka. Tenhle? Řekl Křemílek. Vzali si ze sáněk pilu a zaklekli ke smrčku. Ale v tom slyší dva hlasy. Jeden zlatý, druhý stříbrný a ty hlasy povídají. Na ten nám, Křemílku a Vochomůrko, ani nesáhnete. On to byl smrček, podle kterého sluníčko a měsíc měřili, kudy mají chodit. A co si dáme na Vánoce do kořenáče, povídá Křemílek. Sluníčko pokrčilo zlatými rameny, měsíc zas stříbrnými a oba odešli. Křemílek s Vochomůrkou složili nářadí zpátky na sáňky. Loudali se domů a doma obcházeli prázdný kořenáč. Když šli po sedmé, přiběhla ta veverka, co jí vyndali blešku z kožichu. Upustila do kořenáče smrkové semínko a povídá. Tuhle máte za službu? Křemílek a Vochomůrka přihrábli na semínko zem, pořádně ho zalili, zahřívali kořenáč rukama, ale semínko nerostlo. A topili mu a dýchali na ně, ale ono nerostlo. Až jim zlatý hlas povídá, jděte od toho, vy nešikové. A zas bylo slyšet stříbrný hlas, jak říká zlatému hlasu. Nedáme se do toho sami? Tak se do toho sluníčko a měsíc dali. Sluníčko zaťukalo na kořenáč zlatým kotníkem, semínko si vzdychlo, probudilo se a pustilo klíček. Měsíc zaťukal stříbrným kotníkem a semínko pustilo kořínek. Sluníčko se sklonilo nad klíček, měsíc ke kořínkům. Sluníčko zhora hřálo, aby ten stromek rostl. Měsíček zdola chladil, aby ten stromek nepřerostl. Když se zelenal a nebyl ani moc malý, ani moc velký, přiletěla síkorka kolednice. Síkorka si sedla na stromek, sluníčko a měsíc se usadili do židlí, Křemílek a Vochomůrka jen tak stáli a potom si všichni zaspívali koledu. Aleluja, aleluja, vyšla hvězda do noce. Aleluja, aleluja, nastaly nám Vánoce.

0: Jede had na kole a potká myš.
1: Myš se ho ptá.
2: He, hade, jak to, že jezdíš na kole, když nemáš nohy?
0: Aha, řekl had a upadl. Mohl šlapat jednou.

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Pohádky ovčí babičky. Budu vám vyprávět pohádku o hloupém vlku a chytrém beránkovi. Tak se pěkně posaďte a tiše poslouchejte. Vlk číhal u lesa na beránka a beránek se klidně pásl na nedaleké louce. Najednou vlk vyskočil a vyštěkl. Teď tě sežeru, hloupý beránku. Beránek se však nelekl a řekl, ne, ne, ještě hloupější vlku, já ti uteču. A běžel a utíkal seč mohl, ale vlk ho stejně doháněl. Tu se beránek zastavil. Stát, hloupý vlku, stát. Udivený vlk se opravdu zastavil a beránek pokračoval. Jak můžeš ty, hloupý vlku, chytat beránka, když jsi sám? Co když já poběžím kolem vody a ty třeba kolem lesa? Jak pak si mě nadběhneš? Chceš-li mě chytit, musíte být přece alespoň dva.
2: No jo, no jo, no jo, to je pravda, uznal vlk. Hned si zavolám kamaráda.
1: Dlouze zavil a za chvíli tu byli vlci dva. Ale beránek na nic nečekal a už zase běžel. Uběhl kus cesty, utíkal seč mohl, ale vlci ho za chvíli přece jen zase doháněli. U starého buku se beránek zastavil a vykřikl.
2: Stát, hloupí vlci, stát. Dost jsme si už nahráli nahoněnou. Teď si budeme hrát na kolo, kolo mlýnský, ano?
1: Překvapení vlci se nejdříve dívali jeden na druhého, potom zase na beránka a nakonec se zeptali, no a jak se to hraje?
2: No, na to musí být čtyři, vysvětloval beránek.
1: Jeden, dva, tři, počítali vlci. No to je nás málo, ale jen počkej, hned si zavoláme kamaráda. Zavili, jak to jen vlci dovedou, a už tu byl třetí vlk. Beránek i vlci se pěkně chytili za ruce, tancovali kolem starého buku a prospěvovali.
2: Kolo, kolo, mlýnský, za čtyři rýnský, kolo se nám polámalo, mnoho hluku nadělalo, koulelo se kolem buku, udělalo bác.
1: A už se všichni vlci kutálejí od starého buku z kopce dolů. To bylo ran a boulí. Když se vlci vzpamatovali, vzpomněli si na beránka. Ale ten už zase uběhl kus cesty. Běžel, utíkal, seč mohl. Ale to víte, vlci jsou vlci a za chvíli ho zase doháněli. U posečené louky ho téměř chňapli.
2: Stát, stát, hloupí vlci.
1: Co zas, zavrčeli vlci.
2: Teď si budeme hrát na slepou bábu,
1: rozhodl beránek.
3: No jo, jak se to hraje,
1: ptali se otrávení vlci.
2: Já vám nejdřív všem zavážu oči, řekl beránek, a pak mě budete hledat.
1: Pečlivě jim zavázal oči a hned se rozběhl loukou zase pryč. Vlci se zatím motali po louce a naráželi jeden do druhého. Už tě mám, beránku, já tě mám, beránku, tady jsi, beránku. To jsi ty, beránku? Ale beránek už mezi tím doběhl domů. Kde jsi běhal? Ptal se ovčák.
2: Ale vlci mě honili.
1: Jak to ovčák slyšel, popadl pytel a šel na ty vlky. Našel je na louce, jak si hrají na tu slepou bábu.
2: Kde pak je beránek?
1: Ptali se vlci.
2: Tady, tady je,
1: řekl ovčák jemným hlasem. A hloupí vlci šli za tím hlasem a všichni naskákali do pytle, protože si mysleli, že je tam beránek. Ovčák pytel zavázal a hodil do rybníka. A co chytrý beránek? Ten se spokojeně pásl na louce u lesa.

netopiiri kouslen. Simsala bum bim. Teď jsem tu s vámi, netopír Pierre, kouzelníček s vytříbeným smyslem pro všechno líbezné, čarokrásné a udivující. Dnes jsem si pro vás připravil sladké lentilkové kouzlíčko. Naučíme se na něm zase něco o barvách. Ach, barvy jsou tak fascinující, nemyslíte? Tahle duhová kouzlíčka, těch není nikdy dost, ale asi už se ptáte, co budete potřebovat. Dnes to bude jednoduché. Nachystejte si jenom mělký, tedy nemoc hluboký talíř. Krabičku lentilek. Každý z vás je zná, jsou to barevné bonbonky. A vodu ve čbánku. Nejprve je potřeba lentilky rozstřídit podle barev. To není těžký úkol, že? Od každé barvy nám na dnešní trik budou stačit 3 lentilky. Co uděláte se zbytkem, nechám na vás. Vezměte talíř a na něj rozmístěte lentilky podle barev kolem okraje talíře. Vždy ty 3 stejně barevné k sobě. Takže 3 červené, o kousek vedle 3 zelené. Nechávejte mezi nimi několika centimetrové rozestupy. A vedle zase 3 žluté a tak dál a tak dál. Až budou lentilky na svých místech, vezměte čpán s vodou a opatrně lijte vodu doprostřed, opravdu jenom doprostřed talíře, ale jen tolik vody, aby lentilky nezačaly plavat. Musí být jen trochu ponořené, jen po bříško. Vodu lijte pomalu, aby se vám lentilky nerozutekly po celém talíři, ale aby zůstaly pěkně na svých barevných hromádkách. A teď, co teď? Teď pozorujte, co se bude dít. Za malý okamžik se cukrový obal lentilek začne rozpouštět a začne tak obarvovat vodu kolem sebe. Lentilky pro vás udělají na talíři nádherné barevné představení. Co na to asi řekne vaše velevážené domácí publikum? Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

0: kdy si dávno, za devatero horami a devatero řekami, žil byl jeden král a ten měl jediného syna, prince Ondřeje. Ondřej ze všeho nejraději jezdil na koni a oháněl se mečem. Často trávil se svým koníkem celé dny. Proháněl se po zámecké zahradě, kličkoval mezi větvemi stromů a zkoušel za jízdy ocekávat jablka z královských jabloní. No, a tak se z něj brzy stal nejobratnější jezdec a bojovník z celého království. Jednoho dne si Ondřeje nechal zavolat starý král a povídá: Synu můj milý, jsi už dost velký na to, abys po mně převzal vládu nad naším královstvím. Ale bylo by dobře, kdyby ses nejdřív, alespoň na rok, porozhlédl po světě. Poznal jiné kraje, jiná království, naučil se jiné řeči a kdo ví, možná, že si i najdeš princeznu, která se ti bude líbit a která potom tady na zámku usedne na trůn jako královna. Ondřejovi se to líbilo a tak osedlal svého koníka a vydal se do světa. Po několika dnech, když přejel přes husté lesy, hluboká údolí a vysoké hory, přijel k velkému městu. To město bylo celé smutné. Všude na hradbách vlály černé prapory a z brány právě výjížděl černý kočár tažený čtyřmi černými koňmi. Kočí, který vůz řídil, měl černý plášť a uvnitř kočáru seděla krásná dívka v bílých šatech. Za kočárem vycházel z brány velký zástup lidí a všichni plakali. Princ přistoupil k jednomu stařečkovi, co se na ten průvod zpovzdálí díval, a zeptal se ho: Dědečku, proč všichni ti lidé pláčí? A kdo je ta krásná dívka v kočáře? Kam ji vezou?
1: Ach, pane, vy musíte být zdaleka, když nevíte, jaké neštěstí naše království potkalo. Tamhle, za tím kopcem, kam jede ten kočár, tam mezi skalami, je veliké jezero. V něm se usadil obrovský 12hlavý drak a vyhrožuje nám, že nás všechny sežere, všechny domy zapálí a celé království zničí, jestli mu každý měsíc nedáme jednu dívku z našeho města. Chudinky děvčata mezi sebou losují, která z nich se nechá od draka sežrat, aby zachránila království. No a dnes padl los na jedinou dceru našeho krále, princeznu Kristýnku. To ona jede v tom černém kočáře. Za chvíli si ji drak dá k večeři. Copak se nenašel nikdo, kdo by tu potvoru zabil nebo vyhnal? Podivil se Ondřej.
2: A pane, takových už tu bylo. Náš král totiž nechal rozhlásit, že kdo draka zabije, dostane půl království a princeznu Kristýnku za ženu. No, a tak se stateční mládenci jen hrnuli, ale draka nikdo z nich nepřemohl. A všichni skončili v jeho břiše.
0: Ondřej na to nic neřekl, jenom popohnal svého koně a brzy průvod i kočár dohonil. Před kopcem se lidé s princeznou rozloučili a vraceli se do města. Kočí řídil vůz dál po kamenité cestě směrem k velkému jezeru. Princ dohonil kočár a povídá kočímu:
2: Vidím, že se ti moc nechce dostat se tak blízko k drakovi. Víš co? Počkej tady, já tam princeznu dovezu sám.
0: Kočí celý vystrašený rád souhlasil. Ondřej vzal princeznu k sobě na koně a zakrátko už byli mezi skalami na břehu velkého jezera.
2: Ničeho se nebojte, krásná princeznu,
0: povídá Ondřej. Všechno dobře dopadne.
1: Jsem po dlouhé cestě unavený.
2: Tak si na chvilku zřímnu. Kdybyste něco zaslechla nebo dokonce zahlédla draka, hned mě vzbuďte.
0: A sotva to dořekl, usnul. Princezna se posadila vedle něj a se strachem se rozhlížela po okolí. Když tu se začal zvedat vítr, stromy se začaly ohýbat, mezi skalami zahřmělo, z jezera se vyvalily vlny jako na moři a z vln se vynořila zelená obluda s 12 hlavami. 12hlavý drak.
2: Princezna nemusela Ondřeje ani budit. Takový rámus by probudil i hluchého.
0: Drak se začal sápat na břeh, ale to už byl princ na koníkovi, meč držel pevně v ruce a rozjel se proti němu. Drak se po Ondřejovi oháněl. Každá z 12 hlav na dlouhém krku ho chtěla zakousnout a roztrhat. Ale on se mezi nimi na svém koni v plné rychlosti proplétal jako mezi větvemi královských jabloní. A každou chvíli jeho meč zasvištěl a přesnou ranou sekal jednu hlavu po druhé. Drak řval, svíjel se jako klubko hadů. Černá krev z něj tekla jako řeka, ale Ondřej i jeho koník bojovali tak dlouho, až i poslední 12. hlava ležela useknutá na zemi a drak se přestal hýbat. Ondřej potom snesl dračí hlavy na hromadu a na památku si z každé z nich vyřízl jazyk. Princezna mu děkovala a zvala ho na zámek. Také mu vyprávěla, jakouže odměnu král slíbil tomu, kdo draka zabije. Ale Ondřej jí na to řekl.
2: Nezlobte se, krásná princezno. Slíbil jsem tatínkovi králi, že se jeden rok budu po světě rozhlížet a poznávat cizí kraje. Takže teď musím jít. Ale za rok cestou zpátky se tu zastavím a jestli budete chtít, rád se přihlásím o svoji odměnu.
0: Kristýnka byla smutná, že ji Ondřej opouští. A tak mu alespoň na památku darovala svůj prsten. Princ ji vyprovodil ke kočáru a odjel. Když kočí zjistil, že drak je mrtvý a že princ, který ho zabil, odjíždí a pro odměnu si nejde, dostal zlý nápad. Vytáhl nůž a přiložil ho princezně na krk.
2: Jestli neřekneš, že jsem to byl já, kdo draka přemohl a zabil, živá se odsud nedostaneš,
0: pohrozil jí. A tak neměla princezna jinou možnost, než to slíbit. Kočí pak naložil na kočár dračí hlavy a odjel s princeznou ke králi. Když přijeli do města, král i všichni lidé měli obrovskou radost, že princezna je živá a zdravá a že drak je už dál nebude trápit. Jenom bylo všem divné, že by ten obyčejný kočí byl takový hrdina. Ten ale jako důkaz své statečnosti všem ukazoval dračí hlavy. A tak nemohl nikdo nic říct. A také se hned hlásil o slíbenou půlku království a o princeznu. Kristýnka ale plakala a prosila tatínka, že je ještě moc mladá, aby jí nechal ještě jeden rok, než si bude muset vzít kočího za muže.
2: No, když tak prosíš, nebudu tě nutit,
0: řekl král a kočí se s tím musel smířit.

0: Když rok uplynul, začaly veliké přípravy na královskou svatbu princezny Kristýnky a Kočího. Po celém městě vlály červené prapory, ze všech stran se sjížděli vzácní hosté, pekaři pekli sladkosti, kuchaři chystali ty nejlepší dobroty, všichni byli veselí. Jen princezna byla zavřená ve svém pokoji a plakala. Právě ten den se vrátil Ondřej do města, zašel do hospody a ptá se hostinského. Řekni mi, co to znamená? Před rokem jsem tudy projížděl a všude vlály černé prapory. Dnes vlají červené. Před rokem tu všichni plakali, dnes si každý zpívá a je veselý.
1: O, pane, dnes je to právě rok, co naše princezna měla být dána 12hlavému drakovi,
0: povídá hostinský.
1: Ale Kočí ji zachránil a draka zabil. A dnes bude mít Kristýnka s Kočím svatbu. Na zámku už všichni hosté jedí, pijí a jsou veselí.
0: Hostinský, prosím tě, vezmi tenhle prsten a dones ho princezně. Řekni jí, že ten, kdo ji před smrtí zachránil, ji žádá o sklenici vína, aby mohl připít na její štěstí. Hostinský šel na zámek do síně, kde seděli hosté, podal prsten princezně a povídá.
1: Je u mě nějaký cizinec a posílá vám, princezno, tento prsten. A vzkazuje, že ten, kdo vás před smrtí zachránil, vás žádá o sklenici vína, aby mohl připít na vaše štěstí.
0: Princezna svůj prsten okamžitě poznala a zaradovala se. Ale král, který ten vzkaz také slyšel, se podivil.
1: Co jsi to povídal? Copak to nebyl Kočí, kdo mou dceru zachránil?
0: Ale Kočí hned vyskočil.
1: To je nějaký podvod, pane králi. Vždyť já mám důkazy, dračí hlavy. A co ty mi povíš?
0: Obrátil se král na princeznu. Ta ale neřekla ani slova, nalila do sklenice to nejlepší víno, co bylo na stole, a podala ho hostinskému.
1: Král nad tím zavrtěl hlavou a poručil: přiveďte toho cizince sem.
0: Když prince přivedli, král se na něj obořil.
1: Jak se můžeš vychloubat, že si mou dceru od smrti vysvobodil? Ten, kdo draka zabil, sedí tady vedle mě a na důkaz přinesl všech 12 dračích hlav.
2: Vzácný králi, povídá Ondřej, přikažte sloužícím, ať sem ty hlavy přinesou a ať se podívají, jestli každá ta hlava má také svůj jazyk.
0: A když ty hlavy přinesly, podívali se do každé tlamy, ale všechny byly prázdné. Tu Ondřej vytáhl 12 dračích jazyků, které si před rokem schoval na památku.
2: Zkuste tyhle, snad se budou k těm hlavám hodit.
0: A tak všichni viděli, že ty jazyky skutečně patří k těm dračím hlavám. Teprve teď Kristýnka začala vypravovat, jak se to všechno doopravdy stalo. Jak Ondřej s drakem bojoval, jak ho zabil a jaký potom ten Kočí vyhrožoval smrtí a nutil ji lhát. Král se na Kočího rozlobil a nechal ho pořádně vypráskat holí. No a protože hostina byla přichystaná a Kristýnka ani Ondřej neměli nic proti tomu, konala se ještě ten den svatba, při které už ale princezna neplakala. Jo, a abych nezapomněla, ty dračí hlavy i s jazyky jsou dodnes vystaveny v Královském muzeu, kde si je můžeš prohlédnout i ty.

0: vtipk. Tati, kde jsou krkonoše?
1: Já nevím, máma pořád něco uklízí.
0: Krkonoše jsou hory. To znamená, že ten tatínek moc neposlouchal.

0: už tam budem.
1: Probíhá přepočet trasy. Jedete opačným směrem.

O panu Mrakovi. Byl jednou jeden docela obyčejný dům. Jakých je na světě plno? Bydleli v něm lidé, děti, psi, kočky, kanárci a vůbec všechno, co v takovém domě obyčejně bývá. A úplně nahoře, až u samé střechy, bydlel pan Mrak. Byl to podivný pán. Celý dlouhý čas seděl na stoličce nebo na pohovce, ukusoval z rybízového koláče a zapíjel čajem a přitom četl kdejakou knížku, romány a pohádky. Četl a četl a hověl si přitom náramně. Když četl něco veselého, tak se smál, až ho břicho bolelo. Když četl něco napínavého, seděl s vykulenýma očima a ani nedýchal. Knížky měl pan Mrak ze všeho na světě nejraději. A protože jenom četl a četl, narostla mu černá vousiska jako nějakému pirátovi. A to se pak vždycky stala ta věc. Pan Mrak v kterou si chvíli hodil knížkou někam do kouta, až kde si v dálce zahřmělo ozvěnou. Pak si obul boty, zamkl svůj byt a šel. Lidé za ním volali. Kampák, pane Mrak! A on jenom mávl rukou a brumlal. Ale k holiči. A z dálky to zase zabrumlalo ozvěnou. Pak odešel, kdo ví kam. A když takhle odešel, každý hned věděl, že bude jisto jistě bouřka. Všichni rychle zavírali okna, aby se ve větru nerozbila. Vynášeli na dvorek muškáty a asparágusy, aby na ně nepršelo. A odnášeli domů batolata a prádlo, aby nezmoklo. Sotva to udělali, už se na oblohu vyvalil Mrak jako černé bubačisko. Už hřmělo a lilo a bublalo a hudrovalo to, fičelo a hučelo, blízkalo a skučelo. A když to trvalo hodnou chvíli a černé mračisko se do sytosti vymračilo a vybouřilo, tu, odkud si, vykouklo zvědavé sluníčko a vyjasnilo celý svět a hned bylo zase hezky. Květiny se rozvoněly, včelky se rozbzučely, děti se zvesela rozkřičely a všechno bylo zase jako předtím. Jenže všude bylo umyto a zameteno. A to už se vždycky odkud si vracel pan Mrak. Ani byste ho nepoznali, jak se změnil. Pískal si rozpustile, tváře hladké, oči modré jako obloha, pod paží plno nových knížek a na každého se usmíval. Odemkl si svůj byt, a protože měl hlad, uvařil si plnou konvici čaje a napekl si do zásoby rybízového koláče. Potom si sedl na stoličku nebo na pohovku a četl tak dlouho, dokud zase nezarostl jako pirát. A dokud nepraštil knížkou do kterého si kouta, až to v dáli zahrnělo ozvěnou, dokud se neobul a... Ale... To bych vám vlastně říkal celou tuhle pohádku znova.

0: básnička. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: o Kateřince a tlustém červeném svetru. Byla jedna holčička, jmenovala se Kateřinka, a ta dostala k Vánocům krásný červený svetr, ale nechtěla ho nosit, ani když byl ten největší mráz. Proč pak si nevezmeš ten červený svetr, Kateřinko? Ptala se maminka a Kateřinka řekla, nechci ho, protože kouše. No to snad není možné, řekla maminka a šla a otevřela skříň, ale svetr udělal rav a kousl jí do prstu.
1: Ale podívejme se, řekla maminka,
0: ten svetr kouše jako pejsek. Až nebude mráz, dáme ho na dvůr hlídat a tobě upletu nový svetr z něčeho, co máš ráda. Tak mi upleť svetr ze špagetů, řekla Kateřinka. Ty já mám nejraději. A maminka řekla, proč ne? A upletla Kateřince svetr z teplých špagetů. A Kateřinka šla bruslit a každý se divil, jaký to má zvláštní svetr, kde kdo chtěl ochutnat, ale Kateřinka řekla, to tak, abyste mi snědli rukáv, už takhle je v něm zima. A opravdu, špagety brzo vystydnou, Kateřinka dostala rýmu, doma si vypila horký čaj, dala svetr do skříně a šla spát. Ale představte si, ráno nemohla svetr najít. Ve skříni byl jen ten červený a Kateřinka na ní spustila, kde je můj nový svetr? Přiznej se, co jsi mu udělal? A běžela do kuchyně a volala, maminko, ten ošklivý hlídací svetr mi snědl můj nový svetr ze špagetů. A maminka řekla, to je ale tvoje chyba, Kateřinko, neměla si ho dávat do skříně, když si věděla o červeném svetru, co je zač. A šla ke skříni a řekla, to se dělá, co? A červený svetr se začervenal a řekl, promiňte, ale měl jsem už takový hlad, že mi přišly vhod i studené špagety, ale mohu vás potěšit sdělením, že když se najím, nekoušu. Račte mě pohladit a uvidíte. Jenom jestli nelžeš, řekla Kateřinka a zkusila ho pohladit, ale červený svetr opravdu nekousal,

0: Dávejte už, lenoši, dlouho spát se nesluší.
1: Co je to?
2: To já vím, to je budík.
3: Kokrán.
2: No?
3: Kokrháš,
2: ty kokrháš.
3: No tak teď kocour a prasátko. Kohout kokrá. Ano, je to kohoutek.

0: lítají po lese, očka mají jako jehly a tak všelicos uvidí. Přiletěli k Amálce, když si chladila v rose nohy unavené od tance. Přihnali se a spustili: Amálko, ohnivý muž stůně. A co pak je ohniváčovi? Lekla se Amálka. Pěničky že prý nevědí, ale že ji k němu dovedou. Jak se k ohníváčovi blížili, bylo pořád víc horko. Usychala od něho tráva a listí na stromech se kroutilo do kornoutku. Nakonec pěničky řekly: popálilo by nám to peroutky, dál už musíš, Amálko, sama. Amálka si postříkala závoj vodou z potoka a jde dál. Horko je pořád větší, v trávě vyskakují plamínky. V tom se za skálou ozval nešťastný hlas. Amálko, jestli uděláš ještě krůček. Amálka opatrně nakoukne za skálu a on tam na holých křemínkách leží ohniváč. Rozpálený je jak zoun. Křemínky kolem něho pukají žárem. Co pak ti je, ohniváči? Zavolala za skálou Amálka. Ale já si mám horečku, povídá ohniváč a míchá slova z plamínky. Rozpálil jsem se a nevím, co s tím.
1: Co kdybych zavolala vítr, aby tě ochladil, řekla Amálka.
0: Vítr mě neochladí, voda neuhasí, já už si nevím rady, sténal horce ohniváč.
1: V tom přiletěli ze skálu k Amálce pěničky. Amálko, už se nám roztonal druhý. A kdo zas? Lekla se Amálka. Obr Hrompac, řekli pěničky.
0: Amálka začala pro Hrompace schánět nějaké byliny.
1: Kde pak? Byliny mu nepomůžou. Je to něco horšího.
0: Volali jedna přes druhou. A že tam Amálku dovedou. Čím byli blíž, tím bylo divněji. Země se třásla a kameny se přesýpaly jako hrách.
1: Pěničky řekly: dál neletíme. Už se třese i vzduch a neunese nás.
0: Amálka šla sama. Na konci cesty se přikrčila za horu a dívá se do údolí. V údolí hospodaří obr Hrompac. Ale jak hospodaří? Bije skálou do skály, až prýskají balvany. S Hrompacem nikdy nebylo dobré sousedství. Říkalo se o něm, že nemá srdce. Bije skálu o skálu a nezná se zlostí.
1: Nač pak stůněš, Hrompaci?
0: Musela v tom burácení třikrát zavolat Amálka. Hrompac si otřel z čela vědro potu a vzdýchl, až to krajem letělo jako vichřice.
2: To je tak, Amálko. Já mám srdce zarostlé tuhle do skály. Tak se pro ně dobývám. Jenže mi to nejde.
1: Já něco zkusím, řekla víla Amálka. Zamávala na pěničky a poprosila je, aby třikrát silně zaspívali ohníváči.
0: Pěničky zaspívali a za chvíli tam přišel rozpálený ohníváč.
2: Co mi chceš, Amálko?
1: Aby ses přitiskl na tu skálu, řekla Amálka.
0: Ohníváč se přitiskl. Plameny od něho jen lítají.
1: Musíš ještě víc, volá Amálka. Musíš tu skálu rozpálit jako bílé železo.
0: Ohníváč přidal na žáru a skála pukla. Vykutálelo se z ní Hrompacovo srdce. Obr Hrompac si ho zasadil do prsou, srdce uhodilo a Hrompac povídá:
2: zrovna jsem zaslechl zpívat pěničky.
0: Ohniváčovi bylo taky dobře. Všechen divoký žár

simsala bum, bim, teď jsem tu s vámi. Já, francouzský elegán, ctitel romantického příšeří a čarokrásných zákoutí, netopír Pierre, kouzelník s cylindříkem na míru a sametovým pláštěm místo křídel. Či z křídly místo sametového pláště. Dnes společně prozkoumáme vlastnosti některých obyčejných věcí. Takových obyčejných věcí, které nám poslouží při nějakém dalším kouzlohraní. Na kouzla a čáry totiž musíte znát dobře vlastnosti věcí kolem nás, abyste je potom mohli správně využít. Dnes budeme zkoumat průhlednost. Ta je přeci sama kouzelná, nemyslíte? Připravte si baterku na svícení, bílý papír, barevný papír, papírové víko od krabice, kousek látky, nebo třeba povlak z polštáře, kousek alobalu a igelit. Ten, co si vždycky dáváme na stůl. Ještě jednou. Co si připravíte? Bílý papír, barevný papír, papírové víko od krabice, kousek látky, kousek stříbrného alobalu a igelit. A teď vezměte baterku, přiložte k ní bílý papír a baterku rozsviťte. Jak moc je papír průhledný? Je světlo z baterky stejné, jako kdyby před ní papír nebyl? Teď to stejné vyzkoušejte s barevným papírem. Látkou, igelitem, vším, co máme nachystáno. Kolik každý předmět propustil světla? Žádné? Trochu? Hodně? Který materiál propustil světla nejvíc a který nejmíň? Nezapomeňte si z dnešního pozorování udělat poznámky o tom, který materiál propustí kolik světla. Budou se vám hodit na naše další setkání a na kouzlíčka schovaná nejen pod mým kouzelným cylindrem. Říkám to pořád. Kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: Tak vám, moji drazí, žil v jedné chatrné chalupě se svou ženou Švec. Když měl zakázky, seděl na verpánku a šil boty. Za hotové dílo dostal zaplaceno a Ševcová měla začvařit a péct lívance, které měl tak rád. Horší bylo, když si nikdo boty neobjednal, to pak jedli jen to, co narostlo v malé zahrádce. Ale nikdy z toho nebyli smutní. Takoví vám to byli skromní lidé, co měli pořád radost ze života. Jednou Švec dostal zakázku 12 párů bot, obutí pro svatebčany. A když jde o boty na svatbu, musí být obzvlášť pěkné, hladoučké, pohodlné. Takové se opatrují do konce života jako vzpomínka na všechnu tu slávu. To, aby si dal Švec nějak záležet. S každou botou si musí vyhrát, každou vyštafírovat, protože taková příležitost je pro něho taky pravý svátek.
1: Natolik bot je potřeba hodně kůže a kůže prodává koželuch ve městě. Ale mám všeho všudy jen tolik peněz, kolik stačí tak pro jeden, dva páry. Ale není zbytí. Musím jít na nákup a pokusit se usmlouvat kůži na dluh.
0: Hned brzo z rána, ještě před úsvitem, vyšel Švec z domu, aby se ještě do setnění stačil vrátit. Těch pár svých grošíků tiskl celou cestu v hrsti jako poklad a v hlavě se mu všechno motalo a převracelo, jak to udělat, aby za málo peněz nakoupil hodně zboží. Musel projít hustým lesem, kde bylo ještě šero a převalovala se noční mlha, než se promění na ranní rosu. Kráčel pomalu a opatrně, aby nezbloudil, jenže neviděl na krok před sebe a tak přece jen sešel z cesty. Tu mu pojednou pod nohama zadunilo, otevřela se před ním zem, zakouřilo se notně, červený plamen osvítil stromy a z díry se soukal rohatý chlupáč. Rozhlídl se kolem dokola a hned vyskočil na zem, až se zajiskřilo a jehličí pod ním zadouknalo. Švec krapánek ucouhl, omrkl to zjevení od paty k hlavě a v tu ránu se dovtípil, koho to má před sebou. Podle rohů, ohánky a kopita místo jedné nohy to nemůže být nikdo jiný než pekelný čert. A řeknu vám, opravdový čert, černý, hůňatý, a čmoudí a smrdí kolem, jako když pálí síru nebo staré škráby. Ten čert je poprvé poslaný na světlo boží a nevyzná se ve světě ani zamák. A ke všemu je hloupý jako putna. To se pozná hned, co tva promluví.
2: Ble, ble, ble. Kdo pak? Ty jsi.
1: Tvoj. Já jsem Švec, abys věděl.
0: Vykřikl hrdě a nebojácně Švec.
2: Aha. A takhle Švec, ble, ble, není náhodou člověk?
1: No, Holenku, Švec docela určitě doopravdy a se vším všudy člověk je.
2: Aha, tak to by šlo. Já mám na poručení od našeho pekelného vládce Lucipera, abych přinesl hříšného člověka. Nejprve ti splním přání, jaké si jen smyslíš, a potom tě odnesu do pekla.
0: Švec poznal, že má před sebou výkvět vší chytrosti a tahle náhoda se mu právě hodila.
1: No, hříšný člověk, to já na mou duši jsem. A když už teda máš nějakého hříšníka odnést do pekla, tak to já s tebou tu smlouvu ujednám. Zrovna mě napadlo jedno naléhavé přání. Mám zhotovit brzo a rychle 12 párů bot a k tomu potřebuji pomoc.
2: Aha, no to by šlo.
1: Jenomže Na boty potřebuju kůži. A na kůži peníze.
3: Ble, ble, ble.
2: Snadná pomoc. Peněz ti dám celý pytel.
1: Ne, ne, ne, ne. Jen 3 zlatky. To stačí na kůže pro 12 párů bot.
3: Ble, ble, ble. 3 zlatky. A co dál?
1: No, a pak budeš u mne ve službě k pomoci, abych ty všechny boty odevzdal včas před svatbou. Až došiju poslední, můžeš si mě odnést do pekla.
3: Ble, ble, mám sloužit? A bude to nadlouho?
1: No, když svou službu vykonáš dobře a rychle, bude to brzo. Ale když budeš sloužit špatně, naše dohoda skončí a ty potrajdáš do pekla bezemne s nepořízenou.
2: No, vyšlo. Já stejně dokážu všechno.
0: Naparoval se čert.
1: Dobrá. Dej mi na to dojednání nějakou písemnost. Ať to skálo pevně platí.
2: A to ne. Já přece neumím psát a číst. Ale když uděláme 3x tvoj, tvoj, tvoj, tak je naše dohoda pevná jako křemen.
1: No, čertu věz. Ale zkusím to s tebou. Tak teda...
4: Tvoj, tvoj, tvoj.
0: Oba stvrdili dohodu a čert vyklopil ševcovi do dlaně 3 zlatky. V lese se taky na dobro rozednilo, sluníčko už osvítilo správnou cestu a bylo na nejvýš na čase jít na nákup.
1: Od nynějška si u mě ve službě. Ale takového umouněného tovaryše sebou do města vzít nemůžu. Byl bys mi pro ostudu. Počkáš tady v lese. Až se budu na večer vracet, vezmu tě k nám do chalupy.
0: Čert zalezl do vykotlaného kmenu a švec pospíchal do města. Za 3 zlaté nakoupil krásný chůží na svršky i na podrážky. A protože tak dobře pořídil, vracel se s velkým balíkem kůží domů zvesela.
5: Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Nese kůže, kolik zmůže, a už běží přes kopec.
0: V lese pak snadno už podle puchu a čmoudu čerta našel. Hodil mu na záda balík s kůžemi a vydali se k chalupě. Domů došli, když už byla temná noc. Ševcová spráskla ruce, když v černé tmě rozpoznala černočerného čerta.
6: Vracíš se neřádně pozdě a ještě mi vedeš do domu jakéhosi rohatého kozla.
1: Ale co tě nemá? To je posel samotného pana Lucipera. Odnese mě do pekla, jen co si mě u nás vyslouží. Nedělej si starosti, bude se snažit, aby to bylo co nejdřív. Že, čerte očmouděný?
2: Ble, ble, ble.
0: Souhlasil čert. Ševcová byla panečku chytrá ženská a všechno pochopila bez vysvětlování.
6: Dobrá, dobrá, ale v chalupě mi ťápat a čmoudit nebude.
0: Strčili čerta do chlívku, kde byl snopek staré slámy. Tam se svalil a usnul jako pařez. Ale co jedl, čím se živil, to vám nepovím. Jen čerti vědí, co čerti jedí. Jak jsem slyšel, živí se všelijakou žouželí a havětí. Nebo polikají jiskry a oheň, anebo chytají lelky a pečou si je na sluníčku. A vůbec, co já vím? Švec v noci všechno své ženě povyprávěl a utěšil ji, aby jen neměla strach, že to s čertem zaonačí, aby s ním nemusel do pekla. Další den, hned, jak rozsvítili oblohu první sluneční paprsky, sedl švec na verpánek, nakrojil kůže a připravil na šití. Do škopíku dal máčet tlustou kůži na podrážky, aby byla pro práci vláčná a podajná. A hned taky vzbouřil čerta a uložil mu práci.
1: Já budu šít pravou botu a ty levou. Podívej, Takhle se šídlem propichují dírky v kůži. A takhle se navléká nit do jehly. Tak neokouněj a chyť se díla.
2: No jo, já stejně umím všechno.
0: Švec se dal s chutí do šítí a šlo mu to hbitě. Jen se mu jehla v ruce kmitala. A k tomu si prospěvoval.
5: Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Krájí kůže, kolik zmůže, až má v dlani mozolec.
0: Čert se snažil pevnou tlustou nit navléknout do úzkého ouška jehly, ale pro ty jeho neobratné gremlavé pazoury mu to ne a ne a nechtělo jít. Když se mu to konečně jednou podařilo, navlékl nit dlouhou bezmála půl cívky, protože si hlupák myslel, že mu šití půjde bez častého navlékání rychleji, jenomže s tak dlouhou nití musel na každý stech oběhnout celou chalupu a za chvíli byl celý schvácený a uřícený. A protože si na konci neudělal uzlík, vždycky, jak nití škubl, všechny stehy zas vyvlékl a pořád byl s prací na začátku. Švec už měl ušitý celý svršek a čertisko zhola nic.
1: Tak tohle není ani dobrá, ani rychlá práce.
0: Pouštěl švec na čerta hrůzu.
2: Když takové nimrání není pro moje pazoury.
0: Provinile kňoural čert.
1: Jo, hold ševcovina potřebuje mistra a ne hudlaře. Takhle mi naděláš víc škody než užitku. S takovou s tebou hned tak rychle do pekla nepůjdu. Ale abys věděl, že mám dobrou vůli, zkusím s tebou jinou službu. Šikovné ruce teda nemáš, ale máš sílu a páru. Naštípeš dříví na topení, aby mi zbyl čas na šití.
2: Aha, tak to vyšlo. U nás v pekle taky topíme dřívím pod kotly.
0: Švec zavedl čerta na dvorek, ukázal mu špalek a hromadu nařezaných polen a dal černému čeledínovi do ruky sekeru. Čert popadl topůrko a horlivě se pustil do díla. Já pořád říkám, byl to hlupák nad hlupáky. Tloukl do polen, jenomže ne ostřím, ale druhou plochou stranou sekery. Bušil, mlátil do dřev jako divý, až se z něho dýmilo. Ale ty se neštípali, jen špalek za špalkem zalézal do země, jako by do dvora zatloukal hřeby. Švec vyběhl od svého ševcování a láteřil a hromoval, aby vypadal notně nazlobený.
1: Tak jsem ti to nepřikázal. Místo, abys mi štípal dříví, posíláš ho svým kamarádům do pekla. Není to ani dobrá, ani rychlá práce. A ještě nad to mě připravuješ o majetek. Jdi mi od toho. Vrať se k Luciperovi a beze mě. Konec smlouvy.
0: Čertisko se ale začal ošívat. Měl strach z Lucipera a netroufal si přijít do pekla s prázdnou.
2: Prosím tě, prosím, prosím, dej mi honem nějakou jinou službu, ble, ble, ble, ble. Já se polepším a udělám všechno nejlíp podle tvého naporučení.
0: Vida, vida, jak čert Grobián najednou přišel s prosíkem. Švec nejprve na oko odmítal a vzpíral se, ale pak se jakoby udobřil a uvolil se dát čertovi jinou zadávku.
1: Dříví na topení si nenachystal, ale teplo budeme potřebovat. Než se nadějeme, máme zimu před dveřmi, proto vezmi koš, nachytej na dvoře slunečního tepla a na nos ho do sklepa, do zásoby. To snad dokážeš, ne?
2: To by šlo. Na nošení já jsem největší silák halama.
1: Což, o tu sílu nejde. Teplo tolik neváží, ale nos opatrně. abys ho cestou nevytrousil. A musíš řádně pěchovat. Sklep je malý, aby se ho tam hodně vešlo. Až skončíš, zavolej, hospodáři, hotovo.
0: Čertovi se to zalíbilo a hned se rozběhl s košem na dvůr. Švec zase sedl na verpánek. Ševcová všechno slyšela, mlčela k tomu, ale oči se jí smály. Točila se u plotny a vařila dobrý oběd, až to vonělo celou chalupou. Švec skončil šití a začal ťukat kladívkem, jak zatloukal hřebíčky a floky do potrážek. A k tomu si zvesela prospěvoval pro radost a k němu se přidala i Ševcová, protože by se nejraději hlasitě rozesmála.
5: Švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Boty tluče do babuče a pár svačkou na konec.
0: Čert zatím běhal a kmitral. Nosil koš sem a tam ze dvorka dolů do sklepa. Jemu bylo teplo, až mu pot z čela tekl v potůčcích, ale ve sklepě tepla nepřibývalo. He, my dobře víme proč, ale Trumbera čert neměl ani potuchy. Z toho pobíhání byl nadobro schvácený. Odhodil koš, sedl si na práh a funěl, až mu dlouhý jazyk plandal v hubě jako ohařovi.
2: Ble, ble, ble, hospodáři, ble, ble, hotovo.
0: Švec vyšel ven a oblékal si kabát.
1: No, když si tentokrát řádně vykonal, co jsi měl uloženo, dám se teda s tebou na cestu do všech pekel. Já jen dokončím rozpracovanou botu a ty si zatím sedni do sklepa a vyzkoušej, jestli je tam opravdu dost tepla. Chvilku počkáš a pak poletíme.
0: Čert vlezl do sklepa a sedl na hliněnou zem. Ale než se nadál, prolezla jim zima, že se třásl jak listí na osice a jektal zuby, div si svůj dlouhý jazyk nepřekousl. Sklep byl pěkně hluboký a studený, i v parném létě sloužil jako chladnice a čerta studil jako nejmrazivější ledovna, protože pekelná čelátka je z věčného ohně uvyklá na teplíčko víc než naše kočky. Netrvalo dlouho a čert vyletěl ven jako střela.
2: Ble, ble, ble, ble. Mě mrzne nos, mě mrznou uši. Já jsem prostydlý až na kost. Ači, ači.
0: A dál už nemohl promluvit a ani blé, protože kýchal a pčíkal, že si málem svůj zahnutý nosan otloukl o zdi. Na to se Švec hrozně rozčílil, přímo rozběsnil a moc úsilí vynaložil, aby to vypadalo jako opravdová zloba a vztek.
1: Tak to máme. Potom čiň čertu dobře. On mě chtěl čertisko proradné a ošemetné oklamat a podvést. Žádné teplo do sklepa nenanosil, je tam zima jako v morně. Ještě, že to oskusil na vlastní kožich, aspoň se prozradil.
0: Čert nemohl pro samé kýchání ani odpovědět, ani se ohradit. Hepčí, hepčí, hepčí.
6: Pozdrav, pámbu. Svatá pravda, hospodáři.
0: Přikyvovala Ševcová, ale ve skutečnosti div nevyprskla smíchem.
1: Tak to jsem s tebou, Milánku, už mudlaný skoncoval. Naše dohoda nic neplatí. Seber si saky paky a mazej s prázdnýma rukama do horoucích pekel.
0: Čertovi k tomu všemu kýchání a prskání ještě vyhrkli lítostí z očí slzy jako hrachy a kouleli se mu po tváři, až měl na lících černé čmouhy jako koleje. jen trochu přemohl to hrozné kýchání, začal zas prosit žebronič Kemral, aby se jen Švec nad ním smiloval a zadal mu ještě jednu poslední službu.
2: Tu já, ble, jisto jistě vykonám ke tvé úplné spokojenosti.
6: Svatá pravda!
0: Zasmála se už naplno Ševcová, protože se nemohla dál tvářit přísně a nazlobeně.
1: Ne, kde pak? Já už s tebou nechci mít žádné handly. Jedině, jestli se tuhle hospodyně nad tebou nesmiluje.
0: Čert padl před Ševcovou na kolena a prosil a kňoural jako spráskaný pes. Kámen by se nad ním ustrnul. Ševcová chvíli na oko okolkovala a protože měla Safra Porcky chytrou hlavu, vymyslela zatím dobrý nápad.
6: Budu prát. Potřebuji plné necky vody. Napumpuj do věder vodu a na nos do necek, aby byly až povrch plné.
2: Ble, to by šlo.
0: Zajásal čert a už běžel pumpovat vodu. Jenže Ševcová vzala kolík a ve dně necek nechala nezazátkovanou díru. A čert pumpoval, běhal, nosil a vyléval vodu do necek, ale než se vždy od pumpy vrátil, voda byla ta tam, všechna dírou vytekla ven. Tak čertisko pumpoval, běhal, nosil, vyléval pořád a čím dál rychleji, jen vody v neckách nijak nepřibývalo. Zanedlouho byl celý rozpálený, že ho všechno kýchání přešlo, ale tak se z něho jiskřilo a kouřilo, že ho musel Švec strčit pod pumpu, polít ho a uhasit mu kožich vodou, aby se od něho nezapálila chalupa. Čert se po tou sprškou šklebil a ošíval, abyste věděli, čerti se, jak tě živ, neumývají. Pára z něho jen syčela a špína se z něho spláchla. Nakonec vypadal obstojně k světu a člověku podoben.
1: No, teď už vypadáš skoro jako usmolený ševcovský pomocník. Takového nějakého tovaryše bych potřeboval. Jenže ty jsi k ničemu. Žádný uložený úkol si nesplnil. Napřed si mi udělal škodu na dříví, teď zas na vodě. Vrátíš se šupem do pekla a ještě ti dám účet pro pana Lucipera za ty škody. Řekl bych, že tě moc nepochválí.
0: Čert se rozbrečel hlasitě a usedavě a slzy mu tekly z očí proudem. Kdyby je chytal do necek, bylo by jich až po okraj, ale jen kdyby nechyběla zátka. Mazaný Švec se tentokrát nedal obměkčit. Nechal čerta čertem a odešel do světnice. Teď už si nesedl na verpánek, ale každou ze tří nožek, na kterých ševcovská stolička stojí, přibyl velkým hřebem k podlaze. Pak vzal pop. To je lepidlo, kterým se lepí boty a co se jim slepí, drží jako skála. A tím popem natřel sedátko. Za chvíli se ten čertovský ubrečenec přišoural do světnice, vzlikal, kňoural a sliboval peníze, zlato a drahé kamení. Ale Švec jen neoblomně vrtěl hlavou.
1: Naž by mi bylo všechno to bohatství, když bych s tebou letěl do pekla a neužil si ho na tomto světě.
2: Tak já ti dám lhůtu, ble. Celý rok si můžeš lebedit, nic nedělat a mít se dobře, ble. Já ti budu sloužit ve dne v noci a peníze se ti jen pohrnou. To by se ti nelíbilo, ble.
1: Nelíbilo. Kdepak? Tak hříšný já zase nejsem. Bez poctivého ševcování bych neměl spokojenou dušičku. A tvoje služby už znám. Konec řečem, nedodržel jsi naši smlouvu, seber se a leď si domů, já zůstanu taky doma.
0: Na to čertovi náhle otrnulo, rozohnil se, rozčertil, zkrátka obrátil na jinou notu.
2: Tak to by nešlo. Už toho mám dost, bleble. Žádná služba, žádné vyjednávání. Poletíš se mnou do pekla a hned a hotovo. Ble.
0: A čertisko pobíhal po světnici jako pometlo po dvoře a soptil a sršel oheň a síru.
6: Pane bože, vždyť nám zboří nebo zapálí chalupu.
0: Zoufala si Šepcová.
7: Co pak naše smlouva? Tvůj, pevná jako křemen, nic neplatí.
2: Nic. Smlouva, nesmlouva. Já jsem čert pekelný, já na žádnou dohodu nedbám, žádnou dohodu nedodržuju, bleble, protože já mám pekelné vychování a způsoby.
6: Neplivej mi tady jiskry, protože způsoby, nespůsoby se mi připalují lívance.
0: Rozohnila se tentokrát doopravdy i Šefcová.
7: To máš tak, hospodyně, na světě to tak chodí. Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. A kdo se včas dobře nezařídí, špatně pořídí. Tak poslyš, hasa čerte, necháme hospodyni dopéct lívance. Ty si tady v poklidu sedni, aby se s tím rejděním a běsněním nenamohl. Já se zatím ohodím kostelovým oblečením, abych vypadal důstojně a svátečně, spolknu nějaký lívanec a potom, když ti to půjde, povídám, potom mě odneseš k trůnu pana Lucipera.
0: Čert se zastavil, odfrknul páru, jak zabrzdil, a rozchechtal se.
2: Aha, tak to by šlo. To by šlo.
0: Šefcová dopékala lívance a dala je teplé, voňavé domísy na stole a k tomu žbánek povidlí. Švec zasedl ke stolu a posvátně se dal do jídla.
2: Ble. Čas běží a ty si tady baštíš. Konec čekání a letíme.
7: No, jak jsem řekl, když ti to půjde, poletíme.
2: A proč by to nešlo, ble?
0: Čert se pokouší zvednout z verpánku, aby Šefce popadl. Ale kde pak? Pop na chlupatém kožichu drží jak přirostlý. Verpánek drží na podlaze, že by jim ani Lucifer nepohnul.
7: Tak se mi zdá, Milánku, že do pekla nepoletíme ani já, ani ty. Chceš tu zůstat? Nějak se ti u nás líbí.
6: Ale já ho nechci. Leč už ke všem čertům.
2: Já bych letěl, ale nejde to.
7: Do pekla se halt nevrátíš. To máš z toho, že nedodržuješ sliby.
2: Podívej, hospodáři, bleble. Dám ti pytel peněz. Nechám tě tady doma. Jen mi pomoz, abych mohl odletět.
7: Vida, to jsou jinačí způsoby. Řeknu ti rovnou, o čertovské peníze nestojím, ale kdybys mi dal čertí kůži na dvoje lakové boty, tak bych ti pomohl.
2: A to by šlo. Tvoj.
0: Vykřikl horlivě pekelník a už vykouzdil kusanec černé kůže. Švec kleštěmi vytrhl hřebíky z nohou verpánku a čert vyskočil jako na péru. Chvíli lítal s verpánkem na zadku jako sršeň.
2: Už mě jak tě živ neuvidíš.
0: Čert vyrazil dveřmi ven, zatočil se na dvorku jako káča, zavrtal se do hlíny a zmizel pod zem, jen se zakouřil. Švec se Šefcovou si padli se smíchem do náruče a pak spolu dojedli ty milované lívance. Švec došil 12 párů bot a ještě 2 navíc z čertí kůže pro sebe a pro svou ženu. Na svatbě si v nich zatancovali a pak je nosili až do smrti, protože boty z čertí kůže nikdo co živ neroztrhá. Jak čerta přivítali v pekle a jak ho zbavili verpánku, anebo jestli s ním dodnes lítá, to se už nedovíme, protože nikdo nikdy toho čerta neuviděl. A tak to je, Milánkové, konec pohádky o čertu a ševcovi.

0: vtipk. Je to černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé. Co je to?
1: Nevím, tak co je to?
0: Tučňák válí sudy.
1: Yeah.

Království květin. Svým přátelům, dětem. Mám v kapse docela malý klíček. Nikomu jej neukazuji, ne ze strachu, že by mi ho někdo vzal, vždyť není ani ze zlata, ani ze stříbra, ale proto, že lidé ho nevidí, ani když jej vezmu do ruky. Je lehčí než březový lístek, který vítr odvane. Lehčí než pírko v zobáku střízlíčka. Lehčí než kouř ze stébla slámy, které vzplálo v ohni. A přece ten klíček je můj celý poklad. Otvírá všechny zámky. A dřív než kočka chytne myšku, může ze mne udělat nejbohatšího člověka na světě. Chceš, zeptá se mě, obědvat s králem? Zde máš skvostný kočár, lokaje, premované šaty i drahokamy. S klíčkem mohu cestovat rychleji než světelný paprsek. A byl jsem už na severním pólu, v Indii, v Indonésii, v Kongu i v Americe. A nehnul jsem se přitom ze svého křesla. Se svým klíčkem mohu trhat hvězdy na nebeských loukách, hrát si s rybkami, kroužit s ptáky a zpívat s pastýři na horách. A s ním jsem také sestoupil do království květin. Vy máte právě takový klíček jako já, ale ano, jen dobře hledejte na dně kapsy, že ne? Vždyť jej vidím, jak vám září v ruce. A teď tiše, tichonce budeme cestovat společně. Docela tiše, protože jsou lidé, kteří věří, že cenu mají jen ty věci, které můžeme vzít do ruky. Věci, jež můžeme prodat. Tiše, tichonce. Až si prohlédnete království květin, podíváte se s klíčkem i do jiných království. A později, až vyrostete a budete někdy smutní nebo unavení, až vás někdo zklame, zraní a nebo se vám vysměje, jen si vzpomeňte na klíček. Jen ho dobře hlídejte ve svém nitru. Otevře vám vždycky bránu do nejkrásnější země. Do země snů a vřelého srdce. Maurice Carême.

0: Písničku.
1: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté?
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád riješ v zemi?
0: Proč pak pořád riješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Kem totiž leželi lyže. Táta je mince nadělil. Co by se přerazila, namítal dědeček. Párkrát se vyválí a bude jezdit jako čert. Co pak čerti lyžují, špásovala s dědou Minka. No to bych řekl. Čerti jsou výborní lyžaři, aby nebyli, když to mají snadné. Při sjezdu si pomáhají nejenom holemi, nýbrž i ocasem, ohánkou vzadu brzdí a balancují. Takže jezdí jako na tříkolce, viď? No právě, proto upadnou jen málo kdy, za to mají věčně odřenou a omrzlou ohánku. Všichni? Všichni ne, ale mnozí. Bohatší čerti si totiž navlékají na ocas koženou manžetu. Chudší čerti aspoň kus gumové hadice, ale mnozí nic. Já si ty lyže vyzkouším. Mohu, škemrala Minka. Tady na koberci ne, odpověděla máma. Já chci venku, na sněhu. Vždyť je tam tma, řekla babička. To nevadí. A svítí tam lucerny, vzpomněla si Minka. Ráno si je vyzkoušíme spolu, sliboval táta. Dneska tu máme babičku a dědečka. Když já chci teď, fňukala Minka, tak si vezmi něco na sebe a pojď, vstal z křesla děda. Otevřel skříň a začal se oblékat. Zlatej dědeček, vy si můžete podat ruce, zlobila se babička. Rozum nemáte ani jeden, ani druhý. Minka byla hotová na to tata. Budeme tu za chvilku, řekl děda. Vzali liže, hole, a zmizeli za dveřmi. Na chodbě klaply ještě jedny dveře a zahučel výtah. Tak ho vidíte, mračila se babička. A když řeknu, ať skočí pro droždí, to se mu nechce.
1: Podívej se, jak je bílo, divil se děda, když vyšli před dům. Sníh se jen sypal, vířil jim před očima, kotoulel se ve světlech pouličních lamp. No kam půjdeme lyžovat, zeptal se dědeček. To je jedno, odpověděla. No kde je tu nějaký kopeček? Za druhým blokem. Tak mě veď. Šli. Vítr udělal fí a hodil jim sníh do tváře.
2: To se ale čerti žení, kroutil děda hlavou.
1: Mince zahrálo v očích. Co pak se čerti i žení? Já myslela, že jenom jezdí na lyžích. Milá zlatá, čerti se žení každou chvíli, co nejčastěji. A kdo u toho byl, ten na to jen tak nezapomene. Ty jsi u toho byl?
2: A nejednou.
1: Tak mi to vyprávěj.
3: Figy hádanka.
4: Nohy tenké jako žíně, bydlí přímo na komíně.
3: Dlouhý zoban, klapy klap, ten se hodí k lovu žab. Kdo je to? Kdo pak ví?
5: Lovu žab se hodí čáp.
3: To se rýmuje. U lovu žab se hodí čáp.

0: poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Vánoční vyzvánění. Na kopečku stál kostelík se zvonem Kryšpínem a na kopečku přes údolí kostelík se zvonem Cecilkou. Kostely se stavějí na kopečku nejspíš z té příčiny, že lidi jsou v nich nebyblíž. Když Kryšpín spustil bim-bam, jak se máš, Cecilko? Cecilka odpovídala, bim-bam, bim-bim-bam, bim, mám se dobře. A povídali si řečí zvonů. Kryšpín a Cecilka byli nejbližšími zvony a za ty dlouhé časy se stali sobě nejbližšími. A za ty dlouhé časy se Kryšpínova věž začala rozpadávat. Přišli zedníci, rozebírali zeď a jak jim kameny padaly, narážely na zvon a zedníkům se líbilo, jak to krásně zvonilo. Ale Kryšpín začal chraptět a chraptěl, až ztratil hlas. Bim, bam, bim, co se ti stalo, Kryšpíne? Ptala se z druhého kopce Cecilka. Kryšpín zachraptěl, ale přes údolí se to nedoneslo. Bim, bam, Kryšpíne, bim, bam, bim, Kryšpínku, volala Cecilka úzkostně a marně a najednou její volání ustalo. Nad údolím teď leželo ticho, že to bylo jako tíseň. To ticho vytáhlo zvonaře pana Matouška přede dveře a když pořád nic, šel se podívat, co se přihodilo. A Kryšpín praskl. Viděl hned pan Matoušek a šplhal hned na druhý kopec. A Cecilce puklo srdce, věděl hned zvonař. Když zvon praskne, musí se celý silně nahřát, aby se puklina dala zatavit zvonovinou. Jenomže pan Matoušek neměl tak velkou pec a musel ji stavět. Toto bude trvat. Do svátků se to nestihne, hádali lidi a v údolí bylo pořád ticho a tíseň, jako v domě nemocného. Ale když Vánoce vešly do údolí, pec už stála a věž byla opravená. Zvonař vyměnil Cecilce srdce, zatavil Kryšpínovi puklinu a vyzvedl jej do věže. Byly Vánoce a to je příhodný čas k vyzvánění. A Cecilka vyzvá.

0: Teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!
1: Ahoj, myší pochoutkovači a ochutnávači dobrot. Čau, písklatá. Musím se s váma o něco podělit. Tentokrát jsem se místo internetu zahryzla do kusu delikatesního, takže extrovně dobrýho, sýra. A hned vám vysvětlím, proč. No kvůli odbornému výzkumu přece. Na netu jsem si pak udělala malej průzkum, to je jasný. Od klávesnice, trochu upatlaný od toho luxusního sírečku, mňom, mňom, vás zdraví vaše internetová myška Bibi. Abyste pochopili, proč byl ten odborný výzkum tak nutný, že jsem si zapatlala klávesnici, napsala mi totiž posluchačka Emma Gottliebová, že když jsem myš, tak prostě musím znát odpověď na to, co ji zajímá. A to je, proč myši milujou sýr? To mě teda dost pobavilo, Emičko. To je nádherný dotaz, fakt. S myšma je ta láska k sýru tak nějak spojená. Když se vás zeptají, co mají nejradši králíci, bez váhání odpovíte, že mrkev. No to je přece jasný. A když se někdo zeptá, co mají nejradši myšky, no sýra přece ne, řekne každej člobrda. Znáte Toma a Jerryho a další animáky. Myši se v nich vždycky můžou po sýru utlouct. Ale je to ve skutečnosti pravda? Hned vám povím, jak to je. Myši jsou hlodavci. A jak už to tak hlodavci mívají, živějí se většinou ovocem nebo zeleninou a to jim chutná ze všeho nejvíc. Většinou takovou potravu taky venku nejjednodušejc najdou. Ono taky záleží na tom, kde která myš žije, že jo? Ale na každý pád, myši sní skoro všechno. Daj si kromě té ovocno-zeleninové dietky i sem tam nějakýho brouka nebo tak a když na to přijde, daj si rády i ten sýr. Ve skutečnosti ale sýr není zrovna moc dostupný v místech, kde myši obvykle žijou. Na poli třeba. Kde by se tam vzal sýr, že jo? Spousta myší v životě sýr ani neochutnala. No fakt. Takže tím, že se k němu dostanou málo nebo vůbec, těžko si ho mohli nějak moc oblíbit. Navíc, jak jste si už možná všimli, některý, a to i z těch nejlepších sýrů, tak úplně, no nevoněj. Spíš docela hodně nevoněj. A myši mají moc dobrý a citlivý fufáčky čeníšky, takže tahle ta vůně je může kolikrát i spíš odrazovat, než přitahovat. A vědci taky dokázali, že myši mají daleko radši potraviny, které jsou sladký, mňom, ve kterých je hodně cukru. A že by byl sýr moc sladký, to teda není. Myši teda ve skutečnosti budou spíš na čokoládu. No a jestli se ptáte, jak to mám já, tak já jsem v myším světě trochu výjimka. Jíme tady všichni pohromadě s Piggym a kámošema a vyvařuje nám mistrovsky veverka Laskonka, tak se mi ty chutě posunuly maličko jinam. Jak ta Laskonka vaří, jak ona vaří, samý ty svý laskončí laskominy. Takže po sýru, potom já se můžu utlouct. A nebo třeba po laskončinejch palačinkách, palačinky. To je mezi náma kámošema kapitola sama pro sebe. No jo, tak já zase letím šmědit dál a pak se stavím na sváču u Laskonky. Když jsme dnes měli takhle hezký jídličkový téma, tak si dám něco dobrýho do pupíku. A vy si dejte taky. Třeba nějaký ten báječně vonavej syreček, jo? A pište mi, písklatá. Já ty vaše dopísky mám tak ráda. Děkuju, těším se, ahoj!

nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu volejte je, ať vám trefí domů. Miluji.

0: Honza, který se toulal světem, hledal nevěstu a dobré řemeslo, prošel další dvě vsi. Snědl chleba a stmívalo se. Na nebi se dělaly mraky a Honza tušil, že bude pršet. U jedné chalupy uviděl hromádku střepů z rozbitých hrnců. Tady určitě bydlí hrnčíř, říkal si Honza. To jistě není těžká práce, točit hrnce na kruhu. A zaklepal na dveře. Když mu nikdo neotvíral, zabušil silněji. Dobrý večer, pane mistr, chtěl bych k vám mít doučení, křičel. Ale zevnitř se ozvalo. V noci do chalupy nikoho nepouštíme. Začalo pršet a Honzovi byla zima. Marně se rozhlížel, kde by hlavu složil. Žádné dveře se mu neotvíraly, i když prosil. Došel až na kraj vsi. Tam byla jen stará, polorozbořená cihelna. Odtud mě nikdo nevyžene, řekl si a vlezl dovnitř. V koutě našel kupku suchého listí, zavrtal se do ní a usnul. Ale o půlnoci ho za rameno tahal divný otrhanec s dlouhými rozcuchanými vousy. Hú, hú, to je můj Pelech. Co tu chceš, člověče? Tvoj, to jsem se lek, vyskočil Honza. Myslel jsem, že jsi čert.
1: Jsem Ejkal a houkám tu na hrnčířovi skadličku, povídá ten vousatec. Ona se mi moc líbí, ale nechce mě. Je pěkná, taková potřeštěná, nevěsta akorát pro mě. Já bych ji skrotil. Hú, hú.
0: Znovu zahoukal. Víješ jako pes. Všichni se toho tvého houkání bojí. Teď vím, proč mě nikdo nechtěl pustit na noc do chalupy. Zlobil se na Hejkala Honza. Když chceš získat děvče, musíš mu přinést z louky kytku nebo hrnek malin, a ne tu houkat a strašit lidi. Jdi se vyspat někam do lesa. Pro dva tu není místo.
1: Když mi slíbíš, že mi pomůžeš kadlu získat, můžeš tu zůstat,
0: sliboval Hejkal.
1: A já už nebudu houkat.
0: Tak dobrá, zkusím to, kývl Honza. A hned ráno, sotva slunce vykouklo na nebe, ťukal znovu na dveře hrnčířovy chalupy. Otevřít mu přišla hrnčířova žena. Co tak brzy, mládenče? A kde jsi v noci spal? Vyptávala se. V cihelně, povídá Honza. Ale nebojte se, paň mámo, to strašilo, co tam bylo, už houkat nebude. To jsem ráda, oddychla si hrnčířka. Já se ho nebála, mámo. Vyběhlo z pokoje děvče v pruhované sukni a divoce zakoulelo očima. Házela jsem po něm hrnce. A jak se rozlobím, hodím hrnec i po tobě, ukázala na Honzu. Tolik hrnců a čbánů se rozbila, kadl. A táta potřebuje pomocníka. Brzy bude ve městě jarmark a nemáme nic na prodej. Když chce, ať si zůstane. Ušklíbla se na Honzu kadla. Já si stejně budu dělat, co chci. Vzpůrně pohodila hlavou, popadla mísu ze stolu a křápla s ní o zem.
2: Ta je ale vsteklá, divil se Honza.
0: Zůstaň u nás, třeba si s ní poradíš. S povzdechem sbírala hrnčířka střepy. Honza se nejdřív učil mačkat hlínu, aby byla pěkně tvárná, ne moc tuhá ani měkká. Pak ho hrnčíř naučil točit na kruhu mísy, potom hrnce a nakonec i čbány. Honzovi to nejdřív nešlo, toť se ví, mísy byly šišaté a čbánky trochu nakřivo, ale nakonec se to naučil. Potom všem hrncům a čbánkům přilepily ouška a hrnčíř to hliněné zboží vypálil v peci. A když byly mísy a hrnce do červena vypálené, až zvonily, namíchal hrnčíř barvy. Spolu s Honzou pak malovali na mísy a talíře růže a kopretiny, na čbánky zelené lístky a holubičky, na hrnky srdce a konvalinky. Nakonec to malované zboží hrnčíř ještě jednou vypálil v peci. Barvy se pak leskly a květy vypadaly jako živé. Honza se nemohl na tu krásu vynadívat. Vidíš, jak jsi šikovný, Honzo? Tak brzo to ještě nesvedl žádný učedník, chválila Honzu mistrová. Ani kadla se už na Honzu nemračila jako dřív. Tolik se nevstekala a nerozbíjela hrnce. A když se na okně občas objevily v lopuchovém listě maliny, s Honzou se podělila. Že je tam nosí sám Hejkal, to nevěděla. Až jednou hrnčíř povídá. Honzo, zítra je ve městě jarmark. Pojedeš s kadlou prodávat. Vystlali tedy vozík sanem a složili do něj hrnce, čbány, misky a talíře.
2: Kadla se vystrojila a brzy ráno vyjeli. Na náměstí už bylo rušno. Kadla si dala ruce v bok a začala vyvolávat. Pojďte lidičky, kupte čbánky, kupte si hrnky malované, nebo se na vás nedostane. Každý talířek je jiný, na jednom růže, na druhém kopretiny. A lidi chodili, chválili a kupovali. Blížilo se k polednímu a Honza s Kadlou už půlku zboží prodali. V tom se objevila u vozíku tlustá, naparáděná selka.
1: Já bych chtěla něco extra, povídá. Jsem nejbohatší selka v kraji, vždycky musím mít něco lepšího.
2: Tady je pěkná místa na ovoce, jsou na ní červené růže, nabízel jí Honza.
1: Moc obyčejné, broukla selka.
2: A tady hrnec na sádlo, ukazoval Honza, ten největší sádelňák.
1: Takových mám plnou komoru, chlubila se selka.
2: A tady... Čbánky pro radost. Na každém je holubička. Zvedl Honza dva malé čbánky.
1: Taky nic moc, odfrkla si selka. Kdyby na nich byly pávy.
2: Honza honem hledal, co by selce ještě nabídl. Ale nevšiml si, že Kadla celá zrudla.
1: Klid se odtud, babo, křikla najednou a hodila po selce hrnec. Když nic nekoupíš, zmiz. Už se tu neukazuj. Huš!
2: Hodila poselce další hrnec. Ta s křikem utíkala pryč a lidi se smáli, až se za břicha popadali.
1: Kadlo, to nesmíš, lekl se Honza.
2: Ale Kadla hodila hrnec i po něm.
1: Já můžu všechno, křikla znovu.
2: Chytila desku, na které byly poslední hrnky a talíře a převrhla ji. Všechna ta hliněná krása se rozbila.
1: Co jsi to vyvedla, ty hloupá, naříkal Honza.
2: Jen hrnek se srdíčky zůstal celý. V tom se z ničeho nic objevil vedle nich Hejkal. V roztrhaném plášti, v klobouku s pérem, jako nosí myslivci. Dlouhé rozcuchané vousy kolem něj vlály.
1: Já ten hrnek koupím, houknul, a tu divokou panenku přiberu k tomu.
2: Vytáhl z kapsy zlaťák a podal jej Honzovi. Hrnek strčil do kapsy a než se Honza vzpamatoval, hodil si Kadlu přes rameno. Utíkal s ní pryč a lidi kolem výskali údivem. Ale nikdo Hejkala nezastavil.
1: Tak si ji nech, třeba ji skrotíš, volal za ním Honza.
2: Pak pozbíral všechny střepy, složil je na vozík a jel domů. Tady je tržba, pane mistr. A Kadlu jsem dal Hejkalovi. Já ji skrotit neuměl, rozbila toho dost. Ukázal na střepy ve voze a na bouli na čele.
1: Třeba si s ní Hejkal poradí, vzdychl hrnčíř. A když neporadí, vrátí nám ji.
2: A já, abych šel, povídá Honza. Zbalil si ranec a hrnčíř mu dal krejcar, aby si zatlačil tu bouli na čele.
3: Byla nebyla v křišťálovém paláci žila pyšná princezna. Tak pyšná, že se jí i květiny v zahradě museli uklánět. Tak zlá, že se jí srdce změnilo v ledový diamant, který studil jako rampouch. Pořád jenom něco chtěla. Od samého rána se křišťálový palác otřásal princezněným umíněným křikem. Chci bílé šaty z obláčků, chci jahodovou omáčku, chci pravou hvězdu na opasek, kočku chci tahat za ocásek, chci, aby na mě rostly trny, chci ušít polštář z mořské vlny. A tak dál, a tak dál. Div, že král z toho nestonal. Kudy jen chodil, hořce vzdychal a ze samého hoře kýchal. Toť se ví a toť se rozumí, že princezna už měla všechno na světě. Ale čím víc měla, tím víc chtěla. A celé noci přemýšlela, co by si ještě mohla přát. Samým přemýšlením už nemohla ani oka zamhouřit. A tak vstala a vyšla si do zahrady. V tom stanula jako skamenělá. Kam jen oko pohlédlo, na listí stromů, v trávě i na květech se v paprscích slunce třpitily kapky rosy. Zářily jako duhové perly. Takovou nádheru dívka ještě nikdy nespatřila. Dlouho ze sebe nemohla úžasem slůvko vypravit, ale pak se rozeběhla do paláce a uměně se rozkřikla. Chci náhrdelník z rosy. Slyšíte? Chci na své šíji nosit nejkrásnější duhové kapky. Chci a chci a chci. Král s královnou nad rozmarem dcery nešťastně lomili rukama. Marně jí konejšili, marně jí domlouvali. Umíněná princezna nic nedala na jejich slova. Starý utrápený král rozmaru dcery nakonec přece jen ustoupil a povolal do paláce nejlepší zlatníky a šperkaře z celého království. Pod trestem smrti jim poručil do 3 dnů zhotovit princezně náhrdelník z nejkrásnějších kapek rosy. Zkroušení řemeslníci jen smutně svěsili hlavy a v duchu se už loučili se životem. Což by se někde ve světě našel mistr, který by dokázal takový zázrak. 3 dny nešťastní muži vysedávali v královském paláci s rukama v klíně a plakali nad svým osudem. Po poslední bezesné noci vyšel si jeden z nich, mladý zlatnický tovaryš, do královské zahrady, aby se naposledy rozloučil se sluncem. V planoucí záplavě orosených květů ze všeho nejkrásněji zářily slzy v jeho očích. Tu se před ním rozvilo růžové poupě a z květu vystoupila malá, křehká víla. Ve vlasech se jí třpitila čelenka z duhy a kolem něžné šíje zářil duhový náhrdelník z rosy. Zlatník úžasem o něm měl. Jsem rosná víla, usmála se nad jeho ohromením útlá pana. Zaslechla jsem tě vzlikat. Tvůj pláč je krásný, krásnější než nejkrásnější kapky mé rosy. Dej mi své slzy, ozdobím jimi čelenku z duhy, žadonila. Nemusela dlouho prosit. Mladý tovaryš sklonil hlavu a hořce zaplakal nad svým osudem. Slza za slzou příštila z jeho očí do dlaní malé rosné víly a ty slzy jiskřily v paprscích slunce jako oslnivé hvězdy. Děkuji ti, zašeptala okouzleně víla a zkrášlila duhovými slzami rosnou čelenku. Jak se ti odměním? Dej mi svůj náhrdelník z rosy. Zachráníš život můj i životy mých druhů, poprosil zlatník a svěřil se víle se svým trápením. Ale víla smutně zavrtěla hlavou. Nemohu splnit tvé přání, zašeptala. Kapky rosy jsou drahokamy víl. Kdokoliv z lidí se jich dotkne, tomu se rozplynou pod rukama. Pak se na okamžik zamyslela. Ale dám ti dobrou radu, mládenče, řekla a něco zašeptala zlatníkovi do ucha. Chlapcova tvář se rozzářila. Děkuji ti, má dobrá rosná vílo, zvolal vesele a spěchal do paláce. Před královským trůnem už odevzdaně stáli jeho druzi, hlavy svěšené a čekali na králův nelítostný ortel. Zlatník poklekl před panovníkem a jeho pyšnou dcerou. Králi, promluvil zvučným hlasem, splním rád princeznino nevšední přání, ale mé skromné znalosti se ani zdaleka nemohou rovnat jejímu vytříbenému královskému vkusu. Ať tvoje dcera se mnou vyjde do zahrady a sama si podle své libosti nazbírá ty nejkrásnější drahokamy z rosy. Zhotovím je z nich náhrdelník, jaký lidské oči ještě nespatřili. Jakmile zlatník domluvil, princezna nedočkavě vyběhla do zahrady a dychtivě vztahovala ruce po největších a nejzářivějších kapičkách rosy. Ale když se jich dotkla, duhové kapky se pod jejími prsty rozplynuly v obyčejné stružky vody. Pyšná dívka se nevzdávala. Zahlédla na záhonu růžové poupě zářící tou nejčistší duhovou rosou, ale marně se namáhala. Po křišťálových krůpějích jí zůstaly v dlaních jen malé kalné loužičky. V té chvíli se růžové poupě rozvilo a uprostřed květu se vztyčila útlá postava rosné víly se zářivým náhrdelníkem kolem šíje. Princezna mohla na skvostném šperku oči nechat. Bezcitná, pyšná krasavice, promluvila víla přísně. Chtěla si poslat na smrt nevinné lidi, protože nesvedli to, co sama nedokážeš. Rosa odedávna patří květinám a vílám. Lidská ruka se jí nezmocní. Když tolik toužíš po náhrdelníku z rosy, zvol si některou růži za svůj domov. Staneš se jednou z nás, ale pamatuj. Zůstaneš zakletá tak dlouho, dokud tvůj otec a matka nevypláčou tolik slz, kolik je po ránu krůpějí rosy. Po těch slovech víla lehce pohnula rukou a na její pokynce kolem dokola rozvily nádherné květy. Princezna se dychtivě rozběhla k nejkrásnější bílé růži a bez váhání vstoupila do jejího květu. Kolem šíje se jí v paprscích raního slunce zatřpitil nádherný náhrdelník z rosy a princezna se roztančila radostí. Pak se nad její hlavou zavřely bělostné lístky. Nedobře si zvolila, marnivá krásko. Bílá je v našem království barvou věčného smutku, povzdechla víla. A i nad ní se zavřelo růžové poupě. Daleko od nás stojí smutný palác. Žije v něm staříčký král se svou bělovlasou královnou. Dnem i nocí pláčí. Až vám někdy bude zase do pláče, milé děti, přidejte své slzy k slzám staříčkého krále a smutné královny. Třeba jim vaše slzičky pomohou vrátit zakletou dceru.
4: Soby jsou lepší než lidi, víš, dřina je mít rád. Co cítíš, to dělej, k cíli pádí se směle. Tvůj cit nelže, tak

0: To bychom měli dohromady 65 a 3. Celkem vydařil.
1: Kdo se vypařil?
0: Vydařil. Ovšem v některých ukazatelích mi tu ještě zůstávají nějaké nesplněné parametry.
1: Promiň, Taťuldo, že tě vyrušuju, ale nemohl bych ti nějak pomoci?
0: To víš, že nemohl. Zatracepeně. Tady ten nám schází, no jo, ten nám vypadl.
1: Já bych se po něm podíval, možná, že si zakutálel pod kanapé.
0: Kdo je pod kanapém?
1: Nemohu to říct s určitostí, ale asi ten, co ti vypadl.
0: Ale prosím tě, vypadl. To je jako, kdybychom hledali včerejší den, že ano.
1: A proč bychom ho hledali?
0: Já ho taky nehledám.
1: Ale říká si, že ti vypadl.
0: Chlapče, já zde dělám celoroční bilanci.
1: A co to je? Celonoční bilance?
0: Ale nikoli v celonoční, celoroční.
1: Co je to celoroční bilance?
0: Ale to je takové zúčtování celého roku, že ano. Člověk se poslední den v roce ještě jednou podívá, co všechno udělal, na co zapomněl, co mu ten uplynulý rok přinesl.
1: Co mu odnesl?
0: No to také. No a tak to tu prostě všechno přehlížím a vidím.
1: Co vidíš?
0: Že jsme to celkem vzali, tak říkajíc, za správný konec. Že jsme ten rok jen tak neprolajdačili.
1: Ty myslíš, že rok má nějaký konec?
0: No samozřejmě, každá cesta má někde svůj konec. Jenom jitrnice má dva konce, chápeš?
1: Že rok není jitrnice, to chápu. Ale kdy ho je konec, Taťuldo?
0: No samozřejmě na konci. 31. prosince na Silvestra. Dnes mu bude slavnostně odzvoněno.
1: A kdo mu slavnostně odzvoní?
0: Každý, kdo se zasloužil o to, aby ten rok byl úspěšný, aby byl úrodný a radostný.
1: Takže když jsme ho, jak říkáš, neprolajdačili, můžeme mu i my slavnostně vyzvánět?
0: No ano, no chlapče, to máme přece za odměnu.
1: Jenom mi pořád není jasné, proč je konec roku.
0: Protože všechno hezké jednou končí.
1: A co bylo tak hezké?
0: No, to bys měl vědět ty sám, ne? Příkladně i to, že jsme si tak pěkně v průběhu roku připomínali některé lidové zvyky a obyčeje.
1: Ovšem, když jsme ti s Máničkou na počátku roku zahudli ony novoroční koledy, neříkal si, že je to hezké?
0: No ono na tom vašem řízkání také nic krásného nebylo.
1: Byl to ovšem starý lidový zvyk.
0: No chlapče, přiznejme si, že nám v tom uplynulém roce nevyšlo všechno tak, řekl bych, akurátně, že ano, jako příkladně některé vaše koledy a jiné legrácky.
1: Ale protože je konec toho minulého roku, můžeme vzít všechno hezky od začátku a ještě lépe. Taťuldo, pamatuješ si, jak jsme ti s Máničkou na začátku roku zaspívali?
0: No bodej, teď jsme o tom hovořili. Samo sebou, že si pamatuju. Samo sebou, když jsem se tehdy ptal, a to mi tu chcete takhle vyhrávat na nový rok, tak co jsi mi na to odpověděl?
1: Na nový rok?
0: Po celý rok.
1: No právě, tak já tedy začnu. A! Fanfr, fanfr, fanfr, noh, nastává nám nový rok, nový.

0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.
2: A mně zbývá ještě pohádka pro tatínka. Tatínkové rádi jedí. Ne třeba ten váš, ale ti ostatní ano. Tatínkové tuze rádi vaří. Ne u plotny, jako maminky, ale u stolu. Když se sejdou, začnou si povídat o všem možném, ale určitě se dostanou k tomu, jak se jednou nemohli od stolu ani odkutálet. Určitě si začnou vyprávět o ještě teplém uzeném z rovinka vytaženém z udírny, anebo o čerstvém ovaru, ze kterého se kouřilo, o jitrnicích. No, však proto jsem si pro ně připravil řeznickou pohádku. Kdekdo na světě ví, že nejlepším houslistou byl pan Paganini a nejlepším fotbalistou Pelé a Johan Cruyff, anebo Pepík Masopust. Ty zná každý, protože sjezdili skoro celý svět, nebo alespoň půlku, a na druhé půlce o nich bylo slyšet. Málo kdo však ví, že nejlepším řezníkem na světě byl pan Švestka z Hýskova. Ten by klidně mohl pořádat zabíjačky ve Smetanově síni. Takový to byl mistr. V obci ho znali, ale ve světě už míň, protože pan Švestka po světě nejezdil. A málo kdo na zemi má také ponětí, kde vlastně Hýskov leží. Mohli by mu to samozřejmě povědět všichni řezníci, jenomže ti na pana Švestku žárlili. Schválně dělali, že o téhle vesnici ještě nikdy neslyšeli. A když se jich na to někdo zeptal, vykrucovali se: Hýskov? Ten bude někde v Perzii nebo v Ugandě, či nejspíš v Tichém oceánu. Takže občas plul po Tichém oceánu někdo a volal: haló, je tady Hýskov? Ale v Tichém oceánu je všude ticho. Tam se na správnou cestu nedoptáte a narazit můžete ještě tak na Honolulu. Ale na Hýskov určitě ne. Nejlepším řezníkem se ovšem pan Švestka nestal hned. Moc práce mu dalo, než se naučil dělat nejlepší jitrnice na světě, protože do takových se nesmí dát ani moc soli, ani málo soli, ani moc pepře, ani málo pepře. Soli i pepře tam musí být akorát a vařit se taky musí tak akorát, aby nebyly ani převařené, ani nedovařené. A to on uměl. A navíc těm jitrnicím vyprávěl do hrnce takové legrace, že bublali smíchy. A když je pak srovnal na prkno, nebyly to žádné obyčejné unuděné jitrnice. Byly to veselé jaterničky do obroučku, jak se smály v hrnci od ucha k uchu, nebo spíš od špejle k špejli. A to, že se dodnes dělají jenom veselé jitrnice do obroučku, tak to je zásluha pana Švestky. To se rozumí, že pan Švestka nedělal jenom jitrnice. Jelítka svedl snad ještě lepší a protlačenku si k němu posílala každé pondělí sama turecká princezna. Ta, když chtěla vyznamenat nějakého šlechtice, rytíře nebo janičára, nepověsila mu na krk zlatý řetěz, nýbrž věnec vuštů od pana Švestky. Za jaternicovou polévku dostal pak hýskovský mistr třikrát za sebou zlatou kvedlačku na festivalu jaternicových polévek v Čabajském Hradišti. A kdyby ten festival nezrušili, dostal by zlatých kvedlaček ještě víc. Je na snadě, že každý čuník ze vsi chtěl, aby z něho byly nejlepší jitrnice na světě, nebo aby se dostal na stůl turecké princezny. Nakonec tomu se ani nedivte. Pan Švestka dosáhl brzy takového mistrovství, že žádného vepříka neuvazoval za nohu. Takový pašík se jen zeptal.
3: Mám si stoupnout semhle, pane mistr? Nebo spíše semhle, pane mistr?
2: No, stůj takhle, ale zdvihni víc hlavičku a usměj se, poprosil ho pan Švestka.
3: Pak čuníka posolil, popepřil, ale ani málo, ani moc, nýbrž tak akorát a udělal ťuk.
2: A čuník se naráz rozpadl na jitrnice, jelítka, prejt, špekbust neboli tlačenku a na ovar, opravdu naráz a na šup, ani ho nemuseli pařit v neckách, sypat smolou a drbat řetězama.
3: Proto také ti ostatní řezníci na pana Švestku žárlili. Zvláště ti lenoši a nemehla. Žárlili tak, že z toho ani spát nemohli. A tak se jednou tajně sešli a řekli si: už toho máme dost, my mu tu řezničinu zatrhneme.
2: Ale mezi nimi byl i jeden mazaný řezník a ten je krotil.
3: To nejde jen tak zatrhnout mu řezničinu. To nikdo nepřipustí. To si musíme nějak chytře vymyslet.
4: Hodíme mu sekeru a ocílku do rybníka.
2: Ale ten mazaný jenom vrtěl hlavou.
4: Tak mu namlátíme, aby si pamatoval, že nesmí být nejlepším řezníkem na světě, když jsme tu taky my.
2: Ale ten mazaný je varoval. Jen si nemyslete. Pan Švestka je jako hora. Kdyby se po nás ohnal, tak nám všem urazí hlavu a to bolí. Já to mám promyšlené líp. On má přece dvě dcery na vdávání. Nastrčíme jim dva hezké kluky a ať se vdají. Ať mají pro pana Švestku vnoučata. On je bude muset hlídat, protože se stane dědečkem a nebude moct řezničit.
3: Všichni viděli, že tohle je opravdu promyšlené a s velikou radostí šli hledat dva hezké kluky. A stalo se přesně to, co předpověděl ten mazaný řezník. Za čas měl pan Švestka vnoučátka a nezbývalo mu nic jiného, než aby jim dělal paci, paci, pacičky a vařila lištička kašičku, aby je vozil v kočárku po návsi a ukazoval jim, co je pejsek a co kočička, a na ostatní mu nezbýval čas.
2: Čuníci ho tehdy dlouho přemlouvali, ať toho nenechává. Ale jemu byla přece jenom bližší vnoučátka než jitrnice. Tak prasátka vyhlásila vepřový smutek, jenž trval 3 neděle, 3 dny, 3 hodiny a 3 minuty, a pak už jen velcí pašíci vyprávěli těm malým, jak je to smutné být čuníkem, když pan Švestka nedělá své řemeslo.
5: Stonožka, boty a ukradený park. Park není žádná maličkost. Park je park. Kdyby nebylo parků, neměli by ptáci ve městech kde bydlet. Děti by si neměly kde hrát. Maminky by neměly kam jezdit z kočárky. Parků není nikdy dost. Je to vzácná věc a tak se nedivte, že v každém parku je nějaký hlídač. Byl jednou jeden takový hlídač parku. Kouřil fajfku, nusil hůl, celé léto chodil po cestičkách sem a tam a dával pozor, aby děti neběhaly po trávníku. A děti říkali: ten hlídač nás vůbec nemá rád. Pořád nás hlídá. Škoda, že nejde aspoň na chvíli pryč. Ale hlídač byl v parku opravdu od rána do večera. Až teprve na podzim, kdy leje jako z konve a do parku nikdo nechodí, sklidil napadané listí a červené lavičky, zabalil pivoňky, aby nezmrzly, a šel. A jak tak jde, potká paní pokladní biografu. Kampak, kampak, řekne paní pokladní.
6: Ale, řekne hlídač, jdu spát. Nic se nemůže stát. Kdo by kradl cestičky a trávníky? Je podzim, do parku už nikdo nepůjde.
5: Na vašem místě bych nebyla tak klidná, řekne paní pokladní. Nikdo neví, co se může přihodit. A jde si sednout do pokladny. Hned vedle parku a biografu stála škola. A do té školy chodilo plno dětí. Když přiběhli, přezuli se do cviček a boty nechali v šatně. Že by byl v té šatně pořádek, to se říci nedá. Válelo se tam aspoň 100 párů bot, celé od písku a bláta. A když se o šatnu nestarali děti, starali se oni stonožky. Těm nepořádek vůbec nevadí. A tak jedna stará stonožka chodí po šatně sem a tam a uvažuje. Venku je bláto, zima je, čím dál větší, budu-li chtít někam jít, bude to nepříjemné. Mám 100 nohou a ani jedny boty. A chodit v dešti na boso, to lékaři nedoporučují. Kdybych měla boty, šla bych do parku. Jsou tam prý hezké červené lavičky. Ráda bych je jednou viděla. A jak tak uvažuje, napadne jí, co kdyby se domluvila s botami. Nechcete se někam podívat? Zeptá se jich. Než skončí vyučování, budeme zpátky. A boty se nedají dvakrát pobízet.
6: Máme se tady válet, myslí si. Mohli bychom se podívat do biografu. Nebo do muzea, kde jsou první boty na světě.
5: A tak řeknou, že nemají nic proti malé procházce. Stonožka si je obuje a jde se. Ale když přijdou ven, leje jako z konve. Některé boty ztratí chuť a volají.
7: Nebudeme přece courat v dešti.
5: Ale stonožka řekne.
7: Ticho, nechci nic slyšet. Pár kapek nikomu neuškodí.
5: Ostatně můžeme jít do parku a schovat se pod lavičkou. Ale boty se dají do smíchu.
7: Ta stonožka je padlá na hlavu. Kdo to kdy slyšel? Schovávat se pod lavičkou. Je vidět, že v životě lavičku neviděla. Pojďme do biografu nebo do muzea.
5: Ale stonožka je zlostí bez sebe a křičí.
7: Od kdy si boty poroučejí, kam se půjde? Chci se podívat do parku a hotovo.
5: Jdou tedy všichni do parku. Tam je pusto a prázdno. Stonožka má mokro za krkem. Rozhlíží se, kde pak jsou ty červené lavičky. Nic tu není, jenom pár hloupých cestiček a písek, který se lepí na boty. A opravdu, jak jde? Písek se jí lepí na boty a každým krokem ho přibývá.
6: Co to má znamenat, volají boty. Máme na sobě nalepeny všechny cestičky. Pojďme odtud, než odneseme celý park.
5: Ale stonožka má tvrdou hlavu. Chce vidět červené lavičky. A tak brouzdá parkem křížem krážem, až má na botách opravdu celý park. Se všemi cestičkami, se všemi trávníky, se zabalenými pivoňkami i s altánkem pro hudebníky.
6: Tak, řekne si. To je pěkná věc. Park je pryč, mám ho na botách. Až se na to přijde, bude se mnou zle.
5: A zamíří pryč. Kdyby se vás někdo ptal, kam zmizel park, řekne botám.
7: O ničem nevíte. Teď půjdeme do biografu, abyste věděli, že jsem hodná stonožka. A myslí si, v biografu je tma. Tam si nás nikdo nevšimne. Jde tedy s botami do biografu. Jde se jí těžce. Sotva zvedá nohy. Takže do biografu přijde celá schvácená.
6: Jeden dětský lístek do první řady,
7: řekne stonožka. Má u sebe jenom korunu. Ale paní pokladní není hloupá. Vidí před sebou starou stonožku. A tak řekne, na dětský lístek jste trochu stará, nezdá se vám? Ale stonožka dvě koruny nemá. Nechce se nechat jen tak odbít. A tak povídá. Když nosím dětské boty, mám snad právo na dětský lístek, ne? Ale tohle říkat neměla. Tohle se jí opravdu nevyplatilo. Paní pokladní se vykloní z okénka. Podívá se stonožce na boty a volá.
8: Jakže? Vy se nestydíte jít do biografu s tak zablácenými botami? Vždyť máte na botách 3 vagony písku a samou trávu. Zabalené pivoňky a nějaký altánek, jaký máme v městském parku.
7: A pak se podívá ještě lépe a křičí.
8: No ovšem, vždyť vy jste ukradla park. Pomoc, zloději! A žene se za ní. A stonožka vidí, že je zle. Otočí se a utíká. Utíká, jak může. Ale boty jsou těžké, sotva zvedá nohy a taky paní pokladní u bufetu dohoní.
6: Svážu vám tkaničkami boty, abyste neutekla, řekla stonožce.
8: A pak skočím pro hlídače parku. Ten bude koukat, co se stalo.
7: A zavře pokladnu, sváže boty tkaničkami, zajde k hlídači parku, probudí ho a řekne mu.
8: Ukradli vám park, to koukáte.
7: A hlídač spadne z postele. A když potom přiběhnou s paní pokladní zpátky do biografu, stojí tam u bufetu všechny boty svázané tkaničkami. Ale stonožka nikde. Vyzula se z toho a šla pryč. A hlídač vezme boty tak, jak jsou, svázané tkaničkami. Přehodí si je přes rameno, odnese je na místo a pak z nich oklepe všechen písek a všechnu trávu. Dá cestičky na své místo, trávníky taky, i zabalené pivoňky a altánek pro hudebníky. Dá do pořádku celý park a čisté boty donese do školy. A když tam přijde, slyší zvonek zvonit na celé kolo. Končí zrovna vyučování. Děti běží ze tříd do šatny a vidí hlídače, který má přes rameno všechny jejich boty. Krásně vyčištěné. A děti se usmívají na hlídače a trošku se stydí za špinavé boty. A hlídač se usmívá na děti a trošku se stydí za ukradený park. A všichni si říkají, co bylo, bylo, nač na to vzpomínat. Mysleme na jaro, na pivoňky a zelenou trávu, na veliký krásný park, kde si budeme hrát, děti i hlídač, všichni dohromady.

0: svítí a voní. U nás stromy nesvítí ani nevoní. U nás rostou jen palmy.
1: Já nic nevidím. Otevřte mě někdo.
0: Ozvalo se dutým hlasem. Šlo to z ořechové skořápky. K službám, řekl Louskáček, specialista na otvírání ořechů. Trošku to chruplo, skořápka se rozkočila a vykulil se ořech. Poulil oči, koukal kolem dokola a vzdechl. To je nádhera, ty Vánoce. A co ty by si spřál? Zeptal se ho pomeranč. Aby byly pořád Vánoce, odpověděl ořech bez rozmýšlení. Banán mu na to řekl. To bys musel na vánoční ostrov. Ořech se na něj podíval, jako by nevěřil. A na tom ostrově jsou pořád Vánoce? Banán se skoro urazil. Když je to vánoční ostrov, tak tam nejspíš budou pořád Vánoce. Já tam pojedu, rozhodl se hned ořech. Ale nikdo nevěděl přesně, kde vánoční ostrov je. Jablíčko myslelo, že to asi bude ten ostrov na rybníku u Chlumce, odkud pocházelo. Pomeranč byl zase toho mínění, že vánoční ostrov leží v jižních mořích, protože o něm mluvili námořníci na lodi, co ho přivezla z dalekých krajů. Banán řekl, že je mu to jedno, protože on stejně nikam nepojede, že má cestování dost a je rád, když pohodlně leží v mísle. Problém rozlouskl Louskáček, neboť kromě louskání ořechů je odborníkem i na louskání těžkých otázek. Řekl, kdo se zeptá, ten se doptá. Ořech se hned zeptal, ale koho se mám zeptat? A kde? Louskáček na to. Tobě tak něco vysvětlovat. Zeptáš se přece na moři, koho potkáš. Například piráta nebo okouna. Tím se všechno vyjasnilo a ořech se chystal na cestu, když se ozvala datle. Já bych taky ráda na ostrov, kde jsou pořád Vánoce. Dobrá, budeš na mé lodi plavčíkem a já kapitánem. Jmenoval se do funkce ořech. Kapitáne oříšku, vezmi mě taky sebou. Prosila svíčka na stromečku, která všechno poslouchala. Prosím tě, co bych na lodi dělal se svíčkou, řekl ořech. Svítila bych, nabídla se svíčka a honem si ještě vymyslela. V noci musí být loď na moři řádně osvětlená, aby do ní nenarazila velryba. Na to jsou námořní předpisy. Správně, souhlasil ořech, aby se nezdálo, že nezná námořní předpisy. Jmenuji tě lodní svíčkou a druhým plavčíkem. A ve dne budeš konat službu ve strážním koši. Strážní v koši hlásí, když spatří pevninu, jestli to nevíš. Posádka byla jmenována, přípravy k plavbě skončeny. Vyplutí bylo stanoveno na chvíli štědrovečerních zvyků, kdy se hází střevíčkem, rozkrajují se jablíčka a kdy se také vypouští po umyvadle lodičky z ořechových skořápek se zapálenou svíčkou. Když ta chvíle nastala, výprava na vánoční ostrov vyplula. Jak se ořechová skořápka vzdalovala, v šeru mizely okraje umyvadla, tma houstla a v ní blikal jen plamínek svíčky. Potom se začalo růžově rozednívat, všude okolo bylo modré, širé moře a na obzoru vystupovalo slunce. Už ho bylo půl, už vystoupilo celé, už si stouplo na špičky a vyskočilo na oblohu. Kolem se udělal jasný den, svíčka zhasla svůj plamínek a posádka ořechové skořápky vykřikla. Hurá, jsme na moři! Když pluli třetí den, zavolal kapitán plavčíka Datli. Zeptej se, kudy se jede na vánoční ostrov. Rozkaz, kapitáne! Zasalutoval plavčík Datle a rázně odpochodoval, aby splnil rozkaz.

0: ale nebylo, koho by se zeptal. Pluli týden, pluli měsíc, pluli půl roku, když na pravoboku vystrčila z vody hlavu velryba a řekla:
1: to je nějaká legrační kocápka.
0: Hele, kde je tady vánoční ostrov? Zeptal se pohotově plavčík Datle.
1: Tamhle.
0: Mávla ocasem velryba a zmizela v moři. Kapitáne, hlásím, že podle sdělení místní velryby je vánoční ostrov tamhle. Podal neprodleně hlášení plavčík Datle. Kapitán Oříšek nařídil okamžitě změnit směr plavby za velrybým mávnutím. Urazili sotva jednu větší námořní míli, když se ze strážního koše ozval výkřik.
2: Země!
0: Vykřikl to druhý plavčík Svíčka, který měl službu ve strážním koši. Ořechová skořápka i hned změnila kurz a zamířila k pevnině. Když se přiblížila, ukázalo se, že jsou to ostrovy. Na zelené trávě se pásly ovečky a povalovaly se kraslice. Byly to velikonoční ostrovy. Kapitán Oříšek přiložil k ústům hlásnou troubu a kapitánským hlasem zavolal.
1: Kudy se jede na vánoční ostrov?
0: Jeden beran zvedl hlavu a udělal.
1: Bé!
0: To s nám toho poradil, zahučel kapitán a dal příkaz, aby se pokračovalo v plavbě původním směrem. Tu k němu přistoupil plavčík Datle a řekl. Kapitáne, hlásím, že jsme vánoční ostrov už přejeli.
1: Jak jsi na to přišel?
0: Protože Velikonoce jsou přece až po Vánocích, řekl plavčík Datle a kapitána hned mrzelo, že na to sám nepřišel.
1: Změnit kurz o 180 stupňů,
0: zavelel. A loď se obrátila, protože 180 stupňů je tolik, že se jede, odkud se přijelo, čili čelem vzad. Pluli čelem vzad ještě dlouho, až konečně k vánočnímu ostrovu přijeli. Vyskočili na břeh a volali sláva! Co tady křičíte? Štěkl na ně pes. Protože ho probudili, když se vyhříval na sluníčku na břehu a spal.
1: Jedem slavit Vánoce,
0: vysvětloval mu kapitán Oříšek.
1: V tuhle roční dobu Vánoce? Máte rozum? Vánoce jsou přece až v prosinci,
0: řekl pes na vánočním ostrově a zase usnul. Posádce ořechové skořápky bylo do breku. Zvedli kotvu a vydali se na dlouhou zpáteční plavbu. Poznali, že nikde na světě ani na vánočním ostrově nejsou Vánoce po celý rok. Ale jsou o to hezčí, že se celý rok na ně těšíme. Když po 12 měsících plavby přistáli doma v umývadlovém přístavu, byly zase Vánoce a rozsvěcel se stromeček.

0: Za dávných časů bývaly pohádky o všem, nač se jen člověk podíval. A jestli o něčem pohádka nebyla, hned někdo přišel a vymyslel ji. Tenkrát stačilo potichonku zavolat. Pojď, pohádko, mezi nás. Koupíme ti zlatý pás. Pospěš, pospěš, už je čas. Za dávných časů žil jeden král a ten rád lhal. Lhal královně, lhal svým poddaným, lhal sloužícím, dokonce lhal i sám sobě. Říkával, všichni lidé v mém království jsou šťastní a já jsem také šťasten. Ale nebyla to pravda. Ten král šťastný nebyl. A proč? No protože on sám lhal, tak se bál, že i všichni ostatní lžou také jemu. Ano, tak to bylo. Král nikomu nevěřil a všechno chtěl poznat na vlastní oči. Všechno chtěl sám vyzkoušet. A tak měl od rána do večera co dělat. Dával pozor hned na kuchaře.
1: Vaříš, kuchaři, vaříš?
2: Vařím, pane králi, vařím.
0: A hned kontroloval zahradníka.
1: Okopáváš zahradu, zahradníku? Okopáváš?
2: Okopávám, pane králi, okopávám.
0: Ale král tomu nevěřil. Představte si, dokonce poslouchal i za dveřmi, co si vykládají jeho ministři a vnoci. V noci se chodil dívat, jestli stráže u zámku dobře hlídají.
1: Hlídáte? Hlídáte?

0: Ale ze všeho nejvíc ho trápilo, že nemá děti. Když v noci obešel všechny stráže, sedával dlouho do noci na svém trůně a představoval si, jak by bylo pěkné, kdyby nebyli s královnou sami. A jednou takhle sedí na svém trůně, už ho přemáhá dřímota, hlava se mu sklání a najednou koruna se mu sesmekla z hlavy a kutálí se královskou síní až ke dveřím. Král se lekne a v tom uvidí uprostřed síně malou vrásčitou stařenku. Kdo jsi a jak jsi se dostala až sem? Zvolal překvapeně král. A tu mu stařenka odpověděla. Ty jsi mě zavolal, králi. Kdykoliv v téhle síni král o půlnoci zdřímne a spadne mu koruna z hlavy, přicházím mu poradit. Naposledy jsem radila tvému dědečkovi a teď přicházím s radou k tobě. Mám pro tebe jednu radu dobrou a jednu zlou, kterou chceš slyšet jako prvou. Král se nemůže ze svého překvapení vzpamatovat a tak stařenka dál králi povídá. Ta dobrá zpráva říká, že už nebudete s královnou žít sami. Ta zlá zpráva říká, že promluvíš lež a dítě ztratíš. A teď dobře poslouchej, králi. Dáváš pozor na kuchaře, dáváš pozor na zahradníka, dáváš pozor na stráže, ale měl bys dávat pozor na svůj jazyk. To je má rada, králi. Sotva stařenka domluvila, rozplynula se. Za nějaký čas se v královské rodině opravdu narodila královská dceruška. No to bylo slávy. Pekly se tehdy koláče, tvarohové, makové i povidlové, ale tak veliké, že půlka takového koláče stačila celé rodině k obědu. No opravdu. A král chodil mezi lid, rozdával zlaté dukáty, ale hlavně dával pozor, aby neřekl nějakou lež. Královna zase vybírala pro malou princeznu jméno. Žádné se jí nezdálo dost hezké, dost nové a dost zvláštní. Zavolala proto starou chůvu, aby se s ní poradila. A ta chůva jí řekla, že před dávnými a dávnými časy žila v jednom vzdáleném království krásná princezna, která byla ke všem lidem laskavá a kdo se na ní podíval, z toho hned spadl smutek a všechny starosti. A poradila paní královně, aby dala jméno své královské dcerušce podle té milé princezny. Královně se chůvino vyprávění líbilo a tak byla zvědavá, jak se vlastně ta princezna jmenovala. Luna, paní královno, Luna. A tak malá princezna dostala jméno Luna. Roky běžely a princezna Luna rostla a byla hezká, jak jen princezny v pohádkách bývají. Dokonce byla i trochu hezčí než ty nejhezčí princezny. Ale král měl o dceru strach. Říkával, přijde nějaký princ a odvede mi ji a budeme s královnou zase sami. Nejraději by princeznu Lunu schoval ve věži a věž zamkl na 7 zámků. Dokonce za ní tajně chodil a hlídal ji, aby o tom nevěděla. A když si princezna vyšla do královské zahrady, sledoval ji a schovával se za křoví a za stromy a oči z princezny nespouštěl. Když se princezna jednoho dne ráno procházela v parku, jel kolem princ z dalekého království. Najednou spatřil za mřížemi plotu krásnou princeznu, zastavil svého bělouše a díval se a díval. A než ho vůbec napadlo, aby na ní zavolal a něco řekl, princezna mu zmizela za růžovými keři. V tom se objevil král, který princeznu nespouštěl z očí. Princ ovšem nevěděl, že má před sebou krále. A proto na něj princ zavolal a zeptal se ho, kdože byla ta dívka, kterou právě spatřil. Král se polekal. Dostal totiž strach, že mu princ odvede dceru a řekl: dívka? Tady žádná dívka nebyla. Žádnou dívku jsem tady neviděl. To řekl a nechal prince princem a běžel do zámku. Hledal princeznu, ale po princezně luně, jako by se země slehla. Král ještě jednou proběhl zámeckou zahradu, prohledal všechny komnaty, i do kuchyně se podíval, ale princezna nikde. Smutný běžel do komnaty své ženy. Královno, královno, stala se hrozná věc. Královno, naše dcera se nám ztratila. Než stačila královna něco říct, ozval se od okna královniny komnaty hlas. Nestratila jsem se, tatínku, tady jsem. Sedím přece u okna a vyšívám. Copak mě nevidíte? Král se zhrozil. Vzpomněl si na tu lež, kterou řekl cizímu princi. Dívka? Tady žádná dívka nebyla. Žádnou dívku jsem tady neviděl. Ano, ano. Zalhal cizímu princi, že princeznu neviděl a teď ji opravdu neviděl. Od té doby nikdo princeznu nespatřil. Ani královna, ani sloužící. Jenom její hlas putoval od okna k oknu, z komnaty do komnaty a jen podle hlasu poznávali, kde vlastně princezna je. Prostírali prázdné židly, nosili na stůl jídlo a pití, rozestýlali postel jako pro nikoho a jenom podle toho, že z talíře nebo sklenice ubývalo, jen podle toho, že ráno našli v podušce vymáčknutý důlek, poznávali, že princezna s nimi v zámku jí a spí. Nešťastný král hned věděl, že jeho dceři nemůže nikdo jiný pomoci než stařenka, která mu předpověděla, co se stane. Usedl proto v noci na trůn a čekal, dokud ho nepřemůže dřímota. Jen si trochu zdřímil, koruna se mu opět sesmekla z hlavy, zazvonila o podlahu a odkutálela se. Králi, králi. A už tu stojí stařenka a hrozí vyčítavě prstem. Potom sáhne pomalu pod zástěru a vytáhne jemný, lehonký plášť. Králi, až si princezna přehodí tento plášť přes ramena, zase ji uvidíte. Jen dávejte pozor, aby se nestratil. Kdyby plášť oblékl někdo jiný než princezna, stal by se sice neviditelným, ale plášť by mu přinesl neštěstí. Král, stejně jako poprvé, by ještě něco rád pověděl, ale stařenka nečekala. Rozplynula se a zbyl tu po ní jen hebounký, modrý plášť, lehonký jako dech. S prvními ranními paprsky slunce král pospíchal do princezniny komnaty. A skutečně, jakmile si princezna oblékla plášť, hned jí král uviděl a byla ještě krásnější než dřív. A král si od té doby dával opravdu veliký pozor, aby nelhal. Ale podezíravosti se nezbavil. Když nelžu já, třeba mi lžou ti druzí, uvažoval. Stařenka je hodná a mluvila pravdu, když slibovala, že modrý plášť mé dceři pomůže. Ale jestli pak mluvila také pravdu, když povídala, že modrý plášť dovede udělat lidi neviditelnými. Neviditelnými. To by nebylo špatné. Mohl bych si plášť vypůjčit, stát se neviditelným a na vlastní oči se přesvědčit, kdo ze sloužících mi lže a kdo mluví pravdu. Jo, to udělám. Co se může stát? A jak si usmyslil, taky udělal. Počkal, až princezna pevně usnula a vplížil se do její ložnice. Ale když plášť bral, když plášť oblékal, jako by 100 hlásků šeptalo.
1: Nech mě pust, nech neber pust.
0: Ale král, ten byl zvyklý všechno dělat podle své hlavy, sešel po schodišti dolů, stráže se na něj dívali, ale neviděli ho.
2: To je vynález,
0: radoval se král. Ale, co to vidí? O zeď zahrady je opřený žebřík a zahradník sedí nahoře na zdi a chystá se přehodit na druhou stranu plný pytel.
2: No jen počkej.
0: Myslí si král a leze za ním po žebříku, když tu se zvedne vítr, zaduje pod modrý plášť, zvedne jej, plášť sjede králi s ramen, vznese se a letí, letí výš, stále výš k nočnímu nebi. Co teď už záleží králi? Na nepoctivém zahradníkovi. Plášť, modrý plášť je pryč. Vznesl se k nočnímu nebi.
3: Teď už mi může pomoci zase jenom stařenka.
0: Pomyslel si král a honem utíká do zámku, posadí se na trůn, nasadí si korunu, ale starosti mu nedají dlouho zdřímnout. Když tu konečně hlava se mu sklání, koruna padá, zazvoní o podlahu a odkutálí se.
4: Králi, králi,
0: zavyčítá stařenka,
4: naposledy do třetice ti pomohu, ale potom už o mě neuslyšíš. Modrý plášť odnesl vítr a kdo chce dohonit vítr, musí mít křídla. Bez křídel ho nikdo nikdy nedožene. Řekni princezně Luně, ať zítra v poledne, kdy je nejkratší stín, zajde v zámecké zahradě k jezírku. Tam najde spící labuť a ať vytrhne labuti peříčko a tím peříčkem ať se dotkne nejdříve svého levého a potom i pravého ramene. Narostou jí křídla a křídla jí zanesou k modrému plášti.
0: Než se král vzpamatoval, stařenka opět zmizela. Rozplynula se. A stalo se, jak řekla. Druhého dne šla princezna k jezírku, našla spící labuť, vytrhla jí peříčko a dotkla se peříčkem svých ramen. V tom okamžiku jí narostla křídla a princezna vzlétla. Křídla nad jejím průsvitným tělem sama mávají a princezna stoupá, stoupá ke svému modrému plášti na obloze. Princezna Luna letěla celý den a na večer byla už tak blízko svému plášti, že stačilo, aby po něm stáhla ruku. Posadila se na oblak a přehodila si přes sebe svůj modrý plášť. A v té chvíli zazářila její krása a byla vidět široko a daleko, po obloze i po zemi. A teď se vrátím dolů, na zem, k rodičům, pomyslela si princezna a chtěla zamávat křídly, ale kde jsou její křídla? Vítr je rozfoukal po obloze. A lidé na zemi, kteří nevěděli, že vítr roznesl po obloze princeznina křídla, si říkali, podívejte, červánky, zítra bude ještě větší vítr. Ale princezna Luna je neslyšela. Bylo jí líto, že se nemůže vrátit. A tak se dala do pláče. A lidé, kteří nevěděli, že to jsou princezniny slzy, říkali, jaká dnes padá rosa. A čím víc slunce zapadalo, tím méně bylo na obloze vidět peříčka z princezniných křídel. Ale o to jasněji zářila z modrého pláště oblohy její krásná tvář. A lidé na zemi říkali, podívejte, jak krásně dnes září Luna.

Tak a to je konec pohádky. Počkejte, vy asi ještě budete chtít vědět, co se stalo s princem, který viděl princeznu v parku. Ano? Tak to bylo tak. Když se princ dozvěděl, že se princezna ztratila, vydal se jí hledat. To už princové tak dělávají. Putoval krajinami na východě i na západě, i na jihu, i na severu, ale po princezně Luně ani památky. A jednou takhle ulehl do trávy, zvedl oči k obloze a tam náhle spatřil na modrém plášti její zářící tvář. Radostně na ní zamával a princezna mu spustila na zem dlouhý, pevný, stříbrný paprsek. Princ po paprsku vyšplhal na oblohu až k princezně a už nikdy se nevrátil na zem.

0: Milí pokrývači, posluchači, vítám vás opět u své pravidelné rekreace, relace, věnované všem domácnostním záležitostem. Zdraví vás vaše domácnostní kachna Justýna, odbornice na slovo vzatá. Ale abyste si nemysleli, že se vyznám pouze v zahradničení, dnes si něco vyrobíme. Podle mého návodu, vlastního. Já jsem totiž odbornice i na ostatní ruční krátce. Totiž ty práce.
1: Budeme vyrábět, nebudeme nic sázet.
0: Venku co? Venku prší. Když prší, nechodí se pracovat na zahrádku. Dej si deštník ke dveřím. A neumíš pozdravit, růžovko? Jsme přece ve vysílání.
1: Ahoj, vysílání.
0: Ne, ahoj, vysílání. Ahoj, kdo?
1: Ahoj, děti.
0: No proto. Mám takový pocit, že si velice brzy budeme muset také projít pravidla slušného chování. Všimla jsem si, že i Hugo má v této oblasti zcela značné nedopalky, nedostatky.
1: Hugo, že by o něčem něco nevěděl? Já teda vím, že odbornice si tady ty, ale...
0: Ne,
1: musíš to říkat. Já vím, že jsi domácnostní kachna, Justýna a tak dále, ale Hugo... Ten přece přečetl každou knihu, na kterou si jenom vzpomeneš.
0: To je sice možné, ale například, když hrajeme slovíčkovou hru, oba mi velice často skáčete do řeči a to je neslušné. Velice neslušné. Co tomu řeknou naši posílači? Totiž ti posluchači. No, přesně. Mohli by z vás být úplně pohoršení, růžovko.
1: Nechtěla si něco vyrábět?
0: No, jistě.
1: A co?
0: A je to tu zase. Kdybys mě pořád nepřetrucoval, nepřerušoval, už si to dávno věděl. Dnes vám, milí posluchači, řeknu, jak si doma z krabiček udělat takovou výstavní vitrínku.
1: Vitrínku? Co to je?
0: No, taková polička. Je to velice užitečná věc. Já ostatně ve svém pořadu mluvím o samých užitečných věcech, žádné zbytečnosti.
1: A tak na co je teda taková tvá nezbytečná vitrínka dobrá, Justýno?
0: Třeba teď, když skončilo léto, tak si v ní děti mohou vystavit všechny suvenýry, které si přivezli z prázdnin. Všechny ty malé roztomilé zbytečnosti.
1: Zbytečnosti, jasně. Takže vůbec nezbytečná vitrínka na zbytečnosti.
0: Na suroviny, ne, na suvenýry, tak.
1: Suvenýry. Tohle slovo teď nedávno vysvětlovala Bibi.
0: Takže ty už víš, co to znamená, že? Děti si můžou vystavit všechny ty nejrůznější mušličky, kamínky, šišky, figurky, odznáčky, obrázky a další surevíny.
1: Suvenýry.
0: Ano, přesně, to jsem chtěla říct, no jistě. A taková vitrínka nebude sloužit jenom na surevíny, suvenýry z prázdnin, ale pro cokoliv malého, roztomilého a zajíkavého, zajímavého, co si děti budou chtít vystavit.
1: To zní moc dobře, Justýno. Já mám doma taky spoustu takových maličkých věcí. Od Huga mám kus pijáku, od Vojty kus provázku, Netopír Pěr mi dal kuličku skleněnku a mám takovou skvělou šišku od slečny učitelky Hedy Okaté, kterou po mně jednou hodila.
0: To bylo, jak si jí zničil tu mapu, viď?
1: To bylo, když jsme po sobě házeli v lese šičkama. Takže taková vitrínka se mi bude taky náramně hodit.
0: Takže nyní jasně a srozumitelně vysvětlím, jak na to. Začneme tím, co budeme potřebovat. Takže připravte si víko od krabice od bot, prázdné krabičky od zápalek a lepidlo.
1: Víko od krabice, krabičky od zápalek, to jsou sirky, Teda Justýno, ty jsi už mi tady nachystala. Ale kde mají vzít děti?
0: No, poprosí předem rodiče, aby prázdné krabičky od zápalek nějakou dobu nevyhazovali a střádali je pro ně.
1: O, a nebo třeba rodiče dětem dovolí z pár krabiček ty sirky vysypat.
0: No, to by vzniknul ohromný letohrádek, totiž ten nepořádek.
1: Já myslel, že by se ty sirky třeba vysypaly do nějaké velké krabičky, aby právě žádný nepořádek nebyl.
0: Radši nemysli, Piggy. V domácnosti musí být řád.
1: Dobře. Tak radši říkej, co mám teď dělat.
0: Tak, vytáhni šuplíčky z krabiček od syrek a rozlož si je vevnitř v tom víku od krabice do řad, abys věděl, jak se ti tam vlezou.
1: Jak vlezou? Jako šnečkové do ulity, nebo jak vlezou?
0: No, jak se ti tam tento noc to vejdou, ne? Ukáž, vždyť je to úplný chaos. To, každou krabičku máš úplně jinde na křivo. Hezky je rovnej, srovnej.
1: Srovnám dobře, tak takhle.
0: Výborně, takhle je to lepší. Hezky srovnané. Piggy mu se na to víko vlezlo celkem 9 krabiček.
1: Mě tam ty krabičky nevlezly, mě se tam vešly. Já jsem je tam poskládal a srovnal, ale Justýně tam vlezou, tak jí tam hod vlezou, no. Justýna má asi krabičky samolesky.
0: Ty jsi samosleská, to ti samovleská, ty růžovko jedna.
1: Já jsem samoběžka a samochodka náhodou.
0: No, ty jsi hlavně samozlobka. Tak kolik jich tam máš těch krabiček vedle sebe? 3 na šířku a 3 na výšku. To je dohromady kolik?
1: To je dohromady kolik?
0: Ne, kolik jich tam máš dohromady?
1: 9. Tak. A co dál?
0: Teď vezmi každý ten šutříček, totiž ten šuplíček, a přilep ho tím lepidlem k tomu víku. No, nešetři tím lepidlem, ať ti to tam hezky drží. A teď už je to jen na tobě, jak si novou vitrínku vyzdobíš, než do ní vyskládáš všechno, co chceš mít vystavené. Můžeš každý šuplíček namalovat jinou barvou, nebo víko od krabice polepit nějakými obrázky, nebo tento pomalovat, no.
1: Jenomže já tu mám jenom vodovky. A jak znám vodovky, tak asi nejsou zrovna to nejlepší, protože celá ta tvoje viktorinka je z papíru a vodovky potřebují hodně vody, a tak by mi tu viktorinku akorát rozmočili. Tak...
0: Viktorinku! Vitrinku, ne viktorinku! Vitrinku ty poklepo! Popleto jsem chtěla říct.
1: Zajdu za svou Hedou! Třeba mi půjčí jiné barvičky, anebo mi něco poradí, no, jak si to pěkně vyzdobit. A já si pak vystavím suvenýry z prázdnin. Tak děkuju, Justýno, dneska to bylo fajn. To jsme myslela moc dobrou věc, takovou akorát šupličkovatou, co?
0: No, štucličkovatou, šupličkovatou.
1: Možná by šla ta vitrinka udělat ještě nějak jinak, jo. Ale využít ty krabičky, no to je bezva nápad.
0: No, a je to tu zas. Opravdu potřebují s Hugem lekce správného chování. Takhle odběhnout a ani se pořádně nerozloučit. Takže... Milí pojuchači, vy posluchači, já se s vámi rozloučím teď i za toho růžovku. Pokud jste sledovali můj výklad a návod, určitě se vám viktorinky povedly. A uslyšíme se zase příště. Co jsem řekla? Že jsem řekla viktorinky místo vitrínky, no, to je ten růžovka. Zase mě celou popletl. Já bych to samozřejmě bez něj řekla zcela bez svazu. Bez kazu. Takže to byly viktorinky, totiž vitrínky, a příště u mojí pravidelné rekreace, relace, opět na sklepanou, totiž na skládanou, totiž to, nazdár.

0: Sluníčku.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
4: Adámku, metr.
5: Jo.
4: Tak dělej. Dík.
6: Prosím.
4: Ty jsi tady?
6: Už dlouho. Já tady u tebe sedím.
4: A v kterých místech, abych do tebe nevrazil?
6: Jak se hýbe kopretina.
4: Aha.
6: Jeníku, jaké je to být naživu?
4: Jaký? Normální. Chodíš, dejcháš. Mě by spíš zajímalo, jaký je to být nesmrtelný.
6: Je mi pořád smutno.
7: Na planetě, kterou malý princ navštívil, bydlel domýšlivec. Domýšlivec je člověk, který má rád jen sám sebe. Chválu a obdiv.
8: A heleďme, přichází mě navštívit nějaký obdivovatel.
9: Dobrý den. Vy máte ale divný klobouk.
8: To abych mohl zdravit, když mě s jásotem vítají. Bohužel se tady nikdo nikdy nezastaví.
9: Opravdu?
10: Tleskni rukama.
7: Malý princ zatleskal a domýšlivec se skromně uklonil a smekl klobouk. To je zábavnější než návštěva u krále, řekl si v duchu malý princ a znovu tleskal rukama o sebe. Domýšlivec se stále ukláněl a smekal klobouk. Ale jednotvárnost té hry malého prince unavila. Dokonce měl pocit, že se nudí.
9: A co je třeba udělat, aby klobouk spadl?
7: Ale domýšlivec ho neslyšel. Domýšlivci slyší vždycky jen chválu.
9: Co to znamená obdivovat?
8: Obdivovat znamená uznat, že jsem nejkrásnější, nejlépe oblečený, nejbohatší a nejchytřejší na celé planetě.
9: Ale vždyť jste na planetě sám.
8: Přesto se mi obdivuj. Udělej mi tu radost.
9: Obdivuju vás, ale jak vás to může těšit?
7: Malý princ pokrčil rameny a bylo mu trochu smutno, že mohou existovat lidé, jako je domýšlivec. A proto ani vteřinu nezaváhal a opustil planetu.

0: Čertův úpis. Jiřík byl krajánek. Krajánek chodí světem nazdar Bůh, ale v koutku srdce myslí jen na to, kde by se usadil. Když chodí světem dost dlouho a má oči otevřené, hromadu věcí se naučí, neboť jsou moudrosti, které člověk z knih nevyčte. Jiřík ale na lásku dal víc než na moudrosti z knih. Jednou za plotem zámecké zahrady spatřil princeznu. A byl ztracen. Byl chycený jako vosa ve sklenici medu. Duši bych čertu upsal, kdybych tu ledívku dostal za ženu, vykřikl do větru. V tu chvíli se vítr zatočil, ohnul stromy, rozehnal listí a přivál přímo před Jiříka čerta v mysliveckém klobouku. Mám tady ceduličku i husí brk, ušklíbl se myslivec. Stačí ji podepsat vlastní krví. Jiřík se vylékal, ale slovo zpátky nevzal. A co se stane, když tu ceduličku podepíšu? Dostaneš truhlu zlata, služebnictvo a koně, krásné šaty, všechno, co má královský syn mít. Zkrátka, přítelíčku, stane se z tebe princ. Necháš se ohlásit na zámku, ukloníš se a princezna ti padne kolem krku. Ale co za to budeš chtít ty? Chtěl vědět Jiřík. Jenom maličkost, jenom takové nic, co ani vidět není. Usmál se pekelný myslivec. Pouze tvou duši. Ale ne hned. Celých 20 let o mě neuslyšíš. Až potom si pro ní s úpisem přijdu. 20 let je dlouhá doba, pomyslel si Jiřík. A ceduličku podepsal. Nožíkem se řízl do prstu, do kapičky krve omočil husí brk a bylo to. Hned na to se znovu zvedl vítr, ohnul stromy a odvál listí i čerta. A místo krajánka Jiříka stál na louce princ Jiřík, držel uzdu krásného vraníka a za ním bylo služebnictvo a vůbec všechno, co čert slíbil. A tak se ohlásil na zámku a požádal princeznu o ruku. Král souhlasil. Princezna byla natěšená, svatba se vydařila. Všechno šlo jako po másle. Z krajánka se stal král. A protože ve světě poznal dobré i špatné, vládl rozumně a poddaní byli spokojeni. Po zahradě už běhala princeznička i kučeravé princátko, samé hrátky, žádné hádky. Není divu, že roky ubíhaly jako na kolotoči. Najednou to bylo skoro 20 let od onoho dne, kdy Jiřík podepsal čertovi ceduličku. Sladké víno skyslo a ze štěstí byl rmut. I královna poznala, že Jiříka něco trápí, ale ten zapíral, zavíral se sám v komnatě a nechtěl s nikým mluvit. Pak přišla poslední noc. Nad zámkem se zatočil vítr. Ohnul stromy v zahradě, rozvál listí a rozrazil okno v královské komnatě. Jiřík se probudil a proti němu stál čert v mysliveckém klobouku. Lhůta uplynula, milí příteli, řekl vážným hlasem. Splnil jsem, co jsem slíbil. Teď je řada na tobě. Musím si tě odvést.
1: Dej mi ještě čas, abych se rozloučil se svou rodinou, prosil Jiřík. Dej mi ještě 3 dny.
0: Čert se podrbal na šešulce mezi rohy. Tak dobrá, není každý u nás jako já, tak velkomyslný a tak hravý. Víš co, dám ti ještě 3 dny. A splním i tvoje 3 poslední přání. Zítra přijdu zase a ty si pro mne připrav 1. úkol. Vrátím ti tvou ceduličku, když ten úkol nesplním. Pak se vítr zatočil, rozvál listí, přibouchl okenice a pekelník byl pryč. Příští den ráno vyšel Jiřík do zahrady. Byl bledý a nevyspalý, protože se celou noc snažil přijít na něco, s čím by si čert neporadil. Ale nic kloudného nevymyslel. A tak hledal pomoc u své chytré ženy. Přej si něco, co nikdo za den provést nesvede, řekl jí. Královna se podivila, ale pak z žertu povídá. No tak já si přeju, aby skála za zámkem do zítřka zmizela. Jiříkovi se ulevilo. A když se rohatý myslivec v noci objevil, hned dostal 1. úkol. Ráno se podívej z okna. Nic víc neřekl a zmizel. Jiřík usnul, ale ještě před svítáním ho probudil křik služebnictva. V zámku byl schon, všichni pobíhali a žasli, kam zmizela ta velká skála za zámkem. Když Jiřík svou královnu večer požádal, aby si přála něco ještě těžšího, řekla, nikdo na světě nedokáže, aby na místě, kde dřív stála skála, vyrostly přes noc 100leté duby. A ty bys mi měl svěřit, co tě trápí. Ale to Jiřík ještě nedokázal. V noci sdělil čertovi 2. úkol. Usnout už nemohl. A ráno poznal, že je zle. Skalní plošina za zámkem se změnila v les plný mohutných 100letých dubů. Jiřík si zoufal. Vždyť zbývá už jen 1 poslední den. A tak se konečně rozhodl a všechno přiznal. Tak už se netrap ty krajánku a pošli čerta v noci ke mně, řekla hodná a chytrá Jiříkova žena. Čert kroutil hlavou nad tím, že 1. úkol se dozví od královny, ale vešel do její komnaty a zeptal se, jaké má přání. Chci, abys mi vytrhl z copu vlas, ale tak, aby to nebolelo. Čert se usmál nad tou pošetilostí a hbitě vytrhl 1 vlásek z jejího bohatého copu. Au, to bolelo, vykřikla královna. Nesplnil si mé přání a proto mi teď musíš vrátit Jiříkův úpis. Čert se zamračil, dupl kopytem a jeho zdvořilost byla tatam. To je podvod, vykřikl. A ženská vytáčka.
1: Kdo může dokázat, jestli to bolelo a nebo nebolelo? Buď to teď dostanu pořádný úkol, nebo si hned vezmu do pekla tvého muže. Bez tak jsem byl velkomyslný víc, než se sluší. Hodně přemlouvání to stálo, než královna čerta uprosila, aby se nezlobil, že to byl jen hloupý žert. Ale vím, co nedokáže ani ten nejchytřejší čert. To si rád poslechnu, usmál se pyšně rohatý myslivec. Přeju si, abys ten můj vlas o 3 sáhy prodloužil. Dobrá, přikývl čert, za chvíli jsem zpátky. Na to vyrazil z královniny komnaty a zamířil přímo do pekla. Všichni čerti se seběhli a koukali, co to dělá, s čím se lopotí a trápí. Když chtěl vlas namočit a natáhnout, musel toho nechat, protože by ho přetrhl. Když chtěl vlas na kovadlině vykovat a prodloužit, musel přestat, protože by ho rozlomil. A když chtěl vlas čertovským chlupem nastavit, zarazil ho sám arcikníže pekel. Lucifer se strašně rozzuřil a přikázal, aby ten hňup hned na místě ceduličku s úpisem roztrhal a útržky hodil Jiříkovi do okna. Protože není síly na světě ani v pekle, která by dokázala.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Hihihi, já jsem Hýlík. Měsíc na obloze byl velký a kulatý jako poklice na prádelní hrnec a svítil balkónovými dveřmi rovnou na spícího pana Vavřince. Ramses a Tulamur junior se schovali do proutěného koše na špinavé prádlo. Byla to chytrá skrýž. Nikoho ani pana Vavřince nebaví vyhazovat z koše špinavé spodky a pak je tam zase vracet. Hýlík zmizel v pokojíčku za stěnou kuchyně, kde s dědou bydleli. Kolem půlnoci se pan Vavřinec přestal převalovat a tvrdě usnul. Bratranci vylezli ze skrýše. Dost jsme si užili, co? Smál se Ramses.
2: Dost? Já ještě nemám dost. Dal bych si nášup.
1: Tulamur junior chodil po kuchyni a přemýšlel, co by se tu tak dalo rozbít. Sakra! Řekl najednou pevně Hýlík. Přestaňte se tu chovat jako doma a vypadněte.
0: No ne, náš slušný bratránek řekl, vypadněte, co ty na to, Tulíku?
1: Tulamur junior neodpověděl, protože zrovna objevil pod postelí jednu z pastiček.
2: Past!
1: Zaječil smíchy tak hlasitě, že se pan Vavřinec odkopal. Měsíc teď svítil na jeho hubené lítko a bílé chodidlo s bachratým palcem. Bratránkům zasvítili oči. Oba dostali stejný nápad.
0: Chytíme mu palec do paskyčky.
1: Drželi paskyčku každý z jedné strany a opatrně se blížili k nic netušícímu palci pana Vavřince.
0: Ne!
1: Vyjekl Hýlík a skočil po paskyčce. Chtěli těm mizerům vyrazit z ruky, ale cvak! Paskyčka se zacvakla. Hýlíkovi vyhrkly bolestí slzy. Ležel na zemi, nenaříkal, jen tiše sykal. Konečně bratránky přešla legrace, ale ani je nenapadlo, aby Hýlíkovi pomohli. Mrkli jeden na druhého, pak na pootevřené dveře na balkón a vzali roha. Hýlík se opřel o postel a chtěl se postavit. Šlo to stěžka, protože mu pravou nohu stiskla pera pasti. Musí odskákat do bezpečí. Napřímil se a poskočil. Pero nepovolilo, za to mu noha uklouzla po stále ještě mokré podlaze. Hýlík narazil hlavou o noční stolek. Pan Vavřinec tu měl vždycky při ruce sklenici vody. Sklenice se rozkývala, spadla a rozbila se. Třesk rozbitého skla spáče okamžitě probudil. Pan Vavřinec se posadil na posteli a v měsíčním světle spatřil Hýlíka.
3: V přiúplňku je všechno možné, řekl si, ale pro jistotu se zeptal, ty nejsi myš?
0: Já jsem Hýlík.
3: Co je to?

0: Lík, nějaký hlodavec? A pak s obavou, jsi nebezpečný? Nekoušeš?
1: Já lidi nekoušu, jenom ponožky. Já jsem totiž lichožrout a Hejlík je moje jméno.
0: Legrační jméno, odfrkl si pan Vavřinec.
1: Taky si myslím, přitakal smutně lichožrout.
0: A co tu vlastně děláš?
2: Kulatý měsíc za oknem tak zvláštně svítil, že panu Vavřincovi vůbec nepřipadlo zvláštní, že se tu takhle přátelsky vybavují. Hejlík mlčel. Nemohl přece říct, pane Vavřinec, víte, já se tu s vámi dělím o ponožky, jednu vám vždycky nechám a tu druhou s Gidečkem spořádáme.
0: Na něco jsem se tě ptal, zavrčel pan Vavřinec, aby ukázal, kdo je v tomhle bytě pánem.
1: Já vám všechno vysvětlím, jen když mě laskavě pustíte. Já jsem totiž chycený, podívejte.
2: Pan Vavřinec si teprve teď uvědomil, že ten podivný tvor vězí v čelistech pasti, kterou tu večer nastražil.
0: Ach tak, promiň, řekl a uvolnil pero.
2: Pero vyskočilo, i Hejlík vyskočil a když byl volný, na mžik ho napadlo, že vezme roha jako jeho vykutálení bratranci. Ale hned se za tu myšlenku styděl. Mockrát panu Vavřincovi poděkoval a slíbil mu, že ode dneška se jeho ponožek ani nedotkne.
1: A když budete chtít, tak se od vás i s Gidou odstěhujeme,
2: řekl nakonec slavnostně. Pan Vavřinec vykulil oči.
0: Cože? Ty tady u mě bydlíš? Zalapal po dechu. A dokonce s nějakým dědou?
1: To je můj dědeček, pane Vavřinec. On mě vychoval, když mě rodiče odjeli do ciziny, ale už je moc starý, ani ven nevychází.
2: Vychrlil ze sebe Hejlík a na pana Vavřince padla těžká únava.
0: Hele ty, Hejlíku, já už nic nechci slyšet, vidět a vědět, protože tohle všechno se mi jenom zdá. Já se asi ještě neprobudil. Mně se jenom zdá, že jsem vzhůru a bavím se tu s nějakým mrňavým lichožroutem, rozumíš?
2: Zívl pan Vavřinec a překryl si hlavu peřinou. Hejlík nevěděl, jak na tu tirádu odpovědět a tak jen z rozpaků řekl hihihihi a odklátil se domů do svého pokojíku.
3: Večer dobrodruhů!

0: Přijdem vám.
1: Kravate, nespívej, nebo za to tvý skřehotání nedostaneme žádnou výslužku.
2: Nemůžu přece mlčet.
1: Otvírej jenom pusu.
3: A tří královí koledníci. Daleká li cesta vaše?
0: Do Betléma mysl naše.
3: A co pak ty tam, černej vzadu, vystrkuješ na nás bradu?
0: Slunce jest toho příčina, že je má tvář opálena.
3: Tak pojďte dál, hoši. Za koledu si zasloužíte něco na přilepšenou.
2: Krápte.
0: Co?
2: Krápte. Ti do černého hlubce do mlína.
1: Kravate, kde vězíš?
2: Loboši, vidíš ty havrany?
4: Poslední vzkaz našeho mistra.
1: Havrany? Prosím tě, a kde?
2: Sedí tamhle na struně. 2, 4, 6.
1: Poslechni, ty máš oči mhu, kravate.
2: Jsou v koruně. 11 ptáků černých jako noc.
1: Hloupost. Nic tam není.
3: Ale no tak, chlapci. Přece nebudete stát, hej? Bože, zimní bouřka. To nevěstí nic dobrého.
2: Paní, znáte vesnici, která se jmenuje Černý Chlumec?
3: Jak by ne? Já z Chlumce pocházím. Je to až u Voježického lesa, na cestě do Lípy. Pěkný lán cesty.
2: Jaký je tamní mlín?
3: Mlín? Ve vesnici žádný není. Ledaže, myslíš ten na Blatech? U Černé vody? Ale tomu se radši vyhněte.
2: Je zakletý?
3: Čertví.
2: Opuštěný?
3: Ne, to ne. Nelese v něm od rána do večera. I když k němu nikdy nikdo nejezdí.
2: Tomu nerozumím.
3: Tomu nikdo nerozumí. Ale s mlynářem není radno si zahrávat.
2: Proč?
3: Vím já. Povídá se ledacos. Má prý jenom jedno oko. A mnohem větší moc, než si kdy kdo dovede představit. Radši na něho zapomeň.
2: Ne, já...
3: Počkej, kam letíš?
5: Něco mě táhne pryč.
1: Kravate.
5: Jaká síla?
1: Přece nás tu nenecháš. Tři králové nemůžou chodit ve dvou.
5: Je tu někdo?
6: Tak jsi tu. Snad ses nepolekal.
5: Trochu. Viděl jste mě přicházet.
6: Mé oko dohlédne dál než na cestu ke mlýnu, krabate.
5: Vy mě znáte.
6: Já si tě vybral.
5: Jste zdejší mlynář, pane.
6: Jsem víc než mlynář. Jsem mistr. Otevři ty dveře. Ano, splnili můj úkol a dovedli tě až sem. Už! A já se tě teď ptám. Chceš být v mém mlýně učněm? Potřebuji jednoho.
5: Popravdě, já nevím.
4: Neví, on neví.
6: Ticho!
4: Ano, pane.
6: O práci tady není nouze. Ale stále budeš mít co do žaludku... Jim nějakou postel na vyspání. Tak co?
5: Po maminčině smrti se protloukám světem, jak se dá.
6: Už bys nemusel chodit po žebrotě. Můžeš patřit sem, krabate. Takže přijímáš?
5: Ano, myslím, že ano.
6: Ale než si plácneme, ještě jednu otázku. Jsi ochoten se kromě mletí mouky učit i všechno ostatní?
5: Všechno, co k práci v mlýnu patří.
6: Všechno, co patří k práci v tomto mlýnu.
5: Proč ne?
6: V tom případě tady je má ruka. Podej mi svou. Mlýn už zase nelet.

0: to černého klunce, domlína.
1: Posteli, rychle, pan Kmotr přijel.
2: Je to až u Vojeřického lesa.
1: Toho dnes nechte spát, začne o příští novoluní.
2: Nikdy k němu nikdo nejezdí.
1: Spustte mrtvý chod, mrtvý chod spustte.
2: Tomu nikdo nerozumí.
1: Já si tě vybral, krabate. Krabate.
3: Krabate.
4: Krabat, to je tvé jméno? Slyšíš? Vzbuď se. Opravdu se tak jmenuješ?
3: Jo, jo. A kdo jste vy? Taky učedníci?
5: Ha! Učedníkem si jenom rok? My jsme už chasníci. Lepší mlýnská sorta.
3: Bože, tím hlasem ke mně mluvil jeden z těch havranů.
5: Vydá. Není tak zabedněný jako tuhle Jura.
4: Přestaň, Liško.
5: No jo, pan Stárek. Ty, aby se z našeho kuchyňky nezastal.
4: Ty!
6: Nech ho být, Tondo. Hlavně, že vám hlupák Jura uváří a poklidí. Já si nestěžuju a klidně si o mě říkejte, co chcete.
4: No, hezky jsme se předvedli. Tak tě vítáme mezi námi, krabate. Já jsem Tonda Stárek. A tohle je Jura.
7: Buď zdrav.
4: Andruš.
8: A Zdárek.
4: Merten.
3: Ty toho asi moc nenamluvíš, co?
8: Ne.
4: Tady je Petr, Kito, Hanzo, Stašek.
5: A taky je tu moje maličkost. Liško.
3: Tebe si zapamatuju snadno.
5: Jo. Ani jménem nezapře tu svou zrzavou palici. Nejsem Liška, jsem Liško Andruši. S tvrdým i.
9: Slyšet Liška v mlýně plyně plýtvat slinou.
5: Zmlkni, Kašpare.
4: Tak dost. Pojďme do práce.
3: Počkejte. Ještě mi řekněte, komu patří ta halena. Kalhoty, boty. A ten parádní kabátec.
4: Všechno je teď tvoje, krabate.
3: To si dám líbit. Bude mi teploučko.
8: Někdy až moc.
3: Ale někdo to nosil přede mnou.
4: Tvůj předchůdce.
3: A on? Kde je? Už se vyučil?
4: Dá se to tak říct.
6: Mertene, no tak. Michal se už nevrátí.
1: Přestaňte žvanit! A ty, krabate, si pamatuj, v tomhle mlýně platí zásada, drž jazyk za zuby, mohl by ti zdřevěnět. A teď jdi zamést mlýnici.
3: Zatraceně. To, takhle to nepůjde. Než zametu vzadu, je vpředu zase plno. Fuj, všude samý moučný prach. V očích, v puse.
4: Pojď ven, krabate, je oběd. To nic. Nikomu se nevede zpočátku líp. Pomůžu ti. Zavři oči.
3: Jak jsi to udělal, Tondo? Nikde není ani smítko.
4: Nevyptávej se zbytečně. A hlavně mlč. V tomhle má mistr pravdu. Je to lepší pro všechny.
5: Tak kde vězíte? Hola, hej! Nebo nemáte hlad?
4: Pojď, krabate. Jura už volá, ať nám nevystydne polívka.
3: Promiňte, mistře. Nevíte, co se stalo? Všichni někam zmizeli.
1: Pojď dál, krabate.
3: Bože, ti havrani. Tak přece to byli oni. Já to tušil.
1: Víš, co je dnes za den, krabate?
3: Jsem tu od neděle, takže pátek.
1: Správně. A páteční večer od soumraku do půlnoci patří černé škole. Neučíme se tu číst, psát ani počítat, ale učíme se umění všech umění.
3: Umění?
1: Ano, je to tajné umění. Kniha, která tu přede mnou leží, je Korator. Moc pekel. Z ní budu předčítat. A záleží na každém z vás, co si z umění kouzel zapamatujete.
3: Ale proč? K čemu?
1: K čemu? Můžeš ovládnout přírodu, spoutat živly, získat moc nad ostatními lidmi.
3: Stát se Bohe.
1: To slovo přede mnou nevyslovuj.
3: Tedy upsat se peklu, ale to já nechci.
1: Ptal jsem se tě, když jsi přišel. Dal jsi mi na to svou ruku.
3: Nerozuměl jsem.
1: Je pozdě, jsi tu. A ode dneška jsi nejen mlynářským učněm, ale i mým žákem. Tělo se ti zmenšuje. Srdce ti bije na poplach. Ruce a nohy se proměňují v havraní prka. Narůstá ti zobák. Pařáty. Už na tyč. Toto je umění, jak vyjít ze svého těla. Můžeme začít.
3: Mertene, nejde to. Ten pytel má nejmín 4 centy.
8: Odpočiň si.
3: Nemůžu tě nechat dřít samotného.
8: Nestarej se.
3: Počkej. Přece neponeseš dva na jednou.
8: Radši uni.
3: Mertene, slyšíš?
7: Nakládá si toho čím dál víc, viď? Třeba chce zapomenout.
3: Zapomenout? A na co?
7: Se ho zeptej, chlapečku.
3: Vždyť Merten skoro nemluví.
7: Nemluví a maká za tebe, krabate. A to by se mistrovi nelíbilo. To nemá rád.
6: Co vy dva tu děláte? Zase popichuješ, Liško.
7: A? Náš kuchyňka. Domlouvám tady mladýmu. Nechce se mu dělat.
3: To není pravda. Jau, už zas. Mám něco se zádama.
7: No chudáčku.
6: Hele, jdi si po svým, Liško. Nebo hlupák Jura zapomene, kam chtěl vylít ten kbelík s pomijema. A ty ukaž, krabate. Vyhlin si halenu. Tady je to?
3: Kousek níž. Hrozně to bolí.
6: Dobrý?
3: Jo. Bolest je najednou pryč. Co jsi to se mnou proved, Juro?
6: Nic. Přiložil jsem ti jen ruku na záda.
3: Kouzlo?
6: Houby. Na to mistrovo čarování já nemám hlavu. Tohle mě naučila babička.
10: Jo, to byla moudrá ženská.
3: Ty, Juro, já pořád spoustě věcí nerozumím. Třeba kde se bere obilí a kam mizí semletá mouka. Nikdo ji přece neodváží. Jakoby se sama měnila zpátky v zrní.
6: Možná.
3: Ale proč?
6: Aby bylo pořád dost práce.
3: Pěkně děkuju. A proč 6 mlýnských složení mele bez ustání a 7. nikdy?
10: Mrtvý chod se rozbíhá jen, když se objeví kmotříček.
3: Kdo je to?
10: Při dalším novoluní ho poznáš. Přijede neslyšně uprostřed noci, my mu semelem jeho zboží a on zase potichu zmizí. Ale mistr z něho má vítr.
3: Cože? Mistr, že se někoho bojí?
10: Věřit nemusíš.
3: Ale co to všechno znamená, Juro?
10: To jsou příliš těžké otázky. Má hlava na ně nestačí, krabate. Kdybys chtěl recept na škubánky, mohl bych ti posloužit. Ale na tohle ti neodpovím.
1: Dnes je Velký pátek. Den, který jen bláhovci označují dnem smutku. Vy však budete mít důvod k radosti. Odpustím vám večerní předčítání z koratoru, neboť vás již zítra čeká každoroční zkouška. Po dvou strávíte Velkou noc na známých místech a ráno se vrátíte označeni cejchem tajného bratrstva. Žádám jediné. Nikdo z vás nesmí usnout, jinak ho stihne trest.
3: Tondo, kam vlastně jdeme?
11: K Bojmlově smrti.
3: Cože?
11: Je to tady. Koukni, krabate. Vidíš ten kříž?
3: Jo.
11: Kdysi dávno tu přišel o život člověk. Říká se, že to byl mort.
3: A proč jsme tu my?
11: Protože to chce mistr. Teď zapálíme oheň. A za rozbřesku uděláme jeden druhému na čelo znamení.
3: Ty, Tondo. Tondo. Nespíš?
11: Zvony. Znějí zvony, krabate.
3: No to je dost. Měl jsem strach, že jsi usnul.
11: Ne. Toulal jsem se. Trochu ve vzpomínkách. Trochu mimo své tělo. Slyšíš? To je z Černého chlumce. Té, která předzpívává, se říká kantorka.
3: Já tuhle starou velikonoční píseň znám. Bože, to je hlas. Ta dívka musí být.
11: O dívkách nemluv, krabaté.
3: Proč? Přelítlo ti něco přes nos?
11: Víš, měl jsem rád jedno děvče. Teď už půl roku leží na hřbitově.
3: Co to povídáš?
11: Měl bys vědět, že nikdo z nás ve mlýně nepřinese žádnému děvčeti štěstí. Nechci ti nahánět strach, ale je to tak. Budeš-li mít rád nějakou dívku, krabaté, nedej to na sobě znát. Postarej se, aby o tom mistr neměl ani stání. A taky Liško, ne, ten mu všechno donáší. A hlavně, za žádnou cenu neprozratí její jméno. Ani ve spánku.
3: Já žádnou dívku nemám.
11: Třeba se nějaká objeví.
3: Už zase zpívají.
11: Budou takhle chodit po vesnici celou noc. Utichnou až ráno, kdy si naberou ze studánky velikonoční vodu.
3: Má tak čistý hlas. Chtěl bych ji vidět.
11: Krabaté.
1: Toto je umění, jak vyjít ze svého těla.
11: Krabaté, nevycházej ze svého těla. Nemusel by se zvrátit.
3: Aspoň na okamžiky spatřit.
11: Zatraceně.
3: Odděluju se od svého těla. Vydechuju se do černé noci. Stávám se plamenem svíčky, kterou držíš ve svých rukách. Vidíš mě? Cítíš mě, kantorko?
12: Holky, podívejte na můj plamínek. Jak se najednou rozkomíhal.
13: Teda, to je znamení. Asi na tebe někdo myslí.
3: Hoř, hoř, nezhasínej, třepotavá lampičko noci. Ne, ne, neodcházej. Au, Tondo, co jsi to udělal? Spálil jsi mi dlaň.
11: Jenom bolest mohla přivést tvou duši zpátky do těla.
3: Vrátil bych se sám.
11: Znáš toho ještě příliš málo, krabate, nezahrávej si.
3: Aha.
11: Pojď. Radši tě naučím nakreslit znamení muří nohy. Náš pentagram. Jím si ozdobíme svá čela.
3: Musí to být?
11: Musí. Jsme v jeho moci, krabate.
14: Chce někdo přidat?
15: Do mě se víc nevleze. Leda, že by mi ta kaše vycházela za svén ušima.
14: To si radši odpust, Andruši.
15: Dej nášup tomu nedochůdčeti, ať se nacpe. Potřebuje to.
16: Sakra, Liško. Proč si mě pořád bereš do pusy?
15: To víš, jsem už taková povaha, holobrátku.
17: Ale nech ho na pokoji, Liško.
16: Náhodou, fousy mi už rostou. A za pár týdnů koncem roku mi bude 18.
15: To tedy nebude, krabaté.
16: Přece vím, kdy mám narozeniny.
15: Jo, to možná víš. Za to nevíš, chlapečku, že tady se stárne 3x rychleji.
16: Cože?
15: Přišel jsi sem po třech králích. A jestli ti bylo 17...
16: Jo, a pár dní k tomu.
15: Tak jestli dobře počítám, a to já počítám, bude ti rovných 20.
16: To není možný.
15: No, přiznávám, Liško se spletl.
16: Vždyť ty už nejsi chlapeček, ale celý chlap.
1: Stárku!
11: Ano, mistře.
1: Kde je Merten?
11: On tu není?
1: Ty nevíš?
11: Nevím. Nepřišel k večeři.
1: Jistě, že nepřišel, protože se pokusil utéct. Pojď dovnitř, Mertene. Zuj si boty a rozhrň halenu. Teď uvidíte, co může čekat každý z vás, kdo by se ho pokusil následovat. Liško, podej pohrabáč.
16: Tady, pane.
1: Rozžavím ho svým plameným dechem.
11: Mistře.
1: Mlč, stárku.
11: To nemůžete.
1: Já jsem tu pánem a pro výstrahu vám všem teď ocejchuju Mertenovi hruď i chodidla žhavým železem.
4: Ne, ne, to nemůžete, pane bože.
1: Ani krok. Vás 11 ostatních proměním pro tuto chvíli v mlčenlivé kameny. Budete jen němně přihlížet spravedlivému trestu. A pamatujte si, je pouze jediná cesta, která vede z mlýna. O tom, kdo po ní odejde,

0: Holečci, volkové, milánkové, no, to tak zaberte.
1: Nejde to, Andruši, kola uvízla v bažině.
0: Vy moje hovátka, co to provádíte?
1: Vůz je moc těžký, měli bychom mu odlehčit.
2: Tak mu odlehčíme, krabate.
1: Pane bože, ten vůz se vznesl.
0: A hovězí drobečkové s ním.
3: Co to tam vyvádíte? Okamžitě dolů!
0: Tak a jsme z mokřiny venku.
1: Páni, vysvětlete mi, proč se vlastně dřeme, když vy na všechno znáte kouzla. Vždyť bychom vůbec nemuseli pracovat.
3: A jak dlouho myslíš, krabate, že by nás to bavilo? Nic nedělat.
1: Tondo, na světě je přece tolik věcí.
3: Na světě možná, ale tady?
0: Já snad radši pojedu. Přeje si někdo z panstva usednout na kozlík vedle mě?
3: Ne, jeď napřed, Andruši.
0: Jak chcete? Sedlák se veze, kmán jen pěšmo leze.
3: Už jeď, ty šašku.
1: Tondo, pořád se mi honí hlavou, co provedl mistr Mertenovi.
3: Merten bude zas v pořádku, uvidíš. Rány se mu hojí dobře.
1: A jak to mistr myslel s tím, že jen on určí, kdo smí z mlýna odejít?
3: Je to pravda. Každý rok jeden odchází.
1: Jen jeden?
3: Ano. Vloni to byl Michal a na jeho místo si nastoupil ty.
1: Nemůžu se zbavit pocitu, jako by mi právě tohle měl Merten za zle.
3: Na to se neohlížej, ty za nic nemůžeš.
1: A víš se, kdo odejde letos?
3: Já to vím.
1: A kdo?
3: Já odejdu, krabate.
1: Ale víš, že ti to docela přeju. Tam venku.
3: Tomáš, vezmi si tohle.
1: Tvůj nůž.
3: Na památku.
1: Ukaž, jak se otvírá.
3: Musíš ho otevřít sám. A pamatuj si, dokud ti čepel v ruce nesčerná, máš naději. Hlavně buď opatrný a nikdy na sobě nedej nic znát.
4: Krabate, nevycházej ze svého těla.
5: Podívejte na můj plamínek.
4: Jsme v jeho moci.
6: Bude ti rovných 20.
4: Každý rok jeden odchází.
7: Mertene, Michal se už nevrátí.
4: O dívkách nemluv.
8: Je pouze jediná cesta.
4: Já odejdu, krabate.
1: Tondo, neodcházej.

0: děsivého se mi zdálo.
1: Krabaté, to nebyl jen sen.
0: Cože? To jsi ty, Juro.
1: Tonda je mrtvý.
0: Ne. Ne! Říkal jenom, že odchází.
1: Odtud nikdo neodejde po svých, Krabaté. Asi už chápeš, čím mistr vykupuje svou moc.
0: Našimi životy.
1: Co rok, to smrt jednoho z nás. Je to trest. Tentokrát se mistrovi znelíbil Tonda.
0: Bože, bože, Juro, vždyť my jsme nástroji pekelníka.
2: Chytněte kostrou, chášku lína, je novoluní, pan Kmot přijel.
3: Honem, rychle, ať se mistr nezlobí.
2: Spustte mrtvý chod.
4: Dneska si přeju obzvlášť jemné mletí, mlináři. Minule byly v pytlích úlomky kostí.
5: Sám na to dohlédnu.
4: Ne, ještě počkej. Už máš 12. pomocníka do tuctu.
5: Spí na šalandě.
4: Kdo je to?
5: Jmenuje se Loboš.
0: Loboš.
5: Co ses tak zarazil, Krabaté? Jen pokračuj s tím pytlem, pokračuj.
0: Znám ho.
5: Nikdo se tě na nic neptá, zmiz.
4: A svého nástupce už si hledáš?
5: Snažím se.
4: S Michalem ani s Tondou ti to nevyšlo. Co ostatní? Co Liško? Ten je přece poslušný.
5: Poslušný je, ale to na mistrování nestačí.
4: A. Merten?
5: Nepřichází v úvahu.
4: Jura?
5: To je hlava skopová. V černé škole je vždycky poslední. Téměř nic si nepamatuje.
4: A co ten, co tu byl? Ten Krabat?
5: Zatím nevím. Cítím z něj cosi zvláštního, jakýsi vnitřní vzdor, ale myslím o to, kdyby chtěl, zvládl by za pár týdnů víc, než všichni ostatní dohromady.
4: Dobře to rozvaž. Za rok ti vyprší lhůta, mohl by se stát pobočníkem našeho vladaře. A při své šikovnosti a mé přímluvě, kdo ví, třeba i jednou usednout na nejvyšší trůn.

0: Před rokem jsem seděl na tomhle místě s Tondou, Juro.
1: Já vím, Krabate. Tehdy taky zpívali.
0: Tehdy jsem ji slyšel poprvé. Co slyšel? Já ji i viděl. Je krásná, vysoká, štíhlá. Ten její hlas pořád se mi vrací, i když jsem o tom s nikým nemluvil. Co to děláš, Juro? Proč kreslíš ten čtverec?
1: Magický čtverec.
0: Máš strach, aby nás mistr neslyšel? Odjel přece do Drážďan a vrátí se až nad ránem.
1: Nikdy předtím o Velikonocích neodjel. Co když je to jinak? Všiml jsem si, jak tě v posledních dnech pozoruje.
0: No dobře, ale tady přece...
1: Mohl by se potulovat kolem, Krabate. Dokáže se proměnit v cokoliv, v síčka, v toulavého kocoura.
0: A takhle na nás nemůže.
1: Ne, neuvidí nás ani neuslyší, protože na nás zapomene. Jako bychom nebyli. Teď klidně mluv.
0: Co víc mám říkat?
1: Ty se zamiloval, kamaráde.
0: Já nevím. Snad. Ale ona o mě neví.
1: Promluv s ní.
0: Jak?
1: Svým vnitřním hlasem.
0: To jde.
1: Ano. Mistr nám o tom nikdy neřekl, ale přečetl jsem si to v Koratoru.
0: Ty umíš číst tajné písmo, Juro. Ty, který o sobě tvrdíš, že jsi hloupý.
1: Někdy je snažší dělat ze sebe hlupáka. Pomáhá to přežít.
0: K čemu přežívání? Umíme čarovat, ale jsme jako spoutaní. Nemáme volnost, chybí nám láska a umíráme jenom proto, aby on nestratil svou moc. Pro boha, kdo to bude příště? Řekni, Juro.
1: To netuším. Každý se bojí a proto je lepší na to nemyslet.
0: A co pak to jde? Co pak není síla, která by jednou provždy zničila to zlo?
1: Existuje taková moc. Drží ve svých rukou dívka, která bude milovat jednoho z nás a poslední den v roce podstoupí zkoušku.
0: Je to nebezpečné?
1: Velmi. Ale když obstojí, bude mistr poražen a v okamžiku jeho smrti zmizí i všechno, co nás kdy naučil.
0: A když se to nepodaří?
1: Když ta dívka prohraje, zemře a její hoch s ní. Tak co? Stále na ně myslíš?
0: Tonda mě varoval.
1: S Tondou to bylo jinak. Vyzradil svou milou příliš brzy, mistr ji pak pronásledoval, mučil ve snech, až se chudinka sama vrhla do vody.
0: Smrt, smrt, smrt, samá smrt. Už dost. Nechci nic vědět. A na kantorku raději zapomenu.

0: Krabate, co sedíš stranou?
1: Tak krucina, krabate, slyšíš vůbec?
2: Co? Ty se nepřidáš?
3: Já neumím zpívat.
2: Nevykládej.
3: Loboš to vezme za mě.
2: Proč ne? Klidně.
4: Ono se zřejmě panáčkovi něco honí hlavou. Trápí se. Znal jsem jednoho, co se trápil kvůli děvčeti. Choval se podobně.
3: Jo, a já zase, Liško, znal jednoho zrzouna, co slyšel trávu růst. Jenže se ukázalo, že to byla jen sláma, co mu šustí v hlavě.
4: To jsi neměl, tuhle urážku si odskáčeš.
3: Nesič na mě, krabat se tě už dávno nebojí, Liško. A víš, co udělá syrovatou zní, která ho chce uštknout? Chytí za krkem a...
5: Bravo!
6: Skvěle!
5: Teď jsi mu to nandal, krabate.
6: To ti přijde draho, mistr!
2: Držobák! Ten černokněžník nad námi od dnešní svatojánské noci nemá žádnou moc. Tenhle večer nepatří temným silám.
4: Bude i zítra, Andruši.
2: Jo, ale co když se právě dneska stane zázrak a někdo mu zakroutí krkem?
6: To bys si opravdu psal?
2: Přeber si to, Liško. Mimochodem, tuhle tu znáš?
7: U svého mlýna pan mlynář stojí. No tak co je s vámi? Přidejte se!

0: Proč si tehdy o tom tříkrálovém večeru utekl, krabate?
1: Já nevím. Hnala mě sem jakási vnitřní síla. Vyšší moc a já ji nedokázal odolat. Ale to jsi musel poznat taky, Luboši.
0: Ne, já nechtěl nikam odejít. Jenže najednou mi z ničeho nic zakroužil nad hlavou orel. Víš, můj táta byl sokolník. Naučil mě milovat dravce. Obdivovat nádheru jejich rozepjatých křídel. Ctít ten majestát volnosti. Ale tenhle pták byl zvláštní. Měl jen jedno oko.
1: Mistr.
0: Začal do mě pařáty a vznesl se. Letěl jsem. To jsem si vždycky přál. Ale současně jsem byl uvězněný v jeho spárech. Drásil mi tělo, pálilo to jako čert. Kdysi v dálce jsem zahlédl černě oděného muže s ohnivými pery, který bičem štval koňské čtyřspřeží. Ti koně pádili jak zběsilí, ale pod nimi nic, žádná země. Oni se vznášeli vzduchem, chápeš to, krabate?
1: Ano, to byl kmotříček. Už si ho taky poznal.
0: Máš pravdu. Teprve teď mi to dochází. Musel to být on.
1: Je to ďábel, Loboši. Kníže pekelníků. A náš mistr mu slouží.
0: Proto, když jsem se ráno probudil, byl jsem najednou tady ve mlýně a na těle ani škrábnutí.
1: Černá magie.
0: Nechci tu být, krabate.
1: Ano, já vím.
0: Pomoz mi.
1: Kdyby to záleželo jenom na mě, věř mi, že bych neváhal.
0: Prosím tě, krabate. Prosím.
1: Nechal jste mě zavolat, mistře.
2: Posaď se, krabate. Musím s tebou mluvit. Už několik týdnů tě pozoruji a mám pocit, jako by ses v myšlenkách toulal jinde. V černé škole odříkáš všechno bez chyby, ale taky bez zájmu. Pověz, co přede mnou skrýváš.
1: Já nemám co skrývat.
2: Nebylo by rozumnější, kdyby ses mi svěřil dobrovolně? Jinak tě budu muset špehovat.
1: Nevím, co bych měl říct.
2: Dobře, nebudu dál vyzvídat. Nechám ti čas na rozmyšlenou a povolím ti, co jsem žádnému ze svých žáků nepovolil. V neděli máš volno a já si přeju, aby jsi vyšel třeba do Černého Chlumce.
1: Proč právě do Chlumce?
2: Bude tam pouť. Přijdeš na jiné myšlenky, poveselíš se, můžeš si zatančit s děvčaty.
1: O to nestojím.
2: Tak to ber jako příkaz, krabate.

0: Kantorko? Kantorko, slyšíš mě?
1: Slyším jakýsi hlas, jako by to byl sen, a přitom není. Kdo jsi?
0: Ten, který na tebe už dlouho myslí. Jmenuji se Krabat.
1: Zdává se mi o jednom hochovi. Možná jsi to ty?
0: Síla myšlenek dokáže lidi spojovat. Mám tě rád. Chci být s tebou. Cítit vůni tvých vlasů. Držet tě za ruku.
1: Můj milý.
0: Nazvala jsi mě milý.
1: Máš milý hlas.
0: Zítra se uvidíme. Ale musíme být opatrní. Nesmíme se prozradit.
1: Proč? Máme přece právo. Neslyším tě. Ztratil ses mi. Krabate. Už jsi někdy tancoval?
0: Ne, dnes je to poprvé.
1: To jsem celá já. Musím chytit takovýhle nemého. Koukej se mi na nohy. Je to snadné.
0: Jo, možná jo.
1: Ale ty se nedíváš. Jo, tak. Tobě se líbíš?
0: Jméno ne.
1: Ty jsi ale divnej. Víš co, stůj si to jako solní sloup. Hej, mladenci, kdo mě vezme do kola, jsem volná.

0: pozoruje.
1: Tak ať. Bez tak není zdejší. Ve vsi žádná babka se skleněným okem nevidlí.
0: Pane bože, mohl jsem to tušit. Počkám na tebe venku.
1: A co tanec?
0: Raději ne. Přijď za mnou co nejdřív. Kantorko?
1: Ale já se tak nejmenuju.
0: Pojď sem ke mně, do toho čtverce.
1: Víš, se trochu legrační.
0: Připadám ti k smíchu.
1: Je to všechno tak zvláštní, jako bys přicházel z jiného světa.
0: To je pravda. Sloužím totiž v mlýně na Blatech u Černé vody.
1: Aha.
0: Tebe to neděsí.
1: Ani v nejmenším. Teď konečně rozumím svým záhadným snům, tomu hlasu.
0: Tolik bych si přál zůstat s tebou. Tedy, pokud i ty bys chtěla.
1: A když řeknu ano, zůstaneš?
0: Ach, nemůžu. Ty sama bys mě musela vysvobodit.
1: Mám se utkat s lítou saní? Proč ne? Co mám udělat?
0: Přijít poslední den v roce do mlýna a poznat mě mezi 12 chasníky.
1: Blázínku, to je přece snadné.
0: Ne tak, jak si myslíš.
1: Já přijdu. Tomáš, tohle si vezmi. Prstýnek z vlasů jako můj slib.
0: Do té doby se už neuvidíme.
2: Tak ještě jednou, krabate. Nejdřív se musíš naučit odolávat mistrově vůli. Říct ne, když on řekne ano. Splnit jeho příkaz jinak, než si to přeje. Vidíš ten svícen?
0: Jo, vidím, Juro.
2: A teď si představ, že já jsem mistr. Odsuň svícen od sebe, krabate.
0: Od sebe? Ne, od sebe ne. Naopak, k sobě.
2: Povídám od sebe.
3: Od sebe, krabate. Ruka, jako by se ti sama prodlužovala. Dlán tě pálí. Prsty se rozevírají.
0: Sakra, nedokážu to.
2: Musíš to dokázat kvůli ní.
0: Mám o ní strach, Juro.
2: A ty si myslíš, že já ho nemám? Ty se bojíš o ní, ale já se, kamaráde, bojím o dva. O tu dívku i o tebe. Až budeme sedět na tyči proměnění v havrany, musí tě poznat.
0: Počkej, zkusím si navléknout tohle.
2: Co je to?
0: Prstýnek z jejich vlasů. Dala mi ho jako svůj slib.
2: Já padnu, proč to neřek dřív?
0: Není kouzelný.
2: Ale dá ti sílu. Víš, je čarování, kterému je třeba se namáhavě učit. Znak po znaku, formulku po formulce. To je to, které stojí v koratoru. A potom je takové, co vyrůstá ze srdce.
0: Bacha, Juro, někdo jde.
2: Mertene, potřebuješ něco?
4: Ne. Vlastně jo. Liško se vzbudil. Ptal se po vás. Andruš si ho vzal do parády, ale dejte si pozor.
0: No ne, Mertene, ty mluvíš. Ty jsi řekl víc než dvě věty najednou.
4: Jo, a povím ještě něco. Nedovolte, aby umřel někdo další.
3: Dnes je štědrý den, krabate.
0: Pokud vím, tady se Vánoce neslaví.
3: Ano, ale přesto pokládám dnešek za výjimečný. Chci ti učinit nabídku.
0: Poslouchám.
3: Můžeš se stát mým nástupcem.
0: Mistrem ve zdejším mlýně?
3: Přesně tak. Pan Kmotr souhlasí, neboť já odcházím. Pobyl jsem tu 12 let a vykonal jsem vše, co bylo dle koratoru třeba. Jsem velmi bohatý a velmi vlivný. Znám všechna kouzla a dokážu toho náležitě využít. A tobě se může dařit stejně, krabate.
0: 12 let bych měl rok co rok posílat jednoho z nás na smrt.
3: To je přece malá daň za to, co ti tajné umění poskytuje.
0: Ne.
3: Prosím?
0: Říkám ne. Nikdo už nesmí zemřít.
3: Hlupáku, jeden to musí být vždycky. A ty teď můžeš rozhodnout, kdo přijde na řadu jako další. Co třeba Liško?
0: Nemůžu ho ani vystát, ale být vinen jeho smrti, k tomu mě nepřiměje, ten mistře.
3: Když na můj návrh nepřistoupí.
0: Tak co? Co?
3: V kůlně leží připravená rakev a poslední den v roce je ode dneška za týden.
0: Budu to tedy já.
3: Podívej se na čepel svého nože. Tonda znal odpověď předem. A ty podle té černě taky pochopíš, že když odmítneš, nemáš úniku.
0: Ne, tohle já nikdy nepřijmu.
3: Já neprohrávám, krabate.
1: Pochválen buď Ježíš Kristus. Promiňte, že přicházím bez ohlášení, mlynáři.
3: Co chceš?
1: Svého chlapce.
3: Jeden z vás mě podvedl. Který?
1: Mám ráda Krabata.
3: Krabat? A znáš ho vůbec?
1: Znám. A pán Bůh je mi svědkem.
3: Ale to budeš muset dokázat. Dobrá. Hus na tyč. Těla se vám zmenšují. Ruce a nohy se proměňují v havraní brka. Narůstají vám zobáky. A ty schováte pod pravé křídlo.
0: Pod pravé ne. Musí to být jinak. Pod levé křídlo.
3: Dost! Chceš mě podvést, krabate? Všichni zpátky do hejna a znovu. Už na tyč. Zobáky dopředu. Stište svá srdce. Klid. Klid. Tak co? Který z nich to je?
1: Ten ne. Ten taky ne. Ani tenhle.
3: Už jsi na konci řady.
1: Je uprostřed.
3: Uprostřed? Ale jich je 12. Tedy 6. zleva, nebo snad 6. zprava?
1: Já nevím.
3: Nevíš? Moc času ti nezbývá.
1: Ach, bože, stůj při mně. Ten nebo ten.
0: Má milá. Má milá.
1: Au, klova mě. Teče mi krev. Je to on.
3: Říkáš tedy, že je to tenhle?
1: Ne, ne. Ten druhý.
3: Cože?
1: Ten vedle něj. To je Krabat.
0: Kantorko, ty jsi to dokázala.
5: Tenhle souboj si prohrál, mlináři na blatech. Už nejsi mistr. Zemřeš.
3: Ne.
5: Moc pekel tak žádá. Jeden to musí být vždycky. Jsi na řadě!
1: Zbyla z něj hromádka popela.
0: Počkejte, cítím kouř. Mlýn hoří. Všichni ven! Rychle, rychle!
6: Hoří! Hoří!
7: Pekelníci ničí své
8: oheň
7: stopy.
8: Oheň se rychle šíří, zachvátí celý mlýn.
0: Doste vodu!
9: Ne, počkejte! Utvořte kolem plamenů kruh. Hodím do nich za každýho z nás hrst byli.
10: Ty dutá palice. Zapomněl jsi, že všechno naše kouzlení je v prachu?
9: Tohle je boží bejlí, Liško.
11: Je po ohni.
0: Vážně?
12: Je to možný?
10: Jak si to proved, Juro?
9: Jo, moje babička, to byla moudrá ženská.
13: A já v té svý hlavě, Liško, nemám jen slámu a obilný plevy.
1: Půjdeme, krabate.
0: Kam?
1: Domů.
0: Můžeme být doma tady.
10: A pan mlynář Krabat se sličnou mlynářkou. Nějak rychle jsi to tu přisvojil.
14: Ty kušuj, Liško. Ty jsi nikdy pro druhé nehnul ani prstem.
9: Tak mě napadá, nepotřebovali byste někoho třeba do kuchyně, no tam já se vyznám.
0: Jasně, že jo, jen zůstaň, Juro.
13: Ne, mě asi nepřiberete.
0: Tebe ani náhodou, Liško. Ale kdyby chtěl někdo jiný, Mertene?
4: Ne, odcházím. Umřel tu Michal.
0: Měl jsi ho moc rád, viď?
4: Byl to můj bratr. Kuš mi ho já.
0: A co ty, Loboši?
15: Jo, já zůstanu. Ale jen do jara. Pak fí, vezmu vítr. A budu zas volný jako pták.
0: Za to mě se nezbavíte. Už jsem se rozhodl.
14: Pořídím si políčko, na něm obilíčko, k němu vůz a hovátka a ty mi budeš mlít jen tu nejlepší mouku. Platí, Krabate?
12: Platí, Andruši.
14: Počkat, začíná nový rok, nový život, uzavírají se tu obchody. To by chtělo stvrdit kapkou dobrýho moku, ne?
12: Jasně.
16: Určitě.
17: Budete se divit, ale na všechno jsem myslel. Mám schovaný soudek.
14: Já se nestačím divit, Juro. Tak jdem.
0: Kantorko?
1: Ano, Krabate?
0: Řekni, jak jsi mě vlastně poznala?
1: Měl jsi strach? Bušilo ti srdce?
0: Jurovi taky. To on nás zachránil. On jediný dokázal udělat něco nečekaného.
1: Ale ti, hlupáčku, věděla jsem, že to nejsi ty. Nikdy bys mi přece neublížil. A pak všimla jsem si prstýnku z mých vlasů, který jsi měl navlečený na křídle. Trochu ho překrývalo peří, ale viděla jsem ho.
0: Stejně mi něco dlužíš.
1: Já tobě?
0: Ano. Mám krásnou, statečnou dívku a neznám její jméno.
17: Pojďte, kde vězíte? Krabate!
6: Krabate! Krabate!
1: Víš co? Krabate! Zkus ho uhádnout.
0: Cože? Ty chceš, abych hádal?
1: Proč ne? Máš na to přeci spoustu času.

0: Krabat, rozhlasovou hru na motivy knihy od Frieda Preusslera Čarodějův učeň, napsala Václava Ledvinková, hudba Petr Mandel, dramaturgie Ivan Hubač. Učinkovali Michal Zelenka, Lukáš Lavica, David Novotný, Matěj Dadák, Jaroslav Plesl, Jan Meduna, Vojtěch Hájek, Ilja Racek, Andrea Elsnerová, Marika Procházková, Vladimír Čech, Jitka Smutná, Robert Jaškov a další. Režii měl Aleš Vrzák.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: O fazolce. Na vyasfaltované cestičce leží fazolka. Kdo si ji tam vytrousil? Fazolce se to moc nelíbí. Jednak je na ní moc ze všech stran vidět a asfalt také není nic moc pro fazolku. Najednou je u ní myš. Očichá ji a už ji chce popadnout, ale fazolka řekne: ani se mě nedotkni. Jsem časovaná bomba a bouchnuli obě uši i s fouskama ti utrhnu. Myška se zalekne a hop skok pryč. Ale už je tu vrabec. Klofne do fazolky a už ji chce popadnout, ale fazolka se nedá. Ani se mě nedotkni, darebáku. Jsem časovaná bomba, jestli bouchnu, všechna pírka z tebe otrhám. Ostudného naháče z tebe udělám. Vrabec se hrůzou naježí a frnk pryč. Ale už je tu mravenec. Obejde dvakrát fazolku, tykadlí ji omaká a už ji chce táhnout pryč, ale fazolka na něj vybafne. Ani se mě nedotkni, jsem časovaná bomba, počkám, až budu v mraveništi, tam bouchnu a celé mraveniště vyhodím do povětří. Ale mravenec se směje. Jen klid, fazolko, my máme u mraveniště bezpečáky,

Fazolce to tam ale ku podivu docela vyhovuje. Jednak na ní není odevšud vidět a hlína je rozhodně lepší než asfalt. I usne po chvilce a zdá se jí takový hezký, kulatý sen. A když se z toho snu probudí, vystrčí ze země své dlouhé, štíhlé tělo plné zelených listů na dýchání, plné šlahounků na ovíjení, za chvíli rozkvete spoustou nádherných květů, přilétnou včely a opelí je, z nich budou co nevidět lusky a v nich plno, plničko fazolek, malých časovaných bombiček.

0: Proč má vodník zelený fráček? V rybníku hned kousek za stavidlem bydlel vodník Piškvorec. Přes den se proháněl v rybníce na slunci a večer seděl na vrbě a šil boty. Jednou ráno vystrčí takhle hlavu z vody a co to vidí? U stavidla stojí nějaký pán v širokém klobouku, v jedné ruce paletu, v druhé štětec a před sebou má jakýsi stojan s plátnem. Hodně chvilku pokukoval a potom povídá, co to děláte u mého rybníka? Maluju, prohodil ten pán jen tak přes rameno a ani se nepodíval do toho řek. To vodníka dopálilo. A máte vůbec povolení tady malovat? Teprve teď ten malíř odložil štětec a podíval se, s kým to mluví. A je, vždyť já vás od někud znám, povídá. Nespíval vy jste v Rusalce?
1: Nespíval, hrtusil vodník. Tohle stavidlo je moje. A jestli ho bude někdo malovat, tak to budu jedině já.
0: Malíř se rozzářil. Tak vy jste taky malíř. A v jakém stylu malujete, pane kolego? Vodník Piškvorec se nad tím oslovením pane kolego začervenal. Ne, že by mu to nezalichotilo, ba právě naopak, ale věděl, že malovat neumí.
1: V jakém stylu? No, umím trochu namalovat stavidlo, potom taky trochu rákosy a před několika dny jsem si dokonce vymaloval celou svoji chalupu, dodal pyšně.
0: Ale děte,

Podivil se malý už celou chalupu a to jste jí maloval olejem na plátno. Rokne pak, mávl vodník rukou. Vápnem jsem ji vymalovala, na dveřích mám srdíčka. Aha, tak vy jste realista, řekl malíř obdivně. A vodník se samou píchou nafoukl jako žabák na námluvách. A co kdybyste to stavidlo maloval se mnou, povídá najednou malíř. Skočte si pro barvy a prosto já nám můžeme malovat spolu. Vodník Piškvorec zbledl jako jeho čerstvě vybílená hastrmanská chalupa. Víte, totiž to je taková náhoda, koktal rozpačitě. Včera, no ano, ano, zrovna včera ke mně přišel Cumec a šeplý se chce dát vymalovat, no tak to mám tam dole všechno nachystané a než bych to sem nanosil, ale to vůbec nevadí, skočil mu do řeči malíř. Já vám půjčím svoje barvy. I stojan tu mám ještě jeden a plátno je tu taky dost. Co měl chudák vodník dělat? Teď už nemohl říct, že malovat neumí. Postavil se před malířský stojan, odehnal z plátna komára, co se mu tam začal špacírovat, a pustil se do malování. Za chvíli byl zmazaný od hlavy až k patě. Jeho bílý fráček, tenkrát nosili vodníci ještě bílé fraky, hrál všemi barvami jako duha. Na co sáhl, tomu zůstalo přilepeno na ruce. Malíř se za chvíli zeptal, tak jak jste daleko, pane kolego, a šel se podívat, co vodník namaloval. No nazdar, spráskl ruce, když uviděl tu spoušť. Vždyť vy jste to dočista všechno zkazil a podívejte se, jak vypadáte. No vždyť to v životě neumíte. Vodník se červenal, ale to malíř nevěděl, protože si myslel, že je to taky barva. Koukal se do země a mumlal něco, jako že už dlouho nemaloval a všelijak se vykrucoval, jen aby se mu malíř nezačal smát. Já se půjdu umýt domů, zahuhlal najednou a než mu stačil malíř něco říct, skočil do rybníka. Za chvíli byl zpátky. Ta barva nechce ale vůbec pustit, zakuňkal plačtivě. A to mám jít večer na návštěvu do mlýna, jak tam budu vypadat? No bodej by ta barva pustila, řekl malíř. Vždyť vy jste se myl ve vodě a tohle je barva olejová, pojďte sem, já vám to umyju. A malíř začal nešťastného vodníka drhnout ředidlem. Vodníka to sice škrábalo, tahalo a lochtalo, ale když viděl, jak ta barva jde pěkně dolů, ani nemukl. Jenomže zrovna, když mu malíř odlepoval schodidla štětec, nějak ho to přeci jenom víc zašimralo, cuknul nohou a rozlil plechovku s ředidlem. Tak, řekl malíř, a co teď? Vodník začal nabírat a pořád hůhlal, že musí večer do toho mlýna a že se mu budou smát a semhle a tamhle a nakonec se rozbrečel. Malíři mu ho bylo líto. Chvilku přemýšlel a pak povídá, víte co, protože už nemáme ředidlo a nemůžeme ten váš fráček vyčistit, tak ho natřeme. A jak? Zeptal se vodník Piškvorec a popotáhl. To je jednoduché, řekl malíř. Natřeme ho tím, čeho máme nejvíc. A protože je tady nejvíc zelené barvy, natřeme ho na zeleno. Vzal štětec a hned začal vodníka natírat. A natřel ho na zeleno. A kalhoty a klobouk udělal červeně. No, vidíte, jaký jste teď fešák, řekl malíř, když si vodníka prohlížel ze všech stran. Teď vám budou holky skákat do rybníka sami. Myslíte? Tetelil se blaženě vodník, nakrucoval se na stavidle jako páv
a zhlížel se ve vodní hladině. A což teprv ve mlejně, ti budou koukat. Malíř se rozloučil a vodník za ním mával tak dlouho, dokud mu nezmizel z dohledu. A jak to bylo dál? Jak by to bylo? Když se to ostatní vodníci dozvěděli, nechali se natřít na zeleno taky. Prý jim ta zelená barva jde líp k rákosí.

0: Polská pohádka rozhněval Boha. Byl jednou velice zámožný hospodář, který měl hezoučký statek a všeho dost, takže tato zámožnost popletla mu hlavu. Místo, aby byl Bohu za vše, co srdce povděčen, říkával: kdo se mi vyrovná? Lidé sice říkají, že mi Pán Bůh žehná, ale kdyby nežehnal, bylo by to zrovna tak. Hospodařit se musí umět a pak jde všechno samo sebou. Nerouhej se Bohu, a tě netrestá, napomenul kdysi kmotra Cholubila stařičký výměnkář. Zrovna tak pošetile, jak ty mluvíš, mluvil jeden z mých prastříců, a víš, co se mu stalo? Vyhořel a byl žebrákem. A já, i kdybych vyhořel, neschudnu. Naopak, postavil bych si statek nový a ještě krásnější, mínil spupný hospodář a smál se v řeči dědečkovi. V tom kdosi přiběhl zvenku a křičel: pan táto, hoří u vás, stodola už je v jednom plameni. Že dům byl zrovna plný hostů, ti to hned vstávali od stolu a chtěli hasit, ale kmotr Chlubil to nedopustil, aby se nenamáhali, ale pouze klidně jim řekl, jako by se nic nestalo. Jen seďte a pijte, když hoří, tak hoří. Lidé ze vsi také přispěchali na pomoc, ale když viděli, že hospodář a jeho čeleď ani prstem nehne, také nečinně se dívali na ten oheň, který naposled strávil všechno. Kmotr Chlubil ani nyní nenaříkal, ale sebral se, šel k říčce, nad jejímž břehem nakláněla se stará, vyhnilá vrba, v níž měl uschovány všechny svoje peníze. Ale co vidí? Po vrbě nikde není ani památky, neboť prudká strž mračen rozvodnila říčku, která podryla kořeny starého stromu a odplavila jej v cizí kraje. Tak z kmotra Chlubila se stal žebrák a byl rád, když ho přijali na nedalekém šlechtickém sídle do služby, aby roznášel dopisy. Kdysi na takové cestě zastihla ho noc a proto byl nucen doprošovati se noclehu u majetného a dobromyslného člověka, který dopřál mu netoliko čistého a teplého lůžka, nýbrž i pohostinství. Po večeři prvé, nežli se uložili k spánku, ještě si povídali. Také kmotr Chlubil se rozpovídal a začal vypravovat o sobě. I já jsem býval kdysi bohatým člověkem, ale vyhořel jsem. Z toho však jsem si nic nedělal, poněvadž jsem měl ještě mnoho peněz, ale ty na neštěstí jsem si uschoval ve staré vrbě. Doufal jsem, že opět a ještě lépe si statek postavím, ale se špatnou jsem se potázal, neboť když jsem přišel k říčce, vrba byla pryč i s penězi. Velká voda ji odnesla i s mým pokladem, takže mně zůstalo jen to, co jsem měl na sobě. Hostitel sotva, že slyšel toto vypravování, pohlédl na svou ženu a zamyslil se, neboť právě ta vrba připlavala k ním až pod stodolu a když ji chtěli rozsekat, vypadly z ní ony peníze. Přesto přeze vše hostitel neřekl nic a teprve, když kmotr Chlubil uložil se na lože, oba manželé začali uvažovat, jak by příchozímu jeho dukáty vrátili. Víš, co uděláme? Pravil posléze hospodář ženě. Vykrojíme z bochníka spodní kůrku a až tam dukáty nacpeme, zase kůrkou díru zakryjeme a chleba mu dáme na cestu. Že je jistě najde, není pochyb, a my tak se zbavíme hříchu i zbytečných díků toho člověka. Jak se uradili, tak učinili. Kmotr Chlubil ráno bochník vzal, poděkoval za vše a odešel. Cestou potkali ho honáci, kteří dříve kupovali od něj vepřový dobytek a tázali se, nemá-li nic na prodej. Ne, nemám, ač jsem mýval, ale přišlo na mě neštěstí, vyhořel jsem a musím nyní sloužit. Ale chcete-li, kupte si ode mne ten bochník chleba, však se vám dobře hodí, jste tři a sníte ho za jeden den. Proč bychom nekoupili? Řekl jeden z nich a dal kmotru za bochník nějaký ten groš. Kupci šli dále a přišli do téže vesnice k témuž hospodáři, který svému nocleháři onen bochník chleba daroval. I ptali se tam, má-li něco na prodej. Já nemám, ale Bůh má, odpověděl hospodář. Zatím posaďte se, pohovte si, dodal a již odešel, aby honáky něčím pohostil. Ti to spozorovali a proto řekli mu, sotva, že zvenku se vrátil. Neobtěžuj se zbytečně, jídla máme dost. A už jeden z nich vyňal homolky a pecen chleba, pravil. Tenhle bochník zrovna jsme před chvílí koupili od jednoho pocestného člověka, jenž pospíchal, aby psaní někam donesl ze zámku. Hospodář i hospodyně nad těmi slovy se nemálo zarazili. Vždyť hned si domyslili, že je to bochník, do něhož vložili dukáty pro toho nešťastného člověka. Proto pravili honákům. Nejdříve poohlédněte se po dvoře, zdali se vám něco nehodí. Honáci poslechli a vyšli ven s hospodářem, jež pohlédl opět na ženu a ta rázem pochopila, co má dělat. Neboť sotva se ocitli venku, bochník zaměnila s jiným a odnesla. Honáci se vrátili, posnídali, snad i něco koupili a odešli. Hospodář i hospodyně byli rádi, že se jim podařilo zachránit peníze, neboť stůj co stůj chtěli je vrátit jejich původnímu majiteli, jež přišel do neštěstí. A ten po nějakém čase zase přišel, nesl psaní a prosil jako tehdy o nocleh. Sedlák i selka rádi ho přijali, pohostili a než druhý den ráno odešel, zabalili peníze do šátku a vložili mu jej do torby. Po snídani se s ním rozloučili a on odešel, za všechno pěkně poděkoval. Když pak ubíral se pěšinkou po zahradě, pomyslel si, hle, co tu krásných jablek roste, proč bych si tedy nějaké neutrhl? A už se dal do trhání, ale že ta nejpěknější byla hodně vysoko, sněl torbu a pověsil ji na větev a vylezl na strom. V tom uviděl hospodáře, honem seskočil a utíkal, na torbu zapomněl. Když hospodář viděl, co se stalo, řekl, chuďas, polekal se, ale co pak není bláhový, když věděl, že po dvakrát jsem ho pohostil, snad se mohl dovtípit, že bych ve své dobrotě pro několik jablek se nehněval. I torbu s penězi zapomněl, ale vím, co udělám. Předběhnu ho tady kratší pěšinkou a položím ji na lávku vedoucí přes potok. Poté musí jít a jistě svou torbu tam najde. Jak pravil, také tak učinil. Schoval se do křoví vedle lávky. Za chvíli přišel onen nešťastník a měl jít přes ní. Ale řekl si, dobře, že ještě vidím na cestu, neboť alespoň posílkou mohu si něco přivydělat. Ale kdybych oslepl, jak bych mohl jít přes lávku? Počkej, hned to zkusím. Dodal, zavřel oči a jal se holý ťukat před sebou, kráče je dále. V tom, o co si nohou zavadil, ale ani si toho nevšimnul, minul lávku a za chvíli zmizel v blízkém lese. Hospodář, jež se ze křoví na to díval, vystoupil, podíval se do rozvodněného potoka, kam nešťastník peníze shodil a řekl. Nebožák, není mu pomoci. Rozhněval si Boha.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Podolníkův domek stojí v ohbí cesty, po níž každé jaro jezdívá náchodský pan princ Šamburák ze svého zámku na léto do Ratibořic a na podzim zase zpátky. Zatáčka kolem domku je zarostlá vysokým hustým živým plotem, hotovým rájem pro klukovské schovávačky a pro lizačky. Šamburákovi ani kočímu Fricovi ten plot nikdy nevadil. To až teď, kdy tudy jezdí autobusy a splašená auta od Starkoče do Zlíče nebo od Zblového na Kramolnu. Ten plot vyřezali, aby nepřekážel výhledu do zatáčky. Sice se už nemůže přihodit to, co tenkrát, za to teď každý vidí, jak je ta Podolníkova chalupa pěkná. Bylo pozdní babí léto a Podolníkův plot se bělal kuličkami, jako vždycky v tuhle dobu. Kluci je náležitě oceňovali, protože ze žádného živého plotu ty bílé kuličky tak krásně nepráskaly, jako právě z Podolníkova. To se jich natrhá plná hrst, rozhodí se po pěšině a pak se po nich dupe a skáče. Pod botou to krásně lupe, skoro jako čertovy bouchací kuličky, co je prodávají o pouti za 2 šestáky. Jenže za čertovy bouchací kuličky pohozené ve škole na stupínku nebo před kostelem býval vždycky náramný mazec, zatímco bílé kuličky z Podolníkova plotu bouchaly a práskaly docela beztrestně. Každý si jich mohl natrhat a vybouchat, co jen měl chuti. Toho dne nebylo Vítkovi Frantíků zrovna moc hej, ale spíš ouvej. Pan učitel Kábrt zkoušel na přeskáčku násobilku 9 a to je vám tak strašně těžké počítání, že i pořádný kluk, a to Vítek byl, se přitom zapotí a ještě občas plácne špatný výsledek. To se právě dnes Vítkovi stalo. Šel s hlavou skloněnou, nekoukal nalevo ani dopředu, jen tak mimoděk trhal bílé kuličky a házel je před sebe a zkoušel, jestli je rozšlápne, aniž by přitom musel měnit délku kroku. Když se to povede, říkal si, tak se táta nic nedoví. Když ne, bude za tu násobilku doma vejprask. Jenom něčím se utěšit musel. A tak si ani nepovšiml, že to z dálky od Zblového duní a klape a supí, až to najednou nad ním zařechtalo. Sotva stačil uskočit. Před ním stojí kůň velký jako vrata a na něm ratibořický štolba Hetfleisch. Vítek ho znal a pan Hetfleisch znal Vítka. Věděl, že je synem zdejšího pekaře, k němuž právě jel. Ty, Fítku, zašišlalo to ze zhora, řeknul tatinkemu, že pan princ bude chtět zítra 30 slaná rochlíka, javol? Jo, 30 slaných, protáhl Vítek a pomyslel si, to budou mít na ratibořickém zámku guláš. Jindy totiž pan princ objednával dámám ke kafíčku makové nebo pro hosty k čokoládě dokonce sladké oříškové suchary. Tak nesapomenul, 30 slaná ináč jako jindá, rozumila? A pan Hetfleisch byl rád, že ani nemusel z koně dolů. Vítek ještě držel v hrsti pár bílých kuliček a tu ho napadlo, že je hodí koni pod kopita. Schválně. Jestli se ten divoch poleká. Už se rozmáchal, že hodí, ale v tom ho v dlani něco zašimralo. Počkej, neházej. Vítek se zarazil. Pan Hetfleisch mezitím stiskl koně koleny a odsválal směrem ke Zblovému. Vítek stál, jako by ho přišrouboval. Pust mě ven, zaškemralo to ve Vítkově dlani. Jako by ho vosabodla, rozevřel dlaň a bílé kuličky se rozkutálely po cestě. Jedna z nich, ta největší, velká jako třešeň kaštánka, sotva se dotkla země, lupla sama od sebe. A místo ní se tam krčí a natahuje taková malinká, docela mrňavoučká panenka, celá v bílém, s čelenkou z rosy, a s průsvitným závojem utkaným z babího léta. No tohle, diví se v duchu Vítek. Sebral všechnu odvahu a spustil. Co se tu pleteš? Nevidíš, že tě málem přejel kůň? Však ty jsi mě chtěl pod něj hodit, uličníku, řekla ta panenka vyčítavě. Tebe ne, jen ty kuličky, bránil se Vítek. Protože nevíš, že v každé 999. kuličce je ukryta víla Pamela. Tyže jsi víla, podivil se Vítek. Pamela Podolníková, upřesnila průsvitná panenka, protože jsem z Podolníkova plotu. A co tu chceš? Raději se ptej, co jsem chtěla. Chtěla jsem ti splnit jedno přání, protože my, Pameli, když někdo utrhne 999. kuličku, tak mu splníme jeho přání. Když ovšem umí násobilku 9, aby si nás dovedl odpočítat, dodala Pamela, jako by znala Vítkovu slabou stránku. To já se doučím, to já zvládnu. Když si na to dneska sednu, tak mě zítra může pan učitel vyzkoušet, uvidíš, sliboval Vítek. Jenže ti to už nebude nic platné, schladila ho víla Pamela. Protože tvoje přání já splnit nesmím. A proč, prosím tě? Protože si mě chtěl hodit koni pod kopita, aby se polekal a pan Hetfleisch spadl. A to je velké uličnictví. Jenže pan Hetfleisch by nespadl, on umí rajtovat dobře, bránil se Vítek. To byla jenom legrace. Pěkná legrace. Kde pak, Vítku, máš smůlu? Ale když se naučíš násobilku 9 a odpočítáš 111x9, třeba v nějaké jiné 999. kuličce najdeš mou sestřičku. A ty vážně nemůžeš, loudil ještě Vítek. Kde pak, to nejde, to se nesmí, řekla Pamela a začala se rozplývat. Až z ní zbyla jen malá kalužinka a i tak vapem uschla. To je ale smůla, pomyslel si Vítek, smůla, smůlovatá, teď abych se naučil tu násobilku. Vítek se o příhodě s vílou Pamelou zmínil jen svému nejlepšímu kamarádovi a ten ještě musel na 100 hříchů slíbit, že to nikomu nepoví. Jarka Prčků to ovšem pod stejnou přísahou svěřil dalšímu. Ten další to vyzvonil některé holce a holky, nic neutají. A tak dnes, ať ty bílé kuličky na podzim vyrostou na kterémkoliv plotě, všichni kluci i holky z celého okolí, ba snad z celé země a na celém světě je trhají, hází na zem a čekají, že mezi nimi bude ta 999. a že se jim taky objeví víla Pamela a splní jim jedno velké dětské přání. Ale nejen to. Nějak se o tom museli dozvědět i dospělí, protože od těch dob se keři, na němž na podzim rostou bílé práskací kuličky, říká podle víly Pamely pámelník. A to je pravda pravdoucí, jakož i to, že nikdo jiný než Vítek Frantíků ze Studnice žádnou jinou vílu Pamelu dosud neviděl.
3: Uběhlo pár dní a sněhu neubylo. Venku štípal mráz, ale ve světnici bylo teplo. Makový mužíček za tu dobu nějak povyrost. Už mu nestačila kolébka, už musel dostat svou postýlku. Ale co povídám postýlku? Stařeček mu přinesl prostě z půdy odloženou ošatku, takový potrhaný okřínek, a v něm stařenka makovému mužíčkovi ustlala. V tom okřínku, ve kterém ještě před lety nechávala kynout těsto na chléb, než jej vsadila do pece. Teď seděl nad okřínkem stařeček a něco se mu honilo hlavou.
4: Tak si myslím, že makového mužička vezmu do učení. Naučím ho chodit. Věčně v postýlce ležet nemůže.
5: Jen ho nech pěkně ležet v opálce. Na běhání má času dost. Děti začínají chodit, až když jim táhne na 12. měsíc.
4: Na 12. měsíc? Já běhal už v 10 měsících jako čečetka. Ještě mi snad ani 10 měsíců nebylo.
5: Když začnou děti chodit předčasně, křiví se jim nožičky. Však se na sebe podívej, běhal si už v 10. měsíci, ale nohy máš teď jako krmholec.
4: Protože mám regma v kolenou. Dokud jsem neměl regma, měl jsem nohy jako boučky. A makový mužiče, podívej se, jak se sám zkouší v opálce postavit. Pojď k dědovi makový mužičku, děda tě bude vodit po stole, hopila.
5: Hned ať je dole, po stole se nechodí.
4: On smí, on je malinký.
5: Nikdo nemá chodit po stole, na stůl se dává chléb. Uč ho chodit po zemi, na podlaze je místa dost.
4: Po zemi ho učit nemohu, protože mě bolí záda a kolena, když se hýbám.
5: Tak ho uč chodit jinde, na stole ne.
4: A kde jinde? Ty prostě nechceš, abych makového mužička učil chodit. Ale abys věděla, já ho naučím chodit.
5: Ale na podlaze.
4: Třeba i na podlaze, i když se nemohu ohýbat. Naučím ho to a tobě najust. I kdybych měl lézt, počtyře.
5: A to je pěkné. A to jsem si dobře vysloužila. Mně chceš dělat justy. Za to, že ti peru a zašívám. Za to, že ti vařím. A že se starám, abys měl doma teplo. Já jsem poslední, kdo si tvoje justy zaslouží. Hněvám se na tebe. A nemluvím s tebou. A taky, že jdu na dvorek a na mráz. A budu tam celý den. A třeba nastydnu.
3: Oj, to se stařenka rozhněvala. Měla pravdu, že jí stařeček justy dělat nemusel, ale taky mohla přece jen vědět, že on to tak nemyslel, že to tak jenom řekl. Když stařenka odešla a bouchla dveřmi, vzal stařeček makového mužíčka a postavil ho na podlahu.
4: Babička je víš, ale dědeček ne, děda tě naučí ťapi ťapi. Pěkně si vedle tebe kleknu. Jej, to mi luplo v kříži. Jej, to dlouba, to píchá. Stařenko, honem, mě něco je. Mě strašně píchlo v kříži a prasklo mi v kolenou. No tak. Stařenko, dej mi pokoj, makový mužičku, teď tě nebudu učit ťapi-ťapi, já musím pro babičku, budu tě učit ťapi-ťapi, až mi stařenka na vaše záda. Stařenko! Toto píchá, toto bolí, musíš na chvilku přestat trucovat. Musíš jít se mnou dovnitř, mě tolik píchlo, stařenko, tolik prasklo, že to není jen tak. Přestaň se už hněvat a pojď se mnou dovnitř.
5: Ale pořád.
4: Pojď, staruško.
5: Nepůjdu.
4: Je, toto bolí, já to s těma justama tak nemyslel. Já to jen tak řeknu, že tak. Podívej se, je tu zima a mrzne. Ty nastydneš a mně se to ještě zhorší.
5: A jak to, že ti tak prasklo v kolenou a píchlo v zádech?
4: No podívej se, to od toho kleknutí.
5: Já ti vždycky říkám, ať si klekáš opatrně. Teď ti musím záda namazat. Pojď dovnitř, pojď, mě chytneš na chlazení.
4: Ježiš,
5: to vidíš.
3: No konečně se stařenka hněvat přestala. Přece jen dostala starost, jestli se stařečkovi něco nestalo. Když spolu otevřeli dveře u světničky, zůstali stát jako uvidění. Proč? Protože po podlaze pochodovala kočka slunomžourka, makový mužíček se jí držel za ocásek a dělal ťapi, ťapi, ťapi, ťapi, levá, pravá a ani se přitom nesvalil. Tak naučila makového mužíčka chodit kočka a ne stařeček. Dobře ho naučila běhat. A ani se mu neskřivily nožičky.

0: o zvířátkách a loupežnících. Domácí zvířata se nabažila živobytí na hospodářově dvoře a tak si řekla, že půjdou do světa na zkušenou. I pustili se do světa psík s kočičkou, kozel s beránkem a husa s kohoutkem. Šli celý den. Večer se ocitli v lese a nevěděli kudy kam. Radili se, co budou dělat. Chytrý psík navrhl, aby kohoutek vyletěl na vysoký strom a podíval se, jestli někde v okolí neuvidí nějaké světýlko. Ta rada se zalíbila a tak kohoutek vyletěl na větev a pak skákal z větve na větev a poletoval výš a výš, až se dostal na vrcholek stromu. Ohlédl se na všechny strany. Napravo za lesem spatřil světlo, natáhl krk a plným hrdlem zakokrhal. Kikriký, napravo se svítí. Potom sletěl zase zpět mezi své druhy. Dali se na pravou stranu a dostali se šťastně z lesa. Tam spatřili chaloupku, ze které vycházelo to světýlko. Tiše se připlížili k chaloupce a jeden po druhém nahlédli dovnitř. Ale jak se vyděsili, když u stolu uviděli několik loupežníků, kteří měli před sebou veliké hromady peněz a právě se o ně dělili. Zvířata se zalekla loupežníků, protože se bála, aby je nechytili a nezabili. Ale najednou se kozel postavil na zadní nohy, vrazil hlavou do okna, až se rozbilo sklo a ukázal loupežníkům svou bradatou tvář a dlouhé rohy. Loupežníci se lekli a mysleli, že se na ně dobývá čert, nechali peníze na stole a byli ti tam. A tak se zvířata nastěhovala do chaloupky. Každé z nich si vybíralo místo na nocleh. Kozel pravil: já rád klásky, a usadil se do stodoly. Beránek řekl: já miluju chládek, a zůstal v síni. Kočička povídala: já ráda mlsám, a sedla si v kuchyni na ohniště. Pejsek zase řekl, že rád okusuje kosti a lehl si ve světnici pod stůl. Kohoutek, který byl zvyklý sedat vysoko, si sedl na bydlo u kamen. A husa, která se přehrabovala ve smetí, zůstala na dvoře. Zatím loupežníci, kteří utekli do lesa, se brzy vzpamatovali a moc litovali peněz, které nechali v chaloupce. Rádi by byli věděli, co se děje v chalupě, ale žádný z nich si netroufal se vrátit. Loupežníci měli u sebe pacholka a toho tedy vyslali na zvědy. Mysleli si, že ho nebude škoda, kdyby se mu něco stalo. Pacholek tedy šel. Když vyšel z lesa, obcházel z dálky chaloupku a protože neviděl žádné světlo, osmělil se a vešel dovnitř. Když vstoupil do síně, beránek ho začal hlavou tlouci do boků. Pacholek se ulekl a pospíchal do světnice. Ale v tom kohoutek zakokrhal: kikriký! A pes pod stolem zaštěkal: haf, haf, haf, haf, haf. Pacholek se rychle obrátil a běžel do kuchyně. Ale tu na něho skočila kočka a poškrábala mu ruce do krve. Když se dostal na dvůr, hnala se za ním husa a štípala ho do nohy. Pacholek, který nevěděl, kam se podít, běžel ke stodole, ale tam byl kozel, ten ho nabral na rohy a mrštil pacholkem o zem, až mu kosti zapraštěly. Když se konečně pacholek vzpamatoval, vzal nohy na ramena, přiběhl k loupežníkům a vypravoval jim o těch ukrutnících, kteří se jim nastěhovali do chaloupky. Och, milí bratři, pravil, do nejdelší smrti mě tam nedostanete. Poslouchejte, jak se mi vedlo. Když jsem přišel do síně, byl tam bednář, který do mě nemilosrdně tloukl palicí. Vešel jsem do světnice a tam kdosi zuřivě vzkřikl: podej mi ho sem. A jiný přitakával: tak, tak, tak, tak. Ze světnice utíkám do kuchyně, ale tam byl švec a ten mi rozedřel ruce do krve. Na dvoře mě honil kovář a kleště mi mě štípal do nohy.
1: A když jsem se chtěl ukryt ve stodole, byl tam sedlák s vidlemi, popadl mě a mrštil mnou o zem, až mě omráčil. Jakmile jsem se vzpamatoval, běžel jsem k vám, abych vám tu zlou novinu oznámil. Loupežníci se lekli, nechali chalupu i peníze a začali si hledat novou skrýš. Zvířata se rozdělila o peníze a s veselou se vrátila domů.

0: Figi má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Taťuldo.
2: Cupank.
1: Taťuldo, jestli pak víš, že budu mít brzo narozeniny.
2: Jen jestli si nevymýšlíš. Máš je nějak moc často, Hurvajs.
1: Nic si nevymýšlím. To je přece kalendářový fakt. S tím se nedá nic dělat.
2: No dobře, no. No a co má být?
1: Domnívám se, že budeš mít hlavu plnou starostí, co mi koupíš.
2: Jen se nic o mé hlavě nedomnívej, něco dostaneš.
1: Já vím, punčoch jako posledně.
2: No a co, nebyl to snad dárek?
1: Nebyl. To byla součást rodičovské ošacovací akce. Stejně bys mě byl musel koupit. Foukalo mi na paty.
2: Kluku nevděčný. A co bys tedy chtěl?
1: Já bych chtěl nějakého živého tvora do domácnosti.
2: No a nemáš tu snad mě? Nejsem dost živý tvor?
1: Já nemyslím tebe, myslím nějaké zvíře, třeba kanárka.
2: Ani nápad. Co pak nemáme na hodinách kukačku?
1: Ale kukačka přece nespívá.
2: Tak ti zaspívám já, že ano? A je to, hele, la la la la la la la la la la la la.
1: Tati, zadrž tento nápor na můj ubohý sluchovod. Chtěl bych něco, co by kolem mě poskakovalo, třeba bílé myšky, taťuldo.
2: Tak dost, Hurvajs. Nepřipustím, aby kolem našeho rodinného krbu poskakovaly bílé myšky. Dalo mi to dost práce, než jsem pochytal ty šedivé.
1: Tak mi kup morče, taťuldo. Má takový roztomilý čumáček a 4 nožičky.
2: Ať si má roztomilých čumáčků a nožiček, kolik chce, do bytu mi to nesmí. Copak jsem krotitel?
1: Stačilo by mi taky koťátko, takové malé, co ještě ani nevidí.
2: A já bych to pak vodil za ruku, ne? To pust z hlavy.
1: Tak mi kup alespoň žabku rosničku, co leze po žebříčku. Když vyleze nahoru, tak je hezky, víš?
2: Já vím. A co když nepoleze nahoru? Bude sedět dole jako pecka a pořád bude pršet, to zrovna.
1: Taťuldo, už to mám. Rybičky.
2: No rybičky, no tak proč to neřekneš hned, Hurvajs? Koupím ti jedny olejovky a je to.
1: Je, tati, já myslím živé rybičky, co plavou ve vodě.
2: No to vím taky, že plavou ve vodě. Jen mě pořád nepoučuj. Ale poslyš, Hurvajs, nedělá to randál?
1: No nějaké to šplouchnutí ploutví jim snad promineš, ne? Jináče jsou němé jako ryby.
2: No tak dobře, Hurvajs, budeš je tedy mít, když si to přeješ.
1: Je sláva, hurá!
2: Počkej, to ti povídám. Půjdu je vybrat s tebou, ať vidíš, jaké má tvůj otecko rybologické znalosti.
1: Taťuldo, pojď se podívat, jak se ty rybičky v akváriu krásně hemží.
2: Budeť by se nehemžili, však to taky bylo drahé. Za ty peníze bych se taky hemžil, Hurvajs.
1: Když mluvíš o těch penězích, taťulinku, tak bych ještě prosil o 50 haléřů.
2: Už zase? A na co prosím tě?
1: Budu jim muset koupit vši.
2: Blázníš? Chceš to kramárium zaneřádit?
1: Ale tati, já jim chci koupit vši vodní.
2: Od koho?
1: A ty mi nerozumíš. To jsou vodní vši, potrava pro ryby, víš?
2: Ale nic jim nebudeš kupovat. Zbyly nám od oběda 2 knedlíky, tak jim je tam hoď a hotovo.
1: Kde pak, taťuldo, to by najedli?
2: Tak nedostanou nic. Já je naučím si vybírat. Podívejme se na rybajzny.
1: Ach jo, tati, vždyť mě pochcípají.
2: Nic se neboj, až budou mít hlad, řeknou si sami.
1: Je, tati, podívej, jedna rybička schází, ta malá.
2: Tak se asi někam schovala, vidíš, Hurvajs, říkal jsem ti, vyber si větší. Koukej, jak se ta má, ta veliká, jak se má k světu.
1: Až moc, podívej, jak tu malou hoň. Je, taťuldo, že jí chce sežrat.
2: To snad ne. Necháš jí? Hele, šc, fuj, lehni.
1: Pořád za ní jezdí, taťuldo, honem.
2: Tak dělej, nastav jí nohu nebo tak. Já kvačím procedník a vylovím jí.
1: Měl si poslechnout tu paní v obchodě. Říkala, že je to dravec.
2: Dravec, nedravec, vylovím jí a dostane výprask. Takhle po ní mávnu.
1: Je, taťuldo, proč mě polejváš?
2: Honím rybu, tak ty takhle. Počkej, já tě dostanu.
1: Vždyť už nám teče voda pod postel. Já si jdu vzít radši plavky.
2: Že tě nechtím, no? No počkej, ne?
1: Tati, nespadni tam, neumíš plavat.
2: Ale jen se neboj, však já toho žravce chytím.
1: Vždyť už jsi jako vodník, kape ti voda ze šosu.
2: Co mi do toho pořád mluvíš? Už jsem ho mohl mít. Koho k nám teď čerti nesou, hurvaj zdi otevřít. Počkej, už vím jak na tebe. No počkej, překvapím tě. Jediným mohutným skokem. Raz, dva, tři a chňap. Jezusko, ty mankote. Co? No nazdar.
1: Taťulo, přišel pan Novák. Jeje, co jsi to udělal?
3: Prosím vás, co to tu děláte? Máme promáčený celý strop. Vy máte akvárium?
1: Omyl, pane Nováku. Už nemáme akvárium. Jak vidíte, máme z něj materiál pro sběrnu surovin.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: Rada zní.
0: Pozdrav bývá nezřídka, tvoje první vizitka.
5: Moje první vizitka?
6: No to se ví. Už podle pozdravu poznám, co jsi zač.
5: Ty to nevíš?
6: Samozřejmě, že to vím. Jsi můj syn.
5: A podle pozdravu poznáš, že jsem tvůj syn?
0: Ne. Pan Spejbl chce říct, že i kdyby nebyl tvůj otec,
5: tak já bych byl jeho syn.
0: Jej, tatánky, ne. Ale podle pozdravu by poznal...
6: No samozřejmě.
0: ...že nejsi jeho syn.
6: Šmankote, jak je vychovaný, bych poznal.
4: Ano, protože pozdrav je jedním ze základů abecedy slušného chování.
6: Samo sebou, takže nestačí něco... zažbrblát, ale hezky zřetelně vyslovit.
0: Dobrý den!
6: Ano, nebo taky můžeš zdravit.
0: Dobré ráno, dobrý večer, dobré poledne.
4: Ovšem, zdravenému nemusí popraskat bubínky, Máničko.
6: A ještě můžeš zdravit jinak, žáno Horvínku.
5: Ještě dobrou půlnoc!
6: Ale ne, smeknutím a úklonou přece.
4: Ale cizím dospělým nikdy neříkáš ahoj nebo nazdar. Tak kamarádsky můžeš zdravit pouze... No, koho?
5: Koho? Kohouta?
4: Ale ne, drůbež.
0: No ano, slepici, kůře, krůtu.
4: Ale děti, druhé děti přece.
6: Ale co když přijdeš na návštěvu, Horvínko, je tam víc lidí, no? Přece nespustíš. Dobrý den, dobrý den, dobrý den.
5: Jasně, že ne, tati. Fofrem si je přepočítám a řeknu třeba 9 dobrých dnů.
6: Hloupost. Jak to vyřešíš ty, Máničko?
0: Prosím, nějak.
6: No pozdravit přece musíš, ne?
0: Kde pak? Na tu návštěvu přišel Horvínek. Já tam vůbec nejsem. Tak co bych si lámala hlavu s pozdravem?
4: A přitom je to tak jednoduché. Pozdravíte prostě všechny najednou. Dobrý den.
5: A řeknu, najednou dobrý den.
6: Ale houbeles.
5: Co houbeles?
6: Pozdravíte všechny najednou. Dobrý den, bambulové.
0: Aha, už tomu rozumím, Horvínku. Řekneš všem najednou. Dobrý den, bambulové.
6: Šmankote.
4: Ne, jenom dobrý den.
6: Jenom dobrý den.
4: No, nebo se mlčky ukloníte.
6: Ukloníte.
4: No. A pamatujte si, že pozdravit je slušnost,
6: ano.
4: Ale odpovědět na pozdrav je povinnost.
6: A i zdravení má určitá pravidla. Víš, o co jde, Hurvajs?
5: Jasně, tati. Osoba.
0: O žádného soba. O slušnost. Se sobem se nezdravíš.
5: Ty jsi popleta, Máni. Osoba mladší zdraví napřed osobu starší. Muž zdraví napřed ženu.
4: Správně, ano.
6: Správně.
4: Ovšem, při podání ruky je to naopak. Tu podává starší mladšímu a žena muži.
6: Ano, podanou ruku mírně stiskneš a hned ji zase pustíš, Horvajs.
5: No jo, to je jasný. Přece si ji nebudu brát doma na památku.
0: No jen se neposmívej. Tobě ji nikdo nemačkal ze všech sil a nepřestal, dokud si nezaouvejoval. A? No tak vidíš.
4: No a protože jsi dívka, Máničko, necháš si při podávání ruky rukavici na ruce, že ano?
7: Když to Hurvínek
1: rukavice nenosí.
7: No to ne. Ale kdyby je měl, tak na rozdíl od tebe...
1: Není dívka. No
4: to nejsem.
7: Si jí sundá přece.
6: Ale povězme si taky, jak to vypadá při představování.
1: Sým, řeknou se jména.
5: No jo, určitě se budou zpívat Koleda, Koleda, Štěpáne.
1: Kolik lidí se jmenuje Štěpán? S tím při představování moc nepochodíš, Hurvínku.
5: Ježkovi zraky, to se ví, že se řeknou jména.
6: Řeknou se. Mančko, máš představit dva lidi?
1: Kteří se neznají.
6: No, kdyby se znali, nemusíš je představovat, to dá rozum.
1: No,
6: poněvadž se neznají.
1: Jsou si cizí.
6: Chceš je představit přece. Ale koho představíš komu?
7: Já mám nápad. Ukážeme si to na příkladu, Hurvínku. Přivedeš ke mně pana Cicvárka, který tě učí na housle. Koho komu představíš?
5: Mně žádný pan Cicvárek naučí na housle.
7: Ale například?
5: Například mě naučí taky. Já ani nevím, že se například hraje.
7: Ach jo. Tedy, jak se jmenuje ten pán, co tě učí na housle?
5: Ten pán se jmenuje Nováková, je to paní.
6: Tak dost. S tím příkladem to radši nebudeme zkoušet, paní Kateřino. Prostě vždycky představuje mladšího staršímu a muže ženě, že ano?
7: Ano, ale vraťme se ještě ke zdravení. Když máte na ulici pozdravit úplně neznámého člověka, když půjde s někým...
5: Jiným.
7: Koho znáte, že ano?
1: Aha, když s panem Spejblem půjde cizí pán, pozdravím oba.
6: Neznámé lidi oslovuješ
5: slušně.
6: No samozřejmě, že slušně, ale pane nebo paní.
7: A při odchodu se obyčejně říká...
1: Naschledanou.
8: Havranu Abraxasovi se nepodařilo malou čarodějnici odradit. Přece jen se v noci rozlétla na skalnatou horu. Tam už všechny velké čarodějnice tančily kolem kouzelného ohně, až se jim sukně třepetaly a vlasy rozletovaly. Mohlo tam být takových 500-600 čarodějnic. Skalnice, hájnice, blátenice, deštnice, hromnice, větrnice, suchopárnice a plevelnice. Vířily v divém reji a mávaly košťaty. Je Filipo Jakubská noc, vyspěvovali. Malá čarodějnice se nepozorována vmísila mezi tančící.
9: Hopsa, hejsa, je Filipo Jakubská noc,
8: zpívala splna hrdla. Vířila s ostatními kolem kouzelné hranice a myslila si,
9: kdyby mě tak viděl Havran Abraxas, ten by, pane, kulil oči jako sůva.
8: Určitě by to bylo všechno dobře prošlo, jen kdyby malá čarodějnice nebyla přitančila do cesty své tetě, hromnici Bimbule. Teta Bimbula vůbec nerozuměla žertu, byla nafoukaná a zlá.
9: Neprozraď mě,
8: prosila ustrašeně malá čarodějnice.
9: Tetinko, prosím tě.
8: Ale teta Bimbula odvětila.
9: Kde pak? Nevíš, že mrňousové dneska na skalnatou horu nesmějí? Drzoun zaslouží trest.
8: Ostatní čarodějnice se zvědavě seběhly. Ať piká, vřískali. Malé čarodějnice nepomohly ani prosby, ani žadonění. Hromnice Bimbula ji vzala za límec a táhla ji k vrchní čarodějnici.

0: alespoň přes rok.
1: No, to ti dneska ještě slíbit nemohu. Jestli do té doby z tebe bude dobrá čarodějnice, tak snad den před příští Filipo-Jakubskou nocí zvolám kouzelnickou radu a přeskouším tě. Ale zkouška nebude lehká.
0: Děkuji ti,
1: řekla malá čarodějnice.
0: Moc děkuji.
1: Potom se vyšvihla na koště a chtěla letět domů. Ale tu se ozvala hromnice Bimbula.
0: Ty toho drzého prcka nepotrestáš? Ano, ano, ano, potrestej, potrestej jí,
1: popichovali i ostatní čarodějnice. Malé čarodějnici bylo úzko, měla strach.
0: Žádáte-li, aby malá čarodějnice byla potrestána? To žádáme, no to žádáme,
1: hulákali čarodějnice sborem a nejvíc hromnice Bimbula.
0: No, pak navrhuji,
1: zvolala vrchní čarodějnice,
0: abychom jí prostě vzali koště a poslali jí domů pěšky. Bude mít 3 dny a 3 noci co běžet, než se dostane zpátky do lesa.
1: Vzali malé čarodějnici koště, se smíchem je hodili do ohně a škodolibě jí popřáli šťastnou cestu.

0: co bychom měli udělat dnes? Odpovím vám. Najít cestu z pasti, do které jsme padli.
1: Ale, drahý profesore Summerlee, a co vědecké bádání?
0: Připomínám, že jsme sem do Amazonie přišli s posláním přesně vymezeným. Schůze v zoologickém ústavu nám uložila prozkoumat pravdivost tvrzení, s nímž vystoupil profesor Challenger.
2: Ano, to jsme měli udělat, ale...
0: Já musím připustit, že jsme nyní z jeho tvrzení svědecky podpořit. Podstata našeho úkolu je tudíž splněna.
3: Splněna. Ale ze země Maple White jsme viděli zatím jenom zlomek.
0: Pokud jde o podrobnější prozkoumání této náhorní planiny, je to projekt tak ohromný, že naděj na úspěch by měla jen velká výprava. Kdybychom se o to pokusili sami, nikdy bychom se odtud nevrátili.
4: Výprava však dosud nenalezla žádné řešení, jak se ze svízelné situace dostat. A tak bylo rozhodnuto, že i další den bude věnován průzkumu. Začal trochu zvláštním způsobem. Profesor Challenger chtěl z jednoho bodu obhlédnout celý ostrov.
5: K tomu účelu byl jako stvořený mohutný jinan dvoulaločný, u něhož jsme tábořili. A byl jsem to já, kdo konečně mohl prokázat svou odvahu. Sám jsem se přihlásil, že vyšplhám až do koruny stromu.
1: Výborně, Melone! Co vidíte?
4: Melone sice volal dolů, co spatřil sám a za pomocí triédru, ale strom byl tak vysoký, že jeho druhové dole slyšeli jenom každé desáté slovo. Počkali tedy, až svou výpravu na stromě ukončil a pak dychtivě naslouchali jeho slovům.
2: Ze všeho nejzajímavější je jezero. Četičové útvary, které jsme poznali, když jsme obcházeli zvenčí tuto planinu, tvoří vysoký asi 70-metrový val. Když jsem zkoumal val dalekohledem, spatřil jsem na různých místech četičových útesů jakési díry, patrně jeskyně.
1: A co to jezero?
2: Jo, veliké. Možná 10, možná 15 kilometrů.
3: Mladý muži, vy jste to jezero viděl první. Máte právo ho pojmenovat. Nože, propůjčíte mu své jméno?
4: Melone nebyl na tuto situaci připraven. Summerlee navrhl, aby se dotyčná vodní plocha jmenovala Centrální jezero.
2: Kdybych mohl, rád bych jej pokřtil na jezero Marquetino.
4: Nikdo z přítomných nevznesl námitku a tak... Aniž bylo jasno, zda se vůbec ještě někdo někdy doví jméno Centrálního jezera, byl křest ukončen. Ano, Melone i v téhle chvíli

0: Myslel na dívku, která byla příčinou jeho členství v odvážné Challengerově výpravě. V dalších dnech výprava podnikala různé kratší cesty, při nichž si především na své přišel sběratelský duch profesora Summerlea. Objevoval neustále nové druhy hmyzu. Obíral se každou rostlinou v okolí, sledoval a zapisoval si všechny údaje o stromech.
1: V jednom z dalších dnů jsme se vypravili k Markétinu jezeru. Postupovali jsme lesem jen velmi zvolna, jednak proto, že Lord Roxton, rozvědčík naší výpravy, vždycky napřed obhlédl kus terénu, než nám dovolil postoupit dál, a jednak proto, že některý z našich profesorů co chvíli s výkřikem úžasu padl na kolena před nějakou květinou nebo muškou neznámého druhu.
2: Počkejte, stůjte, slyšíte?
0: Lord John nakukoval přes kameny na malé planině kam si dolů. A právě odtud z hlubin vycházely ty podivné zvuky. Potom Roxton najednou strnul a ostatní měli dojem, že je podívanou tak ohromen, že na ně zapomněl.
1: Připlížili jsme se k lordu Johnovi a podívali se přes balvany. Prohlubeň měla tvar mísy a na jejím dně zhruba 100 metrů pod místem, kde jsme se zastavili, byly tůně zeleně spěněné vody.
0: Bylo to místo samo o sobě divné a strašidelné, ale jeho obyvatelé mu dodali hrůzy Dantova pekla.
3: To je hnízdiště pterodaktylů.
4: Je jich tu několik set.
1: Celé dno kolem tůní se hemžilo mláďaty a ošklivými matkami, které seděly na nažloutlých, jakoby kožených vejcích. Tato změť lezoucích a plácajících ptakoještěrů, to byl zdroj podivného hluku a odporného hnilobného zápachu.
0: Nahoře každý na svém kameni sám seděli hrozní samci, velcí, šediví, jakoby vyschlí, podobní spíše mrtvým exponátům než živým tvorům. Seděli naprosto nehybně, až na to, že kouleli červenýma očima a občas chňapli po vážce, která kolem nich letěla. Jejich zobáky přitom cvakly, jako když sklapne past.
1: Naši profesoři, nadšení možností studovat prehistorický život, by tu byli nejraději zůstali celý den. Upozorňovali na leklé ryby a mrtvé ptáky, ležící mezi kamením, a spatřovali v nich důkaz masožravosti pterodaktylů.
3: Podívejte se.
0: Profesor Challenger vystrčil hlavu nad kamennou hradbu a nejbližší z hlídajících ptakoještěrů rozepjal obrovská kožená křídla a hlučně se vznesl do vzduchu.
1: Byla to úžasná podívaná. Ošklivá, zdánlivě neohrabaná zvířata a ještě k tomu mimořádné velikosti nad námi kroužila a střelmo slétala jako vlašťovky.
5: Musíme utéct do lesa.
0: Ti obrovští tvorové sice zpočátku létali vysoko a ve velikém kruhu, jako by chtěli zjistit rozsah hrozícího nebezpečí, ale potom se snášeli níž a níž. Šum břidlicově šedých křídel, která měla rozpětí dobrých 7 metrů, se změnil v temný hukot.
1: A pak z toho svištícího šedého kruhu vystřelil dlouhý krk a zuřivý zobák po nás klovl. A další útoky následovaly.
3: Au, můj obličej.
5: Co je vám, profesore?
1: I já jsem pocítil v týle takový úder, že se mi zatočila hlava. Challenger upadl a když jsem se sehnul, aby ho zvedl, dostal jsem další ránu dozad až jsem upadl na profesora.
0: To byl výstřel z pušky lorda Roxtona. Jeden z těch létajících draků spadl na zem s přeraženým křídlem. Plival a chrčel, zobák měl dokořán otevřený, krví podlité oči vyvalené, vyhlížel jako ďábel ze středověkého obrazu.
2: Utichejte! Je-li vám život milý, utichejte!
0: V následujících dnech každý ze členů expedice podnikal drobné výpravy sám, ale vědom si velkého nebezpečí, které na planině hrozilo, vždy ozbrojen. Na profesoru Challengerovi bylo znát, že ho ze všeho nejvíce trápí myšlenka, jak se z téhle země Mepplewhite dostat zpátky do civilizace. Celé hodiny pozoroval okolní terén. Dalekohledem proskoumával světlé otvory v černých čedičových skalách, tvořících vězeňský val výpravy.
1: Vyprázdněné vaky od potravin se pomalu plnily nejrůznějšími vzorky flóry a neživé přírody. Zápisníky profesora Summerleeho byly plné k prasknutí. S podivnými obyvateli ostrova jsme se setkali ještě mnohokrát. Ale nikdy už nedošlo k jejich přímému útoku na členy naší expedice.
0: Když se jednoho večera sešli všichni Challengerovi kolegové ve svém táboře, oni měli hrůzou.
5: Musel to být obr.
6: Všechny potraviny jsou zničeny, roztupány, rozházeny.
7: To je náš konec. Teď už tu nevydržíme ani 3 dny.
0: Naštěstí Challengerovi předešlé výpravy přinesly ovoce. Profesor nalezl cestu z planiny do okolního světa. Vedla přes složitý systém jeskyní, z nichž ta poslední ústila malou průrvou v kameni ven do bambusové džungle.
1: Nebudu líčit podrobnosti naší zpáteční cesty. Byla strastiplná a namáhavá. A co bylo nejhorší, polovinu cenných úlovků zničil v našem táboře neznámý tvor a druhou se nám jen z malé části podařilo dostat skalními průrvami ven. Když jsme spatřili indiány v našem základním táboře, byli jsme radostí bez sebe.
0: A pak už následovala dlouhá cesta pěšky, po vodě a nakonec na plachetnici zpět do Manausu a odtud domů do Anglie.
1: Neměli jsme ani tušení o napětí, které zavládlo ve vědeckém světě, ale i na veřejnosti, když byl ohlášen náš příjezd do Londýna. Sotva jeden jediný den nám ponechala zoologická společnost na to, abychom se z této dobrodružné cesty vzpamatovali. Pak se jeden z největších londýnských sálů zaplnil pozvanými vědeckými kapacitami, kolegy novináři i senzace chtivou veřejností.
0: To byl potlesk, kterým přítomní posluchači odměnili podrobnou zprávu profesora Summerleeha, v níž nezapomněl na žádný z podstatných objevů, které expedice učinila.
1: A pak se stalo něco, s čím nikdo z nás nepočítal. O slovo se přihlásil doktor Aylingworth z Edinburghu. Jméno tohoto muže dokázalo oba čelné členy expedice, profesory Challengera a Summerleeho, vždycky sjednotit. Byl to jejich společný nepřítel.
0: Dotyčný doktor z Edinburghu neměl, jak slyšíte v řadách posluchačů, mnoho přívrženců. Jeho vystoupení, ve kterém označil výsledky expedice přinejmenším za sporné, nakonec zcela zaniklo v hluku sálu. Pak se přihlásil o slovo sám profesor Challenger.
8: Mnozí z přítomných pamatují, že podobné pošetilé a nevychované scény se odehrály i na minulé schůzi. I když naše výprava, díky nehodám, které ji potkali, ztratila velkou část svého důkazního materiálu, přece něco se podařilo dochovat.
7: a předvést před vašimi zraky.
1: A nyní došlo k senzaci večera. K senzaci tak dramatické, že nemá obdoby v dějinách vědeckých shromáždění. Dva muži, napokyn profesora Challengera, přinesli velkou a těžkou bednu. Ve dvoraně se rozhostilo hluboké ticho. Profesor Challenger odsunul posuvné víko.
7: Tak pojď, maličký. Poles, ty činaný.
4: V příštím okamžiku se rozlehl škrábavý, chřestivý zvuk a z bedny se vynořil hnusný, odporný živočich a usedl na hranu víka jako na hřad. Dlouhý divoký zobák to mělo pootevřený, takže bylo vidět dvě řady ostrých, jakoby žraločích zubů.
2: Počkejte! Pomoc! Uleží!
1: A skutečně, profesor Challenger se snažil chytit zvíře za nohy, ale bylo pozdě.
4: Netvor vyskočil, zamával třímetrovými křídly a zakroužil královskou dvoranou.
2: Okna! Pro boha, zavřete okna!
1: Bylo pozdě. Dávnověký tvor, jediný živý důkaz, který naše expedice dovezla do Londýna, byl pryč.
4: A tady by vlastně mohl celý příběh skončit. Také skončil. Pouze reportér Melony se měl dočkat ještě jednoho smutného konce celé dobrodružné cesty. Mezi přítomnými diváky nikde nemohl spatřit tu, která dala podnět k jeho odvážné cestě a slavné reportáži. Markétu. Melony si vzal brožku a spěchal za ní domů.
9: Mohu prosím mluvit se slečnou Markétou?
4: Rozpačitá reakce sluhy ho přiměla, že bez vyzvání vstoupil do salonu.
9: Markéto!
4: Markéta pozvedla hlavu a úžasle se na něho zadívala. Všechno na ní bylo jiné, i ten její tvrdý pohled.
9: Jste přece Markéta. Markéta Hangertonová.
10: Nikoliv. Jsem Markéta Pocová. Vy jste nedostal můj dopis?
9: Ne.
10: Tak mi dovolte, abych vám představila svého manžela. Lituji, že všechno tak dopadlo, ale váš cit ke mně nemohl být příliš hluboký, když jste dokázal jít až na druhý konec světa a nechat mě tu samotnou.
9: Ano. A ano. Ale vždyť vy sama jste si přála, abych dokázal velké věci. Dobrá. Tak už jen jednu jedinou otázku. Čím je váš manžel?
10: Zástupcem vedoucího písaře v advokátní kanceláři. Pane Melone.

0: Kikulinku, my tě chceme něco říct.
1: My vám chceme říct něco strašně důležitého, pane Spejble.
2: Co pak jste si zase vymysleli, že jste si takovou dobu špitali?
1: Prosím, nešpitali, my se radili.
2: A jaký je v tom rozdíl?
0: No jaký, přece špitá se jen tak, když to radit se musí člověk, taťulinku, o něčem.
2: No tak už konečně špitněte, o čem jste se radili.
1: No, radili jsme se o tom, jestli máte pravdu.
0: A došli jsme k názoru, že se žvedle jako jehličnatý strom.
1: Přesněji jako jedle.
2: A vysvětlíte mi laskavě, v čem jsem se mýlil?
0: Ve svém vysokém mínění o příslovích, tatí, se smýlil.
1: Jste se mýlil.
2: Ale...
1: Tvrdil jste nám, že přísloví je ustálený lidový výrok.
2: Takže podle vás přísloví není lidový výrok.
0: Ale je.
2: Tak tedy není ustálený.
0: Ale je.
2: Tak tedy nevyjadřuje obecný poznatek.
1: Nevyjadřuje.
2: A co tedy vyjadřuje?
0: Docela obyčejný výmysl, tak. Abys věděl.
1: Abyste věděl.
2: Myslíte?
1: My nemyslíme, my to víme.
2: A mohli byste mi laskavě sdělit, jak jste k tomu úsudku došli?
0: No, na to máme důkazy, drahý taťulínku.
1: No.
0: Řekni ano nebo ne, tak ale bez rozmýšlení.
2: Ano nebo ne?
1: Já, mináčku, vždyť nevíte, na co se chceme zeptat.
2: O žádné otázce řeč nebyla. Měl jsem říci ano nebo ne, bez rozmýšlení.
0: Nech mě domluvit. Řekneš jenom ano nebo ne.
2: Ano nebo ne.
0: Až ti položím otázku přece, aby ses nemohl vykrucovat. Tati, je pravda jenom jedna?
2: Ano.
1: Už vás máme.
0: Dvě pravdy být nemůžou, že ne?
2: Ne.
1: Máme.
0: Ani v příslovích?
2: Už jsem řekl, že ne.
1: Jemnáčku, jak vy pohoříte, pane Spejble.
0: Je mě tě skoro líto, taťulínku.
2: No, jen se nade mnou nerozplakej. Tak o co jde?
0: Co můžeš udělat i dnes?
1: No.
0: Neodkládej na zítřek. Je to přísloví, tatí?
1: Je.
2: No samozřejmě, že je.
1: No.
0: A co nám říká?
2: No, že člověk nemá odkládat, co může udělat hned. Vám to není jasné?
0: Nám to právě je jasné.
1: Hrozně strašně, moc jasné.
2: No tak.
0: Ale máme tu druhé přísloví.
1: Ano, ráno moudřejší večera.
2: Už vám rozumím.
1: No, jenomže podle toho druhého
2: ano,
1: přísloví
2: no.
1: Má zase člověk něco udělat hned?
2: Ano.
1: A nebo má počkat?
2: Cože?
1: Každé přísloví přece říká něco jiného.
2: Ani bych neřekl.
1: Jo.
0: Přece nechceš tvrdit, tati, že obě přísloví říkají to též.
2: No to jsem taky neřekl.
1: Pane Spejble, vy se vykrucujete.
2: Pane děti, každé z těch přísloví neříká něco jiného.
0: Máni, podrž mě. Prý říká to též.
2: Ale kde pak? Každé z těch přísloví mluví o něčem jiném. To je rozdíl.
0: Jak to?
1: Tomu tady vůbec nerozumím, pane Spejble.
2: No to první přísloví říká, že nemáš odkládat, co můžeš udělat hned. Co můžeš? No, co to znamená můžeš?
0: No, o čem jsi rozhodl?
1: Co dokážeš udělat?
2: Co jsi pořádně rozmyslel, Žáno?
0: No vlastně no. Ano.
2: Když to ráno moudřejší večera? No? Cítíte ten rozdíl?
0: Jo tak, když si nejsem jistý, takže si to mám ještě rozmyslet.
1: Jej, Danánky, no ano, že se člověk nemá ukvapit.
2: No, že se nemá ukvapit. No tak nevím, kdo pohořel.
1: Tak dlouho jsme se o tom radili, to je tedy otrava, víte.
0: Počkat, moment.
1: No.
0: To přece není všechno.
1: A jo,
0: Máně,
1: do čista jsem zapomněla. No. Kde pak, pane Spejble, to není všechno.
2: Zkrátka chcete pohořet ještě jednou.
1: Pohořet? Tak sledujte, pane Spejble.
2: Sleduju.
1: No?
0: Sleduješ dobře, tatí?
2: Jako ostříš.
1: No. Tak říká jedno přísloví čistota půl zdraví.
2: To říká.
1: No?
0: A sleduj dál, tatí.
2: No, sleduju.
0: Sleduj dobře.
2: No, už jsem skoro usledovaný.
0: A druhé přísloví zase říká, veselá mysl, půl zdraví.
2: No a?
1: Sledoval jste dobře.
2: To je vyptávání pořád, co z toho?
1: No, čistota půl zdraví, veselá mysl taky půl zdraví. No tak, jestli...
3: počítám dobře, tak je to dohromady zdraví celé. No, a to prosím, lékaři nevědí.
2: No to přeci nemůžete takhle brát.
3: Jak to?
0: Půlka zdraví a půlka zdraví je u mě celé zdraví a to mi nikdo nevymluví.
3: Ne, taky ne.
2: No samo sebou. Takže když tě bolí zub, tak se umíješ, zaspíváš si trololo a je po bolesti, že ano? No, bolest přistane, že ano?
0: Nepřistane, že ne?
2: No to se ví, že ne.
3: No tak vidíte, chytili jsme vás.
0: Chytili.
3: Protože přísloví neříká pravdu.
0: Uznáváš, tati?
2: Nic neuznávám.
3: Jak to?
2: Kolikrát jsem vám zdůrazňoval, že přísloví jsou míněna obrazně. Obrazně. Ta půlka zdraví, tedy ty obě půlky, vlastně nejsou půlky.
0: He, půlky nejsou půlky.
3: Jo.
0: Ty to máš nějaké popletené, taťulínku.
3: Mně se taky zdá, pane Spejble.
2: Podívejte se.
3: No.
2: Když se od někud vracíme, takový příklad.
3: Ano.
2: A já řeknu, že jsem jednou nohou doma, znamená to co? No?
3: No, prosím, že druhou nohou doma nejsme.
2: Ale ne, Máničko.
3: Ale ano.
0: Ale jo, taťuldo, leda, že bys stál na jedné noze.
2: Co pak jsem čáp? Znamená to, že jsem na půl cesty k domovu. Prostě, že se blížíme k domovu a ne, že hopsám po jedné noze. A s tím příslovím je to podobné. Čistota půl zdraví znamená, že čistota, no, prospívá zdraví, žano, a veselá mysl taky, no. Lidová moudrost je právě, jak si, rozumíš, v tom, kterém přísloví takto skryta.
0: Moudrost.
3: No, jaká pak moudrost? Co je v tom za moudrost, když se třeba řekne, že každá liška chválí vlastní chvost, no ne?
2: A není to pravda?
0: Nejspíš se jí její chvost líbí, tak se s ním vytahuje.
3: Jo, jak to může pan Spejble vědět, jak? Jste s tou liškou mluvil, pane Spejble?
2: No, to je jaksi, že ano.
0: To je určitě zase míněno obrazně.
2: Hleď, neironizuj, Hurweis. Raději mi řekni, co se tím myslí.
0: S tou liškou?
2: No ano.
0: Že si chválí vlastní chvost?
2: No ano.
0: Že ta liška potřebuje vykoupat.
2: Jak jsi zase na tohle přišel? Jak jsi na to přišel?
0: Co je na tom k smíchu, taťuldo?
3: No protože kdyby ta liška měla chvost zašmouraný, nebude se s ním přece vytahovat, že ne, pane Spejble?
2: No o to nejde, ale...
0: A říkám snad, že je zašmouraná, Máni.
3: No tak proč tedy potřebuje vykoupat?
0: Protože chválí vlastní chvost.
2: No to je mi důvod. Když se ti líbí tvoje kaťata, tak vlezeš pod sprchu.
0: Jenomže když chválí vlastní chvost, je to samochvála. A samochvála co? Páchne. A když páchne, potřebuje vykoupat.
2: Drobátko si to zašmodrchal. Ale musím přiznat, že v podstatě máš pravdu.
0: Heč, kdo měl pravdu, má nikdo?
3: No, já to pochopila dřív než ty, tak chytrá jsem taky.
2: Maňčko, pozor, abys taky nemusela do vany.
3: Co?
0: Moc se neofrňuj, Máňolinko. Napřed jste se vyšklebovali vy mě, ale nakonec.
3: Co nakonec?
2: Nakonec to bylo naopak, no. Jak se říká, každý chvilku tahá pilku.
0: A víš, že máš pravdu, tati? Ono na těch příslovích přece jenom něco je.
3: Najednou.
0: Jaké pak najednou? Říká se přece, kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe.
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
5: Bylo jaro jako zvon, ale Vochomůrka zase dostal rýmu. Kýchal, až to s ním strkalo po světnici. Na Vochomůrčí rýmu je nejlepší šípkový čaj, povídá Křemílek a vypravil se k šípkovému keři. Prosím tě, ty už chceš šípky, jenomže já teprve kvetu. řekl keř, který kvetl jako celá zahrada. V každém šípkovém květu bydlela růženka a uklízela tam.
6: No jo, ale než všecko odkvete a uzraje, to se mi vochomůrka zatím ukýchá,
5: staral se Křemílek.
6: Kdyby byl aspoň jeden šípek, docela by mi stačil.
5: V tom mu sluníčko zaťukalo zlatým prstem na rameno. Já ti, Křemílku, pomůžu. Udělalo si z dlaně trubičku, podívalo se na jeden šípkový květ a divy, divy. Už tam nekvete květ, ale červená se zralý šípek a Křemílek už jen nastavil čepičku. Potom se vrátil do chaloupky a vařili čaj proti rýmě. Vařil Křemílek, Bochomůrka se jen díval, protože v sobě musel držet kýchnutí, aby nesfoukl plamen na ohništi. Z konvice už se kouřilo, když v tom někdo zaklepal na dveře. Byla to růženka, které udělalo sluníčko z květu šípek.
6: Co si myslíte? Povídá. Já teď nemám kde uklízet. Tak uklízej u nás v chaloupce,
5: chtěl říct Vochomůrka, jenže jak povolil zuby, vyletělo z něj kýchnutí. Všecko se zatřáslo, v kredenci se hrnečky rozehrály jako muzika, z bečky vyletěla mouka a u pece se rozkutálela polena. A najednou tam nebyla už ani konvice s čajem, ani růženka. Křemílek s Vochomůrkou chvíli smutně kroutili palcem a pak, že půjdou růženku hledat. Šli lesem, všude nakoukli a růženka nikde. Na pasece Křemílek povídá.
6: Je tamhle v kapradí, kouří se tam z konvice.
5: A hrnou se honem do kapradí, až se jim třesou lítka. Jenže z kapradí se to na ně mračí, z kapradí to na ně bručí.
6: Jen račte dál, rychle račte odům dál.
5: On tam seděl jezevec Burdych a pouštěl z fajfky obláčky. Šli tedy dál a na druhé pasece došli k ostružinám. Křemílek povídá,
6: růženka je určitě tamhle v ostružinách, kouří se tam z konvice.
5: A on na plácku mezi ostružinami cvičí s kanónem brouk prskavec. Jezdí sem a tam, namíří si a vystřelí. Když uviděl Křemílka s Vochomůrkou, křikl na ně,
6: jděte rychle pryč, sem se nesmí, jestli mi tu Vochomůrko kýchneš, střelím do tebe z kanónu.
5: A tak šli rychle dál, až na třetí paseku. Na té pasece byl rybník jako očko a kolem rostlo rákosí. A Křemílek povídá,
6: Vochomůrko, růženka je v rákosí, kouří se tam z konvice.
5: Jenže on tam vodník Kebule vařil v hrnečku mlhu. Sotva uviděl ty dva, rozkřikl se.
6: Jestli mi tu Vochomůrko kýchneš, utopím tě, brakaka.
5: A protože hrozil oběma rukama, nehlídal dobře hrneček a mlha mu přetekla. A Křemílek bloudili v té bílé mlze jako v černé noci. Bloudili napravo, bloudili nalevo, bloudili na všechny strany a volali na sebe.
6: Hola, hola, la.
5: Volali hola, la, la. Volali hola, la, la, la. A v tom Křemílek na něco narazil. Když se líp podívali, byla to jejich pařezová chaloupka.
6: Vidíš, tak dlouho jsme bloudili, až jsme zabloudili domů, povídá Křemílek. Jenže, co je nám to platné, když tu není růženka s konvicí čaje?
5: Vešli do světnice a růženka tam sedí u stolu. Lije z konvice do hrnečku šípkový čaj a povídá...
6: To je dost, že jdete. Už jsem měla strach, aby to nevychladlo. A kde jsi byla, když jsme tě hledali? Řekl Křemílek. Kde bych byla? Divila se Růženka a nalila Vochomůrkovi plný hrneček šípkového čaje. Vochomůrka se napil a kýchl tak jemně, že od toho pod oknem vykvetl šípkový keř. Je, to je ten můj, zatleskala rukama Růženka. Vyběhla z chaloupky a za chvíli už se otáčela ve svém novém šípkovém hospodářství.

Operníkové chaloupce. Byl jeden tatínek a maminka a měli dvě děti, Jeníčka a Mařenku. Tatínek byl drvoštěpem a chodil do lesa kácet stromy. Někdy vzal děti sebou, byl to pro ně vždy radostný den. Vždyť v lese byla spousta jahod, malin i borůvek. Jeníček i Mařenka se jich najedli a ještě si nazbírali plný hrníček. Jednoho dne děti nalezly nedaleko místa, kde tatínek porážel strom, tolik velkých jahod, že je ani nestačili sbírat. Jeníček povídal: "Víš co, Mařenko, poznamenáme si cestu, abychom zítra opět toto místečko nalezli. Bude maminčin svátek, přineseme jí plný košíček pěkných jahod. Nesmíš však doma nic prozradit." Jeníček nazbíral drobné bílé kamínky, naplnil jimi všechny své kapsy. A když s Mařenkou odcházeli z lesa za maminkou a tatínkem, trousil kamínky po cestě až k chaloupce, ve které bydleli. Druhého dne řekla maminka: "Jeníčku, dojdi mi s Mařenkou ke studánce pro vodu, ale ne, abyste zaběhli dál do lesa. Vraťte se brzy, budeme péci v dolečky." Jeníček popadl čbánek, Mařenka košíček a utíkali k lesu. U studánky postavili čbánek do křoví a běželi na cestičku, kterou si Jeníček poznamenal bílými kamínky. "Pospíšíme si, Mařenko," povídal sestřičce. "Až pro maminku nazbíráme plný košíček jahod, vrátíme se ke studánce." Běželi po cestičce, až se dostali k místu, kde včera našli tolik jahod. Sbírali pilně, sbírali, až měli košíček vrchovatě naplněný. "Teď půjdeme honem ke studánce a odtud pak domů, aby měla maminka radost," těšila se Mařenka. Marně se však rozhlíželi, kde je cestička, kudy sem po ní přišli, ale nemohli ji nalézt. Zašli od ní tuze daleko. Dlouho bloudili sem a tam. Mařenka se rozplakala, ale Jeníček, ač sám měl strachu dost, jí těšil. "Neplač, Mařenko, tato cestička vypadá zrovna jako ta, po níž jsme sem přišli. Po ní se jistě dostaneme domů." Ale nedostali. Bloudili v lese do večera, až zabloudili daleko, daleko od chaloupky. Volali po lese, ale nic to nebylo platné, nebylo v něm živé dušičky. Nikdo je neslyšel, aby jim ukázal cestičku k domovu. Sluníčko zapadlo, Mařenku už bolely nožičky, chtělo se jí spát a oba trápil hlad. Jeníček utíral sestřičce očička, hladil ji a těšil. "Neplač, Mařenko, snad přijdeme k nějaké chaloupce a poprosíme, aby nás tam nechali přes noc." Opět dlouho chodili sem a tam, ale chaloupka nebyla nikde k nalezení. Jeníček povídá: "Vylezu na strom a podívám se, uvidím-li někde světýlko." Vyšplhal se na strom jako veverka a rozhlížel se kolem dokola. Pojednou radostně zvolal: "Mařenko, už vidím světýlko, snad je z naší chaloupky." Rychle slezl ze stromu, vzal Mařenku za ručku a oba se vydali v tu stranu. Šli a šli, až přišli k malé chaloupce, ale jejich to nebyla. Zaklepali na dveře a když jim nikdo neotvíral, otevřeli si sami a tichonce vešli dovnitř. Světýlko na okénku kmitalo již jenom malonko. Ještě než zhaslo, rozeznali ve světničce dvě malé postýlky, stolek a židličky. Chvilku ještě čekali a když se nikdo neukázal, svlékli se a vlezli do postýlek a spali až do rána.
Ráno Mařenku probudilo sluníčko, svítilo jí přímo do postýlky. Mařenka se posadila, rozhlédla se po světničce a div divoucí, co spatřila. Postýlky, stoleček, židličky, ba i stěny, podlaha a strop. Všecko, všecinko bylo z perníku. Hned volala bratříčka. Jeníčku, vstávej honem, podívej se, co tu je. Oba vyskočili z postýlek, ohmatávali perníkové stěny i nábytek. Židličky byly ze samých perníkových srdíček, stůl a postýlky z marcipánu. Stěny byly plné koníčků, brejlí, miminek a husarů. Jej, to je krása, libovala si Mařenka. Ukousla kousek srdíčka, uštípla růžek stolečku z marcipánu a pak vyběhla za Jeníčkem podívat se, jak asi vypadá chaloupka zvenčí. Uviděli, že i chaloupka je celá perníková. Střecha byla také ze srdíček, koníků, brejliček, panáků a panenek. Jeníček dostal laskominy na perník. I vyzvedl Mařenku a řekl, ulom pár kousků ze střechy, budeme mít snídani. Mařenka ulomila dvě srdíčka, koníka a panenku. A když Jeníček zase postavil na zem, ozval se čísi hlas z chaloupky. Jeníček a Mařenka leknutím vše upustili a přitiskli se ke zdi. V tom se otevřely dveře a z nich vyšla babička. Byla sehnutá a opírala se o hůl. To vy jste mi tu hospodařili. Co tu chcete vy, mlsouti malí? Jeníček i Mařenka sepíjali ručky a babičku prosili, aby jim odpustila. Pak jí vyprávěli, jak chtěli mamince přinést k svátku jahůdky, jak zabloudili, až přišli sem. Babička zakývala hlavou a povídala. Vaše štěstí, že máte maminku tak rádi, že jste jí chtěli udělat radost. Odpustím vám, ale to vám povídám. Po druhé maminku lépe poslouchejte. Utíkejte domů touto pěšinkou a už ať jste odtud. Děti běžely, ani se neohlédly a brzy byly doma. Maminka i tatínek se radovali, že mají obě děti opět doma, protože se strachovali, že je více nespatří. Když se včera nevraceli dlouho od studánky, šla je maminka hledat a našla jen prázdný čbánek v křoví. Co se jich s tatínkem po lese nahledali a navolali? Jeníček i Mařenka litovali, že způsobili rodičům tolik starostí a slíbili, že vždy už budou poslušní a neodejdou z domova bez dovolení. Rádi byste, milé děti, věděli, co se stalo s perníkovou chaloupkou, viďte. Jeníček a Mařenka to také chtěli vědět a poprosili jednou tatínka, aby se šel s nimi na ni podívat. A tak šli, ale když došli na místo, kde chaloupka dříve stávala, nebylo po perníkové chaloupce ani památky. Babička si chaloupku přestěhovala. Nejspíš měla strach, aby jí snad jednou děti perníkovou chaloupku nesnědly, kdyby se o ní od Jeníčka a Mařenky dověděli. Na tom místě, kde stávala perníková chaloupka, babička zarazila do země svou hůl. Z hole vyrostl strom, na stromě větvičky a z těch jsou svižné metličky na nehodné dětičky.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Zlověstné úkazy. Ve stejnou chvíli stál profesor Kadeřábek u psacího stolu se sluchátkem v ruce a vypadal poněkud, slušně řečeno, zmateně. Právě se chystal zavolat své podnájemnici paní Květuši Voráčkové z přízemí, aby mu dneska ani zítra nic nenosila a vůbec až do odvolání, aby k němu nechodila. Paní Voráčková byla hodná a pořádná osoba, vdova, která mu občas uklidila, vyprala a každé odpoledne mu nosila něco od oběda, aby si to ohřál k večeři. Ale Hubert, ten její Bernardín Hubert, ten by tu při své zvědavé nátuře určitě lichožrou tam vyslídil. Teď je nejdůležitější všechno udržet v tajnosti, nikoho nevpustit za práh tohoto bytu, zamknout dveře, neotvírat okna, zatáhnout záclony. Tohle všechno si pan profesor říkal, ale zatím pořád držel v ruce sluchátko, z kterého před chvíli slyšel něco moc podivného. Ještě teď mu to bzučelo v hlavě, hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám. Kdo to mluvil? A proč mluvil do jeho telefonu? Jeho uvažování přetrhl náhlý smích. To se zachechtal Tulamur junior, který ten hlas z telefonu taky slyšel a dokonce poznal. Lichožroutova dobrá nálada hned přivedla profesora na radostnější myšlenky. Asi se mi do sluchátka připletl zvuk z televize. Nějaký hloupý horor, řekl si. A pak už čile zalhala vdově Voráčkové, že ho přijela navštívit neprovdaná neteř z Podivína a že se u něho pár dnů zdrží a o všechno se postará. A co jídlo? Je tu v Praze cizí? Neví, kam má zajít. Já vám alespoň přinesu nákup, starala se paní Květuš. Ne, děkuji, jste moc laskavá, ale když má milá neteř otevřela v kuchyni kufr, co byste řekla, že v něm bylo? Jitrnice, jelítka, půlka zabíjačky, paní Voráčková. Profesor Kadeřábek položil sluchátko a poskočil si jako mladík. Vždyť ho čekají krásné dny s lichožroutem, který, jak to vypadá, si už v teráriu zvykl a má výbornou náladu. Nejraději by se hned pustil do nových výzkumů. Musí vyzkoušet, jestli lichožrouti trvají pouze na jednom jediném tradičním druhu stravy. Co když je jejich jídelníček pestřejší? Co třeba kapesníky? Také se přece lidem ztrácejí. A byl původce těch ztrát někdy odhalen? Nikdy. Profesor René Kadeřábek kypěl štěstím a smělými vědeckými myšlenkami. Měl jich tolik, že nevěděl, co dřív. Vyfotit, blesklo mu hlavou. Vyfotografovat z profilu, z anfasu, v klidu i v pohybu, všechno zaznamenat. Obrazová dokumentace přece v jeho díle Život lichožroutu trestu hodně chybí. Jedním skokem je u stolu a druhým u terária. V ruce drží digitální fotoaparát. Odstoupí dva kroky a hledá nejvhodnější úhel svého historického snímku. První člověk vstoupil na měsíc a první lichožrout za okamžik vstoupí do jeho fotoaparátu. Ano, lichožrout rozpřahuje ruce, hrdě se usmívá, teď vykročil, profesor stiskl tlačítko, právě zachytil ten historický okamžik. Krůček pro lichožrouta, velký krok pro lidstvo. Ale na displeji nic nebylo. Místo usměvavého lichožrouta tu zůstala jen rozmáznutá bílá šmouha. Ani při nejlepší vůli se v ní podoba Tullamora juniora nedala vytušit. Profesor Kadeřábek pohasl, ale nevzdával se. Zkusil to ještě několikrát, párkrát s bleskem, párkrát bez, z různých úhlů a z různých vzdáleností, jenže vždycky to dopadlo stejně. V hledáčku lichožrout přímo pózoval, ale po stisknutí spouště aparát pokaždé zaznamenal jen jakýsi nezřetelný stín a bílou šmouhu. Jak je to možné? Najednou pocítil nepříjemné mrazení v zádech. Do dosud tak klidné pracovny vstoupilo něco zlověstného. Nejdřív ten hlas v telefonu a teď tohle. Profesor Kadeřábek uložil fotoaparát do horní zásuvky psacího stolu a z dolní zásuvky vytáhl viržinko. Zapálil si a přemýšlel. Ne, na přemýšlení není čas. Udusil viržinko v popelníku, vstal a začal jednat. Zamkl dveře a pro jistotu je ještě zatarasil botníkem. Zavřel okna, zatáhl záclony, vyvěsil telefon. Ze zdi sundal tenisovou raketu. Neměl ji v ruce od dob studií. Teď se mu bude hodit. Jeho údery do tenisové zdi bývaly proslulé. S raketou na klíně se profesor Kadeřábek posadil před terárium a čekal, i když nevěděl proč a na koho.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Ale nevěřte tomu, co z pleštule vykládala. Vůbec nikým se pytlík nepral. To se ví, že se třásl, ale ne strachem, nýbrž zimou. No a jak se tak třásl a kropil trávu na všechny strany, potkal náhodou dvě včely. Brr, to je tu zima, začal pytlík hned řeč. To asi budu mít rýmu. Otřásl se a stříkal kolem sebe jako kropicí vůz. Včely k němu blesku rychle přiskočily. Strejdo, pojďte nám kropit cestičky do úlu, když to tak umíte. Pojďte k nám, ohřejeme vás za to. Tak pytlík, že ano. Včely ho vzali do rukou, ale jak byl mokrý, několikrát jim vypadl na zem. No vidíte, právě v těch místech, kde to stopy ukázaly spleštuly blátivé. Nakonec se však včelám přece jen podařilo vzít pytlíka dobře pod paždí a odletěli s ním do úlu. Jej, tam byla tma. Hned jim musela jedna včelí dělnice rozsvítit svíčku z pravého včelího vosku. Víte, u nás byste jinak neviděl. A už vlekli pytlíka po cestičkách a pytlík, jak mu pořád bylo ještě zima, se třásl a cestičky pěkně kropil. A nakonec, když už pytlík docela uschl, strčili ho včely do jedné komůrky. Tak vám, strýdo, děkujeme za kropení. Hezky si lehněte, vyspěte se. Zítra budete zdrav jako rybička. Ach, tam bylo teploučko. Kolem to pořád dělalo. Jak včely pracovali, tak pěkně a příjemně pořád. Až z toho pytlík usnul jak andělíček. Právě se tak do růžova vyspal, když ho kdosi probudil. Vzbuď se, robátko, vzbuď se, holátko, vezmi si ode mě, papáníčko. Pytlík kouká, nic nevidí, to má jako v ranci. Jen cítil, že nějaká včela mu zhora podává medové cukrovíčko. No tak co, když podává, vzal si. Ach, to byly dobré věci, kolečka, rohlíčky, bochánky. Už nechceš papat, jen si ještě vezmi. A pytlík se cpal, až mu za ušima praskalo. Komu to tu hloupá dáváš? Tady spí přece Brouk Pytlík, ozval se nějaký jiný hlas. Pro pána krále, já myslela, že tu spí včelí děťátko. Jdeš ty, bambuláči, ven, co mi toho cukroví snědl? Kluk jeden nenajedená a hned si pali včely Pytlíka z komůrky ven. Jak si to představuješ? Myslíš, že tu budeš jenom spát?

0: Jednou formal Šejtroček vedl vůz ulicí kolem jičínského pivovaru. V tom se rozkočí pivovarská vrata a stojí v nich Sládek Kule. Měchatý je, že by se v něm snadno složila vejražní várka, a těžký zem ho sotva nese. Křikl na Šejtročka, aby zastavil. Forman přitáhl valachu žemličkovi oprať a pokojně odložil bič. Tak co bys rád, Sládku? Kule zachrastil zlatkami v kapse. Mám pro tebe dobré ryto. A jaké by to bylo ryto, ptá se Šejtroček. Sládek Kule si vzdychl, až se po ulici zaprášilo, a začne po sobě ukazovat. Ale tuhle v životě mě píchá, jako by se tam obracel ježek, a tuhle níž zas pšká, až mi to bere dech. Dál Šejtroček neposlouchal, sáhl pro bič a povídá Sládkovi na rozloučenou. To všecko je od těch věder piva, co do sebe zobracíš. Takové trápení mi na vůz nesložíš, s tím musíš na doktora. Jenže Sládek zatřásl druhou kapsou, až se to v ní přesypalo, jak byla plná pilulí. A už ze zlosti křikl na Šejtročka. Rač těm, co o to stojí. Já už u doktora byl a ty jeho pilulky jsou tak leda dobré pro zobání slepicím. Zkrátka mi dojedeš pro medicínu do Krakonošovy zahrádky. Šejtroček odložil bič zpátky do toulečku. Kvůli tvému nenasytnému břichu nepojedu. Sládek zčervenal jako malináč a ve chvíli byl v jednom křiku. Jestli se ti to nezdá, povedu tě k starostovi. Na radnici už otvíral sluha okno, aby ten spor byl starostovi Humpálovi líp k doslechnutí. Šejtroček nakonec povídá, za tolik zlé vůle mi, Sládku, nestojíš. Tak tedy do těch hor pojedu. Kule položil na kozlík zlatku, aby z toho byla smlouva, a nesl své náramné břicho opatrně zpátky do pivovaru. Než za sebou přirazil vrata, ještě Šejtročkovi pohrozil. Jestli se nevrátíš s medicínou do 3 dnů, stejně ti dám ustlat v šatlavě. Posládkovi ještě hřmělo v průjezdě a v tom se otevře v pivovarském domě okno. Stojí v něm dívčička pěkná jako zahradnická růže, ale smutná jako růže bez rosy. V rukách drží utěrku a chce z ní vytřást prach. Z očí se jí hrnou slzy. Šejtroček si stoupl na kozlík, aby měl blíž, a zavolal do okna. Proč pak jsi tak uplakaná? Protože jsem smutná, řekla dívčička. Šejtroček na to, tohle, že není žádná řeč, že by chtěl znát kořen, z kterého ten její smutek roste. Dívčinka složila utěrku na dvakrát a řekla, ale sloužím u Sládka, u toho Kule, a měla jsem chlapce, býval tu v pivovaru na Spilkách. Už nemáš? Povídá Šejtroček. Nemám, vzdychla si. On jednou řekl Sládkovi, že má v pivovaře jako v plesnivém lochu, a Sládek ho dal odvést rovnou k vojákům. Od té chvilky mi srdce usedá a hlavu mám bolavou od smutného myšlení. Šejtroček zavolal do okna. Jak se ten tvůj chlapec jmenoval?
1: Jáchym. A já jsem Markytka, vzdychla si dívčička. Co ale záleží na jménu, stejně mi nepomůžeš.
0: A zavřela okno. A kdo ví, jestli nepomůžu, přidupl Šejtroček.

koníček na kozlíku, až se zhouplo kolo. Jednomu třeba pomůžu tam, druhému zas jinam. Jestli se mi do hor prve nechtělo, teď se mi chce. A jak? Olízl si prst, vystrčil ho a odkud foukalo nejstudeněji, tam Valachu Žemličkovi ukázal bičem. Tou stranou k Vrchlabí jezdíval forman Šejtroček málo kdy, spíš jen po Jílemnici. Seděl na kozlíku a říkal si: do hor vede cesta pořád do kopce a kdo se drží téhle moudrosti, nedokáže zabloudit. Tak jeli, až se ukázala Sněžka, co tam je nejvyšší mezi horami. Šejtroček vedl vůz rovnou k ní. Bylo k poledni, slunce připalovalo z nejlepšího a kolem po kopcích a cestách ani človíčka. Šejtroček začal mít starost, aby neminul Krakonošovu zahrádku. Snad bych ji spíš našel po vůni, povídá. Povystoupil si na kozlík a čichá. Cítí, jak voní kamení a taky vůni pokleči. Voní tu obyčejně jako v horách, povídá si znova a vede vůz dál, jak se točí cesta. Krakonošova zahrádka ale pořád není k dohlídnutí. Slunce už upalovalo na samé poledne, když Šejtroček zastavil Valacha. Dál nejedeme. To by nás cesta zavedla, Bůh ví kam, k sasům. Přešel i kousek odpoledne a pořád tam ještě stáli. Je to jako divné čarování, povídá Šejtroček. Už ani nevím, kde je vpředu a kde vzadu. Dostal jsem se do pěkných konců. Jen dořekl, vzadu na voze to skříplo. Šejtroček se ohlídne a nad pravým kolem mu sedí děda. Droboučký je, že by ho snadno pobral na dvakrát. Kabát má jako válený v lišejníku a bradu si opírá oborovou hůl. Šejtročka nejdřív popíchlo, aby dědu hnal z vozu. Potom ale jen přesedl na kozlíku a povídá: jestli se ti chce sedět, seď si. S námi ale daleko nedojedeš. Děda sedí, jen opatrně pohladil borovou hůl, aby nezatrhl otřísku. A proč bych nedojel? Šejtroček začal ukazovat po kopcích kolem. Protože kopec je mi tu jako kopec a cesta jako cesta. V ničem se tu nevyznám. Děda se tiše zasmál do rukávu. A kam jsi chtěl? Do Krakonošovy zahrádky, povídá upřímně Šejtroček. A odnést si odtamtud dvojí medicínu. Hned dvojí, zasmál se děda. A proč ne, povídá Šejtroček. Jednu proti tomu nelidovi jičínskému sládkovi a druhou Markitce proti trápení pro Jáchyma, co musí sloužit u infanterie. Děda si jen protáhl vousy v prstech. Nosíš formane v hlavě, divné starosti. Ale jestli mě svezeš, kdo ví, třeba pojedeme zrovna kolem té Krakonošovy zahrádky. Šejtroček už chtěl odseknout, že pro takovou nejistotu nebude otloukat vůz obalvany. Pak ale maličko střelil bičem. Drž se, dědo, teď to půjde z kopce a pak zas rovnou nahoru. A silně střelil bičem Valachu Žemličkovi kolem uší. Hala! Už se to hrne dolů z kopce, řinkají podkovy a od kol prýskají jiskry.
Do údolí sjeli lehoučce, jako když pták přesadí z větve na větev. Jenže pak se cesta zvedla a už jim nebylo do karet. Ke všemu, jakoby vozu, přibývalo vzadu na váze. Co tam, dědo, vyvádíš? Křikl přes rameno Šejtroček. I jen jsem si přesedl z boku na bok. Zasmál se děda, až houklo od hory k hoře a jeho vzadu na voze pořád víc na váhu. Valach žemlička táhne, až mu zvoní v šlachách a pění se potem. Kola se ale sotva valí od loukotě k loukoti. Tohle Šejtročka konečně přivedlo do ostré zlosti. Hodil bradou k ramenu a chce křiknout: kvůli tobě, valacha, nestrhám dolů z vozu, dědo. Ještě se k těm slovům ani nedodýchl, v tom se vůz vzadu najednou zváhl a vpředu zdvihl, až uhodil valacha žemličku pod ocas. Šejtroček vyletěl z kozlíku a z vysokého spadl rovnou do kleče. Dívá se z větviček a vidí, Herdek, šeptá si, něco takového není k vidění ani v Praze o jarmarku. On na cestě u vozu stojí ten děda, jenže jeho od země až pod nebe. Když strčí palec do kapsy u kabátu, tuto z kapsy zafučí a míchají se mraky. Rukou se děda opírá o kmen borovice, jen tak odraný z větví. A když se podívá mile, rozfouká to mraky za kopce a rozsvítí se sluníčko. Když se ale zamračí, zatočí se po horách chumelice. No to já nevěděl, že tě vezu, povídá sklečí Šejtroček a přešla ho všecka formanská fúrie. Dojeli jsme, tak jsem vystoupil, řekl na to Krakonoš a mezi horami pohřmívalo. Tohle je moje zahrádka. Formanovi strach nikdy nezaleze až pod kůži. Šejtroček vyšel z klečí a rozhlídl se. Máš to tu pořádně kamenité. Tady těžko najdu medicínu proti kulemu a druhou pro markitku. Krakonoš se schýbl až od mraků, sáhl mezi balvany a podal Šejtročkovi dva kameny. Jeden velký, druhý tak sotva do dvou prstů. Větší je pro sládka a ten menší pro markitku, řekl ještě a udělal krok za horu a nebyl tam. Jen mraky se chvíli točily po nebi, jak v nich Krakonoš zamíchal rameny. Šejtroček uložil menší kámen do kapsy, větší strčil pod kozlík a rozjel se zpátky k Jičínu. Celou cestu šel valach žemlička jako po špičičkách a uši nesl u hlavy. Sládek kule už čekal v Jičíně na rinku. Sotva Šejtroček dotáhl šlajfek, sládek křikl. Že jedeš? Už jsem byl na cestě k starostovi. A medicínu vezeš? Šejtroček sáhl pod kozlík a podal kulemu větší kámen. Sládek ho otočil v rukách. To, že má být medicína na mé pškaní, křikl a ze zlosti uhodil kamenem odláždění. Jenže ten kámen se odrazil a spustil takovou rajtačku po pivovarských střechách, že kulemu v celém pivovaru nezůstala ani taška celá. A od těch časů sládkovi kulemu zlé zatékalo do spilek a do lože.
S tím druhým kamínkem dojel šejtroček za Markytkou. Obracela ho v prstech a pořád nevěděla, co s ním. Ale pak ji napadlo hodit kamínek proti kasárnám. V tu chvíli se rozletí kasárenská brána a stráž skočila do haptáku. Vyšel nejvyšší jičínský generál, ale spíš jako by ho něco silnou mocí postrkovalo a vede sebou Jáchyma. Generál se před Markytkou uklonil tak hluboce, až si dýchl na holinky a melduje. Zum Befehl, Markytko, tuhletí císař pán vrací z vojny infanteristu Jáchyma a veď si ho rovnou a laufšlit k svatbě. K tomu hráli vojenské trumpety jubl, jubl a vzadu od hor jim do toho pasovalo.

0: Ančka a koťata. Ančka nebyla celý den doma. Marcela přišla časně ráno ustrojit panenky. Potom je rozestavila po pokoji. Některé posadila na malé červené židličky kolem stolečku. Nebylo na něm nic k jídlu, kromě krocana, smaženého vajíčka a jablka. Všechno ze sádry a v přirozených barvách. Maličká čajová konvice a talířky byly prázdné, ale Marcela řekla, aby se panenky dobře při jídle bavily, zatímco bude pryč. Malá francouzka byla posazena do malého křesla a strýc Klement u piana. Marcela odnášela Ančku s sebou a mezi dveřmi ještě napomenula panenky. Buďte hezky hodné, dětičky, zatímco bude maminka pryč. Když se dveře zavřely, zamrkal plechový vojáček na Holanďana a podával napodobeninu krocana krejcarovým panenkám. Vezměte si kus dobrého krocana, nabízel. Ne, děkujeme, odpověděli panenky křaplavým hláskem. My už jsme se najedli. Mám ti zahrát nějakou písničku? Zeptal se strýc Klement malé francouzsky. Tomu se všichni zasmáli, protože strýc Klement neuměl vůbec hrát. Ančka byla jediná, která kdy brala hodiny a uměla jednou rukou vyťukat zajíček běží po silnici. Však také měla učením pravou ruku všecku odřenou.
1: Zahraj něco do skoku, řekla francouzka a smála se do dlaní.
0: Strýček Klement tedy celou silou tloukl do osmi kláves dětského piána, až uslyšel na schodech nějaký rámus. V okamžiku seděly panenky zase tak, jak je byla Marcela umístila, protože nechtěli, aby skuteční lidé poznali, že se mohou sami pohybovat. Ale byl to jen Fido. Vstrčil čumáček do dveří a díval se kolem. Panenky u stolu hleděly upřeně na malovaná jídla a strýc Klement se opíral o klávesy a díval se tak nevinně, jako když tam byl posazen. Fido vrtěl ocáskem a vstoupil do pokoje. Šel očichat stůl, doufaje, že Marcela dala panenkám skutečné jídlo a že tam snad ještě něco zbylo.
1: Kde je Ančka, ba?
0: Otázal se, když zjistil, že tam nic k snědku není.
1: Naše velitelka vzala Ančku sebou ven, odpověděli panenky jedním hlasem.
2: Našel jsem něco, co bude Ančku moc zajímat. Bavav,
0: pravil Fido a škrábal se za uchem.
1: Je to tajemství? Ptali se krejcarové panenky.
2: Není to tajemství, odpověděl Fido. Jsou to koťata.
1: Opravdu, vykřikli panenky. Skutečná živá koťata.
2: Ano, skutečná živá koťata, odpověděl Fido. Jsou ve stodole. Tři taková maličká. Bazav!
1: Tak škoda, že tady není Ančka, vykřikla francouzka. Ta by už věděla, co má dělat.
2: Proto jsem ji chtěl vidět, řekl Fido a ocásek mu sklesl na zem. Já nevěděl, že jsou ve stodole koťata a když jsem tam šel chytat myši, vyrazila kočka na mě, oči jí hrozně zeleně svítily. To víte, jak jsem odtamtud spěchal.
3: Ale jak víš, že tam byla koťata? Zeptal se strýc Klement.
2: Čekal jsem u stodoly a když kočka vyšla a šla domů, vklouzl jsem na mlad, abych se podíval, co tam je, proč kočka proti mě tak vyrazila. My jsme jinak přátelé, víte? Ba, pokračoval Fido. Ale jak jsem byl překvapen, když jsem viděl tři malilinkatá koťátka ve starém košíku zastrčeném v tmavém koutě. Ba?
0: Jdi pro ně, Fido, a tě taky uvidíme, řekl plechový vojáček.
2: Já ne, odpověděl Fido. Kdybych měl šaty z plechu jako ty, šel bych. Ale kočky, víš, umějí hodně škrábat. Chtějí-li.
1: Povíme to Ančce, až přijde, usoudila malá francouzka.
0: A tak Fido odešel si hrát se sousedovic psem. A když se Ančka vrátila, panenky už se nemohly dočkat, až je Marcela svlékne, dá jim noční košilky a odejde.
1: Konečně.
0: Tu Ančce hned pověděli všechno o koťatech. Ančka vyskočila z postýlky a běžela ke košíku, kde spával Fido, ale Fido tam nebyl. Tu Ančka rozhodla, aby všechny panenky vstaly a šly se podívat do stodoly na koťátka. Panenky lehce vyskočily ven, protože okno bylo nízko od země. Našli Fida, který pozoroval díru ve stodole. Mám strach, aby je nic nevyrušilo, vysvětloval jim své počínání, protože už asi před hodinou máma kočka odešla. Panenky v čele s Ančkou protáhly se dírou a běžely ke košíku. Zrovna když se Ančka chystala pochovat si jedno koťátko, strhl se venku rámus, skučení a hafání a Fido vletěl dírou do stodoly a těsně za ním máma kočka. Fido vždycky hrozně štěkal, když se honil s kočkou. Když proběhli spolu stodolu dvakrát nebo třikrát, Fidovi se konečně podařilo najít zase díru a prchnout do dvora. Kočka se vrátila ke košíku, kde našla všecky panenky. Já se ti divím, mámo kočko, řekla Ančka. Fido po celou hodinu, co jsi byla pryč, dával pozor na tvá koťata. Za nic by jim neublížil.
1: Mňau, lituji tedy toho, co jsem provedla, řekla máma kočka.
0: Musíš důvěřovat Fidovi, pravila Ančka. Má tě moc rád a každému, kdo tě má rád, musíš důvěřovat.
1: To je tak, odpověděla kočka. Kočky mají také velmi rády myši a já bych si přála, aby nám myši víc důvěřovali. Všechny panenky se zasmály tomu vtipu. Řekla jsi už lidem v domě o svých koťatech? Ptala se Ančka. Mňau, když pak, vysvětlovala máma kočka. Lidi, u kterých jsem bydlela posledně, našli má koťata a jestli pak víte, že mi všechna zmizela, rozhodla jsem se, že o tom nikomu nic nepovím. Mňau.
0: Ale všichni lidé v tomto domě jsou hodní a jistě budou mít moc rádi tvá koťátka, volali panenky.
2: Pojďte, odneseme je rovnou do našeho pokoje, mínila Ančka.
1: A naše paní je tam ráno najde, to je báječné, vykřikly panenky jednohlasně. Dovol, kočičko, Ančka ví, co má dělat. Ona je vyspaná hezkou, čistou bílou vatou a je velmi moudrá.
0: Po dlouhém přemlouvání máma kočka konečně svolila. Ančka odnášela domů dvě koťata a kočka třetí. Ančka chtěla dát koťatům svou postel, ale Fido, který chtěl dokázat svou lásku, rozhodl, že máma kočka s koťaty budou spát v jeho měkkém košíku. Panenky rozčilením nemohly ani usnout, tak se už těšili na to, co jejich malá paní řekne, až najde ráno v pokoji ta rozkošná malá koťátka. Ančka nezamhouřila ani oka, protože spala na posteli s Fidem a ten jí stále něco šeptal. Ráno sotva vešla Marcela do pokoje, hned padly její oči na tři malá koťátka. Vykřikla nadšením a běžela je domů ukázat mamičce a tatínkovi. Máma kočka šla s ní, pyšně si vykračujíc. Předla spokojeně a třela se o všechny židle a dveře. Maminka s tatínkem dovolili Marcelce si ponechat koťata v dětském pokoji. Marcelka je odnesla tedy zpátky do Fidova košíku a šla jim hledat jména z pohádkové knížky. Konečně se rozhodla pro tři jména. Princ pro bílé kotě, Popelka pro šedivé a Zlatovláska pro to kotě se žlutými pruhy. A tak se tedy stalo, že tři malá koťátka bydlela v dětském pokoji. Všecko to dopadlo tak, jak Ančka předpověděla, neboť její hlava byla vycpána čistou bílou vatou, takže měla neobyčejně moudré myšlenky. A máma kočka také poznala, jaký byl Fido dobrý přítel. Důvěřovala mu tak pevně, že směl jí dokonce pomáhat mít obličeje koťákům.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Taťuldo. Taťuldo. Tati!
6: Co mě rušíš?
5: Ale co je to meta?
6: Co, počkej. Člověk si ani nemůže trochu v klidu zapřemýšlet. Co chceš vědět?
5: Ptám se, co je to meta?
6: Neříká se tometa, nýbrž kometa. To je taková rozcuchaná hvězda, která se občas prohání s prskajícím ohonem po bání nebeské. Víš, jak je to v té básničce? Na obloze kometa nebe chvostem zametá. Nebo jak je to v té básnice?
5: Taťuldo, ty mi nerozumíš. Já tady čtu, že jenom vytrvalost nám pomůže dosáhnout kýžené mety. A to přece nemá si žádnou vlasaticí nic společného. Rozumíš, co je to meta?
6: Jo, meta.
5: Meta, no, meta.
6: Meta, no tak to řeknu. To je přeci úžasně jednoduchá věc, meta, že ano?
5: No ano, meta, co to je?
6: Meta?
5: No meta.
6: Ty to nevíš?
5: No nevím, proto se tě ptám.
6: No to je správný, že se mě ptáš na nejasnosti, které tě v životě obklopují, že ano?
5: Co je to meta?
6: Víš, to je dobře.
5: Co to je meta, se ptám?
6: Já vím, že se ptáš, co je to meta. Jo, meta, chceš vědět, co je meta?
5: Ano, meta.
6: No tak, co pořád unavuješ, tak si najdu naučnej slovník. No, vidíš, tam se poučím a neotravuji starostmi drceného otecka, že ano?
5: Jo, promiň, já jsem si nevšiml, že jsi drcenej starostmi. To si mohl myslet, že to takhle dopadne. Meruňka, metoděj. Tady, meta, dvojtečka. Vytčený cíl nebo ve sportu čára, kde začíná nebo končí závod.
6: No tak vidíš, meta, vytčená čára, no. Neříkal jsem to?
5: Ani jsem si nějak nevšiml.
6: No protože nedáváš pozor, co ti říkám. Abych ti to blíže vysvětlil. Ty jsi mě například tak dlouho, jak jsi otravoval, až jsem ti koupil koloběžku, no a tím vpádem si dosáhl kýžené mety. Už rozumíš?
5: Jak to?
6: No, hele, uveď nějaký podobný příklad.
5: Ano, teď tu koloběžku musím opravit tak, aby jezdila, čímž dosáhnu kýženého cíle.
6: Cože?
5: No.
6: Urvaj si, jak to, že ji musíš opravit. Proč opravovat novou koloběžku?
5: Protože jak si pozbyla své vzhledové dokonalosti.
6: Cože?
5: Nemluvě už o schopnosti jezdit.
6: Co jsi s ní proved? Taková krásná červená koloběžka. Hned mi ji ukáž.
5: Tak se podívej. Tady je.
6: Cože? Tahle ta hromada trubek a drátů, to že je koloběžka? Tohle to? Šmankoté?
5: No teď to zrovna jako koloběžka nevypadá, ale to se vytříbí.
6: Já jak chceš z téhle hromady šrotu něco vytříbit? Jak se ti to stalo?
5: A to je dlouhá historie, víš, na počátku byla velká cena.
6: No to byla, koloběžka stála přes 300.
5: Tak to nemyslím, jde o velkou cenu srpečku.
6: Nebo čeho?
5: O velkou cenu srpečku, neboli hlubočepský okruh, rychlostní závod koloběžek.
6: Tak tohle ty děláš. Jezdíš velkou cenu a teď máš koloběžku, která má malou cenu, neboli cenu skoro vůbec žádnou.
5: Kdyby jsi to dal vysvětlit, vždyť jsem byl horký favorit.
6: Co jsi byl horký?
5: Přece favorit. Měl jsem největší naději to vyhrát. Kdybys viděl, jak jsem měl báječně seřízený stroj.
6: Opravdu, něco tak báječně seřízeného jsem ještě neudělal.
5: Ale jen ten, já ten závod opravdu musel jet. První cenu věnoval Karlích Vonásku. Byla to deska s Matuškou.
6: Tak si teď můžeš jít za Matuškou a ti koupí novou koloběžku.
5: Tati, ty vůbec nemáš pochopení pro sportovní zápolení.
6: Hele, o sportovním zápolení, prosím, to jsem ochoten tadyhle, žano, ztratit slovo. Ale ne o velké ceně Matuškových, Valdemarových, Hlubočem, nebo čeho.
5: Velká cena srpečku.
6: No tak, srpečku.
5: Trať vedla čtyřikrát kolem samoobsluhy.
6: No prosím, krouží čtyřikrát kolem, na to tě už je. A když tam máš jít jenom jednou pro mlíko, nevíš, jak se vymluvit.
5: Na startu nás bylo tolik, že se museli jen vyřazovací závody.
6: No, koukám. A někdo ti takhle vyřadil koloběžku.
5: Ale kde pak? V těch jsem se hladce kvalifikoval do finále. Tati, já to jel, jak Mike Hailwood.
6: Kdo to je?
5: A to ty asi nebudeš znát.
6: No, nebudeš znát. Jaký kluk od vás ze školy, kdo jiný? A co bylo dál?
5: Pak se jelo to finále.
6: Jaký to finále?
5: Finále, no vyrazil jsem od startu jako raketa. Hned první zatáčce jsem se dostal do čela a vedla si o 10 metrů, jo. Za mnou se řítilo početné pole jezdců a paní zelinářka...
6: Počkej. Paní zelinářka na koloběžce?
5: Ale kdybys mě nechala skavě domluvit, paní zelinářka šla právě přes ulici s lískou rajčat v ruce.
6: Urvajs, nepřej si mě. Jestli na tebe bude paní zelinářka žalovat...
5: Proč by žalovala na mě? Tu přece porazil Franta Škobrhej.
6: Urvajs. A ty jsi u toho nebyl?
5: Co pak jsem měl čase zdržovat, táťuldo? Přece jsem si musel držet místo před zlenam nedotírajícím Johnny Piggywisem.
6: A pak si vyrobil z koloběžky drátěný hlavolám?
5: Kdepak, to až potom. Mému tempu, rozumíš, stačil jedině Piggywise. Ale měl kolizi s vomáčkou, s psem Malíkem.
6: Kolizi?
5: S tím ano.
6: S ním měl?
5: S tím ano.
6: Co je to?
5: No, nabral ho předním kolem a málem ho kousl.
6: Piggywise?
5: Ale ne, Alík Piggywise. Tak mi odpadl nejvážnější soupeř a já jsem jel už ve čtvrtém kole nikým neohrožován jako první do cíle. No a pak se to stalo.
6: Co se stalo?
5: Piggywisův kamarád měl zlost, že vyhraju.
6: Jo.
5: Tak si proti mě stoupil.
6: A ty jsi ho porazil.
5: A ne, a ukázal mi, že mám jet do ulice doprava.
6: A ty jsi tam nejel.
5: Právě, že jel. Ale ona tam žádná ulice nebyla.
6: Cože?
5: Tam byla vrata do průjezdu.
6: Ojejeje.
5: Podejdeje. V průjezdu zrovna skládali maso.
6: Maso říkáš?
5: Simano.
6: No podle toho, jak ta koloběžka vypadá, musela na ní spadnout půlka bizóna.
5: Nespadlo na ní nic, ale já jsem v té rychlosti trošku drcel do bedniček s uzenářskými výrobky.
6: A ono se to vysypalo, jo?
5: Správně, taťuldo. Přes tlačenky jsem ještě jakž takž přejel.
6: Je.
5: Ale na klobásách jsem dostal smyk. A vletěl jsem rovnou do kola točeného salámu.
6: Ale Hurvajs, to mi nepovídej, otočený salám si přece takhle nemohl koloběžku rozbít.
5: To ne, ale ten salám se do ní tak zapletl, že jsme ji museli poněkud rozmontovat, abychom salám při vyprošťování příliš nepoškodili.
6: Poněkud jste koloběžku rozebrali na cucky, ale za to si můžeš sám, Hurvajs, a dobře ti tak.
5: Juldo, snad mi to nepřeješ.
6: A přeju, abys věděl, a přeju. Co pak se s koloběžkou pořádají závody na ulici? Kde jezdí auta a autobusy? Kolikrát jsem ti říkal, jak je to nebezpečné? Tohle ještě dopadlo, chlapče, moc dobře.
5: Jo, dopadlo. Někde jsem v tom montovacím zmatku přišel o zadní kolečko.
6: To je jen dobře. Alespoň si teď budeš pamatovat naučení. S koloběžkou na veřejné ulici nejezdí a nezávodí ten, kdo pamatuje na zadní kolečka.

Byla neděle. Už od rána se chystal den jako ze zlata a Pavouček Pája měl domácí vězení. Pro všechny bratránky a kamarády připravil strýček nedělní výlet, jen Pája musel za trest zůstat doma. Strýček svolal pavoučky a oznámil jim: mládenci, čeká vás poučný výlet. Ach jo, ozvalo se kolem dokola. Poučné výlety nemají v oblibě ani pavoučci. Ale strýček se nenechal zvyklat. Bude to poučný výlet, ale užijeme si i plno legrace, slíbil. Půjdeme proti proudu potoka, cestou si nachytáme nějaké mušky a budeme se cvičit ve skoku na komára. Jé, ozvalo se kolem dokola. Myslím, že tak předpolednem dorazíme k velkému mraveništi a tady začne poučná část výletu. Budeme pozorovat mravence, budeme se dívat, jak se lopotí, jak se držou, co mají práce i v neděli, aby se uživili. Tak na vlastní oči poznáte, o co pohodlnější život máme my, pavouci. Snad si budete toho štěstí víc vážit. A teď alou, pochrev, chod. Pája kamarádům zamával a zůstal sám. Věděl, že včera udělal chybu a že jeho dobrodružství nemuselo dobře dopadnout. Ale být sám, tak sám, když ostatní jsou na výletě, to je až moc velký trest. Aby zapomněl a snad také proto, aby ho strýček sekáč pochválil, dal se do pletení nové sítě. Ještě tak do ní něco ulovit, řekl si, když byla hotová. A pak se to stalo. Stalo se něco nevídaného. V tom dni jako ze zlata se najednou nad pavučinou objevila zlatá muška. Pája ani nedýchal. Zlatá muška zakroužila, trochu se zakomíhala a bác spadla do pavučiny. Pavouček Pája ulovil zlatou mušku. To budou všichni koukat, pomyslel si. To bude slávy. Ale kamarádi se z výletu nevraceli, zlatá muška se v síti nehýbala a Pájovi začalo být zase trochu smutno. Chtěl se pochlubit, ale neměl komu. Chtěl si povídat, ale neměl s kým. Tak alespoň obešel svou vzácnou kořist. Muška zářila v síti jako vzácný drahokam. Pája si pomyslel, že je moc hezká. Já vím, že jsem moc hezká. Říkají mi zlatuška, promluvila najednou zlatá muška. Ty víš, na co myslím, vylekal se Pája. Vím, já jsem totiž kouzelná. Řekni mi své přání a já ti ho splním. A to znám, ušklíbl se pavouček. Já ti řeknu svoje přání a ty budeš chtít, abych tě pustil. To teda ne. Jak myslíš, urazila se zlatá muška. Dělej si, co chceš. Nemusíme se vůbec bavit. A zase odpočívala v síti bez hnutí, jako zasklená, jako perla, jako zlatý kamínek. Ale já tě stejně nepustím, řekl Pája. Jsi můj největší úlovek. Však tě o nic neprosím. Nech si mě tu třeba umřít, odpověděla zlatuška vzdorovitě. Pája chvíli přemýšlel. Tak dobrá, řekl nakonec. Já ti to přání povím, ale nepustím tě. Proč ze sebe děláš chytráka?
Vždyť jsi docela hodný kluk, zavrtila se v síti zlatá muška. Jsi nějaká moc pyšná, nahněval se pája. Jsem zlatá muška, odpověděla Zlatuška klidně. Jsem vzácná, ani strýček Sekáč mě nikdy nechytil. Jak to víš? Jsem kouzelná, řekla zase docela samozřejmě Zlatuška. A co si přeješ, to vím i bez tebe. Nemusíš mi to říkat. Tak schválně, naštval se pája. Ty si, pájo, přeješ, abys tu nebyl sám. Aby tady teď byl tvůj strýček a bratránkové a všichni tvoji kamarádi. Ty si moc přeješ, aby viděli, co jsi dokázal. Vždyť jsi ulovil zlatou mušku. Pája byl zaražený. Ta muška opravdu četla jeho myšlenky. Musel to přiznat. Musel přikývnout. To je zvláštní, řekl. Možná jsi opravdu trochu kouzelná. Vždyť ti říkám, že jsem, ušklíbla se Zlatuška. A proto vím, že se za chvíli tvoji kamarádi se strýčkem vrátí a budou tě moc obdivovat. Ale já už tady nebudu. Jak to? Vylekal se pája. Vždyť se nemůžu ani pohnout, zašeptala Zlatuška. Když mě nepustíš, tak já tu asi vážně umřu. To ne, vylekal se pája. A co udělal? Roztáhl pavučinu a pustil zlatou mušku na svobodu. Muška si protřepala křidílka a posadila se kousek nad pavučinou. Děkuji ti, pavoučku, řekla. Teď ti teprve doopravdy to přání můžu splnit. Přiletím za tebou vždycky, když ti bude smutno. Ale nikomu to neříkej. Bude to naše tajemství. Slibuješ, řekl pája. Slibuju, odpověděla Zlatuška a zlehinka odletěla. Hned na to se všichni vrátili z výletu a opřekol vyprávěli, co zažili. Pája je poslouchal, ale o tom, co zažil on, neřekl ani slovo. Bylo to přece tajemství.

0: zbytku, co ještě nemáte. Zalévám, aby vláhu měla.
1: Jaké má jméno?
0: Jako ty. Když jsi tu rostla po okolí.
1: Z té vůně jdou až mrákoty.
0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
0: Tak se přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem lidi, růžence víněje. Na prstě lesknou se, krvavé krůpěje.

0: Zvířátka nemohla tušit, že jejich hlásky někdo zaslechl. V tom se ježek rozkřičel a skákal jako střeštěný.
1: Támhle, podívejte, támhle letí.
2: Zas nějaký vrtulník, nebo co?
1: Letí nějak tichounce.
3: Laputě, vždyť jsou to labutě.
0: Trojice bílých ptáků plachtila vzduchem jako pohádkové zjevení. Krtek, ježek i zajíc okouzleně sledovali, jak se k ním ti bílí ptáci blíží. Labutě je uviděli, zakroužili nad městem a pak přistáli na střeše. Krtek začal vyprávět, jak zahynul jejich les, jak nadarmo bránili svůj pařez.
3: Teď jsou tu jen domy a neteče tady ani potůček. Lidi si všechno postavili jen pro sebe a pro svoje auta.
1: Nedá se tu dýchat.
0: Labutě naslouchali a další vysvětlování už nepotřebovali. Posaďte se, vybídli kamarády, a dobře se držte.

Kamarádi nasedli do hebkého labutího peří a letěli. Letěli vysoko a rychle se vzdalovali zakouřenému městu.

mysleli na krajinu, kde nejsou žádné komíny, betonové zdi, žádná auta, kde rostou lesy, svítí jasné slunce a každé ráno padá voňavá rosa. Těšili se na louku a na paseku, kde nebudou potřebovat papír a razítko, a pomalu zapomínali na šedivé špinavé ulice, naplněné rámusivými motory. Těšili se, že znovu uslyší zpěv ptáků, že se budou prohánět trávou společně s pestrými motýly a že si budou celý den hrát.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Venku pršelo a doma moju nic nebavilo. Tato sice už povyrostl a začínala s ním být spousta zábavy, jenže teď spal a moja ho samozřejmě nesměla budit. Co bych tak dělala? Pofňukávala. A od takového pofňukávání nebývá daleko krošťárně. Rozhlížela se po pavilonu, až zavadila pohledem o podřimující kambu. Mám to. Opatrně se k ní připlížila, zhluboka se nadechla a paf! Vybafla na kambu, ta věkla a zmateně se kolem sebe rozhlížela. Smála se moja, ale když viděla, jak moc se kamba lekla, uvědomila si, že to asi nebyl nejlepší nápad. Mojo, to se přeci nedělá, takhle někoho vylekat. To se může i šeredně nevyplatit, domluvila jí kamba a pak se usmála. Ačkoliv, jak kdy. Jednou, když jsem byla ještě malá... Jú, povídej, babičko, zaradovala se moja. Povídej, jaké to bylo v pralese. Kamba se nejdřív trochu ošívala, ale po chvíli začala vyprávět. Kdysi dávno, bylo mi tenkrát asi jako je teď tobě, začali v našem pralese řádit pytláci. Jedna gorilka se chytla do jejich pasti. Rodiče ji naštěstí včas našli a vysvobodili, ale měla ještě dlouho bolavou ručičku. A jeden gorilý kluk ze sousední klupy se ztratil na dobro. Dospělí proto začali přemýšlet, jak se s pytláky vypořádat. Jenže ne a ne na něco přijít. Na tohle ani gorilí síla nestačí, řekl nakonec vůdce tlupy. A kdo je ještě silnější než my? Jedině sloni. Jenže ti jsou moc bázliví a lekaví. Vzpomeňte si, jak na ně ti naši dva malí uličníci Akiba a Panga vybafli. Sloni se vyděsili, začali utíkat a zdupali nejlahodnější aframon a povalili ty nejkrásnější banánovníky. Kdepak? Sloni nám nebudou nic platní. Asi se budeme muset odstěhovat. Akibovi s Pangou, kteří poslouchali za stromem, při těch slovech zatrnulo. Že by se měli stěhovat? Teď, když si uklouzali nejlepší skluzavku v celé Africe, začali si špitat, co by šlo proti těm pytlákům podniknout. A druhý den časně ráno oba zmizeli. Nejdřív se šli podívat, jestli se sloni jako obvykle krmí v bambusové mokřině. Byli tam? Tak se do toho pustíme, zašeptal Panga. Akiba přikývl. Musíme. Gorilí kluci si plácli dlaněmi a rozešli se každý na opačnou stranu. Panga se plížil kolem slonů na druhý konec bambusové mokřiny. Akiba mířil pytlákům přímo do náruče. Když byl Akiba u pytláckého tábora, schoval se a chvilku odpočíval. Pak vyrazil. Jedním skokem byl v táboře, druhým přistál náčelníkovi pytláků na zádech, při třetím srazil z ohniště hrnec s polévkou a čtvrtým byl z tábora venku. Opice jedna drzá, křičela jedna polovina pytláků. Za tu ale bude peněz, volala druhá půlka. A všichni pytláci popadli sítě a lana, pušky i mačety a pustili se za Akibou. Akiba běžel, co jen to šlo, k bambusové mokřině, slonům a k Pangovi. Pytláky slyšel blízko za sebou, neměl však čas se ohlédnout. Jen aby mě ty lumpové nechytli. Utíkal a utíkal. Pytláci mu byli v patách. Naštěstí se ale bambusová mokřina blížila. Už i Panga schovaný na druhé straně slyšel supění pytláků a praskání větviček. Ještě chviličku. Panga nabral dech a nejsilněji, jak jen dokázal, vybafl na slony. Sloni se lekli a stroubením se dali na úprk. Řídili se pryč od Pangy vstříc Akibovi a pytlákům. Takovou melu prales ještě nezažil. Země se třásla a stromy padaly. Za slony zůstávali stát jen ti nejstarší pralesní velikáni. Akiba na jeden takový ohromný strom čas vylezl, ale pytláci nevěděli, kam se vrtnout. A sloni už byli přímo u nich. Valili se jako lavina a žádná síla na světě by je nedokázala zastavit. Několik pytláků se podobně jako Akiba pokusilo najít záchranu na stromech. Šplhli však příliš pomalu a neobratně. Ostatní se otočili a uhánili zpátky k táboru, jenže velikaným slonům člověk neuteče. Bůh, hrub, trá, práska. sloni odhazovali prchající lumpy choboty, nabírali je na kly a do několika svými ohromnými těly i narazili. Pytláci mohli být rádi, že vyvázli živí. Skrvavení a plní modřin se odpotácili z pralesa a víckrát se nevrátili. Vydechla moja, která měla strach, jak to všechno dopadne. Že to ale byli Šikulové, ti Akiba a Panga. Mít je za kamarády, to by bylo. A radostně se rozběhla podívat, jestli už se probudil tatu, aby si spolu zahráli na pralesu.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Vysvětlivka. Co je to ten pokojík? Než vám povím, jak to bylo dál s panem Vavřincem a s Hejlíkem, měla bych vysvětlit, kde vlastně Hejlík s dědečkem bydlí. Samozřejmě, že pan Vavřinec neměl žádný zvláštní pokojíček pro lichožrouty a podobné nezvané hosty. Vždyť ani vy žádnou takovou komůrku doma nemáte a přesto u vás nějaký lichožrout bydlí. Nebo snad chcete tvrdit, že vám se ponožky nestrácejí? Nejspíš tedy nevíte, že za stěnou vaší kuchyně, obýváku nebo ložnice je dutý prostor. Možná, kdybyste kousek po kousku tu zeď malým kladívkem proklepali, zaslechli byste takový zvláštní dutý zvuk, jako když klepnete na bubínek. A když se vám poštěstí ten zvuk uslyšet, tak to jste právě zaklepali na dvířka místnosti, ve které žije nějaká lichožroutí rodinka. Pokud si to budete chtít doma zkusit, tak vám ještě napovím, že to místo je často schované za tapetou nebo za nástěnným kalendářem nebo za zasklenou svatební fotografií vašeho pradědečka a prababičky. Lichožrouti, kteří žijí ve školních třídách, mívají bydlení za obrazem prezidenta. Hejlík s dědečkem měli svůj pokojík mezi kuchyní a koupelnou, a to za zarámovaným diplomem, který Egon Vavřinec obdržel ještě na vojně. Byl v něm jmenován jako nejlepší trubač hradní stráže. Ten jejich pokojík vypadal v mnohem menším měřítku, ovšem tak trochu jako byt pana Vavřince. I oni měli malou kuchyňku a ložnici, jen bez koupelny se obešli. Lichožrouti se totiž vodě vyhýbají, protože hrozně dlouho schnou a neradi se ždímou. Konec vysvětlivky.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Pasačka a vlk. Byla jednou jedna chudá, chudičká dívka. Otec a matka jí umřeli, když byla ještě docela malá. A tak se musela protloukat životem, jak se dalo. Jednou hlídala vepře na veliké louce u hustého lesa.
1: Z nenadání se ozval z lesa nářek. Pasačka se vylekala, už

0: zpátky ke svým vepřům. Sotva však vyšla z lesa a lekla se znovu. Vepříci byli pryč.
1: Přece nemohou být daleko, řekla si pasačka. Musím je najít. Prohledala všechny louky a pastviny kolem dokola. Prohledala les křížem krážem, ale nenašla ani jediného vepře. Pomalu se začínalo stmívat. Pasačka se bála vrátit domů a tak zůstala v lese. Vylezla do koruny vysokého stromu, upletla si z větví útulek jako velké ptačí hnízdo a tam čekala, až se začne rozednívat. Nezamhouřila oko ani na chvíli a bez přestání poslouchala, zda nezaslechne někde své vepře. Ale slyšela jen hlasy nočních ptáků a tiché kroky dravců v houštinách.
0: Krátce po půlnoci zahlédla v lese jasné světlo. Blížilo se přímo ke stromu, v jehož větvích se pasačka chvěla zimou a strachem. Dívala se do oslnivé záře a najednou viděla, že uprostřed světla kráčí mladý muž, krásný jako den. Přišel blíž, zdvihl hlavu a řekl: neboj se, hezká pasačko, jsem španělský princ, ale zlý obr mě proměnil ve velkého vlka. To mě si dnes pomohla na paloučku v lese. Obr se však rozeněval a za trest ti odehnal všechny vepře. Rád ti tvou pomoc oplatím, ale abych to dokázal, musím se znovu proměnit v člověka a na to sám nestačím.
1: Pasačka odpověděla rozechvělým hlasem. Co mám pro tebe udělat?
0: Princ si povzdechl. Ach, je to těžké, moc těžké. Zlý obr zruší kouzlo jen tehdy, když dostane košili z látky utkané z princezniných vlasů. Dokážeš-li takovou košili získat, kouzlo pomine a já si tě vezmu za ženu, protože máš dobré srdce.
1: Pasačka se začervenala a zvolala. Princi, o tom teď nemluv. Já ti tu košili přinesu, kdybych měla zběhat celý svět.
0: Sotva domluvila, princ zmizel a zmizelo i světlo. V lese byla tma, na nebi ani hvězdička. Pasačka si protřela oči. Napadlo jí, že to byl všechno jenom sen, ale rozhodla se, že svůj slib splní.
1: Když se začalo rozednívat, slezla ze stromu a vydala se na cestu. 3 dny a 3 noci šla přes lesy a pastviny, až došla do velkého města. U každého domu se zastavila, zaklepala a zeptala se: lidé dobří, nepotřebujete služebnou nebo komornou?
0: Když to zavolala v 7. ulici před 7. domem, otevřelo se okno a vyhlédla mladá žena, krásná jako princezna. A také to princezna byla. Kývla na pasačku a řekla: pojď ke mně nahoru. Moje komorná včera večer odešla a já nemám nikoho, kdo by mi česal mé dlouhé vlasy. Pasačka vešla do domu a princezna jí řekla: tady máš hřeben a ukaž, co umíš.
1: Pasačka vzala hřeben a jemně rozčesávala princezně dlouhé vlasy. Z nenadání si těžce povzdechla a princezna se zeptala: proč pak tak vzdycháš, děvenko? Trápí tě něco? Trápím se, odpověděla pasačka, protože myslím na jednoho nešťastného prince. A vypravovala všechno, co se jí stalo. Nakonec si dodala odvahy a řekla: paní, slitujte se nad ním. Kdybyste mi dala třeba jen jediný pramen svých dlouhých vlasů, určitě bych prince zachránila.
0: Dám ti pramen svých vlasů, odpověděla princezna, ale jen pod jednou podmínkou. Když prince zachráníš, vezme si za ženu mě, ne tebe. Souhlasíš? Pasačka zesmutnila ještě víc, ale bylo jí prince líto a tak řekla: souhlasím, paní. Nejdůležitější je přece vysvobodit prince z jeho zakletí. Vzala nůžky, ustříhla princezně pramen vlasů a hned se dala do práce.
1: Nejprve udělala z vlasů dlouhou zlatou nit, potom z nitě utkala plátno jemnější než hedvábí a nakonec z plátna ušila košili pro zlého obra. Složila ji do uzlíku,

0: rozloučila se s princeznou a vydala se zpátky do velkého lesa. Šla 3 dny a 3 noci a 4. dne byla konečně u cíle. Na lesní pasece potkala vlka a dala mu z uzlíku košili pro obra. Vlk poděkoval, vzal košili a zmizel v houštinách. Za malou chvíli byl však zpátky a pravil smutně: "Jsi hodná, ale košile je obrovi příliš malá. Nedá se nic dělat. Musím zůstat až do smrti vlkem." Pasačka ho pohladila svou malou dlaní po hlavě a řekla: "Nebuď smutný, princi. Slíbila jsem, že tě vysvobodím a určitě to dokážu. Jen tady čekej, já se zase vrátím."
1: Přečkala noc ve svém hnízdě z větví vysoko na stromě a za úsvitu se vydala znovu na cestu. Šla 3 dny a 3 noci, až došla do města, kde na ní v 7. ulici a v 7. domě čekala princezna. "Kde pak si byla tak dlouho?" zeptala se netrpělivě. "Celý týden mi nikdo nerozčesával vlasy, mé dlouhé zlaté vlasy."
0: Pasačka vzala hřeben a začala princeznu česat. Vzpomněla si však na prince a teskně zavzdychala. Princezna se zeptala: "Proč pak tak vzdycháš, děvenko? Trápí tě něco?" "Trápím se," odpověděla pasačka, "protože myslím na nešťastného prince." A vypravovala princezně, že se jí nepodařilo prince vysvobodit, protože košile byla obrovi příliš malá. "Kdybyste mi dala ještě 1 pramen svých vlasů, určitě bych ho zachránila." "Dám ti ho," odpověděla princezna, "ale nezapomeň na mou podmínku. Když se ti to podaří, vezme si princ za ženu mne, ne tebe."
1: Vzala nůžky, ustřihla princezně pramen vlasů a ušila velikou košili, mnohem větší než poprvé. Složila košili do uzlíku, rozloučila se s princeznou a vydala se na cestu. Šla 3 dny a 3 noci, až došla do hlubokého lesa. Na pasece potkala vlka a dala mu košili pro obra. Avšak i tato košile byla obrovi malá.
0: Pasačka se vrátila k princezně a vypravovala jí, co se stalo a jak se princ trápí. "Já vím, paní, že už je to ode mne moc veliká smělost, ale znovu vás prosím, dejte mi ještě 1 pramen svých vlasů. Teď už to určitě dokážu, věřte mi." "Dám ti ho," odpověděla princezna, "dám ti třeba všechny své vlasy, ale jestliže se ti to podaří a přivedeš prince, řekneš mu, že už ho nechceš a že si musí vzít za ženu mne. Slibuješ?" "Udělám, jak si přejete, paní. Nejdůležitější ze všeho je přece vysvobodit prince."
1: Ustřihla princezně všechny zbývající vlasy, udělala z nich dlouhou nit, z nitě utkala plátno jemnější než hedvábí a nakonec ušila z plátna košili mnohem a mnohem větší, než byla ta první, ale také mnohem větší, než byla ta druhá. Vlk už na ní čekal. Vyběhl jí vstříc a zvolal: "Ty jsi nejhodnější člověk pod sluncem a já ti nikdy nepřestanu být vděčný, nikdy." Vzal košili a rozběhl se do houštiny.
0: Čas míjel a pasačce se zdálo, že čeká už celou věčnost. Pak z lesa vyběhl princ, krásný jako den, a zvolal šťastně: "Tentokrát se ti to podařilo. Zachránila jsi mě a teď se staneš mou ženou." Pasačka však zavrtěla hlavou. "Princi, to nejde. Slíbila jsem, že se oženíš s jinou, protože jinak bych tě nemohla vysvobodit a ty bys zůstal navždy vlkem." Potom mu vyprávěla o princezně s krásnými vlasy a o její podmínce.
1: Princ sklonil hlavu a mlčel. Po dlouhé, dlouhé chvíli si povzdechl: "Proč jsem jen navždycky nezůstal vlkem? Ale slíbila si a slib musíme dodržet." Vzali se za ruce a vydali se na cestu. Šli 3 dny a 3 noci a bylo jim neveselo. 3. dne k večeru dorazili do města. V 7. ulici, v 7. domě už vyhlížela princezna z okna. Sotva je spatřila, zvolala na pasačku. Pospěš si, ať si mohu prohlédnout svého ženicha.
0: Princ s pasačkou na sebe smutně pohlédli a vešli do domu. Vstoupili do síně a zůstali stát u prahu. Princezna se chvíli dívala na prince, potom se k němu vrhla a objala ho. Také princ jí objal a dlouho ji držel v náručí. Konečně se princezna obrátila k pasačce, šťastně se na ní usmála a řekla: víš, koho jsi mi přivedla? Vždyť to je můj bratr. Před 7 lety zmizel a já ho po celou tu dobu marně hledám. Navždycky ti budu vděčná, že jsi ho našla. Teď už mám jen jedinou podmínku, abyste mě pozvali na svatbu.
1: A tak všechno dobře dopadlo a všichni byli šťastní. Ale nejvíc ze všech přece jen malá pasačka.

0: ještě v posteli. Hurvínkův školní systém.
1: Hurvínku, Hurvínku, pospěš. Už musíme jít. Za chvilku začne škola.
0: Maničko, já bych rád, ale nejdřív se musím nasnídat.
1: Páně, tak se nasnídej.
0: No jo, to bych taky rád, ale myš mi tu snídani snědla.
1: Co to blábolíš?
0: Jo.
1: Myš?
0: Jo.
1: Tady?
0: Jo.
1: Už si zase vymýšlíš, co?
0: Nevymýšlím. Maničko, hele, já si jen odběhl do kuchyně pro nůž, abych si ukrojil sýr, co ležel tady na stole.
1: Jo.
0: A ten
1: to neleží?
0: No neleží, jenomže ležel.
1: Ale prosím tě, Bůh ví, co jsi viděl.
0: Sýr, kdy ti to povídám. Pěknej byl, žluťoučce svítil. Já ti řeknu, Máni, já jsem se tak na něj těšil. A teď je fuč.
1: No, není divu, že jsi ho nenašel. Když tu máte takový nepořádek.
0: No co?
1: No co, no co? Ty, to by se u nás doma stát nemohlo?
0: Neříkej mi, že ty jsi pořádná.
1: Já ne. Babinko.
0: No jo, to je fakt.
1: No.
0: Paní Kateřina natírá leštěnkou i zahradní chadici.
1: No, no, no.
0: No, tuhle mi dokonce sežehlila i dřeváky na placku.
1: No a co? Pořád lepší, když žehlí ona, než když k tomu jednou za rok pustí pana Spejbla.
0: Jak to myslíš?
1: Jak? Když ti žehlil kalhoty na školní besídku, tak se mě ptal, jestli nevím, když stojíš na jevišti, kterou nohavicí jsi obrácený k publiku.
0: A proč?
1: No, prý proto, aby se s tou druhou nohavicí nemusel zbytečně namáhat, když jí ti v sále stejně neuvidí.
0: No a co je na tom špatného? Taťolda si takhle šetří síly.
1: To bych ráda viděla na co. Všechno za něj musí dělat chudák bábinka.
0: Když jí to baví.
1: Nebaví. Ale co má dělat, když ti tvůj otec ani hloupý knoflík nepřišije?
0: Ale přišel by, přišel. Jen se mu ještě nepodařilo najít jehlu.
1: Je, tak to mi ani nepřipomínej.
0: Co?
1: No nedávno, jak ji hledal, tak mě nutil, abych běhala celé dopoledne bosá po koberci.
0: A našli jste tu jehlu?
1: Nenašli.
0: No tak vidíš.
1: Protože máte doma binec.
0: Ale.
1: No jo, no jo. Chybí vám totiž systém. To je to.
0: Prosím.
1: No, bábinka tvrdí, že v pořádku je systém, který usnadňuje práci a šetří čas.
0: A taťolda zase tvrdí, že pořádek je největší nepřítel lidstva, protože ničí tuhletu tvořivost. Jeho systém je v nepořádku.
1: Tak tomu teda nerozumím.
0: Koukni, já ti to vysvětlím.
1: No.
0: Názorně.
1: No, buď tak laskav.
0: Tak tedy. Chci si třeba vzít chleba se sýrem. Já mám hlad. Sleduješ?
1: Jo.
0: K tomu potřebuju co?
1: Sýr.
0: Ne.
1: Chleba.
0: Ne.
1: Ne?
0: Nůž. Nůž potřebuju.
1: Aha.
0: No. A...
1: Ale ten sýr taky.
0: Jo. A...
1: Chleba.
0: No jo. Tohle nebude jednoduchý. Tak tady. Chci nůž.
1: Jo, na sýr.
0: A na chleba.
1: To taky.
0: Odložím sýr a chleba na stůl a jdu hledat ten nůž. Chápeš?
1: Co je na tom k nepochopení?
0: Otevřu tedy příborník a najdu v něm co?
1: Nůž.
0: Ne. Dálkovej ovladáč, který jsem hledal celý měsíc.
1: Sláva.
0: Donesu ho k televizi a najdu tam co?
1: Nůž.
0: Ne. Holicí strojek, který taťulda dlouho postrádal.
1: Beda.
0: Ten zanesu do koupelny a ve vaně najdu co?
1: Sýr.
0: Co by dělal sýr ve vaně?
1: Tak co já vím? Třeba se koupal.
0: Sýr.
1: Pan Spejbl. A jedl sýr.
0: Ve vaně?
1: Kde jinde by se měl pan Spejbl koupat než ve vaně?
0: Já myslím ten sýr. Proč by byl ve vaně?
1: A co teda bylo ve vaně?
0: No sýr ne. Nůž.
1: A co dělal nůž ve vaně?
0: Co já vím. Třeba se s ním taťulda holil, když nenašel ten holicí strojek.
1: Ve vaně?
0: Ve vaně.
1: A co si holil ve vaně?
0: Mařenko, to máš jedno. Dovol mi, abych ti objasnil náš systém.
1: Jo, tak jo, ale trvá ti to teda.
0: Tak teda, hledal jsem co?
1: Sýr.
0: Ne.
1: Chleba.
0: Ne. Nůž.
1: Nůž, no. A našel jsi ho.
0: No právě. A spolu s ním i spoustu dalších užitečných věcí. Takže není nad systém, který je založen na nepořádku.
1: Jo, no jo. A teď mi tedy konečně řekni, kde je ten sýr.
0: No jo, ani mi ho nepřipomínej. Takovej byl pěkňoučkej. Žluťoučkej. A je fuč. Zůstal mi jen nůž.
1: A co teď s nožem? Leda, že bys s ním vystrašil tu myš, co ti ten sýr jistě zblajzla.
0: Hrpák, zanesu ho do sklepa. Za chvilku je zima a budu hledat sáňky.
1: Raději ne, na to není čas. Už musíme do školy.
0: Jdi sama. Já do školy jít nemůžu.
1: Jak to?
0: Když mám hlad, tak mi to nemyslí. A přitom máni, já bych do té školy šel tak rád. Znáš mě?
1: No právě.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: Honza, který si ještě včera myslel, že získá princeznu, zahanbeně prchal ze zámku. Zastavil se, až když proběhl celý les. V dálce svítila bílá stavení s kostelíkem uprostřed. Brzy byl u krajní chalupy. Kolem byla zahrádka, v ní zalévalo děvče s červenou pentlí ve vlasech kytky. Jdeš z panské služby, mládenče? Zavolalo na něj. Zůstaň u nás. Ty učíš se krejčovině. Když má krejčí tak hezkou dceru, zůstanu, kýval Honza. Má dvě hezké dcery, smálo se děvče. Já jsem Dorka a to je Barka. Ukázala na dívku se žlutou pentlí, která stála ve dveřích. Chceš se naučit píchat jehličkou? Ptal se ho krejčí. Chci, kýval Honza. Naučím se šít vesty, spodničky i kacabajky. Pěkná práce je to, tady v chládku. Venku sluníčku praží na záda. A ještě se budu dívat na vaše pěkné dcery, pochvaloval si. Jen kdybych je uměl uhlídat, povzdechl si krejčík. Celé noci se někde toulají. Já je uhlídám, pan táto, kasal se Honza. Už to zkoušeli jiní mládenci a neuhlídali je. Mávl rukou krejčí. Honzovi bylo divné, kde se dvě mladá děvčata můžou po nocích toulat, ale neptal se. A krejčík ho učil svému řemeslu. Honza nejdřív přišíval knoflíky na kabáty a obšíval k těm knoflíkům dírky. Pak stahoval sukně a všíval do kabátů podšívky. Věděl, že krejčovina není tak lehké řemeslo, jak si myslel. Od jehly měl rozpíchané prsty a zas ho bolela záda. Ale obě krejčíkovi dcery se na něj usmívaly, pekly mu placky a lívance z povidly a jiné dobroty, co měl rád. I čaj mu večer do postele nosili. Honza se čaj napil a usnul jako dřevo. Hol holky se pak někam vytratily, celou noc byly pryč. Ráno pak přišly unavené, vlasy rozcuchané, sukně potrhané a Honzovi se smíchem lhali, že byli na borůvkách a cestou zabloudili. Vemte mě někdy s sebou na ty borůvky, žadonil. Ale děvčata se jen smála. Až jednou, když prosil moc, povídá Dorka. Dobře, vezmeme tě sebou. Ale zavážeme ti oči, řekla Barka. Honza souhlasil. Děvčata se vystrojila, vpletla si do vlasů červené a žluté pentle, zavázala Honzovi oči šátkem a šli. Ale když došli k lesu a Honza zakopl o pařízek, zastavil se. Teď si zahrajeme na slepou bábu, smála se děvčata. Zatočila s Honzou a křikla, najdi si nás, Honzo, najdi, a skočila do křoví. Kterou najdu první, té dám pusu, radoval se Honza. Ohmatával mladé smrčky a volal, kde jste, Dorničko, Baruško, kde jste? V tom nahmátl ženskou sukni, Barka nebo Dorka, volal a hned tu sukni objel. Ale když si strhl šátek z očí, viděl, že objímá starou babku s rancem klestí. Aha, holky ti dávno utekly, ty hloupý Honzo, povídá se smíchem babka. Dones mi ten ranec do vsi, ať nejdeš prázdnou. Barka s Dorkou jsou mazané, nikdo neví, kam se v noci ztrácejí. Každému utečou. Já to zjistím, řekl umíněně Honza. V noci neusnu a budu je hlídat. Ale neuhlídal. Když mu večer přinesla Barka čaj a Dorka ho hladila po vlasech a šeptala mu do ucha sladká slovíčka, zase se napil. Tušil, že holky vaří čaj z bylinek na spaní, ale nevěděl, jak to udělat, aby je přelstil. Až jednou našel v kuchyni stejně malovaný hrnek, jako byl ten, ve kterému mu Barka s Dorkou nosili čaj a schovali jej pod postel. A když večer přišli, poslušně si vzal hrnek plný teplého čaje a předstíral, že pije. V tom vykřikl, myš, támhle běží. Děvčata se lekla a s křikem vylezla na stůl. Honza rychle hrnky vyměnil a prázdný jim podal. Pak zívl a dělal, že usíná. Barka s Dorkou vyběhli ze sednice. Honza rychle přelil uspávací čaj do lahvičky a schoval si ji do kapsy. Sotva pak uslyšel vrznout branku u plotu, pospíchal za děvčaty. Dorka s Barkou běželi až do prostřed lesa. Bylo tam houští a za ním skála. Skálo, skálo, otevři se, zlatá nitko, ukaž nám cestu, volali obě dívky. Na jejich volání se skála otevřela a mezi křovím se objevila zlatá nitka. Holky se té nitky chytly a spouštily se dolů. Honza honem přiskočil, protáhl se škvírou ve skále, chytil se zlaté niti a opatrně sestupoval za nimi. Cesta to byla srázná, kolem rostlo vysoké kapradí i keře s ostrými trny. A právě to trní trhalo dívkám sukně, jak nedočkavě klouzali po kamení dolů. Dole byla ve skále široká jeskyně plná barevných krápníků. V jeskyni běhali skřídci, nosili na stůl mísy s jídlem a nalévali do pohárů víno. A jiní zas ladili malé housličky a flétny. Honza se schoval za kapradí a po očku se díval, co se bude dít. V tom vyšli ze skály dva obři. Byli celý zarostlí, vlasatí, oči jim svítily a ruce měli tak velké, že by jimi mohli skály lámat. Skalní muži, lekl se Honza a ještě více přitiskl do houští. Vítejte, naše krásné tanečnice, řekli obři a uklánili se Dorce a Barce. Dívky se napily vína, padly skalním mužům do náruče a pustili se do tance. Honza z výšky viděl, jak jim hoří tváře. V tom cítil, že mu po noze leze mravenec. Ohnal se po něm, ale noha mu uklouzla a on se skutálel rovnou před obry a jejich tanečnice. Honza, špitli Dorka s Barkou, co tu děláš?
4: Chtěl jsem si taky zatancovat, lhal Honza.
3: Dobrá, budeš tancovat, ale kolem nás, křikli obři a vlekli Honzu ke stolu. Budeš nám víno nalévat a jídlo chystat, odtud se už nikdy nedostaneš. Honzovi bylo ousko. Tušil, že brzy bude ráno, viděl, jak jsou Dorka s Barkou unavené. Poslední pohár vína a poslední tanec, volal první skalní muž. Nalej nám víno, poručil Honzovi druhý. Honza si vzpomněl, že má v lahvičce uspávací čaj. Když se obři nedívali, nalil jej těm dvěma do poháru. Zlatavě se třpitil, zrovna jako víno. Obři nápoj vypili a začali se šklebit.
4: Co jsi nám to dal? To víno bylo skyslé. Za to z tebe uděláme skřítka.
3: Hrozili mu, ale začala se jim podlamovat kolena, oba padli na kámen a usnuli. Honza honem utrhl proutek a šlehal Barku s Dorkou po sukních. Teď budete poslouchat mě a rychle ven. Děvčata se zaschytila zlaté niti a lezla po skále nahoru. Honza za nimi. Tu zlatou nitku si navíjel na palec, aby ty dvě už nikdy nenašly do skal cestu. Domů přišli všichni ráno. Tak vám vedu, pane mistr, ty tulačky, povídá Honza. Tancovali v jeskyni se skalními muži. Ale už nebudou. Sebral jsem jim zlatou nitku, která je tam vedla. Děkuji ti, Honzo, radoval se Krejčí. A kterou si vybereš? Ani jednu nechci, pane mistr. Pro ně jsem jen hloupý Honza. Půjdu dál a naučím se jinému řemeslu.
5: No, a já v těch urvínku bych měla...
6: Ahoj.
5: No, takový krásný prst, víš? A teď bych s tím jako jenom
7: trošičku... Co pak, děti? Učíte se? Učíte?
6: Ne. Ne, my už jsme se, taťulinku, učili.
5: No, a teď si jen tak povídáme.
7: Počkat, to by mě opravdu zajímalo. O čem si můžete povídat teď večer, když už máte být pomalu v posteli?
6: No, víš, taťulo, ona povídá spíš Mánička.
5: Já.
6: Protože já jsem nemocný.
5: On je hrozně nemocný, pane Spejble.
7: Co pak, chlapče? Nemáš teplotu? Nebolí tě v krku?
6: Nech mě, milý otče, domluvit. Já jsem jako nemocný pejsek. A Mánička je kočička, má mě vypravovat pohádku. No. Jenže tu o těch košelkách znám z paměti, tak místo toho přemýšlíme, jak by to bylo prýma mít takový kouzelný prsten,
5: no, Mání. No, ten já bych, pane Spejble, víte, ten já bych moc chtěla.
6: No, já taky. No,
5: to bych s ním jenom takhle trošku otočila, víte, a splnilo by se nám každé přání.
7: A jaké pak přání by si s Máničko přála?
5: No to vám hned povím. Já bych s ním otočila.
7: Ano.
5: No, a měla bych... krásné šaty a zlatou čelenku a zpívala bych aspoň jako Iveta Bartošová.
6: Já zase bych s tím prstenem otočil a zpíval bych jako Dalibor Janda.
7: Tak tě přeci jen bolí v krku. Neměl by se vykloktat?
6: Ale ne, tati.
7: Ale jak vás tak poslouchám, tak se mi zdá, že u vás by ten prstýnek přišel do správných rukou.
5: No jistě.
6: Jo, tati, víš, že jo. No. Ale tati, co bys udělala s tím prstenem ty?
5: No.
7: Já?
5: No, ty.
7: Já bych s ním takhle pomalu točil.
5: To mě moc zajímá, pane Spejble.
7: Nepřerušuj mě, Mančko. Pomalu bych s ním točil a točil... A vy byste byli rychle v posteli, protože už máte dávno spát.
6: Teda, tati, to si mě pěkně zklamal.
8: To by, pane Spejble, vy nemáte vůbec pochopení pro dětskou duši.
7: Ale mám pochopení, Máničko, jenže musíte vy dětské duše mít pochopení pro mou otcovskou duši, která ví, že děti mají včas spát.
6: Tak nám, tati, vypravuje aspoň nějakou pohádku.
7: Hurvinko, mě je rozum, vždyť už je pozdě. A na Máničku už určitě čeká bábinka.
5: Ne, nečeká. Ona ví, že jsem u vás. Panu Spejble, jednu linku.
7: Co vám když mě děti zrovna žádná nenapadá.
5: Ale to se mi nechce věřit. Hurvinek říkal, že prý jste říkal, že můžete takové pohádky sypat z rukávu normálně.
7: To, že jsem říkal?
6: No. Ano, říkal. Já to dobře slyšel.
5: Já tomu věřím.
7: Já nic sypat nebudu.
5: No,
7: podívejte se, jak je tu uklizeno. Kdo bude ty rozsypané pohádky sbírat, no?
5: Nám stačí, když vysypete jenom jednu a tu mi lehko sebereme.
7: Jenom jednu?
5: No, jenom jednu,
7: tak dobře, ale jen jednu.
5: No.
7: A pak hned spát, abyste nebyli ráno unavení.
5: Jistě.
6: My ti, taťuldo, slibujeme, že ráno budeme jako rybičky.
5: Jako rybka.
7: Jako rybka, jo. No tak jen, abyste se ráno nemrskali, právě jako ta rybka. No, no. Co? No. Už tušíte?
5: No.
7: Co jí našel? No.
5: Ten rybář.
7: Rybář, ano.
5: To myslíte tu zlatou rybku, jo, co splnila každé přání.
7: Každé přání, ano.
5: Ta by se nám líbila.
6: No. No jo, to je skoro jako ten kouzelný prsten.
5: No jistě.
6: Povídej, taťuldo.
7: Tak hezky poslouchej.
5: Ano.
7: Byl jednou jeden rybář a ten byl tak chudý, že mu nic jiného nezbývalo, než jít na ryby. Ale ryby jako na vstek nebrali a nebrali.
5: Aha.
7: Tak zbalil prut a šel pomalu domů, celý ustaraný, co budou vlastně jíst.
5: Ano.
7: A jak tak jde, kouká na břehu moře.
6: Jaké to bylo moře, taťulko? Středozemní? Nebo černé?
5: Prosím tě, nepřerušuj pana Stejbla, to je snad jedno, ne?
7: Správně, Máničko. Je. Prostě ten rybář kouká a na břehu moře se mrská zlatá rybka.
5: Rybka, no?
7: To víte, ten rybář byl celý udivený, že tamhle mu ryby neberou.
5: No, no.
7: A tady se plácá ryba jen tak. A ještě k tomu zlatá.
5: No, a jak byla velká?
7: No, co já vím. Asi moc ne, když ji ten rybář hodil zpátky do moře, ne?
5: A to udělal dobrý skutek, vidíte, pane Špejble?
7: Ano, ale Máničko, pro tebe je radost vyprávět pohádky.
5: Ano,
7: udělal dobrý skutek a ta rybka,
5: ano.
7: Ta rybka to také dovedla ocenit. Vystrčila z vody tlamičku a povídá tomu rybáři, ať si cokoliv přeje,
5: ano.
7: Že mu to vyplní.
5: Jo.
7: Rybář ale povídá, no jo, ty určitě, taková mrňavá. Přišel domů, povídá to ženě a teď to začalo.
6: To ona ho asi pochválila, že byl tak hodný, viď, tatí?
7: Pochválila? To by si měl slyšet. Spráskla ruce a začala vykřikovat. Pro pána Jana, co jsem si to vzala za muže? To kdybych si vzala huňku, tak jsem měla dávno vilu na Kocábě, ten by se jinak staral. A honem hnala rybáře zpátky na břeh, že na rodinu nemyslí, že nemají doma ani kousek chleba.
5: No tak, no? Že chtěla chleba, to chápu, ale to jí nenapadlo něco lepšího.
7: Ale to víš, že napadlo, Máničko. Rybář, aby pořád neměl toho huňku na talíři, požádá rybku o chleba,
5: ano.
7: Ale sotva přiběhl domů, už zase bába na něj. To nevidíš, jak se nám domek rozpadá? Spadne nám střecha na chleba a my nebudeme mít ani chleba, ani kde bydlet.
6: Tak měli zavolat pokrývače, ne?
5: Prosím tě, kde by na to vzali peníze, když byli chudí?
7: Správně, Máničko, a pak? No. A pak řemyslníka neseženeš ani v Praze, že ano?
5: No.
7: Natož na břehu moře, tak ten rybář, co mu zbývalo, honem běžel zpátky za rybkou. Když všechno vyřídil, jak si rybářka přála, honem se hnal zpátky domů a tam kouká. Vila jako na Kocábě a ve dveří žena.
5: Ano.
7: Co koukáš, to nevidíš, že nemám nic na sebe? A ukazuje mu roztrhanou sukni.
5: No to.
6: Já vím, že ten rybář už toho měl pomalu dost.
7: Rybář, ano, ale rybářka ne. Když už měla plno krásného oblečení, tak si umínila, že bude starostová.
5: Starostová?
7: No jo, marně jí to ten rybář vymlouval, že nemůže být starostová, když není široko daleko žádný jiný dům než ten jejich.
5: Aha.
7: Jenže bába ho hnala zase za rybkou, že chce mít vesnici, kde bude ona starostovat.
5: Páni, ta rybářka ale myslela jen a jen na sebe.
7: Na sebe, ano, ano, to máš, Máničko, pravdu.
5: Je.
7: A vůbec jí nevadí. nevadilo, že ten rybář od věčného běhání tam a zpátky úplně prošoupal podrážky a chodil bos.
6: Tak proč si nepřál, aby mu rybka darovala boty?
7: Vždyť on chudák ani neměl čas myslet na sebe, protože rybářce už starostování nestačilo a chtěla být baronkou, mít zámek. No, a rybář se musel každý den ráno hlásit, jestli paní baronka nemá nějaké přání.
6: Teda. Já si stejně myslím, že ten rybář byl tak hodný, že byl až...
7: Hloupý.
5: No to.
7: No, chceš říct.
6: No. Ano.
7: No, možné to je. Jenže pohádka je pohádka a pak třeba měl tu bábu pořád trochu rád a věřil, že se jednou vyblázní.
5: A vybláznila se.
7: Ale kde pak? Jak někdo začne myslet pořád jen a jen na sebe, tak by se musel stát zázrak, aby se napravil. Aha. A ten se nestal. Ja. Bábě už ani baronka nestačila, tak chtěla být carevnou.
5: Yeah. No,
7: rybáře už ani do zámku nepustila, ha. Kam by se hrnul takový otrhanec, otrhaný.
6: A toto ta rybka neviděla? Že vlastně neslouží rybářovi, ale bábě, která si to nezaslouží.
7: Však už taky došla rybce trpělivost. A víte kdy?
5: Nevíme.
7: Ona si totiž bába carevna usmyslila, že když bude mořskou carevnou, takže nebude rybáře potřebovat. Jenže jak to tak rybář rybce řek, tak ta si řekla pro sebe, no to bych měla hezkou vládkyni. A udělala jednou ploutvičkou šplouch sem, druhou ploutvičkou šplouch tam. A bába už nebyla ani carevna, ani baronka, ani starostová, ale obyčejná rybářová. Žena jako dřív v roztrhané chalupě s jednou sukní. Tak vidíte, děti, jak to dopadá, když toho chce někdo moc a vůbec se o to nezasloužil.
6: To té bábě patřilo.
5: To tedy ano.
6: Ale co ten rybář?
7: Ten si sebral zase své pruty a šel na ryby. On totiž poznal, že žádná zlatá rybka to pravé štěstí nepřinese. Tak co, kočičko a pejsku, ještě chcete ten kouzelný prstýnek?

0: bílé pírko. Dnes po celý den mi nějak nebylo dobře. Coural jsem kolem chaloupky a nic mi nechutnalo. A bříško mě bolelo. Když začalo dne ubývat, řekl jsem si, že to takhle dál nejde, že se musím léčit. Šel jsem nakonec louky, kde je velice mnoho stromů vedle sebe a za sebou tak hustě, že i ve dne je pod nimi skoro tma. U těch stromů rostla pěkná tráva, to je pro nás pro kočky nejlepší lék. Vybral jsem si hodně tuhé listy a pustil jsem se do nich. Najednou za sebou slyším hubky, hubky, cupy, dupy. Ohlednu se tam, na zadních nožkách s předníma přitisknutýma na bříšku stojí jeden takový divný. Má dlouhatánské vztyčené uši, temné oči a čumáček se mu pořád hýbe. Dívá se na mne, čumáčkem mele a povídá, hele, co tu děláš? To je moje tráva. Tebe také bolí bříško? Ptám se. Ušatý svěsil jedno ucho a povídá, proč? Mne bříško nebolí, já mám jenom rád. Mně je dobře. A tuhle trávu mám každý večer k večeři. Zkrátka, já se tady pasu a tak se tady nemůžeš pást ty? A svislé ucho zase postavil. No já jsem mu řekl, já se nepasu, já se léčím, protože mě bolí bříško. Ušatý se spustil na všechny čtyři, dlouhá ušiska složil dozadu, hopsal ke mně blíž, poškubával mladičkou trávu a povídá, to je divné, jaké ty si vybíráš léky. Na bolení je přece pampeliška. Má výborné hořké mléko, je to učiněná pochoutka. No, řekl jsem mu, že nejlepší kočičí lék je tráva tvrdá a skoro suchá. Ta bříško znamenitě vyčistí. Nechápu, že by někdo mohl zahnat hlad tak, že okouše kus paloučku. No, mám k večeři nejraději maso a zapijím ho mlékem, které mi můj člověk dává do misky. Ušatý se zarazil, posadil se na zadní, vztyčil uši a rozčileně hýbal nosem. Tak ty rád maso? A máš něco s člověkem? Tak já ti něco povím. Já jsem králík bílé pírko a na tenhle palouček už raději nechoď. Tahle tráva je moje. A já jsem mu řekl, že jsem kocour modroočko, že mu to tady nesním a že bychom si mohli ještě trochu popovídat. Ale bílé pírko řekl, když ty rád maso a kamarádíš s člověkem. A zase se spustil na všechny čtyři a asi už docela ztratil chuť k jídlu. Pomalu hopsal ke stromu, jen se mu bílé pírko, tedy jeho kratičký ocásek v šeru pod stromy, blýskal. Chtěl jsem mu ještě něco říct, ale bílé pírko se rychle obrátil a povídá, hele, modročko, nechoď ty za mnou, když jsi maso rád. Já to nemám rád. Nechoď, kdybys šel, musel bych tě bacit zadními běhy do nosu. Bylo mi to velice divné a taky trochu smutno mi z toho bylo, že bílé pírko se mnou nechce nic mít. Ty se mnou nechceš mluvit, bílé pírko, zeptal jsem se ho. Bílé pírko vystrčil hlavu za stromem a povídá, maminka by to zakázala. Ani na dálku se mnou nesmíš mluvit, ale opravdu jenom na dálku. A ušatý kličkoval pryč, jen občas jeho bílé pírko zasvítilo mezi stromy. Já se vracel k chaloupce a musel jsem moc přemýšlet o tom, jak je to na světě divně zařízeno, že jeden má rád trávu a jiný maso a že ti dva se proto nemohou dorozumět.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Příští Vánoce taky budu mít stromeček na zahradě, plánovala si hned jedna holčička. A pak přišlo to ze všeho nejlepší. Dárky. Všechny děti si vylezly na strom a každý si vybral svůj balíček. Když se někdo neodvažoval vyšplhat tak vysoko, jak by potřeboval, s radostí mu tam vylezl pan Nilsson. Děti byly tolik napnuté, co v těch balíčcích je. A našli samé krásné dárky. Vláčky a panenky, knížky a skládačky, autíčka a jeřáby a spoustu jiných hraček. Potom už nezbývalo, než strom dočista odstrojit. Není to takhle nejlepší, mít vánoční strom, na který se dá vyšplhat, když se má očesat. Liboval si Tommy a opatrně se natahoval na jednu větev pro sladkou podkůvku. Taky si myslím, přisvědčil Elof, který se po břiše opatrně sunul k perníkovému panáčkovi. Nakonec na stromě nezůstalo nic, ani jediný bonbon ve střapatém papíru. Pak na strom vylezla Pipi a sfoukla všechny svíce. Na zahradu kolem vily Vilekuly padla tma. Tedy ne úplná tma, protože sníh krásně bíle svítil a na nebi zářily hvězdy.

Bylo na čase se rozloučit a jít domů. Děti měly tolik perníkových panáčků, karamel zabalených v celofánu a malých papírových praporků, že to sotva unesly. Vždyť vy teď sami vypadáte jako vánoční stromečky, smála se Pipi. Navrch každému dala jednu z těch svící, co předtím hořely na smrku. To, aby se ještě víc podobali vánočním stromkům a také, aby si posvítili na cestu k domovu. Plamínky se všem odrážely v očích. Ano, skoro to vypadalo, jako kdyby jim ty plamínky v očích svítily, když se loučily s Pipi. Děkujeme, Pipi, řekla Anika. Bylo to moc krásné. Tohle určitě byla ta nejlepší vánoční oslava, jakou jsem kdy zažil, přizvukoval Tomík. Já taky, přidal se Elof.

Šmudlík poskakoval kolem Pipy a štěkal. I jemu to připadalo jako skvělá vánoční oslava. Dneska v noci se nemusí toulat ulicemi úplně sám. Dneska bude spát na zemi vedle zelené postýlky pro panenky, kde chrupe pan Nilsen. Tak dobrou noc, Pipi, loučili se děti. Nebude vám cestou chladno? Strachovala se Pipi. Ale kdepak, nikomu chladno nebylo. Všichni se přece báječně rozehřáli. Počasí se vyvedlo náramně, bylo jasné nebe, hvězdy zářily, vítr utichl a byla tak akorát příjemná zima.

0: Jednou víla Amálka potkala na úzoučké vílí pěšince beránka kudrnů. Kam pak jdeš, beránku?
1: Rovně,
0: povídá beránek kudrna. Já jdu taky rovně. A stáli tam proti sobě. Uhneš mi z cesty? Řekla Amálka.
1: Já nevím, zamyslel se beránek kudrna. To víš, já mám tvrdou hlavu.
0: Nakonec ale beránek kudrna odskočil z pěšinky a řekl.
1: Já jsem si to, Amálko, rozmyslel. Jdi první.
0: A za tohle já ti povím něco, co nikdo neví, pošeptala beránkovi Amálka. V tomhle lese je tajná louka a já tě tam dovedu. A dovedla ho tam. Na té louce byla všechna stébla trávy dlouhá od konce až do konce a rostly tam byliny. S těmi musíš, beránku, kudrno, opatrně, řekla víla Amálka. Některé mají tak divnou moc, že se v tom málem ani sama nevyznám. Potom Amálka udělala před beránkem poklonku, beránek se poklonil Amálce a rozešli se. Víla Amálka pospíchala dál přes louku. Beránek kudrna se začal pást. Napásl se stébel trávy dlouhých od konce až do konce, potom si pro lepší chuť uštípl několik květů. Ale pořád jako by tomu chybělo kořeníčko. Kudrna se dal do bylin. Stála tam jedna docela o samotě. Nebyla vysoká, ale tvářila se jako celé neštěstí. Beránek kudrna jí povídá, proč pak si tak nešťastná? Bylina vyronila slzičku. Oh, už šlo kolem 7 beránků, řekla. A lhala. Ale žádný si ze mě neuštípl ani lístek. Proto jsem nešťastná.
1: Já si jeden lístek vezmu, abych ti udělal radost,
0: řekl beránek kudrna a už kubl si a pomaloučku žvíkal. V tu chvíli mu ale něco přeložilo kopítka křížem a nebe a země jako by si vyměnili místo. Beránek kudrna chce z pastry domů, ale ať jde, kudy jde, nikam nedojde. Vede ho divný hlásek, bílý hlásek a špitá. Tudy netudy. Místo do ovčince došel beránek kudrna k suché řece a na mokrý suchopár. Do třetice ale bylo nejhůř. Hlásek bílý hlásek ho vyvedl na samý krajíček vysoké skály a tam mu pošeptal, udělej ještě krůček. Už ani krůček, zavolala z dola víla Amálka. Došla si pro beránka kudrnu na skálu a odvedla ho na louku k hluboké studánce. Kudrna si položil bradu na kopítka a usnul, aby se prospal z toho divného čarování. Víla Amálka se posadila do trávy a čekala, až se beránek probudí. Za chviličku jí byla dlouhá chvíle a tak si povídá, obtancuju 7x studánku. To už byl čas, kdy se tmí a vychází měsíc. Vyšel si na nebeskou vyhlídku a rozhlíží se po horách a po lukách. V tom uviděl vílu Amálku, jak tancuje tanec. Chtěl vidět líp, naklonil se a smekla se mu stříbrná noha. Oh, vzdychla si Amálka. Měsíček sletěl rovnou do studánky. Ležel na dně na stříbrných zádech a polikal andělíčky. Aby bylo ještě hůř, začalo se ve studánce kalit
1: od měsíčního chladu. Až dojde sedmá vteřina, nikdo už měsíček v té studánce nenajde. V tom se probudil Beránek Kudrna. Klekl si na kolena a vypil studánku až na dno. Měsíček si otřepal stříbrnou hlavu a odešel nahoru na nebeskou vyhlídku. Opřel se pořádně o zábradlí a povídá: děkuji ti, Amálko, a děkuji ti, Beránku. Jinak bych navěky ležel ve studánce a v noci by vždycky byla jen tma.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

jak se žížela Markétka, chtěla zavázat na kličku. Z oblohy kapalo jako z cedníku. Jedna kapka kap na hlemíždě loudu, druhá kapka ťuk na vyprahlou hroudu, třetí kapka cink na pejskovu boudu. 10 a 100 a 1000 kapek tichonce kapalo, ťukalo a cinkalo, kde se dalo. A dalo se všude. Na cestičku, na kamení, do kožíšků oveček, do malin i do borůvčí, na kdejaký kopeček.

0: Kam poezie? Vykoupu si trošku plíce jako prádlo na rybníce. Půjdu chvilku na procházku, dokud je hezky, dokud prší. Hledala louži, kde by se vykoupala. Rozhlíží se, rozhlíží a najednou, co to vidí? Vidí holčičku Aničku, jak si váže u boty na kličku barevnou tkaničku. Žížala je z toho celá pav. Je to pro ní biograf. Holčička dá jeden konec tkaničky přes druhý, podvlékne, utáhne a za chviličku už má kličku. Teď už nemá obyčejné boty. Smyčky jsou jako motýlí křídla. Na každé botě Aničky sedí barevný motýl, jen a jen vzlétnout. Žížala je z toho celá pav. Je to pro ní biograf. Nehledá víc louži. Hrozně moc teď touží udělat něco podobného. Touží se zavázat na uzlík nebo na kličku, aby z ní byl barevný motýl. Natahuje se, smršťuje, nejde to. Prodlužuje se, zkracuje, nejde to. Už ani neví, kde má hlavu, kde má patu, kde má začátek a kde konec. Říká si smutně, já to prostě nedokážu. Na kličku se nezavážu. Zkrátka, jsem na to krátká. Závistivě ještě jednou pohlédne na holčičku Aničku, co má boty zavázané na kličku.
1: Sklonil se, aby zvedl kufřík, když v tom najednou padla tma. Je mi ne, pomyslel si Paddington. Všechna světla zhasla? S nataženými packami tápal ke dveřím. Zkusil zatlačit na místě, kde si myslel, že by měly být, ale nic se nestalo. Zkusil se o kousek posunout podél zdi a znovu zatlačil. Tentokrát se něco pohnulo. Dveře měly zjevně pevnou pružinu a tak musel hodně zatlačit, aby se otevřely. Nakonec se mu přece jen podařilo pootevřít je natolik, aby se jimi protáhl. S cvaknutím za ním zapadly a Paddington zklamaně zjistil, že venku je stejná tma jako vevnitř. Začínal litovat, že nezůstal, kde byl. Otočil se zpátky ke dveřím, ale ty zmizely. Řekl si, že možná bude lepší, když si klekne na všechny čtyři a bude se plazit. Chvíli to šlo dobře, ale pak narazil hlavou na něco tvrdého. Zkusil to packou odsunout a protože se to trochu pohnulo, zatlačil znovu. V tom se ozvala rána jako zděla. A než se vzpamatoval, zřítila se na něj celá hora věcí. Bylo to, jako by mu na hlavu spadlo samotné nebe. Potom všechno utichlo. Chvíli tam ležel se zavřenýma očima a téměř se neodvážil ani dýchat. Odněkud zaslechl vzdálené hlasy. A jednou nebo dvakrát dokonce zvuk, jako by někdo bušil na sklo. Opatrně otevřel jedno oko a podivil se, že světla znovu svítí. Alespoň něco. Rozpačitě si stáhl kapuci kabátu dozadu. Světla vůbec nezhasla. Když se schýbal pro kufr, nejspíš mu kapuce spadla přes hlavu. Paddington se posadil a rozhlédl se kolem sebe. Už mu bylo mnohem lépe. Ke svému překvapení zjistil, že sedí v malé místnosti uprostřed hromady plechovek, umyvadel a misek. Promnul si oči a vykuleně na to zíral. Za zády měl zeď z dvířky a před sebou veliké okno. Za oknem se mačkal dav lidí, kteří ukazovali jeho směrem. Paddington s potěšením konstatoval, že nejspíš ukazují přímo na něj. S obtížemi se postavil, protože stát nahoře plechovek není vůbec snadné, a povytáhl bambuli baretu, kam až to šlo. Dav zajásal. Paddington se uklonil, několikrát zamával a pak si prohlédl spoušť kolem sebe. Chvíli si nebyl jistý, kde se vlastně nachází.

0: odchází. Pak mu to došlo. Místo, aby vyšel na ulici, otevřel dveře vedoucí do výlohy. Paddington byl všímavý medvěd a od svého příjezdu do Londýna již zahlédl mnoho takových výloh. Byly velice zajímavé. Vždy v nich byla spousta věcí ke koukání. Jednou viděl, jak v jedné z nich nějaký muž rovná pyramidu z plechovek a krabic. Vzpomněl si, že si tenkrát říkal, jaké to musí být krásné zaměstnání. Zamyšleně se rozhlédl. Ach, zabědoval tak obecně nad světem. Už mám zase průšvih. Pokud srazil všechny tyhle plechovky a misky, což se podle všeho stalo, bude se někdo zlobit. Dokonce se bude zlobit hodně lidí. Některé věci se totiž lidem těžko vysvětlují. A oni nejspíš vůbec nebudou chtít pochopit, že mu spadla přes oči kapuce. Schýbil se a začal věci sbírat. Na zemi se válelo několik popadaných skleněných poliček. Ve výloze začínalo být horko, a tak si sundal kabát a opatrně ho pověsil na hřebík. Potom popadl jednu skleněnou polici a zkusil ji vyvážit na vršku několika plechovek. Zdálo se, že to půjde, a tak navrch položil další plechovky a dřez na nádobí. Bylo to sice trochu vratké, ale okus ustoupil a prohlédl si své dílo. Vlastně to vypadalo docela pěkně. Zvenčí se ozval povzbudivý potlesk. Paddington davu zamával packou a zvedl další polici. Uvnitř v obchodě zatím vedla paní Fousková vážný rozhovor s místním detektivem. Říkala jste, že jste ho nechala tady, madam? Zeptal se detektiv. Přesně tak, potvrdila paní Fousková. Nebylo mu dobře a výslovně jsem mu říkala, aby nikam nechodil. Jmenuje se Paddington. Paddington, zapsal si detektiv pečlivě do notesu. O jaký druh medvěda se jedná? Má takovou zlatavou barvu. Na sobě má modrý kabát s kapucou a nosí sebou kufřík, popsala ho paní Fousková. A má černé uši, doplnila Juditka. Toho si nemůžete splést. Černé uši, zopakoval detektiv a olízl si tušku. To nejspíš moc nepomůže, usoudila paní Fousková. Měl na hlavě zelený baret. Detektiv si přiložil ruku k uchu a zakřičel. Cože měl? Někde na blízku se ozýval strašlivý rámus. Každou chvíli zazněl bouřlivý potlesk a několikrát bylo dokonce zřetelně slyšet povzbuzování. Baret! Zakřičela na oplátku paní Fousková. Takový zelený a měl ho až přes uši. S bambulí. Detektiv rázně zaklapl notes. Hluk zvenčí rozhodně sílil. Omluvte mne, řekl stroze. Děje se něco zvláštního, musím to prošetřit. Paní Fousková s Juditkou na sebe pohlédli. Hlavou jim proběhla stejná myšlenka. Obě naráz zvolali Paddington a spěchali za detektivem. Paní Fousková se držela detektivova kabátu a Juditka zase jejího a tak se v řadě snažili procpat davem na chodníku. Jen co se přiblížili k výloze, ozval se bouřlivý jásot. Mohlo mě to napadnout, vzdychla paní Fousková unaveně. Paddington, zaradovala se Juditka. Paddington se zrovna vyškrábal na vrchol své pyramidy, totiž vlastně to začalo jako pyramida, ale tak úplně pyramida to nebyla. Nemělo to žádný konkrétní tvar a bylo to velmi vratké. Paddington položil na vrcholek poslední plechovku a ocitl se v nesnázích. Chtěl slézt dolů, ale nešlo to. Natáhl pracku a hora se začala kymácet. Bezmocně se držel plechovek, kýval se sem a tam a obecenstvo ho napjatě pozorovalo. V tom se celá věž úplně bez varování zřítila. Rozdíl byl jen v tom, že tentokrát byl Paddington na vrchu a ne ve spod. Dav zklamaně zahučel. Nic lepšího jsem v poslední době neviděl, prohlásil muž poblíž paní Fouskové. Rád bych věděl, kam na tyhle nápady chodí. Udělá to ještě jednou, maminko? Zeptal se chlapeček z davu. Nejspíš ne, zlatíčko, usoudila jeho matka. Mám dojem, že pro dnešek už skončil. Ukázala směrem k výloze, odkud detektiv tahal zkroušeného Paddingtona. Paní Fousková a Juditka se hnali zpět ke vchodu. Uvnitř obchodního domu si detektiv Paddingtona důkladně prohlédl a pak se zahleděl do notesu. modrý kabát s kapucou, zelený vlněný baret. Stáhl mu baret z hlavy. Černé uši. Já už vím, kdo jsi, prohlásil chmurně. Ty jsi Paddington. Paddington se překvapením málem posadil. Jak to pro všechno na světě víte? Podivil se. Jsem detektiv, oznámil detektiv. Je to moje práce, vědět takové věci. Neustále jsme ve střehu před kriminálníky. Ale já nejsem kriminálník, rozohnil se Paddington. Jsem medvěd a navíc jsem jen uklízel výlohu. Uklízel výlohu, ušklíbil se detektiv. To jsem zvědav, co vám na to poví pan Suchánek. Zrovna dneska ráno ji upravil. Paddington se stísněně rozhlédl. Spatřil, jak se k němu žene paní Fousková s Juditkou. Vlastně se jeho směrem blížilo víc lidí, včetně důležitě vypadajícího pána v černém saku a pruhovaných kalhotách. Všichni k němu doběhli zároveň a jeden přes druhého začali mluvit. Paddington se posadil na kufr a pozoroval je. Byly chvíle, kdy bylo lepší být ticha, a tohle byla jedna z nich. Nakonec zvítězil důležitě vypadající pán, protože měl nejsilnější hlas a mluvil, i když všichni ostatní už utichli. K Paddingtonově překvapení se sklonil, popadl ho za tlapku a potřásl mu s ní tak silně, až si medvídek pomyslel, že mu nejspíš upadne. Moc rád tě poznávám, medvěde, rozjařil se, strašně rád a gratuluji. To nic není, řekl Paddington nejistě. Příliš tomu nerozuměl, ale vypadalo to, že má ten pán radost. Muž se otočil na paní Fouskovou. Říkáte, že se jmenuje Paddington? Přesně tak, odvětila paní Fousková. Určitě to nemyslel zle. Zle? Muž se na ní udiveně zadíval. Říkala jste zle? Drahá paní, vždyť díky tomuto medvědovi jsme tu dnes měli ten největší nával za posledních pár let. Telefon nepřestává zvonit. Mávl směrem ke vchodu do nákupního centra a hrnou se sem pořád další a další zákazníci. Položil Paddingtonovi ruku na hlavu. Obchodní dům Barkridge's je vám velmi zavázán. Mávl druhou rukou, aby si zjednal ticho. Rádi bychom vám projevili svůj vděk. Jestli je cokoliv v tomto obchodě, co byste si přál. Paddingtonovi zazářili oči. Věděl přesně, co chce. Viděl ji po cestě do oddělení oděvů. Stála úplně osamoceně na pultu v potravinách. Největší, jakou kdy viděl. Skoro tak velká, jako on sám. Prosil bych jednu z těch sklenic pomerančové marmelády, tu velikou. Jestli to ředitele obchodního domu nějak překvapilo, nedal to na sobě znát. Uctivě se postavil ke dveřím výtahu. Tak tedy pomerančovou marmeládu, zmáčkl knoflík. Myslím, řekl Paddington, jestli vám to nebude vadit, že raději půjdu po schodech.
1: To bylo v čase babího léta, kdy chladná rána prodlužují třpit rosy kolem studánky pod stromem jedlovým v lese Svákově a v pozdním odpolední se vlacké vesnice halí v zamlženou motř. V ten čas pásávala Tereska husy. Byla obecní pasačkou. Tatínek i maminka jí zemřeli a nebylo nikoho, kdo by o ní pečoval. Připadla na starost obci. Každý den jedla a spala v jiné chalupě a za to ve stavení poklidila a udělala každou práci, které bylo zapotřebí. U dobrých lidí se měla dobře. Jedla s nimi ze společného talíře. Ale teď se ví, že i prašivka se v každé vsi našel. Byl to sedlák Hrubec. I když byl bohatý, Tereska od něho dostávala kůrku chleba a kousek řepy, ale jenom když měl chrapoun dost řepy pro prasata. Právě v ten den v čase podzimu pásla Tereska Hrubcovi husy až u Nedvědic. Velké hejno, které ani spočítat nedokázala, musela hnát na pastvu daleko na cizí, protože svoje pastviny si sedlák šetřil. Bylo jí líto, že nemůže pást spolu s ostatními pasáčky, kde bylo tolik legrace. Tady na cizími kde kdo vyháněl. Šel tudy pytlák a ras karas z Nedvědic a udělal na husy takové kšá, že měla co dělat, aby se nerozutekli do lesa. Když se sehnala znovu do houfů, hrála jim na píšťalku z rákosu. Ta byla její jedinou hračkou a kamarádkou v samotě. Uměla tolik písniček, že ani nejlepší blatský dudák jich tolik neznal. Hrát na píšťalku bylo pro Teresku nesmírným potěšením a husy každou její písničku chválili kejháním. Den na pastvě utekl a v podvečer hnala hejno zpátky do Hrubcova statku ráda, že má den služby u lakoty za sebou. Ale ouha. Hrubec husy přepočítal a jedna scházela. Bylo zle, hromoval a lál, vyhnal Teresku zpátky na pastvu a vrátit se sama nesměla. Zamlžená motř se proměňovala v šedou mlhu, šero začínalo houstnout. Tereska doběhla až k lesu Svákovu. Tady v těch místech jí hejno rozehnal pytlák a ras karas z Nedvědic. Možná, že se jedna zatoulala do lesa. Strašidýlko doudlo, zavěšené na větvi jedle nad studánkou, uslyšelo Tereščino volání. V ten den žádného zlovolníka strašit nemuselo a tak, aby nevyšlo ze cviku, rozhodlo si, že postraší husu a vyžene jí z lesa. Rozlétlo se a hledalo. Ptáků se ptalo, zvěře se ptalo, ale nikdo neměl zdání, kam se husa poděla. V lese nebyla. Tereska běžela od stromu ke stromu, od křoví ke křoví, volala, ale marně. Jen zajíce vyplašila a polekala lesní zvěř. Unavená usedla u studánky pod stromem jedlovým, plakala a třásla se zimou jako osika. Slzičky kapaly do studánky, až se doudlo začalo bát, že v ní bude slaná voda. Zamrkalo jedním okem, zamrkalo druhým okem. Co to? Vlhko má v očích a takový divný pocit, jaký ještě nikdy nemělo, jaký opravdická strašidla nemývají. Nevědělo, že je to soucit, že je mu Teresky líto. Rádo by jí potěšilo, ale jak? Ukázat se jí? Doudlo se jen tak před Tereskou míhlo a čekalo, že strachy vykřikne. Nevykřikla. Doudlo se na sebe podívalo do studánky, jestli náhodou neskrásnělo, ale žádná změna nenastala. Pro jistotu se zeptalo, ty se mě nebojíš? Tereska zaštkala, co bych se tě bála. Pantáty Hrubce se bojím. V tom přiletěly poštolky a hlásili, že husa je zavřená v posadě v kozím chlívku pytláka Karase. Neboj se, Teresko, husu vysvobodím, slíbilo doudlo, i když nevědělo jak. Honem letělo na hradiště. Králi noci, poráď, žadonilo na Vírovi. Bubo, bubo, Vír velký zakroutil oranžovýma očima a letěl se podívat na Karasův chlívek. Doudlo si zatím lámalo hlavu, aby také něco chytrého vymyslelo. Když se Bubo, bubo vrátil se zprávou, že vrátka chlívka jsou na petlici a že Karas už si brousí nože, bylo jasné, že čas kvapí. Kolík z petlice Vír vytáhne, ale husa je v posadě a s tou si rady neví. Za to doudlo vědělo. Myši, vykřiklo. Bubo, bubo, dobrý nápad pochválil, ale myši muselo doudlo zvolat samo. Víra se myši bojí. svolalo i přespolní a za chvilku už dlouhatánské myší procesí utíkalo do Nedvědic. V Karasově chalupě se k ním přidali další a než stačila koza v chlívku třikrát zamečet, tyčky posady byly přehryzány a husa uháněla k lesu. Na kraji lesa čekalo doudlo s Tereskou. Její radost byla veliká. Všem pěkně poděkovala a doudlu tomu dokonce darovala píšťalku z rákosu. Už se chystala odejít, když si pomyslela, že za takovou dobrotu je to malá odměna. Ruce i pasáckou mošnu měla však prázdné, ale přece jenom něco přidala. Pohladila doudlo po tváři. Jejda, to byla odměna. Strašidlo zjihlo a zase mělo vlhko v očích a teplo se mu rozlévalo od tváře k srdíčku a nazpátek. A to už Tereska hnala husu do Hrubcova stavení za doprovodu nočních ptáků, aby se jí po cestě nic nestalo. Doudlo se vzneslo, dýchlo do rákosové píšťalky a ta se sama od sebe rozezvučela tou nejhezčí písničkou, jakou měla v sobě schovanou právě pro tuto chvíli.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Každičký chléb má kůrku dvojí, ptáček se z hnízda vyletěl. Trochu se těší, trochu se bojí, cože ho čeká ve světě. Kam složí hlavu, co když se ztratí, kdo pak ho vezme?

0: tedy držme princezně palce, ať k svému štěstí doletí.
1: Jak měl Rákosníček starosti s módní přehlídkou?
2: Mně se to snad jenom zdá,
1: žasl Skřítek, když se díval do hlubiny pod hrází.
2: Jak to tak vypadá, tak některá dnešní ryba už roupama ale neví, co by na sebe navěsila. Ještě mě poblázní celý rybník. Místo pořádných šupin to má závojíčky a já nevím, co ještě. Ale já ti tu tvou parádu zatrhnu, to uvi...
1: Dál už to nedořekl, protože mu ujeli nohy, svalil se do vody, až to žbluňklo. Moc si z toho nedělal, poněvadž stejně chtěl tam u dna udělat pořádek. Jen si vytřepal žabinec trička a vyklepal vodu z ucha, spustil bandurskou.
2: Tak koukni ty rybo,
1: mračil se Rákosníček.
2: Která ty vlastně jsi? Plaveš si, jako když vlaješ, a v hlavě máš určitě jen samé fintění.
3: Já jsem závojnatka, odpověděla samolibě ryba. Ozdoba akvárií a zahradních rybníčků.
2: Milá zlatá, usmál se Rákosníček, tak to jsi na úplně špatné adrese. Tady je totiž bažina to puškvorcový rybník Brčálník.
3: To vidím,
1: odsekla přezíravě závojnatka.
3: Jste tu nejmín 100 let za současnou módou. Například zde, prosím.
1: Obrátila se k žasnoucímu Karasovi.
3: Taková fádní jednobarevnost se přece už dávno nenosí. Květinové vzory, to je teď šik, ovšem pouze s vhodnými doplňky.
1: Skřítek na ní koukal celý vyjevený a Karas nevypadal o nic líp. Ryba fintilka se zablnila jako manekínka na módní přehlídce a oslovovala mřenky i bělice, které se k té podívané sjeli ze všech koutů Brčálníka.
3: A vy, mé drahé, milé dámy, přece nechcete vypadat jako pouhé bělice obecné. Pro drobné rybky je vhodný nějaký jemný vzoreček, který ovšem zdůrazníme blízkavou nášivkou z korálku.
1: Rosnička Anička měla z toho všeho oči navrch hlavy a po Rákosovém žebříčku honem popolezla výš, aby lépe viděla. To ovšem neměla dělat, protože jak si jí závojnatka všimla, hned na ní spustila.
2: Ale co to vidím? Taková brčálová barva? No to tedy ne. Na vycházky v Rákosí vždy volíme pouze něco plážově světlého.
1: Pak se zavlnila znovu a prohlásila.
3: Když dovolíte, mé dámy, poněkud vám pomohu k tomu, aby i ten váš bažinato puškvorcový rybníček měl vysokou úroveň. Takže za mnou, prosím, za mnou. A vy, obrátila se k Rákosníčkovi, vy nás teď laskavě omluvte.
1: Když všechny ryby i s Rosničkou zmizely za přivisem vodních řas, nastalo v rybníku velké špitání a chichotání. To už se Skřítek neudržel a rozlobeně volal.
2: Vy jste mi ale všechny dohromady úplně, ale zcela úplně hloupé. Vy si klidně vyměníte nenápadnost za nápadnost. Vždyť si vás každý na první pohled všimne.
3: No ano, ozvalo se za oponou z vodních řas. O to nám ale právě jde. Nástup, dámy, nástup.
1: A pak začala ta slavná módní přehlídka, jakou Brčálník ještě nikdy předtím nezažil a jak si Rákosníček povzdechl, snad už raději nikdy znovu nezažije. Nejdříve vyplul Karas a nesl se pyšně jako páv, jenomže popravdě řečeno vypadal spíše jako šašek. Za každou první šupinou měl zastrčený stulíkový kvítek a za druhou zase květ blatouchu, jenom bambule na nose mu scházela. Po něm se objevily bělice i mřenky a byla to také náramná podívaná. Chlubili se krajkovými ornamenty z vodních kapradin, které vylepšily blízkavou perletí z rybničních škeblí. Korunu tomu všemu ovšem nasadila Rosnička. Byla celá obalená žlutým pískem a tak zářila na všechny strany jako sluníčko. Skřítek chvíli lapal po dechu a jen co ho zase popadl, všechny ty rybí manekínky i manekína rázně vypeskoval.
2: Tak už dost těch pošetilostí. Vy snad ani nevíte, na kolik kilometrů je ta vaše bláznivá paráda vidět.
1: Nic si nenechte namluvit, mé drahé dámy, ozvala se uraženě rybka závojnatka.
2: Jen ať nás svět obdivuje. To je ovšem ta největší hloupost, jakou jsem kdy slyšel,
1: hněval se Rákosníček.
2: Co když přiletí čáp? Nebo jiný žabí a rybí nepřítel. No, co potom uděláme? Přece se nepředvádíme, ale naopak rychle splýváme s okolím.
1: A hned předváděl jak. Protože měl zelené tričko, stačilo skočit do nejbližšího chomáče žabince a hned v něm zmizel. Jenom oči a uši tam svítily.
2: To jsem byl krásně neviditelný, co?
1: Chlubil se, když vylezl ven, ale ryby se jenom hyhňaly.
2: Tak prosím, prosím, žádné úšklepky. Teď si to hezky zkusíte zase vy.
3: No přece si neumažeme svou parádu.
1: Bránili se ty parádnice.
3: Skákat do žabince nás ani nenapadne.
1: Ale napadlo. A jak rychle. Stačilo, aby se na hladině rybníka objevil stín létajícího ledňáčka, který scháněl něco do zobáku. Všechna rybí paráda byla teď spíše na obtíž. Každý se jí chtěl honem zbavit a někam schovat. Najednou byl žabinec pro všechny skoro malý, ale nakonec v něm zmizel kdekdo. Když nebezpečí pominulo, bylo všude tak, jako na začátku. Jenomže nyní už i mřenky a bělice věděli, že rybník brčálník není akvárium a že každá pořádná rybniční ryba si musí na nějaké exotické parády dát zajít chuť. Takhle je zase Rákosníček rád viděl a proto se s nimi rozloučil v dobrém.
2: Milé a drahé dámy, povídal a trochu se přitom pochechtával. Až budete zase někdy potřebovat poradit s praktickou módou, zavolejte, o to je tu přece kdo? No, Rákosníček.
1: Pak se uklonil na všechny strany a protože už ho tady nebylo zapotřebí, šel o tom všem, co opět prožil, vyprávět Raku Vavřincovi.

0: týdnu prázdnin. A víte, kolik nazbírám hub? Já nechodím do lesa s košíkem jako obyčejní houbaři, ale s nůší. A když je les na rovině, tak rovnou s dvoukolákem. Protože já nezbírám jen hříbky a kozáky jako sváteční houbaři. Já znám hub. I pohádku o houbách znám. Povím vám ji, to je pohádka pro kluky. Pohádka o houbě, která má nejošklivější jméno pod sluncem. O hadovce smrduté. Hadovka smrdutá má jméno, které se za rámeček nedává, ale sama nikomu nic nedělá. Je ráda, když může poslouchat veselé houbové povídačky. Houby si toho totiž navymýšlejí, že si to ani nedovedete představit. Každá si něco přidá, každá si něco přilže a jedna houpá druhou, aby byla legrace, aby to bylo zajímavější. Nejvíc tedy práší prašivky. Ale ostatní houby nezůstávají za nimi nijak pozadu. Hřib Satan například vždycky vypravuje, jak poroučí v houbařském pekílku celé rotě hřibů čertu, a ti, že topí pod kotlíky, kde smaží míchanici z nejhorších houbařů. Kuřátka sličná ho chtějí trumfnout a začnou si vymýšlet, že z nich jednou budou slepičky sličné. Ještě prý přesně nevědí, jestli lenkhorky sličné, vlašky sličné anebo české kropenky sličné. Hřibkovář to všechno poslouchá a vrčí.
1: Safra, já tu jen stojím a nic nedělám. Já půjdu raději do kovárny a rozdělám oheň a ukovu pár podkov.
0: Všechny houby dobře vědí, že hřibkovář nemá ani kovadlinu, ani perlík a že se stejně do ničeho nepustí. Jen ucháč obecný mu na to pokaždé naletí a přemlouvá ho.
2: Jen tu s námi buď, však ti práce neuteče.
0: Má totiž strach, že se jednou hřibkovář do práce opravdu dá. To by byl ucháč nerad, když se kují podkovy, to je rámusu. Bim, bim, bum, bác. A to ucháč nemá rád. Musel by si zacpávat uši a neslyšel by, co vypravuje liška. Lišku poslouchala hadovka ze všech nejraději a její malé miminko, malá hadovička, taky.
2: To byste nevěřili, co se mi stalo. Začalo pršet a chci se schovat. Koukám, ve stráně je díra, nora, vlezu do ní a byla plná králíků. Kdo pak to k nám leze, ptají se. A ten, co byl nejblíže, povídá docela klidně, ale jenom liška. Neumíte si představit to pozdvižení. Ti zadní mi neviděli na nohu a mysleli, že jsem čtyřnohá liška a ne liška houba. Začali křičet pomoc a utíkali, jako by jim ocásek hořel.
0: Houby se smály, až jim padaly kloboučky do čela. A tuto hadovka nevydržela a zeptala se.
2: A ten králíček, co byl nejblíž, taky utekl.
0: Liška jí chtěla odpovědět, ale bedla jedlá ji předešla a rozkřikla se.
3: Ty se mezi nás nepleť, ty jdi kousek dál.
0: A hned se k ní přidal hřib dubový, podmásník a kozák a osopili se na hadovku, až jí vyhrkly slzy do očí.
3: Ty taková vyprávění ani neposlouchej a jednou provždy si pamatuj, že tě mezi sebou nechceme.
0: Hadovku mezi sebe nechtěli, protože říkali, že je podezřelého původu. Protože se nerodí jako jiné houby. Hadovky se rodí z vajíčka. Skoro z takového vajíčka, jaké snáší slepice, až na to, že je kožené jako vajíčko hadí. A pak ji mezi sebe nechtěli, protože nenosila klobouk. Hříbek, bedla, kozák, jiné houby nosí klobouk, ale hadovka ne. Hadovka má zelenou lyžařskou čepici, takového skoro kulicha. Ale proč by nenosila kulicha, když jí slušel, že ano? Teď se hadovka dívala, jestli se jí někdo zastane. Ale marně, nezastal se jí nikdo. Tak vzala své malé hadovčí miminko a že půjde pryč. A ono by tak rádo vědělo, jestli ten malý králíček utekl nebo ne. Najednou však zapraskaly větvičky a hrůza hrůzoucí. Před hadovkou stanuli dva houbaři. Oba měli v rukou ukrutné košíky a ukrutánské nože a strach z nich šel až na kraj lesa.
3: Podívej se, tati, houba,
0: povídal ten menší. Byl sice o hodně menší než ten větší, ale byl o tolik větší než hadovka smrdutá, že z toho hadovka div neskamenila.
3: To nech, to je hadovka smrdutá, povídal ten větší. Hadovky nejsou k jídlu.
4: Tak já do ní aspoň kopnu, aby se rozprskla,
0: rozhodl se ten menší.
3: Proč pak bys do ní kopal, povídal ten větší. To je taková zvláštní houba, ta snáší vajíčka.
0: Vajíčka? Podivil se ten menší a najednou začal cítit k hadovce obdiv.
3: Ano, bílá kožená vajíčka a k zemi je přivazuje bílým koženým provázkem. Když do ní nekopneš, možná, že zítra tady bude.
0: V tu chvíli vystrčil kozák hlavu z trávy a křikl.
4: Jen do ní kopni!
0: A hned se k němu přidal i hříbek, podmástník a bedla.
4: Stejně je podezřelého původu, stejně nosí kulicha.
0: Ale to jim bylo osudné. Jen je houbaři zahlédli šmik, šmik, šmik a už je měli v tom ukrutném košíku. A teprve pak šli dál. A teprve pak se hadovka dostala mezi houby. Liška jí totiž povídala.
4: Ty, hadovko, měla bys do zítřka snést vajíčko, jistě se na ně přijdou podívat.
1: Tak, tak,
0: přidal se kovář.
1: A snes ho tady, ať to vidíme taky, to se hned tak nevidí, že ne?
0: Obrátil se na ostatní houby.
4: Ovšem, že ano,
0: souhlasila kuřátka sličná.
4: Aspoň uvidíme, jak se to dělá. Až nás budou slepičky sličné, budeme muset snést vajec, že to nikdo neunese.
0: A abych nezapomněla, obrátila se na ní Liška. Ten králíček, co byl nejblíž, utekl taky. Asi se lek toho, jak se ti druzí polekali.
3: Rozesmálo se hadovčí miminko a smálo se tak, že to nakazilo i všechny ostatní houby. Smálo se tak, že to slyšeli i králíci. Přihopkali a ptali se.
5: Čemu se smějete?
0: Ale houby jen hihihi, hahaha, hehehe. A kloudného slova z nich nedostali. Králíci na ně chvíli koukali, ale pak je to omrzelo a šli po svých.
5: Bláznivé houby. Smějí se a vůbec nevědí čemu.
0: Vyprávějí si dodnes ušáci po celém lese.

0: Každý večer se táta Richard a máma Kidživu sejdou u Mojina Perišku. Nejdřív se přijde pomazlit máma. Má ráda, když jí Moja drbe za ušima. Za odměnu si ji vyzvedne na nohy a nadhazuje do výšky. Moja přitom vždycky výská blahem. Když se dost vyřádí, schoulí se mámě do náručí a to je takové tajné znamení pro tátu. Richard někdy dělá, že to tajné znamení vůbec nevidí. Dneska se ale přišoural blíž a nahrnul si pod sebe slámu, aby se mu pohodlně sedělo. Budeš mi vyprávět něco veselého, žebronila Moja. Ale táta Richard řekl, tentokrát nic veselého, nýbrž poučného. Už si, Mojo, dost velká, abych ti pověděl o kouzelné díře. U všech bílých goril tak velká přeci ještě není, vykřikla Kidživu polekaně. Ale jo, mamko, trvá na svém Richard. Uteklo to jako voda a právě teď je ten správný čas. Kidživu se přesto polekaně podívala z Moji na Richarda a z Richarda zpátky na Moju. Nakonec ale vzdychla. Tak dobře, pověsí to. A po tváří jí stekla maličká slzička, protože najednou viděla, že je Moja už opravdu velká holka. Tak tedy, začal táta Richard. Budu ti vyprávět o kouzelné díře. Moja se zachumlala do slámy, ale pak znovu vystrčila hlavu. A bude to dlouhá pohádka. Nebude ani dlouhá, ani krátká, zahučel Richard. Bude tak akorát a už nevyrušuj. Moja si spokojeně mlaskla. Zavřela oči a nastavila své malé gorilí ouško, aby jí tam pohádka vklouzla sama. Tak tedy, začal táta Richard znovu od začátku. Kde si na oněch místech, kde přesně ví už jen hrstka nejstarších goril, je ukrytá kouzelná díra. Každé gorilí mládě ji jednou musí navštívit. A je to ta nejdůležitější chvíle v celém gorilím životě. Skrze kouzelnou díru se totiž dá přivolat velký gorilák, který může splnit malé gorily jakékoliv přání, pokud si to zaslouží. A jak si to může zasloužit? Zeptala se Moja. Nesmí nikdy provést žádnou rošťárnu, ze které by byl někdo nešťastný, ale hlavně, a to je ze všeho nejdůležitější, nesmí nikdy nikomu ublížit. Jednou se pokusila malá gorila jménem Sába velkého goriláka obelstit. Kouzelná díra se otevřela, ona jí pošeptala svoje přání, ale v tom se kouzelná díra začala otevírat víc a víc, Sábě se propadla půda pod nohama a ona do té díry spadla. To se velký gorilák rozlobil, protože věděl, jak moc Sába ublížila svému malému bratříčkovi. Byla to strašná událost. Sába tolik žárlila na nové miminko, které se její mamince narodilo, že se k němu v nestřežené chvíli přikradla a ukousla mu tři prsty. Proto velký gorilák přikázal kouzelné díře, aby Sábu spolkla, a jak přikázal, tak kouzelná díra vykonala. A co se s tou žárlivou holčičkou potom stalo, špitla Moja. To nikdo neví. Někteří tvrdí, že bloudí v kouzelné díře dodnes. Jiní zase říkají, že jí velký gorilák odpustil, protože slíbila, že už bude hodná. A udělal z ní gorilí vílu. Moja vykulila oči. Ony jsou nějaké gorilí víly? Já jsem žádnou nikdy nepotkal, ale kdo ví? Pokrčil táta Richard rameny a než se ho Moja stačila ještě na něco zeptat, usnul.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: rodičovskou schůzku svolal Radim do klubovny na 7:00, ale oba na schválnič si tam seděli již od půl. Nikdo si jich nevšiml. Oba byli přece neviditelní. Ale sami s velkým napětím sledovali každého, kdo vkročil dovnitř. Oba byli totiž zvědaví, zda přijde aspoň pár otců či maminek, co za mlada také jezdili na tábor.
1: Kamaráde, to je přece Kulich. Že je to Kulich?
2: Tohle, že je Kulich, škudibíku. Kulich přece chodil vždycky rozcuchaný jako stodola a tenhle má na hlavě 4 vlasy.
1: 5 mezulánku. 5. Protože se mu narodil malý Kulich. A ten není o nic lepší, než býval on sám, tak se nediv.
2: Je. A není tohle Kociánek, škudibiku?
1: To bude určitě on. Pamatuješ si, jak na táboře kopal sklep na mléko? Jak ho překryl drnovou střechou? A jak se ta střecha nacucela při prvním dešti a spadla na mléko a na maso? A na všechno, co ve sklípku bylo?
2: Je, jak bych si to nepamatoval, kamaráde. Ten červotočivý trámek na tu střížku se mu přece podstrčil já.
0: Pak ale Radim povstal, přivítal rodiče a řekl: sešli jsme se, abychom se poradili o letošním prázdninovém pobytu vašich dětí. Jak víte, v posledních letech trávil náš oddíl prázdniny na Jitřence. Jitřenku máme zajištěnou i letos. Jenže vaše děti se nadchly pro tábor. Pro tábor v přírodě, který by si postavili sami podle svých představ. Pro tábor, který by byl odříznut od světa a kde by spali pod stany. Pro žádného z rodičů to nebyla docela novinka. Všechno už jim děti doma vyzvonili. Jakmile tedy Radim skončil, zvedla se v klubovně celá řada rukou. První dostala slovo Esmeraldina maminka. Víte, ona je to moc hezká věc. Stany na louce, žáno a kolem plno koloušku s černýma čumáčkama, kukaček, hříbku a jiné lesní zvěře. Jenže o prázdninách nesvítí jen sluníčko. On taky prší déšť a taky jsou mlhy. A naše Jarunka je velice náchylná na angínu a bronchitidy. Kdyby se něco stalo, byl by na Jitřence doktor za pár minut, ale kde vás bude hledat doktor někde v lesích? S angínou si ovšem budete možná vědět rady, navázala na její slova Natašina maminka. Ale co když na takovém táboře, dejme tomu, dojde k úrazu? Co když na některé dítě padne ku příkladu strom? A nebo víte, jak nebezpečné je takové bodnutí do jazyku? Kdo mi zaručí, že naši Natašu nebodne na takovém táboře vosa do jazyku? To vám zaručím já, povstal Kulichův otec. Podívejte se. Vyplázal na všechny jazyk a ukázal ho kolem dokola celé klubovně. Tenhle lízák se měl na všech táborech sebou. Už ani nevím, kolik jich bylo, jestli 13 nebo 15. Ale ať jich bylo, kolik bylo, vosa mě do něj nepíchla ani jednou. Tak proč by měla píchat vaší Natašu? Celá klubovna se prostě rozdělila na dva tábory. V jednom byli ti, co jim bylo líto, že se dětem vystavěli moderní ozdravovny a děti teď budou trávit léto v nějakém kutlochu na lesní pasece. A v druhém byli ti, kdo hanobili panelová sídliště a tvrdili, že mnohem zdravější je žít v lesní sluji a ve vykotlané lípě. Potom povstal vedoucí oddílu Radim. Myslím, že jsme slyšeli nejdůležitější důvody pro i proti. Promluvte si o tom ještě důkladně v klidu doma. No a na tábor pojedou jenom ty děti, které od vás přinesou písemné svolení. Bude-li většina proti táboru, pojedeme na Jitřenku.
3: Pelandok soudcem. Jednou se dostavili k jeho výsosti králi Sulajmánovi dva muži, kteří vedli mezi sebou spor, aby mu přednesli svůj případ. Jeden si od druhého vypůjčil sekeru a po celý rok se neměl k tomu, aby ji vrátil majiteli. Když se tedy ani za rok majitel sekery nedočkal, žádal své vlastnictví zpět, ale dlužník sekeru odepřel vrátit s tím, že ji sežrali červotoči a že zkrátka ze sekery nic nezbylo. Když král spor této dvojice vyslechl, velmi se podivil a chtěl spor rozsoudit spravedlivě. Přikázal proto svému vojevůdci Šakalovi, aby zavolal Pelandoka. Šakal se okamžitě vydal do džungle, aby chytrému jelínkovi odevzdal poselství jeho výsosti. Pelandok vyslechl sdělení, okamžitě odešel si šakalem ke králi a poslušně se před ním uklonil. Král mu řekl: dal jsem tě zavolat, Pelandoku, abys rozsoudil podivný spor. A pak mu vyprávěl celý případ od začátku do konce. Spravedlivý jelínek historku pozorně vyslechl. Prosím o odpuštění, veličenstvo. Tisíckrát prosím o odpuštění, odpověděl. Ale musím vás požádat o dovolení, abych se směl nejdříve vykoupat a pořádně umýt a potom s pomocí boží případ rozsoudím. Jeho výsost souhlasila. Dobře, Pelandoku, ale vrať se co nejdříve. Jelínek se odběhl vykoupat do řeky, která tekla kolem paláce krále Sulajmána. U řeky uviděl vypálené rýžové pole. Neváhal a vyválel se v tom spáleništi, až byl celý zmazaný ocazí a popela. Pak se teprve vrátil. Král se nesmírně podivil, když spatřil, jak Pelandok vypadá, a zeptal se: jak ses to koupal, Pelandoku? Po umytí jsme přece čistí a osvěžení. Jak to, že jsi ještě špinavější, než když jsi přišel? Pelandok uctivě odpověděl: máte pravdu, veličenstvo. Ale v okamžiku, když jsem se chtěl vykoupat, řeka se vznítila a téměř všechna voda schořela. Nemohl jsem se na to dívat. Vrhl jsem se do říčního koryta a oheň jsem uhasil. Proto jsem celý od popele a sazí. Vládce strnul a s ním i jeho ministři, vojevůdci, vysocí úředníci, podaní a vojáci, co byli přítomní na poradním shromáždění, neboť nikdo z nich nikdy neslyšel, že by řeku mohl spálit oheň. Potom se vládce obořil na jelínka. Co nám to tu vyprávíš? Jelínek úctivě odpověděl: prosím o odpuštění, veličenstvo. Povídal jsem pravdu, že řeka schořela a že všechna voda padla za oběť plamenům. Tu se vládce rozčílil a s brunátnou tváří se rozkřičel: ty drzý Pelandoku, copak si ztratil rozum, že mluvíš takové nesmysly? Kdo by věřil tomu, že oheň spálil vodu v řece? Zeptej se všech, co jsou tady, na jejich mínění. Všechno, co říkáš, je pustá lež. Pelandok poznal, že se jeho výsost skutečně zlobí, a honem uctivě poklekl a zaprosil: prosím o odpuštění, vaše veličenstvo. O tisíceré odpuštění, vládče světa. Řekl jsem to jen proto, že ten, kdo si vypůjčil sekeru, tvrdil podobné nesmysly, že celou sekeru sežrali červotoči. A řada lidí tady mu uvěřila. A teď nechcete uvěřit mně, nejvznešenější vládče, když tvrdím, že voda v řece schořela. Proč nikdo nic nenamítal, když se vypůjčovatel vytasil se lží, že sekeru za rok sežrali docela maličtí červotoči, kteří jsou stokrát menší než obyčejní červy? Vládce chvíli přemítal o slovech Pelandoka a porovnával je se sporem těch dvou. Potom vyhlásil rozsudek, kterým rozhodl, že ten, kdo si sekeru vypůjčil, ji musí okamžitě vrátit původnímu majiteli. Když vládce s Pelandokovou pomocí takto spravedlivě rozhodl, upřímně se zaradoval. Pochválil jelínka a dal mu mnoho užitečných věcí za jeho moudrost a pronikavý um. Udělil mu i titul jeho ctihodnost soudce pralesa, a od té doby musel Pelandok rozhodovat o všech závažných soudních případech.

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Ano, šéfe. Vasil s Pepou Padrátem a Škrtičem Čangem stáli před velkým šéfem jako poškoláci v ředitelně. Pepa Padrát se drbal ve vlasech, na zem se snášelo jakési chmíří.
2: Mole?
1: Šéf si štítivě odfrkl.
2: Sežrou vás moly. A proč je jich tak málo?
1: Obrátil se na Vasila.
2: Víc jsem jich nesehnal, omlouval se Vasil. Přišli zlí časy, teda jenom na nás, vy jste šéfe, v pohodě.
3: Já? A v pohodě?
1: Tulamor senior se chytil za srdce.
2: Vždyť já se topím v neštěstí. Přišel jsem o svého jediného syna.
1: Na to se za půdním trámem ukázal Ramses.
4: A co já, otče?
1: Zvolal ukřivděně.
2: Ty půjdeš s nima. Pomůžeš jim zachránit svého jediného bratra.
1: Řekl.
2: Taky jsi jediný, kdo se u profesora vyzná.
4: A co tam, šéfe? Ten váš junior dělá.
1: To se poprvé ozval Škrtič Čango.
2: Co se asi tak dá dělat v kleci?
1: Zavrčel Padre.
2: Třeba protáhnout se mřížema.
1: Navrhl Pepa Padrát.
2: Nebo...
1: Zauvažoval. Jestli na té kleci za zámek, tak vzít papa klíč.
2: Nebo papa padrátek. Takhle. Do dvou prstů. Dost. Už nechci slyšet žádný otázky a žádný odpovědi, kromě ano, šéfe. Je vám to jasný? Ano, šéfe. Tak si zapište za uši. Co za chvíli uděláte? Ramses, můj druhý jediný syn, vás zavede o dvě patra níž k bytu toho bláznivého profesora. Pepa Padrát tím drátkem, co mu čouhá ze svetru, odemkne dveře.
1: Vasil zvedl ruku, jakože se chce na něco zeptat.
2: Jestli nebude doma, co? Bude doma. Pořád něco zkoumá a zbytu se nehne. Ale je neškodnej. Stačí, když ho tady Čango tou svou šňůrkou trošku
4: přiškrtí, špetl Ramses.
2: Správně, chlapče. A ty pak dovedeš Vasila k té skleněné kleci, v který je uvězněný chudáček můj tolík.
1: A jo? Vasil skrabatil čelo perným přemýšlením.
2: Vasile, ty tu klec rozbiješ a pak všichni zmizíte.
1: Vasil třepal rukou, jakože se chce ještě na něco zeptat.
2: No, kam asi?
1: Zavrčel Padre.
2: Sem ke mně na půdu. Tady náš profesor nikdy nebyl. Je vám už konečně všechno jasný?
1: Ne, že by bylo, ale přikývli.
4: Ano, šéfe.
5: A bylo jara. Všechno kvetlo, ale maminka byla jaksi moc daremná. Milé dítě, nesmíš to s tím ženěním odkládat, vidíš? Já už nikam nemohu. A tatínek už měl plán hotový. Dozadu do dvora, že přistaví její světničku, tam, že se oni dva odstěhují a ti mladí, že budou hospodařit. Ale prosím vás, maminko, koho pak bych já si vzal, vždyť já nikoho neznám. Ale vždyť ty někoho přece znáš, jen když bude hodná a poslušná.

0: A koho pak bych já znal?
1: Koho?
0: Co pak neznáš Berušku? Berušku, tu? Ona se vždycky se mnou vadila, vždycky se mi smála a nic mne nemá ráda. I bodeď by tě neměla ráda a teprv bude mít, až jen si ji vezmeš a je hodná a poslušná. Ale já bych raději, Broučku, nemysli na to, co není a drž se toho, co je. Berušku znáš a víš, že je poslušná a jiné neznáš. A já nemám žádnou tak ráda jako Berušku. A maminka a tatínek by tomu také byli rádi, kdyby si ji vzal. Pomysli si, že by si vzal jinou a ona by maminku jen hněvala. My bychom ji pak nemohli mít rádi a tebe by to mrzelo. A tak už Brouček neříkal nic. Letěl a svítil, na nic nedbal a ničeho si nevšímal, ale svítil a svítil a myslel přitom na Berušku. Tak Broučku, co pak ti říkala Janinka? Ptala se maminka. Abych prý si vzal Berušku, že je hodná a poslušná. I Arciť, já o hodnější nevím a tatínek také ne, tak jen tam jdi a řekni o ní. Maminko, já tam nepůjdu. Milé dítě, kdo pak by tam šel? To ty tam musíš jít. Vždyť oni tě budou rádi vidět. Vidíte tatínku, aby šel sám. No a když tatínek, že ano, tedy zůstali na tom, že zítra přiletí o něco dříve a že si ke kmotříčkovi zajde. A druhý den přiletěl Brouček o něco dříve, pěkně se umyl a vykoupal a že poletí na námluvy. Mamince kanuly slzy po tváři, tak jen jdi, hledej, co by se Pánu Bohu líbilo a dobře pochodíš. A Brouček šel. Pod dubem ho viděli z okna a kmotříček mu vyšel naproti. Vítám tě, Broučku, tak pojď dál. A Brouček šel dál. Berušku jen tak zahledl, jak šla do kuchyně, ale kmotříčka mu podávala ruku. Vítám tě, Broučku, co pak nám neseš? A když tam Beruška nebyla, tak Brouček se neostýchal. Milá kmotříčko, maminka je jaksi churava a chce, abych se oženil. Já bych vás tedy prosil, jestli byste mě nechtěli dát vaši Berušku. Kmotříčka se na Broučka tak hezky dívala, jako by tomu byla ráda, ale tu vpadl do toho kmotříček. Milý Broučku, my máme tvého tatínka rádi a maminku také a tebe jsme také mívali rádi, ale víš, že máme jen Berušku, že bychom zůstali sami, proto si to musíme rozmyslet, víš co, přijď si ode dneška za týden a my ti povíme. A Brouček se už nezdržoval, dal s Pánem Bohem a šel domů. Myslel, že je všecko v pořádku. Ale maminka se jaksi zarazila. Ona myslela, že hned řeknou ano. A skoro jí to mrzelo, že se chtěli rozmýšlet. A když Brouček o tom přemýšlel, napadlo jej také, že by za týden mohl kmotříček říci, že mu ji nedá. A počal mít strach. I neboj se, těšila ho Janinka, jen buď pokorný, ať už ti ji dají nebo nedají. A Brouček svítil a svítil, na nic nedbal a ničeho si nevšímal a svítil a myslel na Berušku. A když týden uplynul, přiletěl Brouček o něco dříve domů, pěkně se umyl a vykoupal a šel pod dub ke kmotříčkovi. Viděli ho z okna, ale vstříc mu nevyšli. Berušku

0: nebylo nikde ani vidět. Kmotřička se jaksi smutně na Broučka dívala a... Milý Broučku, začal kmotříček, my máme tvého tatínka rádi a maminku také a tebe jsme také mívali rádi, ale víš, že máme jen Berušku a my se bojíme, že budeš neposlušný a že by se měla Beruška s tebou zle. A tak my ti ji nemůžeme dát. No, Brouček byl jako omráčený. Ani nevěděl, kde mu hlava stojí, ale nějak se přece dostal ze světnice a jako by mu hlava hořela, letěl a letěl. U háječku pod skalou krásný vysoký vřes a v tom vřesu mech jako samet a v tom mechu krásná chaloupka. Brouček hned do světnice ani nepozdravil, klesl na stoličku a dal se do pláče. A plakal, že se kámen mohl ustrnout. Broučku, no Broučku, co pak se ti stalo? Ptala se Janinka. Slyšíš, Broučku, cože se ti stalo, pověz. A Brouček povídal. Oni mi ji nedají. Že ti ji nedají? A proč ti ji nedají? Že prý mají jen tu a že prý já budu neposlušný a že by se měla se mnou zle. A už zas plakal. I můj milý Broučku, jen se pěkně pokoř a neplač. Vždyť mají jen tu. Byť. A myslíš, že už budeš vždycky poslušný? Jen si nedůvěřuj. A kdybys měl být neposlušný, to by se měla Beruška s tebou zle. Já ti povím, jen se pokoř a buď poslušný. Však já o tom s kmotříčkem promluvím. A Brouček už neplakal a letěl domů. Maminka už byla plná úzkosti. I můj ty Broučku, co pak si tak uplakaný? Když oni mě jí milá maminko nechtějí dát, že prý budu neposlušný. Oni si to myslí. Maminka byla všecka udivena. Toho by se byla přece nenadála. Neříkala však nic a tatínek také nic. Ale mrzelo je to oba, až se maminka dala do pláče. I neplačte, maminko, já jsem byl neposlušný, ale já si přeji už poslouchat. Však Janinka s kmotříčkem promluví. A jednou po slunce západu si Janinka tam u cesty na kmotříčka počkala. Kmotříčko, buďte tak laskáv, zastavte se na okamžik. A kmotříček se zastavil. Tak vy... Nechcete Broučkovi Berušku dát. Proč pak? Že byl Brouček neposlušný? No, on toho lituje a přeje si už poslouchat. A kmotříčku, jestli jste vy byl vždy poslušný, podívejte se mě do očí. Ale kmotříček se díval na zem. A co pak chcete s tou vaší holkou vyvádět? Jen si dejte pozor, aby vám nezůstala doma sedět. Tak, to jsem vám chtěla říci. S pánem Bohem, kmotříčku. Kmotříček byl všecek spletený. Letěl a svítil a když už měl letět domů, povídá tatínkovi. Řekněte tomu vašemu Broučkovi, aby se k nám zítra přišel podívat. A druhý den... Přiletěl Brouček o něco dříve, pěkně se umyl a vykoupal a šel se podívat ke kmotříčkovi. Kmotříček ho viděl z okna a šel mu naproti. Vítám tě, Broučku. Tak pojď dál. A Brouček šel dál. Já jsem si to rozmyslel, milý Broučku. A když vidím, že toho lituješ a že si už přeješ poslouchat, já bych proti tomu nic neměl, kdyby si tě Beruška vzala. Ale musíš se jí zeptat.
1: Kde pak je?
0: Vaří v kuchyňce večeři. A tak šel Brouček za Beruškou do kuchyňky. Už ji dávno neviděl. Byla taková silná a krásná. Stála u ohniště a vařila brambůrky. Celá červená, až hořela. Buď, že jí plamen do obličeje sálal, anebo že byla v rozpacích.
1: Vítám tě, Broučku. Co pak mě neseš?
0: Ej, milá Beruško, oni chtějí, abych se ženil. A kmotříček řekl, že by nic proti tomu neměl, kdyby jsi mne vzala. Abych prý se tě zeptal, tak Beruško, nechtěla by si mne vzít?
1: Já, víš, Broučku, já jsem tě mývala ráda, ale já, víš co, já si to rozmyslím, přijď zase zítra.
0: A s takovou Brouček odešel. Maminku to mrzelo, že se chce Beruška teprve rozmýšlet a Broučkovi to také milé nebylo, ale byl krotký a pokorný a Janinka mu to schvalovala. Nic si z toho nedělej, je-li Beruška hodná, však ti ji pán Bůh přece dá. A není-li hodná, buď rád, že ti ji nedá, jen tam zítra zase jdi. Však už toho Beruška litovala. Co pak si mu řekla, Beruško? Ptal se jí kmotříček, když přišla do světnice.
1: Já jsem mu, tatínku, řekla, že si to musím rozmyslet.
0: Rozmyslet? Co pak si chceš rozmyslet? Nemáš Broučka ráda? A neřekl ti, že já jsem ho poslal?
1: Ten Brouček z Roští není neposlušný.
0: Brouček z Roští? Co je tobě do Broučka z Roští? Kdyby on byl přišel, tak by byl Brouček nepřišel. Ale Brouček přišel a říkal o tebe. A že byl neposlušný, on toho lituje a už poslouchá. A ty nechceš poslouchat? Nejsi-li ty 10x horší, nežli Brouček. A víc jí kmotříček neřekl. Ale Beruška plakala a celou noc nespala a plakala. A když Brouček druhý den zas přišel, byla Beruška v kuchyňce a vařila brambůrky, všecka červená až hořela, buď že jí plamen do obličeje sálal, nebo že byla uplakaná.
1: Vítám tě, Broučku.
0: A už zas plakala.
1: Co pak, Beruško, pláčeš? Odpust mě to, Broučku, že jsem se chtěla teprv rozmýšlet. No a chtěla bys jí mne vzít? I bodeť, že by chtěla.
0: A vzala Broučka okolo krku a měli se rádi. A tak maminka, aby prý se svatbou neodkládalo. Ale asi týden to přece ještě trvalo, když se muselo všecko umývat a cídit. A než se všichni hosté pozvali, a než se všecky koláče upekli, to jich bylo, ani se nemohli v komoře na prkna vejít. A Janinka, že jim pošle 3 zrnka vína, taková krásná modrá až do červena, tak, jak se z hroznu utrhla. A poslala, zjednala černého Brouka kovaříka a Olím je na kolečku zavezl. A Janinka mu dobře zaplatila. Ale kmotříčka mu přece ještě dala trochu mouky a krupice a jiskřičku másla a 3 hodně velké koláče. Ten byl rád, když měl doma hromadu dětí.
2: A
0: A byla svatba. Ach, to bylo hostu. A když byli všichni pohromadě, šli ven pod dub, Brouček a Beruška, tatínek a Kmotříčka, Kmotříček a maminka, Janinka a ten starý Brouček z Roští a pak ti ostatní. Tak si podejte ruce, začal Kmotříček a Brouček a Beruška podali si ruce. A ty, Broučku, vyznej, chceš-li mít Berušku vždycky rád a vzdávat jí patřičnou čest. A Brouček vyznal, že ji chce mít vždycky rád a vzdávat jí patřičnou čest. A ty, Beruško, vyznej, chceš-li mít Broučka vždycky ráda a dobře poslouchat. A Beruška, že ho chce mít vždycky ráda a dobře poslouchat. A tak buďtež v tisíce tisíců a žehnej vám Hospodin. A všichni opakovali, buďtež v tisíce tisíců a žehnej vám Hospodin. A šli zas do chaloupky a jedli a pili a zpívali a povídali a zas zpívali a byli rádi a měli se dobře. A když tak zpívali, tu viděl Brouček oknem tam výš na mezi za dubem malinkého Broučka zlatohlávka. Ležel v trávě na břiše se založenýma rukama, díval se a poslouchal. Brouček vzal honem dva koláče, jeden tvarohový a jeden makový a běžel ven. Zlatohlávku, pojď sem. Já mám dnes svatbu. Však já vím, že máš. Tak tu máš. Na, koláč. A dal mu koláč. Ba dva. Jeden tvarohový a jeden makový. A zlatohlávek byl tolikrát a utíkal domů. Slunko už vycházelo, když všichni vstali, aby doprovodili Berušku pod jalovec. Byli veselí, pokřikovali a zpívali, jenom Kmotřička potichoučku plakala. A bylo po svatbě. Tatínek a maminka se odstěhovali na dvůr do světničky a Beruška začala hospodařit. Hezky se jim vedlo a měli se rádi. Brouček a tatínek svítili, Beruška vařila a uklízela, maminka jí radila a pomáhala. Ale dlouho to tak netrvalo. Jednou ráno, když už slunko zapadlo, seděli u snídaně. Polívčička stála na stole a Brouček se modlil. O náš milý Bože, povstali jsme z lože a pěkně tě prosíme, dejš, ať se tě bojíme, bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. Ještě neřekl amen a bác. Maminka spadla ze stolice na zem a bylo po ní. Honem k ní běželi, kropili na ní, křísili jí a volali, ale nic na plat. To měli žalost. A tak jí u potoka pod Olšičkou vykopali hrobeček, zaplakali, pěkně jí tam uložili a třetí den tam kvetla chudobička bílá jako mléko. Však tam kvete podnes. A ta bělonká chudobička vedle, ta je tatínkova. Když on si to bral moc k srdci, svítil a svítil, ale chřadnul a světla mu ubývalo, až pak, že už nemůže a zůstal doma. A co se nestalo, jednou večer, pod jalovcem už byli po večeři, přiběhne Kmotřička, Prosím tě, Broučku, neviděl z Kmotříčka, on posud není doma a slunce je už tak vysoko. Já jsem plná strachu. Ne, Kmotříčko, já jsem ho neviděl. A tatínek počal mít také starost. Tak to se mu něco stalo, jděte ho hledat. A šli ho hledat, volali a plakali, lítali a běhali, ale nikde nic a nikdo o Kmotříčkovi nevěděl. To bylo nářku. Janinka Kmotříčku těšila a těšila, ale Kmotříčka se nedala potěšit. A teprv třetí den vypravoval Brouček, že tam v lese pod dubem nedaleko cesty vyrostla bělonká chudobička a ta, že tam jindy nebývala. Tak to je jeho chudobička. Ta žluna ho přece sežrala. Ach. A plakali a naříkali. A tatínek chřadnul a chřadnul. Však já už tu také dlouho nebudu. Jen se mějte rádi a poslouchejte. A když jednou tatínek dlouho nešel ke snídani, šel se Brouček po něm do světničky podívat a tu on ležel na postýlce, nožičky sepjaté a všecek tuhý. To byl zase zármutek nad zármutek. A tak mu pod Olšičkou u potoka vykopali hrobeček, zaplakali, pěkně ho tam uložili. Třetí den tam kvetla chudobička, bílá jako mléko. Však tam kvete podnes. Kmotříčko, zůstávejte u nás, nebudeme tak sami, prosili Brouček a Beruška. Ale Kmotříčka, že ne, ne, ne, milé děti, já musím doma umřít. A od nás mne zanesete tam do lesa pod dub, rozumíte? A tak zůstali sami. Brouček a Beruška sami, Kmotříčka sama, Janinka sama. Jen tam v roští se ten mladý Brouček oženil a byli staří i mladí pohromadě. A tak zas svítili a svítili a když už slunce vycházelo, čekával Brouček na toho mladého z roští a letěli spolu domů. A svítili a svítili a ta veliká silná paní v tom pěkném domě sedávala u stolu a psávala dlouhá psaní a ta malá holčička byla už taková velká a krásná, mívala dlouhou bělounkou zástěrku a pomáhala v kuchyni kuchařce. A ten bělovlasý Pavlíček, ne, ten tam nikde nebyl. Myslím, že byl někde na školách. A byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibývalo. A tak Broučci, že už nikam nepoletí, jenom že se všichni ještě sejdou. A když si to Kmotříčka moc přála, takže se sejdou u ní. A sešli se ti zroští, mladí i staří, Janinka a Brouček s Beruškou. Měli koláče s tvarohem a smákem a Janinka jim poslala po kováříkovi celé zrnko vína, tak jak se z hroznu utrhlo, takové krásné, modré až do červena. A seděli kolem kamen a povídali, ale jak si jim to nešlo, když tam Kmotříček už nebyl a tatínek také ne a maminka také ne, pořád si na ně vzpomínali a pomodlili se a počali se loučit. Ti z roští spěchali tam za stráň do roští, Janinka do mechu mezi vřes, ale Brouček s Beruškou zůstali u Kmotříčky a že jí to všechno na zimu ucpou a urovnají. A ucpali jí to a urovnali. A když už letěli domů, povídal Brouček, poslouchej, Beruško, pojďme také Janince pomoci. A šli. Janinka si to právě snášela z komory do kuchynky. Janinko, my vám jdeme pomoci. To jsme hloupí, že nás to dřív nikdy nenapadlo, vidíte. I toto, milé děti, vždyť já si to ještě mohu udělat sama, až leda bych nemohla. No, ale když jste přišli, tak mě pomozte. A pomohli jí. A pak se dali do práce doma. Však už bylo hodně zima. Snesli si všecko do kuchyňky, zavřeli dveře na petlici, zastrčili špejlek, ucpali dveře i okna mechem a teď ať si třeba mrzne. A pomodlili se a lehli a spali a spali a spali. Och, to se jim to spalo.
2: Chudý kovář. Byl jeden kovář, měl ženu, 4 děti a pak už nic. Sotva je všechny uživil. Jednou přišel k němu vojenský důstojník a řekl:
3: uděláš mi 1000 podkov.
2: Kovář řekl: udělám. Důstojník pravil:
3: za 3 neděle si pro podkovy přijdu.
2: Kováře těšilo, že dostal dobrou práci, ale že byl chudý, musel si peníze na železo vypůjčit. Vypůjčil peníze, nakoupil železo a dal se s chutí do díla. Pracoval ve dne v noci a neustal, dokud nevykoval 1000 podkov. Za 3 neděle přišel znovu vojenský důstojník a pravil:
3: máš ty podkovy? Mám,
2: řekl kovář. Jsou složené tamhle v komoře. Důstojník řekl:
3: dej podkovy do pytle, pojď se mnou.
2: Kovář nabral do pytle podkov, kolik dokázal unést, a šel s důstojníkem. Přišli k veliké hoře. Důstojník udeřil holí do skály, skála se otevřela a oni vešli dovnitř. Potom se skála za nimi uzavřela. V hoře byla rozlehlá koňská stáj a v té stáji stála spousta koní a na těch koních seděli jezdci a všichni spali. Koně stáli a spali a jezdci seděli a spali. Koně stáli a spali a jezdci seděli a spali. Jenom vysoký důstojník chodil a nespal. Rozkázal kováři, aby podkovy vysypal do kouta na zem. Potom šli s kovářem ještě několikrát a chodili tak dlouho, dokud neodnosili těch podkov rovných 1000. Když se tak stalo, tázal se důstojník kováře.
3: Co jsem ti za práci dlužen?
2: Kovář řekl: no, nechám to na vaší dobré vůli. Důstojník pravil:
3: já nemám, co bych ti dal, není to nic. Leda, hromada koninců, naber si jich do pytle, co si v něm nosil podkovy.
2: Kovář si zarmouceně pomyslel: koval jsem podkovy ve dne v noci, dlužím hromadu peněz za železo a jako odměnu mám pytel koňských koblih. A otálel a důstojník ho pobízel:
3: naber si těch koniců, kolik uneseš?
2: Kovář se do toho neměl. Důstojník pravil po třetí přísně a vážně:
3: naber si koniců, co se jich do pytle vejde, a jdi, marš!
2: No, co měl kovář dělat? Nabral do pytle koňských koblížků, důstojník ho z hory propustil, skála se za ním zavřela. Venku zůstal stát a naříkal: co pak jen budu dělat? Doma čeká žena, že přinesu hromadu peněz. Děti křičí hlady. A já jsem vydělal za 1000 podkov pytel koninců. A z čeho zaplatím dluh za železo? Koninců mám před kovárnou dost. Vysypal konince z pytle na hromadu pod smrk a šel domů. Žena mu běžela naproti, volala: vítej, mužičku, jak jsi pochodil? Zlé, řekl kovář. Místo platu jsem dostal pytel koninců. Kovářka na to nežertuj a ukaž peníze. Kovář pravil: věř mě, nedostal jsem ani halíř. Kovářka uvěřit nechtěla, lomila rukama v železářství, dlužíme za železo v obchodě za mouku a ty říkáš, že si žádné peníze nedonesl, nelži. Kovář se dopálil a řekl, tady máš pytel, převrať ho. Třeba v něm nějaké konince zbyly. Kovářka obrátila pytel na ruby a z pytle vypadlo na zem 15 dukátů. Kovářka tolik peněz pohromadě nikdy neviděla, vykřikla radostně. Já jsem věděla, že si ze mě tropí žerty. Tolik peněz jsme nikdy neměli. Kovář se podíval, myslel si, že ho očišáli, ale opravdu byly to čisté dukáty. Popadl prázdný pytel a spěchal zpátky k hoře a kovářka utíkala za ním. Když přiběli k místu, kde kovář vyšel z hory, velice se zaradovali. Pod smrkem ležela hromada dukátů žlutých jako kanárci. Kovář s kovářkou sebrali poklad do měchů a šli domů. Kovář jenom mrzelo, že těch koninců nenapěchoval do pytle víc. Ale i tak to byla spousta peněz. Zaplatili dluhy, opravili starou kovárnu a bylo jim dobře.

Proč má nosorožec zvarhanělou kůži? Před dávnou dobou žil na pustém ostrově u břehu Rudého moře Pars. Od jehož klobouku se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Ten Pars z pobřeží Rudého moře měl jen klobouk, nůž a kuchyňská kamna. Taková, na která nesmíš nikdy sahat. Jednou vzal mouku, vodu, rozinky, švestky, cukr a ještě všelicos a udělal si koláč, který byl přes půl metru široký a skoro metr tlustý. Bylo to božské jídlo. Tohle jsou čáry. A Pars je dal na kamna, protože směl péci na těch kamnech. Pekl a pekl, až koláč zezlátl a voněl co nejlíbezněji. Ale právě v té chvíli, kdy se Pars chtěl do něho zakousnout, přišel k pobřeží ze zcela neobydleného nitra ostrova nespůsobný nosorožec s rohem na nose a s dvěma prasečíma očkama. V té době ještě seděla nosorožci kůže na těle jako ulitá. Nebylo na ní jediné vrásky. Vypadal zrovna tak jako nosorožec z Noémovy archy, jenže byl mnohem větší. Ale již tehdy byl stejně nespůsobný jako dnes. A takový bude vždycky. Řekl, aha. A Pars hned nechal koláč koláčem a vylezel až do vrcholku palmy jen s kloboukem na hlavě, od kterého se stále odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Nosorožec převrátil nosem petrolejová kamínka, až se koláč kutálel v písku. Pak jej napíchl na roh, zhltl a odešel, mávaje ocasem, směrem k pustému a zcela neobydlenému nitru ostrova, za kterým se rozkládají ostrovy Mazanderan, Sokotra a výspy dalekých rovníkových krajů. Tu Pars slezl z palmy, postavil kamna na nožičky a odříkal tyto verše, které dosud neznáš, ale já ti je povím. Kdo krade koláče, které Pars si peče, trestu neuteče. A v těch verších bylo víc, než myslíš. Za 5 týdnů přišla od Rudého moře horká vlna, takže každý svlékal všechny šaty, které měl na sobě. Pars sundal klobouk, ale nosorožec svlékl kůži a nesl ji přes rameno, když se stupoval k pobřeží, aby se vykoupal. V té době se ještě jeho kůže zapínala ve spod na 3 knoflíky a vypadala jako plášť do deště. Neříkal nic o Parsově koláči, protože jej zhltl celý a protože již tehdy byl nespůsobný, jako je dnes a jako bude vždycky. Dokolébal se rovnou do vody a dělal nosem bubliny. Kůži nechal na břehu. Pars šel právě kolem a spatřil kůži. Usmál se a smích mu přeběhl 2x po tváři. Pak 3x obtančil kůži a mnul si ruce. Vrátil se do tábora a naplnil si klobouk drobty z koláčů. Pars totiž jedl jen koláče a nikdy nezametal tábor. Kůži vzal a roztřepal, rozprostřel a dovnitř vetřel, co se vešlo starých, vyschlých a lechtavých koláčových drobtů a přidal ještě několik spálených rozinek. Pak se vyšplhal na vrchol palmy a čekal, až nosorožec vyleze z vody a obleče si kůži. A dočkal se. Nosorožec zapěl kůži na 3 knoflíky a teď ho to začalo lechtat, jako lechtají drobty v posteli. Začal se drbat, ale bylo to tím horší. Pak se vrhl na písčinu a tam se válel a válel a válel, ale pokaždé, jak se převalil, koláčové drobty lechtaly víc a víc a víc. Rozběhl se k palmě a dřel a dřel a dřel se o ní. Dřel se tak silně a mocně, až si sedřel kůži za rameny do velkého záhybu a do stejného záhybu dole, kde bývaly knoflíky. Ty ho dřel a do několika záhybů na nohách. Zkazilo mu to náladu, ale nemělo to nejmenší vliv na koláčové drobty. Byly uvnitř pod kůží a lechtali ho. Tak odešel domů strašně dopálen a hrozně poškrábán. Od toho dne má každý nosorožec zvarhanělou kůži a velmi špatnou povahu. A to všechno pro ty drobty pod kůží.
Pars slezl s pálemi s kloboukem na hlavě, od kterého se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním, sebral kamna a odešel kamsi buď k Orotavě, k Amygdálii, k náhorním rovinám u Anantariba, anebo k močálům u

0: Zrovna jsem vyndala z tašky velkou průhlednou krabici řízků, když se ode dveří kupé ozvalo supění. Ohlédla jsem se a s hrůzou vyskočila na sedadlo. Ta obluda, kterou Vašek zval do kupé a nazýval něžně pejsánkem, byl obrovský Bernardín.
1: Pojď, pejsánku, pojď, nic se neboj, to je moje maminka.
0: Křičela jsem hrůzou.
2: Okamžitě pošli to tady pryč.
0: Ale můj hlas zanikl v houkání vlaku, který právě vyjížděl do tunelu. Sotva do kupé proniklo světlo, z pejsánka byl už vidět jenom ohon a z řízků nezbylo nic.
1: No, mami, a co já?
0: Udiveně ublížený pohled Vaška mě nedojal. To máš z toho, že se kamarádiš s každým, koho potkáš, pomyslela jsem si s lehkým zadosti učiněním.

0: Mami, proč bystrý den těch na nádraží s kytkou?
1: Přišel mě říct, abych si nezlomila nohu.
0: Tobě se líbí.
1: Moc? Ale taky to bude stát moc peněz.
0: Já myslel Jindři.
1: Co je to zase za řeči?
0: Mně se nelíbí. Věděl bych o lepších.
1: Vašku, já tě varuju. Jela jsem s tebou pod podmínkou, že mě přestaneš schánět ženichy.
0: Na mě se můžeš spolehnout.
2: Paní Bendová, máte tady telegram. Tady, prosím.
1: Potřebuji volat Prahu, Bleskově. A druhý hovor na 7 večer.
2: Prosím.
1: Vašku, z terasy se nehneš, dokud nepřijdu.
0: No jasně.
3: Když člověk nenajde řešení svízelné situace, jistou úlevu mu může přinést i to, že věci prostě odloží. Ten můj vytrucovaný týden volna s Vaškem na horách měl být pro mne oddechový čas. Vašek svatosvatě slíbil, že se od chaty nehne a zatímco já si klidně vybalovala věci v hotelovém pokoji, netušila jsem, co se venku děje. Ačkoliv na lyžích nikdy nestál, pustil se ze svahu pod hotelovou terasou. Neslyšela jsem jeho volání: pozor, jedu! Neviděla jsem, jak mával hůlkami a jak se mu lyže rozjížděly. Netušila jsem, že podrazil nohy několika lyžařům, opalujícím se na stráni, a že za ním zůstal svah, posetý padlými oběťmi jeho lyžařské odvahy. Vašek se řítil střemhlav dolů, přeletěl vysokou mez, cestu a zastavil se pádem až v potoce. Že to mohlo skončit katastrofou a že ho jen o vlás nesrazil sněžný skútr, mě zamlčeli všichni.
4: Luku, pitomá! Já bej tvým tátou, tak tě seřežu, že si týden nesedneš. Jsi v pořádku?
0: Jo.
4: Co nohy?
0: Co mu to ní?
4: Tak si stoupni. No, stoupni si pořádně. Odkud seš?
0: Od Sněhurky.
4: Od Sněhurky? No, to mám teda radost. A s kým tu seš? No, co na mě tak koukáš? S kým tu seš?
0: No přece s mámou.
4: Tak, vem si lyže. A máš.
1: Vašku, Vašíčku, pojď honem.
0: Tenhle svetr ti moc sluší, jsi v něm moc hezká.
1: Jak to, že nejsi v pyžamu?
0: To mám jít v pyžamu na večeři.
1: Ne, večeřek budeme tady.
0: Mame, maminko, já chci do báru, aspoň na zmrzlinu.
1: Koukej, ty máš dneska spoustu hříchů a já mám objednané mezi město.
0: No tohle. Mami, já jsem to měl domluvený. Bude tam na mě čekat.
1: Kdo?
0: Jeden můj kamarád.
1: Já za chvíli přijdu. A ty spokoj ani na krok, rozumíš?
2: Ano? No ne, ty jsi vyrostla. I když jsi pořád taková malá. Ty už se na mě nepamatuješ.
1: Já...
2: Nevzpomínáš si?
1: Já tady čekám.
5: Praha. Je tady ta Praha.
1: Promiň. Ale ne, telegram neposílal Jindřich, ale kancelář divadla. Mami, prosím tě, přijeď aspoň na ty dva dny. Nedokážu Vaškovi říct, že sotva jsme přijeli, tak jedeme zase domů. No ve čtvrtek se sem vrátím. To je přece jedno, kdo onemocněl. Prostě je v divadle změna. No tak to se nedá nic dělat. Kolik platím?
6: Moment, zeptám se na poště.
2: Kolik je to let, co jsme se neviděli?
1: Ty jsi tady na dovolené? Zase jako instruktor? Hmm.
2: Já už tu sloužím 7 let.
1: Tady?
2: Tady mám rande s jedním klukem.
1: S klukem?
2: Dokonce ani nevím, jak se jmenuje. Slíbil jsem mu, že s ním půjdu večer na zmrzlinu a zatím tu potkám tebe.
1: Ty děláš pokroky. Místo na panáka zveš kluky na zmrzlinu.
2: A když on je ještě docela malej. Tady takový číslo si ještě neviděla. Povídal mi, že maminka těsně ráda tancuje. A kdyby chtěla, že jí veme večer sebou.
1: Prosím tě, proč mi to říkáš?
2: No, ptala ses mě, co tu dělám.
1: Třeba se ještě uvidíme.
2: Určitě.
1: Tak už se nezdržuj, ať na tebe v tom báru zbytečně nečeká.
2: On nečeká v báru, on je tamhle za šprdlením.
1: Vašku, pojď sem.
2: Máš prýma kluka.
1: Je to divoch. Co to je?
0: Je bunda.
2: Pst.
1: Rozluč se a spát.
0: Na shledanou.
2: Nazdar.
1: Vašku, ty mě utrápíš. Co jsi mu vlastně řekl?
0: Jenom kde bydlíme.
1: A aby přišel, viď?
0: No, aby si to prohlídla, jsem si myslel.
1: Co?
0: Kdyby se nám líbil, že bychom s ním mohli kamarádit. Nic víc.
1: Zbal si svoje věci. Jedeme domů. Zítra.

0: Vojenská služba rychle. Ne. Má službu na sjezdovce. Co to tu vyvádíš?
1: Přišel jsem ti pro pomoc.
0: A co pak se stalo?
1: Mamina mi o tom rezolučně zakázala mluvit.
0: O čem?
1: Že jdeme dneska domů. Mamina slibuje, že se vrátíme, ale nevrátíme. Já ji znám.
0: No, to je dost, že se ozveš. Jak to vypadá na hřebenech?
1: Kdyby máma věděla, že na mě dohlíží náčelník.
0: A lavinová situace?
1: Já už stejně na sebe dám pozor. Umetu, vyperu.
0: Až se oteplí. Na kozí hřbety a na kotelní jámy dejte výstrahu hned.
1: Prosím vás, pane, nechte si mě tady. Já jsem nahoru jako udělaný.
0: Tak ty se hlásíš do služby? Na kolik let, co?
1: Na 2 dny, než přijede máma.
2: Včera tak kluka.
0: Ale to je takovej šmudla od sněhurky, viď?
2: Srandičky a v Labském dole vysí rohba.
0: Z toho se raduju už půl hodiny. Zavolej Karlu Vajda, kluky na druhou dohromady, já přijdu rovnou.
1: A co já?
0: Víš co? Správný chlap nikdy neškemrá. Jestli ti to pomůže, tak mi to můžeš Vaška nechat.
3: Vaška?
0: No to jich máš víc. Je to pro něj ráno a sota přijde, tak musí zpátky do města.
3: Tak se z toho dostane.
0: Jsou věci mezi nebem a zemí, pro který žádný ženský nemají pochopení. Zkrátka si Vaška beru na ty 2 dny na starost.
3: Nechápu proč.
0: Ještě jsme neměli čas si popovídat. Takhle budu mít jistotu, že se vrátíš.
3: Kdyby si se dovedl postarat o dítě.
0: Na mě se můžeš spolehnout.
3: Tak tím si právě nejsem tak jistá.
0: Vašku, pojedeme do Rokytnice pro tyčkovinu. A cestou hodíme maminku na nádraží.
3: Vašku, ty mě vážně necháš odjet samotnou.
1: Už si mi to dovolila. Neboj se, neboj. Luboš zachraňuje i lidi z laviny.
3: Jaký Luboš? Pro tebe je to vždycky pan Richman.
0: Maminka neví, že už jsme 2 hodiny kamarádi, viď?
3: Vašek jde se mnou.
0: Máš prima místo u okna. Neboj se, dokázal jsem si poradit i s celým oddílem.
3: Stejně umřu strachy.
0: To by byla škoda.
1: Máma je prima. Teď ti začala tykat.

0: και ζέρος, ας νέοι δυρώστ αφάν. Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
1: Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
0: Jak to, že ten bez kouše sám sebe se tázal? Dřív neublížil mouše, proč kouše, když

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: No tak máme zase jeden rok za sebou.
2: A je, je.
1: Jaký pak a je, je? Máš snad něco proti tomu? Povídám, že zase máme jeden rok za sebou.
2: To vím taky.
1: Já vím taky, že to víš. Já si to říkám jen tak pro sebe.
2: A ty to nevíš?
1: Co nevím?
2: Že zase máme jeden rok za sebou?
1: To se ví, že to vím. Jak pak bych to nevěděl?
2: Tak proč si to říkáš, když to víš?
1: A můžu si něco říkat, když to nevím?
2: To sotva.
1: Tak vidíš, to by nemělo žádný smysl, že ano. Když něco říkám, tak to taky musí něco znamenat.
2: A co to tedy znamená, že máme další rok za sebou?
1: Že jsme zase o rok moudřejší a starší.
2: A že musíme koupit nový kalendář.
1: Tak vidíš.
2: Tak proč neřekneš, musíme koupit nový kalendář?
1: Protože to je samozřejmý.
2: A že je rok pryč, to samozřejmý není?
1: No je samozřejmě.
2: Tak proč říkáš takový samozřejmý věci?
1: Protože tak docela samozřejmý to zase není.
2: Není?
1: To se ví, že ne. Co pak mi například řekneš, když se tě zeptám, jestli ses učil?
2: Že jsem se učil, to je samozřejmé.
1: No a učil ses?
2: Tedy samozřejmě.
1: Aha.
2: Samozřejmě v rámci možností. Samozřejmě, že jsem se naučil. Měli jsme s klukama prýma zábavu. Závody cvičených roustů na nitích.
1: Co si tu tam bubláš?
2: Já jsem se toho moc nenaučil.
1: A to si myslíš, že mě překvapíš? To já vím samozřejmě taky.
2: Já vím taky, že to víš. To je přece docela samozřejmý. Tak proč se vlastně ptáš? Já si to říkám jen tak pro sebe.
1: A ty to nevíš?
2: Co nevím?
1: Že jsi se toho moc nenaučil?
2: Samozřejmě, že to vím. Kdybych to náhodou nevěděl, tak by mi to nemálo důrazně připomněl pan učitel.
1: Tak vida, učit se to ne, ale poučovat, to by se mladýmu pánovi chtělo. No jo, to je pro něho samozřejmý.
2: Ale ne, tati, tak docela samozřejmé to není.
1: Šmankote, zapomeň, že jsme si někdy něco takového vykládali, nebo se novýho roku nedožiju.
2: A proč, tati?
1: To se ptáš, nebo co?
2: Jo, jsem už tak smělý.
1: Nedožiju, protože se z toho zblázním.
2: To by samozřejmě bylo špatný.
1: Ale taky by to bylo k něčemu dobrý.
2: A k čemu, prosím tě?
1: Aby se aspoň na vlastní oči viděl, že dožít se ve zdraví novýho roku není tak docela samozřejmý.
2: Není?
1: No, aspoň ne pro toho, kdo musí odpovídat na tvoje věčné otázky.
2: Je.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: Křeče vlk seče, liška prohrabuje.